0: Dobrý den, pane Grundle.
1: Dobrý den, pane Carboch.
0: Co pak tady děláte na lavičce?
1: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte? Nechcete si přisednout na chviličku?
0: Myslíte sem na lavičku?
1: No tak kam jinam?
0: No tak jestli není moc studená zrovna?
1: To není, to ne.
0: Tak by si kvíli přised, no.
1: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
0: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
1: To chápu.
0: No jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
1: Tak.
0: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
1: No.
0: Jak je tohle možný?
1: To nevím.
0: No jo. Co vám hledáte?
1: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
0: Jste tady měl někde řízek?
1: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
0: Jsem někam na lavičku?
1: No, jsem zrovna.
0: Jo?
1: Ano.
0: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
1: No to byl.
0: Jo?
1: No.
0: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
1: A víte, že to je možný?
0: Jo.
1: Proč se ptáte?
0: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
1: No jo, to je možný.
0: No jo.
1: A hřeje vás to hodně?
0: No dost vám.
1: Jo.
0: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
1: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
0: Že jo? Já si o to již taky myslím, víte?
1: No jo.
0: Pojďže, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
1: no
0: že jo?
1: Právě. To je mi taky divný.
0: No jo. Víte, co se nebude nejlepší, asi stoupnu a koupnem se, ne?
1: Jo. To bude nejlepší asi.
0: Dělejte,
1: to je on.
0: Víte, co jsem to říkal, já jsem to myslel. No jo, tak si nechte chutnat, no jo.
1: No já už ho teďka jíst nebudu, víte?
0: Ne. Co bavíš, řízky nerad, nebo co?
1: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
0: A
1: nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
0: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
1: Tak to, že najednou nechcete.
0: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
1: Jo.
0: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
1: Tak co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
0: Psa? No, tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
1: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, tak nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
0: Ale jo, to já bych si dal.
1: Tady náhodou, víte,
0: no jo,
1: takže...
0: tak to jo, to víte, zase...
1: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
0: To nevadí, to mě stačí, to je... No jo, to je dobrý tohle, to.
1: No jo.
0: Nějakej moučník nebo co, ne?
1: No, říkám, závin.
0: Ne, proto, no jo. Moc dobrý. Jak jste říkal, že to jmenuje?
1: Závin.
0: A jo.
1: Vy to neznáte?
0: Jo, to já znám tohle, ano.
1: Vždyť byste to neznal.
0: Už jsem taky někde jet tohle,
1: no. Vždyť by ne.
0: A jo. Takový pečivo jako, že jo, nebo co?
1: Dobře, jo. To říkám, jablečnej závin.
0: No jo, opravdu dobrý, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
1: Vždyť, když je to jablečnej závin...
0: No to je právě, to je s ovocem většinou bývá, jo. No nějaký hrušky v tom, ne? Nebo co?
1: Kdepak? Jabka!
0: Jo, jabka, aha.
1: Jabka.
0: Opravdu dobrý to je, jo.
1: No.
0: Chutná skoro jako štrůdel.
1: Ale to je přece štrůdl.
0: Jo, to je štrůdl,
1: no,
0: jo.
1: Vše, no.
0: Já myslím, že jste říkal, že to je jablečnej závin.
1: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
0: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin, teda?
1: No tak správně česky se tomu říká jablečnej závin.
0: Je to opravdu moc dobrý, ano.
1: No.
0: A víš, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
1: Dobrý je to.
0: Jo.
1: Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
0: No jo, to já jim taky rád, jabka, ano. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě něco jiného.
1: Ale vy mě nerozumíte.
0: Ne?
1: Jabka v županu jsou pečivo.
0: Jo?
1: No.
0: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
1: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, no? Ale když upečete jabka v županu, je to už pečivo.
0: Jo?
1: No.
0: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
1: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
0: No to je možný, no. Jo, jo.
1: A když děláte jabka v županu, musíte přece nejdříve obalit v těstě, ne?
0: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
1: No, to je potom jaksi ten pečený župan.
0: Jo.
1: No.
0: A on ten župan se peče sebou?
1: No samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
0: No to je pravda.
1: No.
0: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
1: Naopak to chutná výborně.
0: Jo.
1: Vy si to zkuste někdy udělat.
0: Jo.
1: No.
0: Myslíte, upít ten župan s těma jabkama?
1: No ty jabka v županu.
0: Aha, takhle, jo, jo.
1: No. A jak se to dělá, to no, máte...
0: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
1: Jo.
0: Já mám doma takový starý župan, víte? Tak...
1: To máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. se to dělá.
0: No tak já podle kuchařky moc rád nevazím, víte?
1: No proč, když je to dobrá kuchařka?
0: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařky.
1: No.
0: Tam stálo, krájíte 3 dny starý housky.
1: Jo, jo.
0: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
1: To jste tomu, pane Carbok, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
0: No já už taky mám posvačně, no jo.
1: Tak tedy, naschledanou. A jestli vám můžu poradit, pane Carbok, no. Udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
0: Já už chodím 30 roku do kurzu na vaření.
1: No jak je možné, že to ještě tak málo znáte?
0: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
1: Jo, no. Tak.
2: Jednoho dne nastalo to, že jsem byl povolán. Nastoupil jsem do vojenského estrádního souboru. Mělo to výhodu v tom, že tam se mnou nastoupil kompletní klub bestií. Takže vznikla taková zvláštní vojna. My jsme našeho velitele pro věci vojenské zvládli takovým způsobem, že když nás poslali na cvičení, tak jsme tam dojeli. Dali jsme se všichni do vola, dobrovolně, a každé ráno brilantýna na hlavu, ručník a proti sluníčku. Zvláštní pocit, a když jsem byl holohlavý a spal jsem na pravém uchu, na levém uchu nebo na zádech, tak jsem měl pořád pocit, že spím na obličeji. Taky tam přijela taková kontrola se na nás podívat, jak jako vojáci cvičíme. My tak spíš byli bokem, my jsme se jako vojáci moc radši neukazovali. Říkal, dejte jim nástup. Kluci, kdybyste si mohli nastoupit. Kdyby to vyšlo podle velikosti, byl bych docela rád. Prosím vás, jste nějaký rozkaz tohleto? Ono se to rozkřikne. To byly výhody. Nevýhody byly v tom, že jsme zcela logicky podlehali rozkazům, takže jednoho dne přišel takový rozkaz k rychlému přesunu. Praha-Bratislava v autobuse bez zastávky. Takže jsme dojeli do Hradce a říkali jsme si Hradec. Jsme v Hradci. To je 40 kilometrů Hradec. To 400 před náma. Okolo Hradce, malé zahradce. Neblízky, neblízky, neblízky. Já ti říkal, to pivo, to byla blbost. Olomouci jsme už byli takový mírně prokrucený. Oštivé město na Moravě. Tady všichni takový ten mírně vyvolený byl. Bratislava. Krásné město na Dunaji. Nemyslet na vodu, myslet na písek. Nemyslet na vodu, myslet na písek. V Bratislavě. Jsme tak z toho všichni vyskákali. Rovnou za ten autobus. To byly spíš takový menší zvonokosy. Já jsem na té vodě strašně rád jezdil do Jihlavy, proto blíž autobusem. A pak jsem tam měl dva výborný kamarády. Jeden byl holič a druhý byl hrobník. Na první pohled se od sebe lišící povolání, ovšem při bližším ohledání zjistíte, že mají společnost strašně moc. Oni mají ten základní primérní bod. Oni jsou A a Z, alfa omega. Ten holič, ten nás krášlí pro ten všední den. A ten hrobník, ten nás jednoho dne, když mám takový trapný pocit sám ze sebe, že už mi to bude zatraceně jedno, přikrášlí na tu cestu poslední. To je vlastně taková jediná jistota, kterou máme. Jediná a pravdivá, která začíná tím, jak nás v té porodnici vezmou za ty nožičky, plácnou po té prdelce a ozve se to první. Že to je vlastně začátek našeho konce. Ale tak to má být, takový je život. A ten Figaro, jak dělá ty čenčátka na těch hlavičkách těm dámám, tak to dýšku dostával v korunkách. A ten hrobník za ty služby těm neboštíkům, od šťastných pozůstalých, kteří většinou dědili, to dostával v naturálích. Nějaký víno, kušpeku, šunku, píga do plic. Vždycky v sobotu ten vzal ty těntily, vantily, ten ty naturálně dali to dohromady a utratili to. S náma. Tak jsme to projedli, propili, prokouřili a prodiskutovali. Oni byli báječní. To byli ohromní pohádkáři. To byli Andrzeni. To byli největší baronové prášilové, které jsem poznal. Oni každý večer spolu soupeřili o to, kdo z nich za ten večer vymyslí větší pitomost. Mně připadali jak cyklisti na ovále. Mně stáli v těch pedálech. Drželi ty krásný hormoný pera. Teď se hlídali. Čmírovali se. Kdo to rozjede? Kdo do toho šlápne první? A když vyrazí první? Tady pak bude první. Šláp do toho ten Figaro, se tak postavil. Jestli to všichni víte. Tak já za první světové války jsem měl tajný poslání. To jsem byl já, co měl poslání tajný, a z války se to byl první. To bylo tak tajný poslání, že jsem to utajil i sám před sebou, jak bylo tajný. Já vlastně do dneška nevím, o co šlo. A o co šlo, to bych taky rád věděl. Teď ale věděl, že to musí mít tečku, pointu, tak říkám tak. O co šlo? No jo, vlastně o co šlo? O něco jistě, ale o co? Že by zase nešlo, proč by nešlo? To muselo jít. O co?

0: Já jsem vlastně v podstatě byla. Verzejská mírová smlouva. Já jsem zatýkala veškeré velení rakousko-uherské armády. V její hlavě, na kole. A tam přijela cink, cink, cink, cink. Ten vrchtel, on to tušil. On strašně plakal, strašně plakal. To jsem byla já. Co vlastně skončila? Válku světovou první.
1: A se cít. Teď tomu hrobníkovi to bylo hrozně líto, že neskončil první světovou válku, že nezatýkal veškeré velení rakousko-uherské armády. Tak tam tak seděl a říkal si, jak já jsem skrýval, jak já jsem ale skrýval. A jenom uviděl takovou tu poslední dvoudecku, tu inspiraci, ten dojíždáček. Tak ho dojel, sak po nás podíval, napravil. To vůbec nic není. To já za první světové války jsem bojoval u námořnictva. V hlavě. Ovšem u ponorek. Bez periskopu. Ponorka byla, periskop nebyl. My jsme nikdy nevěděli, kde to jsme. My jsme vždycky akorát pluli. Podle zednický vodováhy. Co řekl zedník, tam jsme pluli. My jsme zjistili, že jsme v severním ledovém oceánu podle toho, že nám byla strašná zima, strašná zima. Já na sobě hubertus, šálu kolem krku, tepláky. Všichni v té ponorce, jak jeden muž, namačkaný kolem těchno, těchno, pělinových kamínek. Teď ten smrad kouř, to sledá větra, ponorka pod vodou. To bychom se prozradili. Pod nám ledovec. Vy tam zmáčknutý jak obložený chlebíček. Periskop nebyl. A jednou proti nám

0: Kováčů. Děkujeme. Pavel Bobek. Známá rodina. Děkuju.
1: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže, a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopíme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře, a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek smašlí? A to je právě to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát, já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál. Teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem, a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku, nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. Čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lip. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na ničce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha, ha! Zavzbala jsem na něho ze svého úkrytu. Ha, ha!

0: ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? Nářez, odpověděla jsem ale zubem. Nářez se sírem a konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jídla jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6, tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednosta. On to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto, ať žije humor, já jedu, papa.
1: Velice vděčné je povídání o rodičích. Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
2: Já měl babičku, já jsem, ta u nás žila, ta se dožila 90 let a 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný a já si jednou pamatuju, že jsem přijel z Liberce, když jsem ještě byl s Ypsilonkou v Liberci, to bylo v neděli, jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce a přišel jsem domů, babička seděla na postýlce a přišla babička seděla a říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel, říkám, co je, Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to po... Ona tam byla jeho nastávající žena, jo, pokud večer tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní a ona řekla, ať si udělám sama. Střih, v poledne, bráchova nastávající žena měla nádobí, babička se dělá postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
1: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
3: No a to se stalo v Liberci, to je to, co se teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaké jugoslavské středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do té drůbe, že říká, dobrý den, prosím vás, bych velkou čurana. Prosím? Čurana, pěkná čurana. Za mnou pane vedouce. Pane vedouce, je to co pro vás?
4: To je to, co jsi říkal ty. Teď mám podobnou příhodu s naší společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí byla asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť jako šusťáček. Jdu do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji show stáče, prosím.
3: Tady slouta je to, jo.
5: A je.
3: Ne, tak to mám musím říct, že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mi bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce. No, já se tak styděl vždycky.
6: Já, moje maminka byla podobná. Ta měla strašný starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel. Nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit. Že? Teď jsem nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč vůbec nejde.
7: Haló? Tady byt pana Procházky.
8: Pan Procházka osobně?
7: Ano, prosím.
8: Haló?
7: Haló?
8: Tady je zoologická zahrada.
7: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
8: Napusťte okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam slona na koupání.
7: Jezus, manko, a proč zrovna mě?
8: Protože u nás v zoo přestala téct voda.
7: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
8: No tak to nevadí, bude ve vaně sedět, je to cvičený slon.
7: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji nerosed. Je to družstevní, víte?
8: Co, vana?
7: Ne, vana, byt, já bydlím ve třetím poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
8: Neapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chovotnaci? Víte, jaký by to mohlo mít následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejt a za chvilku, abychom stavili morový sloupy, že jo?
7: No ne, já jsem prosím nic neřekl, já to chápu, ale...
8: Jaký ale?
7: Ale kdyby to jaksi přicházelo v úvahu.
8: Hned teď už vyjíždíme, jen co okšírujeme.
7: Jezus, manko, to hned teď, ale já na to nejsem připraven.
8: No, co byste se připravoval? Smoking si brát nemusíte, hlavně napuste vodu.
7: Ano, prosím, a studenou nebo teplou?
8: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
7: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mně teče tak jako tak kalná. Víte, abych řekl, že mi teče takovej Tizián.
8: No tak to pozor, aby nám ten slon z té vody nezrezavěl. Za to ručíte, je to všecko jasné?
7: Ano, prosím, tak já jdu.
8: Kam jdete?
7: No, napustit tu vanu. Haló? Haló, co je?
8: Ty kamaráde, poslouchej. Ano. Ty jsi tomu opravdu věřil?
7: A čemu, prosím?
8: To mě teda podržíš, no teda takhle to zblajznout, to jsem ještě teda nezažil.
7: Haló, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
8: No to bych prosil, že ne, kde já bych brácho sehnal slona.
7: No kde, přece tam, kde pracujete, v zoologické zahradě, ne?
8: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
7: No jo, ale promiňte, já to nechápu, tak proč jste mi vlastně telefonoval?
8: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
7: Ale co je na tom legračního?
8: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová. Jak by se ten slon dostal do bytu?
7: No, jak? Mohli by ho vyvést výtahem.
8: Koukej, brácho. Přestaň si ze mě střílet, jo? A přece si tomuhle tomu nemohu věřit.
7: No a proč ne?
8: Poslouchejte, člověče. Vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
7: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
8: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
7: Ježiši, a proč zase?
8: Za toho slona.
7: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
8: Koukej, kamaráde. Co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
7: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
8: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
7: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
8: Slonů, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí. Já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu. To určitě, cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
7: Ale, promiňte.
8: Jaký pak, ale. Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. A přemstím k vám. A nalinýruj ti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare, tady nemá smysl pro legraci.
7: No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla.

Nejstarší sestavení abecedy se připisuje Féničanům. Abeceda nejmladší vzniká každoročně 1. září. V některých třídách začíná písmenem B, Blaho, v jiných písmenem D, Dalík. Jsou i třídy, kde abeceda může zcela překvapivě začínat písmenem A, Apelt. Taky se stává, že začíná až relativně pozdě, od E, tedy Einstein. Zakolíkování prvního příjmení v abecedě je pro počínající školní rok velmi důležité. Žák na špici písmenného řazení bere na sebe náročnou úlohu předsunuté hlídky. Při zkoušení podle abecedy je hned na ráně. Nemá možnost ptát se, proč právě já. Umístění v abecedě ho předurčilo. Žáci z počátku abecedy jsou otloukací. Podobně i žáci z konce abecedy. Je obvyklou učitelskou finesou, že pořadí při zkoušení se přehodí a k tabuli je vyvolán ze své jamky zajíc. Metoda zkoušení odzadu, neboli zkoušení bumerangové, zoceluje jedince na chvostu abecedy. I oni žijí v trvalém napětí, že se začne zkoušet od nich, byť jsou hlídkou zasunutou. Nejpříhodnější postavení je ve středu pole, tedy poměrně. Šrapnel zaletí i sem. Předsunutý i zasunutý žák je na zkoušení psychicky připraven, kdežto písmeno uprostřed pole je ukolébáno falešným pocitem bezpečí, že může pozvání k tabuli předvídat. O to citlivější je zásah nečekaný. Zkušenost vám potvrdí každý obyvatel střední zóny. Kdybyste žádného neznali, musíte vzít za vděk autorovým dobrozdáním z prostoru K. Od prostředka začíná zkoušení jen málo kdy. O to víc bolí, dokonce citelněji než výlov zkusmo, kdy učitel otevře svůj zápisník a začne vyvolávat podle stránky, která se zrovna otevře. Takové zkoušení postrádá napětí, neboť se týká povětšinou jednoho a toho samého žáka, který se nachází právě v místě, kde se učitelův zápisník otevírá pravidelně. Začátek školního roku usazuje žáky do tříd a do abecedy. Jak už jsem uvedl, nejožehavější umístění je na samotném čele písmeného pelotonu. V naší třídě tohle místo tradičně zaujímal Antoš. A každoročně 1. září si přával, aby se stal zázrak. Aby se ve třídě odněkud objevil anděl.

Po zahájení školního roku se češtináři tváří, jako by uplynulé dvouměsíční volno dostali žáci jen proto, aby se stalo tématem první zářijové slohové práce. Námět proto, aby se stalo tématem první zářijové slohové práce.

Mirek, na rozdíl od nás, kteří jsme se snažili každým rokem popisovat právě uplynulé prázdniny, on měl prázdniny jedny. Poprvé je popsal na prahu 6. třídy. Byl počastován nevalnou známkou. Ale v následujícím postupném ročníku už měl z tohoto slohu výbornou. Počátkem 7. třídy přišel na myšlenku, že nadaný námět znovu střihne prázdniny loňské. Rozvrstvil je pěkně po odstavcích, má je na paměti loňskou učitelovou poznámku zmatené a ve slově zmije napsal tentokrát správně měkké i. Samozřejmě, že předešlou kompozici si nepamatoval doslova. Nebyl to žádný šprt, který by se sám sebe učil naspaměť. Jen loňské téma propracoval a vystříhal se chyb, kterému u minulé slohové práce češtinář vytkl. Například už nepsal, že počasí stálo za pendrek. Uvedl jen, že počasí se nevydařilo. I když jeho skutečné prázdniny před 7. a stejně tak později před 8. třídou měly průběh značně odlišný od těch před 6. třídou, držel se Mirek důsledně stejné osnovy železně vybudované. Za prvé, pomáhám u strýčka a u tety vězni D rabat seno. Za druhé, zúčastním se letního pionýrského tábora. Za třetí, pobyt u dědečka a příhoda se zmí. Za čtvrté, poslední týden na chatě u potužilu. Co na tom, že mezi tím se strýček s tetou rozvedl a dal se k zedníku? Co na tom, že před 7. ani před 8. třídou už nebyl na žádném pionýrském táboře, protože nechtěl škrábat brambory? Co na tom, že na louce u dědečka se zmije už znovu neobjevila? Nebyla to exhibicionistka? Co na tom, že Potužilovi ho už na chatu nechtěli, neboť rozkecal, že si tam válejí šunky, které pan Potužil vynáší z masokombinátu? Kompozice byla sepsána přehledně, procítěně, s rozmyslem a bez chyby. Je s podivem, že až do konce školní docházky náš češtinář uvedenou boudu neprokouk. Zřejmě za ty roky, co už učil, četl o tolika prázdninách, že troje shodné ho prostě nevyvedli z míry. Mirek na prahu 7. a zvláště pak 8. třídy vytvořil stylisticky tak vytříbené prázdniny, že takové snad nemohl zažít ani v tom jediném roce, kdy je opravdu zažil. Učebnice dějepisu mě vzdělala, že v dávné minulosti žili jen tvorové, kteří dělali dějiny. Sotva ráno vstali, už se do toho dali. Ke svým význačným činům si s oblibou vybírali data, která se špatně pamatují, aby nás ve škole trápili. V hodinách historie jsem nikdy neslyšel, že by někdo z předků žil obyčejný život. Snad to bylo tím, že dějiny tehdy byly v celku prázdné a bylo nutno je naplňovat. Ani jednou jsme neprobírali životopis jedince, který by prostě ráno vstal, ustlal po sobě, pospíchal do práce, odpoledne si nakoupil a večer šel potlachat ke svým známým. Když už je v učebnici dějepisu taková zmínka, pak končí upozorněním, že dotyčný šel večer ke známým vladykům a pronesl řeč, která měla posléze zcela zásadní vliv na běh událostí. Rád bych se tam jednou podíval. Do historie. Na cestu bych si do aparátu prozřetelně založil film s prošlou záruční lhůtou, který by se v minulosti stal kvalitním. Chtěl bych si pořídit obrazový dokument o lidech, kteří tehdy obývali svět, kteří žili

aby se vsunuli do dějin. Z mé obrazové dokumentace by tak vznikl názorný doplněk učebnic. Byly by to snímky vděčné a dramatické, protože dějiny jsou pohyb. Už od samých začátků, kdy dávní lovci běhali za mamuty, abychom měli dát co do muzea. Kdy tajnůstkáři zakopávali hliněné nádoby, aby dnešní archeologové měli co dělat. Kdy se stavěly pyramidy, o níž později učení vědci prohlásí, že za tehdejších technických podmínek nemohly přece vůbec vzniknout. Kdy mořeplavci objevovali nové pevniny, abychom měli co do atlasu. Opravdu rád bych se vydal na takovou dobrodružnou výpravu s tromořadím chronologicky seřazených událostí, objevů a činů, jejichž data jsem ve škole svědomitě přenášel z učebnice na taháky. Kdo ví, možná bych tam někde mezi stromy potkal překvapení. Úplně všedního člověka, o němž v historii není ani řádka. Takové setkání by pro mě bylo vskutku historickým objevem. Chlapík, který jen tak u cesty seká trávu.

Škola je základ života. A domnívám se, že taky slovní příklady v učebnicích matematiky by měly tuto skutečnost ctít. Zatím jsou poněkud jednostranné. Rychlík ze stanice X dojíždí včas do stanice Y. Traktorista zdárně osije průměrným hodinovým výkonem vyměřenou plochu. Zedník za jednu směnu položí tolik a tolik cihel, pokud přijde včas do práce. No a jsme u toho. Navrhuji, aby vedle příkladů vycházejících ze zdařilého plnění povinností zahrnovaly slovní příklady taky případy opačné. Tak třeba, kolik naštvaných pasažérů dojede do stanice Y, když tam 506 cestujících dorazí s 3hodinovým zpožděním. Jakou plochu osije průměrným hodinovým výkonem traktorista za 8 hodin, když těch hodin pracovali jen 5? Kolik cihel položí zedník za směnu, když na ní nepřijde? Pro zpestření slovních příkladů bych taky navrhoval zajímavé zadání. Nakolik je získání státního bytu bezplatné, když bokem šoupneme 15 000? Pozoruhodná čísla by mohla vyjít i v příkladu s otázkou, nakolik si za měsíc přijde výčepní, když u každého piva natočí centimetr pod míru. Z jiné oblasti se nabízí úloha, kolik času denně ztratí maminka, vystojí-li 3 fronty v jedné samoobsluze, to jest první fronta na košík, druhá fronta u prodejního pultu s lahůdkami, třetí fronta u pokladny. Pro zdatnější počtáře by mohlo zadání mít podobu 4 front, včetně té na vrácení zálohovaných lahví. Za pozornost by jistě stála i slovní úloha o panu Novákovi, který potřebuje před veřejností nějak legalizovat své nekalé příjmy. Koupí si od výherce ve sportce jeho tiket s první cenou a dá ještě 10 000 navrch. Otázka. Kolik stála pana Nováka první cena ve sportce? Pokud se domnívá někdo z pedagogů, že uvedené ukázky slovních příkladů ze života nejsou jaksi výchovné, ohrazují se tvrzením, že žáci, učňové a studenti se setkávají s podobnými jevy nezávisle na tom, zda tyto situace jsou nebo nejsou zahrnuty v učebnici matematiky. Kdyby tam byly, lze je aspoň číselně uchopit. Bazíruje-li někdo mermomocí na výchovné momentu, proč ne? Pro ten případ nabízím příklad následujícího typu. Když tatínek ukradl ve skladu, kde je vedoucím, postupně 33 ledniček, prodal je pod rukou a pak se na to přišlo, jak dlouho děti tatínka neuvidí.

Byl klidný, mírný, vyrovnaný, nevybuchoval a přece se mu říkalo Sopka. Přezdívku si vysloužil svérázným pojetím zeměpisu. Výklad o jednotlivých zemích pojímal s důrazem na jejich sopky. Po všeobecných zeměpisných informacích se pouštěl detailně do popisu bývalých i současných vulkánů. Zvláštní láskou lnul k Itálii s Vezuvem a Etnou. Československo pojímal jako zemi, která se prostírá od Komorní hůrky u Chebu až k Vihorlatu. Výkladu o Japonsku královala Fujiyama. Na školní výlet jezdilo k uhlířské sopce na Bruntálsko. Nikomu z žáků se nepodařilo zjistit, odkud pramenila učitelova záliba. Jakým sopouchem, tedy sopečným komínem, vlastně vytryskla. Někteří zeměpisáři si potrpí na kreslení mapek, jiní na orientaci v takzvané slepé mapě, někteří se soustředují na řeky, jejich přítoky a přítoky přítoků. Učitel Sopka měl svět posetý vulkány a basta. Kdo chtěl v jeho předmětu obstát, musel znát magmatické souvislosti a navíc přinést zdařilý model některé z proslavených sopek. Nejčastěji ukládal Stromboli, Vulcano, Santorin nebo Krakatau. Říkával, stačí bednička hotovoce, trocha písku a zaujetí pro věc. Jednotlivé modely, přinesené do školy, hodnotil velmi pečlivě a pedantsky. Nebylo snadné káprout mu do noty. Sopečný kůžel měl vypadat co nejvěrněji. Písek musel držet pohromadě, proto jej bylo třeba doplňovat tužidlem, aby se sopka nezhroutila. Podle hesla iniciativě se meze nekladou, oceňoval učitel Sopka taky osobitost vyhotovení. Žáci přinášeli do školy krátery zdobené žlutým a červeným lakem, někdy posypané pudrem, aby představa popílku byla dokonalá. Nejvíce se osvědčil Sipsy. Zdařile byly kombinace s hořlavým filmem nadspaným do jícnu. Tyto sopky pak za učitelovy asistence třtily oheň na školní zahradě. Sopka byl poněkud jednostranný, ale výsledky jeho hodin ku podivu všestranné. Žáci se naučili, že pod sopkou Fujiyama leží rozvinutá průmyslová země a že pod sopkou Etna se pěstuje vinná réva. Probral vlastně celou předepsanou látku pouze s tou zvláštností, že ji situoval pod sopky. Mohl tedy být klidný, i když do třídy měl přijít inspektor. Jenže nebyl. Jeho jinak vyrovnaná povaha ztrácela v přetuše inspektorovi návštěvy na stabilitě. Sopka se lávovitě vlnil skrytou obavou z následku svého pedagogického koníčka a proto každoročně prosil žáky, aby při zkoušení před inspektorem nemluvili o sopkách. Jednou tak došlo k unikátní žákovské odpovědi na inspektorovu otázku, co se týčí nad Neapolí. Prosím, Vezuv, ale sopka to není.

sedmé třídě jsem šel pro vysvědčení s ruksakem. Bylo nás takových několik. Zbytek třídy přišel s příručními vaky, plátěnými chlebníky, sportovními pytli a nákupními taškami. Spolužák Jan, budoucí tlumočník, přišel s tlumokem. Byl to krásný den, na který jsme se těšili po celý školní rok. Sedmá třída byla velmi zábavným ročníkem, neboť jí vedl učitel, jemuž ve sboru přezdívali sběratel. Vrhal se po všem, o čem soudil, že to nepatří do vyučovací hodiny. Nyní, na konci školního roku, nám měl zabavené předměty vrátit. Jeho kabinet už praskal ve švech. Vždyť sbíral od samého počátku roku. Máš to u mě jako ve spořitelně, pravil třídní již 3. září, kdy mi při vyučování zabavoval lahev Magy, kterou jsem si nosil pro ochucení polévek ve školní jídelně. Marná byla moje výmluva, že je to hnědý inkoust doplnicích per. Jaký div, že rodičovské schůzky v průběhu roku měly podobu inventury. Náš třídní byl úzkostlivě pečlivý a záleželo mu na tom, aby rodiče důvěřovali jeho úschovně. Ukazoval jim proto v kabinetu zabavené předměty, které měl opatřeny cedulkami se jménem žáka a datem zabavení. Za největší poctu pokládal výrok předsedy SRPŠ. Vy jste takový náš skladník, že? Dnes jsme si tedy šli pro vysvědčení a pro zabavené předměty. Vysvědčení rozdal učitel jen tak levou rukou, protože pravou ještě zabavoval. Ani v tento den si nedal pokoj, byl ve své důslednosti dojemným exekutorem. Pár zabavených předmětů ještě přihodil na stupínek obtěžkaný celoroční žatvou. Pak nadešla velká chvíle. Se zářivým úsměvem nám začal rozdávat zpět poplašňáky, hašlerky, míč, kšandy s nápisem Nazdar, potápické ploutve, krajčovskou křídu, želvý krunýr, sukovici, bakelitový fotoaparát Pionýr, šňupací tabák, poutavý životopis doktora Mensingy, průkopníka moderní antikoncepce, pevný podpalovač Pepo, skládací dalekohled, pitýk ptačího zobu, jízdní řád autobusu Západočeského kraje, mlýnek, namák, manikuru a můj lahev Magy. Udělali jste mi radost, prohlásil a s dojetím přehlédl celou třídu. Své rozněžnění pak uzavřel slovy. Takový už je osud, učitele. Příští rok abych začínal znovu, s další třídou, opět znovu, od základu. Touha po originalitě může člověka přivést na cestí nebo do řeznictví, což byl případ naší maturitní třídy. Všechno jenom proto, že jsme chtěli mít neotřelé tablo. První návrh z našeho středu pravil, abychom se dali odlít. Tablo se bude skládat z věrných masek. Ovšem idea byla později zavržena všemi obrýlenými s poukazem na riziko, že při odlévání by se mohla vymáčknout sklíčka. Následující koncepce byla reálnější. Návrh pravil, že bychom mohli dát na tablo rentgenové snímky. Jedna skeptička namítla, že by pak nebylo poznat kluky od holek. Autor návrhu jí uklidnil informací, že by tam byly rentgenové snímky postav celých a tam se hoch od dívky pozná podle pánve. Ona však trvala na svém, já chci portrét. A měla pravdu, neboť měla pánev krabatou. Genius Bohouš pak přišel s návrhem spásným. Doporučil, abychom si pořídili tablo absolutní, složené z nás samotných. Jeho projekt předpokládal, že svorně napochodujeme do rozměrného výkladu prodejny maso uzeniny. Tam se usadíme na židličky, k
které si přineseme za tím účelem z domova. Všichni jsme byli pro. Příštího rána vstupujeme v maturitním odění do výlohy, řezník byl otcem jednoho z nás. Měl pochopení a dal nám i ventilátor. Výteční žáci seděli pěkně způsobně a rovně, ostatní se vrtěli a nepolepšitelný Buchta soustavně vyrušoval, ačkoliv to v této situaci nemělo hlubšího významu. Obyvatelé městečka se na nás dívali s velkým zaujetím a mnozí z nich přes sklo naznačovali, že nám drží palce. Domnívali se totiž, že jsou svědky jakéhosi pokusu medicínského charakteru. Reakce byly pestré a těšilo nás, že nikdo neprošel kolem tabla bez povšimnutí. Nevídáno, prohlásil Hajný, který právě kráčel kolem. To tu ještě nebylo. A zmizel v polesti. Staří lidé se domnívali, že za výkladem je Betlém. Pozoruhodně se zachoval kavárenský povaleč Zítko. Záviděl nám, neboť řeznictví bylo jediné místo, kde se ještě nepovaloval. Děti na nás pouštěli z protějšího chodníku malým zrcátkem prasátka v domnění, že prasátka do prodejny maso uzeniny patří. Vydrželi jsme sedět ve výloze celý den. Bylo nám dobře, stravovali jsme se ovarem a dlouhou chvíli jsme si krátili zpěvem lidových písní. K večeru nás chtěl svědomitý řezník uložit do skladu, ale to jsme se vzepřeli, neboť nás doma čekali rodiče.

má jak nože a z těch zubů čiší strach. Nekýmeser, ach můj Bože,

0: Herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti, člověk čistý a nezáludný, mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem, lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky, prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
1: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava, la, la. Naplni se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec.
2: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky: hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl: no, tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali: prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on: páno, tak se chlapi nesází, to vím, páni, no ještě je takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. A on: páno, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršela, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá: pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá: jdou se vyspat slanej, na mě s tímhle nemůžou. On: pá, dobře. Vsadíte se? On povídá: no, jestli to není nějak normální, regulární úkol početní. Pá, dobře, o kolik? O stovku? Slanej povídá: to je málo, tak o 500. Tak se vsadili. On: pá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on: pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá: no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On: páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle pořád, počkejte, na to musím jinak, vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá: hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? A strýc Ondřej povídá: ten dědek byl blbec a neuměl počítat. na vojnu. Že ano, bylo po přísaze. A měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po rád se chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakého Wegschneidera, takového prostě, dá se říct, čimana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitele tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokužovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zob a to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějakýho krahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Vostry a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ze sarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
3: Jsme se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu takové představení Zavěste prosím, volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla Na zábrady. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky. Potom přines úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutný. Co je s tebou?
4: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
3: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
4: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty, kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
3: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš?
4: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
3: No.
4: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
3: No to asi jistě, no to jo. Jenže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvejš tak trochu kamarádi.
4: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
3: No jistě.
4: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
3: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
4: Jo,
3: no. No nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nédlí. Je to pravda, ne? Já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
4: Proč?
3: No to jsem zkoušel.
4: A co? Studená dobrý. Voda nebo
3: ale
4: co?
3: Voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně a najednou ona se mě zeptala, pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
4: A co ty na to?
3: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem ti na den půjčil a takový ty. To nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
4: Hele, a co je vzít na lodičky?
3: Lékaře?
4: Ale. Děvčata?
3: Na lodičky, jo. No. Hodně daleko od jezu.
4: Proč?
3: Když se to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
4: No dobře, tak lodičky škrtám a nedávám jiný návrh. A co oslovit děvčata takhle v metru?
3: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
4: Proč?
3: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
4: A co říkali?
3: Nic, pustili mě sednout.
4: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladý hezký holky.
3: To víš, že ten způsob existuje.
4: No tak.
3: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
4: Tak to ne na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
3: Jo. Jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
4: No zatím ne, ale počkej, hele, já mám nápad. Co odvez děvčata na Petřín do Bludiště?
3: Do Bludiště? A co, to tam budeme rána schovávanou nebo se hledat?
4: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
3: To jo, a co potom venku? To by si holky mysleli, že jsme si vzali zrcadla sebou.
4: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
3: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
4: Já nemyslím k vám do paneláku, já myslím k Matěji, na pouť.
3: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku.
4: No.
3: No to by šlo možná, protože tam už mě nabízeli, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
4: Proč to nevzal?
3: A já to vzal. Odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě v ostatní strašidla bojej.
4: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
3: No já si to taky myslím, pan Šrámek to taky říká.
4: Jo.
3: No jistě.
4: Já totiž, hele, ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
3: Jakou? Ty máš teorii nějakou?
4: No jistě, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
3: Neříkej, kterou ti připomínám já.
4: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
3: Jak to?
4: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
3: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslil už tebe.
4: Ne.
3: No jistě, ty jsi úplnej pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujeme se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
4: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
3: To je ona mezi náma. Na ty inteligenci bych vůbec netrval.
4: Taky ne.

0: Já vás všechny vítám, přátelé, vás, kteří jste přišli včas, i vás, kteří přicházíte o něco malinko později. Každý platící divák, platili jste, víte, co jste přišli jako, dobře, tak má právo přijít, kdy chce. Já vás ještě jednou všechny vítám, zdravím hlavně vás v první řadě, kde vždy sedí nejbohatší lidé z města. Bych rád poděkoval Smetánce podnikatelům za sponzorské příspěvky, díky kterým vznikají tyto hodnotné kulturní akce. Samozřejmě ale zdravíme i ty normální, prosté lidi, že to jsou od té druhé, třetí řady dál. Dobrý den. Zdravíme i dozadu chudinu, buďte pozdraveni. Tak. Už vás máme pozdravení všechny. Mimochodem, všimli jste si, že poslední dobou v té první řadě už tolik nesedávají podnikatelé, ale spíše manželky podnikatelů? Ano, podnikatelé také sedí, ale no, to jsou takové smutné věci. Já myslím, že to se na začátek pořadu nehodí. Máme tady dneska posilu. Přijali jsme kapelníka velkého klávesového orchestru, je jím pan Jiří Markvart. Dobrý večer. No ale vy jste sem nepřišli kvůli hudbě. Ba co dím, vy jste sem nepřišli ani kvůli mně. Vy jste sem přišli kvůli tomu, co se tady za chvilku vedle mě... Teď nevím, jak bych to řekl, abych nikoho a nic neurazil. Ale no tak, co se dá dělat? Ta příroda taky někdy může. I mistr Tesař se někdy utne. A takhle vznikají význační komici. A proto mi dovolte, abych mezi námi na jevišti přivítal vizuálního komika Josefa Aloise Náhlovského. To je to, co právě teď odněkud. Co je to? Co je to?
1: To je igelitka.
0: No to všichni vidím, ale proč to taháš na jeviště?
1: To mám na dárky.
0: Na jaký dárky?
1: Tak bude mezinárodní den dětí, tak kdyby už předstihem někteří si vzpomněli.
0: Ty již celou řadu desetiletí nejsi dítě.
1: Ne.
0: Ne, odlož si tu tvoji podepsanou tašku. Co tam máš napsáno? Debil?
1: Ne, byla.
0: Byla, ano, sestry. Prosím tě, už si pozdravil diváky.
1: Ano, dobrý večer, vážení přátelé. Všechny vás tady vítám, jsem rád, že jste přišli, to se divím, že jste přišli na takovou kravinu. Jako
0: prosím tě, něco zajímavého by bylo dobře. Něco poutavého, co lidi zaujme.
1: Přátelé, mám pro vás funglnovou zprávu. Jsem zdravej.
0: To je ono. To je šok.
1: To si VZP oddychlo.
0: Ano, to teda určitě. To víte, kolik teďko se udělá novej sanatorii za ty ušetřený peníze?
1: Přátelé, já jsem totiž byl v Luhačovicích v lázních.
0: Jo, tohle.
1: Tam mě dali dohromady.
0: To ne.
1: Dokonce jsem zjistil zajímavou věc. Já sám dokážu lidi léčit. Já jsem v těch Luhačovicích taky chodil a já jsem léčil lidi. Já vyzařuju energii.
0: Nepřipomínej
1: a
0: to.
1: A pomáhám lidem překonat jisté obtíže.
0: Nepřipomínej.
1: Máte paní obtíže? Velice se vám pomáhám při léčení neplodnosti u žen.
0: Alois.
1: To je můj koníček.
0: Ano. Taková jsem... paní se na něj podívá a radši porodí.
1: Jsem byl ve 14 případech úspěšný léčitel.
0: Prosím tě, nepřipomínej tady tyhle věci. To byla ostuda, neskutečná ostuda.
1: Ty Luhačovice?
0: No jistě.
1: Proč?
0: No, ty si na to nevzpomínáš? Hele, já jim to řeknu.
1: Mně je to jedno.
0: Já jim to opravdu řeknu, jak to
1: tak
0: bylo.
1: Jo, no.
0: Představte si, že on chodil po těch lázních, po těch kolonádách.
1: Kolovám nádo.
0: Ne, to byly jiný lázně.
1: Jo. V Karlovy Vary.
0: Ano, to jak v Karlových Varech si se snažil Rusům prodávat bicykly. Tak chodil po těch lázních, po těch Luhačovicích, po těch kolonádách, zastavoval dámy, paní a slečny a tvrdil jim, že je chodící mamograf. To byla ostuda. Představte si, milostivá, že on jednou asi čtvrt hodiny nesehnal žádnou pacientku, tak vyšetřil šoféra z autobusu, který Ausgerech ze začátku ani nechtěl.
1: Přátelé, opravdu, já léčím lidi, já jsem léčitel, Ježiš. Já to dělám jako jedinej v republice, snad nezištně.
0: Tak a počkej,
1: normálně...
0: zadrž.
1: Co?
0: Co to je podle tebe nezištně?
1: Beru prachy na černo, aby to finančák nezjistil.
0: To jo, tomu rozumím.
1: To je nezjištně.
0: Nezjištitelně.
1: Ano, nezjištně. Lidi mi volají, píšou z celé republiky, já jim pomáhám. Jsem na tuhle mi jeden pán psal tady odsaď, psal mi, pane Náhlovský, mám strašně tvrdou stolici, poraďte
0: prosím
1: mi, co
0: tě.
1: Mám dělat, mám problém.
0: Chápeš, že to má být kulturní záležitost?
1: No jo, ale musím pomoct každému, má problém. Pán měl problém s tímhle, tak...
0: Tak
1: jsem mu napsal, pane, máte-li tvrdou stolici, neváhejte. Naštivte prodejnu nábytku Euromebl.
0: Jo, takhle.
1: Až uvidíte ty ceny, tak se z toho nafleku...
0: Prosím tě.
1: Pomátnete, pane, pomátnete. A koupíte si nějakou pěknou měkkou stolici, ano, na které se vám bude lépe sedět. Nebo psala mi paní, poslala mi takový krátký dopis a poslala mi 50 korun. Napsala mi, pane Náhlovský, je mi 50 let a jsem ještě pana. Co s tím mám dělat? Tak jsem odpověděl taky krátce. Už nic, paní.
0: To je opravdu veselý, tohleto.
1: No ne, tak přece tam nepojedu za 50 korun.
0: To nikdo nechtěl po tobě.
1: No, paní byla ze Šumperka, to bych dal víc za dráhu. Třeba jako jediný na světě umím vyléčit rýmu.
0: Tak pozor.
1: To neumí ani doktoři, já umím
0: vyléčit rýmu. Neumí vyléčit na světě nikdo.
1: Já jo. Mám na to svoji vlastní metodu, říkám jí pracovně vyhánění čerta ďáblem. A spočívá to na takovým přírodním principu, že silnější bacil z těla vyžene bacil slabší. Pojď se s tím nesnese, tak ho vyžene. Jako to je v přírodě, že jo? Silnější element vytlačí element slabší. Třeba, já nevím, jak bych vám to připomněl, třeba kukaččí hnízdo. Kukačka, že jo, přinese omylem orlí mládě do hnízda, to je silnější než kukačky. A kukačky vystrčí se hnízda i tam sám. Prostě silnější ptáček, větší ptáček vytlačí...
0: Prosím tě, neráchej se v tom.
1: Ptáčka menšího?
0: Neráchej se v tom.
1: Z hnízda.
0: Ano.
1: Tak prostě silnější pacient vytlačí slabší. Dejme tomu, já se vyberu jako pacientku třeba. Tady. Vy, paní, máte sympatický, přijdete ke mně, máte rýmu. Já vám píchnu bacil chřipky, virus. Pozor, virus chřipky, ten je silnější, než je bacil rýmy a za hodinu máte po rýmě. Jak jednoduché, doktoři, na to nepřišli, já jo, jedinej, to je, co?
0: Počkej, ale to by
1: silnější paní... Silnější bacil vytlačí, slabší.
0: To by paní měla chřipku.
1: Ano, to, jo. No to nevadí.
0: No nevadí, jak
1: taky,
0: komu?
1: Taky za hodinu píchnu něco silnější. Třeba bacil žloutenky, dáme typ C, ten je silnější, a paní má po chřipce.
0: Možná ti budu připadat jako šťoura.
1: No to už skoro jo.
0: Ale... paní má v tu chvíli žloutenku.
1: To co se mnete, když máte žloutenku?
0: Prosím tě, ne teď.
1: Jo, teď, aha.
0: Hypoteticky.
1: Hypoteticky má no. Paní žloutenku. No tak co? Tak jí píchneme něco silnější? Za další hodinu, že jo, paní? Asi u mě posedíte, no. Mám píchnu tohle bacil plicního moru. Ten je silnější než bacil žloutenky a je po žloutence.
0: A co budeš dělat s tím plicním morem?
1: Už nic, to paní chcípne.
0: No to je výborný.
1: Ale já jsem říkal, že umím vyléčit rýmu, no. Ne plicní mor.
0: No to je skvělý.
1: Já mám cestu nastoupenou dobře, ten formálně jsem na dobrý cestě, že ten, to kolečko nedokážu uzavřít.
0: Ano.
1: Až
0: ano.
1: To uzavřu, dostanu Nobelovu cenu za medicínu. Ano. To je...
0: Zatím je to na debilovu cenu za cokoliv. Ano. Prosím tě, zdravotnictví, to je vážná věc.
1: No, já se v tom hodně vyznám. Dokonce já jsem mohl být minister zdravotnictví. Jak ten minulý minister zdravotnictví, ten David, jak s tím praštil, že to nebude dělat, jo? Tak scháněli novýho. Já jsem byl jeden z kandidátů na ministra zdravotnictví a oni nakonec vzali hezčího.
0: Jak na tebe takhle zblízka koukám, člověče, to muselo být vofous.
1: No, já jsem byl nevoholený, měl jsem fousy.
0: Ano. Prosím tě, musím ti vysvětlit jednu velmi důležitou věc.
1: Mně je všechno jedno.
0: Ministr zdravotnictví u nás vůbec nemusí rozumět zdravotnictví.
1: To všichni víme.
0: Ne, takhle jsem to nemyslel. Ministr zdravotnictví musí být hlavně ekonom.
1: Ekonom.
0: Tam jedou neskutečné peníze. Si jenom uvědomte ty léky, co stojí. Ty nemovitosti, nákupy, prodeje celých nemocnic. Vzpomeňte třeba kauza Homolka.
1: Homolka. Kupuje nemocnici.
0: Ale...
1: Franta Homolka?
0: Ale ne.
1: Proč by to dělal? Vždyť je to truhlář.
0: Prosím tě.
1: Hledáš, že by koupil patologii, on chce dělat rakvárnu. Ne, to je dobrý šéf rakvárna. Co, paní? Taky vám nebude jedno, v jakým papundeklu vás pálí.
0: Prosím tě, trošku úroveň.
1: Já chci třeba z cedrovýho dřeva. Pěkně intarzie, mahagonový,
0: no, to ví, že
1: kování stříbrný, no. Ale prostě zlatý křížek.
0: Určitě.
1: Malým diamant.
0: No to ví, že jo. Přesně
1: možná to. Může být i safír. No, to, já si na to šetřím.
0: No to si můžeš šetřit, ty peníze půjdou na něco úplně jiného. Ty dostaneš normálně falbrovku a půjdeš.
1: Koho?
0: No odborářskou rakev, zdarma.
1: To je nějaký pytel na jutovej.
0: No ne, se nebude vyhazovat za jutovej pytel. To tě položej tak na 3 dny do mrazáku a pak ti takhle ze strany nastřelej madla. A ještě cestou na hřbitov můžeš ochladit nějaký pivo.
1: Madla.
0: Hovoříme o zdravotnictví.
1: Ano, zdravotnictví.
0: Homolka stojí v Motole.
1: Proč si tam nelehne, když je nemocnej Franta?
0: Homolka na Homolce
1: leží. Homolka leží na Homolce, tak to je peříčko.
0: Ale prosím tě, jo, na Homolce.
1: To se tak jmenuje.
0: No, to je nadstandardní nemocnice. Přijedete obrovské parkoviště, rovnou vám vemou ty věci, vezou vás vozejčkem hezky přes tu hlavní vrátnici. Všude obrazy na stěnách, květiny všude, hraje hudba. Víš, kde leží ta nemocnice?
1: No podle toho, co tady říkáte, tak je to Las Vegas.
0: V Motole.
1: Tam je taky Las Vegas, ale to je herna, tam vás voškobou.
0: Ale každý pacient má svoji vlastní sestřičku.
1: Jo.
0: No jistě. Ta vám udělá, co vám na očích vidí.
1: Tak to vás podvedli, to jste byl v bordelu. Ale to nevadí. To taky někdy pomůže. Že jo, pane? Máte vysoký tlak v peněžence. Tak vám jenom odpustěj.
0: Hele, už zase jedou kolem těchto problémů lobby.
1: Lobby nejezdí, bobby jezdí. Mně to jedno.
0: Proč já ti to vysvětlu, ty to stejně nekoupíš?
1: Proč bych to kupoval, co pak jsem blázen, nemocnici?
0: No.
1: Já mám o práci postaráno, já právě u Franty Homolky budu dělat v té rakvárně.
0: To nejde.
1: Proč ne?
0: Ty se nemůžeš živit manuální prací.
1: Jak důvod?
0: No ty vemeš hoblík nebo sekírku a budeš první zákazník. A ještě z jedné strany to bude uší, až bude chybět ruka. To nejde.
1: Ale já budu dělat v oddělení marketingu a reklamy u Franty Homolky.
0: V rakvárně?
1: Já už jsem mu vymyslel reklamní slogan na jeho
0: prosím
1: firmu.
0: Tě.
1: No už to má zlatým písmenem na dveřích těch pohřebáčků.
0: Jo.
1: No jistě. Vaše smrt, naše radost. Pane, to prodává. Vývěsný štík udělám.
0: Jo.
1: Vlastně, no. S námi je radost umřít.
0: Přátelé, uděláme jednu důležitou organizační věc. Máte možnost napsat jakýkoliv dotaz, nemusíte se podepisovat. Čili milostivá paní, vy dostanete, já vám ho potom podám, notícek, napíšete dotaz, pošlete vedle, ano? Pán napíše dotaz, pošlete vedle, ano? Vždycky nemusíte se podepisovat, vedle, nezdržovat, vedle.
1: No.
0: Vedle. Paní, vy ne vedle, to by upadlo by dozadu a zase zpátky, ať se dostane.
1: A když tam nic nenapíšete, tak tam můžete něco vložit. Taky fialový papír?
0: Ne, prosím vás, nevkládejte tam žádné lakmusové papírky.
1: Nedávejte tam kovový, ty vypadnou často.
0: Kovový papírky. Mohu vás požádat.
1: Paní, umíte číst a psát, že jo?
0: Já se vám omlouvám. Jste první, tak on na to musel. Proč by paní neuměla číst a psát?
1: No, taky to může být Ukrajinka.
0: Už jsem ti několikrát vysvětloval, že ne každý, kdo sedí u kraje, je Ukrajinec. Co by byl tady pán veprostřed?
1: Čečenec. A je opálený.
0: Tak, přátelé, dostáváme se do fáze našeho pořadu, kdy budou hovořit můzy.
1: Někdo ještě přijel?
0: Ne, nepřijel nikdo, jsme komplet.
1: Můzy.
0: Bude hrát a zpívat Josef Náhlovský. Ta hudba vždy povznáší. Hudba je...

0: Hej. Jamal!
1: Hej! Oh! Hej, co se děje? Co se děje? Jak co se děje? Reklama, vole! Dneska všude. Jak se živit musím?
2: Přátelé, skladba, kterou uslyšíte nyní, to je skladba, ve které Josef Náhlovský ukazuje svou citlivou stránku.
1: To mám od Elvise.
3: Mám to štěstí, že na rozdíl od jiných chlapců, kteří vyrůstají v neutěšených poměrech, já patřím do rodiny vyrovnané a spořádané. Kamarádů z rozvrácených rodin je mi líto. Nemají klid k učení. Takový František Čermák se například při dějepisu omlouval, že není připraven, neboť otec s matkou spolu do pozdních hodin zápasili a on musel soucovat. Také Kvído Krump se při češtině omluvil, že nenese úlohu opěnkavě, protože mu tatínek pokreslil písanku karikaturami matky a její matky. Ještě více je mi ale líto dětí, jejichž rodiče jsou rozloučeni. Onehdy přišel Arnoš Bínů na hřiště do půli těla natržen, neboť se jeho rodiče hádali, s kým má jít na procházku, a pak se oni přetahovali. Karel Macák, co bydlí v Činžáku u Kašny, je zase napůl hluchý, jak se u nich doma křičí. To u nás je božský klid. Otec sedí celý týden v hospodě a maminka s panem Vránou jsou v obýváku tak jako myšky. Proto jsem měl ve škole dobrý prospěch a na vánoční besídce jsem byl odměněn brožovanou knihou Dospíváte v muže. Šel jsem se do hostince otci pochlubit, ale řekli mi, že je doma, protože není pivo. Hrklo ve mně napětím a vyrazil jsem k domovu jako šílený. Po 5 letech uvidím zase tatíka v domě. A skutečně, otec seděl v kuchyni za stolem, popíjel černou sedmičku, zatímco babička plakala, že jí bere medicínu. Maminka se tvářila nějak kysele a točila se kolem plotny vaříc pivo. Přišlo mi na mysl, že musím využít otcovy přítomnosti a dát mu vánoční dárek a nosit do výčepu. Také jsem byl zvědav, jakou bude mít otec radost, protože po loňském úspěchu s korblíkem se mu letos koupil ohříváček. Běžel jsem tedy do obýváku a hmátl do prádelníku, kde jsem měl svoje překvapení ukryto. Nahmátl jsem však pouze pana Vránu, který mě kousl do ruky a sykl. Proč se hrabeš v čistém prádle opilců v synku? A snažil se píďalkovitými pohyby zavrtat do utěrek. Zeptal jsem se pana Vrány hlasitě, co dělá obut u nás v prádelní. Nemusíš všechno vědět, ocekl mi a pak se zeptal, jestli je vidět. Proč se neotážete, tatínka? Opáčil jsem pomstichtivě. Vrána vyskočil a pravil. Přišel jsem si vzít ručník, který jsem vám před 4 lety zapůjčil a nechci oce zbytečně upomínat, aby mu to nebylo trapné. Miluji pořádek a proto jsem vyhrkl. Máte-li s tatínkem tahanice o ručník, bude lépe, řeknete-li si to z očí do očí. A vykročil jsem ke kuchyni. O, neruš oce, breptal Vrána. Vlastně ručník ani nepotřebuji. Oschnu cestou. A zmizel kvapně oknem. Vzal jsem ohříváček a šel za otcem, který právě trhal 3. věrtel na naší chmelnici za domem. Dal jsem mu dárek a popřál veselých Vánoc. Otec se mě zeptal, jestli jsem nezblbnul z piva. Začal jsem plakat a šetrně se mu připomenul, že není nikdy doma, tedy ani na Vánoce nejspíš nebude. Já, že nejsem doma, rozčílil se otec. Přežvikuje netrpělivě chmel. Protože medicina došla a domácí pivo se teprve chladilo. Pravda, byl jsem teď několik let pryč, ale víte o mně, kde jsem a co dělám. A abys věděl, pokračoval otec, v neděli pojedem na výlet do přírody. Zajásal jsem a běžel oznámit mamince tu radostnou novinu. Když se pivo ochladilo, sedli jsme si v kuchyni kolem stolu a radili se, kam vyrazíme. Do Třebáně, navrhla maminka, tam jsme ještě nebyli. Ale otec, již nervózní, protože kolem domu přejelo auto ze Sudy, prohlásil. Když se nemůžete dohodnout, pojedeme do Popovic. Prohlédneme si pivovar, ať kluk ví, kam půjde do učení. Maminka cosi namítala, ale otec řekl, mlčet, přijde to lacino, svezeme se autem z hospody. A ze slovy, na zimu přikryjte chmelnici slamou, odešel do restaurantu. Co zbývá ještě dodat? Výlet do Popovice vydařil. Já viděl své příští pracoviště, otec si přivezl sadbu chmele a maminka se seznámila s jakýmsi panem Vránou, který tam byl také náhodou na exkurzi. Nyní je u nás doma zase ticho a klid. A mně je čím dál tím více líto synků a dcerek z rozvrácených rodin.
4: Dobrý večer, přátelé. Když se rok chýlí ke konci, tak člověk se začne ohlížet. Co za ten rok udělal, co se mu nepovedlo, co se mu povedlo, dělá plány. A právě tak je to, když začne stárnout. Když začne stárnout, tak se začne ohlížet. A nebo naopak. Když se začne ohlížet, tak by si měl říct pozor, já asi stárnu. A já taky, já se začínám ohlížet, dokonce píšu něco jako takové vzpomínky nebo paměti. A tak se ohlížím až do dalekého dětství, velice dalekého v mém případě. A říkám si, sakra, kde se to objevilo v normální občanské rodině herec. Nikdo v rodině nevěstil žádnou katastrofu, dědeček byl pekař, tatínek byl obchodní příručí a najednou tady herec. Tak si říkám, někde musí ty prameny bejt a říkám si, po kom já to podědil. Tatínek byl veliký tedy humorista, maminka spíš byla takový komediální typ. Oni spolu chodili 10 let, než se vzali. 10 let spolu chodili, to je doba, za kterou dnešní dvojice stihne už 3 manželství. Ale oni spolu chodili 10 let a maminka vždycky si potrpěla spíš na takové jako vznešeno, na takovou romantiku. Ona třeba čekala, když chodili spolu do tanečních asi 5 let, tak čekala, že tatínek ji bude k sobě tisknout a bude šeptat takový ty sladký nesmysly. Ale můj tatínek byl zase takový komik, že si dal do kravaty lepku, umělou lepku, tam si dal žárovku, v kapse měl baterku a na maminku blikal. A maminka to těžce nesla, že prostě tatínek schazuje tu romantiku těch tanečních. A také to šlo dál, pak se vzali a otec dál vedl tenhle svůj způsob. Oni spolu chodili, třeba maminka ho vedla na operu. Proč, nevím. Ona tomu nerozuměla, on tomu nerozuměl, ale... Ona měla ráda, že tam všichni zpívají a že se tam trpí, že to je vznešené, tak ho vedla na operu. A tatínek tu operu prožíval svým způsobem. Koupil si pytlík takzvané divadelní směsi, to byly čokoládové bombony. A celý odpoledne vyráběl ty též bombony z chleba. A ty pak zamíchal do té divadelní směsi. A bavil se při opeře tím, že mamince nabízel... A maminka zobala, že jo. Zatímco Carmen tančila a Butterfly trpěla, tak maminka zobala. Zobla si 3-4 ty čokoládový a pak na té chlebové. Teď se začala dusit a tím pro tatínka ta opera dostala smysl. To je prvé to. Tak já jsem asi po obou něco podědil, po mamince takový ten komediální talent. Maminka, když vyprávěla ve společnosti o tom, co se jí stalo odpoledne v obchodě, tak hrála třeba 5 postav najednou a všichni řvali smíchy, ale v životě nebyla na jevišti. V životě nevstoupila na jeviště. A tatínek byl spíš ten clown, ten plebejský krásný komik. A tak já jsem podědil asi po mamince trošku toho komediála, po tatínkovi tenhle podivnej, krutý smysl pro humor. No, skončil jsem u divadla. Do Prahy mě vlastně dostal Vlastík Brodský. Na něj chci teď právě vzpomenout. Už za války za mnou jezdil do Plzně na moje představení se dívat a učil mě. Vlastník mě učil, on mě učil třeba dělat tečky. Já jsem neklesal hlasem na konci věty. A hned v červnu 45 mě vzal do Prahy, dostal jsem se do Větrníku a dokonce mě našel byt. Ve Veletržní ulici číslo 3, dva byty, jeden byl jejich, jeden náš. Já tam bydlel s maminkou, on z rodiny. Ve Veletržní ulici číslo 3, dva byty, jeden byl jejich, jeden náš. Já tam bydlel s maminkou.

chodila a říkala, viděli jste Miroslava? Výborný, výborný. Když to starý pan Brodský, tedy starší pan Brodský, měl obrácenou metodu, ten mě vždycky potkal na schodech a říkal, viděl jste to našeho blba? V té nový roli to je k nekoukání, to je přece k nekoukání, jak on to voře. Já říkám, pane Brodský, co to říkáte, ty vynikající, prosím vás, co mi to vykládáte, to je k nekoukání, jak on to hraje. Já říkám, ale ty výborný. A on říkal, myslíte? A teď tak rád obracel, jo? Tak rád se nechal přesvědčit, že ten Vlastík je vlastně výborný. A tenhle boj spolu vedli, my jsme to ani netušili s Vlastíkem Brodským, jak moje matka s panem Brodským bojovali. Ale bojovali tvrdě. A moje matka měla takovou metodu, ona byla velice zvědavá paní, všecko, co se děje v domě, musela vědět. Tak měla po léta nachystanou za dveřma jednu botu, celý léta jednu botu a kartáč. A kdokoliv šel, tak ona vyšla ven na chodbu a čistila tu botu. No a teď, když šel otec Vlastíkův, tedy starší pan Brodský, abych tak řekl, tak moje matka mu třeba řekla, pane Brodský, Miroslav napsal povídku a v neděli vyšla v novinách. A Brodský nespal do rána. Za týden jí potkala, povídá, paní Horníčková, Vlastík dostal hlavní roli ve filmu. A moje matka nespala týden. A tímhle způsobem se utkávali po několik let. My jsme to ani s Vlastíkem nevěděli. A jednou jsme seděli na chalupě ve Slunečné s Vlastíkem a s ještě s jeho tatínkem. A tak jsme na to vzpomínali, na ta léta, že jo. A starý pan Brodský nám vyprávěl, on říká, kluci, to vy ani nevíte, co to bylo za bitvy s maminkou, za bitvy, co to bylo. Jak ona vždycky s tou botou vyšla ven a vždycky měla pro mě nějakou zprávu, nebo já pro ní, že jo. A jednou prý toto vrcholilo vůbec. Já prý takhle jdu po schodech a maminka mě tam čeká vaše a říká, pane Brodský, tak jsem viděla včera toho vašeho Vlastíka ve filmu. To byla taková volovina. Proč on to bere, tyhle roli? Má to zapotřebí, kdy to bylo k nekoukání, to bylo tak blbý. A starý pan Brodský se zasmál a povídá, pane Horničku, dneska vám to přiznám, já už nevěděl, co jí na tohle říct, tak jsem jí řekl, polip si šos, babo. Teď necháme pauzu, aby to mohli vystřihnout. On neřekl šos. Ale krásný bylo, že pak mě podal ruku, zasmál se a povídá, a víte, že se mi po vaší mamince stejská? A takhle já myslím, že mají vypadat to, čemu se říká mezilidské vztahy, že? Že se mají vyzvat k políbení šosu. Proč ne? Ale že se mají mít rádi lidi.

Dobrý večer, milí přátelé. Je Silvestr, poslední den v roce. A na Silvestra jsme zvyklí se bavit. Někteří se baví tak intenzivně, že si ani nevšimnou, že už jsou v novém roce. Je to v pořádku, ale já vám řeknu upřímně, já Silvestra nemám moc rád. Právě proto, že Silvestr mi přikazuje, abych se bavil, a to se mně osobně moc nelíbí, protože já se rád bavím kdykoliv, kdy se mi chce. Ale pevně věřím, že dnešní den bude výjimkou a že se budeme všichni společně dobře bavit právě navzdory Silvestru. Já vás ještě jednou vítám. Dobrý večer. To je balíček otázek, které jsem si vybral z těch, které byly nejlepší. V představení ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. Dost často se mě diváci v uplynulém roce ptali na to, jaké jsem měl dětství, jaké jsem prožíval dětství, kde jsem trávil dětství a tak dále. Já na dětství vzpomínám strašně rád. Já jsem se narodil v Třebíči, nedaleko Brna, v takovém malém městě. Většinu času v dětství, většinou prázdnin jsem strávil v Třebíči u svých dvou babiček a u svého dědečka. Toho druhého jsem bohužel nepoznal. Ten zemřel dřív, než já jsem se narodil, a jmenoval se Kašpar. A už tam v tom jméně je obsaženo něco z toho, co mě v budoucnu potom čekalo. A vůbec si myslím, že spojením potomku těch dvou dědečků, z nich jeden se jmenoval Kašpar a druhý Donutil, vzniklo logicky to, co teď máte před sebou. Děda Donutil byl báječný vypravěč.

a vyprávěl nádherné věci. Vyprávěl nám o první světové válce, protože ji pamatoval, byl jejím aktivním účastníkem. A my jsme ho poslouchali s napětím a s očekáváním a rádi jsme poslouchali i jeho historky, o kterých jsme věděli, že nejsou úplně pravdivé. Ale věděli jsme, že on třeba nebyl v Rusku a seděli jsme a napětě jsme poslouchali, jak nám vyprávěl, že jednou šli přes zamrzlý Dněpr 7 metrů ledu a najednou zleva se objevili Rusáci. My jsme nevěděli, co máme dělat, říkal děda. Tak jsme se zamysleli. Náš velitel zavelel, my jsme přeběhli přes ten zamrzlý Dněpr a na druhém břehu všichni pěkně šup do žita. A my jsme říkali, dědo, co nám to říkáš? Do jakého žita, když říkáš, že ten Dněpr byl zamrzlej? A děda se zarazil jenom na chvilku a říkal, v Rusku tam bylo všecko možné. A měl naprostou pravdu, protože my, když jsme potom o mnoho let později s provázkem do toho Ruska jeli na dlouhé turné a jeli jsme na Ukrajinu a jeli jsme kolem lánů pšenice, které byly nesklizené a byly velké jako Morava. A my jsme se ptali, proč jsou nesklizené. Oni nám říkali, nebyla nafta, možná příští rok. Tak jsme pochopili, že takové věci se tam prostě dějí. A ten děda to taky věděl a měl o tom zprávy a dovedl o tom hezky vyprávět, proč to neposlouchat. A navíc, když si tak vzpomínám na to dětství, tak k tomu dětství patří celá řada dětských zranění. Určitě všichni to pamatujete. Já si vzpomínám na jedno své zranění, které bylo zvlášť významné, protože bylo bolestivé. To byla operace menisku. Můj otec mě tenkrát přivedl do nemocnice, já jsem měl takovou tu ohnutou nohu, kterou už ani nenarovnáte, ani neohnete a strašně to bolí, nikomu to nedoporučuju. A dovedl mě tam proto, protože tam tenkrát působil vynikající ortoped, který to výborně operoval, ale byl divnej. My jsme si sedli na tu lavici a teď jsme čekali, co bude. A otevřeli se dveře, takový ty ňou, ňou, ty lítačky. Vyjel vozíček, na vozíčku ležel dědek, ten vozíček tlačila sestřička. Vedle něj kráčel ten doktor, měl bílej plášť, logicky. A takhle těma prackama plácal podél toho pláště a měl je porostlý černýma chlupama. No jak z hororu, jo. A to ještě zdaleka nebylo všecko, protože ten doktor se najednou takhle rozhlídnul po té chodbě, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozejku mu ji zlomil. Ten dědek udělal, vomdlel, můj otec říká, vidíš, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem vomdlel taky, jo. Ale ten doktor mi to potom vysvětlil, protože když jsme byli u něho v ordinaci, tak on seděl, kouřil doutník a pil rum. No byl divnej prostě, jo. A říkal mě, rozumíš, jemu to blbě srostlo. Než já bych mu vysvětlil, že mu to blbě srostlo, tak se mu to nečekaně zlomilo, už mu to zase srůstá, no. A pak se začal věnovat mému kolenu a říkal, říkáš meniskus, který meniskus to je, vnitřní nebo vnější? A říkám, já nevím, on mě tam šáhnul, já jsem udělal, on neřví, hajzle, řví do zdi. Takhle v nás utužoval sebevědomí, tam potom každý den, že jo. A já, když mě operoval, jsem ležel na pokoji a přišla sestřička a řekla, donutil na převaz? Já jsem si říkal, no tak převaz, no tak mě vymění obvazy a bude to. Oni mě odvezli, přivezli mě k té sestřice do jejího pokoje a ona už měla jeho školu, toho doktora. Ona vzala nůžky, takhle to nasadila, udělala. A ona, ale přece byste nekřičel, šampione. Den co den to v nás takhle masírovali, to sebevědomí, až to skončilo rehabilitací. My jsme potom po té operaci chodili na rehabilitační cvičení a chodili jsme s těma bezsvalnatýma nohama, v oberlích jsme se takhle opírali a teď jsme přišli na tu rehabilitaci a tam jsme berlí, otevřeli ty dveře a najednou jsme skoprněli, až tam seděli nejkrásnější baby z Brna. On to měl tak zařízený, že na oddělení měl úplně normální sestřičky v normálním oblečení, ale na ty rehabilitaci tam měl sestřičky s nejkratšíma sukněma, s nejhlubšíma výstřihama a my na ně koukali, jak na svatý obrázky a ta sestřička řekla, sedněte si. My jsme si sedli a oni nám na tu bezsvalnatou nohu zavěsili 10 kg závaží. A sestřička řekla, zvedněte to. A my jsme dělali. A říkám, sestři, nejde to. A ona, no tak to se musíme podívat. A jak se podívala, mě ta noha vyletěla. Já jsem ani nevěděl, čím jsem to zvednul. Jo? Takhle on to měl zařízený, ten doktor.
tohle je taky dost častá otázka. Můžete nám říct nějakou veselou příhodu s Bolkem Polívkou? To bychom tady byli celý večer jenom kvůli tomu, protože my jsme s Bolkem strávili 20 let v jednom angažmá, v jednom autobusu a v jednom hotelu. De facto jedno manželství jsme spolu strávili s výjimkou těch následků, které po manželství zůstávají. Ale já si vzpomínám strašně rád na jednu historku, kdy jsme spolu jeli autem, Bolek si koupil auto, nový auto. Je to tak 17 let, nás nikdo neznal, my jsme jeli z Prahy do Brna po dálnici a někde u Velký Býteše nás zastavili SMBáci. A měli triedr na krku a my jsme k ním dojížděli a Bolek říká, to je blbý, já mám papíry v Praze. Říkám, no to je opravdu blbý. Teď nás zastavili, on, dobrý den, řekl ten SMBák, dobrý den, tak vás už delší dobu sledujeme. Po dlouhé době auto s brněnskou značkou. My jsme taky z Brna. Nevzali byste nás tam? No tak, kluci nasedli a už jeli s náma, Bolek říká, blbý je, že nebudeme moc jet rychle. A on říká, ne, klidně valte, to je úplně jedno, jo. Tak jsme jeli rychle. Oni byli zamáčkli takhle v těch sedadlech, teď nečekali tu rychlost, jako kolem nich se míhala ta krajina, jo. A my říkáme takhle, prej do těch kopců se ty radary nedávají, je to pravda? A ten jeden policajt, jak byl zblblý z té rychlosti, tak říká, já nevím, ale oni ty hajzdy jsou všeho schopni. Tohle je krásný dotaz. Jak byste upozornil dámu na fakt, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo vidět část pozadí? Já bych tedy dámě naznačil, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo část pozadí vidět, ale já jsem tu situaci zažil. Já, když jsem studoval Janáčkovu akademii muzických umění, my jsme tam měli takovou profesorku, ona nás učila takový velmi decentní předmět, tam měla takový melodramatický výraz a ona jednou v zimě u nás na Janáčkově akademii se málo topilo a ona šla na toaletu a měla na sobě kožich persián. A ona šla na tu toaletu, tam vplula, to ještě bylo v pořádku, a potom zase vyplula ven. A ona přes ten persián měla natažené ty růžové teply. A teď se jí to všichni báli říct, jo. Kolem ní všichni tak jako naťapkávali a báli se jí to naznačit. A šel prorektor a z titulu své funkce říká, paní kolegyně, já nevím, jak vám to mám říct, ale máte tam vzadu, no však vy už se podíváte. A odešel, no vás se podívala, 4 dny baba nebyla ve škole. Už jsme zase u toho. Máte nějaké veselé zážitky s policií? Dneska už mám i veselé a pěkné. Měl jsem i jiné. Ale fakt byl ten, že my jsme točili jednou v televizi takovou inscenaci, detektivka to byla, a s náma tam bylo hodně SMBáků tenkrát a pomáhali nám v tom a točili tam s náma a taky řídili dopravu. A my jsme všichni čekali, až přijdeme na řadu před ty kamery a těšili jsme se na to. A tak jsme se bavili tím, že jsme jim vyprávěli vtipy od nich. A jim se to líbilo, jo? My jsme jim říkali třeba takový ten klasický, jak ti dva jedou v tom autě a ten jeden říká tomu druhému, ty prosím tě, podívej se, jestli nám bliká majáček, jo? On bliká, nebliká, bliká, nebliká, bliká, nebliká, jo? A oni se chechtali strašným způsobem, hrozně se jim to líbilo, jo? Ale co čert nechtěl, tam byl jeden praporčík a ten se zamyslel. Ono už to teda samo o sobě je vtip, jo. Praporčík se zamyslel. No ale on se zamyslel a říkal, no poslouchejte, to není možný s tím majáčkem, protože my tam na ten majáček v tom autě máme kontrolku. Ten vtip vlastně povýšil na druhou, což se mě teda strašně líbilo. A těch vtipů vzniká spousta, a vy to víte, všichni si je pořád vyprávíme. Já jsem včera jsem slyšel novej, jak policajt sedí na služebně a najednou se ozve. A on, kdo je? Já. Já. To je každý den novej, že jo? A
teď je spousta lidí, kteří ty vtipy vypráví, vlastně jsme to skoro všichni, kteří si je vyprávíme, a je spousta lidí, kteří vtipy neřeknou. Já mám jednoho kamaráda režiséra, ten se marně několik let snaží říct vtip. Ještě se mu to nepovedlo ani jednou. Taky jsme mu říkali takovej jednoduchý policajský o tom, proč policajti si volizují hodinky, že tik tak osvěží. A on... jemu se to hrozně líbilo, jo? A přišla jedna naše kolegyně do natáčení a on říká, pojď, já ti řeknu vtip, jo? Představ si, jestli pak víš, proč si policajti volizují hodinky. A ona říká, no to nevím. No to je proto, že ty pfefrmintové bonbony jsou zdravé. Neřekne ho prostě ten vtip, nemá nárok, no, ale já jsem vždycky přemýšlel, jak ty vtipy vznikají a věděl jsem, že v životě, to je jasný, ale dvakrát jsem byl u toho, přátelé, já byl dvakrát u toho, když ten vtip vzniknul, to nedlouho, tady v Praze na policejním ředitelství jednou jsem byl a jsme tam byli kvůli filmování a já jsem tam byl jako maskot a teď jsem se díval a tam, jak jsem tam tak stál a mluvili jsme s těma úředníkama o tom, jestli to tam bude nebo nebude to natáčení, tak tam v rohu stál policajt a furt mě pozoroval, jo? A já jsem dostal záchvat smíchu, protože já jsem si vzpomněl na ten vtip, proč oni, když je zima, lezou do rohu, že je tam 90 stupňů, jo? A já... Já jsem se mohl umlátit smíchy, jo? A teď, když už to celé opadlo a skončilo to, já jsem se konečně uklidnil, já to nemývám často, ale tady se mi to stalo prostě, jo. Tak ten policejní ředitel mě říká, promiňte, vy umělci, vy jste takový zvláštní, já jsem se chtěl jenom zeptat, prosím vás, můžete nám vysvětlit, proč jste se tak smál? Já jsem mu to vysvětlil, on to nepochopil. Fakt je ten, že třeba v Brně jednou, tam byla, musím začít ze široka trošku, tam byla poměrně silná a je do dneška řecká komunita. A my jsme tam měli jednu řeckou kamarádku a ta se provdala do Anglie za jednoho obchodníka a po mnoha letech přijeli vystavovat oba dva na brněnský veletrh, na výstaviště. A my jsme tam za nima šli s kamarádama do toho jejich stánku a tam jsme se trošičku zpumprlikovali a potom jsme pokračovali do hotelu Internacional už autem s těma dvěma manželama a odsud do hotelu Continental jsme chtěli přes náměstí Svobody, jak ona rozhodla. Já říkám, to nemůžeme přes náměstí Svobody, protože tam nás zatknou, tam je zákaz vjezdu, tam je pěší zóna. Ale prosím tě, no tak jsme jeli, jo. Jeli jsme přes náměstí Svobody, samozřejmě první, co bylo, nás zastavili baterčičkou. Dobrý den, kontrola. Ona se na něj podívá, říká, a co kontroluješ? Ten na ní koukal, tak říká, proč vás, co to máte za otázky, tady je pěší zóna, zákaz vjezdu. Nedělej takový obstrukce, no tak prosím tě, můj manžel, on ještě nikdy v životě neviděl centrum města, abych mu to chtěla ukázat, no tak tam prostě s ním jedu, no tak se stát z toho nezblážníš, ne? Proč vás, paní, já jak vás tak pozoruju, vy mě dejchnete do balonku, jo. Prosím tě, takový velký chlap jako ty a nevydejchá balon? A ona říká, no jestli ti to pomůže, no tak dej mě balon, já ti tam fuknu, no. On jí dal balon, ona tam fukla. Ten balon zmodral, zfialověl, zezelenal, on taky teda říká, okamžitě vystupte, odevzdejte klíče, takhle dál nebudete pokračovat v jízdě. A ona říká, ale já neřídím. A on se tam takhle sklonil do toho auta, narovnal se, říká tomu kolegovi, Tondo, oni mají volant na pravý straně. To vzniklo na místě, tenkrát moc těch aut z té Anglie tady neprojelo, že jo. On to viděl poprvé v životě, ale podstatně na tom bylo to, že na tom volantu spal úplně ožralý ten její manžel. Ona do něj stačila takhle rukou, říká, Johnny, here we go. A my jsme vyrazili přes náměstí Svobody a dojeli jsme do Kontiku, já jsem nepředpokládal, že se to někdy stane. S těma řekama vůbec byla sranda, protože já si pamatuju, že jsme tam měli jednoho kamaráda, Banglis se jmenoval, on šel na operaci s kýlou a oni trošku málo rozuměli, tak muselo se na ně pomalu a on přišel do té nemocnice a ta sestřička mu dala holicí strojek a řekla mu, pane Vangelis, jděte za plentu a vyholte se. Odešel za tu plentu, tam pobyl nějaký čas, vyšel s takovým blaženým úsměvem. Říká, tak co, sestry? Dobrý?
Máte rád dabing? Ano, mám rád dabing. Já jsem ho dokonce měl velmi rád a sám jsem ho dost často dělal. Jsem tam ještě i do dneška dělám, ale trošku se mi nelíbí, jak některé ty filmy jsou dabovány pořád vlastně, jakoby řekl jedním takovým přízvukem pořád. Občas to slyšíte, to je furt jako, ano, Jennifer tam taky byla, já tam taky zítra půjdu a uvidíme se všichni, OK, ano, samozřejmě, na 6. bulváru se sejdeme, jo, proč bychom tam nepřišli, samozřejmě tam přijdeme. A furt dokola, já mám pocit, že to jak na kolovrátku, jo, ale taky jsme takový filmy dabovali, my jsme dabovali vietnamský, korejský a mongolský film. To jsme dělali v brněnském studiu, na to se nikdo nedíval a my jsme to dabovali. A teď si dovedete představit, jak to bylo těžké, pač tam byli ty Asiati, že jo, oni mají ustálený výraz, jo. A oni furt mluví všichni. A tak je ty ono, no, jiní, no, no, najdi si, ty si jo, ma najdi, by to ono, jim byl ty, a tam ono, ty kala, a tak jim byl ono, ty, mení, a sa jim ti, ty kala, jo, no, lebe, tak ono, jo, ty kala, no, jim ti, jo, oj, ma, no, jo, a pod tím v textu nenávidím tě, zabiju tě, hajdi. Já jsem si říkal, no je to možné, jak to tam do toho dostaneme. A oni nám říkali, umělecky si s tím musíte poradit. Tak jsme si s tím umělecky radili a taky jsme byli mladí a čekali jsme, až na nás přijde řada a čekali jsme venku před studiem a kolikrát jsme tam byli v silný sestavě. Jednou tam se mnou seděl Zdeněk Mariška, můj starší spolužák, a seděla tam s námi naše spolužačka Silva, krásná holka. Jsme byli mladí, tak jsme ji ošahávali a ona řvala, nevím proč, a vyběhl ten režisér z toho studia a říkal, nevidíte červenou, kazíte mě záběr, a ta Silva normálně nás práskla, řekla, donutila Mariška mi šáhaj na kozy, a Mariška jedinej zachoval ducha přítomnost a řekl, taky nemáš asi do dabingu. Toho vyplývá, že mám dabing rád. Ale opravdu ho mám rád. Jak se vám líbí ráčkování? No, mně se ráčkování líbí, protože mně se líbí všecko, co člověka nějakým způsobem ozvláštňuje. Já mám jednoho kamaráda, ten mi vyprávil krásnou historku o tom, jak měli dvě roty na vojně složený z lidí, který ráčkovali. Zvláštní, že to byly dvě roty, jo? Ale bylo to krásný, protože ty, kteří ráčkovali ostře, tak ráno troubili budíček, a ti, kteří ráčkovali tupě, tak večer troubili večerku. A oni ráno nastoupili a zatroubili tram ta. A ta večerní rota zase nastoupila večer a zatroubila tam ta da da. Nádhera. Tohle je dotaz neuvěřitelný. Pane Donutile, miluju vás. Co s tím uděláme? Karel. Karle, já jsem přesvědčen, že s tím 100% něco uděláme. Byli s vámi rodiče vždy spokojeni, nebo jste jim dělali někdy problémy? Já jsem říkal, že jsem měl dětství krásný a rodiče mi připravili krásné dětství, na tom trvám, ale spokojeni se mnou vždy nebyli a problémy jsem jim dělal, stejně jako problémy dělali oni mě. To já nepopírám. Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečnej a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila, a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou, a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám do dneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka,
A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ní dívám. Jaký je váš nejhrůznější zážitek se zvířaty? Tak to bylo v Austrálii, já se směju, protože tady vidím Petra Vítka, protože to je můj kamarád z Austrálie. A on mě pozval do Austrálie, já jsem tam hrál představení pro naše krajany. Ono už to bylo hezky, než jsem tam přijel, tak ten pán, co tam předsedá tomu krajanskému spolku, tak mě tam ohlašoval a říkal, vážení přátelé, dámy, pánové, já jsem ladies and gentlemen, vás chtěl upozornit, že teďka sem přijede náš nejpopulárnější český komik, pan Vyhňátal. Dohňátal. Domlátil. Donutil, ty vole, jsem to... thank you, donutil, ty vole, jo. A já jsem tam přijel a oni mě to říkali a mně se to hrozně líbilo. Já jsem říkal, to je úžasná reklama. A on za mnou přišel, říkal, prosím vás, promiňte mi to, já jsem spletl vaše jméno, ale už se mi nikdy to nestane, protože teďka už to vím, že jste donutil, už to nespletu. A já jsem dohrál to představení, bylo to úspěšné, lidi se smáli, jeho to vymrštilo na pódium, že mě jde poděkovat. Říkal, já se ještě jednou omlouvám, že jsem spletl to jméno a děkuji mockrát tady panu Musilovi za to, co pro nás. Potom jsme s Petrem nasedli do letadla a letěli jsme na sever Austrálie, do Cairns a tam jsme vystoupili z letadla a tam už bylo vedro, protože oni to mají Austrálení opačně všechno, že jo, na severu je teplo. A on to nenechá, nenecháš. Já nevím, že se ty lidi pouštějí, tak to je celá rodina takhle. Kdyby to byl jeden, já myslím, že to je jenom ten zelený, ale oni jsou... Celá rodina na Silvestra, oni si vyrazili, rozumíš, prostě. Celá rodina kompletně se zhulákala už předtím, než šli. Říkají, hele, kdyby nebyla sranda, radši se pumpnem, ne? Kluci, udělali jste dobře, jo? Já čekám, kdy maminka nám taky podklesne kolenou. Zatím se statečně drží, pač měla jenom becherovčičku, no. Ale... My jsme dorazili na sever s Petrem, vystoupili jsme tam na nádherný pláže, že jo, překrásný, s ničím se nedá srovnat ta australská pláž. On mi to říkal, že tam jsou takovýhle nádherný pláže, já jsem tomu nevěřil, myslel jsem si, že to je reklamní takový reklamní prohlášení, ale tam byla nádherná taková laguna, modrý moře, překrásně. Já jsem říkal, Petře, můžeš se tady vykoupat? On, proč by se tady nemohl vykoupat, jsme demokratická země, ne? Říkám, no, jestli tam nejsou žraloci, prostě něco by tady dělali žraloci. Ten tam skočil vedle mě, tak 4 metry sebou plácnul krokodýl. Já jsem věděl. Říkám, ty vole, ty jsou tam krokodýly. A on říkal, na ty ses neptal. A to bylo furt s ním takhle, jo, protože pak jsme se vyhřívali jednoho, nebo že oni ty krokodýlové se tam vyhřívali, tam byla řeka a ústila do moře, oni se tam vyhřívali. My jsme se taky vyhřívali jednoho, dnes jsme leželi na louce a vyhřívali jsme se a já se takhle podívám vlevo a tam had lezl. Ale jaký, to byla hadice takováhle, jo. Teď to lezlo ke mně a říkám, Péťo, on... No, Péťo, had, on co? Had, kde? Tady. Ježišmarja, říkám, co je? To je náš nejjedovatější. Říkám, co mám dělat? On říká, dívej se na něho vztekle. Já jsem nevěděl, jestli si dělá srandu nebo ne, no ale zachránit život jsem si chtěl, tak jsem dělal na něho. Ono i pro toho hada, to muselo být silný kafe teda. Až on se vstyčil takhle, otočil se, on to v životě neviděl. Ten odjel teda odsud. Já říkám, děkuju, Peťo, zachránil jsi mě život. On říká, ještě ne, podívej se nad sebe. Já jsem se podíval nad sebe, tam byl druhej. Visel takhle nad námi, on říká, pojď, ten je skutečně jedovatý. Nebo jsme jeli potom, v jeepu jsme jeli pralesem a tam byly dopravní značky takový a na těch dopravních značkách byl pták. A pod tím bylo napsáno very dangerous. Já říkám, Petře, co to znamená, že to je velmi nebezpečný? On, to nevíš? Ten ti vyklovne mozek, ten pták. Říkám, prosím tě, člověče. Už jsem mu nevěřil. Říkám, já zastavím. Říkám, ne, no, počkej, to nemusí zastavovat. Ne, no, já zastavím, ať to vidíš, jo. Tak jsme zastavili, tam vyběhlo něco, tak řekl bych, 5násobně rozvsteklený krocan. Jsem v Austrálii, tak klokan, krocan. A začal do toho auta tím zobanem. Říkám, co to dělá? Vidíš to, ty vole, kdybys tam měl mozek, tak už ho nemáš. Petr Vítek, Australan, no.
Tady je otázka, že jsem už několikrát vyprávěl o lyžování, jaké s ním mám nejčerstvější zkušenosti. No, já s ním nejčerstvější zkušenosti mám takový, že se zase vážou k Silvestru. Tady v Praze pár skutečných lyžařů, kteří doopravdy umějí lyžovat, se rozhodlo, že na Vinohradech sjedou na lyžích činžák po schodišti. A tak si na starý lyžáky připnuli lyže a v pátým poschodí se odrazili a jeli po těch schodech směrem dolů na těch lyžích. A ve druhém poschodí porazili nějakou bábu, která šla pro uhlí. Vystřízlivěli, bábu vlezli do nemocnice a druhý den na Nový rok tam šli s kyticema na návštěvu a primář jim říkal, máte štěstí, chlapci, protože ona má jenom naraženou kostrč, to dáme do pořádku, ale my jsme díky vám přišli na jinou, podstatnější věc. My jsme ji museli poslat na vyšetření do Bohnic, pač ona nám bába tvrdí, že ve druhém poschodí ji přejel lyžař. Přátelé, i takhle se dá skončit o Silvestru. Já bych vám přál, abyste tak rozhodně neskončili. Přál bych vám, aby se vám letos Silvestr vydařil. Přál bych vám, abyste úspěšně tím Silvestrem přes půlnoc propluli do toho dalšího roku. Přál bych vám, abyste se bavili. A přál bych vám, abyste se bavili po celý rok. A hlavně, abyste k tomu měli důvod. Mějte se hezky, šťastný a veselý. Naschledanou.

0: tak to by bolo. Pozri, aj voda je tu červená, ty kokot.
1: Chápete vůbec, že jsme první lidi na Marzu?
2: Hele, jestli sem ze země někdo dokoukne dalekohledem, tak se těším na ty titulky v novinách, ty vole. Tam bude, na Marzu je tráva, lebeda a chrobák. Ale k tomu se ještě dostaneme.
1: A nebo tam bude lebeda a dvě hovada.
0: A nebo Slováci jako první dobili Mars. Kosmonaut Chrobák zadovážil na rudou planetu trávu a lebedu a stivriti.
2: No, tak teď je nejvhodnější chvíle na hádku, ale asi vám nedochází, že jsme na Marzu, ale nemáme se jak dostat zpátky. No, takže žádný noviny titulky nebudou. Nikdo neví, že jsme tady, že jo? A na letiště jenom vyhořela benzínka, muničák a všichni si jako obvykle myslí, že tráva, lebeda a chrobák dřepějí v putice a lejou si pivo do ksichtu. Ale k tomu se ještě dostaneme.
0: Počujete ten zvuk?
1: Já nic neslyším. To znamená, že to bude jeden z neslyšitelných zvuků. Ultrazvuk, infrazvuk, nebo hukot v chládě.
2: Já taky slyším nějaký bzučení.
0: Jaj. Chalani tu pod oknom mám Marťana. Ty kokot nevyzerá velmi kamarádsky.
1: Já nevidím, jak vypadá.
0: Jo, popiš nám ho. Vyzerá jako můj starý otec.
1: Takže je starý? Má vrátské bílý vlasy?
0: Ne, nemá nohy jako můj starky. Má iba také, že elektrické kolesové kreslo, ale má větší koles a voláky pásiči, čo?
2: A co oči, jaký má oči?
0: Ako můj starky, také silné okuliare, zazera jako kokot a dvíhá hore a dole umelú ruku, rovnako jako kokot můj starky.
1: Vylezeme ven, buďte dobrá a bude s ním řeč a neboje. Debil, a dáme mu nakládačku, teda pokud je tady sám.
2: Dobrý, tak si zavřete helmy, připněte si tašky s kyslíkem a hlavně si rozepněte pásy, nebo se daleko nedostanete.
0: Otváram východ z modulu.
2: Opatrně, nemáme schůdky.
1: Je to malý krok pro člověka. Ale moc velký pro mě. Zase jsem se posral.
0: Ale jsou tu schodíky.
2: Tak to jsme minuli asi něco hořícího, jak to kolem nás proletělo, protože vejtřaska je na svém místě. Aspoň máme vozítko.
1: Teď se vyprdni na vejtřasko. Jdeme omrknout z toho Marťana.
0: Je tu malá přitažlivost. Cítím, jako sami skafandry všetko humpála.
3: Aha, tam je můj starký Marťan.
2: Přicházíme v míru.
0: Čo to trepeš, kokot, v sojuze, nie? Však to nie je mír, to je sojuz, ty kokot.
1: Sám seš, kokot, a na jiný to svadíš. On myslí, že mu nejdeme oblížit, magora.
2: Hele, asi neslyší furt hrabe pazouru v tom červeném prachu, ale k tomu se ještě dostaneme.
0: Ako můj starký, počkaj, něj to azda on. Štefan, ovce ti utěkají. Nič, toto by počul.
1: Ty seš debil, co by tady dělal tvůj dědek?
2: Co by tady dělal, já bych se už nedivil, včera jsme si to sami říkali my a teď jsme tady.
0: Štefan. Starky můj.
1: To není on. A už nežve. Prdne mu v kouli a usmaží nás laserem nebo nás nacpe do zkumavky.
2: Evidentně nás ještě neviděl. Hele, jdu pomalu k němu, jo. Kdyby na mě zaútočil, bez milosti se na něj vrhněte.
0: Či je to můj starky, daj mu toto. Vybral jsem z gati oštěpok a parinicu.
1: Tvůj děda by na něj nezautočil, ne?
0: To by si sa čudoval, je to kokot.
2: Přicházíme v sojuzu a v míru. Mám oštěpok a parinicu.
1: Otáčí se a zvedá pazouru. Naděj! A hlavu ti roztrepem, ti hovedo. Já jsem tě za každým varoval, vravil jsem ti, že ještě raz tě střetnem, dobijem tě, svíňar. Koukej se, kam látíš, dvě si dal mě. Tu máš, Štefan, tu máš.
2: Nechte ho, když už je na kusy. Vidíš, že to není on, ne? A navíc jsem řekl, pokud na mě zaútočí, teď on si chtěl jenom do báglu uložit tady ten červený kamínek a vy ho tady rozmlátíte do sraček. Ale k tomu se ještě dostaneme.
1: Je to marťanský robot. Organismus by hrval bolesti a krvácel by. Tenhle ani nepnul a teče z něj volej.
0: A kolku takýchto oných tu může běhat? Stouky alebo tisíčky?
2: Ale odhadem tak 3 nebo 4. Hele, ten tvůj Štefan, kterýho si dostřískal, je sice ze země, ale určitě ne z Popradu.
1: Jasně, tady má americkou vlajku a nápis Marine USA. Roztřískali jsme americkou sondu.
0: Ještě, že nás nezbadala, poslala by domů video.
2: No právě, vy kreténi. Všichni by si dozvěděli, že jsme tady a dostali by nás domů.
1: Takže musíme najít jinou ovšem fungující sondu, aby nás vyblejskla.
0: Ale či se bude podobat na starkého Štefana? Znova ju dokaličím, či chci tě, alebo ní.
2: Mám takový zvláštní pocit, že ti děda Štefan něco proved.
1: Podle toho, jak mláčil do toho robota a vlastně i do mě, tak ho děda nejspíš skvaltoval už v předškolním věku.
0: Nie, mlátil ma to hej, ale nikdy ma neumaciaval, to nie. Ale keď jeho brat zomieral, všade rozprával, že mu brat zomiera na AIDS. Ale on mal volaču na mozku.
2: A proč Štefan říkal, že jeho brácha má AIDS?
0: Že vraj aj zomri, aby mu ženu nikto netrtkal. Už sa nevydala, chudák.
1: Je pěkný hajzla. Ale měli bysme se už nějak pohnout. Rád bych tady ještě víc zestárnul.
2: Ale neboj se, v kosmu se stárne pomalejc. Jestli tady skejsnem tak na 2 roky, tak se vrátíme jak svazáci.
0: A čo s tím oným roztrypaným?
1: Měli bys ho pohřbít. Je to vlastně regulární oběť kosmického výzkumu.
0: Je to tu samý gráter, aspoň kopat nemusíme.
2: A vy třeba jsou 2 lopaty, tak ho nějak zahrabejte a já mu pak řeknu něco hezkýho. Ale k tomu se ještě dostaneme.
1: No ta nízká přitažlivost má něco do sebe. Jednak jsem se k vejtřase dostal 2 kroky a navíc jsem unes skoro celou vejtřasko. Tady jsou lopaty. Už se těším na Jendův nekrolog. Kdybych tady náhodou zařval, tak ať mluví někdo jiný než tráva. Nechci, aby mi nad hrobem nějaký debil opakoval, ale k tomu se ještě dostaneme a debilně se uchytává.
0: Já ti můžem zarecitovat například Fraňo Krála.
1: Ještě jsem nesklapnul paraple, aby tobě náhodou nehráli dřív. Já bych ti zaspíval. Zasvěť ty mi sluko zlatvé.
2: Hotovo. Ještě mu ta paprča umila, vykukuje z pěsku. Aha.
1: Hotovo.
2: Kluci, našel jsem ve vejtřasce muziku, takže jedeme.
4: Hej, já nevím jak vy, já jsem si všiml, že v poslední době strašně hodně lidí. Ne, takhle. Hrozně moc žen žije podle časopisů. Vy se tomu třeba smějete někteří z vás, jo, ale tak to, je to tak. Takový jenom jako příklad, jo, neutrální samozřejmě. Na nikoho si to nevztahujte. Jednoho dne se taková žena probudí pohledem do zrcadla a na váhu zjistí, že je jako bečka sádla a řekne si, měla bych zhubnout a co udělá? Začne cvičit. Jo? Začne chodit do fitka. Jenže co zjistí? Že je to dřina. Jo? Tak co udělá? Začne držet dietu. Ale co zjistí? že se nenažere. Tak co udělá? Koupí si časopis a tam to všechno je. Tam to máte, jak zhubnout, jak nezhubnout, jak přibrat, jak ubrat, jak co nosit, s kým to nenosit, koho zbalit, koho nezbalit, když už někoho zbalíte, jak si ho udržet. Jo, jak žít s manželem, jak žít bez manžela, jak žít s lesbou. Všechno najdete v ženském časopisu. Ne, vy se smějete, já jsem si ten časopis koupil. Já ho tady mám. Cože? No to vám řeknu, co jsem se dočet. Vám z toho veselo nebude. Hejte se, já takovej časopis tady mám. A... Ne, není to Playboy, je to časopis pro ženy. A já možná jedinej z vás, jak tady sedíte, děvčata, jsem udělal to, že jsem ho dočet až do konce. A kontrolní otázka. Víte, kdo píše časopis pro ženy? Co? Ne, ne chlapi, ženský. Jo? A to je k smíchu. Ženský, tam píšou pro ženský, o chlapech, jo? Tedy o věcech, o kterých nemají vůbec nejmenší tušení. Krom toho, že je třeba pro nás nakupovat, vařit a žehlit. Jo? Teď jim tam dávají debilní, stupidní rady. Teď oni ještě jak šetřej, tak oni si to prostě nekupujou všechny. Teď ona si to jedna doma přečte, potom to říká v kanceláři. Jo? Teď to už na půl, že jo? Ta to řekne další u kafička. A teď to takhle komolí, komolí, komolí a teď vám s tím přijde domů a věší vám na krk takovýhle bludy. Jo? A tak já jsem pro vás to dělám, pro vás. Jsem udělal tu práci, že jsem si to přečet až do konce a řekl jsem si, takhle to nejde. Vy potřebujete vědět, jak to skutečně má být. A tak jsem si řekl, nenechám vás v tom pohledu těch žen, kteří jsou zaujatý a možná i třeba nesvéprávný. Nechám vás naopak nahlídnout do názoru muže, který vám to všechno vysvětlí. Protože názor muže na mužské téma je jaký? Relevantní. Si možná můžete najít na internetu, co to znamená potom. Já to takhle řeknu, že relevantní názor, je to znamená, že to je názor někoho, kdo ví, o čem mluví. Jo? Tak pojďme si, já takhle samozřejmě to nebudu číst celý, ale vezmeme si tady namátkou některé nadpisy. K tomu vám dám ten náš mužský komentář, abyste věděli, jak to je. Takže hned první tady. Máte malé nebo povadlé poprsí? Noste podprsenku s push-up efektem. Muži mají rádi kyprá a vzedmutá ňadra. Jo? Takhle, informace pro vás. To možná máme, ale nezapomeňte na jednu věc. On vám to jednou sundá. Muži dávají přednost přírodnímu poprsí a nesnáší silikony. Jako koho se na to ptali? Kde to vzali, tuhle informaci? Já si dovedu představit tu anketu, rozumíte, kde je sexbomba, jak blázen, naproti jde chlap s ženskou s nákupem. A on je tam zastaví a povídá, dobrý den, pane, děláme tady anketu, dáváte přednost přírodnímu nebo silikonovému poprsí? Ten neříká vůbec nic, čumí jako blázen, maximálně by mu mohl povolit ten jaksi poklopec, jo? Ten říká pořád nic a manželka říká, bohouž dává přednost přírodnímu poprsí.
5: Viď, bohouši.
4: Boho už pořád neříká nic, ale za pět minut řekne, máš pravdu, Jarmilko. Jo? Pojďme dál. Výborný titulek. Jste trochu při těle, jo? A už jsme to měli na začátku, jo? Jste trochu při těle a nechcete se trápit ve fitku nebo držet nesmyslnou dietu? Noste černé oblečení, budete vypadat štíhlejší. Budete, ale na černým pozadí. Tak, další titulek si hned rozebereme. Výbor, to je výborný. Plavky pro každou postavu. No to možná jo, ale ne pro všechny oči. Tak, co se tu píše dál? Tak, tohle je výborná otázka. Chtějí muži lásku nebo sex? Tak to je na hlubší rozbor. Chceme laskavý sex. Mám mladšího přítele, vadí to? No, to je mi jedno. Tohle je reklama, to nic. Tak a jdeme další. To už to začíná být ostřejší, jo. Poradíme vám, jak dosáhnout orgazmu do 20 minut. Jaký překlep nebo co, jo, rozumíš? Ale to znamená, že oni ty káči si to po sobě ani nepřečtou, jo. A teď ti s tím přijde manželka domů a řekne, dělej do 20 minut, jo. Vyžaduje váš partner orální sex a vám se to nelíbí? Vysvětlete mu, že ani jemu se to nelíbí. Tak... Tak jako zkusit to můžete, jo. A jenom si uvědomte, že teď už jsme v kapitole, jak si udržet chlapa. Že pokud to zkusíte, tak se zase vracíte zpátky, jak zbalit chlapa. Takže děvčata, čtěte to, prosím vás, čtěte to, ano, ať jste vzdělané, ale pro boha, nechte si to doma vysvětlit. Díky.
6: Halo? Halo, tady Národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, Plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Halo, tady Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj Plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Cože? Rozumím. Ano, ano, chápu. Děkuji, děkuji. No, pěkně, pěkně děkuji. Tak... Halo, halo, Rybka? Halo, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, halo, Rybka, pozor, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by se to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co? Že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, no to, no tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, no jak byste ho tahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čoveče? Ještě, abyste nám tak vytahli nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, halo, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr, kapr volá okouna, kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistit, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, a okoun, jak se jmenuje? Ježek, zaměstnání topič, no tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, vzpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedýchá? Cože vůbec nedýchá? Úplně přestal. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No co to děláš, okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, teď je to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu Plavčíku, Rybko. Můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, A to uznávám, prosím, to já všechno uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano. Prodělal jste speciální výcvik, že ano. Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
7: Přátelé, jste ve veliké výhodě. My jsme pro vás připravili takovou malou, krátkou soutěž, která bude trvat asi 3/4 hodiny. Co víš o svém okrese? Otázky jsme připravovali s kapelníkem, takže nemusíte se obávat. Ceny jsou překrásné, upozorni. A věřím, že každý z vás, pokud budete chtít, můžete získat nějakou hodnotnou cenu, když se do této soutěže přihlásíte. Halo, pane, co to tady děláte, prosím vás?
8: Co říkáte?
7: Ale co to děláte?
8: Tady rozprašuju trochu, jak vidíte.
7: No to já vidím, a to nějaká desinfekce nebo co?
8: No jaká pak desinfekce? Tady přes nejsou žádný štěnice, že jo? To je lesní vůně.
7: No jo, lesní vůně, ale teďka během programu nám to nemůžete rozprašovat, tady probíhá program.
8: No, kdyby bych toho pohleda vás měl dělat? Přece ho tady nemůžu dělat po programu, když tady nikdo nebude. Se musí dělat ten rok, jsou tady nějaký lidi. Aby trochu cítili ten les a ty houby a tak, no.
7: No dobře, tak si na to vyberte vhodnější chvíli, nebo to rozprašujte vzadu, po stranách, ale nemůžete na jevišti.
8: Pojďte se, pane doktore.
7: Já nejsem žádný doktor.
8: No, já jsem si to hned myslel, no. Pojďte se, pane soutěžní, kde a odkud to mám rozprašovat, to musím totiž já vidět. Víte, na to jsem tady já odborník, že jo? Vy jste tady odborník na soutěže a já jsem odborník na rozprašování lesní vůně. Tak si tady nebudeme vzájemně něco radit.
7: Ale radit, prosím vás, nejde o žádné radění. Ale pochopte, že to vaše rozprašování tady momentálně ruší.
8: No ruší jak koho, že jo? Vás ruší moje rozprašování v těch vašich soutěžích? A mě třeba zrušit i vaše soutěže v rozprašování, jo?
7: No člověč, já se z vás asi zblázním.
8: Co říkáte?
7: Že se z vás asi zblázním.
8: No, tak buďte klidnej, to se moc nezměníte.
7: No
8: jo.
7: Tak, člověče, pochopte,
8: a nemyslíte si, že ta lesní vůně je tady méně důležitá než ty vaše hádanky, které tady po ničem nevonějí, jo?
7: Podívejte se, pane.
8: Ty vaše hádanky bych tady já uměl dělat taky. Ovšem, jestli by byste tady uměl odborně rozprášit lesní vůni, to teda nevím.
7: No prosím, no. Když si myslíte, že to nic není, tak si to tady můžete laskavě zkusit sám.
8: Co tady laskavě zkusit sám?
7: No já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
8: Jo.
7: No ovšem.
8: A to bych mohl něco vyhrát taky
7: no,
8: u toho?
7: No říkám, že ano.
8: Jo?
7: No.
8: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
7: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu. Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
8: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
7: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
8: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
7: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
8: No kvizu já znám, ano. Takový malý blonďák, to je.
7: Ale ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
8: Jo, tak no, já už vím. Je.
7: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se snaží odpovědět.
8: Ano, ano.
7: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
8: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě, to není žádný.
7: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... Co se otáčíte pořád?
8: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
7: To donese pořadatel po skončení soutěže.
8: Aha, tak potom, no, dobrý.
7: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
8: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo?
7: Ano.
8: Hned můžu něco vyhrát.
7: No ne, no, počkejte, to je na zkoušku.
8: Jo, takhle,
7: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
8: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
7: no,
8: že jo?
7: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
8: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajsce.
7: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
8: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
7: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
8: No.
7: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
8: No, se něco zeptejte, no, teda.
7: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
8: Zanzibar?
7: Ano, Zanzibar.
8: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
7: No přesně, kde je Zanzibar, no, přesně.
8: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty butiky neznám, takže přesně tady jako...
7: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no, ostrov u Dar es Salaamu.
8: Ano, u jakýho salámu?
7: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
8: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
7: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
8: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptá něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
7: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
8: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.
7: Tak řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
8: Kde leží Addis a kdo?
7: Tam se vás, kde leží Addis Abeba.
8: Jo, kde leží Addis Abeda.
7: Ne Beda. Abeba,
8: jo,
7: Addis Abeba.
8: Addis Abeba, kde ležej.
7: Ne, kde ležej, kde leží.
8: Jo, kde leží, aha.
7: Kde leží Addis Abeba.
8: Addis Abeba, kde leží, ano. Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé, nebo?
7: Prosím vás, přemýšlejte trochu, Addis Abeba, takové známé jméno je to.
8: No jsou známé jméno, samozřejmě. Co pak tu Addis by znal, ten Beda je mi tak trošku jako...
7: Tak podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba je název města,
8: no?
7: A je to hlavní město Etiopie.
8: Ano. Kdo pije?
7: Etiopie, stát, země.
8: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal nějakou vesnici. Se musím zeptat něco lehčího, že od ceny, a ne takovýhle...
7: No tak, ale jaké soutěžní otázky vy si představujete?
8: Zkrátka něco, co se dá uhodnout, a ne, co vy se tady pořád, tak dávejte pozor, já vám dám teď otázku, abyste viděl, jaký se dávají otázky.
7: Jsem zvědav, ptejte se vy.
8: Něco lehkého, co se dá uhodnout, tak dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je? Visí to na stěně, dělá to tik-tak, a když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
7: Prosím vás, ale to snad nemyslíte vážně.
8: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
7: Ale dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka. Takové směšné otázky.
8: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
7: Ale dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka. Takové směšné otázky.

0: A píská to.
1: Píská to.
0: Píská to, ano.
1: No tak to nevím.
0: No tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku. No.
1: No počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo,
0: no,
1: tak bych řekl, že je to ručník.
0: No tak náhodou jste to uvod, ručník to je.
1: No, no dovolte, ale ručník přece nepíská.
0: No jo, to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký. Jo.
1: Podívejte se, pane, prosím vás, to, co vy tady dáváte, to nejsou ty pravé soutěžní otázky.
0: No, to víte, vybírat si nemůžete již od ceny. Jo?
1: Ale vybírat, to musí být taková soutěžní otázka, kde ten soutěžící tou odpovědí musí dokázat určité vzdělání, vědomosti. Se můžete zeptat třeba na něco z odvětví kultury, kdo napsal operu Traviata, nebo...
0: Tak případně... dobrá, tak mě to třeba hned řekněte.
1: No a co?
0: No tohle, kdo napsal ty Kravijátra. Ale...
1: Traviata.
0: Traviátra. Tak mě to teda hned řekněte.
1: No prosím, no. Jako otázku?
0: Ne, jako odpověď mě to řekněte.
1: No tak opera Traviata je od Giuseppe Verdiho.
0: Od koho?
1: Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Jo?
1: No ovšem.
0: Víte to určitě?
1: Samozřejmě.
0: Není to od Picassa?
1: Přece Picasso byl malíř.
0: A já, to je malíř. Když on měl loni maloval kuchyň, vzpomínám.
1: Ale ten nemaloval žádné kuchyně.
0: No ne, on mi to dělal jako fušku.
1: Vy si to pletete, to byl francouzský akademický malíř,
0: francouz. A jo, francouz, máte pravdu. Vždyť on mi to sám říkal, já si vzpomínám. Ano,
1: co, vy jste se znal s Picassem?
0: Co známe s Tondou Picassovým, no jo, samozřejmě.
1: A vy umíte francouzsky?
0: Francouzsky já dovedu, no jo.
1: Ta?
0: No jo.
1: Parlez-vous français?
0: Co říkáte?
1: No ptám se, parlez-vous français?
0: A víte, že ani nevím?
1: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
0: No francouzsky dovedu, perfekt skoro.
1: No, když umíte francouzsky, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
0: Otec? Myslíte francouzský?
1: No francouzský otec.
0: Francouzský otec, jo.
1: No, ano, ano.
0: No tak otec tedy, abych vám řekl francouzský otec.
1: No.
0: A vy to nevíte, tohle?
1: No tak já to vím.
0: Ale takom to nemusím ani říkat, že jo?
1: No všem, jestli vy to víte. A vy to víte?
0: No samozřejmě, otce vím, francouzskýho otce je otec, francouzský otec.
1: Le père.
0: Le père, správně, le père. No je vidět, že jaký dovedete francouzský.
1: No. No a co matka?
0: No tak teď se vede dobře, děkuji.
1: Ale
0: matce.
1: Ne, jak se řekne francouzský matka.
0: Jo, francouzský, aha. No tak matka zase, francouzský matka... Je francouzský.
1: No tak otec le père.
0: Le père.
1: Matka.
0: Matka le pèreka.
1: La mère.
0: A jo, la mère. La mère. No,
1: tak otec le père.
0: Le père.
1: Matka
0: no.
1: La mère.
0: La mère.
1: Dítě.
0: Dítě malér.
1: L'enfant.
0: L'enfant.
1: No, l'enfant.
0: Já vás nechtěl poprskat, ono to fón jako někde.
1: Ale fón, podívejte se, ale ta frančtina vlastně nepatří do našeho soutěžního seriálu hadačů. Chcete vůbec hrát dál, nebo nechcete soutěžit dál?
0: No, vyhrál jsem něco už,
1: no,
0: nebo...
1: No, vyhrál. Zatím vyhrávám já.
0: No, tak hrajeme dál ještě, no. A poslíš, nešlo by to hrát nějak jinak, nějak bez těch otázek?
1: No, soutěže bez otázek to nejde.
0: To jsou ještě jiný soutěže, jako třeba to... Tady to hledáme nové talenty, nebo něco takového.
1: Tak vy si tady chcete zaspívat dneska večer před obecenstvem, nebo?
0: No tak můj obor jsou spíše básně, jestli by to nešlo.
1: No tak to jde také, zarecitujete báseň a je to.
0: Jo, že zacerituju nějakou...
1: Zarecitujete.
0: Zarecitujete.
1: Ne, já jako vy.
0: Jako vy, ano, jako ne, že já.
1: Ano. No a jakou báseň si vyberete, nějakou lidovou nebo klasickou záležitost?
0: Ano, že bych nějakou záležitost, že bych si vybral.
1: No ale co budete recitovat?
0: Že bych řekl něco z toho Pugetu.
1: Jo, myslíte Skytice.
0: Skytice, ano.
1: Skytice, jenomže to je celá sbírka básní, takže kterou budete recitovat.
0: Ano,
1: kterou...
0: takže bych řekl třeba tu pohlednici, nebo...
1: Polednici.
0: Polednici. Nebo, no počkejte.
1: Co říkáte?
0: Že byste to napověděl, kdybych náhodou zaškobr...
1: Že... Jo, vy to neumíte.
0: Ale jo, kdybych náhodou zaškobr, že byste...
1: Ale jinak to ovládáte.
0: Jinak to dovedu, no. Dovede to taky.
1: No to já umím. Mám tady stát nebo...
0: No, tak mi to napovíte, já vám dám na pivo, pak.
1: Ale to není nutné.
0: Podržte tohleto.
1: No co s tím?
0: Se nehodí k poezii, no. Dovede to taky, že jo.

0: Tady si stoupněte kousek, tamhle, jak je ten... Tamhle, jak je to od holuba, nebo co to je, si stoupněte. Jste šláp do toho, i to rozťapete, tadyhle si stoupněte. Váš, a neutíkejte, zůstaňte tady, kdybych to náhodou neviděl, jestli nefouknete. Vážení, to může tak něco vyhrát, no, že?
1: Tak podle toho, no, jak to bude vypadat.
0: Už se zbytečně nezdržoval. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň ze sbírky Polednice.
1: Kytice.
0: Ze sbírky Kytice. A sice Polednice z Kytice. Polednice od... Polednice od...
1: Karla Jaromíra.
0: Polednice od Karla Jaromíra. Já myslím, že to je od Erbena,
1: no,
0: ne?
1: Karla Jaromíra Erbena. Karla Jaromíra Erbena.
0: Od Karla Jaromíra Erbena. Polednice.
1: U lavice dítě stálo.
0: Kde?
1: U lavice.
0: Jo, u lavice dítě stálo, splná hrdla mlčelo.
1: Křičelo.
0: Splná hrdla křičelo. Splná hrdla křičelo. A křičelo splná hrdla. Jo, budeš by si ty cikáně trochu málo mečelo. Mlčelo. V poledne v tom okamžení táta přijde z roboty. Z fachy zrovna. Jo, a mě hasne uvaření, mě hasne. Uvaření mě hasne. I haslo najednou uvaření. Nějaký držky nebo co zrovna.
1: Ale hasne. Dovolte, člověče, vy to vůbec neumíte.
0: Já jsem si ho poprý, jak chtěl říct tu druhou.
1: Ale kterou druhou?
0: Tu o tom dětkovi.
1: V jakým dětkovi?
0: Tak je takhle pod vodou, ten podvodník.
1: Jo, vodník. A tu dovedete. Já dovedu, tak tady nemusím
0: kdybych stát. Kdybych náhodou.
1: Ano.
0: Vážení přátelé, já vám řeknu jinou polednicí.
1: Báseň.
0: Jinou básnicí.
1: Báseň.
0: Báseň. A sice báseň, vodník, taky od polednice.
1: Erbena.
0: Taky od Erbena. Vodník od Erbena. Na topole nad jezerem. Seděl Erben se...
1: Seděl vodník.
0: Seděl vodník pod Erbenem.
1: Pod večerem.
0: Pod večerem a splná hrdla křičel.
1: Ale splná hrdla křičel, když vy to vůbec neovládáte, neumíte, jak je to možné.
0: Když já jsem se učil dálkově.
1: Ale dálkově.

jsem vystudoval průmyslovou školu dopravní, jo, než jsem teda šel na tuhle divadelní, tak jsem musel absolvovat taky zácvik na výpravčího a součástí toho zácviku bylo to, že jsem pomáhal taky signalistovi prostě na stavědle jsem byl, ani jestli to asi neznáte, je taková ta budka vždycky na konci stanice a tam on jako dělá vlakovou cestu, jo, že dává na dálku, přehazuje ty výhybky. A já jsem pomáhal panu Valáškovi, jsem tam byl, byl jsem takovej, no tahle ta práce, ještě že ji nedělám, paní, díky, jak by to dopadlo, kolik lidí by to odneslo. No a já, on už jsem tam byl delší dobu a ten pan Valášek, no delší dobu, asi týden. A ten pan Valášek říkal, on koktel, jo, a říkal, Luďku, ty už to celkem, už to tady, oni tam zráli jabka, on měl na ně zálusk, jo, naproti v zahradě, teda to nebyli, jo, ale to víte, ale byli pěkný už. No tak, že by si tam zašel a on říkal, tak to tady zatím má akorát mezinárodní, ale to zvládneš, víte, už já pám, no jo, to snad zvládnu. No tak šel a šel tam trhat jabka, tam si vzal drážní nějaký žebřík a tam v té cizí zahradě. A teďka skutečně jako výpravčí zvoní, jo, já zvednu telefon, říkám, co je, nebo já, jak jsem to... No a on říká, postavte vlakovou cestu pro rychlík číslo, já nevím, 156, Praha, tohle. A já pam... To bylo v Poříčanech na stanici. No, to byl hlavní tak, ale tam byla výluka koleje, já nechci ty zatěžovat detailama, jo, ale tam byl takový bubnový systém a já jsem prej v očích, on říkal Valášek, ale nebyla to pravda. Jo, to se trošku splet. No a teď já vám provedu výpravčímu, že postavím tu vlachovou cestu. Jo. Tak jsem k tomu šel, jsem říkal, jak to ten Valášek dělal, hergo. Teď jsem tohleto, tamhle zmáčk, tamhleto, pak jsem udělal tohle a teď vím, že na konci mělo být, že se mělo bouchnout takhle do takového bubnu, takhle, to jsem udělal a ono nic. A teď jsem viděl, jak na tom panelu, jak se blíží ten mezinárodní rychlík. Ježišmarja, on opravdu jede. A teď já jsem to nebyl schopnej postavit tu vlakovou cestu. A do toho zase volal ten výpravčí, jo? Říkal, tak já pán, prosím, co si přijete, jo, pán, co tam blbnete, tak sakra stavte vlakovou cestu. Já pán, ano, už je. Teď jsem to, jo, a zase znova to zkoušel. Říkal, herko, ono to popravuje. Teď už ale nervy. Ten zvonil zase a najednou, a on už přijížděl tomu návěstidlu a ten rychlík už brzdil, protože u toho předzvěstí, nebo jak se to jmenuje, a už začal houkat, jo? Protože mu to bylo divný, takový rychlík, ten normálně má přednost všude, jo? A teď najednou prásku oni ho stavějí, jo? Teď mu to bylo divný, tak houkal a teď já si říkal, ježiš, tak já už to nepostavím. Vylít jsem ven z toho stavědla a teď vidím Valášek na stromě, já tak jsem zapískal a já mám, pane Valášek, a on se lek, já říkal, já nemůžu postavit vlakovou cestu, on se lek, spad z toho stromu, ty jabka na něj, z toho, on měl košík, že jo, teď on Vili běžel s tím koši teď přes ten plot, ještě, co, to, a teď houkal, ten rychlík houkal, tenhle zvonil zbytečně.
přiběh Valášek a lulululu, co? Já vám nejde, ne, já začal koktat taky. Oba jsme koktali. Pane Vavava, nejde popo. Postavy vlaková srdce. Cesta. Teď jsme šli k tomu. On to začal dělat, jako jsem to dělal já předtím. A taky mu to nešlo. A teď rychle houkal. Výpravčí zvonil. A bomba. Lulu. Musíme se uklidnit, já vám tak se, a teď my jsme se uklidňovali. Oni houkali, hvízdali, zvonili a my s Valáškem jsme chodili, on asi chůzí myslel. A on přestal koktat, přestal mluvit a normálně jsme takhle, on říkal Lulu a chodili jsme takhle, jsme chodili tam a zpátky, tam dozadu a zase zpátky klidně a oni a my chodili v klidu, aby jsme se uklidnili. Najednou Valášek říká, Lulu, já už to zkusím. Tak šel, a už si nevěřil, ale to víte, za ty léta. Tak šel k tomu a začal to dělat toto. A najednou, teď se to rozsvítilo, zelený, to bum, pras, rozsvítilo, zvedce, semafor. Najednou. Mezinárodní rychlí, konečně si říkal, se bodech, až udělal. Rozjel se, výpravčí zvonil furt jako šílený, ale my s Valáškem jsme měli radost, že se nám to postavilo, navěstilo, stoupili jsme si a salutovali jsme. On odjel. Mezinárodní rychlík a ten zvonil. V Valášek se to fotbal zvednul trošku. No ale zvednul to a teď jsem slyšel, jak mu nadává, tak jsem mu to vytrpěl, že za to jsem mohl. Já říkám, pane výpravčí, za to můžu a on něco zprostil. Tak jsem říkal, vemte si to, on chce vás zase. Tak to dopadlo tak, že Valášek zesmutnil, až položil telefon, říká, tak mám prémie za celý měsíc, jsou v hajzlu. A podíval se na mě. Já pám, no ale zase máte jabka. I když jsou teda potlučený.

0: Vážení rozhlasoví posluchači, hlásím se vám z kulturního domu Národního podniku Špuntana. Letos už po desáté pořádá Národní podnik Špuntana jakousi oslavu Vánoc v podobě předvánočního karnevalu. A já bych vám rád v krátké reportáži přiblížil tu nádhernou atmosféru, která tady v tom sále kulturního domu panuje. Ano, už se k nám blíží zajímavá maska. Je to skutečně chlapec poměrně nevelké postavy a já už ho vidím, jak k nám klopítá, je převlečený za palmu. Pojď, chlapče, posaď se a odpověz mi na několik otázek. Jak se jmenuješ, kde pracuješ a kolik je ti let?
1: Já jmenuji se Sergio Mario Martínez Juárez Ferdinando a je mi 27 roku. Ale mohlo mi být i 28, ale byl jsem rok nemocen. Protože mě kousla moucha cece sem do ucha, když jsem jedl rýži. A já pracuji zde jako většina lidí v tomto sále a jsem špuntařem. Již druhým rokem sbírám zde zkušenosti, které odvezu k nám domů do Tichomoří. A tam zavodou v Rákosi. A zkušenosti, které jsem zde nazbíral, budu používat i na výrobky, které my potom budeme dovážet k vám do Československa.
0: A co bys nám ještě o sobě řekl? Máš nějakého koníčka?
1: Já jsem vášnivým cyklistou, babetistou. A hrozně rád cílím ze vzduchovky.
0: No to je pěkné. A zajímáš se o něco také hlouběji? Máš třeba nějakou funkci?
1: Já hlouběji zajímám se o to, jsem vedoucím kroužku Urob si sama. Každý týden pořádáme hloubkové výlety do širokého dalekého okolí Ústí nad Labem. U nás jednou za 100 roku sopka udělá bim bum bac a několik malo čmoudíků a pár jeskřiček jde ven se sopky. A my celá vesnice odtěhujeme se o několik kilometrů dále. Ale zde každý týden valí se spousta různobarevných čmoudíků, různobarevných jeskerek, na nás valí se blíž a blíž a nikdo nikam nestěhuje se. Červený bílý země, bo moc se líbí.
0: No, ty jsi zvyklý na subtropické podnebí, jak snášíš zdejší zimu?
1: Byl jsem velmi mile překvapen, když byl jsem vybrán na výběrovou rekreaci do Krkonoš.
0: A jak se ti v Krkonoších líbilo?
1: Mně moc líbilo v Krkonoších a ještě se mně líbilo pod Krkonoš.
0: Co se ti tam líbilo nejvíce?
1: Mně moc líbilo se tam... Líbilo se krojovaná jídla.
0: Myslíš krajová jídla?
1: Krojovaná jídla mě moc chutnala, líbila se.
0: Která nejvíc?
1: Nejvíc je kulajda a hemendex.
0: A co s nich?
1: Ten jsem nejedl, ten byl na mě moc studený.
0: Ne, já myslím, jak na tebe působil, jistě si ho viděl poprvé.
1: Působil velmi hezky, moc hezky, sympaticky na mě působil. A tak jsem ho nazbíral trošku do krabičky od broku Diabolek. A poslal jsem jej svému bratřičkovi do Tichomoří. K tomu, k narozeninám.
0: A věnuješ se nějakému sportu?
1: Ano, jak řekl jsem, jsem vášnivým cyklistou, babetistou. A každý na silnici mě pozná podle zvláštní speciální helmy z kokosového ořechu. Kterou pro mě maminka udělala k Ježíškovi.
0: No, kde jsi se tak hezky naučil česky?
1: na jazykovém soustředění češtiny v Košicích.
0: No. Chlapče, děkuji ti za rozhovor. Promiň, že tě neoslovuji jménem, ale nezapamatoval jsem si ho.
1: Já jmenuji se Sorio Mario Martinez Cuerez Ferdinand.
0: Opravdu je to trošku dlouhé na zapamatování. Jak ti říkala maminka?
1: Já, když byl, jsem ještě malé miminko. Moje maminka, když mě koupala ve škebli, vždycky zpívala. Jedna, dvě. Sorio Mario Martinez Cuerez Ferdinand dojde. Nese pytel z brouky.
0: No, to si mě, chlapče, moc nepomohl. Půjdem na to jinak. Jak ti říkají třeba naše zdejší děvčata? Nebo vůbec líbí se ti naše děvčata?
1: Mně moc líbí se naše děvčata zde. Moc se líbí, hlavně velké blondinky mě moc se líbí. Protože já jsem velmi malinký zde, měřím 151,5 cm. Ale u nás Tichomoří jsem nazýván čahounem. A jsem jmenován velitelem pro boj ve Vysoké Drávě. V naší sobkové armádě mě děvčata zde moc líbí sem.
0: Ano. A jak ti tedy říkají naše děvčata?
1: Ty bejku.
0: Děkuji za rozhovor.
2: Jugo. V našem městečku byl dlouho klid. Nedělo se tu do té doby, než se k nám přistěhoval Jugo, skoro nic. Jmenoval se správně Branko Župančič, nebo tak nějak. No, ale všichni mu říkali Jugo. Měl oči jak dva blesky a mohutný knír. Ten knír byl tak velký, že to všem připadalo až nemožné. Trčel do stran a když Jugo mluvil, mával tím knírem tak, že vůbec nepotřeboval ruce. Ukazoval jim v krámě na věci, které si chtěl koupit a jindy tak tupá Helenka kupodivu rozuměla. Přišel pracovat k nám na pilu a nedostal žádnou lehkou práci, ale nějak zvlášť to na něj nezapůsobilo. Všichni jsme čekali, že mu aspoň ten knír maličko splihne. Ale kde pak? Odcházel z pily stejně svěží, jako když ráno přišel. Švestkové sako se zlatými knoflíky, které vrhaly prasátka do unavených tváří kolem. Knír v nejlepší formě, ale lehký opar rakije. To byl Jugo. Bydlel v malém domku u tratě. No vlastně už to ani žádná trať nebyla, protože poslední vlak tudy projel tak před 10 lety. Koleje byly zarostlé plevelem a tak tu chodili akorát cik-cak slepice. Jugo měl taky ženu. Byla mladá a pokud vím, tak nikdy nepromluvila. Pod nosem měla ta jeho žena taky knírek, i když daleko menší než její muž. Lidi u nás je ze začátku měli i neměli rádi. Nikomu neubližovali, to je pravda, ale pravda taky je, že bydleli trochu stranou, že moc nemluvili, no, znáte to. Když o někom nic nevíte, tak si na něj něco vymyslíte. A není důvod si vymýšlet něco, co by mluvilo pro něj. Takže o nich se začalo, Bůh ví, který slepičí mozek to ze sebe dostal, prostě začalo se o nich tvrdit, že jsou ve skutečnosti hrozně bohatí, že mají doma truhlu zlaťáků, že jeho žena vůbec není jeho žena, ale sestra, a že se u nás vlastně schovávají ze strachu před jakousi krevním mstou. Pamatuju se, jak se k ním lidé snažili nějak proniknout, jak jim ta záhra ležela v žaludku. Pamatuju se i na to, jak ho jednou po výplatě přemluvili chlapi z pily, aby si s nimi šel sednout do hospody. Chtěli ho tehdy jednoduše spít, chtěli, aby se svalil pod stůl a už nevstal. Mělo to být takové kolektivní K.O. té jeho divné povaze. Posadili Juga doprostřed a objednali první rundu. Objednali mu rum, což byla sama o sobě tak trochu rána pod pás, protože každý věděl, že nejlepší je v rakii a v každém pořádném souboji se volba zbraní diskutuje. Jugo jen přivoněl, lehce se usmál a jeho obří knír objal tu skleničku jako chkapadlo chobotnice. Pak ji postavil prázdnou na stůl a koukal, co bude dál. Poručili další. Samozřejmě, že Jugo věděl, co zhruba jde. Věděl, že tu nesedí jen proto, aby jim líp chutnalo. Myslel si svoje a pohodlně se rozvaloval na židli. Domnívali se, že mu dají co proto. Jugo mlčel a pil. Usmíval se trochu a pil. Jak chlapům stoupal rum do hlavy, byli agresivnější. Dotírali na něj. Nařkli ho z vyložených nesmyslů. Křičeli na něj, že je nemá rád, že mu nejsou dost nobl a podobné hlouposti. Dostávali sami na sebe zlost a tu zlost si vybíjeli na něm. Viděli, že nemají pravdu, že nemají vlastně ani pořádný důvod, ale už nemohli couvnout. Jugo dlouho mlčel. Těžko říct, na co v té chvíli myslel. Možná, že na moře a bílé útesy, na divokou nádheru dravých řek, na tajemné ženy, kde si daleko, na vyprahlou zem a umíněnost oslů, možná, že na všechny tyhle krásné a polozapomenuté obrazy v té chvíli vzpomínal. A ostatní se znechuceně dívali na jeho krásný knír a měli pocit, že v něm má ten Jugoslávec skrytou duši, velkou mohutnou duši, která je trápila, protože tu byla. Všichni jakoby se najednou zbláznili. Jugo seděl a díval se na ně, ale ne překvapeně, spíš zvědavě a čekal, co z nich ještě vyleze. Provokoval. A když už se zdálo, že dál ho čeká jen zbití a ponížení, stoupil si rozvážně před největším křiklounem, chvíli se mu díval do očí a s legračním přízvukem se ho dutě zeptal.
3: Myje ty žena nohy?
2: Nejdřív si nikdo nebyl jistý, jestli to nepřeslechl. Všem se zdálo, že to nemůže být pravda. Jugo stál klidně a prohlížel si je. Pak se otočil a šel. Ve dveřích se maloučko zamyslel, znovu se na všechny podíval a zase řekl.
3: Mije.
2: Dveře se za ním zhouply a párkrát tiše vrzly. Ostatní seděli a dávali si to v těch svých brunátních hlavách dohromady. Co žena? Jaká žena? Proč nohy? Ale dveře se zas otevřely a v nich stál Jugo s vážnou tváří a měřil si je zkoumavým pohledem. Dívali se na sebe navzájem snad půl hodiny a pak jim pokynul. Bylo v tom gestu něco slavnostního, něco, co nepřipouštělo odpor. Nejdřív se zvedlo jen pár chlapů, ale ze zvědavosti nakonec vstala většina a s rozpačitými pohledy a pokašláváním vyšli nakonec ven. Jugo šel důstojně a se vztyčenou hlavou napřed a už se neohlédl. Šli nocí a klopítali za ním, nevěděli kam a proč, ale šli. Hej, Jugo, co má být tohle za divnej vejlet? Zavolal někdo za ním, ale on nic. Mlčel. V divné a stísněné náladě došli až k domku u tratě. V přízemním okně se svítilo. Schromáždili se přede dveřmi a čekali. Když Jugo viděl, že jsou všichni, spokojeně mlaskl a otevřel. Vešli do malé, pečlivě uklizené místnosti a přešlapovali na místě. Žena seděla za stolem a přebírala rýži. Nezvedla vůbec hlavu, jako by se nic zvláštního nedělo. Teprve když si muž sedl a pomalu si zul boty, chvatně se třela do hrnce malé bílé hromádky a vstala. Na chvilku zmizela a vrátila se zpátky s lahví rakije a několika skleničkami. Nikomu neřekla, aby se posadil, protože bez tak nebylo kam. Jugo si zapálil cigaretu a rozkošnicky natáhl nohy před sebe. Žena zase odběhla a pomalu a obřadně přinesla odněkud oprýskaný lavor plný kouřící horké vody. Něžně vzala do ruky mužovi obří nohy plné otlaků a zvolna je namočila do lázně. Jugo ze sebe vydal slastné syknutí. Se zavřenýma očima a s cigaretou v koutku, hlavu zvrácenou dozadu, temně a odkud si zevnitř, začal si prospěvovat cizí sladkobolnou melodii. Chlapům lezly oči z důlků a ruce se skleničkami se jim třásly. Žena omývala ty zhrublé nohy očividně s láskou. Probírala prst za prstem a s každým jakoby se zastavila na kus řeči. Hladila je a masírovala. Každého toho zajatce zatuchlé tmy vysvobozovala zvlášť. Nebyla hezká, ale všem musela v té chvíli připadat neobyčejně krásná. A neměli ji za to rádi, protože jim ukazovala něco, co oni nikdy mít nebudou, ale o čem až dodnes nevěděli a vědět nemuseli. Pozorovali ještě chvíli to zvláštní divadlo a hlava je začínala z rumu a tepla brnět. Stáli tu, nohy s prsty zaťatými jako v pěst, a hrozili tou zaťatou nohou prokletému Jugovi, protože dneska vyhrál. Vyhrál na celé čáře. Jenže to jeho vítězství nebylo jen pro dnes, a třeba pro zítřek, ale na pořád. To věděli teď už naprosto přesně. Rozcházeli se domů, děkovali se špatně skrývanou záští za rakii, neupřímně a rychle se loučili a šli. Každý zvlášť, každý ke své ženě, která je čekala doma plná výčitek, každý k ženě, která není zvyklá mít někomu nohy. Nikdo z nich se o tom doma samozřejmě nikdy ani nepokusil zmínit. Každý znal předem odpověď, které by se dočkal, ale ten lavor s horkou vodou v nich už jednou byl a nedalo se s tím hnout. Ve spánku viděli tu scénu každou noc. Vracela se jako zlý sen. Tohle jim neměl dělat. Takovéhle věci jim nikdo nesmí dělat. Já nemyslím, že u toho tenkrát byli všichni, ale vím o dvou, o třech, co tam byli určitě, když Jugovi provedli tu hanebnost. Počkali si na něj jednou, když se vracel večer z pily, chytli ho a povalili na zem a pomstili se mu. Mysleli si tenkrát, že ho připraví o jeho sílu, o jeho duši. Zbili ho a ustřihli mu knír. Ten krásný černý knír, který nikdy a před nikým nesplihl, který se před nikým nevěšel k zemi. Viděl jsem ho, jak jde se skrvácenou tváří domů, jak se bolestně houpe při chůzi ze strany na stranu. Dodnes slyším tu divnou melodii, kterou se loučil. Odjel. Jednoho rána tu zkrátka nebyl. Nevím, kam šel a co se s ním stalo, ale vzpomínám na něj pokaždé, když vidím, jak na obloze tiše krouží malé káně. A když přivírám oči, vidím jasně, že je to Jugův knír. Krásný a majestátní. Dívá se na mě z nebe a volá.
3: Tak co? Míje ty žena nohy?
4: Tak taková to byla slepice. Chodí například venku na zahradě a najde malý kulatý oblázek. Hned si na ní sedne a myslí, že vysedí kuřátko. No co už dostala kvůli tomu od ostatních slípek a od černého kohouta. Říkali, že je hlupák, padlo i slovo pitomec. No a nakonec se kohout před ní postavil a vynadal jí, že je idealistkou. Odmlouvala, že nikomu do toho nic není a chodila tak dlouho po dvoře, až našla hliněnou kuličku, s kterou si chlapci hráli. Sedne si zase na ní, sedí a myslí, Bůh ví, jaké krásné kuře se z toho nevylíhne. Dospělejší kuřata, no takový uličníci, chodili kolem a smáli se jí. Malé kuřátko, mrzáček, který kulhal, ale přitom strašně zlomyslné, jak už to v životě bývá, vypísklo před ní a sedlo si na kamínek a napodobilo jí a pošklebovalo se jí. Přišel černý kohout a udělal pořádek. Pocuchal kuře a pocuchal slepici idealistku a pak měl řeč, ve které úplně odsoudil mládež. Co bude holka z tebe? Řekl zlomyslnému kuřeti. Co z tebe bude, až vyrosteš? Budeš klepat, pomlouvat, kohouti ti budou trhat peří, budeš vypadat jako oškubaná slepice. Tak tě chytnou a upečou. A máš odsuď. A vy, obrátil se na idealistku, vy zanechte už těch hloupostí. Vždyť se vám všichni smějou a dělají si z vás legraci. Co už jste všechno chtěla vysedět? Seděla jste na zouváku. Na čepici našeho pantáty, na švestce, na třešni, na náprstku, který ztratila naše slečna. A tak jste se z Bůh darma okrádala o pravé požitky ze sedění na pravých vejcích. Víte o tom, že vůbec vajec nesnášíte? Už jsme vás dávno prokoukli. Když jde hospodyně, tak si někdy sednete na cizí vejce od jiné slepice. Tu zaženete a počnete se nafukovat na cizím. Víte o tom, že jste pomatená a že jste seděla už na mrtvé myši? Víte o tom, že jste už chtěla vysedět mravenčí hnízdo a co z toho máte? Až na to přijde hospodyně, že jste nepotřebná, že jen to tak všechno markírujete, tak s váma bude konec. Zařežou vás jako mé nebožký ženy, když přestali snášet vejce a... Ale jste strašně drzá při své duševní omezenosti. Když některá z mých nynějších žen snese vejce, tak už jste tam a začnete kdákat a sednete si na ně, aby hospodyně myslela, že to je vaše práce. Vy ničemnice, vy nesnášelko. A vůbec, abyste věděla, protivíte se mě i jinak. Svou koketérií. Máte porád zobák ve svém peří, pokukujete po mně, když se čechráte a myslíte si, to je pitomec, toho přece já svedu. Ale já vás prokouk. Vy si chytáte čmelíky, zapřít si s váma známost, tak je mám. A to byste se mě pak smála, co? To byste se nasmála, až bych si je hledal. Známe své papenheimské, má zlata. Jste falešná a přitom jste ještě idealistkou. Jo, ale až vám slečna přijde na vaše rejdy, tak budeme chodit kolem kuchyně a vy budete miláčku uvnitř pěkně na pekáči a slepice budou říkat, kdo pak to tam tak pěkně voní. No a já řeknu, no kdo? No, ale víte, no, ten blázen. Ale co je to všechno platno? Co je to platno, že vás napomínám? Teď na vás ani tresty neplatěj. Předešle jste chtěla vysedět má zlatá opice toho chrousta. No tak jsem vás na hlavě do krve zďobal. No ale ať mluvím s váma andělsky nebo ďábelsky, vše jedno. Chodíte jako pitomá ovce a najednou si sednete na kozí bobek a šeptáte si pro sebe, má zlatá kuřátka, mé zlaté děti. Víte, co jste? Vy jste prach pitomá, nenapravitelná idealistka. Pokáraná slepice odběhla na zahradu, zobala a plakala. Říkala k sobě, že se polepší, aby měl černý kohout rád. Byl takový krásný a nebál se sousedovi kočky. Byl takový černý a uměl tak hrozně krásně kokrhat. No ale jak si tak říkala, že má předsevzetí, přišel k ní bílý kapoun a tázal se jí, jestli neví, kdy zabíjejí kapouny. Řekla mu, že až za měsíc a on pravil, že je rád. No a pak se rozhovořili a on se jí svěřil, že má zvrácené choutky a že někdy myslí, že je kvočná. A předešle už je tomu sice dávno, vylítl na okno vedle v sousedním hostinci a tam uviděl koule na kulečníku. Tak vletěl na kulečníka, sedl si na ně, aby vyseděl kuřátka a přitom znečistil kulečník a teď nesmí do hostince zobat drobty pod stolem. Kapoun, když se svěřil, odešel a slepice zůstala sama. Všechno její dobré předsevzetí bylo opět to tam. Znala koule na kulečníku. Taková pěkná vajíčka. Jedno červené, jedno bílé a jedno s tečkou. Pokoušela se už také je vysedět, ale vždycky ji zahnali. Tak šla zase na dvůr s hlavou sklopenou a její malá hlavička byla plná ideálů. Šeptala si, má zlatá kuřátka. No nakonec vylétla na plot naproti otevřenému oknu komory a rozhlížela se kolem. A co vidí? Tam v komoře na stole je košíček a v něm jsou opravdová vejce. Ale jak krásná, žlutá, červená, modrá, zelená a jiná opět s kresbami. Na žluté půdě červené a modré kresby. Z toho,
5: z toho budou krásná kuřata. No, tak krásná, že je svět neviděl. Vysedím je a až se mě vyvedou, tak ta světová kuřata přivedu k černému kohoutovi a řeknu mu, prosím, milost pane, račte se podívat, že nejsem žádná opice, jak jste mě řekl, ani pitomec. Tahle ta legie kuřat, to je moje dílo, prosím.
4: A slepice idealistka se těžce rozletěla a vlétla na kraslice v komoře, na kraslice, vejce to uvařená natvrdo. Nenapravitelná idealistka. Když na ní přišli, čepejřila se a klovala slečnu, která ji chtěla sehnat dolů. Mladý hospodář se dopálil a povídá, no už ji dlouho pozoruju, dlouho. Dělá takový divný věci, dělá, moc divný. Podívej se, zítra máme svátky, přijedou hosti, víš co, my ji upečeme. Ubohá slípko idealistko. A druhý den, když mladý hospodář se obíral jejím stehínkem, řekl ke své sestře, tedy jako kvočna možná, tedy nevím, ale možná, mohla snad být výborná, jako kvočna. Ale tedy maso má příliš tuhé, dej mě ještě. A řekl to právě v tom okamžiku, když černý kohout před kuchyní pravil ke slepicím, maje slzy v očích. Neřekl jsem jí to. Už tam voní.
6: Na zdraví. Já vám jenom říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mdeže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je jak rozsvítí vánoční stromeček. A my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No, já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný, bezvědomý v nemocnici. Takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma. Ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích. Protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrýho, neseš na památku, hospodáři štědrovku, krávám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepaly do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešili, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme jedli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pač ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám, od toho jídla nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece je žer. Tak jsem ho nebyl, jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou zajít do Kůlna, tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl, mě mohu rivíru nevezmete, a on nedá vůbec nic na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byly až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mě byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredem se měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky na ty. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Už to je 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Asi teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávají tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímal, ty skleničky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dozaložený dítě, mě začalo být ty skleničky lito, já jsem si říkal, siroto jedna opuštěná tady, nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nedíval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavý, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. To bylo něco tak hroznýho. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to vybe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svýho vůli, že ten fuj tady propijou v takovým množství. No, takže já jsem až 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal. No.
7: Co děláš? Ty to celý poprskáš, člověče. Čemu se směješ?
8: Tam se dívej, sakra, nevidíš?
7: No to se dívám, to je. To je nějaký humor podle tebe? To je Silvestr, jo, tohle. No, to se zase vycajchlovali. To je zase zábava. Zábavička, haha. Jak se jmenuje ten?
8: Co?
7: Ten malej takovej ten, no.
8: Kaiser.
7: No, to je taky. S tím bych si taky vyzdobil kvartír. A ten vyšší, ten vypadá slušně, ten vypadá hůř jak já. A co na
8: něj? Co? A to je Blábus.
7: No, Blábus. To je jaký takový jméno. Blábus. Tak autobus. No. Víš, jakým jsou balíku? Jakým jsou balíku, víš?
8: To vím, to nevím.
7: O 1000 míň jak já. To ti garantuju. No, to je taky nápad. Prosím tě, vidíš prdlajc přes ty vlasy, dej si to z čela. No, ten jeden v černým, druhý bílým a já si před tenem koupil barevný televizor. Tak na co?
8: Tatko, ale já nevím, když máš tolik řečí, tak udělej zábavu ty.
7: Co, proč já bych
8: no, udělej nějakou legraci pořád, tady povídáš, tak udělej to, legraci.
7: Jsem šašek jako oni, nebo co?
8: No, nehele, tak... No ne, tak já to jdu vypnout.
7: Hele, nesahej na to, na co se budu dívat, co budeme dělat, nevíš?
8: No to já nevím, no tak...
7: Už nikam nepůjdu.
8: Hele, tak teďko, hele, tak si představ, že tady mě máš bavit, tak si tady stoupni.
7: No tebe, viď, budu co? Bavit, ne?
8: Tak já nevím, tak...
7: No, tebe.
8: Máš řeči, tak...
7: Co? No to víš, že jo, to víš, že by to byl chytrý humor, a lepší. Rozhodně lepší, než tam u nich, víš, to je taky. Jistě. To by mě taky zajímalo, víš? To by byl, rozumíš, to by chrlilo, nebo Franta z hospody, ten když má den, ty jo, frky, ten by tam měl být. To by byly programy. To by byly,
8: víš? Je zavřené.
7: No jistě. A proto tam taky není.
8: No hele, tak taťko, hele, tak si teď stoupni a udělej legraci. Ale
7: prosím
8: tě,
7: taky.
8: Hodnej, udělej legraci.
7: Ale prosím tě, z té Prahy si přijel člověče úplně jak zjančené.
8: Taťko.
7: No tak.
8: Tak se nenech pobízet, no, stoupni si a...
7: No? Ty jseš taky, víš. No tak bych si stoupnul, že jo. No. Bych si představil, že jsem jako v tom u nich. Že jo, bych si stoup, jak to dělal Franta. Počkej.
8: Co to je?
7: No to byl králik. No, no co vyhráš? No to byl chytrý humor, mám svůj humor.
8: No to koukám teda. No.
9: Já jsem vám to říkal, všem divákům se prostě nezavděčíme. To Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák měli štěstí na jinačí typ diváka.
10: Mohl by nám pan Smoljak a pan Svěrák vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení?
11: Ano, tak my jsme si připravili veselou příhodu z natáčení o... Ano, to vlastně není moc veselý. Nevadí, že to nebude veselé?
10: Nevadí, hlavně, že to bude příhoda z natáčení. No.
11: My jsme si připravili příhodu z natáčení... To vlastně ani není příhoda. Nevadí, že to nebude příhoda?
10: Nevadí, hlavně, že to bude z natáčení. No.
11: Tak my jsme si připravili... No to není ani z natáčení. Nevadilo by to?
10: Nevadí, hlavně, že to bude.
11: Ideální televizní divák, víc mu nevadí.
12: My jsme vám chtěli říct, nesuďte herce podle vizáže. Protože někteří vypadají inteligentně a skutečnost je úplně jiná.
11: Ano. Například tady Ladislav Smoljak, on vypadá jako Einstein. Ta podoba tady skutečně je. Ale kdybyste vzali ty jejich mozky a dali je na váhu...
12: To je skutečně nepoměr. Já jsem si tuhle dal hlavu na váhu. Máme doma takovou, manželka na tom váží mouku. A to jsem měl těžkou hlavu. A to byste neřekli, co já jsem za těch posledních 10 let schodil. No a nebo tady Zdeněk Svěrák. Pořád hraje doktory, protože vypadá jako inteligent. A ve skutečnosti... Ano, ve skutečnosti je... No takhle, podívejte se. O hercích se nedá říct, že jsou hloupí. To ne. O hercích se říká, že jsou naivní. A nebo ještě odborněji, že jsou inzitní. A Zdeněk Svěrák je tak inzitní, jako... Čemu bych to tak mohl přirovnat?
11: Jako těch... patník.
12: Patník, lepší.
11: Štoudev.
12: No, štoudev taky.
11: Pudštok.
12: Ano, to je to správné slovo. Zdeněk Svěrák je inzitní jako pudštok.
11: Ale zase... Na druhé straně máte herce, kteří nevypadají chytře, ale jsou. Například Luděk Sobota.
12: Ano, Luděk Sobota tu dneska není, takže si nemusíme brát servítky. On je už od pohledu vysloveně inzitní. Když například nastoupil na umístěnku do svého prvního angažmá a přišel se představit svým kolegům, nechtěli věřit, že to je nový herec.
11: Mysleli si, že je to nový ředitel.
12: Málo kdo také ví, že Luděk Sobota je už vystaven v Národním muzeu. My jsme si ho vypůjčili. Tato loutka pochází z dílny jihočeského řezbáře Roubíka a je v depozitáři muzea už víc než 100 let.
11: Ano, čili byla vytvořena dlouho předtím, než se Luděk Sobota vůbec narodil. Vysvětlení je jednoduché. Ta tvář to je takový substrát všech těch venkovských prostáčků, jak je poznal v těch zapadlých výskách.
12: Kde se ženili příbuzní s příbuznými.
11: Bratři se sestrami.
12: V Sokole třeba.
11: Čili Luděk Sobota jako jediný herec na světě bavil diváky dlouho před svým narozením.
12: Ano. Ta zábava byla celkem prostoduchá, měl těžkopádné pohyby, tupý úsměv. Tupý úsměv nehybné tváři, jak myslí prostě na ty buchty, že...
1: Nazdar, kluci. Tak mě tady máte.
11: Jako Smoljak umí napodobit i hlasově.
13: Ano, přesně takhle on se směje.
12: Nazdar, Luďku. My jsme tady zrovna o tobě.
1: Co to je? To je princ, jo?
12: Tak, ne, to není princ.
1: Já myslel, že je to princ, když je tak hezký.
12: Tak mohl by prince hrát, když už by jenej nebyl.
13: Luďku, kde se tady bereš?
1: No já jsem se díval na televizi.
13: Se díváš na televizi s kladivem?
1: Jenom na Silvestra. Já totiž vždycky na Silvestra převěšuju obrazy.
13: Aha, věšíš si ty nové obrázky, co jsi dostal k Vánocům?
1: Ne, já mám pořád stejný obrazy, jenom je převěšu na jiný místa.
13: A proč to děláš zrovna na Silvestra?
1: No, aby u nás v novém roce byla aspoň nějaká změna.
12: Takhle velkým kladivem ty přitloukáš obrázky?
1: No, já všecko přitloukám velkým kladivem. Přátelé, zásadně doporučuji velké kladivo. Podívejte se, malým kladivem se můžete klepnout do prstu, když si přidržujete ten hřebíček, jo? Zatímco velké kladivo musíte držet nutně oběma rukama a nikdy se do prstu nemůžete klepnout.
13: Vidíte, no, ve skutečnosti málem Edison.
1: Ano.
12: A Luďku, čím si přidržuješ ten hřebíček?
1: Hřebík přidržuje manželka. Další výhodou je, že takhle velkým kladivem můžete přitlout hřebík jednou ranou, když se trefíte.
13: Ale vidíš, Luďku, to bych do tvé ženy neřekl. Oni se říká, že si to nechá líbit. Oni se říká, že je hlavou rodiny, že ve všech důležitějších rozhodnutích má prsty tvá žena.
1: Ne. Moje žena má prsty v sádře. Víte, ono totiž, než se kolikrát do toho hřebíku trefíte, to byste často spotřebovali i tři manželky. Tadleta ta už je taky zralá na výměnu. Pořád dělala, že prej má zájem o umění a najednou, že prej už by tě nechce žádný obrazy.
12: A Luďku, kolik už tohle kladivo rozbilo manželství?
1: No tak já nevím, já ho totiž taky půjčuju.
13: No, takže je to výkonné kladivo.
1: To je. Já mu taky říkám kladivo na čarodějnice.

0: mnoho, když jsme tenkrát hráli soho.
1: Good morning, good morning, je krásné pozdě vstát. Good morning, good morning, si přát.
0: Kde mi vždycky chybí sliby, chyby Mississippi.
1: Ránem rán ta show jde dál, i herci v ní dál jsou. A právě tím v ní zvítězí, že s dobrou náladou.
0: Mám rád jdou!
1: Good morning, žít krásné nám se zdá. Good morning,
0: good morning,
1: bonjour,
0: bonjour.

0: Jestli sportovci něco opravdu netrénují, tak jsou to rozhovory s novináři. Jeden takový vám nabídneme. Jde o rozhovor mistra světa v gum game plivingu, tedy v plivání žvíkací gumou do dálky.
1: Dobrý večer, Václave, postup si na značku, prosím tě, tady.
2: Já mám trému.
1: Z toho si nic nedělej, trému máme z nového roku, všichni, Václave. Tak, Václave, půjdeme hned k věci, ano? Jak dlouho už závodně pliveš?
2: Asi takhle. Já plivu závodně již 9. rok, ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem s aktivní činností musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře, doktora Ervina Fialy, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naši elitu. No.
1: Václave, budeme ti držet palce, ale řekni nám, jak vlastně k tvému zranění došlo.
2: No asi takhle. Při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápsah.
1: Počkej, tomu nerozumím.
2: No asi takhle, že při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápsah a jazyk doletl dál než guma.
1: No tak, hlavně, že se našel a že je zase na svém místě. Václave, ty jsi taky trenérem, pokud vím, a neplivajícím kapitánem ženského družstva. Řekni nám upřímně, je nějaký podstatný rozdíl mezi ženským pliváním a mužským pliváním?
2: Asi takhle. Čím je závodnice jako žena vyspělejší, tím více handicapována. Protože když stojí za odplivovací čarou, nesmí přečuhovat. Tím se jí totiž logicky zkracuje délka doplivu.
1: A Václave, ty jsi nám v minulém roce na mistrovství světa nečekaně vyplivl stříbro. No ne, skromnost stranou, Václave, ne, to je úžasný výkon. Co borci z ostatních zemí?
2: No asi takhle. Proplivat se mezi světou elitu je skutečně velice těžké. Současný mistr světa, eskimácký borec, vejky plivuje, je skutečně světová jednička.
1: A či myslíš, že je to způsobeno, Václave?
2: No asi takhle. Já bych řekl jednak tím, že plivujář je, jak žije v zemi věčného ledu, tak má možnost plivat prakticky na všechno, ale hlavně tím, že má šťastně narostlou hubu.
1: Jak šťastně?
2: Jako lauf, no.
1: Myslíš jako hlaveň? A dá se nějak tento náskok plivujit honit?
2: No asi takhle. Já bych řekl, že já osobně každý den po tréninku, když přijdu domů, tak si na dvě, někdy i na 4 hodiny natahuji hubu na kopyto.
1: Snad to přinese výsledky, zatím se mi zdá, že si kopyto nasazuješ obráceně. Václave, co je podle tebe pro borce gum game plivingu vůbec nejdůležitější?
2: No, asi takhle. Bezvětří a dobrá guma.
1: No tak bez větří toho máme jistě dost, ale možná s kvalitní gumou budou někdy drobné potíže. Jakou gumu používáš při závodech a jakou při tréninku?
2: No asi takhle. Já jsem začal plivat s americkými gumama a v současné době plivu s holandskýma gumami. Ale při vlastním tréninku ve vrcholovém středisku gumu nepoužíváme, používáme náhradní střelivo.
1: Náhradní střelivo? Asi kvůli úspoře, že?
2: No asi takhle. Ano.
1: A Václave, o jaké náhradní střelivo se tedy jedná?
2: No asi takhle. Zkoušeli jsme všechno možné, co příroda dá. A těž to byly šípky.

0: Ať to byly Trnky, ať to byly Bukovice, ale nakonec vítězly Kozí Antiperle.
1: Kozí Antiperle, co to je?
0: Bobky.
1: No to je trošku šokující překvapení, co tomu říkali závodníci, nereptali?
0: Tak, asi takhle. Nejprve jsme mektali, ale... Na schůzce družstva, kde nám situaci rozebrali a vysvětlili, jsme Kozí Antiperle nejen pochopili, ale i přivítali a zároveň si dali závazek, že nám budou chutnat.
1: Děkuji.

0: Pozadím každého silvestrovského programu jsou samozřejmě anekdoty. V poslední době jsou v módě anekdoty o blondýnách, ale vůbec nejoblíbenější jsou, a to nejenom u nás, ale třeba i v takové Anglii, vtipy o policajtech. Tenhle znáte?
1: Jdou dva po ulici, ten jeden se dívá a říká, hele. Hele, 50 koruna.
2: To je falešná.
1: Jo? Tak já to roztrhám.
2: To roztrhal na cimpr campr. Říká,
1: jak jsi to poznal?
2: To poznám, ne?
1: Já vím, no, ale jak jsi to poznal?
2: Od kdy má 50 koruna 3 nuly. Ještě mi napad jeden takový, jak sedí ti dva policajti v kanceláři a mudrujou, jo? Ten říká, blbý, co?
1: Co?
2: No to je Silvestr.
1: Co jako?
2: Že to vychází letos na ten pátek.
1: No, to je blbý, no. Ježma, ty vole, ještě aby tak bylo 13.
3: Je chlap v autě, zastaví ho policajt a říká, zastavte, zastavte. Vytočí v okýnku, říká, co jsem prosím vás proved. Pa vy nevidíte, že vám nesvítějí homogenní světla? Cože? No, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa snad halogenní světla, ne? A pane, ještě suvenýr.
0: Já jeden vtip o blondýnách si neodpustím. Blondýna si kupuje auto a ptá se prodavače, prosím vás, a jezdí ten automobil rychle? No, 240 km za hodinu, dejte pokoj, tolik kilometrů žádná hodina nemá. No, tak pojďme dál.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, želé royal.

0: Zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásně. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechci ani vidět ty zvíře.
1: Takže půjdu, mám jiného přítele.
0: Koho?
1: Dobrou knihu.
0: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
2: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
0: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
2: Já tě mám facku.
0: Ale brouku.
2: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
0: Ale co to je s tebou dneska?
2: Já tě mám facku.
0: Ono tak, au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
3: V roli takzvaných nahrávačů Felixe Holzmana se vystřídala celá řada báječných kolegů. Nejčastěji s ním ale vystupoval František Budín a Viktor Maurer. Na Silvestra v roce 1984 se s ním u baru v Lucerně sešli oba dva.
4: Jo, vy jste mě před chvílí hledal? Tady říkal někdo, že jste
5: Já jsem se jenom chtěl zeptat, vy neznáte náhodou nějakou hezkou hádanku.
4: Hádanku, jo.
5: Hádanku, kluk chce na mě vždycky hádanky vítejšího domu.
4: No jo.
5: A já žádnou neznám přeci,
4: no
5: že
4: jo,
5: ale vy jste takový.
4: Co bych mám tak. Jo, tak třeba tuhle tu můžete hned hádat se mnou.
5: No, říkejte, já hádám taky
4: tak,
5: rád.
4: Tak kdo to je?
5: No.
4: Tak není to můj bratr.
5: Aha.
4: Není to ani moje sestra.
5: No.
4: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
5: Jak to bylo ještě jednou?
4: No tak není to ani můj bratr.
5: Ani váš bratr, no.
4: Ani moje sestra.
5: No.
4: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. No, kde je to?
5: Tak moment, tak říkáte, že to není ani váš bratr, že jo? To není bratr.
4: Ne, ne, ne.
5: Sestra to taky není, říkáte, sestra? Sestra to není?
4: Ale no tak.
5: Co? Sestra to ne, ale to je těžká hádanka tohle, to je sakra těžká hádanka.
4: Zase není těžká hádanka, to vám uhodne každé dítě.
5: Co? Tak ještě jednou, tak říkáte, že to není ani váš bratr?
4: Ne.
5: Jste říkal, že jo? Není to ani vaše sestra? To není? Ani nějak, že by to byly třeba, ale těžká hádanka, to já neuhodnu tohle. A vy víte, kde to je?
4: To víte, že jo.
5: A kde je to teda?
4: To přece není z těžkého, to uhodne každé dítě.
5: No tak kdo to je?
4: To je logicky, podívejte se. Když to není ani můj bratr,
5: no,
4: ani moje sestra,
5: no,
4: a přece je to dítě mého otce a mé matky, no tak kdo to může být?
5: No jo, kdo to může být?
4: No. No to jsem já přece.
5: Vy?
4: No ovšem, že ano.
5: Jo, tak vy, no jo, vy jste
4: no,
5: vy
4: přeci,
5: no. No jo. To jste přímo, vy jste to.
4: No,
5: to je pravda, já bych nikdy neřekl, že jste dítětem vaší matky a vaše otce.
4: No jo.
5: Jste měl štěstí, to vám řeknu, ale to je těžká, to je rafinovaná, to by tak hned někdo neuhodl, to vám
4: to
5: řeknu.
4: Není těžká hádanka.
5: To by tak hned někdo neuhodl.
4: To vám uhodne každé dítě, to je tak.
5: Tomu nevěřte, to není také. Tak dávejte pozor, já to sválně tu hádanku dám tady tej svečně, jestli to uhodne. Dávejte pozor.
4: To není svečná.
5: Co?
4: To je pan Řehulka.
5: Ano, tak Řehulka. Panu Řehulkovi to dám, toho svečnu panu Řehulkovi, jestli to uhodne. Dávejte
4: to zkuste.
5: Promiňte, že se tak do vás míchám.
6: Ne, nic, prosím.
5: Ale my jsme tady měli s kolegou zrovna takovou rafinovanou hádanku, víte? Já bych vám chtěl říct, jestli uhodnete.
6: No to zkuste, já mám hádanky strašně rád.
5: No tak dávajte pozor.
6: Řekněte.
5: Tak.
6: No.
5: Řekněte mě, kdo to je.
6: Jo.
5: Není to ani nějak tady, že by to byl třeba tohle, nebo víte, takhle bratr, nebo to není, a ani sestra, ne, nic takového to není. A přece je to, to je právě ten, přece je to dítě, vlastní dítě de svých rodičů. Kdo to je, mě řekne.
6: No to já nerozumím, co tím máte na mysli. Jako
5: víte, nemá tušení, co vám říká, to není tak jednoduchý.
4: Si vás tomu musíte říct pořádně, přesně mu to musíte říct.
5: Přesně.
4: No, přesně.
5: Tak počkej, tak moment, tak já vám to řeknu ještě trochu přesněji, ale abyste to snad to konečně pochopíte. Tak řekněte mi, co to je. Jo. Není to ani nějak, že by to byl tadyhle ten, nebo sestra, nebo bratr, nebo tak, víte, nebo žádný z příbuzných, nebo jo, to není. Kortchyně, nebo tak, to vůbec nepřichází.
6: Jo, jo, jo.
5: A přece je to, i když to není žádný příbuzný, je to dítě, vlastní narozený dítě se tady svých rodičů, teda hlavně svý matky. Kdo to je, mě řeknete.
6: To se nezlobte, já nechápu, co vlastně tím chcete říct.
5: Víte, no a tušení, co vám říkal, to není tak jednoduché.
7: No jo, ale pane Rejda, vy z toho děláte guláš, to musíte říct přesně. Podívejte se, já vám to budu předříkávat slovo od slova,
5: no.
7: A vy to po mně opakujete.
5: No tak dobře, tak moment, já vám to řeknu ještě jednou, snad to konečně pochopíte, slovo od slova.
7: Tak David, no Davide, pozor, tak není to ani můj bratr.
5: Tak není to ani můj bratr.
6: Ani váš bratr.
7: Není to ani moje sestra.
5: Není to ani moje sestra.
7: Přece je to dítě mého otce.
5: A přece je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
6: To je hádanka, to je tak lehký, že se na to stydím odpovědět.
5: No prosím, tak prosím, kdo to je teda?
6: Samozřejmě, že vy.
5: Vidíte, nemá tušení, co vám říkal, to není, depak to přece nejsem já.
6: No všem, že to jste vy.
5: Ale depak já to právě nejsem.
6: No tak a když to nejste vy, tak kdo jiný by to byl?
5: No kdo to je? Tady pan Šlaušek. No, vidíte, nemá tušení, co vám říkal. Oh.

0: Luděk Kopřiva, znamenitý komediální herec. Pamatujete jeho faráře z trilogie Slunce seno nebo baletního mistra z básníků? S Dášou Veškrnovou si zahrál v silvestrovské scénce Baličova dcera.
1: Jsem Balič. To, co vidíte kolem mě, je balírna. Tady pracuju do umoru. Balím. Ale nedělám to pro sebe. Nýbrž pro svou dceru Rozálku.
2: Jsem Baličova dcera. Otec balí, tak jsem se potatila. Tu zbalím Dána, tu Švéda, někdy i Holanďana. Pokud není bludný, ale zámožný. Otec o tom nemá ani tušení.
1: Rozálka je neobyčejně šetrná. Dávám jí měsíčně 30 korun kapesného a ona si vám do 2 let pořídila norkový koži, 20 šaty a osobní automobil Fiat. To potom člověk balí opravdu radost.
2: Tak jsem to zabalila. Zbalili mě. Neměla jsem to rozbalit tak nápadně.
1: Nešťastná Baličova dcera. Pro samé balení jsem jí nestačil jednu ubalit.

0: To, co prozradil na Marka Ebena Martin Dejdar, není žádná vymyšlená historka. To se skutečně stalo.
1: Ypsilonka, v které hrajeme spolu s Markem Ebenem, je ve Spálené ulici v Praze, což je několik málo metrů od ulice Perlové. Jistě nemusím vysvětlovat, čím je Perlová ulice proslulá, právě takovými slečnami, která tady před chvíli stála. No a jednou takhle po představení kolem 11. hodiny se Marek Eben se svým přáteli vracel domů, bydlí na Starém Městě, právě kolem této Perlové ulice. A na rohu stála jedna takováhle slečna a když se Mareček blížil a poznala ho v té tmě na několik metrů, najednou se ozvalo. A kdo pak nám to tady jde? V tu chvíli Marek Eben zjistil, že možná půjde do tuhého. Zvedl límec, stáhl čepici do čela a když jí míjel, tak se ozvalo. No, Váleček nešoustá.

0: Silvestra k nám každoročně přijíždí oslavit celá řada zahraničních turistů, především z Německa. Většina z nich ale ku podivu neumí česky. To pak může nastat i takováhle situace.
1: Prosím vás, co nám to děláte? Co nám to děláte, prosím vás? Já vás od začátku sleduju. Vy se evidentně nudíte. Proč? Vysvětlete mi proč? Co tím sledujete? Ne! Ne! Jo? Ne! Kurt Hebel! Ano! Kurte! Jo? Jo? Zařídím, Kurte, moment.
2: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že? Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ja. Ich bin Paco. Jak se řekne strejda? Mein Ujo. Ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... Oh, mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer. Und ich mache Zobaly vrabci, zobaly igelitové obaly. Das ist Klofenvogel, Klofen... Igelitische Futral. Jetzt ich singe für dich Song Linda.

0: Řeklo by se, že otevřít láhev šampaňského přesně o půlnoci není žádný problém. Omyl. Divili byste se, kolik taková láhev skrývá všelijakých nástrah a kolik lidí s tím zoufale zápasí. Já si myslím, že by to chtělo odbornou instruktáž. Zvlášť, když nám ji mohou poskytnout odborníci jako Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Jiří Korn.
1: Přátelé, půlnoc se kvapem blíží. Určitě se vám stalo, jako každý rok, že jste neodbornou manipulací způsobili výbuch šampaňského buď ještě ve starém roce, anebo už hluboko novém. Abychom, prosím vás pěkně, společně vybouchli všichni v pravý čas, zkusíme si, jak budeme za pár chvil postupovat. Je to taková generální zkouška na půlnoc. Tak prosím vás, do půlnoci nám zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Máme čas.
2: 30 sekund.
1: Stále máme čas. Klid, tančíme, konverzujeme. Máme čas.
2: 20 sekund.
1: Stále máme čas.
2: 10.
1: Pořád máme čas pro vás, to prosím vás.
2: 8.
1: Neplatí,
2: 7,
1: neplatí
2: 6,
1: to.
2: 5, 4,
1: klidu
2: 3,
1: sáhneme.
2: 2, 1.
1: Prosím vás, prosím vás. Pro vás je to všechno jenom jako. Tady to někteří nevydrželi. Dobře, no teď už si to vypijte. Pak si to vypijete. Takže prosím vás, ani mě se to nepo... Ne!
3: Prosím vás, kdo to udělal?
1: Co to máte za výrobky?
2: No. To je jako!
1: To je jako! Znovu! Znovu, jako. Prosím vás! Znovu, prosím vás! Tak, prosím... Ještě jednou, a teď na čisto. Vrátíme čas. Tak. A teď prosím. Klid, pohoda. Do půlnoci zbývá jako...
2: 40 sekund.
1: Máme čas. Máme čas. Do půlnoci zbývá jako...
2: 40 sekund.
1: Stále máme čas.
2: Už ne.
1: V klidu sáhneme pro předem připravené šampaňské...
2: 30 sekund.
1: Klid. Pro vás je to všechno jenom jako. Já opravdu, vy jako.
2: 25 sekund.
1: Pohodě. Kurt Hiebel. Se svým...
3: Zase se vyznamenal.
1: Se svým typickým jemným humorem, ano.
3: Das ist gut.
1: Já. Bravo, Kurt, že si to ty, prosím.
2: 15 sekund.
1: Ano, 15 sekund, přátelé, pozor. V pohodě, bez zbytečného kvrdlání, odstraníme staniol. Upozorňuji, pro vás je to všecko jenom jako.
2: 10 sekund.
1: A teď, přátelé, pozor, teď nastává ta chvíle háček, neboli pojistka.
2: 10 sekund.
1: Kritický, kroutivý moment. Přátelé, tak
2: 9,
1: teď už se s tím 8, párat nebudeme.
2: 7,
1: mě už 6, nevšímejte.
2: 5,
1: já jako kdybych tady 3, nebyl.
2: 2,
1: tak,
2: jedna!
1: Prosím vás, by to mělo být všechno jako! Jsme ještě hluboko ve starém roce!

0: Následující ukázky jsou z představení Cimrman v říši hudby.
1: Milostné písně určené pro paní Rózu nazval Cimrman snad pod vlivem svého oblíbeného autora Jindřicha Šimona Bára pěkně znějícím titulem Pro vdovičku. Uveďme alespoň ty nejzdařilejší. Píseň s názvem Dvojice si můžeme dokonce zaspívat, protože se nám dochoval hudební part. Prosím.

0: daří.
1: U dalších písní se bohužel dochoval pouze text bez hudebního doprovodu.
2: Krása bez závoje. Když jde má milá po ulici, ať ráno je či poledne, k oknům se hrnou nájemníci. Každý se za ní ohlédne. Muži si mlsně kroutí vousy, volají v duchu, hahou, hahou. V představě vilné ruce mnou si, tuhle tak vidět nahou. Kdyby jen věděli, jaká si kostnatá, však by nám přestali bušiti na vrata. Vzácný kámen, proč máš, milá, na svém líčku ochlupenou bradavičku? Je to tvá pyha na kráse, že odstranit ti nedá se? Dám ti k svátku vzácný kámen. S výrůstkem hned bude ámen. Líčko tvé bude bezvadné, bradavka zčerná a odpadne. Jak ty jsi účinný lápisy.
3: Vítám vás, soudruh Prebindo, do sedmého kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
4: Tohle vám prosím posílají státní pytlíkárny. A tohleto... Spojené řechtárny Národní podnik.
3: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve druhém kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen tak pro zajímavost, soudruh Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
5: Děkuju za optání, první stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pytlíky.
3: Výborně se,
5: výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali s názvem Jak řvát na lidi. Děkuji.
3: Ano.
5: Ale...
3: Ale teď už k věci, ano, váš odborný poradce vám tady připravil dvě dvojice otázek. Z toho dva zvuky máte za úkol určit a dva musíte předvést sám. Otázka první zní, co je toto za zvuk? Promiňte, to je poroce Karotka. Já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo o tento zvuk.

0: prosím, co to je?
1: No, já se domnívám, že to je zvuk rozjíždějící se nové bezhlučné tramvaje T-37.
0: Ano, výborně. Výborně, gratuluju soudru Preběhnu. Já se vám přiznám, když jsem to poprvé slyšel, no, tak jsem si myslel, že je to buldozer.
1: Buldozer, ten je mnohem tiší.
0: Ano. A teď prosím druhý zvuk, ano? Prosím.
1: No, děkuji. Já se domnívám, že to je nějaký projev pospátku.
0: Výborně, výborně se to domnívám, ano. A ještě mimo soutěž, jen tak pro zajímavost,
1: ano,
0: o čem ten projev je?
1: No, snad jako obvykle, o ničem.
0: Soudruh Karotka, tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
1: Jelena.
0: Jelena, ano.
2: Na šoulačce.
0: Jak byste vábil?
3: Pojď sem, pojď sem.
0: Ano, a to je všechno, ano? Končíte? Soudruhu Karotko, vezmeme kytičku?
2: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil.
0: Ano.
2: Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
0: To víš, to... Dobře, tedy formulací otázky vyhověl.
2: Prosím, ano.
0: A teď tu tady máme poslední otázku. Předveďte nám, jak vyje šakal.
2: No?
0: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak vyje šakal.
2: No, tak jak vyje šakal, soudruhu Prebindo?
1: Já jsem si doma připravoval kukačku. Hele, jo?
3: Kuku, kuku.
0: Ano, to je sice hezké, soudruhu Prebindo, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal. Výborně,
2: ano, správně.
0: Tedy, soudruh Karotka?
2: Ne, to bylo správně, soudruh zavil správně jako šakal.
0: Čili...
2: Penzum je splněno.
0: Výborně. Mě by jenom ještě zajímalo, soudruhu Prebindo, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
1: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
0: Po roce, Karotka?
2: Ne, to není námitek. Soudruh správně zavil a proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
0: Dobře, ano.
2: Správně.
0: Tak tedy penzum je splněno, ano?
2: Ano.
0: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudruhu Šakale, soudruhu Prebindo. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček. Ano? Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, jejím soudruh Jan Jukajda.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den. A soutěží v oboru Co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát jubilejní 10. kolo.
5: Tady vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím. Pionýři z Odolené vody vám nakreslili vodníka. A předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
0: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že benešovskou 10 pokládal za postřik proti muškám a naopak postřik proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt. No.
4: Ale víte, že jsem si na ten postřik tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
0: Ano, ano, ovšem dneska jistě, poněvadž je to 10. kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá, ano. Tady máme otázku pro vás. A protože je to konečné desáté kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček a jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofoláře. Prosím, můžete se 3x zmýlit.
4: Ano.
0: Sklenička číslo 1, to je tady ta, ano.
4: To by mohlo být, řekněme...
0: Chtěl bych vás upozornit, že máte celkem 10 sklenek, ano.
4: Veltlínské zelené.
2: Správně, ano.
0: Výborně. Dál číslo 2.
4: Sklenka číslo 2. Tramín.
2: Výborně, ano.
0: Je, ano.
4: Sklenka číslo 3. No jo, jo, jo, jo, jo. Miller Turgau.
2: Ano, velmi správně, ano.
4: Millerzík, ten bere. Ano.
0: Chtěl bych vás ještě jednou upozornit, že máte degustovat celkem 10 sklenek. Ano, ještě 7.
4: Ano. Oh. Vodka moskovská.
2: Správně.
0: Pětka.
4: Vodka Výborová.
0: Ano, výborovně, výborně.
4: Jo, jo, jo, jo, jo. Jelínek, slivovice.
2: Ano, správně, ano.
0: Soudru Jukajdo, stačí jen degustovat. Nemusíte dopít do dna.
4: Kluku starostlivá.
0: Dobře.
4: Se podívám.
0: Můžeme pokračovat, ano?
4: Sám. V sedmičce? No jo, Gruziňák.
2: Ano, já bych prosil celý název.
4: Dobrý Gruziňák.
2: Právě.
0: Dobře.
4: Dál?
0: Oj,
4: já. Francouzský koňák. Le Frasson. Allons enfants de la patrie.
5: Soudru Jukajdo, tišej, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapí, že se tam můžete zdarma vykoupat.
0: Ano, ano. Vám jistě přijde vhod, že?
4: Ano, ano. Tak... No, ale říkejte mi žandíku.
0: Máte ještě degustovat zbývající 3 sklenky, ano.
4: Já vím, ale já nemusím.
0: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
4: Já totiž, jak se přiznal, já už nemůžu. Já mám dole vůz.
0: Po roce Karotka...
2: No tak, já myslím, že květinku nevezmeme. Soudruh tady se směl 3x zmýlit a je tady 7 sklenek, takže já myslím, že penzujeme také splněno, že nelze nijak než blahopřát.
4: Děkuju vám, mistře! A napište zase nějakou legraci. Já.
0: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
4: Ano, děkuju.
2: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
6: Jménem závodu vám předávám...
4: Starý Bechyně se přišel ukázat národu!
6: Jménem závodu vám předávám výpověď.
7: Vážení přátelé, v Krajanském muzeu v Chicagu, v depozitáři lidové umělecké tvořivosti, nás takřka udeřil do očí plakát oznamující premiéru divadelní hry Bratří Mrštíků Mariša, která se konala 12. září 1912 v osadě New Olomouc ve státě Illinois. K našemu nemalému překvapení jsme se z plakátu dozvěděli, že hru nastudoval v pohostinské režii rakouský Čech Jára Cimrman. Díky této okolnosti se nám podařilo objasnit podivné události, které premiéře předcházely. Není žádným tajemstvím, že Bratři Mrštíkové se několikrát pokoušeli přepracovat závěr Mariši, až se kvůli tomu poprali. Kritik F.X. Šalda jim doporučil, aby se poradili s tehdejším dramaturgem vídeňského divadla Raimund Theater s Járou Cimrmanem. Konec to nespraví, řekl Cimrman Mrštíkům po shlédnutí Mariši. Jak pak má být divák překvapen tím, že na konci hry otráví žena manžela, který ji otravoval už od samého začátku? Víte co, pánové? Svěřte mi Marišu a já s ní udělám díru do světa, navrhl Cimrman. Alois Mrštík celkem nic nenamítal, za to jeho bratr Vilém prohlásil jen přes mou mrtvolu. A tak se také stalo. Představení Mariši v úpravě a režii Jaje Cimrmana se uskutečnilo až po Vilémově záhadné smrti. Byl jsem vyslán, abych získal podrobné informace přímo v místě, kde se konala zaoceánská premiéra. To jest v někdejší osadě, dnes již okresním městě New Olomouc, ležícím 58 kilometrů jihozápadně od Chicaga. Zde je celkový pohled na město, na městečko, za jarní povodně. No a takhle vypadala New Olomouc v roce 1912. Budova označená šipkou je tělocvična Sokolské jednoty, dějiště oné historické události. Jediným vodítkem při pátrání mi byl seznam herců, který jsem si obsal z plakátu. Z nich pouze jediný zůstal naživu. Pan Heraklites Krakatis, potomek řeckých přistěhovalců, kteří spolu s moravskými emigranty založili osadu New Olomouc. Letos pan Krakatis oslaví 97. narozeniny. Ještě se živě pamatuje na představení Mariši, v němž hrál hluchoněmého synka nádenice Vojtěny. Při zmínce o Cimrmanovi radostně zvolal: "Oh my Jerry! Můj ty járo!" Pan Krakatis ovšem nebyl jediným Řekem, který učinkoval v Mariše. Vzhledem k nedostatku ochotníků moravského původu byl Cimrman nucen obsadit skoro polovinu rolí přistěhovalci jiných národností. Ostatně samu Marišu hrála Řekyně Kaliope Zachariadesová, provdaná Karásková. Na snímku ji vidíte s jejím partnerem Franckem. Tuto roli, aby si oba rozuměli, svěřil Cimrman Metaxasu Papastrakisovi. Kromě nich hráli v Mariše 4 Rumuni, 5 Holanďanů, 2 Italové a 9 Japonců. Zde je vidíte mezi ostatními herci. Většina těchto cizinců nebyla schopna naučit se role v hanáckém nářečí. Cimrmanovi nezbylo, než aby je nechal hovořit v jejich mateřštině a tlumočil je divákům z nápovědní budky, obrácené směrem do hlediště. A tím vlastně jako první na světě použil dabingu. Ale to nebyla jediná novinka v této atypické inscenaci Mariši. Aby získal finanční prostředky na dekorace a kostýmy, zařadil Cimrman mezi dialogy reklamy firem našich krajanů, Čechoameričanů. Na začátku druhého dějství sotva se zvedne opona, tetka Strouhalka živě rozpráví s Marišou. Strouhalka: "Baba, milá děvčico, vdej se, dokud seš mladá. Zhrbaceno si tě žádné nevezme." Dlouze a hlasitě zívne. Mariša se s odporem odvrátí a do hlediště pronese:
8: "Zapáchající dech zaručeně odstraní ústní pastilky Typhoon. Vyrábí Louis Jalovec, Park Street, Boston Free."
7: Přímo bravurní smysl pro načasování reklamy uplatnil Jára Cimrman na konci následujícího výstupu. Vávra:
9: "Já se ptám, kého jsi tu měla?"
10: "Kýho bych tu měla? Nikého."
9: "A co to bylo za chlapa, co šel otáť? Až od kříža jsem je viděl."
10: "Viděli jste někdy plešatého Číňana?" "Nikoli. A proč?" "Používá Adjaib, šampon Dálného východu. Na dobírku zasílá Liu Shao Čihák, Chinatown, Los Angeles."
9: "A ty jedna, tak se odpovídá, tak se mluví k mužovi. Dobrá."
7: Vytáhne z komůrky pušku.
10: "Velký výběr kulovnic, brokovnic, Winchester, Benny Havránek, Meredith, Oklahoma City."
7: Jakmile spadla opona za posledním dějstvím, propukl neutuchající nadšený aplaus, do něhož se ozývaly skandované výkřiky: "My chceme přidat!" Majitel cihelny Johnny Topolánek si zjednal ticho a oznámil, že zvýšení platů nepřichází v úvahu. Tím ale Mariša v Americe neskončila. O jejím dalším osudu vás bude informovat kolega, profesor Čepelka.
8: Zprávy o netradičním pojetí inscenace Mariši pronikly až do New Yorku. A Jara Cimrman dostal nabídku, aby režíroval Marišu v divadle Palladium na Broadway. Nabídku přijal, protože potřeboval peníze na zpáteční cestu do Evropy. A dobře učinil, neboť teprve zde na přední scéně Nového světa našel ideální podmínky k tomu, aby dostal Marišu tam, kde ji chtěl mít. Píše o tom v dopise F.X. Šaldovi v dopise z 18. listopadu 1913. Ručím vám za to, že New York jí bude ležet u nohou. Ovšem ty nohy musí být vidět. Tomuto záměru podřídil Cimrman svou režijní koncepci. Vytvořil z Mariši velkolepý muzikál pod názvem Marišou. Bratři Mrštíkové by svou hrdinku nepoznali, ani kdyby seděli v první řadě. Namísto mladé selky v hanáckém kroji objevila se na jevišti divadla Palladium dcera farmáře Lízala v přilehavých rajtkách a v horínkách s ostruhami. Služka Rozárka se změnila v černou chůvu Rozmerí. Místo hostinského nastoupil barman. Z obecního sluhy Hrdličky se vyklubal šerifův pomocník a tak dále. Děj muzikálu Marišou se odehrával v době války severu proti jihu. Francek a ostatní rekruti narukovali do armády Unie pod vedením generála Shermana. Místo malicherných hospodských potyček rekonstruoval Cimrman v prostorném divadle Palladium na Broadway slavnou bitvu u Little Big Hornu. Vojska konfederace byla rozmístěna podél druhého a třetího balkónu a střílela přes hlavy diváků na pozice Unie na jevišti. V závěru hry pak nebyl Vávra Marišou otráven, nýbrž odhalen jako špion konfederace a zastřelen popravčí četou, které velel seržant Francek. Premiéra muzikálu Marišou na Broadway se stala událostí roku. Celkem 12krát si nadšené obecenstvo vynutilo opětné vytažení opony a frenetickým potleskem a provoláváním slávy frenetickým potleskem a provoláváním slávy

0: Bomba Mary Show rozmetala iluze o nepřekonatelnosti amerického muzikálu. US News and World Report. Kolumbus objevil Ameriku, Amerika objevila Zimmermana. New York Herald Tribune. Píseň seržanta Franzka a jeho spolubojovníků Only You, My Little Horse, jenom ty mě, můj koníčku, se stala přes noc hitem od New Yorku až po San Francisco. Naproti tomu ústřední orgán velkokapitálu Wall Street Journal vyzdvihl závěrečný valčík Generál Sherman jede skrz vesnici. Generál Sherman jede skrz ves, jede skrz vesnici, pije slivovici. Generál Sherman, oh yes, oh yes. No a konečně magazín Times. Namísto gentleman se nyní říká Zimmerman. Je pochopitelné, že zde stopy našeho velikána zdaleka nekončí. Kdy už tomu bude konec, ptáme se utrmácení více než 30letým bádáním. A pomalu se začínáme smiřovat s neúprosnou skutečností, že kdyby Járy Zimmermana nebylo, museli bychom si ho vymyslet.
1: Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je kokr španěl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velice kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovi návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferdu do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval. Vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl. Vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pasece uspořádáme derby, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale autopes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe, kam si dodáli a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl řízení, a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ten mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána, a do řazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručej zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, Když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovy nohy se dotkly země,

Změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechal. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?

0: někteří z diváků si jistě právem kladou otázku, kde jsem se naučil tak plynně hovořit bez papíru a bez zbytečné trémy o různých zajímavých tématech. Jako každá schopnost, i taková schopnost, má svou historii. Je to až neuvěřitelné, ale před takovými, řekněme, 25 lety, když mi bylo kolem 6-7 let, jsem koktal a chodil jsem se léčit profesoru Sémanovi. To byla tedy taková první fáze, abychom se takto vůbec mohli dohovořit, že? Profesor Séman mě odnaučovával koktat. Byl to, dalo by se říct, první profesor a také poslední v mém životě, který mě něčemu odnaučovával. Jiní profesoři, a nejen tedy profesoři, mě naopak učili. On mě odnaučovával tedy na vysoké úrovni a dokázal to i psychologicky velice dobře provázet svým výkladem té věci. Takže třeba přede mnou říkala mojí mamince, víte, paní Vodňanská, ten chlapeček koktá, protože on je takový intelektuálně vyspělý, mimořádně na svůj věk. On má v hlavě neustále takový obrovský myšlenkový přetlak, který ta malá nevyspělá mluvidla nestačí zpracovat. No tak s tím přetlakem je to pořád stejné, ale ta mluvidla přece jenom za ta léta zesílila tím tréninkem, který provázel léčbu, a už jsou z toho ten přetlak zpracovat takovým způsobem, aby z toho veřejnost také něco měla. Občas je sice pravda ještě trochu zakoktám, ale ne takovým způsobem, aby se délka představení protahovala nad únosnou mez. To byla tedy taková první fáze. Druhá fáze, která se týkala takového toho odbourávání takové té psychické lability, návyku hovořit k většímu počtu osob, to jsem absolvoval na gymnáziu. Já jsem chodil na gymnázium, ještě když se to jmenovalo 11letka. Ale to netrvalo 11 let. To trvalo pouze 3 roky a těch 8 se do toho započítávalo kontumačně. Tam jsem se takto neučil hovořit v běžných vyučovacích hodinách, to jsem hovořil obvykle velice sporadicky, a to jenom k jedné osobě a ne k většímu počtu. Této schopnosti jsem nabyl během mimořádných takzvaných třídnických hodin, které byly jenom jednou týdně. Ta hodina se konala před zahájením vyučování, to znamená, že jsme přišli v pondělí místo v 8 hodin do školy už v 7. A při té třídnické hodině se nevyučovalo, ale řešily se různé otázky formou diskuze. Třeba jsme měli formulovat své kritické připomínky k vyučovacím metodám. To byla obvykle velice krátká část té třídnické hodiny. Pak zase naopak ty vyučovací metody formulovaly své kritické připomínky k nám. A ještě zbyl čas na přehled tisku, který spočíval v tom, že žák, který byl na řadě podle abecedy, měl za povinnost koupit noviny. Ovšem ten den vyšle, ne třeba 10 let staré, ale ten den noviny. Ještě v raním šeru si je přečíst a pak seznámit spolužáky vlastními slovy s tím, co ten den bylo v novinách nejvýznamnější. To byl zároveň takový malý test inteligence, protože ne každý žák zdaleka správně odhadl, co ten den bylo v novinách skutečně nejvýznamnější. Já jsem s tím přehledem tisku vždycky mýval velký úspěch a byl jsem za to chválen potom i na rodičovských sdruženích. A proto jsem si ten zvyk pracovat tímto způsobem s tiskem vlastními slovy jsem si zachoval dodnes, ale protože mám před sebou publikum z větší části již dospělé, neseznamuji vás zde s nejvýznamnějšími zprávami, to si přečtěte sami, ale naopak s takovými těmi drobnými zprávičkami, protože je mi líto, že často ty drobné zprávičky uniknou vaší pozornosti, i když v nich je skryto kus poctivé žurnalistické práce. Proto si vystřihuji i ty nejdrobnější, například z večerní Prahy.
1: Poprava vánočního stromka. Segře už začal stromek sypat po tepichu bodliny, jak týden sypl ježek. Tuž mi minulý týden volala, jestli bych jině přijel pomoct. Zoptal jsem se, jestli švagr je zas na půl roku v Tibetu, jak minule za toho zmlaceného policajta. Ale ani mě nenechala domluvit. Prý odjel v nedělu na 14 dní na montáž kajsik do Dupy. A než se vrátí, v obyvačce by byl burdel jak v tanku. Tuž jsem mi slíbil, že dorazím v pondělí po šichtě. Ale chlapi mě zatáhli na jedno a jak si kfajně se kecalo, bo jsem se dom připlazil jak Meresiev a jak jsem segře volal, jestli můžu přijít, poslala mě do Žití, že prý v 10 večer je už pozdě. Druhý den se mi telefonem z roboty vysvětloval, jak to vlastně bylo a domluvili jsme se na středu. Chlapi mě zazlakali na jedno, ale byl jsem tvrdý jak hamburger z toho stánku u Prioru a nedal jsem se. Sice, jak jsem jim řeknul, že jdu segře rubať stromek, tak na mě ještě na zastavce pořvávali Hojvudmene. Ale sral jsem na nich na cipy. V lokálce jsem zabral strategické místo hned za dveřami, začal jsem chrchlat jak havíř po 20 rokách na čelbě a nasadil kzicht nemocného jednonohého invalidy, aby ty paskřivce s berlami na dalších zastávkách ani nenapadlo se ku mně přiblížit. Na Dubinu je daleko, tuž jsem si kratil chvíli čuměním z okna a obdivovaním kras našeho fajného města. Mirák, kostel furt stojí. Šental, kurec tam, jsem se raz navalil tak, že jsem si cestu dom poblul vlastní buty. Stadion, moderně nazývaný Palác kultury a sportu. Tam jsme loni na jaře kulturně chlemteli před vchodem jakusi k samohonku se Slovakami, jak vyhrali zápas na mistrovství. A potom jsme sportovně zdrhali zadem kolem a tomu, bo jeden východňar nahodu poblul bengam zadní kolo od Felicie. Slavia? Kůrník, asi jsem si zdřimnul. Dubina konečná a do Žití, já jsem to přejel. Tuž pěšo busem jednu zastavku zpátky tím betonovým zapadakovem, chvíla klikatého panel krosa a už zvoní mu segry. Hned ve dveřách mě nasrala. Boku mě začala podezřivavě čuchat, jak jezevčík bananu. Jestli už jsem vystřizlivěl z pondělka, anebo jestli nejdu z knajpy. Jak mama. Tuž se sleču a valím do obyváku, ať to mám brzo hotové. Ní, že by sem k segře chodil nerad, ale ti dva malí fagani mě vždycky tak naseru, jak se začnu předvádět, co se zas nového naučili ve školce a ve škole. Kurník šopa. Čím ten stromek zalívali? Zdálo se mi, že jak jsem tam byl na navštěvě o svatkách, tak byl poloviční. Ale tež je možné, že ta švagrová slivka má jakýsi vliv na oči. Tuž, jak tu bestiu dostať ven z obyvaku a narobiť co nejméně marasu? To je tež nápad, živý stromek do kvartýra. Kaj mají všude samé peršany. My už roky stačí haluz ve vaze, no ani nemusí být každý rok. A tež mě neubíde. Tam se segry, jak to loni robil švager. Tuž loni priměli takého malého pajtaša, sotva to mělo jehličí a tak, aby nerobil ostudu, o hned druhý den po štědrým dňu vyvalili z okna. Tuž ale taky topol, který tu tak dostali, ten se do okna nevleze. Na to se musí jináč. Řeknul jsem segře opilku a rukavice. Dívala se sice na mě jak na plagát se zedníkem, ale nakonec mi to donesla. Jenomže její bílé pletené rukavice mi budou asi dost na gůvno, no ní. A rezavý platek pilky na železo. Zbytek prý chlop zlomil v letě, jak renovoval nabytek. No nezabili byste ju, že já hňup jsem tu vůbec chodil. Zašel jsem do dětského pokojíka, chvíli jsem pozoroval ty malé zaškodníky a přemýšlel, jak odsud zdrhnout. Segra právě spala pradlo do pračky, tuž by si mě nevšimla. Naraz jsem si v tým burdelu z hraček všimnul malé pilky. Zkusím, ostré jak Gillette Mach 3. Tým výrobcům hraček asi fakt čibe. Pokémoni, smraďoši a včil opravdové na řadí. Zebral jsem se, děcko řvalo, jak by ho na nože brali, a aj z pilku jsem šel do obývačky. Zkusil jsem řiznuť do stromku. Příště, až budu ty malé gizdy hlídať, prve zkontroluju, s čím si hraju. Bo ten bebek zajel do stromka, jak nůž do masla. Tuž jsem si na pazury nasadil aspoň igelitové sačky, abych se nepřilepil, a začal ho likvidovat za doprovodu dvojhlasného dětského sboru. Ta menší řvala, že jí ničím stromek, že Ježíšek už k nám nikdy nepřijde, a o ten chlup větší ječel, že to je jeho pilka. Zatnul jsem zuby aj uši, vzpomněl na švagrovou slivku a dál robil z tého křaka rošti. Po hodině roboty to v obyvačce vypadalo jak v Tatrách. Spočnul jsem chvilku, liknul si kafe, ale ta mala mě pozorovala takým hnusným pohledem, že jsem ho ani nedopil. Chvilu jsem uvažoval, že jí řeknu, jestli kdy viděla v kostele takého tého chachara v trenkách, co vypadá jak tvrdé i, a jestli si myslí, že dárky nosí on. Ale potom jsem si to rozmyslel, bo by mě segra vyprala z kvartiru bez slivky a spilku ve hřbetě. Nakonec jsem tu plantáž narval do Tesco tašek a konečně jsem dostal štamprlu. Segra zářila jak ohňostroj na dradnicu, jak Ostrava měla ještě chechtaky. Tuž jsem se jí zoptal, co za magora kupuje dětskám také nebezpečné hračky. Podívala se na mě jaksi divně a prý, že jsem jim to koupil pod stromek já. Kurník šopa letos, až půjdu zas nakupovat dárky pro příbuzné, nesmím se předtím stavit v knajpě.

0: Když se Jára Cimrman v lednu 1906 postavil ke kolébce českého kabaretu, měl za sebou velice těžký rok. Pro lipský veletrh konstruoval tehdy svůj proslulý Buchar Jirka II a pro dechový orchestr Salzburského pohřebního ústavu zároveň komponoval svůj velice úspěšný seriál pohřebních pochodů. Není tedy divu, že bytostně zatoužil po žánru lehčím. Ve Šnoblově, tehdy vzniklém kabaretu U bílé labutě, se nejprve pokusil o štěstí jako imitátor. Cimrman byl skvělý imitátor, ale jeho vystoupení se nesetkávala s takovým ohlasem, jak by si byla zasloužila. Bylo to možná tím, že Cimrman napodoboval osoby, které publikum většinou neznalo. Například svou sestru Luizu. Nebo výborně uměl napodobit vršovického holiče Kalouse. Takže publikum většinou nemohlo ocenit, jak přesně odpozoroval jejich mimiku, gesta a dikci. Ovšem, vrcholem Cimrmanovy kabaretní tvorby byly bezesporu sestry Říhovy. Když Jára Cimrman pro tato slavná paterčata komponoval jejich nesmrtelné číslo Pět vran do čepice, měl na mysli jednu smutnou skutečnost, která platí, že většina šantánových a kabaretních umělkyň končila svou kariéru ve chvíli, kdy ztratila krásu a svěžest. Sestry Říhovy neměly co ztratit. Cimrman založil své číslo právě na nepříliš velkém půvabu těchto tehdy 45-letých děvčat. Obsah tohoto čísla není dnes bohužel znám, ale mnohé by nám mohlo napovědět svědectví pamětníků. Proto jsem dnes pozval do studia pana Petra Brucknera z Brandýsa nad Labem. Pane Bruckner, pojďte sem. Který měl to štěstí, vidíte,
1: ano,
0: že jeho dědeček na vlastní oči sestry Říhovy viděl.
1: Ano.
0: Pane Bruckner, jak na to dědeček vzpomínal?
1: No tak on, dědeček, znal všechny ty pražské noční podniky. U Bucku, u Rozvařilu, u Tří zlatých koulí, u Síkoru.
0: A tak dále.
1: Ano, a u Tomáše, u Celestínu. On, dědeček, se jmenoval Vymetal.
0: Čili to byl dědeček z matčiny strany.
1: Ano, a byl sklenář. Všichni ostatní sklenáři mu vždycky říkali, Vymetal, ty vymeteš každý noční podnik.
0: Čili měl rád legraci.
1: No, to on teda měl, to on kolikrát...
0: Poslyšte, pane Bruckner, a co říkal o těch sestrách Říhových?
1: No tak to dědeček říkal, že bylo vůbec nejlepší, co kdy viděl. On říkal, že to bylo skutečně unikátní. Tak to měli totiž tam na jevišti takovou obrovskou čepici.
0: Ano.
1: A ty sestry Říhovy byly celé v černém. Ano. Víte, jako zavrány byly. Měly dlouhé nosy, takové špičaté, ale to nebyly nalepené nosy, to byly jejich vlastní. Všechny ty sestry do té čepice naskákaly.
0: Proto se zřejmě to číslo jmenovalo Pět vran do čepice. Ale to by nebylo všechno, tomu by se asi diváci nesmáli.
1: No tak on, dědeček, říkal, že nebylo rozumět vlastního slova, jak se všichni smáli.
0: A prosím vás, pane Bruckner, co ty sestry v té čepici dělali? Zpívali nebo?
1: No tak já nevím, možná, že i zpívali, ale to nebylo vůbec slyšet.
0: Poslyšte, pane Bruckner, a vy jste mi přece psal, že váš dědeček přímo v té čepici byl.
1: Ano, on se tenkrát přihlásil jako dobrovolník z publika, ano, a byl přímo v té čepici s nima. To byla taková veliká čepice, takže se tam s nima vešel.
0: No a teď co tam dělal?
1: No tak dědeček říkal, že se stočil do klubíčka, aby na něj nemohli.
0: Jste mi nerozuměli, já myslím, proč do té čepice chodil, proč se hlásil?
1: No to byla tenkrát taková soutěž, kdo s nima nejdýl v té čepici vydrží.
0: Aha.
1: Kdo to vydržel minutu, tak dostal 20 korun.
0: Tak Tak už se nám to začíná projasňovat.
1: Každej prý odtamtud vyletěl jako šídlo, ale... Dědeček to vydržel.
0: A čím to bylo?
1: No tak on mi říkal, že jeho zachránilo to, že byl stočený.
0: Já myslím, čím to bylo, že se v té čepici nedalo vydržet.
1: No to těžko říct, to každý musel předem slíbit, že neprozradí, co v té čepici viděl, nebo co se tam děje. To by pak to číslo už bylo prozrazený a nikdo by do té čepice nechtěl.
0: Ale vám to jistě dědeček prozradil po létech, že?
1: Ne, on vždycky říkal, jsou to sice suvy, ale kšeft jim kazit nebudu.
0: Pane Bruckner, ani nic nenaznačil?
1: Ne, akorát, že... No? Akorát mu bylo divný, že ty peníze, víte, těch 20 korun, potom nemohl vůbec najít.
0: To je zase jiná věc, ale mě zajímá princip toho Cimrmanova výstupu. Vy na to máte jistě svůj osobní názor.
1: No tak já nevím, jestli by se to hodilo zrovna tady.
0: Ale jen to řekněte.
1: Když ono je to takový...
0: Klidně to řekněte, když tak to vystříhneme.
1: No tak já si myslím, že ho štípali. Že ho štípali.
0: No tak to bude asi všechno, přátelé, co se od pana Brucknera o tomto slavném Cimrmanově výstupu dozvíme. Ale i toto málo je cenné, protože tímto číslem se sestry Říhovy živily plných 40 let.
1: Dědeček říkal, že pěkný číslo byl taky kapsář Eman. Ten vystupoval hned po nich. A ten vyfouk lidem, co chtěl, peníze, hodinky.
0: No,
1: nebo...
0: To až zase jindy, pane Bruche. No a sjezdili s ním takřka celý svět.
1: Jestli to nebyl jejich bratr, ten kapsář. On se totiž jmenoval Eman Říha.
0: Prosím vás, pana Brucknera už nezabírejte. A teprve v roce 1946 při turné Mexikem smetl sestry Říhovy z jeviště Uragan Flora.
2: Je to prosím pěkně volno, dovolíte?
3: Ne, není, to je obsazené.
2: Děkuji vám pěkně. Nevadilo by vám, kdybych si zapálil?
3: No, prosím, já taky kouřím.
2: Děkuji vám pěkně.
3: No, dovolte, pane, to jsou moje cigarety.
2: A já jsem se dovolil, jestli by vám to nevadilo.
3: No tak.
2: No, protože já vlastní cigarety nemáte. Vám to bych si nedovolovala.
3: Tak
2: no.
3: Prosím, poslušte si.
2: Děkuji vám. Pane Vrchní, jednu velkou sodu.
4: Ano, prosím.
2: S ohříváčkem. No. Trošku škrábu.
3: No dovolte, pane, vy tady klepete popel do mé kávy.
2: Co říkáte?
3: Že se klepal tady popel do mé kávy.
2: Prosím vás.
3: Roztržitý mě.
2: Ale vůbec ne. Tomuhle říkáte káva tomuhle tomu. Když chcete pořádnou kávu v tomhle podniku, tak musíte naproti do vinárny.
3: A, to je pravda vlastně.
2: Ano, jistě, už to nebude řešit. Odložil byste mi laskavě.
3: Jo, samozřejmě.
2: Děkuji vám pěkně. Koukám, něco píšete, víte?
3: Jo, tady něco.
2: Tak... No, až vidím, máte pero, tak asi něco
3: ano,
2: píšete.
3: Ano.
2: Dopis?
3: Ne, to není dopis, to je.
2: To bych vám taky, pane, nedoporučoval, protože ve veřejné místnosti, kde je kolem zhon a tak dále, to se nevyplácí. Já jsem jenom psal dopis, víte, psal jsem, drahá Amálie, počasí je tady, no tak to píše, že to byla tragédie, pane.
3: Proč tragédie?
2: No drahá Amálie.
3: No to vůbec, co na tom, to je krásné oslovení, drahá Amálie.
2: No, když se jmenuje Žofie, ta vaše drahá, to je malér, pane, no.
3: To je pravda. Víte vůbec, člověk se v ženách málo vyzná, že?
2: Ano, protože některé ženy jsou všechny stejné, jak pravý starý.
3: Ano.
2: No, tak co to vlastně píšete?
3: Ale je to taková, víte, řekl bych, taková ošidná věc.
2: A, dotazník, víte.
3: Ne, dotazník.
2: Chcete změnit zaměstnání, nebo dokonce povolání?
3: Ne, to já v povolání jsem docela spokojený. A v zaměstnání to taky ujde. Jenom hoď ta práce, víte, ta stojí za starou.
2: No jo, no to mě povídejte. Kvůli tomu teď si právě změním taky zaměstnání. Možná je změním povolání, no jistě, že jo. Tak jste mi neřekl, co to vlastně...
3: Ne, to je takový, řekl bych, takový test. Víte, takový test, ano.
2: Jako jo, takový kvíz, jako.
3: Takový něco na ten způsob,
2: ano. No, poslyšte, víte, že tohle to mám strašně rád.
3: Taky?
2: Člověk si na tom, ano, vlastně dokáže, co je, že ano.
3: Inteligence, že ano.
2: Řekni mi, co čteš, ale řekni mi, co kvízuješ a já ti pak řeknu, jak jsi dopadl. No, já zvlášť mám rád takový ty kvízy. Takový ty, jak si můžete vybrat, víte?
3: Jo,
2: nejen taková střela do luftu. Ale tam je třeba napsáno, nejvyšší hora je za A Milešovka, aha, za B Vezuv, za C Mont Everest, za D Mississippi. A teď uhodněte, co je
3: to. Já jsem taky jednou četl takový kvíz, jestli si vzpomenu. Jste ku příkladu úplně sám na pustém lidu prázdném ostrově.
2: To by nějaký geografický, ano, geografický.
3: Zřejmě, ano. Ale ovšem, jak se tam budete živit? Za A chytáním lelků, ano. Za B kanibalismem, aha, ano. A za C půjčováním loděk.
2: Ježíš, tohle je bifikulační. To je to, no, to je. Tohle to asi vymýšlí, víte?
3: Já nevím, to jsou velice.
2: Už tam musel být, nebo má takovou fantazii.
3: Tak,
2: no,
3: tak,
2: no.
3: Jsou velice.
2: A co tak je tohle?
3: No tak to jsou takový rafinovaný otázky. Tady mám například, jestli jste, jak si zvědav, tak mohl bych vám říct.
2: No,
3: tak třeba tohleto. Jste-li se svou ženou na plese,
2: ano.
3: Za prvé, vyzvete ji na první tanec,
2: ano.
3: Jeden bod.
2: Ano.
3: Za druhé, tančíte s jinými přítomnými dámami,
2: ano.
3: Tři body. A za třetí popijíte u baru s přáteli. 6 bodů.
2: Ježíš, tohle je jednoduchý.
3: Jo.
2: Tohle je jednoduchý. To je pro nějaký začátečníky, že ano? No samozřejmě, to je co je nejpohodlnější a nejpříjemnější.
3: Jo.
2: Sednu si k baru a pařím.
3: Jo.
2: Že ano? Taneček to vás zapotí, když to tohle oblaží duši, a je za to 6 bodů, počítejte.
3: No jo,
2: dobře,
3: no jo, ale co když potom z toho vyleze, že jste úplnej debil, že ano?
2: Proč byste byl debil?
3: Nebo gauner, že
2: ano? Proč byste byl gauner?
3: No pane, to jsou rafinovaný otázky.
2: Já tomu nerozumím, proč jsou rafinovaný?
3: No to je velice rafinovaný.
2: Že za to 6 bodů?
3: Málo platný.
2: No vy myslíte, jako co když oni naopak dávají...
3: Podívejte, ano, co když dávají třeba míň bodů a vyjdete z toho pak nakonec líp.
2: Poslyšte, no ovšem, to by potom byla zhůvěřilost, vážený pane.
3: Co to?
2: No taková blbost, jako, že
3: ano, ano.
2: To by tam měli napsat, protože to se potom těžko řeší tyhle věci.
3: Jako v tom fotbale, že?
2: To jako ve fotbale. Prohrajete 0 bodů, remizujete 1 bod, vyhrajete 2 body. A to si vemte. Co se nabíháte za takový fotbal? Jak jste okopaný, máte jenom 2 body, tady paříte s kamarádama.
3: No, vidíte. Tak počkejte, tak, že bychom vzali ještě další, když nám to tak jde, že ano. Tak třeba tady. Má-li vaše žena narozeniny,
2: ano.
3: Za prvé, přinesete jí květiny,
2: ano.
3: 1 bod. Za druhé, pozvete jí do vinárny, kde ano. Se opijete s barmánkou do němoty. To je 5 bodů. A za třetí, zapomenete na to je 10 bodů.
2: Tu sodu bych prosil, podívejte se, to je velmi jednoduché. S tou barmankou v opice, to byste byl pěkný debil.
3: No vidíte, a to já jsem chtěl zrovna zaškrtnout.
2: No ne, no nemyslím, jako kdybyste se opil s barmankou, kdybyste to řekl manželce, to byste byl.
3: A takhle, ano, ano.
2: Ano, v opice s barmankou, to je velmi příjemné.
3: No.
2: Na co je tam dál?
3: Takže bych mohl jako zapomenout, že ano.
2: Nesmíte, vážený pane, to nesmíte, no dovolte. Manželčiny, narozeniny, to přece nemůžete zapomenout. Podívejte si, já jsem 15 let ženat.
3: Ale...
2: Ano? A vždycky 15. 15. rok co rok? Počkejte, 15. 15.
3: To je... Ne, no, 12, ne?
2: Co?
3: 15. 12. se chtěl říct?
2: Ne. No kdy je Medože?
3: Medože je, tuším, 8.
2: No tak 8.
3: 15.
2: 8. 15. rok
3: ne.
2: Co rok? No to je, no prostě na Medože, no jistě.
3: No,
2: rok co rok dostane moje paní krásnou kytici květin.
3: Jděte od vás osobně předám.
2: No ode mě ne, od svý závodní rady. No já to mám směl tak domluvaný, rozumíte, že to je vlastně jako ode mě.
3: Aha.
2: Ještě se nestalo, aby přišla moje paní bez květin.
3: Jo.
2: Bez vědomí už přišla několikrát, bez květin. No takže
3: tak tam... Já, tak, že bych jako zapomenul,
2: no
3: ne?
2: No ne, to, proč byste zapomněl, když byste se připravil o 30 body.
3: Aha, to je,
2: no,
3: to je pravda.
2: No
3: to je
2: další
3: pravda.
2: Otázka.
3: Tak další otázka,
2: to třeba... To si poznáme, tři body, prosím.
3: Tři body, to si dám do kroužku,
2: ano.
3: Takhle, a teď je tady, ale podívejte
2: ano.
3: Se. Najdete-li v kabelce své ženy dopis nadepsaný slovy? Drahá Irenko.
2: Yeah.
3: Pozor, drahá Irenko.
2: Yeah.
3: Za prvé, vrátíte jej zpátky nečtený.
2: A to nikdy?
3: Jeden bod taky.
2: No.
3: Přečtete si jej a požádáte manželku o vysvětlení.
2: No.
3: To jsou 3 body.
2: No.
3: A za třetí, budete ji od tohoto dne tajně sledovat při všech jejich vycházkách. 10 bodů, pane.
2: Koho sledovat? Tu Irenu?
3: No ano, tu...
2: Nebo manželku?
3: No pochopitelně tu manželku.
2: No počkejte, vaše manželka se jmenuje Irena?
3: Ne, a vaše jo?
2: No moje taky ne.
3: No, takže
2: to mi tam právě nehraje.
3: Tak se nás to netýká.
2: Ale, no proč bychom stopovali svý manželky, když neznáme žádnou Irenu, že ano?
3: No samozřejmě, moment, já jsem znal jednu Irenu, víte, to vám byla krásná holka, krásná, taková trošičku naivní, víte.
2: No tak ono to neškodí, no když
3: ne, já jsem jí říkal, Irenko, z vás kouká anděl, a ona mi povídá, jděte a odkud? Takže no, že by to byla tahle Irena, kdo by mohl psát, je už je 56 teďka.
2: Počkejte, víte, co mě napadlo? No. To může být chyták. Co když se manželka toho redaktora, který vymýšlí tyhle ty kvízy, jmenuje Irena. Já znám takový redaktory, který co článek, tak tam narvou skoro všechny příbuzny.
3: No jo, to je pravda, ale podívejte se, proč například by jí musel psát, proč by ten dotyčný nezatelefonoval, teď je to jednodušší, že jo?
2: No, jednodušší to je, ale co byste pak našel, vážený pane, v té kabelce? Aha. Telefonní známku.
3: Jo, tak no. Tak to nejde. Ano,
2: to nejde.
3: Tak co, tak já bych tedy třeba, já nevím co, tohle to, aby to byly ty tři body, ne? Že bych jí tajně sledoval?
2: No.
3: Dejme to
2: možný. No jistě, neznáte jí, tak je tajně sledujte, to je velmi jednoduché.
3: Tak já myslím, že jsme to skončili, tak já bych to sečetl.
2: Tak mě to zajímá, ty to sečtěte, jak vidím, zmíte prostě to rezíme.
3: Tady je rezultát tady. Získáte-li 5 až 15 bodů, jste vzorný manžel. Od 15 do 30 bodů, to s vámi vaše žena nemá tak zlé.
2: No?
3: A máte-li 30 bodů a více, měl byste se nad sebou zamyslet.
2: No ale kolik vyšlo?
3: Počkejte, já to mám. To je 3, 3, 3, tak to je 9 bodů. Pane, 9 bodů, já jsem vzorný manžel.
2: Ježiš.
3: Já jsem vzorný manžel.
2: To vám gratuluju. Děkuji. To vám opravdu gratuluju. Tedy hlavně gratuluji vaší manželce k tomu, že má tak šťastný manžel.
3: To jo. Jenomže já jsem svobodný, víte?
2: No, jo.
3: Pane vrchní, dva velký myslivce, ale velký.
2: No tak to se musí zapít. No,
3: každá maličko zrozčílí.
2: Když vám to vyšlo, ale nemáte si to manželku. Pane vrchní, kdo pak nám to přišel?
4: Neruším, Karle.
2: Vůbec ne. To je moje paní, to je pane.
3: Vokroj.
2: Posaďte, Marienko, posaďte.
4: Mě těší, pane Vokroj.
3: Těší mě?
2: Já jsem, jak bych to řekl, Marienko, já jsem šel tak náhodou kolem, víš, a tak najednou jsem cítil takovou jako vnitřní horkost, tak jsem si řekl, zajdu, ale dal jsem si chtěl dovíš.
4: Ale prosím tě, co by si, Kájo, nezašel? Ty přece můžeš zajít, když se ti chce. Já potom, když zase zajdu na kafe, tak aspoň jsem ráda, že tady nemusím sedět sama.
2: Ta je sladká.
3: No,
2: ale to je ohromný. Mně nepotřebuje žádný kvízí v manželství, protože stačí jenom, abych já doma naznačil nebo řekl, já bych tak dneska zašel na pivo. A manželka hned, víš co?
4: Já už mu to vidím na očích. To já tak vycítím, že on chce do hospody.
2: No, to ani nemusím nic říkat, ona mě to vycítí na očích, vidí dvě piva ve očích a hned jí do hospody. A to kolik já řekne, no já bych se smí brzo vracel.
4: A to zase ne, Kájo, to není pravda. To já hned vycítím, že by to Káju mrzelo, kdybych chtěla, aby tam zůstal díl, víš?
2: No, my si prostě tak rozumím.
4: Mě třeba ani nevrátil potom.
3: Ne, milosti, paní, já vás obdivuji, víte, já vás obdivuji. Ale my tady máme zrovna takovou debatu na podobné téma.
4: Ano,
3: jako...
4: třeba,
3: ale je to takový kvíz, víte, o šťastné manželství. Ano.
4: Jak pak to dopadlo, Kájinku, jak pak mě vyšel? No,
3: výborně, ale Excelová, milostivá paní, co odpověď to trefa do černého, ano, do šťastného manželství.
4: Vzorný manžel, nemáte tam něco takového taky pro mě?
3: Mám, samozřejmě pro manželky, tak třeba tady, milostivá paní, to je druhá půlka. Pozor, dávejte pozor. Když váš muž přinese domů křečka, za A, křečka, aha, za A, vyhodíte oba, to je 5 bodů, prosím. Za B, počkáte klidně, až zvíře uteče samo nebo scepení, 3 body. A za C, uvítáte ho značením, tedy toho křečka, ale současně nalíčíte pod kanape železa, 8 bodů.
2: Taky divný, ne?
4: Z toho mi nevyhovuje nic.
3: Ne, už je prostě, paní, železa pod kanapetem, to je 8 bodů.
4: Já kdybych věděla, že Kája miluje zvířata, já bych se přizpůsobila. Já bych, abychom měli párek, koupila křečici.
2: Že bychom pak doma měli křeče, že ano?
3: No tak to by ovšem bylo jenom půl bodu, milostivá paní.
4: Jo, taková, to už bodu. Jsem já.
3: A když byste dovolila ještě další dotazníček. Když si váš muž zlomí nohu, za A, zajistíte lékaře, 3 body. Za B, prosím, odjedete na kole k Máchovu jezeru, to je 10 bodů. A za C, pláčete tak dlouho, až dotyčný vykrvácí. 1 bod.
2: Tak
4: co bych udělala já, Zajistila bych lékaře ty hlavy.
3: No, gratuluji, já obdivuji, že jste sama přišla na ten knif, že ano, že čím méně bodů, tím je šťastnější manželství.
2: Depa, pane Vochroni.
3: Vochoč.
2: Já jsem na Mařenku ve všem hrdý. Já svou Mařenku znám. Mařenku je si tak sladká, že já ti skočím pusu pro zákusky. Ovšem stejně je divný, že vy jste měl v tom písu samý otázky po ženský a po chlastu a já tam mám po zlomených nohách, bože.
4: Asi vám teda by pánku povedlo.
3: Co?
4: Sednout si zrovna k mému starýmu.
3: Ježiš, promiňte, Mařenko, já jsem tady seděl dřív. To on sem vpadl, ten váš 12. rák, tady ke mně z ničeho
4: nic. Počkejte. Takhle, Pepánku, o mým Kájovi nemluvte, víte? To je i podle toho kvízu jste poznal zlatej člověk.
3: Ale Mařenko, on fixloval.
4: Pokoj, ale já jsem vyšla, co? Jako milující a vzorná manželka.
3: Ano, s tím počítám, Mařenko, s tím počítám. Přece jinak by si s váma nic nezačínal, že ano? Přece se nebudu tahat s nějakou rachomejtlí, aby mi potom zůstala viset na krku.
2: No to je ohromný. No tohle to je kvíz, no právě tohle to jsem potřeboval slyšet. Proto jsem sem šel, pač já jsem náhodou v té kabelce něco našel, víte? Ale ne o Irmě, ale o vás, o Kroulíku, víte? Pane vrchní, ano, vy jste to slyšel, vy mi to rozsvědčíte, sundejte si laskavě brejle, prosím pěkně, a to máte za to!
5: Ale prosím vás, on vás podvádí a mě takhle dohrt.
2: No vy jste dobrý, on mě podvádí a mu za to ještě budu platit za čistírnu, že jo? Teď to vyčistím.

Epopej Moje rodina, předmluva. Jednoho rána jsem se nečekaně probudil. Podíval jsem se na ruce, pak na břicho, byl jsem vyspalý do růžova. Rozeběhl jsem se k oknu, venku byl krásný letní teplý čtvrtek. Dostal jsem chuť zaspívat si známou píseň Hej Rup, nechce se mi do práce. Nemám ale už pěkný hlas, ani v letních měsících nevycházím z chrapotu. Chraptím od té doby, co mi zaskočili do plic burské oříšky. Nikdy se mi nepodařilo je vykašlat a proto teď chrčím. Ani nevím, kolik jich tam mám. Kamarádům z restaurace jsem se svěřil, že mám v těle buráčky, ale neměl jsem to dělat, protože mi teďka přezdívají hlaváček Kung Pao. Když jsem si nemohl zaspívat, zahrál bych si býval alespoň na housle. Bylo by to ale hrozné vrzání. Nejméně 10 let jsem to neměl v ruce a předtím také ani jednou. A potom nemám nástroj, že? Mrzí mě, že jsem se nestal muzikantem. Muzikanti jsou dobrá parta a drží pospolu. Jeden muzikant se ke druhému muzikantovi neotočí zády, ani když jeden z nich zemře. Jako námořníci pohřbívají své zemřelé druhy tak, že je schazují z paluby na dno mořské, tak muzikanti vyhazují své mrtvé spoluhráče na ulici z okna hotelu, ve kterém jsou právě ubytováni. Ve známé skupině Sen noci svatojánské band měl jednou úmrtí, nezavolali doktora, aby smrt potvrdil a nedočkavě uspořádali pohřeb. Mrtvý vyletěl ze 4. patra jednoho hotelu, dopadl a pak byl živý. Kolem jdoucí se divili. Většinou je to v obráceně. Živý vyletí z okna, dopadne a pak je mrtvý. Ale také to tak nemusí být vždy. Kdysi jsem bydlil na Žižkově v jednom činžáku. Ve 3. patře tam bydlila nějaká paní Steinerová a ta vždycky, když se trochu napila, vyskočila z okna. Přežila pokaždé jen díky tomu, že na někoho dopadla. Na mne také jednou skočila. Zřejmě to Steinerovou dodneška nepustilo, protože nedávno jsem šel kolem toho domu a visela tam na zdi cedulka s nápisem Pozor, padá Steinerová. Když jsem si toho krásného rána nemohl ani zaspívat, ani zahrát na housle, dostal jsem chuť namalovat nějaký obraz. K malířství mám kladný vztah, v mém pokoji visí několik olejových obrazů od slavných autorů a jedna koláž od neznámého lepiče. I já sám jsem se už 2x pustil do malování. Jednou jsem maloval obraz, ale měl jsem jenom červenou a zelenou barvu. Dlouho jsem přemýšlel, co mám namalovat, aby mi tyto dvě barvy stačily. Nakonec jsem namaloval přes celé plátno velké zelené moře a v něm malou červenou hlavu a nazval jsem ten obraz Opaření Venclovského golfským proudem. Po druhé jsem se zaspustil do pohledu z okna, ale nemám dost trpělivosti na trávu a jehličí. K malování je třeba maximální píle, člověk musí tomuto umění věnovat vše, po případě i své zdraví. Například známý malíř Van Gogh, který už bohužel není mezi námi, tak miloval malování, že si jak známo uříz ucho jenom proto, že si zapomněl doma gumu a potřeboval si rychle něco vygumovat na své nové skice. Uřízl se ho zbytečně, protože bylo mastné a stejně negumovalo. Pak už s tím měl jenom trápení, protože to jedno ucho, co mu zbylo, bylo takové veliké, odstálé, takže na ně někde zafoukal vítr, tak ho to pěkně roztočilo.

Tedy zaspívat jsem si nemohl, zahrát jsem si nemohl a do malování jsem si zase netroufal. Nakonec jsem to vymyslel. Rozhodl jsem se, že udělám to, na co stačí každý, že napíši knihu. Zbývalo jen zvolit, o čem ta kniha bude. Bylo mi jasné, že musím psát o něčem, co velmi dobře znám. Zamyslel jsem se a dospěl jsem k tomu, že znám nejlépe svou vlastní rodinu. Uchopil jsem pero a začal psát epopej Moje rodina. První epocha – já. Přišel jsem na svět díky otci, který měl názor, že základ života jsou děti. Říkal, že život toho, kdo nemá děti, nemá smysl, ale že se to také zase nemá přehánět, prý maximálně takových 5-6 kousků a domů. Ale musím přiznat, že i má matka měla na mém narození jistý podíl. Dá se říci, že žít jako muž jsem nezačal právě nejlépe. Po narození mi totiž nešťastnou náhodou dali dívčí jméno Zuzana. Jak k tomu došlo? Samozřejmě nedopatřením. V porodním sále, kdy jsem se narodil, vypli právě proud. Byla noc a v té tmě jen tak po hmatu museli zjišťovat, zda jsem chlapec nebo holčička. Šáhli mi omylem pod páždí. A dali mi jméno Zuzana. Potom mě zabalili do takové kojenecké kukly a rozbalili mě bohužel až po křtu, což již bylo pozdě. Náš farář, absolvent bohoslovecké průmyslovky, to částečně zachránil a na křestním listě vymizíkoval u slova Zuzana to druhé A, takže jsem se stal alespoň Zuzanem. Ale později jsem to také neměl lehké. Když mi byly 2 měsíce, prožil jsem šok. Od té doby trochu zadrhávám řeči. Maminka mi tenkrát dala do pusinky omylem místo dudlíka feferonku. Mohlo to dopadnout ještě hůře, mohl jsem také úplně koktat. Zadrhávání ještě jde. Jedna známá paní z restaurace koktá a všichni si z ní dělají legraci, protože si dává zásadně jídla, která začínají na š. Říká třeba špenát, nebo šunku, nebo šlichtu. Což je směšné, že? Směšné. A proto i tam jejich přátelé tak v dobrém přezdívají lokomotiva. Ale oni tam zřejmě přezdívají už tak proto, že ona začíná každou větu naš, když naš třeba ta věta vůbec ani nezačíná, že? Říká třeba puč mi bůra.

Tedy už jako dítě jsem zadrhával, ale přesto jsem se vždycky učil nejlépe z celé třídy. Ze všech mých spolužáků jsem to dotáhl nejdále a absolvoval jsem několik škol. Mateřskou, národní a autoškolu. Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím, byl jsem až přehnaně čistotný. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. A to sice od toho ošklivého zážitku se slepým střevem. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne MUDr. Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku, co se však nestalo. Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědi průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral. Přikročím raději k mým příbuzným. Druhá epocha, maminka. Dědeček, tatínek maminky, se vracel z první světové války s levým prsem plným metálů. Co metál, to zneškodněný švýcarský tank. Doma v Uhříněvsi jej čekalo milé překvapení. Zatímco byl ve válce, babička mu porodila maminku. Maminka rostla jako z vody a brzy se postavila na vlastní nohy.
V 16 letech opustila své rodiče a koupila si malý domek na vysokém kopci, kde nebyla studna. Denně musela se dvěma vědry pro vodu do údolí. Byla to hrozná dřina. Naštěstí sehnala brzy jednoho osla, který začal vodu nosit. Jednou však osel s těžkým břemenem na hřbetě zakopnul, skutále se ze svahu a omdlel. Maminka mu dala umělé dýchání z úst do huby a přivedla jej zpět k vědomí. Osel se však už nepostavil na nohy. Měsíc klempíroval a když se uzdravil, uměl už chodit jenom z kopce. Mamince začal být na nic. Nosil jen dolů prázdná vědra, nahoru se musela maminka dřít sama. V rukou plná vědra, na zádech těžký smradlavý osel. Jednou má maminka takhle mordovala, když se naproti ní na svahu objevil neznámý muž, můj tatínek, Hlaváček. Tatínkovi se na mamince líbilo, že uměla vzít za práci. Těžká vědra v rukou a osel na zádech říkali vše. Tatínek se rozhodl, že si maminku hned odvede do rodiny. Maminka nadšeně souhlasila. Maminka nevěřila svým očím, když vstoupila do vily tatínkových rodičů. Něco podobného jak těživa neviděla. Krásná železná secesní vrata, za vraty nádherný čistokrevný pes, cvičený nekrman, velká zahrada s okrasnými stromy. Rodičům tatínka byla maminka představena v hale s krbem, který podle slov tatínka táhl tak, že lítala ven i menší polínka. Na stěnách haly byly rozvěšeny šavle a pistole různých druhů. U jedné pistole tatínek tatínka poznamenal, že je to zbraň, se kterou bojoval jeho tatínek hrabě Hlaváček s Hradeckým u Hradce Králové. Nebyl to asi zrovna nejlepší voják, pomyslela si maminka, když si všimla, že je na pistoli vyryto za zbabělost. Maminka dělala jako by nic a dál se divila. Nakonec si tatínek maminku vzal. A pak jsem se jim narodil já. Už jako kojenec jsem byl celkem sympatický a maminka si mě brzy oblíbila. Dřela na mě od rána do večera a s tatínkem to také neměla lehké. Podezříval stále maminku, že nejsem jeho, ale sčítacího komisaře. Tatínkovo věčné podezřívání maminku jednou dopálilo. Urazila se a s tatínkem 5 let nepromluvila ani slovo. Tatínek se po celou tu dobu snažil maminku udobřit. Nosil domů květiny, chodil pro uhlí, když přicházel domů, uctivě zdravil. Nakonec jeho úsilí přineslo úspěch. Tatínkovi se na Vánoce 1949 podařilo maminku konečně obněkčit. Maminka s ním po 5 letech zase konečně promluvila. Bylo to už štědrovečerní večeře, řekla mu žer. A taková je maminka dodnes. Obětavá, pracovitá, ale nesnese, aby někdo urážel. Má svou hrdost, ale dovede i odpouštět.

Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina, řekl si tatínek a začal se pídit popříčně boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy.

Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou jsem jej přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká: má mě ráda, nemá mě ráda, mám ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla předešlý rok jejich družstvo. Zjistil, že nezaseli. S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání,

takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od cirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůli najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy. Čtvrtá epocha, babička Jarka. Další můj blízký příbuzný, kterého celkem znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se taky nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů. Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10x chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem.
Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze. Touha po autě ji však neopustila a koupila si alespoň v bazaru starou Pragovku Baby. Tak babička začala na stará kolena jezdit autem. Snad se Krista Pána někde nevybourala a nic se jí nestane. Jestli ovšem babička Jarka není matka otce, která je již 20 let po smrti.

Pátá epocha, Strejda Karel. Strejda Karel se v mládí živil jako jockey a musel proto stále dávat pozor na váhu. Nejedl nic z mouky, nesladil, nepil pivo, zkrátka se týral. Narušilo to prý jeho nervy a měl v té době občas takové zvláštní záchvaty splašenosti. Vždycky, když to na něj přišlo, začal křičet, lítat sem a tam, válet se po zemi a tak dále. Strejda mi jednou vyprávěl, že jeho zásluhou uviděli diváci Velké Pardubické v roce 1959 něco, co nemá při dostihových závodech obdoby. Spatřili, jak se před taxisovým příkopem na jednom koni splašil jockey. Strejda na koni nejprve skákal, pak se skočil, chvíli se válel po zemi a pak se rozeběhl směrem do publika. Pořadatelům dalo pěknou práci, než jej chytili a uklidnili. Později pracoval Strejda Karel jako hvězdář na hvězdárně v Ondřejově. Tady mu bylo dobře, když se někdy splašil u dalekohledu, nikomu to nevadilo. Jako hvězdář se proslavil tím, že jako první na světě pořídil snímek Marťana. Marťan na zlomek sekundy vystrčil hlavu z kráteru, který právě náhodou Strejda Karel dalekohledem pozoroval. Marťan se usmál a okamžitě zase zalezl, Strejda jej však stačil vyfotografovat. Od pořízení tohoto snímku se ví, že Marťani mají dvě ústa. Pravost Strejdova snímku potvrdili nedávno zachycené signály z Marsu, ze kterých astrologové rozluštili, že Marťani nám pozemšťanům přezdívají jednohubky. Popíšu vám teďka od nohou k hlavě, jaký je Strejda Karel hezký člověk. Chodidla má akorát velká, asi tak číslo 42, svalnatá chlupatá lítka, hezky formovaná šlachovitá stehna, lehce ochlupatěné opálené břicho, mohutný hrudník, zápasnický krk, velká brada, orlí nos, pronikavé modré oči, na hlavě nádherná pleš. Strejda nikdy nesnese, aby se hlava na světle leskla, zdrsňuje si proto každý den ráno smirkovým papírem. Teta Marie na Strejdu dodneška hrozně žárlí a má k tomu důvody. Strejda Karel je na ženské a zrovna nedávno udělal pěknou ostudu. Stala se mu nedávno tato příhoda. Strejda je šeroslepý, když se trochu smrákne, už hrozně špatně vidí. No a šel takhle na večer po jednom pražském parku a chyt tam nějaké děvče a chtěl mu dát hubičku na dobrou noc, aniž o to stálo. Děvče se bránilo, škrabalo, kousalo, kopalo a když promluvilo, Strejda zjistil, že je to metař. Ale jakmile to zjistil, okamžitě ji samozřejmě pustil, vrátil mu koště a trenýrky a nechal ho jít svou cestou. Na metařovo pištění se však seběhlo do parku několik lidí a ti vše roznesli. Strejda byl možná dobrý jockey, úspěšný hvězdář, nelíbil se mi však na něm jeho vztah k ženám. Strejdovi nikdy nezapomenu, jak mi zkazil dojmy z krásné knihy Bratří Mrštíků Pohádka Máje. Bylo mi tenkrát 16 let, hltal jsem právě řád za řádkem a četl jsem právě 315. stránku, kde dochází k prvnímu políbení hrdinky románu. Byl jsem celý vzrušený, když tu jsem musel proti své vůli vyslechnout Strejdu Karla, jak se vedle v místnosti ošklivě baví s nějakým svým kamarádem. Říkal mu, že manželka, která by byla ideální, by musela být hluchá, slepá, němá, bez čichu, bez nohou, bez rukou a musela by mít smysl pro humor. Jeho kamarád s ním souhlasil, že přesně tak si ji představuje také, ale že by ji měl ještě na řetízku. Stále jsem na tento hovor musel myslit a už jsem tehdy Pohádku Máje nedočetl. Pamatuji se, že mě Strejda Karel kazil už v dětství. Byl jsem s ním jednou v Národním divadle na Rusalce a jako zvídavé dítě jsem se ptal, co je to vodní víla. Strejda mi odpověděl, že vodní víla je položena poloryba, od pasu nahoru, že je ženská a od pasu dolů, že je ryba a že jestli ten princ klofne, takže si s ní stejně moc neužije.

0: Strejda Karel dále říkal, že kdyby on si namlouval nějakou kombinovanou ženu, takže by chtěl, aby byla od pasů dolů žena, aby prý také to, a tomu jsem tenkrát ještě nerozuměl, a od pasu nahoru, aby prý vydělávala hodně v zaměstnání, že by musela být bagr. Byl jsem citlivé dítě, položena polobagr mě pak strašila ve snech ještě pěkně dlouho. Doslov. Tak strejda Karel byl poslední příbuzný, o kterém se dá říci, že jej dobře znám. Mám ještě několik vzdálených bratrů, sester, tet, strejdů, sestřenic a bratranců. O nich toho však moc nevím a těžko bych o nich mohl něco napsat. Musel bych si vymýšlet a na to já nemám povahu.
1: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější.
2: No prosím. No tak jestli je to tvé přání. Pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc. Já myslím, že ti neporadíme. To si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
3: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
2: No prosím, to chápu a řekl si aspoň, že je hezká.
3: Dobře.
2: No, jak si jí to řekl?
3: Řekl jsem, krása, krása.
2: A řekl jsi taky, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
3: No řekl, nejsem hloupé.
2: A tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak jsi to řekl?
3: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
2: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
3: No nějaký, ale jaký? No,
2: ten samý.
3: No jaký ten samý, když jsem ještě žádný nebyl.
2: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
3: A já?
2: No jak asi přemýšlej.
3: A jo, nosil bych bílý plášť.
2: Ale prosím tě.
3: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo, když jsi doktor. Proč myslíš, že na to studují tolik let?
2: Kvůli plášti.
3: No jistě, kvůli čemu jinému.
2: Tak kvůli plášti je rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
3: Cože?
2: Kvůli titulu ty.
3: Kvůli tyhle tudle. To dávaj taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
2: Co?
3: Ty tydly dáte. No ty tluty, jak jsi říkal teďka.
2: Já jsem o žádných nemluvil.
3: Ne? A proč jsi to teda říkal?
2: Já jsem mluvil o titulu ty.
3: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
2: No, já ti nechci nic zapírat.
3: No to zapírám.
2: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu 5 let studuješ a máš ho titul.
3: Já jsem z toho blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
2: No 6, správně 6.
3: No. No a mám ho titul nakonec.
2: No. Titul máš.
3: Co?
2: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
3: A ty?
2: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kvůli ní doktor.
3: No tak to je teda nejdřív ty lidáty a teď jsem doktor.
2: Že ty jsi doktor bez titulu.
3: A co je to za chlapa?
2: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za ně.
3: Tak já nejsem doktor a vydávám se.
2: Správně.
3: Tak to jsem teda podvodník, to ti děkuju.
2: No svým způsobem no. Ano. No zase si z toho ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si upoutal.
3: No?
2: A po letech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip.
3: No to bych jí radši řekl rovnou nějaký dobrý vtip. Třeba o tom chlapu, jak se převlíkl.
2: No tak ten už vůbec ne, prosím. Vtipy můžeš začít říkat, až se seznámíte, jo? Pro začátek řekni, že jsi doktor, dej na mě, ničeho se nebojí.
3: Dobře, tak já to tak udělám.
2: No, buď ta hodnej. No,
3: ale co když bude chtít ukázat v občanku?
2: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují v občanku?
3: Na první ne?
2: No to bych řekl, že ne.
3: A na kolikátý?
2: No co já vím, možná na 6. na 7. tam už se ukazuje leco.
3: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
2: Cože? Příslušnice?
3: Tak bude chtít ukázat občanku hned na první schůzce. To je její služební povinnost. A ještě bude chtít, abych se nafouk do balonku a ze zelené.
2: No. Všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
3: A jak to mám poznat asi tak?
2: No měla například uniformu?
3: Neměla.
2: No tak to nebyla příslušnice.
3: No ale a proč teda? A proč teda měla tu pistoli?
2: Počkej,
3: měla pistoli. A tu pistoli.
2: Jakou pistoli?
3: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví? Jak za ní běželi ty dva příslušníci? Oni asi měli nějaký cvičení.
2: To je neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
3: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, abych jí odevzdala, až se sejdeme.
2: To je její aktovka?
3: No.
2: A co je v té aktovce?
3: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
2: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
3: No to nezakázal. No,
2: tak vidíš.
3: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavý tedy.
2: Tady je zlato, drahý kamení,
3: zlato, šperky. Drahý kamení, to mám bohatou holku, vy? To si koupíme, družstevní výstavu.
2: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
3: Zítra ve 20.
2: A chtěl bys si vidět už dneska?
3: Chtěl, já už se nemůžu dočkat, no, ona je tak hezká.
2: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
3: Jo,
2: no určitě,
3: to bys, no, to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
2: co
3: chytrý.
2: To je
3: ty
2: tohle? To, tady je i pistole.
3: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
2: A co?
3: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
2: No to se hláš, to nemůžeš udělat.
3: To jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat. To, podrž
2: mi ten klíč,
3: já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to udělám. Prásk, prásk a je to. Ty máš smůlu.
2: Proč bych měl smůlu?
3: No jo. Šimek Miloslav pod kamenem 10 Praha.
2: Vlázni, to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plát.
3: No právě to ona myslela, abych tě odprával, že ten plát budeme vyzvedávat za tebe.
2: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče nějaký strašně chytrý, vej.
3: Je a hezký.
2: Hezký, těšíš no, se na ní, vej.
3: Těším, strašně no, se na ní těším.
2: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti seženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
3: jo,
2: dobře dokáže.
3: Jo, slavnější než ten doktor z titulu.
2: No určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
3: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.
4: A tak sa smiali, až popadali z postele, to je ohromné.
5: A tiež by ste nemuseli stále rozprávať tie staré vtipy. Povedzte aj niečo vážne.
4: Vážne? Prečo?
5: No, aby si ľudia nemysleli, že všetko berieme na ľahkú váhu. No. Tuto vtipkujete a okolo nás sa dejú také veci.
4: A čo sa deje? Máte informácie? Čo sa deje?
5: Celý život je taký neveselý.
4: Ja aj život, aha, no tak to život je neveselý, to je pravda. Život je dokonca smutný. Bože môj, my vtipkujeme a zatiaľ na takom Novom Zélande jedno zemetrasenie za druhým.
5: Nový Zéland mi môže byť ukradnutý v takejto situácii.
4: No ale prečo? Nezľahčujte to, prosím vás. Zemetrasenie to je vážna vec. Viete, ako vie také zemetrasenie znechutiť obyvateľstvo? Ľudia začnú byť apatickí, podliehajú depresívnym náladám, do ničoho sa im nechce, trasú sa stále.
5: Koho to zaujíma? My tu podliehame depresívnym náladám aj bez zemetrasenia. Hovorte k veci. Povedzte, čo sa bezprostredne dotýka ich, mňa, vás.
4: Takže k veci.
5: No.
4: Moja sestra dostala ekcém.
5: Ekcém, ekcém. Čo nás do toho? Niečo vážne povedzte.
4: To je náhodou veľmi vážna vec pre dievča v jej veku. Veď sa hanbí výjsť na ulicu.
5: Prosím vás, prestaňte, hanbí sa výjsť na ulicu. Aspoň sa neskazí.
4: No, zase to zľahčujete. Vidno, že ste ešte neboli v situácii dievčete, ktoré dostalo ekcém. Tak nevtipkujte.
5: Ja že vtipkujem? Však ja vôbec nemám zmysel pre humor. Však povedzte, mám ja zmysel pre humor? Vy to vtipkujete.
4: Ja, mňa ste počuli v živote povedať vtip, veď ja si vtip vôbec nezapamätám. Napríklad ten, ako tam išli tí dvaja a potom a si to už ďalej nepamätám. No, vidíte.
5: No, len pomaly, pomaly, pomaly. Aj minule ten vtip, čo ste mi rozprávali.
4: Ja? Aký
5: vtip? No ten o tom chlapíkovi, ako prišiel domov.
4: No a čo, prišiel domov, no čo je na tom vtipné?
5: No, no dobre, ale čo doma?
4: No čo doma, čo už doma, nič, no čo doma.
5: Manželka v posteli.
4: No manželka v posteli, chorľavie chudera, pokašliava, drho nevydrží, veď to je tragédia.
5: Lenže lekár.
4: Aký lekár?
5: No čo ju vyšetroval.
4: No veď ten ju vyšetroval. A aký ohľaduplný k nej bol, ešte jej vraví, milostivá pani, veď vám už ani farár nepomôže.
5: A to si vymýšľate, čo? V
4: vtip je právě v tom, že manžel přijde domů, žena v posteli a lékař...
6: Vyšetruje.
4: Ale čo by? Lékař tiež v posteli.
6: Hej, no. A čo tam robil?
4: Jaj, no tak to vám musím vysvetliť od začiatku. Pozrite sa, no tak ako by sa vám to vysvetlilo. Už v minulom storočí.
6: Áno, áno.
4: Čo v minulom storočí? Už v predminulom storočí.
6: Áno.
4: Nie, takto to pochopíte lepšie. Človek je tvor spoločenský.
6: Áno.
4: Potrebuje niekoho, s kým by si porozumel.
6: Áno.
4: A ten lekár?
6: Áno.
4: Chápete?
6: Nie.
4: Prosím vás, je tu nejaký lekár, vysvetlite mu to.
6: Ale čo tu treba vysvetľovať? Čo som sprostý? Manželka v posteli. Chorľavie.
4: No.
6: Lekár v posteli, tiež chorľavie. Veď ani lekári nevydržia všetko, prosím vás.
4: No tak jenže pozor, žena v posteli, chorľavie.
6: No.
4: A lekár v tej istej posteli. No, chápete?
6: No čo je na tom nepochopiteľné? Prišiel si k tým poležať. No. Ste sám vraveli, človek je tvor spoločenský. Nevie ležať sám. Potrebuje koho si, s kým by si porozumel.
4: Dobre. Povedzme, že si lekár prišiel k ním poležať. No
6: samozrejme.
4: Nech je pobašil.
6: Nebudete hovoriť, veď ja mám strýka lekára, ja to poznám.
4: Dobre. Ale čo manžel?
6: Aký manžel?
4: No manžel tej ženy.
6: To je ten lekár, nie?
4: Ale nie.
6: On si ju nevzal.
4: Kdeže? Manžel to je ten chlapík, ktorý prišiel domov.
6: Jaj, no tak to celú situáciu úplne mení.
4: No konečne. Manžel príde domov, žena v posteli, lekár v posteli. Čo povie manžel?
6: Dobrý deň, pán doktor.
4: No, ďalej.
6: Len ležte, pán doktor, nevstávajte, ešte by ste prechladli a môže dodať zas nekúria za sraní. Ale to nemusí, to je len taká eventualita.
4: Na manželke čo povie?
6: Kto?
4: No tak veď uvidí z lekára.
6: Ten manžel, čo povie?
4: Nie, no.
6: Manželke?
4: No.
6: Ten manžel čo povie? No čo by jej hovoril? Však je doma, nie? Tak čo, ležíš?
4: Veď ju vidí s lekárom v posteli, no, tak niečo jej musí povedať.
6: No veď jej hovorí, chorľavíš, čo, nemám zavolať lekára? Ale...
4: Veď lekár je v posteli,
6: no,
4: vedľa nej.
6: A práve to, že manželka mu povie, netreba volať lekára, tuto pán doktor prišiel ako na zavolanie.
4: Čo len toľko povie vlastná žena? Vlastnému manželovi v takejto situácii?
6: No, tak ešte mu môže povedať. Sadni si u nás. Cica ako doma.
4: No, on si sadne a povie jej, doniesol som ti kompot, vonku prší, chlapci sú v poriadku, akurát Jožka skoro prešiel vlak. Potom ešte chvíľu posedí a po chvíli povie, no, tak ja zasa pôjdem, musím ešte skočiť do úradu. To vieš, stále nedajú pokoj. Zajtra sa zastavím a potom odíde.
6: Ale to ste pobabrali.
4: Ako?
6: To ste úplne pobabrali. Toto, čo vy hovoríte, to sa odohralo v nemocnici a toto, čo sme my hovorili, to je doma. To bolo takto, dávajte pozor. No. Manžel príde domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. Manžel vojde, povie dobrý deň, manžel mu povie sadni si, cít sa ako doma, manžel si sadne, ona sa opýta, čo bolo v robote, on povie, no tak to vieš, stále rovnako, furt nedajú pokoja, potom sa opýta, a čo robia chlapci, a manželka povie, chlapci sa hrajú v tuneli. Jožka skoro prešiel vlak a manžel povie, no vidíš, tie vlaky furt meškajú. A potom dodá, chudák Jožko, ešte, že sa mu nič nestalo. A manželka povie, a keby aj vedie tu pán doktor, ten by ho dal do poriadku. A potom manžel zazýva a povie, aj by som si zdriemol. A manželka povie, no tak si ľahni. A manžel sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára a povie, pán doktor, posuňte sa, prosím. Doktor sa posunie a potom všetci traja ležia v posteli, chlapci sa hrajú v tuneli, vonku prší, manžel už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Jaj, vindy hladujú a my sme furt nespokojní. A zaspí.
4: No a potom sa zvečerí, chlapci sa vrátia z tunela, vidia otecko v posteli, mamička v posteli, pán doktor tiež v posteli. Tak sa pekne pozdravia a mamička sa ich pýta, tak čo chlapci, ako bolo v tuneli? A chlapci povedia, dobre mamička, dnes sme vykoľajili 3 vlaky. A mamička vraví, nákladné či osobné, chlapci moji? Nákladné, vravia chlapci. A plné či prázdne, pýta sa mamička. Plné, mamička, vravia chlapci. Hej, chlapci, vraví mamička a hrozí im prstom. Len čo trochu ochoriem, už vystrájate. To bude musieť povedať oteckovi, keď sa zobudí. A chlapci sa tíško smejú a mamička sa ich pýta, čo sa smejete, chlapci? A oni vravia, otecko chrápe, aj pán doktor chrápe. A mamička zosmutne a povie, vidíte, chlapci? Obidvaja vylihujú a ja by som si ruky zodrala. a tiež zaspí. A zrazu je už 9 hodín, chlapci si už tiež ľahli, spia. A v tom sa manžel zobudí, drgne do lekára a povie, tak čo, schrupli sme si. Schrupli, hovorí doktor, veď sme si zaslúžili, nie? A čo hovorí manžel? Na pivo nezajdeme. No zajdeme, hovorí doktor, ale opatrne, aby sme nezobudili chorú. Lenže chorá sa zobudí a skríkne na doktora, tu zostaneš, ja ti dám po krčmách sa vláčiť, nestačí, že mám muža ožraná, ešte aj ty chceš začať. Ale Marta, povie manžel, ty čuš, povie manželka, ty si choď, keď chceš, ale doktorovi daj pokoj. No tak manžel odíde na pivo, lekár zostane s manželkou v posteli, chvíľu leží, už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Ach, viráne vešajú a my len vylihujeme. A zaspí.
7: A manžel zatiaľ sedí v krčme, popíja pivo, díva sa pred seba, potom si k nemu prisadne kamarád a vraví, Serus, Ferko, sedíš? Sedím, vraví Ferko. A poznáš ten vtip? Pýta sa kamarát.
4: Ktorý?
7: Pýta sa manžel. Už ten, vraví kamarát, o tom chlapíkovi, čo prišiel domov, žena v posteli a pri nej lekár. Tiež v posteli. O, ten poznám, vraví manžel, ten poznám. Tak servus, vraví kamarát a strašne sa smeje. A manžel ešte chvíľu sedí, dopije pivo, zaplatí a odíde.
4: A potom príde domov, otvorí dvere a čo vidí? Žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. No tak sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie pán doktor, posunte sa. A potom všetci traja ležia v posteli, len lekár sa ešte tíško, aby to žena nezačula, opýta, tak čo? Ako bolo? Fajn, hovorí manžel, fajn, počul som výborný vtip. A porozpráva lekárovi ten vtip o tom chlapíkovi, ako prišiel domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. A potom sa obidvaja ešte dlho, dlho smejú. Ale celkom ticho, aby sa žena nezobudila.

0: Poslechněte si medailonek básníka Mirko Hýla. Na verše Mirko Hýla snad narazil každý v denním tisku, v týdenním tisku i v měsíčním tisku. V tisku je teď i jeho první básnická sbírka Muži zítřka. Jeho verše zaujmou každého. Každý si řekne, to snad ani není možné.
1: A nemýlí se, je to možné.
0: Ano, je to možné. A jak je to možné? Na to jsme se zeptali v redakci deníku Hlas včerejška. Hovoří hlas redaktora Standy Krba. Ptáme se, proč tvoří?
2: No tak poté, co se Hýl narodil, nevybočoval. No a vlastně to v tom tedy vytrval až do období, kdy začal dospívat.
0: Ano, tomu bylo asi 28 až 29 let. Takové děbky se mu udělali na tváři, že
2: jo? No oni se mu udělali spíš takovýhle, že?
0: Jo, ano, koukám, ano, no, takové tak, to máte teď vy. No, no a právě v tomto období začal tvořit. Ale proč, proč?
2: No protože ho opustil kolektiv.
0: A to je vážné. Hovoří žena básníka Marie Hýlová.
3: No, kdo za vás vyřeší problémy? Kdo za vás myslí? Co znamená jedinec? No, co by byl Mirko beze mne a já bez sebe? Víte, Mirko tápal. Občas proběhl zapálený kolektiv. Podal mu tu pomocnou ruku. No, kolektiv ho vytáhl z toho bahna před tou restaurací. Teprve ale po 14 dnech a to je hrozně velká doba. No, kolektiv ho podpíral, no a Mirko Hýl se opíral a kolektiv ho podpíral.
1: Ano, ano.
3: Mirko Hýl se, ano,
4: a od té doby tvoří.
0: Nyní vám předneseme tři ukázky ze sbírky Muži zítřka. Ač víš. Ač víš, že víš, už nelze víš. Víš, že víš to, co víš. Chceš-li víš, pak víš, že nevíš. Svou vlastní prací víš, že víš. Víš to. Víš.
1: Mirko Hýl, ač chceš. Ač chceš, co chceš. Víš, že chceš to, co chceš. Nechceš-li? Nechceš. Chceš-li? Chceš. Chce, nechce. Víš, že chceš to, co chceš. Svou vlastní prací víš, že chceš. Nechceš? Chceš.
0: Mirko Hýl, ač znáš. Ač znáš, že znáš to, co znáš. Tak neznáš, co znáš. Tady to někde bylo. Ač svou vlastní prací víš,
1: svou vlastní prací víš,
0: víš, že nechceš.
1: Chceš.
0: Chceš vědět, že nechceš.
1: Ne, že
0: a to, a to, to,
1: a to znáš.
0: A to znáš. Jen dál. Mirko Hýl nepíše jenom verše, píše i prozu. Z jeho rozsáhlé prozaické tvorby jsme pro vás připravili premiéru původní inscenace hry Zábrany, kterou na motivy románové epopeje Zábrany volně zpracoval Mirko Hýl. V hlavní roli Marie Nenutilové, Marie Donutilová. Přeji vám hezký umělecký zážitek.
5: Ne. Nenuťte mne, ne, to nemohu, já opravdu nemohu, nenuťte mne. Ne, já opravdu nemohu. Ne, nenuťte mne, ne, já opravdu nemohu. Ne!
0: Skončila hra Zábrany. No a my jsme se sem do studia pozvali na malou besedu a hlavní představitelku, vlastně jedinou představitelku, Marii Donutilovou. Vítám vás, dobrý den.
5: Zdravím vás.
0: Dobrý den. Já bych vám položil takovou první otázku. Jak jste na roli šla?
5: No tak já jsem jela.
0: Ano, ano. Byla to jistě těžká práce.
5: Velice těžká, ale během natáčení se ve studiu utvořila báječná Sparta, která mi obrovsky pomohla. A ve chvílích, kdy jsem nevěděla, jak, byla to právě ta Parta, která mi řekla tak.
0: Jak?
5: Tak.
0: Tak?
5: Jak?
0: No tak.
5: Ne.
0: No tak.
5: Ne, to nemohu.
0: Ale no tak.
5: Ne, opravdu
0: tak zábrany
5: nejde.
0: Stranou, no tak.
5: Ne, opravdu to nemohu.
0: No, tak, no,
5: ne, opravdu,
0: no,
5: ne,
0: drahoty.
5: Já nemohu. No, ale, ne, nenuďte no, mě. Ne, to opravdu nemohu. Ne, nenuďte mě.
0: No,
5: ne,
0: prosím vás. Ne!

0: Jak jsme trávili léta 50. V lidských dějinách rozlišujeme tato údobí. Pravěk, starověk, středověk, novověk a období kultu osobnosti neboli léta 50. O této poslední době bylo sice napsáno mnoho významných slov, ale podstatná část dějin týkající se naší rodiny dosud zpracována nebyla. Stručně tedy shrnu své vzpomínky. V naší rodině bylo opravdu všechno dobře rozděleno. Maminka pracovala, sestra pracovala, bratr pracoval, já dřel jako mezek, zatímco otec byl funkcionář a živil rodinu. Pravda, živili vydatně, i čočku jsme občas viděli a pivečkem nedělní mastnotu zapíjeli, ale úkoly na nás kladl nemalé. Odborářské a svazácké legitimace týdně nám kontroloval, chybějící známku trestal pak 20 dřepy, ba i odlepený růžek provázel funivým mručením nespokojence. Otec měl vůbec rád, když rodina stála v čele pokroku. Do prvomájového průvodu nás šikoval už 30. dubna, pak jsme procházeli trasu a cvičili veselý výraz ve tváři. Na Marxovi narozeniny jsme si vždy pročítali vylosovaný díl Kapitálu. Potom jsme měli dort. Kdo nečetl plyně, tomu otec zhltl polevu. Jednou před Velikonocemi dostal tatík neočekávaně tlustý dopis ze Spojených států. Zrudl a optal se všech. Co to má znamenat? To by mohlo uškodit mé dosud bezúhonné pověsti. Vniveč by přišla má mravenčí píle. Vzal otylý dopis štítivě do rukou, dezinfikoval jej ve vodce a přikusuje pirošku, rozťal obálku kozáckou šavlí. Pak se jal číst. Náhle zbledl a šel k zemi. Doslova padl jako poťatý na mozaiku z politických občasníků, kterou jsme měli na podlaze místo koberce. Nastalo kříšení. Pokropili jsme oce ropou a dali mu čichnout bylinek z tajgy, které nám posílá teta z Novosibirska. Otec se probral z mrákot a poručil matce, aby přistavila samovar. Sadíte, řekl nám pak ještě bledý. Představte si, soudruzi synové a dcery, že jsme zdědili 100 000 dolarů a pětinu akcí firmy Ford. Otec začal plakat a naříkat. Svoloč amerikánskaja. Hurá, zvolal bratr Ivan. Koupíme si české auto a ještě nám možná něco zbyde. No, rozčilil se tatík. Snad bys nepřijal prokletý grož ze západu. Ale ty, Stěno, ty bys přijal. Zlatem ti zamávají asi jejich. Dobře vím, že se kamarádí s reakčním synkem Kokořínem. Onehdy, když jsem šel do tvého pokoje zkontrolovat nástěnku, obraz tvé politické aktivity, cítil jsem zřetelně boublegum. Chtěl jsem to přejít mlčením, ale po dnešku vidím, že tě musím požádat, abys nyní odešel pětkrát obsat manifest. Další návrhy, vyzval nás otec vítězně. Fuj, křikla šplhounsky sestra Anna. Já bych ten prokletý dopis spálila. Výborně. Tady máš 5 korunu a zajdi si příležitostně k prašné bráně na boršč. V tom maminka nesměle šeptla. Víš, Václave Václavoviči, kapitalista je zlý. Až odporný. Zdá se, že i páchne. Ale 100 000 dolarů je sumička kulatá. Potřebujeme ledacos. A navíc tento měsíc přijedou opět Alexandrovci a ty budeš chtít být vyšňořen v první řadě. I ty, Marusio, zoufale zvolal otec a nervózně ril do stolu karikaturu Adenaura, aby znovu získal klid. A kdo nám vlastně ten mrzký pakatel odkázal, zeptal jsem se odvážně. Nechtěj vědět, synku, úpěl otec. Tvůj strýc, můj bratr, udělal tu ostudu. Od té doby, co se v hloubce 12 metrů z macochy do Rakous omylem prokopal, a v kapitalistech se zhlédl, jsme si vyměňovali je na dávky a najednou tohle udělá, aby mě zničil. Ale já ty peníze nevezmu a na veřejné schůzi se očistím, soudruhům srdce otevřu a ještě více úkolů na svá bedra vezmu. Někdo zazvonil. Otec ukryl dopis pod rubášku a umatlal si pusu chalvou. Pak šel otevřít dveře. Vešel soudruh Dyba, člen výboru s doprovodem. Co pak mi nesete, optal se otec nervózně a přidržoval si rubášku. Jde o dopis z Ameriky, pravil ledově soudruh Dyba a pohledem zkontroloval knihovnu a bysty. Za nic nemohu, přátelé, breptal otec. Přirozeně bych peníze nepřijal, mám na to svědky. Právě to jsme si mysleli a báli jsme se, abys neudělal nerozvážnost. Ty dolary jsou špinavé, ale přesto ně musíme kapitalistů ochudit, aby poznal, co je nouze. Tak je to rozřešeno, ozvala se maminka. Kam je máme přinést? Soudružka uvažuje výborně, pochválil jí Dyba. Máš skvělou a chápavou ženu, Václave Václavoviči. Přines ji ke mně i s penězi. A tak jsme hospodařili s otcem sami. Po čase se to hodně změnilo a i otec pochopil, že nic se nemá přehánět. A vůbec má na rozmýšlení dostatek času, neboť za ranním slunkem vychází do Nerudovy ulice, kde dělá metaře. Práce se mu líbí a je spokojen. Poctivě dodržuje vyhlášky, které na ministerstvu podepisuje soudruh Dyba.
1: Nazdar, Milané, můžeme?
2: Jo, můžeme, jasně.
1: Hele, kontrolní otázka. Došly ti ty ryby?
2: Jo, kapře se připlouly, pohodě.
1: Ty vole, víš, že s municí není problém, ty vole, je známe, ne? Co? Hele, Milané.
2: No?
1: A jaká?
2: No jo, tak ty vole, v pohodě, akorát jsem teďka řešil zase nějaký pičoviny, tak mi asi rozumíš, ty vole, jsem se tě nemohl dovolat, viď?
1: Ty vole, já jsem si to musel vypnout. Milanku, já byl unavený, ty vole, jako kotě, rozumíš? I to byl konec, ty vole, já už tady nebudu nikomu dělat čuráka, rozumíš? Ty vole, já to nedělám pro sebe, vole, já tady dřu, vole, plivu krev. Rozumíš, já už jsem fakt utahaný.
2: Ty vole, mě to je jasný, ale to jsou čuráci mediální, ty vole. No to by ses fakt posral.
1: A já vím, ty vole. Ale co oni si jako budou dokazovat?
2: Ty vole, já to tady honím, aby to bylo jako v novinách v pohodě, jako a co, jako vole, co?
1: Ty vole, no dyk. A ty čuráci se akorát po tobě budou vozit, ty vole, rozumíš? Kdo na to má žaludek, Milane, na tohle?
2: Ty vole, oni jako vole nevědí, viď? Ale vysel se na ně, ale důležitý je prostě.
1: Ale tohle to všecko je důležitý, ty vole. A pak jsou ještě jiný věci, které jsou důležitý. Rozumíš? A to je podstatný. Si mi rozumíš?
2: No tomu rozumím, no.
1: A já myslím, že to nějak spacifikujem, ty vole, že se zvedneme, ale. A jestli ne, ty vole, tak už se z toho fakt posereme, ale. Ale pojď sem, já ti udělám televizi, vole, to je důležité.
2: Super.
1: Jo. Já myslím, že to ukormidlíme, novou tu zvládnu 100%. Uvidíme, kdo tam bude za Česko, jestli to bude Čapoun, ty vole, jak je to v pohodě, rozumíš? Noviny mám taky, ty vole, pořešený, do sportu bude psát Venca. Čili by tam jako neměl být Procházka, jestli mi rozumíš, to je jako velikánský plus, Milane.
2: Super, vole.
1: Nova je pod kontrolou, tady budu mít Vencu Svobodu, který tady jako bude.
2: Jo.
1: Jo.
2: Super.
1: Dohráno mám vyřešený jak nikdo, ty vole, tam bude Pavel, aby mi tam někdo nedělal nějaký pičoviny.
2: Super, super, jo.
1: Milane, já myslím, že ty mediální mrtky máme pořešený, ne?
2: Super. Co?
3: Čtvrtek.
1: No tady Ivan, Milane.
2: No?
1: Ty vole, tak jaká u tebe? Mě bolí hlava jak střep.
2: Ty vole, to mi povídej. Celý Alkazácer, vole.
1: Ty vole, já už mám prášku jak horníček, ty vole, a hovno, vole.
2: Hele, mě volal ten Pelta.
1: Ti volal Pelta?
2: No.
1: Čurák, a co chtěl?
2: Nic.
1: Nic, jo?
2: No.
1: A co jsi mu na to řekl, ty vole?
2: No nic.
1: Jsi mu řekl dobře, ty vole. Ale pojď sem, ty vole, viděl jsi tu pentli teďko? Jak tam řešil Luboš?
2: Ty vole, ta byla přísná.
1: Ty krávo, ta byla přísná.
2: No.
1: Ty vole, to mi ho teda vyndej, vole, jako co to bylo tohle?
2: Hele, No hlavně, vole, bych řekl asi nesmysl, no tak já nevím, tak buď to byla tvoje práce, ale... nebo možná to byla práce taková, že teda fakt nevím.
1: Ty si asi děláš prdel, jaká moje práce, ty vole, pentlí.
2: Hele, prej tam byla nula, ty vole, žádná munice.
1: Počkej, tak jako on nic neměl.
2: No.
1: A odpíská kojidle úlet, jo.
2: No právě proto je mi to divný, víš?
1: Rozumíš, to je přesně jeho taktika. Proč on by něco dával vodičkovi, aby ten to potom řekl horníkovi?
2: No přesně, vole, no ty vole, kam to teda spěje, no? To mi teda řekni, o co komu jde?
1: Ty vole, to nevím. Hele, ale to je normální píčovina, ty vole, já to viděl, já jsem se na to koukal ráno, na to dohráno.
2: Já to viděl večer.
1: Pak jsem to večer, já jsem to večer neviděl.
2: Já to viděl večer, no.
1: Já večer nemohl, ty vole, ťádřu.
2: Já jsem večer mohl. Tam.
1: Já se můžu dívat ráno, ty vole, a když jsem to viděl.
2: Já to viděl večer. Teda.
1: Tak si říkám ráno, ty vole, já kdybych to viděl večer, tak se poseru, ty vole. Ty vole, Milane, ale ta byla přísná, ta penalta, ty vole.
2: Ty vole. No.
1: A co Jarda jako?
2: No Jarda, hele, Jarda, ty vole. To je taky zajímavý, ale já jsem mu řekl, ale víš co, ty vole?
1: No.
2: Já mu říkám, víš co, víš, já nevím ani částku, já nevím nic. Já jsem do toho zápasu šel a neviděl jsem nic.
1: Ty vole, on ti Půček jako nic neřek?
2: No ale on mi řekl, jo, ty jsi mluvil s Jardou, no, tohleto, tamhleto. Já jsem říkal, já jsem mluvil s ním jenom po telefoně a takže jsem nevím a říkám, mě to nevadilo, stejně bych musel dát do toho. A on říkal, no žádná sláva to není. Neřek mi částku, neviděl jsem nic.
1: No 200 tam mělo být.
2: Ty vole.
1: Jablek.
2: No a on mi řekl, že to není žádná sláva.
1: Ty vole, to je mrtka, Milane.
2: Ty vole.
1: Jako žádná sláva, jo, tak já nevím, v jakých žije relacích teda, ty
2: vole. Já taky ne, ty. A ve finále, a já jsem říkal, no dobře, a víš, odkud to jsou prachy, ty vole? To jsou peníze Jardy. Říkám, já mu říkám, ale ty, to nejsou peníze Jardy. Ty vole, já nevím, jestli jsem teda jako udělal dobře, co? Myslíš, že jo?
1: Ano, jo, teď je to pravda, ne.
2: Ty vole, právě proto to nejsou peníze Jardy, to jsou peníze Ivana, ty vole.
1: No odeď.
2: A on, ne, mě říkali, že to jsou peníze Jardy, no.
1: Ty
2: tak,
1: krávo.
2: Říkám, na to zapomeň, vole, to jsou peníze Ivana.
1: Počkej.
2: No.
1: Milane, seš tam, pojď sem.
2: No.
1: A on ti jako řekl, že to jsou peníze Jardy?
2: Já nevím, jestli to je pravda nebo ne, když znáš Luboše, že jo, to je...
1: Tak čí to teda jsou peníze, ty vole, to byly moje peníze, žádný Jardy, ty vole.
2: Oni říkali, že to jsou jako peníze Jardy.
1: Ale hovno bylo Jardy, ty vole, já jsem v tom měl 200 jablek, ty vole.
2: Ty vole, tak já říkám, no to mi, co mi říkal Vasilman.
1: No počkej, moment,
2: ale,
1: ty do toho netají.
2: To jsou peníze,
1: no počkej,
2: Ivana,
1: Vasilman,
2: ne,
1: řekne, ty vole, že to byly peníze Jardy, vole, to byly peníze, Ivana, jako hrdíte, rozumíš?
2: Já za to nemůžu.
1: Ty vole, jako,
2: já nevím,
1: za to teda můžu,
2: vole.
1: Rozumíš, já do toho investuju, ty vole, takový peníze, vole, to nebyly peníze. Jardy!

0: No tak promiň, no.
1: Ne, ty promiň, Ivanku.
0: Ale promiň mi to, Milane.
1: A ty promiň, to, ty v tom máš prachy, já ne.
0: Ale ty vole, já jsem starý chlap, já prostě vybouchnu, vole, mě bouchnou saze a... Tak se na mě nezlob, no.
1: A já se nezlobím, jenom...
0: Ty vole, já v tom utopím svoje prachy, jo. Pak někdo řekne, ty vole, že to byly peníze, Jarno, promiň.
1: Já říkám, co říkala Wasserman, vole.
0: Ty vole, já jsem unavený, já už nemůžu, ty
1: vole. No, ty vole.
0: Rozumíš, já ty vole, jsem jenom prostě unavený kluk.
1: Vždycky jsou chytrý jak rádio a hovno.
0: To si píš, vole, čuráci si myslí, že se to udělá celý samo, vole. Ty vole, já už fakt nemůžu, vole. Já ale... držím, ty vole, silou vůle jenom.
1: Ivanku, ty se mi ztrácíš, já tě neslyším.
0: Co říkáš?
1: Že se mi ztrácíš. Haló?
0: Já jsem se šel jenom podívat na lidi, trošku kloknu. Jseš tam, jo, neslyšíme se?
1: Já tě blbě slyším.
0: Tak počkej, já půjdu spát. Slyšíš mě?
1: No je to horší teda.
0: Ty vole, tak oni tady nemají ani signál, mrtky, vole, ve slany. Ty vole, kam jsme to vlezli?
1: Tak slyším úplný hovno, ty vole.
0: Já půjdu zpátky. No, a teď počkej. Je to lepší?
1: No, ty malinko to je lepší, malinko to je lepší teďka.
0: A půjdu dopředu?
1: No, to je horší teďka, no.
0: A teď? Teď. Milane, teď mě
1: otoč slyšíš. Otoč se. Teď tě i vidím, no to je nejhorší. Ale radši se vrát tam, kde jsi byl.
0: Ty vole, tak já půjdu zpátky. Já jsem si potřeboval jenom odfrknout trochu.
1: No, no.
0: Čuráci mediální, vole.
1: Ty vole, jak chci, vole, já bych chtěl, aby se ti, Ivane, už dejchalo líp, ty vole. Takhle to je furt, ty vole, takhle na vodě, ty vole.
0: Já vím. Ale víš co, Milane, víte o tom samým, ty vole. Jisté doby to dopadlo nějakým tím směrem, tak to vždycky dopadne takhle.
1: Ty vole, kam se to řítíme, drak?
2: Jdem na toaletní papír, aby se pomalu stálo frontou. Ale ostrý slovo to přiletí bez dlouhého čekání. Člověk jaksi z ostyku zakrývá svoje dobré nitro. Teda my v naší partě zakrýváme své lepší já přímo virtuózně. Třeba Josef, to je tavič, jo? Ten, když začne mluvit, tak nejlíp chytit ho za ruku, vodit po poli a je pohnojí. Jenomže tahle ta řeč, víte, ta šťavnatá, ta je nakažlivá, epidemicky. No to kam se hrabe chřipka, to... Ale jinak my jsme partie obrovská. Kolektiv k pohledání, teda pracovně to máme ujasněný. Takže jsme jaksi dali hlavy dohromady a pozastavili jsme se nad tím, nad tou jazykovou vadou. A padaly různé návrhy, ale hned zase padly. Tak třeba, kdo promluví hrubě nebo sprostě, tak půjde za trest, to ne, za trest ne, to není to vhodné slovo, půjde výchovně na koncert nebo do divadla. Já mám hudbu rád, kluci pitomí, povídá Josef, ale nechtějte, abych od rána do večera seděl na koncertě. Přidal k tomu pár šťavnatých výrazů, takových osobitých, takže jsme návrh i hned zamítli. A pak jsme přišli konečně na to pravé. Jen jako blesk z nebet nás to napadlo. Kdo promluví klusce, oplzle, nechutně, hrubě, nebo kdo zalže, tak dá do společní pokladničky korunu. Korunu? Kluci, to nás zrujnuje. Pro začátek bude stačit 50, a pak to můžeme zpevňovat. Povídali jako Franta, že? No tak a u toho zůstalo. A víte, že se nám metoda osvědčila? Náramně. Víte, to třeba jeden se zastavil s druhým a začali mezi sebou povídat, povídali, vyprávěli. U nich stál František, toho jsme si zvolili pokladníkem a už psali jako vrchní v restauraci, tak ty jsi měl to, ty má to, no to máme 3,50 Kč. Provinil se svými výrazovými prostředky, to ty má to, no to máme 3,50 Kč. Provinil se svými výrazovými...

ovšem upozorňuji vás nealkoholicky. Například Arnošt, ten proklel jednou celý prémie. No, jenomže jednou vám takhle Jaroslav, syn jeho chodil do školy, táta od syna, přijde, kluci paťatý, já už dál nemůžu, to je strašný, můj syn mě přines v žákovský knížce poznámku, že mluví škaredě, že nadává spolužákům a je, že je hrubej. To víte, do mě to vělo, na mě něco takového, já si ho kluka pučil, já mu to řekl za 20 korun a to jsem se, ani jednou jsem se neopakoval. Kluk se zavrtěl a povídá, jabko od stromu daleko nevpadne. Já jsem mu ani nemohl nařezat. Ale kde je moje rodičovská autorita? Kde je moje autorita? A pak zaplatil 50. No tak jsme hned dali hlavy dohromady, co jako s tím budeme dělat, jak dál a co s takto naspořenými penězi. A už zase padaly návrhy, že bychom třeba mohli jezdit společně na výlety, na vycházky, že bychom si mohli nakoupit krásnou literaturu, založit kroužek poezie, nebo stát se členy gramofonového klubu, že bychom si na besedy zvali třeba V.V. Štecha a tak. A kdy budeme pracovat, zařval Franta. Mluvil o chvilku díl, dal korunu do společní pokladničky. Mám nápad, zařval Tonda, to je předák naší brigády. My za ty prachy koupíme dárek pionýrům naší patronátní školy. Jaroslav jakoby vokřál, říká, a tak to si tě přijdu poslechnout, až začneš vyprávět, tak milí žáci, tak jsme vám společně nasprostěčili na loutkový divadlo. Pronu, tak já to nemusím takhle říkat, já můžu říct, že společným úsilím se nám podařilo dát dohromady určitou částku. No jo, to kecáš, to lžeš, dej padesátník a divor vál. No jo, pak nastala bouřlivá diskuze. Arnošt řekl 4 slova, Josef k tomu přidal 3 slova, Pepík řekl 1 slovo, to je 8 slov, dohromady zaplatili 4 koruny. A co dál? No tak samozřejmě, zase jsme meditovali, koumali, jak na to. Začali jsme vám najednou šetřit, ale na řeči. Prostě přestali jsme mluvit a dorozumívali jsme se všelijak. Tu grimasou, tu posuňkem, tu významným pohledem oka, tu kopnutím nohy jsme se snažili dorozumět navzájem. Byl to přímo umělecký požitek a zážitek pozorovat Františka, jak provádí pantomímu. Podej mi lopatu nebo kladivo, ty dobytku jeden. A víte, že o naši řeč a o naše dorozumívání projevil zájem i balet Státního divadla? Režiséři chodili studovat pantomimický odpich. Dostali jsme nabídky ze zahraničí, jenomže pořád nevíme, jak tam dostat i Martinskou pec. To víte, narazili jsme na nepochopení. Třeba při nákupu v řeznictví. Chtěl jsem kilo svíčkový, nějakou kos na polívku a 20 deka cikánský, jenomže já to neřek, já jim to v krámě zabaletil, že? Prodavačka se na mě podívala, nádherně zbledla, jako kdyby foukla do hladký mouky. Říká, moment. Vlítla do lednice, práskala za sebou dveřma, až se pokazil zámek. Než to spravili, uplynulo 14 dní, ale prodavačka byla pořád ještě čerstvá. No tak to víte, náš kolektiv teď schání nějakou novou metodu. Pochopte, když přestaneme mluvit, tak nás lidi budou mít za blázny. A když promluvíme, tak budeme na mizině. Tak já jsem přišel za váma, abyste mi poradili, jak vy jste ze své mluvy odstranili ty padesátníkový výrazy. Jestli nám někdo poradí, jak na to, tak my jsme ochotní mu dát všecky naspořený peníze. Ať se má kluk dobře, ať si koupí třeba Volhu, nebo ať jede s Čerokem do toho. No, to on už ví kam, ale my, tedy naše parta,

fakt, naše parta se chce polepšit. Opravdu, polepšit! No pochopte to, nebo Himmel, Herrgott, Krucifix, Lauron... No vidíte, a už abych platil korunu 50.

0: Růžovou ti krinolínu koupím dítě mé.
1: Pytlík.
0: Až půjdeš se mnou.
1: Zadina. Ponobrž. Ink medulína. Vejvara.
2: No.
1: Cákňás.
2: Co?
1: Cákňás.
2: Jo. To není hezky jméno.
1: Budeš ticha?
2: No jo, tak Dolores. Neruš tatínka, víš, jaký má starosti.
1: Takovejch muskejch a nezavadíš okloudnýho chlapa.
2: Jdi, neříkej.
1: No, podívej. Tak tadyhle.
2: No.
1: Raimund Pytlík.
2: Pytlík.
1: Čekatel úřadu pro potírání lichvy.
2: Aha.
1: Čekatel Pytlík. Pánové.
2: Jo.
1: Hergo Matildo.
2: Co?
1: Nech ten svetr. Ale... To má noc času dost?
2: Ale no
1: tak
2: jo.
1: Ten schod.
2: Pytlík, no. No samozřejmě, zmačkat, zahodit, no, bez debaty.
1: Dobrý. Co s tím...
2: Počkej. No.
1: Profesorem Zadinou.
2: Zadinou.
1: Zadinou.
2: Počkej, jak je starý?
1: 1,80.
2: To ti to ne. Ježišmarja, a to si dovoluje.
1: Ale on neporád. To je prosina.
2: Jo, tak.
1: Přikládá to... foto.
2: Aha. Dovolíš, tati.
1: Počkej.
2: Ukáž, jaký je.
1: No, ne. Buď zrovna sebou cuknul,
2: no,
1: nebo má odmala šistatou hlavu, víš? Ale jinak je to originál, Matildo, originál.
2: Podívej originál. Se, hlava není vždycky směrodatná, Adolfe, podívej se na sebe.
1: Kdybych měl pitovou hlavu, tak jsem se takhle vyšvih, jo?
2: No, a říkám, že ne.
1: Co teda vlastně po mně chce?
2: Ale nic nechci čtít dál a dělej.
1: Tak Zadinu, Zadinu pryč.
2: Jo, jo, jo. Co pak může po tátovi profesorovi něco dědit, holka?
1: Hleda kružítko.
2: No.
1: Ale Matildo, no. Matildo. Ale tadyhle, no. Poslouchej.
2: No.
1: V Páduli bude vaše blahorodí vyhověno mé... Je to bojící žádosti.
2: Jo, tak.
1: Ten chod teda drápe, ale sloh.
2: Má, viď?
1: Soch má.
2: No, je to fajnový.
1: Vynasmažím,
2: Co?
1: Vynasnažím se, jo. Bych jako...
2: Manžel?
1: Nesklamal důvěru ve mně skladenou.
2: Jo, skladenou.
1: Skladenou.
2: Jo, tak.
3: S projevem.
1: S projevem nejhlubší úcty.
2: Jo.
1: Ink, medulína.
3: Inženýr, mám inženýr.
2: No, to je prýma, inženýr.
1: Inženýr, medulína, Ivo. Civilní geometr.
3: Geometr, tatínku.
2: A ty tomu nerozumíš.
1: Co nám do toho poláka fráš?
2: No jo, počkejte, počkejte. No. Civilní.
1: No.
2: To je teda takovej ten...
1: Civilní, no.
2: Civilu.
1: A když to sám píše, tak je to civilní.
2: No tak to nic, ne. Kde pak honem pryč od civila? Nechcem.
1: To je zajímavý. A posledně se zofrňovala táhle nad štábním kapitánem.
2: Ale teď on měl nohy do od...
1: On slouží u dragounu a kvůli tobě si je nechá vyrovnat kladivem asi, že?
3: Ale v tlafně vyflápal nejavy.
2: Ale meč ty pořád.
1: Ty jsi ale vychovala fracka.
2: Dolores, nebuď drzá, ty.
1: Hergo, Matildo, tak já nevím, co se ti vlastně zamlouvá.
2: Mně? Co pak já se vdávám? Jde přeci o Dolores, ne?
1: Ale prosím tě, ta by si nejradši vzala toho jejího políkače mečů, pánové. Taková šoufl existence. Viděla jsi to kdy?
2: No jo.
1: On se opováží nabídnout to... sňatek mý dceři.
2: Jo.
1: Dceři velkou zenáře.
2: No jo.
1: Špatně polkná je v troubě.
2: My máme holku.
1: Řeknu ti, ať tě probírám, jak chci, nejlíp mi pasuje tohle. Jiří Prekekec.
2: Prekekec.
3: Prekekec?
1: Jo. Tovární výroba... Klozetových míst, Engros.
3: Ježišmarja, tati, to ne, to by bylo postud.
2: Než to, počkej, to artikl, je náhodou prýma existence.
1: Artikl, který frčí porád.
2: Ano, ano. To je prýma. No jo.
1: Na tom se vydělá. Žádná kríze se ho netkne.
2: No tak, ano. To je moc prýma. Počkej, kolik je tomu jistýmu? To je...
1: 650, vdovec, dceru má vadnou.
3: Vadnou.
2: No to
1: vdanou,
2: pardon. No tak, počkej, to by šlo, on si svoje už užil.
1: Dávno se vybláznil, to je hotový.
2: No, aspoň by se Dolores držel doma.
3: Maminko, prosím tě, brekekecnej, ne, brekekecnej.
2: No bože, prosím tebe, paní brekekecová Dolores. Dolores, aby ses někdy nemenovala hůř. Mně taky nebylo recht, když jsem se měla po svatbě jmenovat Picajdová. Když se o mě ucházel nějaký René Záviš, přílišný hudební spisovatel.
1: Že ses mu neuvázala na krk. Mohli jste mít každý den k obědu ty jeho frmoly, pesmoly a opusy.
2: No, kdyby mi naši nebránili, tak si mě tu neměl, ty Adolfe Picajdo.
1: Abych si taky býval medil, paní příliš závislová.
2: A to je hezký. Aha.
1: Tak poslední slovo.
2: No.
1: Rekekec nebo ne?
2: Rekekec ne! Počkej, nebo si zabiju.
1: Rucinál! Zkusíme teda ještě jeden inzera.
2: Dobře.
1: Ale na posadě, Dolores.
2: Jo.
1: Nebo si nedej pámbu, vemeš někoho z lásky a budeš mít na dosmrti zkažený život. Trdlo!
2: Trdlo!

Oslušném taxikáři. Magistrát hlavního města Prahy asi nevěděl, co s modrou barvou, a tak vymyslel modré čáry. Udělal prostě v ulicích čáry máry fuk a není kde zaparkovat. Kvůli čemu jsem si asi kupoval Smarta, to krátké vozítko jako z autodromu, které se vejde všude. Vejde, ale když ho necháte za modrou čárou, přižene se hladovej sup jménem odtahová služba, drapne ho do zobáku a odnese vám ho do svýho hnízda někde ve Vysočanech. A vy se tam musíte doplahočit, ztratíte 2 hodiny času a vyplajznete 2000, aby vám ho milostivě vydali. Jenomže vážení páni radní, já to mám z domova na autobus 20 minut rychlé chůze a tu právě už moje kolena odmítají vykonávat. A jelikož jsem osoba samostatně výdělečně činná, musím se činit. Já pořád ještě dabuju, recituju, moderuju podnikové akce, sem tam si štěknu v rozhlase, na konkurzy chodím, já se prostě musím ohánět, rozumíte? A ráno nejsem k probuzení. To já si můžu 100krát říkat, přivstaň si, Arnošte, a volnou procházkovou chůzí pěkně dokráčej tou nekonečnou ulicí úplně stejných řadových domků a potom do kopce na tu větrnou lávku přes magistrálu až na stanici autobusu. Ale nepřivstanu si, protože když se mám ráno rozhodnout mezi krásnou čtvrthodinou spánku a pitomým autobusem, autobus to spolehlivě projede a já volám taxi. Kolega Lnění mi doporučil, že pro tyhle případy je dobré mít svého taxikáře. Vyplatí se to. Je spolehlivý, neokrádá, váží si vás. A když je inteligentní, je s ním příjemná řeč nebo ticho. To on už právě ví, co zrovna potřebujete. A hned mi doporučil svého pana Otrubu. Je prý tak slušný, že budu valit oči. Když jsem vyšel z domu, taxík už na mě čekal. Řidič seděl za volantem a četl vázanou dosti velkou knihu. Pak ji odložil a vyskočil, aby mě přivítal. Byl to asi 45letý urostlý chlápek s pevným stiskem ruky a s pohledem z očí do očí. Přeji dobrý den, jmenuji se Vlastimil Otruba. Sedíte raději vepředu či vzadu, řekl. Na předním sedadle ležela jeho kniha, tak jsem se posadil dozadu. Ocenil jsem, že v autě bylo čisto a rádio nehrálo. Na vnitřním zrcátku se nehoupal žádný oběšenec v podobě medvídka nebo fotbalisty. V pravé části palubní desky byl upevněn jen doklad o licenci a vedle něho javorový list zatavený v igelitu. Co to čtete? Zeptal jsem se, když se rozjel. Na dvoře Vévodském a Ráj světa. Jsou to 2 Jiráskovy novely v jednom svazku, řekl taxikář a pravou rukou knihu rozevřel. Je to vydání na křídovém papíru s ilustracemi Adolfa Kašpara. Pěkné, že? Naklonil jsem se přes přední opěradlo, abych viděl nabarevný obrázek. Hezký obrázky to má, řekl jsem. A to už jsem pochopil, v čem spočívá slušnost taxikáře Otruby. Ten člověk mluvil spisovně. A to tak dokonale, že se nedal vykolejit. Koukám, že máte pravej blatník štrejchnutý, řekl jsem, aby řeč nestála. A Otruba na to. Ach, pravý blatník, už jsem objednán u klempíře. Vy budete z Moravy, řeknu, protože si to jinak vysvětlit nedovedu. Z Karlína, pane Hošku, odpoví mi 5. pádem, který je už na vymření. Onehdy jsem vezl 2 děvčata a ta si také myslila, že jsem z Moravy. Dorazil to. Děvčata si myslila, dneska už neřekne ani hlasatel v televizi. Člověče, vy mluvíte jako kniha, povídám. Počítám, že jste bývalý učitel češtiny, nebo co? Mám střední průmyslovou školu elektrotechnickou, odpoví s úsměvem. A na průmyslovce vás naučili takhle ovládat češtinu? Ano, řekne. A tak jsem si občas vozil zadek taxíkem a dostával od pana Otruby dávky spisovné mateřštiny. Byl to spolehlivý člověk. Když se mu v noci zavolal z vinárny u šuterů, stačilo říct, Vlastíku, jsem v Palackého ulici. A z telefonu se ozvalo, v Palackého ulici? Já jsem na Letné a provoz je mírný. Mohl bych u vás být do 15 minut.
a byl. Pravda je, že jeho vytříbená řeč působila v tom dnešním upatlaném vyjadřování ušlechtile a nečekaně, asi jako kdyby na smetišti vykvetla růže. Ale co je moc, to je moc. Když mi jednou sdělil, že viděl v televizi manéž Bolka Polévky, povídám, tak to už si přepís, Vlastíku. Ten člověk se jmenuje Polívka, tak mu nemůžeš říkat Polévka. Omlouvám se, Arnošte, to mi ujelo. Ale Polévka zní lépe, řekl Otruba a na adresu zbrklé babky, která nám málem vběhla pod kola, poznamenal, opatrně, dámo, opatrně. Ty, bozehni, Vlastíku, když už jsme u toho Polívky, nenechal ty se zpřemenovat? Napadlo mě. Nechal, přiznal se skoro stydlivě. No to je neuvěřitelný. Tak ty jsi byl normální Otruba. Ano. A jak jsi to prosím tě zdůvodnil? Řekl jsem, že ve mně příjmení vzbuzuje odpor a koupil jsem té úřednici poměrně drahou bomboniéru, řekl Otruba. Čtenář si možná všiml, že už si tykáme a správně tuší, že jsem se s tím zvláštním člověkem rychle zblížil. Horší bylo, že jeho řeč byla nakažlivá. Ptal se mě, jestli mám na chalupě pitnou vodu a já s blblejtou jeho správnou mluvou jsem řekl, máme tam spádový odovod. Odovod, rozumíte? Hamba mě fackovala. Ale ať jsem šťoural, jak jsem šťoural, nemohl jsem se dopídit, kde se ta jeho úchylka vzala. Vlastíku, zapátral jsem, neříkej mi, že ty jako obyčejný kluk z Karlína si od malička takhle vzorně mluvil. To by tě přece kamarádi museli zabít. Od malička ne, to přišlo až potom. Usmál se Otruba za volantem. Po čem? Až na průmyslové škole, řekl a úsměv mu trochu pohasl. A že ty neřekneš z prostýho slova, člověče, povídám. A Vlastimil mávne rukou a řekne, ale to já si někdy i zakleji. Jak si zakleješ, zajímalo mě. Například řeknu herr Švec, herr Deck, nebo do Prkmančic. A tím si neulevíš, kamaráde, takový náhražky jsou na prd. Nebo řeknu i kurník. Ale to už musím být setsakramensky rozčílený, přiznal se Otruba. Nevolal jsem ho samozřejmě každý den, to bych projezdil kalhoty. Dopřával jsem si ho tak dvakrát do týdne jako drahou pochoutku. Jednou jsem zase zaspal a můj taxikář měl 30 minut na to, aby mě dopravil do rozhlasu Regina v Karlíně. Jak si tak hledal různé náblížky, na Žižkově to vzal Štítného ulicí a tam jsme narazili na Supy. Zastavili těsně před námi. A do prdele, povinám. To je tady nepříjemné, řekl Otruba a ohlíd se dozadu, že zacouvá. Ale za námi už se naštosovali další nešťastníci. Tak jsme stáli a bezmocně koukali na tu sehranou partičku nemilosrdných lovců aut, jak si oběť před únosem fotografujou, podebírají a hákujou. A v tom nějaký nedočkavec za námi dlouze zatroubil. Jeden z těch lovců, mladík malé postavy, jako by dostal žihadlo. Na vteřinu u odtahové plošiny znehybněl, pak stočil oči k našemu autu, odhodil lano a sundávaje si pracovní rukavice pomalým krokem, kterým dokazoval, že má na rozdíl od nás času dost, došel až k nám. Trhnutím otevřel dveře u řidiče a z huby mu vyšlo, co troubíš, hovado, chceš přes dešku? Jak se dalo čekat, můj řidič mu to neoplatil stejnou mincí, ale s úsměvem řekl, mýlíte se, pane, to jsem netroubil já. Nekecej, vole, a polez ven. Popad ho tetovanou pazourou za límec saka. To mě dožralo, vydrápal jsem se z taxíku a povídám, komu tykáš, ty smrade zaprcatělá. Ty drž hubu, dětku, uzemnil mě a v tu chvíli se z auta za námi vyklátil chlap jako Almara, postavil se před prcka a zhora mu ledově oznámil. To jsem troubil já. Jestli mi chceš dát přes držku, tak máš možnost. Zlý prcek tu možnost ve vteřině zvážil, upliv si na dlažbu a se slovy kurva práce se vrátil ke své plošině živitelce. Když jsme se konečně rozjeli, povídám, Vlastíku, já tě nechápu.
jak ty můžeš v takové situaci a po takových urážkách mluvit jako v Nobel restauraci? Jazyk, rozumíš, to je nástroj, jako třeba varhany, a je vybavený spoustou rejstříků. Jedno táhlo má na sobě napsáno putika, druhý rodina, třetí úřad, čtvrtý přednáška, pátý třeba ložnice. A ty hraješ pořád na jeden rejstřík. Ty se ochuzuješ, člověče, neulevíš si, žádnou ženskou tou svou sterilní řečí nevzrušíš. To takhle mluvíš s manželkou i v posteli? Jistě, řekl. A co, když se rozpálí a ujede jí nějaký vulgární slovo? To se jim stává. To bych jí hnal bíkovcem, zasmál se. Vy používáte bejkovec? Zadoufal jsem, že jsem konečně objevil nějakou jeho zvrácenost. Ne, to bylo řečeno obrazně, odpověděl. Bylo teplé jaro. Otruba řídil jen v tričku s krátkým rukávem a mě překvapilo, jaké má na rukou slušné svaly. Ty chodíš do posilovny, že máš takovýhle boule? Zeptal jsem se. Ne, posiluji doma. A kdysi jsem také zápasil. Ty jsi zápasil? Přímě jsem se podivil. Proto to povolání je to dobré. Už dvakrát se mi to vyplatilo. Chtěli tě okrást. Ano, a pokaždé to bylo kránu. To má člověk u sebe celou tržbu. Jo, a říkali si nejspíš, tenhle ten slušňáček, co mluví jako pastor, nám neublíží. Ano, asi je to oklamalo, usmál se Otruba. A jak to dopadlo? Prvnímu jsem zlomil ruku a v druhém případě jsem mu vykloubil pravé rameno, což bylo velmi bolestivé, takže jsem ho hned poté zavezl do střešovické nemocnice, vzpomínal Vlastík. No to je nádhera, šťouknul jsem ho láskyplně pěstí do bicepsu. A proč si teď toho pindoura drzího odtahovýho nezmáčk? K tomu sahám jen v krajních případech, řekl, a ten ještě nenastal. Pak jsem dostal nabídku na moderování podnikového večírku v Chrudimi. Doprava i nocleh hrazeny. Tak jsem povolal Otrubu. Po večírku jsme si objednali lahvičku zeleného veltlínu a když jsme se shodli, že víno se povedlo, pak ještě dvě. Hezky jsme se rozkouřili a alkohol, ta metla lidstva, nám tentokrát ukázal svou vlídnou tvář a otevřel nám srdce. Já mám v takových chvílích potřebu vykládat o svých milostných zklamáních. A tak jsem Vlastíkovi vylíčil svůj nezahojený příběh o krasavici Nadě, která mě odkopla, jako brankáři odkopávají míč od brány až na polovinu soupeře. A to zřejmě Vlastíka přimělo, že zvedl sklenici, podíval se na mě skrz čirý veltlín, napil se a řekl: v posledním ročníku průmyslové školy přišla nová profesorka češtiny. Jmenovala se Eliška a bylo jí 26. Příjmení ti neřeknu. Byla tak krásná, že jsem z toho onemocněl. Popiš mi ji, potřebuju si ji představit, žádal jsem. To nejde. Ta její krása byla v součtu, rozumíš? Když se sečetla vzdálenost očí, úhel náklonu hlavy, způsob chůze a hlas, zejména ten hlas, pak teprve to dávalo ten smrtící součet. Byla velká, malá, potřeboval jsem vědět. Byla drobnější, všechno měla drobné. Ruce, nosní dírky, člověk si říkal, jak ti může dýchat, uši. Uši byly vždycky vidět, protože nosila vlasy vyčesané nahoru, snad aby vypadala větší. Když diktovala, procházela se uličkou mezi lavicemi a roznášela po třídě svou podivnou vůni. Ale to nebyl jenom parfém, Arnošte. Tam byla nějaká přidaná hodnota z jejich pórů. A když se zastavila u mé lavice, aby se mi podívala do sešitu, byl jsem na omdlení. Pište, Otrubo, cože nepíšete? Položila mi lehce ruku mezi lopatky a já se celý zachvěl, což musela cítit. Říkala ti Otrubo? Ano, i když jsem se ještě jmenoval Otruba. To byl takový její žert. A já začal vynikat v češtině a téměř propadat v ostatních předmětech. Četl jsem veškerou doporučenou literaturu, a to nahlas, nebo aspoň polohlasně. Maminku to budilo a volala z pokoje: Vlasto, nemůžeš si číst jako jiní lidi pro sebe?
A já odpovídal popravdě, že nemůžu, protože tím polohlasným čtením krásné literatury jsem mluvil jako ona, rozumíš? Ty knížky mě nevzrušovaly dějem, ale že ke mně mluvili její řečí, jako by to byly její rty, rozumíš mi? No rozumím, Vlastíko, jak já ti rozumím, řekl jsem. Otruba počkal, až nám číšnice otevře další láhev, a když se vzdalovala, s pohledem na ní pokračoval. Jak ta mi učarovala. Jednou jsem zbyl ve školní jídelně jako poslední. Přisedla si ke mně a řekla, Vlasto, nesmíš se na mě při hodinách tak dívat, mě se pak těžko vyučuje. Ano, řekl jsem. Ona se vděčně usmála, lehce mi stiskla rameno a odešla. Kolikrát já si ta její slova opakoval. Znamenalo to přece, že o mém trápení ví. A také to znamenalo, že jí to není lhostejné. Když potřebovala dobrovolníka pro školní knihovnu, okamžitě jsem se hlásil. Potom jsem psal kartotéční lístky a čísloval a řadil knihy. Seděl jsem v knihovně za jejím stolem na její židli. Věřil bys tomu, Arnošte, že kluk může smyslně milovat židli? No aby ne, kamaráde, když na ní seděla, člověk ty židli závidí, povídám. Ano, byl Vlastík potěšen, že jsme na jedné vlně. Když tam nebyla, to sedadlo, tu sedací plochu od ní vyhlazenou, rozumíš mi, jsem hladil jako nějaký fetišista. A když tam byla, chtěl jsem mít už jasno, jestli mu paní profesorka něco dovolila. Stalo se, že jsem seděl na její židli a psal do knížky inventární číslo. Přistoupila ze zadu k opěradlu, takže jsem se ocitl přímo v epicentru její vůně a řekla, Vlasto, ty když se zamiluješ, tak je to zřejmě napevno, mám pravdu? Ano, řekl jsem. A nic ti nevadí, věkový rozdíl, že mi moje povolání takové věci zakazuje, nic. Nic, odpověděl jsem. Pohladila mě prsty po krku a řekla tiše, to nesmíme, my to nesmíme, i když to chceme. V životě většinou nemůžeme to, co by srdce chtělo. A krátce mě zezadu na krk políbila a odešla. A dál nebylo nic? Nepovídej mi, že to takhle skončilo, zapálil jsem si nedočkavě cigaretu. Víš ty, která slova jsem si ve dne v noci do nekonečna opakoval? I když to chceme. Chápeš? I když to chceme, to znamenalo, že ona taky. Upíral na mě Vlastík oči rozšířené alkoholem a dožadoval se souhlasu. To bylo normální vyznání, ty blázne, řekl jsem. A přišel poslední den školního roku. Krásný červnový den to byl. Nadechl se Vlastík k závěru svého vyprávění, kterému ani opilost neubrala na spisovnosti. Koupil jsem na náměstí Cyrila a Metoděje 3 ještě nerozvité růže a ukryl je na školní chodbě do elektroskříně. S vysvědčením v kapse a s kyticí v ruce jsem pak zaklepal na dveře školní knihovny. Dala květiny do vázy a řekla, já jsem ti utrhla javorový list. A podala mi ho v přeložené čtvrtce, aby se nepokroutil. Vy jste plakala? Zeptal jsem se, když jsem jí pohlédl do očí. Trochu, usmála se. Pamatuji si, že ze školního dvora byli slyšet ptáci. A ten hlasitý ptačí nářek se odrážel od stěn budovy a mně připadalo, jako by tam bylo víc ptactva, než ten dvůr mohl pojmout. Jako kdyby ptáci zoufale chtěli ze dvora ven, ale nemohli. Proč nevyletí někam nahoru, když mají křídla, řekl jsem. To nevím, zaprtěla hlavou a na tváři měla slzu. Pak zavřela oči a objali jsme se. Ale jak, Arnošte? Jako dvě půlky jednoho tělesa, které kdysi někdo přelomil a teď se spojily. Veškeré výčnělky na tom zlomu zapadly do svých prohlubní a všechno bylo najednou zase celé. To se nám stalo. Zůstali jsme opřeni o regál z beletrií, kde byla na hřbetech knih jména autorů od J. Alfred Jarry, Zdeněk Jirotka, Jaromír Jón, James Joyce, Josef Jungmann a nejvíc tam bylo Aloise Jiráska.
Objímal jsem svou profesorku češtiny a nehýbal jsem se. Na hrudníku jsem cítil její drobná ňadra a její nohy svíraly mé koleno. Byla to pravda. Bál jsem se pohnout, aby to trvalo. Pak někdo hodil z okna třídy na dvůr bouchací kuličku a ptáci se stlukotem křídel vznesli k nebi. A já, ačkoliv jsem se Arnošte nepohnul, jsem letěl s nimi, až se mi z té netušené výšky dostavila taková závrať, jakou jsem potom s žádnou ženou neucítil, řekl můj taxikář. Neblázni, chceš tím říct, že jako úplně, řekl jsem. Ano, přesně, to chci říct, odpověděl Vlastík a napil se. A co bylo pak? Po prázdninách jsem několikrát čekal před školou a pak mi řekli, že se v létě vdala za nějakého cizince a emigrovala do Kanady. Už jsem ji nikdy neviděl. Takhle by moje vyprávění o slušném taxikáři mohlo skončit. Ale to byste se nedověděli o tom, co se nám stalo v ulici Ve Smečkách. Otruba mě touhle jednosměrkou vezl do Opletalky a někde před námi se stala bouračka. Bylo jisté, že se hned tak nehneme. Vlastík si nervózně mnul ruce, potom kolena a pak se svěřil, že potřebuje na malou. Je to akutní? Zeptal jsem se. Velice. Mám dojem, že mi praskne měchýř, řekl a otřel si čelo, které se mu začalo rosit. Poradil jsem mu, že v hotelu, který jsme měli po pravé ruce, je hned za recepcí záchod a Otruba tam vyrazil. Když se dlouho nevracel, vytáhl jsem klíček ze zapalování, zamknul auto a vešel do hotelu. Už za skleněnými dveřmi jsem zaslechl hádku. Čeho tím chcete dosíci, člověče? Vám se nikdy nechtělo na stranu? Volal taxikář Otruba, zoufale upíné oči na dveře se zlatým panáčkem v cylindru. Já vám po pátý říkám, že to nejsou veřejný záchodky, ale toalety pro hotelový hosty. Stál před ním rozkročeně holohlavý ramenatý pablb od bezpečnostní služby. A pak jsem na mou duši slyšel Vlastíka, jak řekl. Pane, chovejte se slušně a polipte mi prdel. A s těmi neuvěřitelnými slovy nabral sekuritáka ramenem ze spodu tak, že přepadl přes recepční pult. Když Vlastík zmizel na toaletě a bezpečnostní agent se jako bizon vydal za ním, aby mu zabránil v močení, povídám, člověče, vy nepoznáte ministra vnitra? Nakecej, zalapal po dechu. A když se Otruba vracel ze záchoda, salutoval, dokud jsme nevyšli na chodník. Použil jsem ten rejstřík, jak se mi doporučoval Arnošte. A člověku se opravdu uleví, řekl můj slušný taxikář.

0: Dobrý den.
1: Pane Lustvíciák, co pak jste mi přines? Snad nemám návštěvu ve vrátnici.
0: Jo, teď momentálně ne, ale ráno tam přišel jeden.
1: No,
0: ale přišel s prázdnýma rukama, tak jsem ho hned vyhodil.
1: Aha, tak dobrý.
0: Hlejte, já jsem za váma dneska úředně, víte?
1: Vy mě přímo děsíte.
0: To je bašta, v tom se vyžiju. Teda, já jsem totiž momentálně pověřený jako statistik, víte? Ale to si nějak nestýte. Hlejte, statistik to je vlastně takový lékař, před kterým se ani nemusíte slíkat, víte?
1: Ano.
0: Jo, kdyby tady byla Pižulková, ta by musela rozepnout aspoň bluzičku, víte?
1: A já?
0: Ne, vy mě rozepnete jenom duši.
1: Jenom duši.
0: Duši. A já vám do ní kapánek taky tak číhnu, víte? No,
1: tak se posaďte.
0: Děkuji, já vedle vás takhle, víš, dobrý.
1: No, tak pojďte, pojďte.
0: Tak hlejte, mám tady pár takových otázek,
1: ukažte.
0: Jo? Nešahat, to je přísně důvěrný.
1: No dovolte, teď mě stejně ty otázky musíte říct.
0: Jo.
1: Tak bych si to mohl aspoň promyslet,
0: ne? To právě nesmíte, protože kdyby si každý všechno nejdřív promyslel, tak jsme třeba my dva tady vůbec nebyli, že ano? Hejte, já jenom chci, aby se odpovídal pravdu a nic než pravdu, ale opatrně s pravdou dneska, opatrně s pravdou. Protože všechno, co řeknete, může být použitý proti vám, však to znáte.
1: Znám.
0: Jo.
1: Já byl svého času podezřelý z velezrady.
0: No. Fajn, takže v těch volovinách umíte chodit, víte? Tak první otázka, no. Jo? Co čtete? A hele, vy tady máte zrovna nějakou knížku? Safra, dovolíte, abych se...
1: No prosím.
0: Počkejte, Komtesa Nataša, soudce pouze v kombiné, se bránila chlípníkovi, seč mohla a nakonec neměla na sobě nic než dvě růžových poupátek, kterých se chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. Margo, to je nějaká sprostěrna tohle, víte? Safra, to bych si půjčil, až to přečtete tohle.
1: No prosím, prosím.
0: Jo? Tak co čtete? Tak já napíšu zahradnictví, jo? Tak a dále je tady otázka číslo 2.
1: No.
0: Co říkáte politický situaci?
1: No, podívejte se,
0: Počkejte, do ničeho mě nezatahujte. Já píšu, že souhlasíte.
1: No počkejte, ne. Se vším ne?
0: No, to já vím, samozřejmě, že ne. Nesouhlasíte například s Nixonem, že ano?
1: No.
0: A to je správný, tak to dám tadyhle za B, tam vám dělám hvězdičku. A tadyhle, víte, já stejně nic jiného přinést nemůžu. To by mě starý hnal, je. On říká, v politice může být čurbes, ale ve statistice to musíme mít podle dohody. Statistikem, milý pane, to je nesmírně důležitá věc. Pomocí statistiky může každý blbec dokázat, co chce. A proto jsem taky přišel za váma. Tak dále, otázka číslo 3. Luštíte rád křížovky s tajenkou?
1: Ne, mně stačí, když čtu noviny.
0: I vy, šibale jeden, tak já píšu noviny. Hrgo, jaký i se píše noviny? Teda, rozumíte, já nemám školy, ale za to jsem fikanej. Je třeba, když se řekne, kdo to byl kníže Sámo,
1: jo.
0: Tak hned vím, že to byl kolega, co pořád zavíral. Dále otázka 4. Jak jste spokojený s platem? Ale nekřičte na mě.
1: To je tedy strašně těžký, protože na tuhle otázku dá se buď křičet, anebo plakat.
0: To si klidně poplačte, ale až potom, já pospíchám.
1: Víte, ještě k tomu ty srážky.
0: Podívejte, srážky musí být. Zemědělci je potřebují, stát je potřebuje, ovšem stát vám to zase vrátí.
1: Jo?
0: Jo.
1: Kdy?
0: Jo, to já nevím, to ještě nemáme statisticky podchycený.
1: A jak už dlouho pracujete ve statistice?
0: Dlouho. No. Počkejte, já jsem začal, kdy? Včera dopoledne.
1: A. Tak dál.
0: Dál, no. Otázka číslo 5. Co si myslíte o svém nadřízeném?
1: No.
0: To je idiot, co?
1: No, vy ho znáte.
0: Ne, ale to já píšu rovnou. To dělá praxe, víte? Hele, pije?
1: To nevím, já ho nikdy neviděl.
0: Jo, tak já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka 6. Kam byste nejradši letos na dovolenou?
1: No.
0: Někam daleko od starý, víte? Takhle k moři.
1: Do
0: Bulharska,
1: ale ne. K moři.
0: Do Jugoslávie.
1: Ale ne, k moři piva někam.
0: No, vidíte, to je vaše první solidní odpověď. Vidím, že my dva se asi skamarádíme.
1: Jo, ale to tam nepište.
0: Co, že se skamarádíme? Ale to je soudruhu naše vnitřní záležitost. Jedna z mála našich vnitřních záležitostí.
1: Já myslím... Já myslím, abyste tam nepsal o tom moři piva. Jo. Napište doma máje.
0: Fajn, píšu, dobře. K moři piva nechce, máje doma.
1: Ale ne, doma máje.
0: No, máje doma, dítě to jedno. Helejte, my v ozbrojený síly na nějaký ten slovoslek nekoukáme. Dál, jo?
1: No.
0: Otázka 7. Jak máte velký byt?
1: Tak malý, že když přijdu domů s opicí, tak se tam oba nevejdeme.
0: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
1: Já bych nutně potřeboval pracovnu, rozumíte? Jo. Abych mohl ve svém oboru i doma nerušeně pracovat.
0: No, jo, to nesmíte být takové fajnovka, pane. Jako tuhle mi povídá jeden malíř, že prej by potřeboval ateliér, víte, ateliér prej. Tak jsem mu řekl, ať maluje jenom takový mrňavý obrázky jako Aleš, že ano? Nebo ať maluje poštovní známky. To může i na záchodě, ne? No, a když to chce dělat velký, tak to může flákat v pokoji přímo na zeď. Jako ten Mikulám Žemlo, že ano? Tak dál.
1: Vy byste měl být diktátorem, to by se nám život zjednodušil.
0: No, vidíte, ještě, že to uznáte, ale kolik ještě lidí máme neuvědomělej.
1: Darmo mluvit.
0: No jo, tak dál. Rubrika 8. Jak vychováváte děti?
1: Já děti nemám.
0: Počkejte, nesmíte mi v tom dělat zmatek. Tady není otázka, jestli máte nebo nemáte, tady je otázka, jak je vychováváte.
1: A kde pak bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v 7. patře, v podnájmu. Babičky nemáme.
0: Dobrý.
1: A 2 roky už nám nefunguje výtah.
0: Dobrý, tak já píšu, vychovává chudinky, bez babiček, výtah nefungujíce. Tak.
1: Ale to je nesmysl.
0: Ale to nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Dále, otázka 9. Jak se díváte na současnou módu?
1: No, myslíte, minisukně, to se mi ohromně líbí.
0: No, teda mezi náma mě taky, víte, ale mojí starý jsem to zakázal. Víte, ono, když se odkryje 120 kilo, tak by se ta erotika mohla omrzet.
1: Ovšem, pokud se týká pánské módy, tak spokojený nejsem.
0: Ne. Ale. Tak a další otázka. Jaký je váš erotický život?
1: Prosím vás, co je komu do toho?
0: Jo, milý pane, statistika, tady za člověkem všude. Tak tam napíšeme, co? Uspokojivý nebo neuspokojivý?
1: No, jak dej, no, ty to znáte.
0: No, jak pak bych to neznal. Tak hled, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku,
1: jo? To byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobu mi přibylo hrozně práce, víte?
0: Jděte, vy kutile. Ačkoliv ono s takovou sekretářkou, to je taky někdy práce. Tak píšu, erotický život na ústupu, nutno řešit personálně.
1: Jste opravdu fikanej.
0: No to víte, protože jsem lid. A lid už dneska není takovej vůl, jako býval za císaře pána. Nebo ještě loni.
1: No tak.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. To jsi ty?
3: Co proběli, že jsou tady? Těžko říct. No, to jsem já, milý.
2: Jsi ty?
3: Já vím, že mě po těch letech nepoznáváš.
2: Ale jo, poznám. Jo? Ale už.
3: Tak něco ve mně zůstalo pořád stejného.
2: Ne, chci říct, že přijde nějaký fluidum, existuje, to je marný.
3: Fluidum, říkáš?
2: Ano, něco takového je. Ano,
3: když myslíš. Tak, budeš se tázat ty mě.
2: Jak chceš, ale přestaň pít, když se mnou mluvíš, by to hodně.
3: Rád. A ty, když se mnou mluvíš, přestaň kouřit.
2: Velmi naratel, prosím. Jestli pak bys si vzpomněl na naše první setkání. Počkej, nemyslím spolupráci. Naše první setkání.
3: Osobní lidské setkání.
2: Ano. Kdy, kde, jak, co?
3: Já to na rozdíl od tebe asi vím. To bylo na zahradě psychiatrické léčebny.
2: Tak jest.
3: Ale přitom je zajímavý, že ani já, ani ty jsi tam nebyl jako pacient.
2: My jsme tam byli... nevíš?
3: Ne?
2: No v té době ne.
3: Ne.
2: Já jsem se tam pak vrátil, jo? Tenkrát jsem procházel zahradou, jak jsme šli navštívit toho podzimka.
3: Ano, ano, tam byl vlastně podzimek, tam byl jeho tatínek, tam je služební byt, pokud vím.
2: Ano, tak.
3: Takže to bylo moje první setkání s tebou, když jsme spolu seděli na lavičce na zahradě psychiatrické léčebny. A už tenkrát jsi mi zalíbil. Jím tam taky.
2: A jsi říkal, toho potřebuji vedle sebe, abych vynik.
3: Ano, konečně, ano. Abych konečně vynik, jo. Ano. No, a tak jsme se tam setkali, seděli jsme spolu, povídali jsme si. No a tak začala naše spolupráce ve Větrníku tehdy.
2: Tak. první hra, kterou jsme hráli, první inscenace, no, to byl Suchovo Kobylin,
3: Smrt Tarelkinova. Smrt Tarelkinova, ano, správně.
2: Ty jsi hrál jistého Varavina.
3: Varavina, ano. Ano. A ty jsi tam hrál, a už tehdy jsi mi udělal takovou velikou hereckou lekci. Ty jsi tam
2: hereckou lekci?
3: Hereckou.
2: Ano?
3: No, já tě saju herecky, celý léta. Marně, už je marně.
2: To je zajímavé, že lidsky seš imunní.
3: Ano,
2: absolutně, co je lekcí, já už jsem ti v životě
3: dal. Já jsem šťastně imunní, já ti odolávám lidsky, ale herecky jsem jaksi tvůj kojenec. Ty jsi tam hrál takovou roli, takovou dvojici, která se jmenovala Kačala a Šatala.
2: Tak,
3: že jo?
2: Ano, ano. A toho hloupějšího jsem hrál já.
3: No, tak. Ale to jsme nehráli ještě spolu.
2: Ne,
3: pozor, aby to nevypadalo, jako že mě likotíš. Ne. Ty jsi hrál toho jednoho, tedy z nich už nevím přesně, kterýho myslím, Kačalu?
2: Šatalu.
3: Šatalu.
2: Kačalu.
3: Kačalu.
2: Ne, tam je. No. Kačalu,
3: kačalu. A vzpomínám na jednu takovou lekci, kterou jsi mě tehdy udělil jako herci, že jsi před generálkou přišel za režisérem a poprosil, aby ti škrt všechen text, že to bude žád mimický. No.
2: Ano, ano, ano, ano, ano, ano.
3: A byl to výborný nápad, protože tenkrát ta dvojice byla fantastická v tom, že vy jste jenom představovali scénu, chodili, nosili věci,
2: zametali.
3: A tak, ne, zametali a takto.
2: A to pro tebe byla lekce?
3: Ano, protože tehdy jsem si řekl, že když je člověk nadaný, nepotřebuje slova.
2: To je pravda. To
3: když
2: je
3: není vám nadaný, jsou mu slova na obtíž. Můj případ.
2: Ano.
3: Ano, ano. Takže to bylo první, co jsme spolu jaksi na jeviště vlastně vylezli. To už je strašně ledochu, to bylo v 45. roce.
2: Co byla druhá premiéra? Naše mise.
3: Naše společná, tak já ti řeknu, Tři mušketýři.
2: Tři mušketýři, ano, ty jsi byl D'Artagnan.
3: Ano, jsem
2: byl jsi D'Artagnanem, já byl Richelieu.
3: Ty jsi hrál kardinál
2: Richelieu.
3: Ano. Jestli pak vzpomeneš na premiéru.
2: Je, jako dnes to vidím.
3: Jo, ano. Já to budu líčit tady, dobře, když dovolíš, jo, pardon. Já jsem tedy... To je tak daleko, že dneska, když řeknu, že jsem hrál D'Artagnana, tak to tady probouzí oprávněný smích, ale...
2: Neslyším nic.
3: Ale směju se tiše. Ale to nám bylo kolik nám... No tak ty
2: no,
3: jsi byl kluk.
2: Skočíme to.
3: Skočíme v pubertě, ale já už jsem byl...
2: Puntičkář.
3: No. Dobře. Jo? Rok sem, rok tam. Nebudem to počítat.
2: Nebo epochu.
3: Epochu, ano, tak nebo epochu.
2: Kterou
3: ano.
2: Spolu vytváříme.
3: Tak.
2: Bez děka. Aniž bysme chtěli.
3: Samozřejmě. A byla premiéra Tří mušketýrů, já jsem tedy měl hrát o D'Artagnana, přišel jsem před začátkem do divadla a tam seděl Miloš Kopecký, tam si seděl ty tedy, nalíčený, já jsem napřed myslel
2: skutečně... Řekl, že jsem přelíčený.
3: Přelíčený, ano, přelíčený. Ano. A já jsem v první chvíli, jak jsem seděl, tak jsem myslel, že to je skutečný kardinál Richelieu, který tam sedí. Jedině to, že si se třásel, naznačovalo, že jsi živej.
2: A že taky nemám to postavení. To
3: ano.
2: To bych se tak neklepal přece, že?
3: Samozřejmě, jo, ano. A ty ses tam třásel přes zrcadlem, z toho jsem usoudil, že žiješ. A chvilkama si odcházel ještě taky ven. Jsi opakovat
2: roli. Ano,
3: ano. No. A říkal jsi mi, kde jsi? Kde jsi? Já říkám, no tady, se mě vidíš, ne? Já jsem se ptáš, kde ten jsem. A já jsem říkal, no...
2: Kde jsi byl?
3: Jo, kde jsi byl, jsi říkal, no.
2: To bylo snad za 7:30. Ano. Já už hodinu předtím, jo, soustředěno, no. Nedostatek talentu se musí dohájet. Píli svědomitosti a tak. On přišel za 10 minut, absolutní suverén, prostě elegama, si kráčí to. Nechápu.
3: Ano. Nechápu. A to je zásadní rozdíl mezi námi dvěma.
2: On se potřebuje rozptýlovat, já soustředit.
3: Ano.
2: Rozumíte?
3: A taky je na tom výkonu vidět potom, rozumíš? To je to. Protože ty potom tím výkonem chytneš
2: jo,
3: a...
2: Jo.
3: Ty lidi
2: uspějí. Chytají tebe.
3: Já vím. Čili on před představením neuvěřitelnou trému, ještě později jsme spolu hráli po letech tvrdák a tak dále, ale pak vyjde na jeviště, absolutně klidnej suverén, který ovládne hlediště a já vedení
2: dovolíš, dovolíš. No. Já hraju taky odtud, proč jsem slabší, horší. Já hraju dvě role. Ta první, to je ta nejtěžší role, já hraju klidnýho Kopeckýho a pak hraju tu roli, jo. Mm-hmm. Jo?
3: Tak no. Můžu ti říct, že toho klidného Kopeckýho hraje výborný. Horší je to z toho druhou roli. No čili, to je rozdíl mezi námi. On má, jak si bych řekl, nervy. Já Já mám takové zvláštní jako sklon nebo slabost, nebo co to je, když se blíží...
2: Nejlépe říct afinitu.
3: Afinita?
2: Afinita. Sklon, sklonost.
3: Děkuji ti, dobrý výběr sebe vzdělance.
2: Promiň, ano. Já to vím, já jsem ano, já ano, až, ano, protivný, jak ano. Já jsem, až protivný, ano. Jak já jsem vzdělaný.
3: Ano, tedy mě.
2: Ano.
3: Jinak nejno, tím okouzluješ kde koho, tam je ta dívka září přímo.
2: No, ale... o měsíc později by to bylo horší.
3: To věřím, korvo 9. Ale... to je ten rozdíl mezi námi, že já třeba, když se blíží představení, tedy 7:30, tak já usínám. Skutečně, že já si jsem v šatně, já na mě ano? Únava.
2: Bejde a lidi se probudějí.
3: Ano.
2: Jo? U mě je to naopak.
3: Ano. Přišel jsem a tedy Milda, kde jsi byl, a jsem říkal, Mildo, viděl jsi anglický film Cesta k cíli? Ne. Jsem říkal, to musíš vidět, musíš. On říkal, ty jsi ho viděl, a říkám, jo, kdy? Říkám, teď. Říkal, jak je to možné, ty jsi byl teď v biografu, říkám, co jsem měl dělat, od 5 jsem šel do bio. A do dneška mě to vyčítá, nebo vyčítáš tedy, že jsem před začátkem premiéry šel do kina. Já tuhle tradici držím dodnes.
2: Nevyčítám.
3: Hlavně, když seš v tom filmu ty, tak
2: nevyčítám,
3: já se doinspirovat.
2: Nevyčítám, závidím. A můžu ti říct, že to omrzení vyprávím v hereckým prostředí vždycky, protože ne, lidi, kteří nejsou od divadla, nebo u divadla, od divadla jako...
3: Já vím,
2: V Neštovice, jo? Ano. kteří nejsou u divadla, to těžko pochopí. Já jsem prožil za svůj život 7 let, když jsem poprvé poznal, co to je hrát divadlo skutečnou rozkoší, se skutečnou rozkoší, bez toho být vynervován, mít tréma, to bylo po jeho boku.
3: Aha, já. Ano, to chápu.
2: Ale to je, ano, s promenutím, to je bez humoru.
3: Ne, to je bez humoru, ale to je spíš smutný, protože po mým boku to se ti to hrálo.
2: No.
3: To je samozřejmě, to po mým boku vynikne i Fox Terrier. Každý, kdo se mnou kdy vystoupil, byl lepší než já. Každý,
2: ano, to vidíš dneska.
3: No, ale to přeskakujeme, jo. To přeskakujeme tady svévolně přímo. Žasli jsme ve Větrníku. Pak jsme hráli Švejka. Tam se zažil krásnou věc, kdy... Tam byla taková scéna, kdy Švejk krade psa. A tam chodila jedna paní se psem, která dostávala několik 20-30 korun za představení, že půjčila toho psa, Švejk ho ukrad, že jo. A pak byl další, jak však znáte Švejka, co bych vám vykládal. Jednoho večera jsme hráli, já jsem tam hrál asi 4 role, z nás bylo pár.
2: Já jsem hrál Grinsteina.
3: Ano. Já jsem hrál především hostinského palivce.
2: Ano, od plic, prostě.
3: Ano, protože...
2: Srdečný, bodrý člověk, no. Palivec.
3: No ne, to nebylo v tom. To bylo v tom, že jsme dělali na to zkoušku asi 4 herci a já jsem jediný uměl ta palivcovská slova říct beze studu. Tak já jsem tou zkouškou vyhrál, tedy hrál jsem palivce. Pak jsem rád, tam ještě, já už nevím, co nějakého Schrödreitmana nebo co.
2: A Duba,
3: na doporučení, no. Duba jsem, ano, měl jsem zrzavý fousy. Vypadá jsem jako ty teď.
2: Já už tenkrát říkal, však mě poznáte.
3: Ano,
2: se splnilo.
3: Ještě neznáte. No, tak jsem rád toho Duba a tam byla ta scéna, kdy Švejk krade psa. No a jednoho dne ta paní nějak nepřišla, nemohla nebo co, a nepřišla, a pes nebyl. A teď to bylo takový signalizování ze zákulisí na Švejka, pozor, nemáme psa, nevíme, co bude a tak dále.
2: Poplach
3: v zákulisí, kravál, maléry, přebíhání, Vlasta Brodský hrá Švejka, už byl nachystaný, že to bude hrát jako v zákulisí, že ukradne psa a tak dále a to. A najednou vešel pes. To byl Miloš Kopecký, přišel po 4. Měl, byl přehozený kůží takovou chlupatou, to se brali někde ze země, hrál psa výborným
2: způsobem. To byl Kožich z té inscenace,
3: ano,
2: jak se hrál, jo?
3: Jak hrál jedou, Lohinský prostě, toho,
2: no, Putinského,
3: tak obrácený Kožich chlupama nahoru, tak Milda Kopecký přišel po 4, hrál psa, fantasticky, opravdu, já od té doby žasnu, proč ty hraješ lidi. A hrál psa krásně, jak jsi měl odkoukaný to zvedání nožičky na rohu, člověče, to nezapomenu, akorát radost jenom měl vyjádřit, ale tak jsme jako, jsem ho poprvé viděl v roli zvířete, byl si geniální jako ve všem, a co jsme to ještě hráli, počkej.
2: No potom, Cenerentola, kterou jsem...
3: Cenerentola.
2: Tak jsem tě v noci přece jednou probudil, že nevím, co s tou roli, to se nespomínám.
3: To už nevím. To byla ta Sněhurka, Popelka. Já si tyhle bytosti pletu.
2: Montempeli. Adamová hrála
3: Čenerentova
2: no, popelku. Ano, já hrál toho kadeřníka, že?
3: Ano, já jsem hrál prince.
2: No, no, no, ale no, hrál. No. Byl.
3: Byl, ano, já jsem, ano.
2: Byl to, tam byl princ.
3: Ano, tam byl princ, ano, no, no, no. No, a co jsi chtěl, že jsi mě budil v noci?
2: Já jsem tě budil v noci, protože jsem nevěděl, co s tou roli mám dělat.
3: A já jsem ti řekl, co máš tu roli dělat. Roztrhat na půlky ty stránky a použít. No, takže to byl Větrník, já nevím, jestli tam ještě jsme prožili něco víc. Pak jsme přišli spolu do divadla Satyry.
2: Tak, vzpomínal jsi to, no. Předtím ovšem jsme šli, a to bylo na tvou výzvu, se podívat na cirkus Plechovic. Říkal, ano. Mildo, tady jsou kluci z Pelhřimova, já je viděl, to je radost se dívat. A šli jsme na odpolední představení cirkusu Plechovic,
3: ano.
2: Byl to náramný, ano. Náramný, Mašku dělá Kaha Franka.
3: Ano, ano, ty pleci, rozhovory, ano. Improvizovan
2: ano.
3: S Hledištěm, Mirek Lipský, tenkrát Mirek Lipský, no, vynikající, ano. Výborný představení.
2: No a my jsme se zbláznili a šli jsme do divadla. Satyry.
3: Brodský, ty, Zázvorková,
2: ano,
3: já.
2: Ano,
3: čtyři jsme tam přešli.
2: Spáčel.
3: Taky Spáčel. Spáčel. Později.
2: Hlinomaz byl, počkej, jak to bylo s Hlinomazem?
3: Ochoten zase. Taky od někud přišel. Skladna. Ve výboru na Skladně.
2: Taky, já si vzpomínám, přišel ve vojenském.
3: Já taky byl ve vojenském. Já mám ještě fotku z Brodského, jsem ve vojenském.
2: Ale to se tajilo, doufám.
3: Jo, sam, ještě dneska se to tají.
2: Aby si nepřítel netrouf.
3: Ano, ano, naopak by se lek. A v divadle Satyry jsme strávili asi 2 roky, než skončilo svou činnost. Pak jsme se na čas rozešli nějak.
2: Jo, čert si... ví, co se s tebou
3: dělo. Já ti řeknu, co čert ví, já to vím.
2: No co, já vím, co se se mnou dělo, já nevím, co
3: s tebou,
2: se s tebou
3: dělo. No tak, to ví málo kdo, co se s tebou dělo. To ještě dneska ví málo kdo, co se s tebou děje. To vím. Ale já vím osobně, že jsi šel do studia Národního divadla.
2: Ano, pěšky dokonce.
3: Pěšky?
2: Jo.
3: No to bylo za rohem.
2: To bylo přes rok, no. Já bydlel v Jámě.
3: No, tak to asi byl blízko. No.
2: Ve studiu Národního divadla to bylo zajímavé, takové, opravdu zajímavé.
3: No a tam si hrál tehdy krásný role, já jsem krásný tam parka. No. To bylo v Mozarteu, kde jsme začínali s nějakou...
2: Ano, ano. Větrný. Ale povídej, co jsi dělal v té době ty. To mě zajímá. Když já jsem byl v tom studiu.
3: Když ty jsi byl v tom studiu, tak to já jsem byl ještě rok v divadle Satyry. Pak divadlo Satyry končilo, jak jsme už tady naznačili svou činnost. Přejímalo to realistické divadlo,
2: ano,
3: a tehdejší vedení realistického divadla přejalo celý soubor divadla Satyry, kromě 2 výjimek. Nechtěli Hlinomaze a mě. A tak jsme se s tím byť těžce smířili. Ale v téže době Miloš Kopecký vlastně nám nabídl za opět pomocnou ruku, jako už tolikrát v životě, a promluvil s Jindřichem Honzlem, režisérem Národního divadla, který končil studio taky v té době a převáděl určitou partu herců do Národního divadla.
2: Elite, takovou, jak si elitu, elitu souboru. Že?
3: Ano, elitu souboru převáděl, promiň, do Národního divadla na roční zkušební období. Ty jsi nás vlastně tehdy dostal na takovou tu roční zkoušku do Národního divadla. No, o tom nebudeme mluvit, tak samozřejmě tak každý do Národního divadla míří nebo jim projde zkoušku do Národního divadla. No, o tom nebudeme mluvit, tak samozřejmě tak každý do Národního divadla míří.

0: šel do Národního divadla.
1: No.
0: Kde jsem se nedočkal velkého úspěchu, musím říct.
1: A kdo jo?
0: Jednak...
1: Řekni mi, kdo jo?
0: Taky pro takovou hloupou historku, strašně hloupou historku, že?
1: Podívej se, důležitý bylo to, že potom jsme se zase najednou setkali.
0: Pak jsme přešli, Stella Zázorková, Klemens a já, do tehdejšího divadla Estrády a Satvěry.
1: Ano, Vodička ulice.
0: Vodička, dnešní ABC. Divadlo ABC, někdejší osvobozené divadlo u Nováků. Kde se hrál, tam to ještě smrdělo po tom lvu.
1: Tam by se to bylo lepší, lep, ano.
0: A za několik korun na bedničkách, prostě se udělala scéna, hrál jsem jakási svý ze Smeruňkou a podobně, kde jsme hráli hosta Číšníka a potom bylo...
1: No to tam přijel Verich potom.
0: Pak přišel Verich, mezitím Verich chtěl hrát divadlo, hledal partnera. To nebylo tak... To nebylo tak snadné, jak si. On se doslechl, že existuje jistý horníček.
1: Lidi vykecají kde co.
0: Kde co, no jistě. A v té době byl on v Národním divadle a hrál tam. Verý se šel na horníčka podívat, aby ho viděl. A viděl. Přišel a uviděl a horníček zvítězil. Sehrál
1: Molière, Lakomec. No, to bylo hrozný. To bylo hrozný. Lakomec je taková zakletá hra. Molière jako vynikající komediant a autor psal ty role pro sebe. Lakomce, Harpagona, tedy Tartifa, nebo Zdraví o nemoc a tak dále. A ty ostatní role tak trošku vodbě, hlavně ty mladý, že jo. A to se nedá hrát. To vždycky Eduard Kohout říkal, ty milovníci Moliérovi se dají hrát jako francouzsky, ale ne česky. On říkal, v češtině to je jako, že naliváte šampaňský do půl litru.
0: Ano.
1: To se nedá hrát. No já jsem rád milovník.
0: Ty, že to je hezky?
1: Ano.
0: Hezky, to přesně. Ano.
1: Přesně, ano. Ta francouzština je tak rychlá řeč, že když lidi pochopí, že to je volovina, už jsou doma. Já jsem tak ještě nikdy neviděl třeba Harpagona dobře zaraného, kromě Miloše. To ti říkám dneska poprvé a naposled. Si to pamatuju.
0: A to je škoda, já to rád slyším.
1: Já ti to budu dělat.
0: Já tak potřebuju masírovat sebevědomí.
1: Dobře.
0: Přijď někdy. No a Verich co?
1: No a Verich se přišel na to představení podívat, jo. Ale tady to bylo, tady jsem hrál já milovníka a sedl si potom se mnou na večeři a probral to představení velice přesně a velice přísně. On tehdy říkal nádherné věci o hercích a tak a o mě mlčel pořád. A když už potom probíral i uvaděčky a požárníky. Tak jsem říkal, pane Verich, nezlobte se, ale já měl takovou hlášku, že se jdete podívat na mě. Co byste mi k té roli řekl? A on tehdy řekl, horníčku to nebyla role, to byl potrat. Byl jste strašný, strašný. Měl pravdu. Ale přesto mě vzal. A v Národním, přestože mi za tu roli chválili, mě pustili. Tak jsme se všichni tak nějak lidsky dohodli, ano. Že jo? No a přešel jsem tedy po bok Jana Vericha, kde jsem se opět setkal s Milošem Kopeckým. Ale ano. Potom jsme zhráli v ABC spolu. Já jsem ho režíroval a právě třeba Černí nespí, no. Čerta z jiného, že jo? A pak Milence z kiosku. To bylo takový představení mého srdce, já to měl hrozně rád.
0: Vzpomínáš si, jak to bylo?
1: No.
0: Jak jsme se viděli v šatně u Vericha a byl tam dramaturgický problém, co hrát. Něco, nějaká hra vypadla z nějakých důvodů a nebylo co, že ano. Přišli jsme na nápad Milence z kiosku, Verich opovídá, to není špatný nápad. Ano. My jsme si sedli do autáku a jeli jsme k Trnkovi.
1: Ano, máš pravdu.
0: Já jsem jezdil mu Trnkovi do bytu.
1: Aby dělal scénu.
0: A říkal, proč jdete na mě? Já jsem říkal, to je ze snobismu. Vidíme.
1: Takže Trnka dělal scénu, Miloš Kopecký tam hrál Andrea Disi.
0: A ten to režíroval.
1: Tam, já to režíroval.
0: A ta muzika k Milencům z kiosku je přenádherná. No. Pro mě, já to miluju.
1: Ale tam byla jedna věc zajímavá v Milencích z kiosku. Miloš Kopecký tam hrál takovou roli takového jako intrikána, že tohle to všechno, to krásně to hrál a zpíval.
0: S odporem ale?
1: A s odporem samozřejmě, vždycky hraje intrikány s odporem, protože on je čistá duše. Ale důležitý úzel našeho života byl, že Jaroslav Dietl napsal hru Byli jednou dva. A to napsal pro nějakou dvojici, kde ta dvojice procházela...
0: A prodejela.
1: Jo, prodejela, pardon. Jo,
0: ano, Rudolfa Dejla.
1: Jo, to měl dělat Miloš Kopecký a Rudla Dejl. Tak, ano. Nevím už, z jakého důvodu jsem to pak dělal já.
0: On byl nemocný.
1: Ano, nějak prosím, ano. A

0: Protože oni byli už vynikající dvojice předtím. Miloš Kopečka a Rudolf Dej dělali Slaměný klobouk, Helenka je ráda a tak dále a Černý kdy nespí.
1: To jsme dělali
0: to režíro, no. Čili oni se ukázali jako vynikající dvojice nejen na jevišti, ale hlavně v šatně, protože vaše dialogy, kdybych já měl dneska nahraný, tak má Suprafon o jednu desku navíc, o dvě. Protože to, co si vykládali Kopecký s Dejlem v šatně, to byly tak fantastický legrace, tak fantastické, jak se převáželi jeden druhýho, jak se dobírali jeden druhý, jak se uráželi, krásně, přátelsky se uráželi. To byly, potom to dělal Rudolf Dej s Voskou, to tež, pokračovat s Václavem
2: Voskou. A už to drhlo asi.
0: Už to asi drhlo asi, ano, no. Ale byly to překrásný, jak si bych řekl, humory v šatně, fantastický. Čili Jaroslav Dítl plným právě napsal tuto dvojici pro Kopeckýho a Dejla. Pak z nějakého důvodu jsem to dělal já a na jevišti jsme zjišťovali pomalu, že jak si ve dvojici nám to jde. To není snadné zjištění, protože ne s každým partnerem je možno improvizovat a my jsme jenom zjišťovali, že nám to jde. Tak jsme jako si vytvořili spolu tvrdák a nabídli jsme ho divadlu.
2: To je velmi, řekl bych, velmi zdvořilé. On napsal tvrdák.
0: No dobře, no. A nabídli jsme ho tehdejšímu divadlu ABC, že bychom to tam my dva hráli jako představení.
2: Oni to z díky odmítli.
0: Tak jsme šli pryč z divadla, jak já říkám, jsme byli potom další dobu na volné noze, Miloš říká na dlažbě. A jezdili z Tvrďák, koupila Ostrava, Černá Louka, kulturní dům, dokonce kvůli nám přebudovali jeviště značnými náklady, že jo. A my jsme jeli premiéru s režisérem Jánem Roháčem uskutečnit do Ostravy. Architekt Svoboda Národní umělec nám dělal scénu, bylo to jaksi velice jaksi vydařené představení, i když ne hned při premiéře, protože například ostravská premiéra byla dobrá, pražská velice špatná. Dělali jsme to v takovém maličkém sálečku v domě dnešní tedy Dom kultury na Vinohradech, ano, že jo? Tak pražská premiéra byla zbytečně dlouhá,
2: nervózní,
0: špatný hlediště, špatný, no prostě všecko bylo špatný, včetně mě. A tak jsme potom na Tvrďáku pracovali, no a najednou se ukázalo, že Tvrďák bylo to představení onoho, tak se říká, vznešeně inspirovaného herectví, kdy tam vznikaly... Ano, Honza to říkal, no. Kdy tam vznikaly scény až čtvrthodinové, ze kterých nebylo napsáno a naskoušeno ani slovo.
2: Tak jo?
0: Tam vznikl třeba celý dialog o Labutím jezeře, jehož nepatrná část byla v loňském Silvestru televizní, ano, ale nepatrná část skutečně.
2: Intelektuálové.
0: No, ano. Tam byly takové scény, kdy jsme hráli dva takový účetní, kteří v noci vlezou na jeviště a hrajou si na divadlo. A byly tam takové scény, kdy Miloš Kopecký hrál dramaturga, já autora, a bylo to takové to intelektuálské žvanění o ničem. To. A říkali jsme, to asi zanikne, to asi vyškrtáme tyhle ty scény, protože to je takový ten průhled do zákulisí divadelního, kdo koho zajímá dialog mezi dramaturgem a autorem. Leč ukázalo se, že právě zájem divánský nám dovolil, nebo do nás dokonce donutil, tyhle scény rozvést a ostatní škrtat, protože lidi velice správně vycítili, že...
2: Že na tom někde něco je, že je lhostejné.
0: Ano, jestli to je dramaturg, autor, že ano. To intelektuálské žvanění je velice správně porodováno a že ano, tedy má své opodstatnění, je vyšší, že jo. Takže Tvrďák byl takové krásné divadelní dobrodružství. Pro mě snad nejlepší, které jsem kdy v životě podnikl. A bylo nám, já neříkám, že jsme byli dobří, já říkám, že nám bylo na scéně dobře. Hráli jsme to asi 300krát, vzpomínám třeba na představení v Bratislavě.
2: No to bylo velice.
0: To bylo fantastický. My jsme měli přece jenom obavu, víte, jako že byť nepatrná, ale přece jenom jazyková bariéra třeba zabrání v určitým dorozumění. Bylo se, že pravý opak je pravdou, že naopak slovenští diváci to brali daleko intenzivněji, citlivěji a živelněji.
2: Spontánněji.
0: A že nám svými reakcemi a svými smíchy rozbili rytmus toho představení tak, že jsme se nestačili divit.
2: Ano.
0: Já jsem tu teď zkušenost pak udělal s dobře utajenýma houslema. Jo? To už jsem hrál sám, aby si mě lidi všimli vůbec, že jsem nejvyšší, tak jsem musel Miloše odstranit. A hrál jsem sám a protože on to bylo stejně zajímavý. On hrál a na mě koukalo vždycky asi 5 penzistů z hlediště a všechny ženský na něj. No.
2: To je takzvaný černý humor.
0: Není.
2: To mám strašně rád, jo? To mám hrozně rád, dělat si zmrzák a legraci. Skutečně to je. No to je tvá,
0: Berme to jako takový.
2: Já ti dám něco k Vánocům, jo?
0: Dobře.
2: Víš co, já to zapomenu, že jsi to řekl.
0: Fajn, jo? To je nejlepší dárek Vánocům vůbec, ano. Já jsem od tebe víc nečekal. No, Co bychom ještě k Tvrďáku řekli, Ocho? Samozřejmě taky jsme přijeli do míst, kde ten Tvrďák nezabral. Ale tam nezabere od té doby nikdy nic. No tak co ještě k tomu Tvrďáku, Ocho? No tak...
2: Já ti řeknu k Tvrďáku.
0: No.
2: Je to strašně blbý. Dodnes se ti na to vzpomínám.
0: No já taky.
2: Já přijedu někam, kromě toho, že si mě spletl, řekl mi pan Horníčku.
0: To mě taky ještě. Já jsem to za tebe platil v náchodě.
2: Tak kromě toho, že to přehlédnu velkolice, tak je fakt, že říká, je tenkrát, a vy jste si se vydali legraci, to byla legrata, to je fakt.
0: No ale taž se dál, Hochu.
2: Co bylo pak?
0: Co bylo pak? No tak po Tvrďáku.
2: Dívej se, kdo to narežíle?
0: Asi dvě hlavy, jedna myšlenka, čeč. Ale po Tvrďáku jsme se spousta
2: přišli. Dvě myšlenka, jedna.
0: No to je můj případ. Já mám celý život jenom dvě myšlenky.
2: Já jen jednu. Já jen jednu.
0: Jenom jednu, právě. Na tu druhou se nezbudíš. Po Tvrďáku nás čekalo další takový setkání. A to bylo ve hře Kat a blázen v Karlínském divadle, kdy jsme tedy hráli ty postavy těch dvou a no tak to bylo příliš velký divadlo a příliš takový bych řekl jaksi pojetí, který asi nebylo to pravý, já nevím, já to nechci dneska posuzovat po těch letech, ale bylo nám tam fajn, byly tam legrace. Já vzpomínám jednou, jak si přišel dopoledne, byla zkouška nějak na něco a ty si říkal, večer nemůžu hrát, já jsem ztratil hlas a ty nešťastný, že jo, protože on má různý choroby, ale hlavně hypochondr a že prostě absolutně to. A pak na něj přišel rozářený a říkal, geniální nápad, že mě to nenapadlo hned. Já si dám kalciovku dát, kalciovou injekci a večer můžu hrát klidně. To je obrovský, nadšený byl, okouzený, že na to vůbec přišel a tak. Večer přijdu do divadla, se říkal, už jsi měl kalciovku. On říkal, ne, ty přijde doktora, dá mi kalciovku, budu perfektně mluvit a všechno je v pořádku. To je výborná věc, kalciovka. Přišel doktor a vybalil ty instrumenty a Milda povídá, pane doktore, je to pravda, že pod dělení si někdo taky omdlel? Říkal, taky, že to stalo, on říkal, tak ven. A hrál stejně, on stačil, že viděl tu injekci. No,
2: víra tvá tě uzdraví.
0: Ano, samozřejmě.
2: Obavy tvé tě posílil.
0: Tak, přesně tak, ano, ano. No Kat a blázen, tak tam byl jaký krásný legrace různý. No,
2: tam byly veliký legrace.
0: No. Tam vznikl dialog o dědečkovi. Ne, on už vlastně
2: ne, to byl
0: jednou dva. Promiň,
2: byl jednou, byl
0: jednou dva. A tam jsme ještě rozvíjeli zase jiným směrem, to už bych ani nedal dohromady. Škoda, že není někde zachycený člověče zvukový.
2: Poslední naše předscena, tu jsem vždycky strašně miloval, jak se potkáme v tom.
0: Jo, jo, ano.
2: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Tak to bylo takový naše, bych řekl, společný, poslední společný divadelní dobrodružství. Protože pak jsme každý šli trošku jinou cestou. Miloš Kopecký, který
2: je... Cestou, necestou?
0: Cestou, já spíš necestama. Milda tady, který je spíš jaksi ten herecký typ, takovej ten herecký pravý slova smyslu,
2: ano.
0: A já jsem spíš to, tak, to cestou takový jako to autorskýho herectví nebo
2: ano, ano,
0: psání.
2: Ano, neodporovat, prosím.
0: A takže on přešel na Vinohrady, tedy na skutečné divadlo, kde vytváří postavy.
2: Podnes vytvářím na Vinohradské scéně.
0: Ano, postavy.
2: Seč jsem. No. To někdy není moc.
0: A ty seš hodně seč. Tedy to, že jsme se taky jako ty cesty se rozešly, ještě neznamená samozřejmě, že jsme se rozešli lidsky. Že jo? Naopak, tu a tam se potkáme. Lidsky.
2: Tady. Ano. Lehce si kynout se.
0: To, když jsme se, jak si, když se naše cesty rozešly, tak tehdy vznikají takové různé teorie, jako třeba, že jsme se pohádali, proč mezi váma bylo, a tohle to a to.
2: Co peníze, nebo ženská.
0: To ženská, no.
2: Oj.
0: Jak říká Milda, jak říkal tehdy Milda, ne, mezi nás nikdo nevrazí klín. A když už, tak musí být nádherný. A takže jako tenkrát jsme se sami dohadovali jako, a Milda říkal, já, tudy zase se mě ptali novináři, prej, jako čím to je, že jsme se jako rozešli, a on říkal, jak, já nevím, kde vznikají ty teorie nebo ty zvěsti, že my dva jsme se pohádali. A on vždycky říkával, jestli to nevzniklo z toho, to víš, novináři jsou takový, to neze všechno nafouknou, jak tudle vešel jeden ten žurnalista do šatny a já po tobě se našlapal, tak jestli nemyslíš, že to je nějaký rozpor.
2: Ano.
0: Ne. Ne, nikdy mezi námi, jak si bych řekl, nevznikl nějaký spor nebo tak. I když přiznávám po těch letech, že... A teď jsem to napsal dokonce do nějakých rozhovorů, protože se mě furt lidi něco ptají teď těm narozeninami. Že takhle v tom, aby my jsme mohli spolu udělat dvojici, nám chybilo jedno. Víte, ona dvojice divadelní je něco jako dvojice manželská. To, že se těm dvěma daří dobře večer, ještě nic neznamená. Dvojici táhnout, to znamená od rána. To znamená velice banální starosti. Rozpočet, nový boty, vymalovat byt, nákup a tyhle věci. A toto musí v každý dvojici někdo obstarávat. V manželský žena nebo muž.
2: Když jsou tam dva lidi se sexem a už s ničím jiným.
0: A když jsou dva lidi bez sexu? A to v těch požehnaných dvojicích, jako byl Voskovec a Werich, Suchý Schlitter, Šimek Grossman, tak vždycky aspoň jeden z nich byl ten, který tedy táhl ten den, jak se říká. Totiž ty denní starosti, ale my, nám se dařilo dobře večer na jevišti. Ale táhnout to, rozhlížet se po nových hrách, hledat, zkoušet, sejít se, kde já mám schánět dopoledne, prosím vás. To on ještě je někde, odpoledne už je zase někde. Či on byl nesehnání. Já furt nad knihama a on furt nad těma, nad známkama.
1: Tak to bylo něco pro kluky, že jo? Obvykle teďka bývá taková, ne scénka, ale takové povídání nebo taková rozprávěnka o tom, jak se Týrák dostal do nebe, ale to dneska nebude, protože tady bude něco jiného. Já jsem tady od toho, abych to řekla, tuto mimořádnou vlastně ne, takovou... Já tady nejsem od toho, abych vlastně ty věci říkala, oni mi jenom řekli, abych to... nějak uvedla, že mám v tom trochu prsty, tak teda to budu teda vám jenom říkat, že teďka uvidíte takovou ukázku toho, co se nám podařilo v našem tady bránickém výchovně nápravném zařízení naskoušet. Já mám na starost děvčata, s kterými se stýkám vlastně pětkrát týdně, po odpolednách, holky rády třeba dělají takové věci, že to se jim docela líbilo, to jsem jim vymyslela, že vlastně vaříme něco z moduritu, takové placky. Nebo oni jsou vlastně nápadité, pak dělali i takové různé jiné homole a šišky a dá se to nosit všelijak a tak. No a když je to přestane bavit, tak třeba si zatancujeme a vlastně z takovéhohle toho, jenom takového jančení, trojčení, vlastně vznikla i taková docela, myslím si, povedená skladbička, takové číslo, které, jak bych to řekla, takhle, já to začnu ještě jinak. Teď už vůbec nevím, co jsem to, počkejte, jančit, trojčit, co bylo pak dál. Nevíte, co jsem chtěla. No to je jedno. A možná, že to nebylo nic vážného, co jsem chtěla říct. Já vlastně mám jenom uvést Báru, Jitku, Zdenu. To jsou tři děvčata, která se mi zdají docela šikovná, vlastně možná nejšikovnější ze všech, které mám na starosti. Holky už vlastně navštěvují naše zařízení asi čtvrtým rokem. Je to na nich vidět, vypracovali se. Já nevím, jestli jste tady místní z Bráníka, nebo jestli jste z odlehlých částí Prahy, ale my tady občas předvádíme, co jsme se naučili a jestli si vzpomínáte, tak vlastně před 4 lety, když holky začínaly, to jich teda jednak bylo asi 15, ta úmrtnost je velká, tak vlastně dělali takové jednoduché, velmi jednoduché číslo, máchali tak takovými fáborky a byl to opravdu jenom krok sum krok. Teďka už je to daleko složitější, teď už dělají komplikované takové synchronní pohyby, takhle, ale samozřejmě musí to dělat všechny třeba stejně. Uvidíte, že opravdu se jim to daří. My jsme vyhráli vlastně tady na čtyřce, to kolo Nechci se chlubit, a příští víkend vlastně postupujeme do celostátního kola, takže bych vás poprosila, kdybyste holkám drželi palce, aby nám to příští víkend dobře dopadlo, protože potom by se možná rýsovala taková možnost, že by se holky třeba podívaly na takové poměrně dosti významné kulturní podujetí, jako je výstava v Hannoveru. Myslím, že by to bylo terno. Pro holkám by to pomohlo, myslím si, tak jako vůbec celkově se někam podívat. Já jsem byla už ne. Já jsem jim říkala, ať mě nenechají mluvit. Ať to řeknou oni stručně. A oni ne, jen si to pěkně si to... Tak... Bára, Jitka, Zdena. Já už jdu. Měla bych tady byla pořád. Ale nechce se mě. Tak jo, kdybyste něco chtěli ještě třeba se mě zeptat, tak můžete. Já vám odpovím třeba, ale jinak už to bude muset začít, no. Tak.
3: Výdelně účetní šichovatel Vaněk studoval nový rozpočet, který se týkal zásobování vojska. A shledával, že vlastně čím více se vojsko blíží k frontě, tím více se mu snižují dávky. Dokonce se musel usmát nad jedním paragrafem rozkazu, ve kterém se zakazuje používat při úpravě polévky pro mužstvo šafránu a zázvoru. Poslouchejte, Švejku, povídá nadporučík Lukáš. Zíva je nudou. Pozvejte, Švejku, než kdy dostaneme něco jíst. A mohl byste mě vyprávět nějakou událost? Nežli dostaneme jíst. To bych vám, pane oberleutnant, to bych vám musel vyprávat celý dějiny národa českýho. Já znám zatím jenom moc krátkou historii o jedné paní pošmistrovi ze Sedlčanska, která po smrti svého muže dostala tu počtu po něm. Mě to o ní napadlo hned, jak jsem slyšel mluvit o polních počtách, ačkoliv ono to nemá vůbec nic společného s feldpostama. Švejku, vy zase začínáte strašně blbnout. Zajisté poslušně hlásím, pane oberleutnant. Ono je to skutečně strašně blbá historie. Já sám nevím, jak mě mohlo něco tak blbýho napadnout. O něčem takovým blbým mluvit. Buď je to vrozená blbost, nebo jsou to vzpomínky z mládí. No a cestou pošmistrovou. No, tak... Pane oberleutnant, to byla moc hodná ženská. Ale když přece jenom ona byla prevít, pane oberleutnant, ona zastávala všechny své povinnosti na počtě a měla jen jednu chybu, že myslela, že ji všichni pronásledují, že mají na ní spadíno, jo? A proto po denní práci podávala na ně oznámení k úřadům podle toho, jak se všechny ty okolnosti sešly. A jednou šla do lesa ráno sbírat houby, a velice dobře si všimla, že když šla kolem školy, že už pan učitel byl zhůru a že ji pozdravil a ptal se jí, kam tak časně ráno jde. A když ona mu řekla, že jde na houby, tak povídá, no, že přijde za ní, a z toho ona usoudila, že s ním měl se starou bábou nějaký nekalý záměry, a potom, když ho viděla, že opravdu vystupuje z houští, lekla se, utekla, a napsala hned v oznámení místní školní radě, že ji chtěl znásilnit. No, přijel sám pan školní inspektor to vyšetřovat, který obrátil se na četnického strážmistra, aby mu ten dal úsudek o tom, jestli snad ten učitel je schopnej takového činu a četnický strážmistr podíval se do aktu a řekl, že to není možný, poněvadž už jednou ten učitel byl farázem obviněný, že mu chodil za jeho neteří, s kterou ten farář spával, ale že ten učitel si vzal od okresního lékaře vysvědčení, že je impotentní od 6 let, když spad ob kročmo z půdy na voj žebřiňáku. Tak ona ta potvora udělala oznámení na četnického strážmistra, na okresního doktora i na školního inspektora, že jsou všichni podplaceni od toho učitele. A oni vždycky žalovali a byla odsouzená. A ona se odvolala, že je nepříčetná. A byla taky prohlídnutá od soudních lékařů. A tý dali dobrozdání, že je sice blbá, ale že může zastávat jakoukoliv státní službu. Nadporučík Lukáš vykřik, Ježíš Maria, já bych vám něco řekl, Švejko, ale nechci si kazit večeři. Já vám říkal, pane oberleutnant, že co vám budu vypravovat je něco strašně blbýho. Každý nemůže být chytrý, pane oberleutnant. Ty hloupí musí dělat výjimku, poněvadž kdyby byl každý chytrý, no tak to by bylo na světě tolik rozumu, že by z toho byl každý druhý člověk úplně blbej. Kdyby například, poslušně hlásím, pane oberleutnant, znal každý zákony přírodní a dovedl by si vypočítat vzdálenosti nebeský, tak by jenom obtěžoval svoje okolí, jako nějaký pan Čapek, který chodil ke kalichu do hospody a v noci vždycky vyšel z výčepu na ulici, rozhlížel se po hvězdnatej obloze a když se vrátil, chodil od jednoho k druhému a říkal, dneska krásně svítí Jupiter, ty nevíš pacholku ani co máš nad hlavou. To jsou vzdálenosti, kdyby tě lumpe vystřelili z děla, tak bys tam rychlosti dělový koule letěl miliony a miliony let. A bejvával vám, pane oberleutnant, přitom tak sprostej, že potom v obyčejně vyletěl z hospody sám, tedy v obyčejnou rychlosti elektrický tramvaj, asi tak, pane oberleutnant, 10 km za hodinu. Nebo máme například, pane oberleutnant, Brabence. Nadporučík Lukáš se vstyčil na pohovce a sepěl ruce. Sám sobě se musím dívit, že se s váma vždycky, Švejku, bavím. Znám vás přece, Švejku, takovou dobu. No, to je na zvyku, pane oberleutnant. To leží právě v tom, že už se spolu dávno známe. A že jsme spolu taky už něco prodělali, ne? My už jsme to přeci spolu vytrpěli a vždycky jsme přišli do toho jako slepej k houslím. Poslušně hlásím, pane oberleutnant, že to je osud. Co císař pán řídí, dobře řídí. On nás dal dohromady a já si taky nic jiného nepřeju, než abych vám mohl být někdy hodně moc užitečnej. Nemáte hlad, pane oberleutnant? Když ráno vyrazili z Lískovic na Starasola Sambor, uvařila se muštu na cestu černá káva. Poručíka Duba táhli opět na sanitní dvojkolce, poněvadž mu po včerejšku bylo ještě hůř. Každou chvíli žádal, aby mu byla podána voda, kterou když vypil, opět i hned zvrátil. Komu? Čemu se smějete? Křičel z dvojkolky. Já vás naučím. Vy si se mnou nehrajete, vy mě poznáte. Nadporučík Lukáš šel na koni a měl vedle sebe ve společnosti Švejka, který kráčel bystře kupředu, jako by se už nemohl dočkat toho okamžiku, kdy se srazí s nepřítelem. A přitom vypravoval. To jste si všim, pane oberleutnant, že některý naši lidi jsou opravdu jako mouchy a oni nemají ani 30 kilo na zádech a už to nemůžou vydržet. A oni by se jim měli dělat přednášky, jako nám je dělával nebožší pan oberleutnant Buchánek, který se zastřelil kvůli kauci, kterou si vybral na ženění od svého budoucího tchána a kterou on utratil s cizejma děvkama. Pak si zase vzal druhou kanci od druhého budoucího tchána, s tou už si vedl víc hospodářky, tu pomalončku prohrával v kartách a holčičky nechal stranou. Taky mu to dlouho nevydrželo, takže musel sáhnout ke třetímu budoucímu tchánovi o kauci. Z té třetí kauce si koupil koně arabského hřebce nečistokrevného Švejku. Jestli ještě budete mluvit o čtvrté kauci, tak vás schodím do příkopu. Poslušně hlásím, pane oberleutnant, že o čtvrté kauci nemůže být ani řeč, protože on se pod třetí kauci zastřelil. Konečně. řekl nadporučík Lukáš. Ale aby jsme teda nezapomněli řeč, pane oberlejtnant. Život lidský, poslušně hlásím, pane oberlejtnant. Život lidský je tak složitý, že samotný život člověka je proti tomu hadr. K nám do hospody ke kalichu na bojišti chodíval ještě před válkou jeden policejní nastrážník, nějaký pan Hubička. A jeden pan redaktor, který sbíral zlámaný nohy přejetý lidí sebevraždy a dával je do novin. No to byl tak veselý pán, že býval víc na policejní vachcimře než ve svý redakci. A ten jednou vopil toho pana nastrážníka Hubičku a proměnili si šaty v kuchyni, takže nastrážník byl v civilu a z pana redaktora se stal policejní nastrážník, jenom si ještě zakryl číslo revolveru a vydal se do Prahy na patrolu. V Reslavy ulici za bývalou svatováclavskou trestnicí v nočním tichu potkal staršího pana v cylindru a v kožichu, který šel zavěšený se starší paní taky v kožešinovým plášti. A oba pospíchali domů a nepromluvili ani slova. Ona ně vypadl a zařval tomu pánovi do ucha. Nezvete tolik, nebo vás předvedu. No, představte si, pane oberlejtnant, to je jejich leknutí. Oni mu marně vykládali, že to bude asi nějaká mailka, poněvadž oba jedou z hostiny u pana místodržitele. Ekvipa, že je dovezla až za Národní divadlo. A nyní, že se chtějí provětrat a bydlej nedaleko, na Moráni. On, že je vrchní místodržitelský rada, schotí. Vy mě nebudete bulíkovat, rozeřoval se dál na něho převlečený redaktor. To se musíte stydět, když jste, jak vy říkáte, nějaký vrchní místodržitelský rada a chováte se přitom jako kluk. Já vás pozoru už moc dlouho, jak jste třískal holi do rolo všech krámů, který vám byli na cestě. A přitom vám vaše, jak vy říkáte, choť pomáhala. Vždyť já žádnou hůl, jak vidíte, nemám. To snad byl někdo před náma. No, buď byste ji měl, povídá na to převlečený redaktor. Když jste ji tamhle přerazil, jak jsem viděl za rohem u jednu bábu, která chodí po hospodách s pečenýma bramborama a kaštanama. Ta paní už ani plakat nemohla a pan vrchní místodržitelský rada se tak rozčílil, že začal mluvit něco o sprostáctví, načež byl zatčený a předvedený k nejbližší patroli v rajonu komisarství v Salmově ulici, kterýž to patrole ten převlečený redaktor řekl, aby ten párek odvedli na komisarství, onže je od svatýho Jindřicha a byl za služební cestou na Vinohradech, že oba dva dopad při rušení nočního klidu, při noční rvačce a zároveň, že ještě spáchali přestupek urážky stráže. Onže si vyřídí svou věc na komisarství u svatýho Jindřicha a za hodinu, že přijde na komisarství do Salmovky. No tak je oba patrole otála sebou, kde seděli až do rána a čekali na toho nadstrážníka, který zatím vuklíkama se vrátil ke kalichu na bojiště, tam zbudil nadstrážníka Hubičku a se vší šetrnosti mu sdělil, co se stalo a jaký bude z toho vyšetřování, jestli nebude držet hubu. Nadporučík Lukáš dal se být již unaven rozhovorem, nežli však pobídl koně ke klusu, aby předhonil předvoj, řekl Švejkovi. Kdybyste mluvil až do večera, tak to bude čím dál blbější, pane oberlejtnant. Nepřejte si vidět, jak to skončilo. Nadporučík Lukáš přidal do trysku. Za chvíli od brigády přicvalal na koni kurýr s novým rozkazem pod 11. kumpanii. Maršruta se mění na Felštín, Voraliče a Sambor nechat stranou, neboť tam není možno ubytovat kumpanii, poněvadž jsou tam dva poznaňské pluky. Nadporučík Lukáš učinil okamžitě dispozice. Účetní šikovatel Vaněk se Švejkem vyhledají pro kumpanii nocleh ve Felštíně. Ne, abyste Švejku něco provedl na cestě, hlavně se chovíte slušně k obyvatelstvu. Poslušně hlasí, pane oberlejtnante, se vynasnaží. Měl jsem sice ošklivý sen, když jsem si trošku kránu zdřímnu, zdálo se mě v Oneckách, který tekli přes celou noc na chodbě v domě, kde jsem bydlel, až vytekli a promočili stropu pana domácího, který mě hned ráno dal výpověď. On byl už, pane Oberleutnant, takový případ ve skutečnosti. V Karlině za viaduktem. Dejte nám pokoj, švejku, s vašimi hloupými řečmi a dívejte se tady s Vaňkem radši na mapu, kudy máte jít. Tady vidíte ty vesnice, tak koukejte. Od téhle vesnice se dáte napravo k říčce. A tady, podél toku říčky, až zase k nejbližší vesnici. Rozumíte? A odtamtud, tady jak se vlévá do ní ten první potok, ten budete mít po pravé ruce, se dáte polní cestou nahoru, přesně na sever. A nikam jinam nemůžete zabloudit než do Felština. Pamatujete si to? Švejk se vydal tedy s účetním šikovatelem Vaňkem podle malšrúty. Bylo popolední, krajina těžce oddychovala ve vedru a špatně zaházené jámy s pochovanými vojáky vydávaly hnilovný zápach. Přišli do krajiny, kde byly svedeny boje na postupech Přemyšlu a kde strojními puškami byly skoseny celé bataliony. V malých lesích u říčky bylo znát řádění artilérie. Na velkých plochách a úbočích čněly místo stromů jakési pahýly ze země a tuto spoušť brázdily zákopy. Tady to vypadá jináč než u Prahy, povídá Švejk, jen aby přerušil mlčení. Nás máme už požních, řekl účetní šikovatel Vaněk. Na Kralupsku začínáme nejdřív. Tady bude po válce moc dobrá úroda, povídá po chvíli Švejk. A nebudou si muset kupovat kostní moučku. To je moc výhodný pro rolníky, když jim na poli spráchní celý regiment. Je to zkrátka obživa. Jenom v jednom mám starost, aby ty rolníci nedali se od nikoho nabulíkovat a neprodávali ty kosti vojáků zbytečně na špódium do cukrovaru. To bejval v karlínských kasánách Oberleutnant Holub. Ten byl tak učený, že ho všichni u kumpany považovali za blba, poněvadž on kvůli své učenosti se nenaučil nadávat na vojáky a ovšem jenom rozjímal z vědeckého stanoviska. Jednou mu vojáci hlásili, že vyfasovaný komisárek není k žrádlu. No, jiný oficír by se rozšířil nad takovou drzostí, ale on ne. On zůstal klidný, neřekl nikomu ani prase, ani svině, ani nedal nikomu přes držku. Svolal jenom všechny své maníky a povídá jim svým takovým příjemným hlasem. Předně si vojáci musíte uvědomit, že kasárna nejsou žádný delikatessenhandlung, abyste tam mohli vybírat marinovaný ouhoře, volejový rybičky a obložený chlebíčky. Každý voják má být tak inteligentní, aby sežral bez reptání všecko, co vyfasuje a musí mít v sobě tolik disciplíny, aby se nepozastavoval nad kvalitou toho, co má sežrat. Představte se, vojáci, že by byla vojna. Tej zemi, do které vás po bitvě pochovají, tej zemi je to úplně lhostejný, jakým komisárkem jste se před svou smrtí napráskli. Ona vás, matička země, rozloží a sežere s botama. Ve světě se nic nemůže ztratit. Z vás vyroste, vojáci, zase nový obilí na komisárky pro nový vojáky, který třeba zas jako vy nebudou spokojený, půjdou si stěžovat a narazej na někoho, který je dá zavřít až do aleluja, poněvadž má na to právo. Teď jsem vám to, vojáci, všecko pěkně vysvětlila. Nemusím vám snad víckrát připomínat, že kdo si bude příště stěžovat, že si toho bude moc vážit, až bude zas na božím světle. Kdyby nám aspoň nadával, jsme říkali, a všichni vojáci říkali mezi sebou. A všechny ty jemnosti přednáškách pana Oberleutna nás hrozně mrzely. Tak mě jednou zvolili z kumpačky, abych mu to jako řekl, jo? Že ho všichni máme rádi a že to není žádná vojna, když nenadává. Tak jsem šel k němu do bytu a prosil jsem, aby zanechal všeho ostejchání. Vojna má být přece jako řeme, ne? Vojáci jsou na to zvyklí, ne? Aby se jim každý den připomínalo, že jsou psi a prasata, jinak že ztrácejí úctu k svým představeným. No, on se napřed bránil a mluvil něco o inteligenci, o tom, že se dnes už nesmí sloužit pod Rákoskou. Ale nakonec si přece dal říct, nafackoval mě a vyhodil mě ze dveří, aby stoupla jeho vážnost. No, když jsem oznámil výsledek svého jednání, tak měli všichni z toho velkou radost, pochopitelně, ale... A on jim to zase zkazuje, hned druhý den. Přijde ke mně a především a povídá Švejku. Já jsem se včera přenáhlil, tady máte zlatko a napijte se na moje zdraví. S vojskem se musím mě zacházet. Švejk se rozhlédl po krajině. Myslím, že jdeme špatně. Pan obrlétnant nám to přeci dobře vysvětloval. Máme jít nahoru, dolů, potom nalevo a napravo. Pak zas napravo, potom nalevo a my jdem porád rovně. Nebo už jsme to všecko prodělali mimochodem mezi řeči. Já rozhodně tady vidím před sebou dvě cesty k tomu Felštinu. Já bych navrhoval, aby jsme se teďka dali po té cestě nalevo. Účetní šikovatel Vaněk, jak už to bývá zvykem, když se dva odstnou na křižovatce, počal tvrdit, že musí jít napravo. No, ta moje cesta je pohodlnější než ta vaše. Hele, já půjdu podle Potůčka, kde rostou poměnky, a vy se budete flákat někde suchopárem. Já se držím toho, co nám řekl pan Oberleitnant, že vůbec nemůžeme zabloudit. A když nemůžeme zabloudit, tak co bych les někam do kopce, ne? Půjdu tadyhle pěkně po loukách, dám si kvíteček za čepici a natrhám celou kytici pro pana Oberleitnanta. Ostatně se můžeme přesvědčit, kdo z nás má pravdu. A doufám, že se tady rozejdeme jako dobrý kamarádi. Tady je taková krajina, že všechny cesty musí vést do toho Felštína. Neblázněte, Švejku. Tady právě podle mapy musíme jít, jak říkám, napravo. Mapa se může taky mýlit. Jednou šel uze nás Kšenek z Vinohrad podle plánu města Prahy od Montágu na malý straně domu v noci na Vinohrady a dostal se až kránu do Rozdělova u Kladna, kde ho našli celýho skřehlýho kránu v žitě, kam upadl únavou. Když si teda nedáte říct, pane Rechnungsfeldwebel, a máte svou hlavu, tak se hod musíme rozejít a sejdeme se až na místě ve Felštíně. Podívejte se jenom na hodinky, aby jsme věděli, kdo tam bude dřív. A kdyby jim snad hrozilo nějaké nebezpečí, no tak jen vystřelej do vzduchu, abych věděl, kde jsou. Odpůlne Švejk došel k malému rybníku, kde se setkal s jedním uprchlým ruským zajacem, který se tu koupal a při spatření Švejka dal se nahý, jak vylezl z vody na útěk. Švejk byl zvědav, jak by mu asi slušla ruská uniforma, která se zde válela pod vrbičkami. No, tak se svlékl a oblékl se ruskou uniformu nešťastného nahého zajace, který utekl od transportu, ubytovaného ve vesnici za lesem. Švejk si přál, aby sebe viděl důkladně se zrcadlit ve vodě. A proto chodil tak dlouho po hrázi rybníka, že ho tam našla patrola polního četnictva, která hledala ruského zběha. Byli to Maďaři a Švejka přes jeho protesty odtáhli na etapu v Chirově, kde ho zařadili do transportu ruských zajaců, určených pracovat na opravě železniční trati směrem ku Přemyšlu. Všechno to se zběhlo tak rychle, že teprve druhý den Švejk si uvědomil situaci a napsal na bílou zeď školní světnice, kde ubytovali část zajaců, kouskem ohárku ze dříví. Zde spal Josef Švejk z Prahy, kompaní ordonanc 11. marškumpačky 91. regimentu, který jako kvartýrmachr upadl omylem do rakouského zajetí pod Felštínem.

0: Dobrý večer. Já jsem rád, že jsem zase po čase mezi vámi, mezi svými, abych tak řekl, a že můžeme pokračovat v našich tolik oblíbených zdravotních kurzech. Dnes bych rád s vámi probral problematiku první pomoci tak nějak všeobecně. Já doufám, že máte ty záznamníčky, ty tušky, kohinorky, jak jsem vám minule rozdal, tak si pište. První pomoc by měla být v zásadě taková, aby to nebyla zároveň pomoc poslední. Na živém modelu si proto nyní předvedeme několik základních záchranných akcí. Prosil bych nějakého dobrovolníka, aby se mi neprodleně přihlásil jako model raněného. No tak co je? Čekal jsem les rukou. Že by ostych? Nevadí, určím sám pro začátek. No, dívejte se mi do očí.
1: Neuhýbejte pohledem, stejně po váš ano.
0: Pojďte mi, mladí, pojďte, přišel jste pozdě, zdržujete besedu. Rušíte, pojďte rychleji, no. Používejte obou nohou laskavě. Instruktor sekera. A vy jak se jmenujete? Překvapil jsem vás otázkou. Máte jméno? No máte jméno? Tam se vás, máte jméno? No? No máte jméno?
2: Mám.
0: No tak, no tak ven s ním. Tak prosím, jak se jmenujete?
2: Já se jmenuju Petr Středa.
0: A proč to říkáte tak skromně a bojácně? To je docela hezké jméno, tak to řeknu hrdě. Petr Středa! Navíc máte každý týden svátek, že?
1: Teda, nezalamujte se tady, prosím vás. Takový vtip to zase nebyl. No, výborně.
0: Tak podívejte se, já vám navodím situaci. Já vám řeknu, co od vás potřebuji, Středa, no. Jsme sami dva v hlubokém lese. Široko daleko není živáčka kromě mě. Vyzbíráte houby, zranil jste se, ležíte, úpíte. Já zaslechnu vaše volání, vyslídím vás a zachráním. Situace je jasná, Středa. Lehněte si a úpěte. Co je, Středa? Nerozuměl jste otázce? Lehněte si a úpěte.
2: Jako lehněte si a spěte.
0: Úpěte, volejte mi au, au. No zkuste si to, Středa. No? No? No? No? No špulíte dobře, ještě zvuky.
2: Pojďte
0: sem. Taký hu hu hau hau. Co pak jste sova křížená ze psem? Jste raněn jako zvíře, Středa. Volejte o pomoc, vejte. Rychle, Středa.
2: Jsem to ale zvíře.
0: Vypadněte. Přátelé, takhle ne. Musíme vybrat někoho nadanějšího, obratnějšího, ochotnějšího. Tohle... Středa, já jsem vás vyrazil, ne? Jak to, že jste se vrátil, Středa? Jak to, že jste tady, Středa?
2: Já jsem tady zase.
0: To vidím. Jak to je možný?
2: Protože já jsem se vrátil, protože...
0: Protože co?
2: Co?
0: Co?
2: Protože mě je to líto.
0: Co je vám líto?
2: Mně je líto to...
0: Co?
2: Co?
0: Co je vám líto?
2: To... Líto to, že když už jsem jednou byl vybrán jako... prakticky jako nejlepší...
1: No ne, teda, ne jako nejlepší.
0: To jste špatně pochopil. Jako krajní jste byl vybrán, Středa, jako krajní.
2: No jako nejlepší z celého našeho kraje.
1: To víte, že jo, to by ten kraj vypadal. To bych mu nepřál. Jako nejlepší od kraje, ode zdi, od omítky, víte, středa. A nikdo jiný tam nebyl, tak jsem šáhnul po vás. A to jsem si dal. Ale já do vás vidím, středa. Tam se tady zalíbilo na prknech, co? Se chcete producírovat. Vytahovat se chcete. Koho máte v sále? Máte v sále děvče?
2: Já ještě nemám děvče.
1: To rád slyším. To je veliký štěstí pro národ. Tak koho máte v sále? Příbuzný?
2: No jsou to zpřízně.
1: No zpřízně lidi to jsou příbuzní, ono je jich víc, jo?
2: Lidi.
1: No lidi, je jich víc, jo?
2: No, my jsme přijeli autobusem. No,
1: chápu, dostali jste vycházku, že jo? Mají taky takovýhle svetry?
2: To je zpříze.
1: Mě nezajímá, čo to je, mě by zajímalo, kde jste to ukradl, středa.
2: Jsem dostal od Ježíška.
1: Jo, to je od Ježíška. Ta si celý rok zlobil, co středa? Přijde zase letos Ježíšek?
2: No, já už mám otevřený okno.
1: No, spíte pod ním, co? Si dejte pozor, aby vám nenamrzla hlava, středa, víte?
2: To se nemůže stát, já si do ní leju Fridet.
1: Děláte moc dobře. Tak až zase přijde Ježíšek, tak mu ten svetr vraťte. Protože si z vás ošklivě vystřelil. Vypadá tak manekín z domu hrůzy, středa. A teď vážně, vy mi neumíte zařvat. Je to tak? No je to tak, nebo ne? No řekněte to.
2: Je to to. Je,
1: no,
2: je
1: tak to, vidíte, je že to uznáváte. Jak byste letěl, víte.
2: Je to
1: ale
2: tak.
1: Byste viděl, že jsem dobrák a ne jak se o mě rozhlašuje, že jsem hrubián.
2: Dobrá.
1: Tak si vás tady ponechám. Ale někdo vám musí ukázat, jak se řve, a vy to napodobíte. Tak pojďte mu někdo ukázat, jak se řve. Tak dva tu míte všichni, ne? To je ochota, pane. To je spolupráce. Smetánka si vyrazila na kurzy. Počkejte, já vás rozproudím, já vás probudím tady.
3: Teď můžete
1: špačky.
3: Já si sem nevzal peřinu ještě.
1: Pojďte, já vás probudím.
4: Bude se hlasovat, nebo co?
1: Instruktor Sekera.
4: Já jsem Václav Letel Bedouc.
1: No prosím, to se hodí. Jste vedoucí, umíte řvát jistě. Zařvete mu.
4: Uá!
1: No prosím, té zvíře, vedoucí. Děkuju vám, můžete jít zase spát.
4: Uá!
1: Co to bylo? Co to bylo, vedoucí?
4: Já jsem si to zkoušel ještě jednou.
1: Já vám zkoušel, já do vás vidím, jak do hubený. Vy to chcete zesměšnit, ty moje kurzy.
4: Jo,
1: víte, kolik já to mám? Někdy to mám nahoře, někdy to mám dole. Pomůcky si musím
5: zesměšnit.
1: Pojďte se středat. Já si tady ponechám oba. Raněný zachránce a já to budu řídit. Budete tady středu zachraňovat. Seznamte se mi.
4: Já jsem zachránce.
2: Raněný.
4: Zachránce.
2: Raněný.
1: Jménem se představujeme. Prosím.
4: Já jsem Vašek Datel Vedoucí.
2: Raněný Petr Seda Zvířa.
4: Vašek Datel Vedoucí.
2: Petr Seda Zvířa. Raněný Petr Seda Zvířa.
1: Jednou to stačilo. Šaškové nesvědomity. Včera na židle, to bude jako v lese. Vy co děláte?
4: Já jsem vedoucí.
1: No jo. To nám pořád neříkejte, že jste vedoucí. Já jsem vedoucí. Já jsem vedoucí. To se někdo špatně vyspí a zítra vedoucí nemusíte být.
4: Jo.
1: Já se vás tam. Já se vás tam, co děláte v lese, vedoucí.
4: Kvůli houbám jsem tady.
1: Prosím, i vedoucí může sbírat houby. Ovšem, přátelé, mluvíme-li o houbách, pozor mi na to, naše mochu. Co je vedoucí? Co tady děláte, čumeče? Teda, co tady děláte? Tady lítá. Jste tady chladíte jak pes. Co to je? Jste zlásil, Středa.
2: Já jsem raněný Petr Středa Zvíře v lese.
1: Promiňte.
2: A vy jste mě nespravedlivě.
1: Ano, ano, já jsem vás udeřil, to je pravda. No, vidíte, vedoucí, co se může stát? Urovnejte stromy, Středa. My kolikrát v lese kvůli houbám nevidíme raněného člověka. Na co asi čekáte, vedoucí? Na co čekáte? No jděte a zachraňte mi ho, ne?
4: Jen tak bez průpravy.
1: To je jedno, že nic neumíte. Hlavně, že se vás jmenoval. Jdeme, pojďte.
6: Maria!
7: Jste se zbláznil, takhle se blíží zachránce. Na něj řídíte jak Alibaba. Se vás vyděsil. Musíte postupovat něžně jako zdravotní sestřenice. Znova.
6: Nebojte se, to jsem přece já, hodný zdravotní bratr. Kok. Kok.
7: Tak pojdeš, zase špatně, vy mi ho taháte, vy nevíte, co mu je a vy mi ho taháte. Co vám udělal třeba? No co vám udělal?
2: Kostrč vedoucí, kostrč.
4: Já jsem Pašek datel vedoucí.
7: Jste se seznámili, nechte to. Všechno bylo špatně. To je materiál mizerný. Dávejte pozor. Předehraju celou záchranou lesní akci znovu. Jsme v lese, ano?
4: Ano.
7: Sbíráme houby, ano?
4: Ano.
7: Netvařte se uraženě, datel, nebo vám přistřihnu křídla. Sbíráme houby.
2: Vy ty houby rovnou jíte.
7: Najednou jsme chytrý. Najednou jsme chytrý. Vy máte úpět. Copak nějaký raněný právě zde v lese na odlehlém místě? Copak je vám, dobrý muži, copak je vám? Tak to se samozřejmě zeptám, pokud vidím, že raněný není v bezvědomí. Pokud by byl raněný v bezvědomí, zásadně se neptám. To si zapište. Teď vy sám, zkuste si to.
4: I s těma houbama?
7: Samozřejmě. Celou záchranou lesní akci. Neklaňte se pořád jako šašek vedoucí. To děláte schválně tohleto, co? Jděte i nudy, tady vidíte, že jsem to vyzbíral.
4: A co je tohle?
7: To je prašivka.
4: No, to my na provozovně normálně jíme, víte?
7: Jo, tak si zejte ráno, přepočtěte lidi. A jděte i nudy.
6: Středa, křikněte mi jen tak kvůli orientaci, předpokládám, že ten les bude hustý, jo?
7: No jo, on vám křikne, neporoučejte si. Křikněte mu, vedoucí, to má hustý.
2: Křičím kvůli orientaci. Křičím kvůli orientaci. Tady jsem, tady, u toho velkýho hřibu, tady u toho velkýho...
1: To není

0: Netancujte v tom, vedoucí, a pokračujte. Už se stalo.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Nejste náhodou bezvědomí?
2: No, zatím ne.
1: To je škoda, to bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak jak se máte, dobrý muži, jak se máte?
2: Ani se neptejte, dobrý muži, mám se dobře. Teď jsem se nechal zapsat do kurzů první pomoci, máme tam hodného pana Sekiru, ten...
3: Nešplhejte, tředa, nešplhejte, to si vykládejte příbuzným, až se budete vracet autobusem. Teď si laskavě vyberte zranění a pokračujem. Nenapovídejte mu, datel. Víš, tak malej datel, vedoucí. Snad víc, co mu je, ne? Co je vám středa?
2: No, tak mě je.
3: No?
2: Mě bolí.
3: Kde vás to bolí?
2: Mně se dělá...
3: Kde se vám to dělá?
2: Teda nedělá vlastně. Já mám...
3: Kde to máte?
2: Tak jako vzadu, jo. No vlastně vzadu, ne, spíš vepředu.
3: Tak středa upřímně, máte to vepředu nebo vzadu?
1: No jo, ale jak já ho mám zachraňovat, když neví, kde to má?
3: Vymlčte! Tak mu určím zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá dosti častým zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede nám přesně stanovit diagnózu svého poranění.
2: Tak
3: že?
2: Vidíte.
3: Vymlčte se. Vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Vy jste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu, lítkové kosti, navíc komplikovanou ukopnutým palcem. Tak, můžete veselé upět a vy na něj zachránit ho.
2: Mizerové.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí...
3: Na mě se neotáčejte, vedoucí, já v lese nebudu, musíte spolehat na sebe. Jestli vám tady vadí, tak si myslete, že jsem strom nebo medvěd.
1: Že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Pozor, za náma je huňatej. Tak, jak je vám, dobrý muži, jak je vám?
2: Ani se neptejte, dobrý muži. Jsem tady na ohlodaném místě.
3: Na odlehlém místě, středa, na odlehlém. Leda, že byste to kolem sebe ohlodal sámi, te. A to nesmíte, ležíte v rezervaci, abyste to neměl tak lehký.
2: Ležím tady v restauraci.
3: V rezervaci, v restauraci jste ležel asi dopoledne, jak ta kouka. Hezky dlouho, že jo? To je materiál.
2: Dopoledne jsem ležel hezky dlouho v restauraci. A milej zlatej, co se taky nestane. Protrh se pode mnou kulečník. Na třikrát ukopnutá líková kost.
3: Líková kost, nejsme v sadu, trpíme v lese.
2: Nejsme v sadu, trpíme v lese. A když jsem to viděl, vsteky kopnu do...
3: Trpíme v lese.
2: Nejsme v sadu, trpíme v lese. A když jsem to viděl, vsteky...

0: co mi vlastně je. A když jsem to viděl, steky kopnul do prašivky, byla tomu komůrka zelená, hlízovitá, naše nejedovatější houba.
1: Nevykládejte mu tady o houbách a nechte se ošetřit středa, mám vás plný zuby.
0: A uchopnu si palec. Taková vám smůla, to už se mi dlouho nestalo. Ošetřte mne, prosím vás. Děkuji vám pěkně.
1: Teď vy.
2: No, řeknu vám.
1: To jste mu to moc neřekl, znova.
2: Řeknu vám, středa, teda tohle se stát mě, tak nevím, co bych dělal, ale nic z toho nedělejte. Stanou se kolikrát i horší věci, lidi přijdou o majetek, o peníze, ale vy nezoupejte, poukejte si na to a uvidíte, ono se vám to určitě zahojí a nashledanou.
1: Víte se, vedoucí, jaký nashledanou? Kvůli čemu jste v lese? No kvůli čemu?
2: Kvůli houbám, ne?
1: To si myslíte vy? Kvůli poskytnutí první pomoci jsme vždycky všichni v každém lese. Tak to si musíte počínat, jděte stranou. Neklesejte na mysli, milí raněni, já vám poskytnu kvalitní první pomoc. Vaši nožku, příteli, znehybníme, k čemuž je ovšem zapotřebí, čeho? Dlahy. Pokud dla ovšem není, stačí ku příkladu toto pravítko, kterým si tak dětinsky hrajete. Převedoucí.
2: Jaký postle. Kde by se, prosím vás, v lese vzalo pravítko?
1: A to je pravda, zapomněl jsem. A to je opravdu legrat.
3: Kde by se v lese vzalo pravítko?
1: Tady by se vzalo.
3: A přišel se v lese rozsržitý profesor. A pravítko nám ztratil. To se v českých lesích běžně stává. Hlavně, že máme dlahu. Koukejte mu to přivázat.
2: On se bouškube.
1: Nežalujte.
2: Já nežaluju, já to jenom hlásím, je to moje občanská povinnost.
1: A vy se mu neškubejte raněný, nebo vám to špatně zroste a budete mě vyhledávat na středisku či v mé bytové jednotce.
0: Ježišmarja, jen to ne. Mně už to zrůstá.
1: No, to rád slyším. Vidíte, přátelé, výsledky kurzu jsou mezi námi. Nožička nám drží, středa si vykračuje jako živá. No a my budeme pokračovat v láce dále.
2: Prosím vás, nemohl byste ty vaše keci zkrátit?
1: Počkejte, vedoucí, nejste drzej trochu.
2: Ještě to se vám, nedá poslouchat.
0: Vám se podíváme, vedoucí, na zoube. Co kdyby se takhle topil? No. No, situace, záchrana tonoucího. Co říkáte? Rybníček? Vodička? No, dovnitř, topte se mi.
2: Ale. Pojďte mi kachničku nebo korky!
0: Tak.
2: Je to v létě?
1: No jistě, topíme se v létě.
2: Hilfe!
1: Já vám vytahuji, napichuji na stavidlo, uzdravená středa kráčí po hrázi a oživuje. Prosím, středa, oživujte.
0: No teď je na stavidle.
1: Není ožive, nasaďte mu umělé dýchání.
0: Já jemu.
1: No vy jemu, ne?
0: Odkud kam?
1: Z Prahy do Brna, čověče, ne? No z úst do úst dělejte. Kde jste byl, když jsme to probírali? Ten člověk potřebuje kyslík, válil se v bahně. Vydržte utonulý, kyslík se blíží. Předáváme kyslík. Zvedá veze kyslík.
0: Pane instruktore, ale nešlo by udělat něco s tím jeho nosem?
1: Pro?
0: Ač po mi s ním bude šimrat, ono má rozpláclej.
1: Buďte rád, že ho má rozpláclej, aspoň to bude těsnit. Utonulý, bude ho to šimrat?
2: Šimralo to jiný, nevím, proč by to mělo šimrat středu.
1: Slyšel jste sám, středa. Předejte dusy, teda kyslík. A už rychle.
0: On mu nedá kyslík. On nedá kyslík. Ale mě to bude šimrat.
1: Šimrat, středa, tady jde o život a vy šimrat.
0: Ale o jeho život, ne o můj. Je tady vždycky všecko šimrat, já jdu domů, nashledanou.
2: A já jdu taky domů, protože mě by se po středovi stejskalo tak.
1: Středa, vraťte mi pravítko.
0: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
1: Počkejte, vy si o vám vzpomenete, až se utopíte v lese.
4: Neuvěřitelný. Končím kurzy. Jsem silně naštvaný. To byl materiál.
1: Sejdeme se příští týden. Probereme si první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Vypravte si předem, kdo by chtěl být modelem raněného.

0: nebo s váma zatočím. Nazdar.
1: Já si pamatuju na jeden takový svůj výrazný skok přes plot. To bylo, když já jsem se svou budoucí ženou se jel představit své budoucí tchýni a svému budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak jsme tam přijeli a oni tam měli plot. Že? My ho tam máme do dneška teda. A já jsem přišel k té brance a říkal jsem si, nevejdeš přece jen tak brankou. Předvedeš se, jo? To si nikdy neříkejte tohle. Když vám o něco půjde, nikdy si neříkejte takovouhle blbost. Já jsem samozřejmě chtěl udělat takový ten roznožkový přeskok, jo? Což normálně běžně dělávám. A nevěděl jsem, že ten plutek, že má rozkmit 40 cm vlevo a 40 cm vpravo. Já jsem nasadil ručičku, naskočil jsem a zůstal jsem zapíchnutý. Teď jsem to měl přesně uprostřed ten plot. Obě nohy 5 cm nad zemí. A jenom jsem vyvažoval, jo. A ten tchán s tou tchýní, ty stáli na zápraží a dívali se na mě. Jako teď jim putovalo tou hlavou. Má to ta holka vůbec zapotřebí? A pak teda tchán pochopil, co asi tak pociťuju, jo. Až jenom chlap to může pochopit. A přišel ke mně a podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarády. Ale od té doby přes plot neskáču. I když teda vlastně, to bych kecal, my jsme jednou ještě přes ten plot šli, to bylo s Karlem Wagnerem, on za mnou přijel na návštěvu se svým malým synkem a druhý synek, teda můj, řekl, tati, že ten plot nepřeskočí. Říkám, ne Martinku, já už jsem ho jednou přeskakoval. A on říkal, to nevadí, ještě jednou, jo. A tak já si říkám, tak já nevím, no Karel, musíš, já taky musím, jo, protože on se přidal ten jeho taky, jo, ty taky, tati, jo. A on říká, to musíme, rozumíš, když nás syn o něco požádá, tak musíme přeskočit, jo, to bychom ho zklamali. Říkám, dobře, tak jsme se rozběhli, teda, rozumíte, to je zase takový motivační prvek, že my jsme se tak nabudili, jo, že jsme přes ten plot, ne roznožkou, my jsme s rozběhem ten plot přeskočili normálně. A byli jsme šťastní celý den, až do večera jsme měli sebevědomí, jak někde tady stropu. Jo. Dobře nám ti kluci pomohli, jo. No, já jsem tady už o tom našem malým mluvil. On je to čipera kluk, teda, jako já, on už, když měl 4 roky, jsme přišli jednou do lékárny, tam stála fronta lidí a on se tak podíval a řekl, já blbec, jsem si sebou nevzal hračky. A ty lidi hned dopředu a to, tak potom už měl takový nacvičený etítky, ale on má neuvěřitelnou schopnost, on si vždycky vybere nejkrásnější holku ve společnosti, jo. A to nevím, po kom to zdědil tohle, ale on rovnou k ní, jako my jsme byli na dovolené, a tam sedělo nás 20 a teď tam taková krásná 19letá holka a on se k ní hned vydal a říká, já tě budu chránit. A vzal jí hlavu a dal jí pod tričko. Jo? A za chvilku tu hlavu vyndal a říká, a teď budeš chránit ty mě. A ti chlapi, všichni, co tam seděli, tak udělali jenom takový... Takže on jedinej to viděl, že jo? Třeba mýho dědu toho lapili, úplně jiný věci, toho lapili koně od malička, on vyrůstal na vesnici, můj děda donutil, který byl báječný vypravěč a ten potom byl jako dragoun na vojně, že jo, pak s koňma jezdil u obce. No a když jsme přišli do cirkusu, já ten cirkus miluju, pro mě to bylo prostě, to bylo něco úžasného jít do cirkusu a ten děda seděl vedle mě a protože ty koně miloval, tak on ty lipicány drezíroval z toho hlediště, jo, on jim dával pokyny, že jo, když oni šli nahoru, tak on je zvedal a sešli dolů a on vždycky... A mlasknul, jo. Oni povodešli jako tak na dálku, je jako prostě jako divák, jo. Si to vychutnával s tím drezérem a představoval si, jak by to on. A stejně tak, když jsme potom měli první auto, což byla taková stará škodovinka, kterou jsme jeli po Třebíči po mém rodném městě, tak moje žena zrovna řídila a on řekl, prr, děvče. Zastav, tady zastavíme u starého Havelky. A on říká, tady je zákaz zastavení, to mě nezajímá, já tady s koňma stál vždycky.
2: Bolkem vztahy utužujeme. Já jsem tam byl dokonce letos na Silvestra. Musím říct, že jsem tam zažil spoustu krásných okamžiků. Tam má Bolek koně, jo, ustájený. A má tam jednoho koně Pavel Zedniček, ten kuň se jmenuje Žolík. A on mě ho chtěl Pavel po půlnoci ukázat. Říká, Češče, Miro, pojď, já ti ukážu Žolíka. Žolík, člověče, to tě je čipera, jo? Ten ti nepostojí ani chvilku, jo? My jsme tam přišli, měl pravdu, Žolík ležel. A já se říkal, Pavle, buď to ten Žolík je ožralý, anebo ti kecali a umře, protože tohle já jsem nikdy neviděl. Já nevěděl, že kůň vůbec leží, jo? Já vždycky viděl koně jenom stát i v noci, jako a najednou kůň ležel. A on říká, ne, prosím tě, on si jenom tak odpočívá. A teď na něho dělal, Žolíčku, no podívej, kdo přišel, no páníček je tady s cukírkem. A vedle stál druhý kůň a ten ho furt strkal hlavou do ramene. A ten Pavel mu říkal, nech mě, pořád, neotravuj. Žolí, no tak to jsem já, podívej se, Pavlík přišel, vstaň ho, ukaž se nám ve celé své kráse. A přišla ta opatrovatelka, co tam byla, a říká, pane Zedník, už jste mě podruhé naštval. To je podruhé, co jste si Žolíka spletl. Žolík je ten, co do vás strká tou hlavou. On říká, furt mě to tady prohazujete? Čerta by se v tom vyznal. Já říkám, ty vole, tenhle ten je černý a tenhle je grošovaný. A to je jedno. Čili tam jsem zažil krásné chvilky. No Bolek mě říkal, měli maturitní sraz teď taky, jo. On to měl teď po 45 letech. A Čkáčeč, já jsem tam přišel, proti mě jde nějaká ženská, jo, a říká mě, ahoj Bolku, jak se máš? Já říkám, z čeho jste nás měla? A ona říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici. Já jsem vlastně byl osloven režisérem Zdenkem Syrovým, abych hrál poručíka Troníka v Černých baronech a mně se to vůbec nelíbilo. Já jsem nevěděl, proč bych to měl hrát, tam bylo 5 slov, ta role nebyla o ničem. A mě napadlo, že jsem znal z vyprávění jednoho důstojníka Československé lidové armády, který mluvil tak, jak já těm potom mluvil a který měl ty zážitky, které já jsem tam používal. A když mi to dovolili režisér Zdenek Syrový, který už bohužel mezi námi není, a autor scénáře Švandrlík, tak mě potom teprve začal ten film zajímat. Pak jsem na tu roli přistoupil a pak jsem začal roli toho poručíka Troníka hrát. A to vzniklo podle chlapa, který skutečně existuje. Já jsem on se vždycky představoval způsobem, že říkal, soudruži, já se jmenuji soudruh major Novák, chlapci mě mají rádi, výtečně mě improvizují, říkají mě šedý vlk, já šedý jsem a vlk taky. A oni mu celý leta všichni říkali Vanilka, protože jeho rodiče měli cukrárnu a on se nikdy nedočkal přes dívky Šedý vlk. A já jsem to jednou řekl v Brně na představení a po představení za mnou přišel, bylo vlastně 80-letý člověk a řekl mě, dobrý večer, já jsem Vanilka. A mě to vůbec nedošlo, já jsem říkal, to je krásný jméno, gratuluju. A on, to není jméno, to je bohužel přezdívka, já jsem ten Vanilka, co se ho hrá v Černých baronech. Já jsem všechny ty věty, co vy jste tam říkal, ve skutečnosti opravdu říkal, pak já jsem byl, pane Donutil, takhle blbej.

Pak ještě mám krásnou vzpomínku na Černý barony, když jsme vycházeli z kina, z premiéry, z oficiální premiéry, tak vedle mě kráčel tehdy 92letý noblesní hrabě Kolovrat Jindřich a se svým synem Tomášem přiletěli zrovna z Ameriky. A teď on šel a uviděl mě a říkal si, to by mohl být ten chlap z toho plátna. A tak mě říká, promiňte prosím, že jsem tak smělý, já se chci jenom otázat, jestli vy takhle šišláte od malička, nebo jestli jste to hrál. A já, abych ho potěšil, tak jsem mu řekl, ano, já takhle šišlám od malička, pane. Ty se bohužel jinak nenaučil, jo. A on se otočil ke svému synu Tomášovi a s ledovým klidem mu řekl, co jsem ti říkal, to není herec, to je debil. Jo, no, tak vy se smějete, mě to moc směšný teda nepřipadne. Jsem si říkal, byť to o pár století naspět, tak jsem tasil, jo. Jsem říkal, pane hrabě, za prvé nejsem debil, za druhé jsem herec, za třetí nešišlám. A on mě na to, on se otočil k tomu Tomášovi ještě jedno a s lidovým klidem mu řekl, I'm sorry, pravdu jsi měl tentokrát ty. A my jsme ho potom zvali do divadla a on řekl, já teď nemůžu přiletět, protože mám teď v New Yorku spoustu práce, ale já mám fax, no. A to byl rok 91 a my jsme nevěděli, co nám to chce udělat, jo. A on to pochopil, on říkal, a vy nemáte fax? My jsme říkali, nemáme. A kde se tady prodává fax? My jsme říkali, tady naproti Italové otevřeli takovou prodejnu. Oni to teda potom brzo zavřeli i s Italama, ale tenkrát to tam ještě bylo. A on to tam šel koupit a objednal nám to jako v hospodě. On říkal, dejte prosím dva faxy Národnímu divadlu na mě. Děkuji. A tak Národní divadlo dostalo dva faxy a jediná zpráva, která kdy přišla od hraběte Kolovrata z New Yorku, byla kašlu vám na premiéru, jsem unaven, Kolovrat. Já si Věry velmi vážím, je to jedna z velmi slavných světových proslulých režisérek, které naši kinematografii obohatili o spoustu krásných snímků a doufám, že i Pasti, pasti, pastičky k ním budou patřit. A myslím si, že u té Věry, ono, to ani není tak feministické pojetí života, ona spíš se snaží prosadit se v tom totálním mužském nadvládí, já to chápu. Ona křičí desateronásobně proto, aby si ji vůbec někdo všimnul na tom place. Kdyby byla chlapem, tak to nemusí dělat. Ale zase na druhé straně třeba pan režisér Krejčík taky křičí a je mi s ním taky líp, než s tím, který vám řekne, běžte trošku doleva a když vám to nevyhovuje, tak běžte doprava. Tenhle ten pan režisér, ten byl v dobách své největší slávy ochoten přizabít kde kterého národního umělce a mě to hrozně imponuje. A nedávno za mnou přišel do Národního divadla a řekl mě, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já si říkám, já jsem to o vás nikdy neřekl. Řekl. Říkám, neřekl. Je to zachyceno na radiových vlnách. Říkám, na radiových vlnách nemůže být nic zachyceno, pane režisére, to odnesli ty vlny a už to nikdo neslyšel. No tak to neslyšel, ale v té době, když se to vysílalo, to slyšel. Říkám, já jsem nikdy o vás nic takového neřekl. Tak já vám něco řeknu. Já jsem tu kravatu skutečně sežral. A ukázal.

0: Můj vztah k ženám je velmi vřelý. Já musím říct, že já si žen nesmírně vážím. Vůbec nedovedu pochopit to, že mají například v našem povolání, když se budu držet jenom jeho, stejnou dávku práce, jako máme my, a ještě potom stihnou všecko, co ženy obvykle stihnou. Pro mě je to nepochopitelný. A musím se přiznat, že jsem čas od času se přistihl při tom, že zastávám podobné názory jako pan profesor Švejcar, kterého jsem ostatně jeden čas považoval za převlečenou českou feministku. A musím říct, že jsem z jeho názory opravdu sympatizoval ve všem, protože to, co o ženách říkal pan profesor Švejcar, bylo láskyplné a zasvěcené. Žena jako mužský protipol je něco fantastického. Já osobně si nedovedu představit život bez ženy a mám pocit, že jenom málo kdy si zasloužíme takovou ženu, jakou máme. A já osobně bych tímto chtěl taky poděkovat své ženě, která je mi vším, čím mi jenom žena může být. Takže mi dovolte, abych všechno to, co jsme si tady dneska říkali, uzavřel poděkováním své vlastní ženě. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

0: Ale, jak to, že vedle vás volné místo? Zavolejte honem babičku nebo souseda. Začíná náš pořad. Riskuj, ať je léto nebo zima, s riskem nám je vždycky prýma.
1: To je blbě.
0: Prosím?
1: To je blbě, povídám.
0: Jak pak je to správně?
1: V hospodě je vždycky prýma.
0: To je náš soutěžící pan Václav.
1: Dobrý den.
0: Odkud jste k nám přijel? No.
1: Z Prahy.
0: To je ale dálka. No a vaše záliby koníčky?
1: Co vám říkal minule přece?
0: Ale máte pamatováka. Já jenom připomenu, že pan Václav rád houbaří, rád sbírá známky, rád cestuje. Zapomněl jsem na něco?
1: No rád sbírám známky.
0: A vida.
1: Hoube.
0: Ano.
1: Docela rád cestuju teda.
0: Takže jste nám to ještě rozšířil od minule?
1: No, tak náhodou rozšířil, protože už týden soustavně chlastám.
0: To je milé. Já už vidím témata prvního kola Risko, takže prosím, vybírejte. A nebojte se zariskovat. Jmenujeme se přece Riskuj, a ne třeba Bačkora. Skvělý for. To mě teď napadlo, Bačkora. Inus, skvělý moderátor, tak skvělý for. Tak jsme se zaspáli a vybírejte.
2: Naše historie za 50 tisíc.
0: Slavný český náboženský reformátor mistr Jan Hus byl upálen v kostnici a jeho popel byl vržen do Bodamského jezera. Nás zajímá, jak se tento reformátor jmenoval. Já vám mohu napovědět, že to byl mistr.
1: Mistr světa.
0: Ne, mistr Jan.
1: Rosák.
0: Ale mistr Jan Husák. Já si myslím, je to obsaženo, můžeme uznat.
2: Slavné prohry českého národa za 65 tisíc.
0: Jak se jmenoval vůdce poraženého chodského povstání?
2: Lomikar.
0: Jste ale kus debila, ne. Je to Jan Sladký Kozina.
1: Kozina.
0: Tak si to zapamatujte, Kozina.
1: Kozina.
0: Vybírejte dál, já vám to odpustím.
1: Je, tak to jste hodný, děkuji.
0: Za málo cizího krev neteče.
2: Přísloví napoví za 70 tisíc.
0: Panenka rozmělá, červená malina, travička zelená, tu je má... Na, něco, doplňte.
1: Kozina.
0: Peřina. To, že jsem říkal, abyste si zapamatoval kozina, neznamená, že každá vaše odpověď bude kozina. Pojďme dál.
1: Dobře, no tak jo. Říkávali naše prababičky za 85 tisíc.
0: Na přelomu století naše prababičky užívali zastaralý výraz pro podprsenku. Jaký to byl výraz?
1: Korzet.
0: Prosím?
1: Korzet.
0: Tak bohužel, tentokrát je na místě ta vaše kozina. Pojďme dál.
2: Český scouting v období totality za 100 tisíc.
0: Vyjmenujte alespoň 5 nejzákladnějších zásad scoutů v totalitním Československu. Je jich víc, ale stačí nám 5.
2: Ano. Přeskoč, přelom, podles, zrať a udej.
0: Ano, jestli tam patří také třeba pomluv a ukradni, ale stačilo nám 5. Pojďme dál.
2: Ženy na evropských panovnických dvorech za 135 tisíc.
0: Na dvoře krále Ludvíka 14. přezdívaného též Slunce. To byl kreten. Působila také madame Pompadour. Byla to králova, doplňte.
1: Matka.
2: Jste blázen, ne?
1: Nebo nějaká tajemnice.
2: Jste upat asi.
1: Stážistka.
0: Datel, odpověďte správně, než vám zasnou letky. Tak honem. Madame Pompadour byla
1: když
0: králová.
1: Když já si teď zrovna nemůžu vzpomenout, kurva.
0: Správně, ano, na poslední chvíli, ale správně. Já ještě doplním, že byla zároveň i milenkou. Pojďme dál.
2: Evropské státy za 166 tisíc.
0: A teď jste narazil na prémiovou, takže budete odpovídat zcela sám. Samozřejmě, že sám. Tato otázka má 3 podotázky. Kolik obyvatel k dnešnímu dní má Spolková republika Německo? Máte toleranci 3 Němce?
1: Ano. 79 milionů.
0: Ano.
1: 358 tisíc.
0: Ano.
1: 942.
0: Ne, 943. Jste v toleranci. Druhá podotázka. Kolik obyvatel k dnešnímu dní má celá Evropa? Teď už bez tolerance.
1: 890 milionů.
0: Ano.
1: 556 tisíc.
0: Ano.
1: 321.
0: Ano, správně, skvěle. Ano. A teď nám je vyjmenujte. No, tak se zaváhal. Pojďte ke mně, pane Václavi, tady v finále. Já vám představím dnešní ceny. Je to Walkman, sluchátka a 2 tuškové baterie v hodnotě 50 korun. Neznámého výrobce.
1: Co?
0: Já jsem to koupil v tržnici od Rákosky. Dále je to Škoda Octavia, ta se vás dnes taky netýká. Myslím, že než ji někdo vyhraje, bude z ní krásný veterán. A vaše hotovost, která dnes činí krásných minus 55 tisíc, které jste povinen do 15 dnů uhradit naší televizi. Ale nic si z toho nedělejte, jste blbý jako pučtok, ale pořád jste na tom líp, než ten Levinger Stehlik s poldovkou.
1: Nezlobte se na mě, pane Krasle.
0: Já nejsem Krasl, já jsem Svoboda.
1: Ale chytrý jste stejně. Hejte, nezlobte se na mě, pane Svoboda, ale já mám takový pocit, že ta soutěž dneska byla celá zmanipulovaná. Protože vy jste vlastně po celou dobu té soutěže všechno čtete tamhle z toho monitoru toho počítače, že? Tak mě tak napadlo, že kdyby vám najednou z ničeho nic během vysílání vyply proud, tak byste byl úplně v prdě. No,
0: máte pravdu, že bych bez elektrické energie nebyl zcela ve své kůži, ale na rozdíl od vás, já se zase neseru do risku. Naschánou! No a s vámi se těším při dalším pokračování našeho pořadu. Riskujeme zítra!
3: Zdravíčko, pane Melichár, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichár.
4: Melichár, no jo, Melichár, já... Já jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichár, no, já viděl, že to začíná nějak na chá.
3: Ale pane Melichár, odkud jdete, pane Melichár?
4: Ze Silvestra.
3: Neříkej. Na Cikláre? No, to jsem si nějak zašel, pane Melichár.
4: No zašel. Jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýšu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmí, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
3: No počkejte, snad do Prahy, ne?
4: Do Prahy.
3: No do Prahy.
4: Já jsem tady v Praze.
3: No pochopitelně jste v Praze.
4: A co bych tady dělal v sídelním městě?
3: No sídlíte tady.
4: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
3: Sláma, prosím, Sláma.
4: Sláma. Jaže, jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
3: Sláma.
4: Co říkáte?
3: Sláma.
4: Vždyť říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku? Nemáte močáka?
3: Ježi, teda ne.
4: Nebo aspoň rychlokvašňáka.
3: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
4: A co takhle hltáne kláku nevelmi?
3: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
4: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už tři dní scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika. Jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil, tak aby tam neležel jenom tak na sucho.
3: Já.
4: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska sama vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
3: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám. Trojnásobnýho.
4: Já? No. Trojnásobnýho. Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz. A ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
3: No ne, tak to já vám můžu říct. Helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No, u Mordýře.
4: Jak to víte?
3: Teď já jsem tam byl s váma přece.
4: Sakra.
3: Nepamatujete?
4: U Mordýře.
3: No.
4: A co jsem tam dělal?
3: Striptýz.
4: A jej.
3: Striptýz. No.
4: Mě bolí hlava až po černici. Ale ostuda, víte?
3: Ne, ostuda.
4: Co říkáte striptýz?
3: Striptýz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebylo.
4: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
3: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
4: Kde to je?
3: To je tam v Kamenném hvozdu.
4: Ježišmarja, tam taky striptýz?
3: Ne, tam jste dělal Rothschilda.
4: Rothschilda?
3: Rothschilda.
4: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
3: Ale ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
4: Jenže, já platí, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
3: Jo, dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
4: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál.
3: Jo. No jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melikár. No.
4: Pracháče, to je právě, to je dneska tahleta doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mně prší do polívky.
3: Děte, vy nemáte šindel, chudá, pomalá.
4: Ani jeden, proto já takhle dohádím. Umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez došky nad hlavou?
3: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta doška vlastně je?
4: To je takový, jak bych vám to... lapidárně. Ty jaký celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
3: Počkejte, ale vy máte střechu?
4: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupy.
3: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
4: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
3: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za 4 rýnčky?
4: Jo, za 4 papíry. I s elektromotorem, no.
3: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
4: Mirko, co máte voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivý. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
3: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlejn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy došky.
4: Ty právě nemám, takže mi kape...
3: Na maják.
4: Ale ne! Na mlad. Pochopte, že stylovej mlejn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerný době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
3: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
4: Starám se o fondy.
3: Děte, vy máte nějaký fondy?
4: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
3: No a co pak to došly?
4: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt dýšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachama.
3: Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak my jsme vlastně bez šindele, no. Bez došku, no. Bez perspektivy. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
4: Hastrmana, no. To si budu asi dělat sám, až jsem tam namočený až po krk.
5: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
6: To je fakt.
5: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
6: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
5: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
6: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
5: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
6: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
5: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhleten, ten se mi líbí taky.
6: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
5: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
6: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
5: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
7: Tak co je, haló, další?
8: Co říkáte?
7: No, co si přejete, chci vědět.
8: Já? Jo, tak je, co jsem to chtěl?
9: Lístky do kina. Lístky do kina.
8: No, chtěl, ano.
7: To je mně jasné, ale na co?
8: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
7: No, to já vím také, ano. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
8: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl jak se jmenuje ten film, ten nějak... nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
7: Včera, dnes a zítra?
8: Co?
7: Na včera, dnes a zítra?
8: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesíš, jo.
7: Na zítra.
8: Na zítra, ano. A co hrajete zítra?
7: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
8: Co?
7: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
8: Ano. A jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
7: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
8: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
7: No ano.
8: Ano.
7: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
8: Ano. No. Já nevím, to hraje taky v neděli ráno, že bych chtěl v neděli ráno.
9: Neděli, jak chceš, ale v neděli.
8: No jo, to je pro, to ještě spím, že jo. To je...
7: Tak na kdy teda to chcete?
8: Co říkáte?
7: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
8: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mi dejte dva lístky na sobotu. Teda,
7: dobře.
8: No, ano.
7: Dobře.
8: A co hrajete v sobotu?
7: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
8: Co?
7: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
8: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
7: No, teď vám to říkám.
8: Ano.
7: To hrajeme včera, dnes a zítra.
8: Ano, a po zejtří?
7: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
8: Ano. A v pátek nehrajete nic?
7: Ano.
8: A co hrajete v pátek?
7: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
8: A v pátek odpoledne?
7: To hrajeme včera, dnes a zítra.
8: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
7: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
8: Tak to jsou asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak ten film jmenuje, vidět.
7: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
8: Tak?
7: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
8: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozejtří, bych chtěl, ano.
7: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, ano? V neděli ráno a pozejtří hrajeme včera, dnes a zítra.
8: Ano. Já nevím, ona mě podle říká, kdy to hrajeme. nejsem z toho se rozumět, co vlastně hrajou. Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejcí. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli a v neděli ráno taky dva. No tak, já si to tam, jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím, rozumíš? To je to dobrý, tak
7: toto trvalo. No jo, no tak. 114 korun mi dáte.
8: To je dobrý, tak.
7: To není dobrý, ještě 14 korun.
8: Je to, jdem ještě 20, ne, to je docela. Ještě 14 dostanete, ano, tak. Tady tu máte, dobrý je to, no. Tak buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se schválně kouknu. Teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
10: Něco je vůbec nejtěžší na televizních zábavných pořadech?
11: Donutit diváka, aby věřil, že jsou zábavní.
10: No to taky, ale vůbec nejtěžší je to, že divák chce být stále překvapován.
11: No tak jak který? Diváka Hadrabu Ondino překvapila jeho manželka, když se díval u sousedky na noční zprávy a že by ho to potěšilo, to se zrovna říct nedá.
10: Podívejte, divák netouží být překvapován manželkou, zejména u sousedky, že jo?
11: To je pravda.
10: Divák chce být překvapován televizí.
11: No a není to tak? Televize někdy překvapí nejen diváky, ale i hlasatelku.
12: Pro dobrou sobotu, pro dobrou pohodu sobotního večera jsme pro vás připravili film 10 gramů štěstí. Přejeme příjemnou zábavu. Pak běží film, jedna havárie, jeden pokus o znásilnění, dvě sebevraždy a navrch živelní pohroma. Objeví se hlasatelka překvapená od hlavy až k pasu a procedí. Promítli jsme vám film 10 gramů štěstí. Do našich kin byl uveden v loňském roce.
10: Jo, no tak no. Televize. Takhle já bych to řekl. Podívejte se, kolegyně, televize často překvapí diváka, ale divák chce být překvapován mile, příjemně.
11: No, to je horší.
10: Rozumíte?
11: To bychom měli divákovi rozmluvit. Milý diváku, proč bychom tě měli překvapovat? Podívej, i příjemné překvapení se někdy obrací v pravý opak, rozumíš?
10: Všimně si divák, tedy promiň diváku, že ti tykáme.
11: Já jsem si taky dovolila, promiň.
10: Všimně si diváku třeba svátku vánoční, že jo? Ono se řekne radostné svátky, jo? Manželka čeká koži a ty radostně překvapíš mlýnkem na mák.
11: No, nebo synek. Nebo synek ti prahne po skládacím kole.
10: Třeba.
11: No a pod stromečkem najde sebrané spisy Alojze Jiráska.
10: A z radostných svátků je Bílá hora. Že?
11: Ne, nechtějte být překvapování. Ono to štědrovečerní překvapování je taky někdy východ z nouze, že? Jako to povídal pan Kořínek před svátkama, povídá, děti moje, to je hrozný, já pořád nevím, co dát mamince k Vánocům. A děti povídali, ale tati, no tak si vyber, řekni, co by, zeptej se jí, co by chtěla nejradši. A on povídá, blázní to, co pak kradu.
10: No, no to je riziko.
11: To je riziko.
10: Ano, vůbec. Hezky překvapil jeden můj známý Hajnej děti, takhle na Štědrý den, a on měl 7 dětí. Oni natěšený odpoledne už, a on šel za hajovnu, vystřelil z brokovnice, vrátil se a povídal, děti, Ježíšek se zastřelil.
11: Já mít 7 dětí, tak ho snad zastřelím taky sama. Ne, ale jeden to opravdu kolikrát myslí s tím překvapením hezky, a nemusí to být ani o svátcích, o Vánocích.
10: Ještě kdykoliv, ano.
11: A přesto nepotěší, víte. Mýho bratrance Káru si takhle zavolal jeho šéf a povídá mu, soudruhu, máš rád teplý pivo? A on pál, no, to teda nemám. A on pál, a máš rád přeplněný plovárně? Moje to teprve ne. A šéf povídám, tak myslím, že tě příjemně překvapím. Já jsem ti dovolenou přeložil na prosinec.
10: No, že bratranec byl šokován, že?
11: No, toho šoklo.
10: No jistě, to je právě, že někdy opravdu i hezký překvapení se mění v šok.
11: No.
10: To například takhle v nemocnici, na ambulanci, přivezli dva pacienty současně a jak tak leží na chodbě na těch...
11: Márách?
10: Ne, márách. Na těch nosítkách, jo, tak jeden povídá tomu druhému, co se vám stalo? A ten druhý povídá, ale já jsem dostal zprávu, že má moje žena doma milence, jo, tak jsem letěl domů a ona tam byla sama. A to mě tak rozuřilo, že jsem popadl ledničku, nevím proč, a vyhodil jsem ji z okna a dostal jsem infarkt. A co vy? A ten druhý povídá, já jsem byl v té ledničce.

0: Přicházím dnes za vámi s Amálkou, to je moje choď, Amálka. Pojď, holka, nestyď se, pojď.
1: Ale Venoušku, já už se vedle tebe dávno nestydím. A my jsme vám přišli poradit, jak trávit laciné rodinné večery,
0: ano.
1: Že? To mi vždycky takhle, nebo Veno, že bych já to řekla všecko od začátku, ne?
0: Ne, prosím tak tě, ne, oni jdou někteří zítra ráno do práce, já to řeknu sám. Já to raději řeknu. My totiž s Amálkou si vždycky vyprávíme.
1: Ano, my... Věno, že jsme jim tu nějak ukázali. Nebo...
0: Ano, tedy ona většinou vypráví Amálka. Ale...
1: Já třeba Venoušku začnu.
0: Ano.
1: Je, Veno, představ si, jak já jsem se dneska ráno do práce projel.
0: Prosím tě.
1: No, opravdu, Venoušku, podívej se 19. do Vršovic, teda napřed do Nuslí,
0: jo.
1: Potom kolem Kohinoru, do Bráníka a přes Bílou horu do Vysočan, Veno, no.
0: Podívej se.
1: No. A jak si jel ty, Venoušku?
0: No, já jsem jel dvě stanice po staré trase,
1: mm-hmm.
0: a potom do Košíř, no. Jsem přes Palmovku a na Špejchara, no. Do Motola.
1: No. Je tam tudy, já už jsem se teda hodně najezdila. To mi teďko udělali hezčí trasu, Veno, a já jsem skoro 2 hodiny bez 5 minut.
0: Prosím tě, no. Vidíš, já to na minuty nepočítal, ale když jsem potom vystoupil z tramvaje a šel kousek pěšky, abych stihnul zas autobus, tak mě nechtěli přiznat lístek, protože měl prej starý datum.
1: No. Venoušku, nemyslíš, že by teďko měli lístky platit 2 dny?
0: To by měli.
1: Jo, víš co, já jsem se dozvěděla, že prej až teďko rozkopou nábřeží, tak budu jezdit kus cesty do práce parníkem.
0: Podívej se, holka, ty, no. Máš štěstí. A co v zimě, to vám koupí brusle?
1: Nedopak, to už bude zase znova opravená ta obíška, co jí teďko zrovna dodělali a co se jim rozbíjí až za 3 měsíce.
0: Která?
1: Tam na tom rohu, víš, tam na tom rohu, jak kopou tu podzemní dráhu, no, na tom rohu, víš.
0: Já nevím, no, to podle toho, jak kopou, tak bude podzemní dráha snad všude.

0: Ale ne, Venoušku, tam jak je ten rohák, víš, co jsme se mu tolik obdivovali.
1: Který?
0: No takovej ten, co mu teďko tak krásně opravili střechu a udělali mu tu fungl novou žlutou fasádu,
1: jo,
0: víš,
1: počkej, no? Ten rohák, co vypadá dočista jako nový.
0: No, no a co ho stihli jen tak v termínu, protože ho budou už za měsíc bourat.
1: Aha, no vidíš, ty maj ale kliku. No. Kdyby to byli nestihli, tak ho museli bourat neopravený.
0: No a ještě by možná platili penále, vy. Jeven, a když jsem se já vracela z práce pětkou kolem zahradního města, Venoušku.
1: Holka, ty máš štěstí, kam ty se všude tou tramvaj nepodíváš.
0: No, vy, tak já jsem ti, Veno, viděla, jak dělají dálnici. No,
1: nepovídej, už?
0: Venoušku, to ti byla krása.
1: Pověřím, to si
0: takový
1: dovedu představit.
0: Ti obrovský hromady štěrku.
1: Jo, jo.
0: A kolem široko daleko nikde nic a nikdo.
1: Ani živáčka.
0: Ne, jenom dva dělníci, Veno. Ten jeden má
1: dělali
0: bydle a druhý mu za to tahá drátem. Ale Veno, jak těm to jde od ruky, to...
1: Věřím ti, holka, věřím. Oni mají na to teď taky nějaký stroje z ciziny.
0: Jo, teda ty jsem neviděla, ty byli asi v tom štěrku.
1: Já nevím, ty stroje jsou mohutný nějaký.
0: Jo.
1: Takový veliký, mohutný.
0: To vole hromady.
1: Tak no, jsou prej zelený, červený, no. Na zeleno natřený. A mají takovou velkou ruku, a co, já. Ruku, takovej drapák, třikrát lomený, já. To má ta potvora, že by si sama mohla zapálit cigaretu, kdyby chtěla. A najednou ty Mirnix, Tyrnix, spustí se z toho takovej drapák,
0: já.
1: Ty čtyři dělníci k tomu skočí.
0: Ne, drapák dva tam byli, ven.
1: Aha, tak dva. Tak ty dva dělníci k tomu skočej a hodí do toho čtyři kostky,
0: no to
1: a ta
0: jo,
1: potvora to zvedne za sama, jako by nic.
0: Teda, Veno, o tom já jsem slyšela v tramvaji, tak to bude možný. No a zdůvodňuje se to tím, že prejde především o to, no.
1: Jde o prachy, Amálko, vždycky jde o prachy.
0: Pane, Veno, o ty taky, ale až v první řadě.
1: No jo. A co je novýho u vás v podniku, holka? No.
0: Venoušku, představ si, tato Jiránková ta udělala skandál, jo? Protože jí ten novej řek, aby dělala zápisy radši na stroji, jelikož je to líp čitelný a ona ti hned na něj, aby si s takovýma novotama nezačínal,
1: jo,
0: že
1: jo,
0: už
1: jo.
0: To zkusil jednou
1: jo,
0: a ať je rád, že je zase mezi lidma.
1: Aha, koukej, no. A jak to dopadlo?
0: No potom k večeru na poradě řekli, že bychom se měli zamyslet.
1: No jo, vidíš, Amálko, to je stejný jako u nás. Zamyslet bychom se měli. Situace je zralá k zamyšlení. Jenomže pořád se tak zamýšlíme, že už pomalu nezbyde nikdo, kdo by taky něco dělal.

Jak mě to blbne. Divná vozvěna. To není voz, to je krásná vozvěna.

0: No a krásné hladilo ženská. Yeah. Yeah. Dívejte se, co oni z té fujery tam udělali, tož co oni udělali, tož oni museli to nějak tady uřezat, ty to načernili, dali tam nějaké ty mosazné klapky, udělali z té fujery, udělali klarinet.
1: To je klarinet?
0: To je fujera, to je klarinet. Vy nevíte, na co hrajete?
1: Já hraju na všechno, co mi kdo dá, co mi kdo půjčí, co po mně někdo hodí. No, na všechno. A vy?
0: No jo, jo. Mně prostě, mě nikdo nic nedá, že jo, mě nikdo nic nepůjčí. Oni mě dávali, oni mě půjčovali, pak se poučili, už mě nepůjčujou, nedávají. Já jsem musel vlastníma prackama, prostě jsem musel najít kus lesa, pak jsem ho musel koupit, musel jsem ho dát, vlastníma prackama jsem ho dal obehnat, pak jsem postavil takovou dílničku uprostřed toho lesa, takovou třípatrovou dílničku. Jsem si vyhlédl prostě strom, těmahle preckama jsem musel tu prostě ten nástroj nechat z toho stromu vydobít. To stálo 6 000.
1: Vy jste šikovnej, to vy dovedete všechno. Dovolte, abych se představila. Žofie Melicharová.
0: Neznám. Moc se těší. Těší mě. Já jsem teda ještě ruku podobné ženě nelíbá. Teda ruku, podobnou ruku ženy. Tady mám, prosím vás, já jsem Polívka, já tady mám navštívenku. Paní Melicharová, tady máte navštívenku.
1: Pěkná. Moc pěkná.
0: No to já vám ji dávám.
1: Vy mi ji dáte? Vy jste šikovnej. A co s ní budu dělat?
0: Tak snad přečíst, nebo...
1: To já budu mít přečtenou Eizweidrei. A pak jí dám k narozeninám panu Jonášovi. On má rád tyhle ty ptákoviny.
0: Jonáš, vy jste ta Melichorová od toho Jonáše? No to mě těší. Jo. To mě moc těší. Já Jonáše znám, já ho znám, Jonáš, no. Jonáš, suchý humor. No tak já mu dám, prosím vás, vy ho vydáváte, že jo? Dejte mu, prosím vás, tuhle navštívenku, tohle je do práce. Ano? Tuhle si nechte, to je vaše domů, to je domů, toto je do práce.
1: A je, ten bude mít radost. On říkal, že jste moc šikovnej, abych si dala bacha.
0: To si dejte, tady máte klobouk, máte na to 5 minut, aha. Bacha na klarinet, ne, to jsou moje peníze, kuš, to jsou moje peníze, ano.
1: Zvedná měna.
0: Že jste si to všimla takhle hned, jo, opravdu, to je nějaký.
1: Pevná měna.
0: Opravdu, to by se mělo zachovat, vidíte.
1: Na vás bacha si mám dát.
0: To jsou fóry, obraťme list, slovní hříčka, bach, list. Pojďte, sedněte si mezi lidi. Vezmete ji mezi sebe, lidi. Já si na vás musím dávat majzla. Vy si sedněte a buďte divačkou, dívejte se. Co to?
1: Já mě to posílá.
0: Ona si sedne, já budu... Vážení přátelé, milé divačky, potřeboval bych jednu z vás jako svou pomocnici zde na nějakou jevištní práci. Vidíte, peněz mám tady dost. Potřebuji štíhlou, mladou, vysokou, nymfu. Potřebuji štíhlou, vysokou, krásnou, mladou dívku. Mě připomíná, tatínek mi říkal takový for, že v Německu se nemůže hrát pantomima, poněvadž tam člověk nemůže zvednout ruku výš než takhle. Takový předválečný humor. Takhle. Pánové, doneste, prosím vás, doneste tu desku. Je to velmi jednoduché sečo, pojďte třeba vy. Vysoká, štíhlá. Pánové, tu desku, tam dejte desku, pojďte, no. Jste hodná. Vy jste vypadala větší, když jste seděla. Hey, pojďte, pojďte, to je velice jednoduché. Pojďte, podívejte se, vy se jenom tady postavte tyhle desce. Postavte se tady tyhle desce, já vás budu obhazovat. Nebojte se. Slečno, tady se postavte k té desce. Ne, zády. Vy se chvějete úplně, to je jednoduchý. Já umím házet. Já vás budu obhazovat. Podívejte se, já umím házet. Vy, kam utíkáte? Vy tam prostě byste stála, já bych takhle prostě hodil, rozumíte? To je úplně jednoduchý. Melicharová, pojďte jí příkladem. Pojďte jí příkladem.
1: Teď jsem vám dobrá, že jo?
0: Dobrá jsi a dobrá budeš. Toto si odlož. Odlož si ty věci. Tady se prostě postavíš, pojď. Tady se postavíš, takhle si dáš ruce. Ano, vidíš se, ještě jednu věc, prosím tě. My spolu budeme, Melicharová, pracovat. Budeme si tykat. Navržni tykání, jsi ženská.
1: Žofie.
0: Bolek. Tak pojď, Žovko, pojď.
1: Volku.
0: Co? Co?
1: Volku, chybí ti zub.
0: No nezabili byste jí. Ruce, jak jsem ti říkal.
1: Nechcete si kousnout?
0: Ale ne, já teď musím pracovat. Já potom, ono mě to možná zbude celý. Ne, nechoď po tom chlebu! Ty nemůžeš se takhle mě cukat, ona se mě cuká! Jako ta! Teď mě nenapadá to vulgární přirovnání. Jsem nervózní. Ona prostě jde o život. A ona po chlebu. Jde o život, ona jde po chlebu.
1: Ale já myslela, že spolu budeme hrát víckrát.
0: Potom jsem teda opravdu nepřemýšlel. Ty se chvěješ. Prosím tě, ty jsi jenom příkladem tady, když se ti nic nestane, ona potom bude slečna. Ty tady zahříváš prakticky desku, tu svačinu mě dej. Ti nic nestane, ona potom bude slečna. Ty tady zahříváš prakticky desku, tu svačinu mě dej.

0: Tam budou v bezpečí. Žovko! Co se vozíš? Zahřívej a nevoz se! Podívej se, já ti udělám ještě jeden ústupek. A je to poslední ústupek. Já ti dám tady tenhle nos. Ono ti to dá, jenom všecko bude takové připadat komické, víš, že? Že jo? Vidíš to? A už je veselé, co? No? Víš co, já ti udělám ještě jeden ústupek. Pánové, dejte mě křídu, pánové. Jo, tak podívej se. Tady se pěkně, tak já tě obkreslím, rozumíš? Já tě obkreslím. Palec ti udělám. Jo, já tě prostě takhle obtáhnu tady. A ukážu ti, jak já. Mě to stěžuje, Žovka, teda. A já ti ukážu, jak já umím házet. Co?
1: Vylechtáte.
0: Nezabili byste ji. Tykej, Žovka, tykej.
1: Ty lochtáš.
0: No vidíš, to je to za náma. Tak, teď se dívej, Žovka, co já umím s těma nožema, abys neměla strach. No teď tam nemusíš být, já ti chci ukázat, jak umím házet, víš? Tak teď se dívej, třeba.
1: To je úžasná malba. Ty malujete jako nějaký malíř.
0: Já jsem tě maloval svlečenou, víš?
1: Ale do hlavy ne!
0: Ale ne, to je tady do pusy, to bys sakla zubama. Rozumíš? Že se nemůže nic stát, vydáš jenom hotovo.
1: Au, do hlavy!
0: Dívej se na to, ani nůž neudržíš.
1: Suroče!
0: Co jsi teď říkala?
1: Surovče, jeden nešikovná.
0: Tuhle urážku, Žovka, tuhle urážku zajíš.
1: Au!
0: A máš to!
1: Jo.
0: Máš to v podbřišku. Jo. Máš to schtěla. Prosím tě, ty se vůbec nemusíš mě bát. Ty přece kůň na děcko nešlápne. Tak si tam stoupni a jdeme na ostro, pojď. Vy se sešlo, dívejte.
1: Říkala bych si dala bacha.
0: Počkej.
1: Že jsem ho neposlechla. To je můj konec. Pane, au, on mě snad zabije, ten hajzl.
0: No a máš to za sebou. No.
1: To je konec.
2: No jo. Někdo potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říká, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, že jo? Tak je. Tak je ten Ivan Ivánovič, že jo? Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A

rybka říkala, prosím, já jsem si říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi prosím tě něco jednoduchého. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a což jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě? Scott si chtěl koupit visku, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád visku a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapsy, vyšel z kramu a přejel ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nepěl. Já jsem tak roztržitý, představ, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu želičku přiložil na ucho a úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkal, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost. Vážení přátelé, je zajímavý, na co si prej musíte dávat největší pozor při skupinovém sexu, aby vás nevynechali, že? Tak jsem zrovna slyšel takovou ošklivou hádanku, jaký je rozdíl mezi chytrou ženou a yetim, že? Yeti ho už dvakrát někdo viděl. Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal a říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bičí žláze, že jo? Takhle veliký bičí žláze za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žláze, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že jo. Jsem na pískovišti slyšel, jak se baví děti mezi sebou, dávali si hádanku, to dítě jedno říkalo, co to je, je to černé a letí to přes rybník, prý dobře nakopnutý kocour, že? Tak to vidíte, vedou odsouzence k smrti, k šibenici, že? A jdou takovým bahnem a v hrozné vychřici a leje, kroupy padají, že? A farář říká tomu odsouzencovi, vy se máte a musím v tom marastu ještě zpátky, že? Víte, kolik druhů masa má na sobě žena? Přední, zadní a na ptáčky, že? Tak, abyste mi dopadli jako ty dva, kteří taky měli hezký vztah ke stejnému pohlaví, jako jsou sami, že dělili si majetek, rozcházeli se a ten jeden říkal, tak já si vezmu ty růžové židičky a ty si vezmeš ten růžový stoleček. A on říká, ne, já si vezmu i stoleček i židičky, protože to se hodí k sobě. A říká, ne, tak si to teda vezmu já. A on říká, tak já si vezmu teda to kanapíčko a, teda, a takhle se hádali, až ten jeden tomu druhému řekl, víš co, tak mi polib zadek. A ten druhý mu říká, ne, žádný usmířování nebude. Tak je, tak se Pepíček ta maminky, maminko, co je to transvestita? Ona mu říká, zeptej se tety Jakuba, že? Táta říká, mámě, takhle večer, mámo, víš to, že se naše mladá dala na šachy? A ona mu říká, no, prosím tě, jak tě to napadlo? No právě telefonovala, že táhne na E55. Proč ženský po 40 se nesmí hrát na schovávanou, že prý by nikdo nehledal?

0: Naše rodina je nevelká. Oproti šindelářům, kterých je 64, je nás hrstka. Ale ve světě, zejména uměleckém, svůj zvuk máme. Praděd zabalený do lví kůže proskakoval ohnivým kruhem v cirkuse Bush, než uhořel. Babička si podmanila svět odvážně tančeným kankánem a děd Bobeš proslul jako politický akrobat. Teta Agnes měla největší bleší soubor ve střední Evropě, sestra pak namalovala velký obraz Taras Bulba před koncilem Kostnickým. Pouze já jsem nějak nemohl proniknout do uměleckých kruhů. Proto jsem se rozhodl, že se stanu hercem. Ke zkouškám na AMU jsem se připravoval pečlivě. Doufal jsem, že moje vrozená koktavost nebude na závadu, protože Vašek z Prodané nevěsty také nemluví dvakrát plyně a jaká je to populární figurka. I potlesk sklízí na otevřené scéně a musí mnohdy tři kokty přidat. Ve zkušební komisi zasedalo mnoho mě známých tváří v čele s panem Ducháčkem. Nazdar, Karlíku, pozdravil jsem důvěrně, aby poznal, že netrpím trémou. Pan Ducháček dělal, jako že mě nezná, a něco si horlivě psal. U toho budu mít protekci, usoudil jsem a vtlačil mu do ruky 20 Spart. Jako první vyvolali jakousi slečnu, která začala bez pobízení recitovat Máchu v máji. Bohužel se však už nedala zastavit a tak nám příjemně uběhlo dopoledne. Moc se mi ty veršíky líbily. A když slečna s úderem 12. zvolala Hinku, Viléme, Jarmilo, začal jsem tleskat a žádat přídavek. Pan Ducháček se na mne zlostně podíval a já pochopil, že nechce, abych měl konkurenci. V tom zaznělo volání. Pan Pílius na scénu, pan Pílius na scénu, porota čeká. Dvěma mocnými skoky jsem vběhl na jeviště. Z poroty se ozval smích. Urazil jsem se. Moc se nesmějte, blbečkové. Jsem tragéd. Z mnoha působivých etýd jsem se rozhodl pro němohru. Měl jsem v zásobě vyzkoušenou scénku Lov na medvěda, kde se plně uplatňuje moje přesnost, hra svalů a schopnost improvizace. Uklonil jsem se a řekl: pantomima, pánové. Kroužil jsem po jevišti jako brundibár a lovil to tupé zvíře. Teď zasadím ránu nožem, upozornil jsem porotu. Ta mě sledovala v tichém údivu. Pan Ducháček spolkl hořící Spartu. V tom jsem skolil bestii. Stačí? Optal jsem se. Stačí, pane bože, volal předseda a omdlel. Vyhrál si, Píliusi, vykřikl jsem. Nazvali tě bohem divadla a jsou v mrákotách údivem. Tajemník mě požádal, abych opustil místnost. Nechtělo se mi, protože jsem mínil ještě přidat břichomluvecký kousek. Balkónovou scénu z Romea a Julie, kdy Julien part mluvím perfektně bránicí. Ale když mě i pan Ducháček jemně vybídl, abych vypadl a nezacláněl, hluboce jsem se uklonil a v rychlosti předvedl alespoň několik varietních kousků, aby porota viděla, že Frigova doba se navrací. Soukal jsem do žaludku za 5 vteřin oponu a zmizel oknem bez otevření. Za pár dní mi přišla obsílka. Nedočkavě se mi otevřel. Budete se divit, ale stálo tam, že na AMU pro mne není místečka. Dotázal jsem se telefonicky, nejde-li o omyl, a zda si porota laskavě povšimla mých anglických triků s tradičními prvky jógy, ale hrubě mě odbili a zavěsili. Pochopil jsem, že jsem se stal obětí intrik, jak už to tak v divadle bývá. Ale nevadí, řekl jsem si, Dalibor také neměl konzervatoř a jak hrál sugestivně na housle. A odepsal jsem na inzerát na místo pomocného herce do oblastního divadla v Podlesí v Orlických horách. Zbalil jsem si uzlík a odjel ke konkurzu. V Podlesí mě přijali srdečně, nikdo jiný totiž nepřijel. A tak mě vzali. Pouze mě trochu zarazilo, že šlo o ochotnický spolek Staříček Holuša a herci pobírali pouze 0,5 litru kozího mléka s malým rumem za představení. Takže jsem si musel vydělávat na denní chléb posluhou A nestydím se to říct si i žebrotou. Láska k divadlu však zvítězila, i když musím říci, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektriku vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsem díky nadšení hereckého ansámblu krátké době nastudoval Shakespeareovu hru Hamlet a neb Kralevic dánský. Režisér mě přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si zahlédnout novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout. Přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litru koziny a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak mocně a silně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozina, anglický trik a jsem opět před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec Praha a šlápl jsem na to. Zařval se mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem stále křičel text role. Přední řady se hnali ke vchodu, zatímco zadní byli už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Schovej si svou ebenovku, volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný park. To mě režisér srazil zákeřně k zemi a podal mi písemnou výpověď. Tak skončila má první a poslední role. A já dodnes přemýšlím, byli to úspěch či ne.
1: James!
2: Prosím, paní.
1: Gnoe.
2: A nezastřelí těma, paní?
1: James! Ty prefarbený transvestita. Také drobnosti nech tě netrápí. Vylez.
2: Tu jsem, paní.
1: Tak čo, James? Ako dopadol včerajší večierok?
2: Ťažko povedať, pani. Polícia niektoré tela ešte stále hľadá.
1: Už si ani nespomínam, James. Bol som beloch alebo indián?
2: Beloch, pane. Červenokožci sme boli my chudobnejší.
1: Dúfam, že sme vás všetkých pobili, James.
2: Žiaľ, niektorí sme sa zachránili, pane. Ako na Slovensku.
1: A môžeš sa hambiť, James. Ja mám len jednu pušku, ty dva luky a ani si na mňa nevystrelil.
2: Možno preto, že ste mi nedali šípy, pane.
1: James.
2: Áno, pane.
1: Ty negramotný štrajkokas. Ty chceš povedať, že keby si mal šípy, tak by si do mňa strieľal?
2: S radosťou, pane.
1: Máš šťastie, že si sa priznal, James. Už som ťa chcel odbachnúť.
2: Ďakujem, pane.
1: Naozaj, James, koho sme priviazali k mučenickému kolu?
2: Ako obvykle, lorda Fusakela, pane.
1: No, ak už viem. Hádzali sme do ňo tomahavky však.
2: Áno, pane. Aj keď je pravda, že pôvodne ste chceli hádzať vedľa neho.
1: A predstav si, James, Lady Fusakelová tancovala s mojím Dobermanom.
2: Ak dovolíte, pane, to tancovala so mnou.
1: Skutočne, James? A keď vy ste si s tým psom do tvári taký podobný...
2: Ďakujem, pane.
1: A prečo si tancoval, James?
2: Ráčili ste mi to prikázať, pane. Tancovali sme lambádu. S vašou dogou.
1: S mojou dogou? A prečo?
2: Zdalo sa vám, že je smutná, pani.
1: Och, áno, už si spomínam. Mala také veľké smutné oči s výstrihom však.
2: Ak dovolíte, pane, oči s výstrihom mala Lady Fusakelová.
1: A ako sa ti tancovalo, James?
2: S kým, pane? S vašou Dogovou alebo s Lady Fusakelovou?
1: A bol v tom nejaký rozdiel, James?
2: Ani nie, pane. Obidve ma olizovali.
1: A čo barón Fusakel? Nežiarlil?
2: Nemal čas, pane. Vyťahoval si tomahawky z chrbta.
1: Iste bol smutný, keď išiel domov sám, pravda. Ak nepočítam jeho opicu.
2: Prepačte, pane, oni odchádzali spolu aj s Lady Fusakelovou.
1: Ale čo to trepeš, James? Lady Fusakelovú som predsa niesol na rukách do svojej spálne.
2: Žiaľ, musím vám povedať, pane, to ste niesli vašu Dogu.
1: Tak preto sa nechcela vyzlieť z potvora jedna?
2: Možno preto, pane.
1: James.
2: Áno, pane.
1: Ty kubánska elektronika. Ty sa smeješ však.
2: Ja, pane, ale kdeže? Veď to nebolo prvýkrát, čo ste ju tam vliekli.
1: James?
2: Áno, pane.
1: A čo keby sme si išli?
2: Čo?
1: Trochu zastrieľať.
2: Obidva ja, pane.
1: Máš pravdu, James. Vy ani veľmi nie.
2: Rozumiem, pane. Bude nasledovať streľba na pohyblivé terče. Teda na mňa.
1: Uhádol si, James. Pozri sa, ako je vonku, aby si neprechladol.
2: Svieti tam slnko, pane. Aha, zajac. A živý.
1: Ukáž, kde?
2: Tamto, na poli, pane.
1: Tak teraz sa dívaj, ako ho skolím, James. Čo je? Ten hlupák beží ďalej.
2: Asi nepočul, že to strieľate do neho, pane. Skúste ešte raz.
1: Čo je s ním, James?
2: Zase beží. Asi si myslí, že ho štartujete, pane.
1: Ja to nechápem. Ten idiot má v hlave dve guľky a lieta po poli ako divý. Aha. Teraz si sadol. Teraz mu ukážem.
2: Tam by ste nemali strieľať, pane. Sú tam sedliaci. Padol, pane.
1: Kto? Zajac?
2: Nie, ten sedliak.
1: No vidíš. A hovoril si, že netrafím.
2: Skvelý zásah, pane. Ale ak to pôjde takto ďalej, budete mať na poli samé zajace a žiadneho sedliaka.
1: No čo tam potom? Hlavne, že som trafil. James?
2: Prosím, pane.
1: Mám pre teba smutnú správu. Ty náčelník Apačov. Zostal mi ešte jeden náboj.
2: Ale, pane...
1: James, ty vymyslená slovenská demokracia. Už aj utekaj na to pole. Veď vieš, ako sa zvykne hovoriť. Len mŕtvý indián je dobrý indián.
3: No, tak mě tu máte.
4: Ano.
3: Jakmile jsem dostal váš list, já tedy nevím, tvůj
4: ano,
3: nebo
4: vy? Milan písal, ano.
5: Písal jsem já.
3: No jo. Já jsem vám od začátku vštěpoval,
5: ano.
3: že základem umělecké dvojice, aby aspoň jeden uměl psát.
4: Ano, to jsem.
3: To u vás seš to ty.
5: A já zase vím čítať. Čítám po něm.
4: Ty jistě věš, proč jsme tě pozval však.
3: No tak proč? Já jsem přemýšlel proč a říkal jsem si, důvody můžou být dva. Buď potřebujete umělecky poradit.
4: Ano.
3: A nebo máte dojem, že potřebuji umělecky poradit já.
4: No tak radši, jdeme ten první.
3: Tak poraďme si, navzájem. Já jsem, jakmile jsem dostal list, tak jsem přerušil své umělecké turny.
4: Ano, ano.
3: Podařilo se mi získat první letadlo, ovšem byl to nervák, protože ve 3 hodiny ráno to mělo startovat, bylo namrzlý všecko a všichni cestující jsme museli ven tlačit. A? Roztlačovat, jen jsme to roztlačili, jemu to zapnulo, odlí, tak jsem vzal to turny.
4: Takže proto vyzeráš takže taky nevyspatý.
3: Jsem nevyspatý. A to není momentální, Milane. To není momentální. Já jsem nevyspatý chronicky, člověče. To už je u mě takový. Jen jsem se vyhrabal ze zimního spánku, byla tu předjarní únava. Ta pominula je tady jarní vyčerpanost. Já jdu z jednoho do druhého spím. Já spím všude, já spím. Já usnu kdekoliv.
4: Dokonce na scéně se ti totiž stane, keď hráš.
3: Myslím, že jo. Ano, si jinak nebývám jenom, když hrám.
4: Ano.
3: A tuhle jsem čeče byl na jevišti, nebo jsem hrál, já nevím, jak tomu říkáš, který byl na jevišti spíš. A najednou se mi zdálo, že spím. Tak jsem se lek, probudím se, že jo, a byl opravdu na jevišti a opravdu jsem spal. A nebo tuhle se mi se zdálo, že hraju divadlo, si říkám, Hrko, co to vyvádíš, lek jsem se. Probudím se a nehrál jsem, spal doma v posteli. Já už si to pletu, mi to prolíná všecko. Já mluvím s někým, člověče, a na jevišti je nejhorší to, že dokud to jde na mě, ten spánek, to jde. Ale jakmile vidím, že usínají diváci, tak je zle. Že vidím, tamhle pohřbuje pán, tamhle si manželé schrupli, tamhle si sež nahází šlofíka. A to potom je nakažlivý a to už cítím v té roli, jak ta hlava mi klesá a klesá.
4: A tak někdy to jde na těba.
3: Mluvím s někým a ty odlítáváš někam?
4: Já zkoušám, že jsi hore, víš?
3: A to jo! Tady jo, to já. Televizi to. Já jsem svěží v televizi.
4: Ale nepůsobíš příliš svěžím.
3: Zase nákaza. Myslím na ty diváky, miliony diváků u televizorů, všichni takhle koukají a je to nakažlivý i na mě. Je to chytlavé.
5: Na mě, keď jde spánok, tak já vždy začnem rychle myslet na jedlo.
3: Na jevišti.
5: Ano.
3: Velice správný.
5: Že?
3: Velice správný. No, to je i moje metoda.
4: No moment, ale ty dokážeš současně hrať a i myslit, teda na jedlo, samozřejmě.
3: Já ti řeknu, že jenom špatný herec na jevišti nemyslí na jídlo. Jenom špatný herec, myslí jenom na svůj výkon, špatný herec.
4: Tak to budem s tím muset něco udělat.
3: No to budeš muset. Vždycky si vedle role zopakuješ ještě jídelní lístek a pak myslí na oboj na jevišti, to je důležitý. Já taky, já dokonce na jevišti, Julo, myslím na jídlo, abych tak řekl, dvěma směry. Jednak myslím na to, co jsem snědl před představení.
4: Poznám.
3: A jednak myslím na to, co mě čeká po představení, rozumíš? Já třeba hraju a najednou taková tíha ve mně, jo? Tíha. Teď se řeknu íha, to bude ten španělský ptáček. Proč jsem si k němu dával knedlík a ne ryži? A nebo proč jsem si vůbec něco dával, jo? Proč jsem vůbec jel před představením? Ale jak tak hraju a se i pohybuju při hře, že třeba přejdu 3 kroky, se ohlídnu, jestli nejde kozina, když hraju lomikara třeba. A i rukou hnu a tak si udělám pohyb takový nějaký najednou, že takže trávím, já při představení trávím. Ty ne?
4: Já ne, a ty trávíš.
3: No jednak nic, no jednak lidi.
4: A tak.
3: Aspoň tak vypadají. Velice ne vytrávení, otrávení. Pardon, aby jsme si jako rozuměli. Čili já myslím na to jídlo, který ve mně klesá dolů a současně myslím na jídlo, který v tom uvolněném prostoru zaplní tu díru, rozumíš? Doma kousek síra nebo šunčičky, až se vrátím, nebo husu, že bych si dal. A tohle dvojí napětí, ta vzpomínka na jídlo a ta naděje na jídlo, to je to, kdy ožívám na jeviště a najednou si lidi říkají, jak bohatý je vnitřní život herce. Co on tam všecko prožívá.
6: Dobrý večer, vážené a milé obecenstvo. Pohled na vaše rozdychtěné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já z toho musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější. I když si to třeba ani neuvědomujete a i když se s vámi mnohdy a mnohde tak nezachází, ale v moci obecenstva je skutečně všecko. Může svým zájmem ze zcela průměrného programu vytvořit docela snesitelnou zábavu, v což v dnešním případě doufám, anebo naopak svým nezájmem může věc dobrou a vynikající docela popravit. A podle této schopnosti, nebo chcete-li tedy neschopnosti obecenstva, dotvořit si představení, abych tak řekl, k obrazu srdce svého, máme obecenstvo rozděleno do určitých kategorií, asi tak dejme tomu, jako mají číšníci rozděleny své hosty. My herci bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme majitele bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jim podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma. Ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, osvětovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále. Někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní, nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, anebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Reichu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo, tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak. V hledišti sedí české publikum, ale snad my na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, odaně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, si jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl, a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program, ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9. školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve starém mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka. Otec jí oznamuje, že ji hodlá provdat za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na starém hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka plačíc odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladová a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky, a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší bohatý mlynář ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručen jmenovací dekret. Růženka děkuje víle matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery, například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojili si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta. Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Na dlouce zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje, v originále se tomu říká powerplay, a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité faux pas vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu, že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemusela a vůbec nic by se nestalo. Tato pojednání píší většinou naši spoluobčané české národnosti a najdeme v nich třeba toto. Patří už tradicionálně k protagonistům, že na inscenacích participují svým grandiózním a innuce dominujícím histrionstvím. V autorových intencích, bez iritujících transkripcí, v dimenzi hyperboly, striktně realisticky a bez fiktivních axiomat se dobírají merita. A podepsán je Jiří Párátko.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na povaze hry a samozřejmě také na povaze pana režiséra. Ještě než se začne zkoušet, musí se pořídit rozpočet hry, který se pak stejně překročí. Dále jde-li o hru v cizím jazyce, zejména o hru klasickou, například o Shakespeareova Hamleta, musí se pořídit nový překlad, protože ten loni pořízený je už jazykově zastaralý, nezní dost moderně a pan režisér by se jim nemohl vyjádřit. Dále je nutné vypůjčit si z okolních divadel několik herců a hereček, protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí. A nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14, zkušebna 2, přihodilo se za řepné kampaně, čtená zkouška, všichni podle obsazení. V urvenou hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne, vítám vás všechny na hru, přihodilo se za řepné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg tedy začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a totéž. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně. Ano, postava je to krásná, ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k námluvám Pelopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto. Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by hlasně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práh tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. Teď leze strážce nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou leitmotiv.

Muzikolog významu doktora Václava Holzknechta by o této hudbě asi řekl. Je to hudba neobyčejně působivá. Až uhrančivá. Není to přirozeně Jaroslav Ježek. Ani Išak Rejčí. Tím méně Leoš Janáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubili čas. A pak jsem to dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř denně vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To je jaksi, abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Váš pan režisér si to nedovede představit, a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle ve zkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Jak vidíte, k dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Namísto dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový, kterému to zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící, tomu neznělo dost dramaticky. Takže jsme to úplně přestudovali a teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící, slyšíte ten markantní rozdíl. Teď je to úplně jiný kafe. A konečně nám po dvou měsících na jeviště postavili ty hradby. Ukázalo se, že se mezi ty hradby to kopí nevejde. Ale náš český divák ošizen být nesmí. To dřevěné kopí, pravda, to zůstalo v rekvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící. Slyšíte, ta ostináta v tom bíjící, to je právě hrot toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na flóru. Takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže tři čtvrtiny té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatně. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po dvou měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolu časovali sloveso blbnouti, a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa!
Mea maxima culpa. Jedním z prvních, s kterým jsem se ze staré gardy Národního divadla blíž a důvěrně seznámil, byl mistr Jiří Steinmar. To byl Pepíček Pér, důvěrníkem nás konzervatoristů, kteří jsme statovávali v Národním divadle. A jednou mezi nás přišel se stížností, že členové Národního divadla se cítí dotčeni, že jaksi náležitě nezdravíme a že se k ním nechováme s náležitou úctou. Příště tedy, když jsme rukovali do divadla na zkoušku a ve vrátnici stál pan Steinmar, úctivě jsme se uklonili a zahlaholili jsme z plných plic. Dobrý den, mistře! Pan Steinmar nám vlídně pokynul a pak řekl: ale prdlajs, mistr uličníci, pamatujte si, já jsem vždycky hotelier z Černošic. Pan Steinmar byl záskokář legendární. Dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku. To je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Ovšem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věštce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věštec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě, tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se odstla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo. Za to z něho šly jakési pasvuky, hiaty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal: proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. A, o. Konečně, tak jak to běželo, orchestr k tomu, a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla v tomto případě opravdu milosrdná opona. Zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebekritiky. Pro Krista pána, to jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Vždyť ze mě šla jenom horká pára, bláboli. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rostlo i jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně: no, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická, teď on může trochu blábolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepiče Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá: zaplať pánu, tak jsme to dneska měli naposled. Načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně: pro Krista pána, a na co jsem se to teda já, blbec, vlastně učil? Alkohol za volantem, jak víte, je velice přísně zakázán, a že tomu je tak i v divadle na jevišti, to jak si samozřejmě předpokládáte. Ale přesto, protože čert nikdy nespí, se tu, tedy za tím volantem, i onde na tom jevišti, občas stane, že nějaký ten nešťastník tento zákaz překročí. A mohu vás ujistit, že na tohleto jsou v divadle ještě horší tresty, ještě drakoničtější tresty, než na dopravních inspektorátech, i když se u ředitele nefouká do balonku a neodebírá se tam krev.
Já to vůbec neomlouvám, přátelé, vůbec ne, ale jsou mezi zpěváky, herci a vůbec mezi lidmi, kteří veřejně vystupují, trémisté, kteří potřebují opravdu tu skleničku na kuráž. Je to jenom jejich psychologická představa, protože si tím nepomohou. A nebo dojde i k určitému onemocnění, abych tak řekl, k indispozici. A to se člověk dokáže pro jeden večer upsat třeba i čertu. V divadle, řekněme mu divadlo X, abych nejmenoval, se hrála Carmen. A titulní roli zpívala představitelka Y, abych nejmenoval. A ta si dala před představením opravdu nějakou tu skleničku na tu kuráž. A v neznalosti nealkoholika jaksi dávkování poněkud přešvihla. První jednání proběhlo ještě jakž takž. Jednou opravdu někdo v muzice honěný poznal, že se dopustila několika, abych to řekl velice mírně, muzikálních omylů. Za to ve druhém jednání nastalo pravé rodeo. Najednou z ničeho nic, paní Y, tedy nyní už Carmen, začala zmateně pobíhat po jevišti sem a tam, bez ohledu na to, co bylo domluveno s partnery, bez ohledu na to, co bylo domluveno s režisérem, odborně se tomu říká měnit si o své vůli aranžmá. Dona Jose zpíval onen večer tenorista jugoslávské národnosti, který toho česky moc neznal. A jeho hra spočívala v tom, že zpíval a neustále honil Carmen po jevišti. A mezi zpěvem cedil skrz zuby srbské kletby. Bogati, majku ti, dušu ti. No, v terčetu, když roztančí se nad cymbál, tam už Carmen nespívala svůj part altový, nebož zpívala unisono se soprány. V kvintetu, kde jaké šejdy tu i tam, tam už nespívala vůbec a rvala jenom od sebe své podloudnické druhy Dankajra a Remendáda a řvala na ně úplně civilně. Nedejte se, kluci, je to ohromný, zpíváte to výborně. Pak přijde, jak známo, květinová árie, to je takové parádní číslo, Dona Jose, ale mezi tím je předepsáno, že Don Jose má smíknout Carmen vstekle o zem, což už Jugoslávec vůbec předstírat nemusel, protože jí měla až po zuby, takže s ní mají svoje liště, až zaduněla podlást, dvih se kotouč prachu. A navíc, a to je důležité, Carmen měla na krku, na provázku takové veliké dřevěné korále, ten provázek se při tom pádu přetrhl a korále se volně rozkutálely po jevišti. Carmen tedy ležela na jevišti, Don Jose zpíval o tom bílém květě, že ano, arie je to trošku dlouhá. Carmen se začala nudit a navíc si začala provokovat napovědova svítivá a lesklá pleš. Takže se volně plazila po jevišti, hledala rozkutávené kuličky a cvrnkala do ní a trefovala se do napovědy. Což se jí skutečně tu a tam podařilo, protože do zpěvu Jugoslávce se občas ozvalo napovědovo zničené au. Ve čtvrtém jednání se Carmen dokonce podařilo spadnout z předscény do orchestru. Ale ve zpěvu pokračovala dál, držela se kontrabacisty takhle kolem krku, aby byla jako legrace, tak uskovávala part, no to ví za záda. Páté jednání nespívala vůbec, udělala se pauza, Carmen nebyla schopná, udělalo se jí náhle nevolno, jak se praví vždycky obecenstvu. Přivezli náhradní Carmen a ta to dospívala. A následky ty už ani nechtějte vědět. Tak nejvíc radosti za celá léta svého působení v Národním divadle nám činil tenorista Bohumír Vích, kterého jsme milovali pro jeho bezelstnou povahu, pro jeho radost z každé legrace a hlavně pro trpělivost, s jakou si dal všechny ty naše drobné či větší urážky na cti líbit. Mirek, jako všichni tenoři téměř, je poněkud menší posti líbit. Mirek, jako všichni tenoři téměř, je

uvedeny všechny operní scény v republice a tam měl uvedeny možnosti Carmen s udáním v centimetrech. A tím jsem naprosto řídil jako kompasem. Jednou ho volalo Brno, ptal se samozřejmě prvního, bylo ano, mohl bych, ale prosím, kdo zpívá Carmen, když mu řekli, že paní Řezníčková, tak říkal, že to jde, protože ona je jenom o 20 cm vyšší než on a to se ještě tak na tom jevišti ztratí. Přijel tedy do Brna, měl malou zkoušku u piana s korepetitorem, jenom kvůli tempům a večer tedy skutečně se nalíčil, oblékl, šel se do dámské šatny přesvědčit, jestli ho neoblafli, jestli skutečně ta paní Řezníčková zpívá. A představení inšpicient spustil. Mirek se dopustil jedné malé chyby, která vyšla najevo až v průběhu prvního jednání. A sice, Mirek hrál, zpíval a najednou zaspíval Haj Mikaela, jaké štěstí! A podíval se do portálu a tam stála dvoumetrová junonická Mikaela. Ale už se nedalo nic dělat, hned je tady ten duet, svou máti vidím zas, ten se zpívá tradičně líčko na líčko. Takže v tomto případě to vypadalo, jako když si guvernantka vyvedla na procházku chlapečka, který si hraje na vojáčka. A Mirek zpíval a zpíval svou máti vidím zas, jděte dál, jděte pryč, ty rodnou výsku tu milou, jděte ode mě. Ale Carmen, protože to zpívala, ale Mikaela, protože to zpívala teprve po třetí, držela se ho jako klíště a Mirek nám pak vyprávěl, jak to dopadlo. Říkal, když jsme ten duet končili, kluci, tak já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát. Když zpíval Mirek Dona Jose poprvé v Praze, byl jsem na premiéře. Mimochodem dostal tehdy od nás, od kolektivu Činohry, darem chůdy. My jsme mu trošku zvýšili úroveň. A já mám dojem, že mu ublížila krejčovna naše, protože na něj ušili tu strážmistrovskou uniformu velice špatně. On totiž nemá téměř žádný krk a oni mu ten límec udělali široký takhle. A hodně vysoký, takže tomu přikrylo bradu i část úst a navíc mu režisér posadil na hlavu jakousi helmu. On tomu říkal Pickelhaubna. A ta zase mu přikryla pochopitelně vlasy, čelo, obočí, oči a nos. Takže když zpíval, tak to vypadalo, jako když zpívá Sněhuláka nebo Kostlivec. On zpíval třeba Jsem líp, máte tam Ale vedle ty vojáci Natales Morales i ten poručík Zuniga měli ty španělské, takové ty frankistické čepičky s tím třapečkem. A já jsem v pauze přišel k němu do šatny a povídám, ty Mirku, poslouchej, tu helmu si na sebe neber, víc tebe z toho ksichtu není vůbec nic vidět. A on seděl před tím zrcadlem, koukal se na sebe a říkal, když to máš těžký, rozumíš, on ten kašlík je vůl, on... Je pak helmu dolů, čověče, to ona po tím naznačuje, rozumíš, že ten chodze je ve službě. Že Natales Morales i ten Zuniga, ty budou mít ty čepičky, pak oni to jako mimo službu mají volno. Teď to ten chodze je ve službě. Rozumíš, on taky ten poklesek tou Carmen udělá ve službě a pak je za to zavřený. A tím jako každý tu službu naznačuje tou helmou. Já taky vím, že je to volovina. Tak jsem to vzdal, protože jsem si říkal se zesnulým přítelem Zdeňkem Štěpánkem, režisér a maminka mají vždycky pravdu. A začas jsem potkal Mirka na ulici, z dálky na mě radostně mával, pusu měl od ucha k uchu a když se k němu přišel, povídá Bouti, tak ten tě poslech. Už na sebe tu helmu neberu, kašlík, nekašlík, rozumíš? Já jsem se na sebe podíval v té helmě do zrcadla a já vážně vypadal jak ruskej samovár. To byla, jak jste si všimli, slovenská lidová píseň. A tam mám připomenout, že jsem byl mladý, hloupý a neskušený a že mě jako celou spoustu mých českých předchůdců zavál divadelní vítr na Slovensko.
kde jsem byl angažován jako herec.

ve Středoslovenském divadle vo Zvoleně. Dnes se to jmenuje Divadlo Josefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, poboční závod 001, činohra Zvolen. Jak říkám, byl jsem mladý, hloupý a neskušený a v této době jsem zasáhl takovým vynikajícím způsobem do slovenské bytové výstavby. Je to neuvěřitelné, že herec zasahuje do výstavby, nicméně je tomu tak. Já jsem totiž, dělám to dodnes, to je jako můj koníček, kterým obveseluji občas své okolí, že napodobuju své kolegy a tehdy jsem si dokonce troufal na některé zahraniční i naše státníky. A tehdy byl předsedou vlády soudruh Antonín Zápotocký, blahé paměti. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, ve Zvolenu byl podnik, který se jmenoval Stavoprojekt. Ten působil v tom smyslu, že jaksi se staral o plánování výstavby v celém Banskobystrickém kraji, byli tam vynikající mladí kluci, jako jsem byl já, inženýři z Prahy, z Brna, z Bratislavy, výborná, skutečná taková československá parta. Flámovali jsme spolu, jezdili jsme na sliač a tak dále. A já jsem jim jednou v hospodě toho Zápotockého předváděl. Jim se to strašně líbilo a pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v úvozovkách, povídá, poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupleti ležet už 2 roky, akci Z. To je vystavit 10 jednoposchodových domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí Z. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru. Ten se jmenoval inženýr Jano, křestním jménem. Nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého, soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inženýr dělal velký divadlo tím, co byl ten, co byl se mnou domluven, že dělal meziměsto do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde? Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to meziměsto, říkal, čo, prezvon tě ještě raz, slečna. Tu, ano, tu je Stavoprojekt Zvolen, ano. A kto, ktože volá? Já vlastně počím, Praha, ano, ale kto, kto? A úrad čoho? Aha, predsedu vlády. Ano, odovzdám. A povídá tomu inženýrovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, předsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání, soudruh Zápotocký chce vědět se s tou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, jako tedy, a tím Zvolenem. A já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročili práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho, poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné světové strany. A pak začal blábolit, říkal, ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu predseda. Samozřejmě, všetko vám ukážeme, pěkně vás povodíme. Pravda, máme všetko připravené, nachystané, nech se len páčí prísť. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, naschledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl, dovidenia, čest práci a ruky boskávám. No a pak jsem v té kanceláři chviličku počkal
aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat. A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaní za těmi rýsovacími prkny a on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel a pán, Janko, čo se ti porobilo, chorý si či čo? Pál, ne, satkaj si. Že se, vytah to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to třikrát za sebou do toho krebského servisu od Hořčice, jsme to vypili, už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je Jano? Ale, bohužko můj, máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystava 10 jednoposchodňových domčekov pre pôdohospodárov, ktorí nebydlia. Malo 2 roky už sa s tým malo začať. My sme nespravili ani len figu. A teraz on príde. Tam on tu byl? A nie, len bude prísť na budúcu sobotu. Už ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. Ako? No, že príde. A pán, prosím tě, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, kdyby si mohl skoro 5 minut přišel, tak si mohl sám ten hlas vypočuť, veď já ten hlas dobře poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluvit, ten člověk. A teď mu prostě najednou dopad šesták do forbesu a začal řádit, dostal šok. A začal řvát na tu sekretářku. Marina, doněs Shannon Z. Tam mu to přinesla, on v tom začal listovat, teď to našel, to, co hledal, říkal, aha, chlapci, tu je kopia. Už v marci, lani, marci, jsem tým idiotom na kraj do Bystrice písal, aby něco v té věci urobili. Hovno spravili, chlapci, někdo bude zatvorený, ale já to nebudem. A už vytrh tu kopii a skoval jí do kapsy. Teď organizoval ve velkým, ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády, v Setinách. Říkal, Janko, zabešteluj si letenku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzvedneš tě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme i Valen, tak nikde ho nepovedeme, nikde nepůjde, tu bude sedět s námi v kancelárii, tomu všechno jen tak ukážeme, tak nafarbené pěkně, však vystrojíme mu to, on chtěl tímto způsobem toho chudáka Zápotockého oblafnout. A pak se najednou v tom zmatku zjistilo, že vlastně ty pozemky, na kterým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněný. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka, po obědě o 2:30 spravíš mimoriadné zasadnutí MNV, věž, dušička moja zlatá, a musíme súrně vyvlastnit tě pozemky na Borovej hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkala, říkal, ale nie, to musí být, o 2:30 ti vravím, ale Marta, a ona zase, říkala, husa jedna sprostá, keď ti hovorím o 2:30, tak aj o 2:30 bude, vybavené, to je věc štátného záujmu, a bacil telefon. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se, pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to, a v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím Hronskýmu mostu nahoru na Banskou Bystricu. Autoštěrku, autopísku, autotašek, autocementu. Jsi hyml? Za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement, vápno. A to není jen tak. Jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená. Běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama, měřili tam pásma, dělali ty růžky z prkínek. Ale tam bylo všecko, nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s futrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakrat to ze všech staveb na tu louku, aby toho Zápotockého tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, šel jsem odpoledne k němu do bytu a povídám, ty Jano, toho Zápotuckýho do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěřil, říkal, já tě poznám, ty jsi taký figliar, víš? Já se kvůli těbe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá. Dokončíme v Pánu Bohu.
Tak tedy v Pánu Bohu dokončili, v listopadu se lidi stěhovali. Nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od ucha k uchu, až se to dozvěděl i ten chudák Zápotocký. A při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano, protože ještě 3 roky potom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj: Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.

0: Jako malý chlapec jsem si přál nejprve být prezidentem, to jsme si přáli všichni, že jo? Ale potom, když už jsem pochopil, že je to těžší práce, že už na to musí to být hodně chytrý, tak jsem si přál být popelářem. K nám jezdili popeláři ve čtvrtek a já jsem si myslel, že oni mají jindy volno, ne? Že jezdí jenom... Ne, na nich to bylo vidět, ty kluci všichni opálený. Ne, jak oni zbytek týdne u vody někde. Tak já jsem si říkal, super, budu dělat popeláře. Pak ovšem jsem jednou, když jsme seděli ve škole, takhle viděl, kolem projíždělo auto popelářský v úterý. A to mě tedy úplně rozhodilo. No. A potom jsem chtěl být hasičem. Každý správný chlap by měl být hasičem, nebo aspoň o to usilovat, jo. A mně se to tady nikdy nepodařilo. Ale nedávno mi syn udělal radost, malej kluk, jo, chodí do třetí třídy. A teď tam psali takové, jako jak vždycky se píše na začátku toho školního roku, tak píšou jako, čím byste chtěl být a čím je váš otec, vaše matka, jo, a tak. Tak kluk mi udělal radost, napsal jako, čím bych chtěl být, jo, schválně, tipněte si. Ne. Kluk napsal, že bych chtěl dělat taky kretena na pódiu před lidma jako fotr. Takže to, z toho mám radost, ale sen se mi nedávno splnil. Já nevím, pamatuju si takovou velkou kampaně, byly takový ty dětský tyčinky, ty kinder, a tam bylo furt jako staňte se tváří, můžete přihlásit svoje dítě, jo, staňte se tváří. Jo, pamatujete si, jo, kinder tyčinky, jo. Tak vidíte, jo, a to je taková jedna z věcí, kdy vy můžete prostě se do toho zapojit, jo. Teď samozřejmě už to nejde, že jo, protože ta smlouva už je podepsaná, už tam nějaká tvář je. A to je právě jeden z těch krásných snů, který se mi podařil. Jo, že vidíte, že prostě, když potom jdete, že se tam můžete i dotlouct takhle daleko. Neříkejte mi Ježíši Kriste a úplně nechci, aby se to vědělo. Ale vidíte, že když jako potom jdete, tak mám vystaráno do důchodu. Teď si představte třeba vy, až budete mít dítě, tak půjdete a vy to bude vytahovat, jo, z regálu a bude říkat, chci tyhle ty tyčinky. Jo, co mu na to řeknete? Fuj, běž tím někam, že jo. No, ale to je dobře, protože aspoň takhle dbám na tu výživu těch dětí. Takže jenom jsem chtěl říct, sen si můžete splnit kdykoliv. A já právě bych si rád tady splnil ten sen být hasičem. Jo? Co potřebujeme, aby jsme byli hasiči, potřebujeme požár. Tak já bych možná poprosil, jestli tu ještě nebyl, tak poprosil vás tady, jestli byste mohl také krátce, tady se jenom postavte vlastně sem, vidíte si po schodech v klidu, my počkáme, nebo se tady postavte a vy budete hrát tady roli pyromana. Znamená, vy tady založíte požár, samozřejmě vám k tomu dám věci. Vy máte za úkol teď zapálit tenhle první stůl. Je to snadný, je to prolitý benzínem, to čapne okamžitě. Co to tam dáváte? Dejte to pryč honem. Dejte to honem pryč. Vypadá to divně. Dejte to úplně dolů, skopněte to pryč. Fuj, to je hnusný. To jste přinesla z domova, nebo? Moje! Takže pojďme rekapitulace. Vaším úkolem je zapálit tenhle ten stůl, který je prolitý benzínem, chytne to okamžitě, jsme na tom pracovali. A vaším úkolem je, abyste dělali oheň. Jak to zapálíme? Vy začnete dělat ohýnek, takhle plamínky, jo? Tady se to začíná rozhořovat, jo? Rozhořávat, jo? Rozkouřovávat, jo? A až to zaplaví celou Buenavistu, celý sál, všichni hoří potom, jo? Takže vy mi sehráte roli pyromana, já si tady užiju ten oheň a bude to super. Připraveni? Takže můžeme začít teď. A už hoříme, už hoříme. Tak. A už hoříme všichni, všichni, všichni. Stop, výborný. Hoříte skvěle. Hoří. Prosím vás, vy jste pyroman, ne? Vás to nějakým způsobem tady uspokojuje, takže vy se prostě jak to zapálíte, hoďte tam takhle sirku pod stůl, to je samozřejmě jenom jako, a v ten moment se začnete, pojďte blíž kousek, tak, dobrý, a začnete se uspokojovat, jo. Ukažte, jak se budete, ne zády, tam se, ukažte, jak se, ne, počkejte, je to teď na nečisto, to se pak vystříte, jak se budete uspokojovat, ukažte. Takhle, jo. Co to je za uspokojování? No normálně si hoňte péro, ne, žež, ne, sem. Jenom takhle, kdyby to na vás přišlo, nestříkejte mi to do první řady, ať to nezhasne, jo. Ukažte, jak si budete honit péro. No, ukažte. No, přesně, to je skvělej chlap. Tak, zapálíme a hoříme, jo? Zapálíme, tak jedem. Hoříme, tak, už to hoří, hoříme. Uspokojeme se, tak, výborně. Výborný, krásně, pojďte. Kde? Vás to nějak vzalo, ne, čověče? Zadržte. Helejte se, vy dva, pojďte sem, honem, vy dva, oba, jo? Protože to musíme rychle. Pojďte sem. Vy... Vy jste pořád skvěle, jo? Já jsem měl pocit, že vás to začalo bavit. Vy dva, pojďte blíž trošku, vy vypadáte takové jako slabší konzistence, to znamená, vy si ho vezmete na záda, jo? Pojďte si ho na záda, vy budete hasič, jo? Vteřinku. Vezmete tady houkačku a budete, vy jste kropicí vůz, jo, dole. A jak tady on to zapálí, vy přijíždíte, houkáte, ukažte. Ano, přesně. Přijedete sem, seskočíte, jo, a jak řeknu, začneme všichni, vytáhneme hadice a začneme hasit, jo? Domluveni, výborně. Tak, můžete zapálit. Výborně. Tak, a už hoříme, já vám potom řeknu. Tak jedeme. Tak a hadice a hasíme všichni a oheň hasíme, výborně, díky.
1: Závody jsou mechanismus, který téměř pro každého šoféra představuje ztrátu času. Je parné léto, před jedněmi stojím, nemusím zdůrazňovat, že s autem. Shodou okolností jsem k ním přijel první. Proti mě byly, jak již jsem zdůraznil, závory, koleje, opět závory a dlouhý prudký kopec. Můj detailní popis, nechť posluchače neznervozňuje, má své opodstatnění. Po chvíli čekání se za mě zařadila supějící Tatra 111 a postupně pak ještě několik osobních vozů. Otevřel jsem okno, aby teplo znásobené rozehřátým motorem se přece jen poněkud zmírnilo. Z dlouhé chvíle jsem začal studovat strážného, lidově řečeno vechtra. Tento vechtr stál na druhé straně a usmíval se na nás trochu provinile a zároveň trochu jako nahavěť, která zlobí a zlobí. Zapálil si lulku a klidně usedl na nějakou bednu. Bylo jasné, že on to není, kdo spěchá. Několikrát mohutně zabafal, pak vstal, sebral opodál stojící konvičku a začal zalévat záplavu květin kolem domku. Vypadalo to jako mírná provokace. Vojni z Tatry 111, kteří si odskočili do lesíka, na něho při návratu dokonce pokřikovali, zda čekáme na vlak nebo na to, až zalije kytky. Jednoho staršího muže z nějakého zadního vozu popadl amok. Velice rozuřeně přiběhl k závorám, zacloumal jimi a vykřikl několik sprostostí. Strážní se neurazil, dokonce ani neodpověděl. A najednou zasáhl osud, který nás velice rychle sjednotil. Blížil se v podobě autobusu, který se objevil na protějším kopci. Velice rychle sjížděl dolů. Je prázdný, tak načten spěch, pomyslel jsem si. Byl asi uprostřed kopce a neustále padal dolů jako kámen. V okamžiku, kdy mě napadlo, že má asi dobré brzdy, jsem pochopil, že je nemá vůbec. Prostě selhali. Bylo vidět, jak řidič zoufale zápolí s rychlostní pákou. Ty proti němu, jeden za druhým, neschopný jakéhokoliv úhybného manévru. Nastal okamžik, kdy člověk začíná vzpomínat na dětství. Autobus se řídil stále na nás. Byly jen dvě možnosti. Buď se zastaví nalevo o les, nebo vletí do našich vozů. Nevěděl jsem, pro co se rozhodne, a to mě velice znervozňovalo. Zapnul jsem naprosto bezdůvodně směrovky a začal jsem vypouštět všelijaké světelné signály. Všecko se odehrávalo tak rychle, že utéci z vozu nikoho ani nenapadlo. autobus přerazil jako párátko protější závory, vletěl na koleje a tam se prudce zastavil. V tom se ozvalo z levé strany ohlušující skřípění brzd. Vzpomněl jsem si na strážného. Ano, byl to on, kdo hned od počátku správně odhadl situaci, rozeběhl se proti přijíždějícímu nákladnímu vlaku a máváním čepice ho zastavil sotva 5 metrů před nešťastným autobusem. Když se vše trochu uklidnilo, zhluboka zívl a něco žertovně vysvětloval téměř v mdlobách z okénka visícímu strojvedoucímu. Díval jsem se na něj fascinovaně. Pak přišel stejně klidně k řidiči autobusu, který v jakémsi šoku vylezl z kabiny, usedl na zem a tupě zíral před sebe. Strážní ho přívětivě pozdravil a když řidič nereagoval, trochu ho skropil z konévky na kytičky, kterou si v tom spěchu zapomněl v ruce. Pak mu křikl do ucha: chlapče, musíš mi podepsat protokol, abych ten klacek, myslel závory, nemusel platit. Rozešli jsme se ke svým vozům a já najednou zjistil, že všichni máme času habaděj.
2: Vážení příchozí, milí hosté, vítám vás z tohoto místa jménem krajského nakladatelství, které dnes postihla živelná událost a co více, živelné štěstí, živelná radost. Zavítal k nám dnes mistr Pera, soudruh, spisovatel Dušan N. Pupák, mistr. Přijel k nám, aby vyhověl vašim četným žádostem. Aby vyhověl. Povolil se mistr podepisovat vaši knihu, tedy svoji knihu, ale vy máte doma tedy vaši knihu, tedy vaši svoji knihu. Po jedné noze toulám se krajem. Sáhla v našem městě valné popularity. O čem svědčí i to, že 2 výtisky, které k nám byly poslány, byly rozebrány už cestou. Já ještě jednou vítám soudruha spisovatele Dušana N. Pupáka mistra a předávám mu besedu, kterou bych si dovolil řídit. A hele, už přichází Pupák. Pupák! Já ho vítám! Usedni, Pupák!
3: Děkuji vám za milé přijetí. Nečekal jsem, že vás nebude tolik. Vždyť od vydání mé knihy Po jedné noze toulám se krajem uplynula teprve krátká doba a já myslel, že ještě slavikujete.
2: Soudruh Pupák, dovolíš? Naši občani si knihu nejenom přečetli, ale i po večerech obsali. Takže dnes připadá na naše občany 1,6 vašich populární jedné nohy. Žádám potlesk pro naše občany.
3: Soudruzi, já jsem na měko. Nečekal jsem, že o moji knihu projevíte takový zájem. Díky. Jsem připraven podpisovat a besedovat.
2: Soudruzi, já myslím, že soudruh mistr Pupák nás neukousne. Já navrhuji prolomit studenou hráz v besedě.
3: Vás jistě zajímá, jak jsem to psal.
2: Nedělej si starosti, pupa. Napsal si, dostal si zaplaceno, tak jak pípa copa. Radši besedujme.
3: Jestli snad nechcete vidět něco o mně. Jak jsem třeba...
2: Hele, pupa, na tebi my nemáme čas. Nás spíš zajímá, jak jsi to psal. Řekni, proč žiješ, s kým žiješ a tak dále. Besedujme.
3: Ano, tedy začnu. Tematicky jsem čerpal ze zkušenosti prostých dřevařů z Polabské nížiny, kam jsem zavítal u příležitosti besed o své prvé knize Po čtyřech k beduínu.
2: O kolika?
3: O čtyřech.
2: To už si říkal, pupa, nevracej se v besedě.
3: Tak abych se tam vrátil k těm dřevopracujícím. Já jsem se chodil dívat na tu jejich lopotu s lesním dřevem a vyptával jsem se na tu jejich práci s lesním dřevem.
2: Víš, že ty jsi zvědavej, pupa.
3: Já pračte. Ale vraťme se k těm dřevopracujícím. Oni se mi zdáli být drsní chlapi života lesního. Oni milovali svoje lesní dřevo a svoji lopotu s lesní dřevem, které zpracovávali. Oni se rádi toulávali, jak si říkali lesní kraje. Nechcete někdo něco podepísat? Ne, ale vraťme se k těm dřevopracujícím v Polabí, tam za Soutokem.
2: No těžuj se, pupa. My víme, kde se stékala bez manší. Neči besedujme, nás to pouta.
3: Já jsem obdivoval ty jich sekery.

0: spolupracující chlapky máchali a pracovali na zpracování lesního dřeva. Ovšem je to práce nebezpečná. Což kdyby tnuli vedle. Uvažme. A proto jsem svoji knihu nazval Výstižně po jedné noze toulám. Kterou vám nyní podepíšu.
1: Připravte si knihy, po jedné noze toulám si kraje a pojďte si, ať to frčí. No tak, choďte si. Prostě já chci taky jednu podepsat.
0: To je trapné, udělal se vám kaňku.
1: No nic, koupíš mi novou pupa. No tak další, soudruzi. Teď vidíte, že to nebolelo. Jak pěkně píše, pupa. Kaňka sem, kaňka tam. Hlavně, že duši máme čistou.
2: Co ty, soudruh Sáňky? Vymazal už si svůj hříšek z parného léta? No nic. Rozebereme si tě po besedě. Nebudeme zdržovat pupáka. Mistra!
0: Líbí se ještě někomu moje knížka?
1: Soudruzi, já končím pro chaos dnešní besedu. Zvu vás všechny ob týden, kdy vám podepíše na vaše četná přání znovu své knížky soudruh Mr. Pupa. Přijedeš, Pupa.
0: Jak

0: Když se podíváte na mapu Spojených států, najdete na ní kousek pod Michiganským jezerem, město St. Louis. Odtud začala stavět společnost Atlantic and Pacific transkontinentální dráhu, která vedla přes indiánské území Oklahomy, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až na pobřeží Tichého oceánu. Stavba této trati pro železného oře byla jablkem sváru mezi indiánskými kmeny Kijovů, Komančů i Apačů, kteří stavbě nepřáli, a mezi bílými přistěhovalci z východu. Války mezi oběma znepřátelenými stranami si vyžádaly tolik indiánské krve, kolik proteče v Rio Grande vody za dva dny v období sucha. Od té doby, kdy na tuto dráhu slavnostně vyjel první vlak, uplynulo přesně 50 let a 7 minut. Jako tehdy i tentokrát byl jasný, vonavý letní den. Jen párek tučných supů protínal modrou oblohu téměř bez mraků. Kaktusy byly snad o 2 metry vyšší, ale písku v poušti bylo znatelně méně, protože nedaleko stála dobře prosperující továrna na přesýpací hodiny. Jako tehdy i dnes jel slavnostně vyzdobený železný oř ze St. Louis, aby celé Americe připomněl toto významné jubileum.
1: Odjíždíme, urychlete nástup.
2: Prosím vás, stavíte v Santa Fe?
1: Samozřejmě, ty děti patří k vám.
2: Který?
1: Tyhle.
2: Je, málem bych na ně zapomněla. Henry, File, Annie, pojďte.
3: Ano, maminko.

0: Je tady volno? Haló, je tady volno?
1: Cože?
0: Jestli je tady volno.
1: Cože?
2: Vidličky a nože.
1: Tady není jídelní vůz, ale už jsme vyjeli.
0: Děti, posaďte se. To zas bude cesta.
2: Ano, maminko.

0: slavnostně ověnčený železný oř uháněl texaskou krajinou a míjel řeku Canadian a dál podél novomexického údolí se stříbrným jezerem, do kterého se vlévá řeka Red River, kde před 100 lety náčelník Tangua ztratil opasek, který se stal jablkem sváru mezi Comanche a Apache, kterým odedávna toto území patřilo, a považovali volně pohozený Tangův opasek za vhozenou rukavici. Což jistě uznáte, to se nedělá. I když na druhou... Ale ne, to skutečně, to je nehoráznost. To je stejné, jako když paní Bleková nepoznala v neslyšícím starci, i když byla z cesty hodně rozrušená, ale i přes svou vrozenou roztržitost jej měla poznat. To je prostě nehoráznost, to se prostě nedělá. To je jako s tím opaskem, to můžeme tu desku zabalit a jít domů. Ona snad chrápe, to snad není možné, to já tam snad vystřelím šíp, jenom abych se strefil. Tak teď hezky napnout tetivu, pořádně zalícit. Tak.
1: Indiáni?
2: Hurá!
1: Parchanti, který to byl? Henry, ukaž ruce, kde máš ten luk? File.
2: Já taky ne.
1: Tak ty Annie.
2: No mami.
1: To jsem blázen. Přece to sem nepřelítlo z nebe. Nebo že by... Poslyšte, dědo, ukažte mi ruce.
3: Myslíte si, že jsem užvaněná baba s roztřesenýma rukama? Já, když vystřelím, nikdy neminu cíl. A navíc mou zbraní není luk, ale pěst.
2: Mami, to je přeci... No jo, to je on! Kdo je to?
1: Kdo by to byl, prosím tě?
2: Pane, nejste vy?
0: No, konečně. Malý Henry musel přijít na to, že s nimi v kupé cestuje slavný hrdina divokého západu, který před 50 lety pomáhal stavět tuto transkontinentální dráhu. Ano, cestoval s nimi starý pan Klein, kterému Indiáni začali říkat Old Shatterhand, drtící pěst.
1: To jako já? Já jsem Bleková, zasvobodná Smithová.
2: Pane Shatterhande, proč vám říkali smrdící pěst?
3: Drtící pěst.
1: Henry.
2: Au.
3: Ale nechte ho. Kdo je mladý, ten je hloupý. A kdo je starý, ten je...
2: Luchý.
1: File.
2: Auweis. Cože?
3: Vidličky a nože.
1: Tady je jídelní vůz?
3: Ten připojí až v Diegu.
2: Pane Shatterhande, vyprávějte nám o Indiánech.
1: Ale neotravuj pána. No, ale kdyby vás to, pane Shatterhande, neobtěžovalo, mě by to také moc zajímalo.
3: Jo, no tak... Dobře, ale já jsem nudný vypravěč.
2: Jak jste zabil grizzlyho? Pěstí.
3: Statečný muž nikdy nemluví o svých činech. To přenechává žvanivým greenhornům.
2: Vyprávějte, pane Shatterhande.
3: No tak dobře. Víte, jak jsem se skutečně seznámil s náčelníkem Apachu Vinnetouem?
2: Ne.
3: Naše první setkání se uskutečnilo úplně jinak, než se píše v knížkách. Dívám-li se na tvou tvář, no ty, jak se jmenuješ, Henry, nemůžu než nevzpomenout na ten osudový den.

0: Inetu, vylez už z té kádě. Jseš tam přes 2 hodiny. Stejně zůstaneš tmavej. Neodmlouvej. Dneska jdete ty a nšoči sami. Já musím večer ještě jednou přežvejkat tu bůvolí kůži. Zítra je v Santa Fe veletrh. Co je? No co ti je, Vinetu? To tě to pořád tak trápí. Vždyť to mají všichni indiáni. Dospíváš. I tupá hlava to měl. I kleky Petra. A je to bavorák.
1: Ta tvoje kozlý mast je k ničemu.
0: Protože se v tom pořád hnípáš.
2: Dobrý den.
3: Paní Inčučunová, je Vinda doma?
1: Já už jdu, jenom si připnu péro. Mami, můžu si vzít koně?
0: Opovaž se. Dneska půjdeš pěšky. A ne, abyste u Siuxů kradli jako posledně. Víš, jak to dopadlo?
1: No jo.
0: Žádný no jo. 250 mrtvejch. Nšoči.
4: Ano.
0: Prosím tě, dohlídni na ně.
4: No.
0: Seš z nich nejrozumnější.
4: Ano, maminko.

0: Vítám vás na odpoledních nedělních čajích v salonu u Centra. Dnes se společně naučíme nový indiánský tanec Skočkodan.
1: Skočkodan!
0: No tak to by stačilo. Prosím indiánské chlapce, aby při nácviku nekouřili dýmky míru.
2: Přichází horda indiánských chlapců.
3: Stát! Apačiska.
4: Co je?
3: Kolikrát jsem vám říkal, že tady není žádná zábava, ale čaje.
4: No jo.
3: Tak tedy pojďte. Ukáž. Dobrý, ukáž ty. Dobrý, ty. Vrať se.
5: Já?
3: No ty. Co se tak červenáš, Rudochu? Co schováváš ty ruce? Jak to, že nemáš rukavice?
6: Já je zapomněl.
7: Vinďa zapomněl rukavice.
6: To je bůl.
8: No já se picnu. Pane Senče, tak projednou. Bráška si je příště určitě nezapomene.
3: Neexistuje. Žádný smlouvání.
9: Sence, mohu se do vašeho hovoru vmísit?
10: Co chceš ty, Greenhorne?
9: Jenom mě tak napadlo, jestli to nařízení platí pro všechny. Mě jste před malou chvilkou pustil dovnitř bez rukavic.
10: To je něco jiného.
9: Jak jinýho?
3: Nechci, aby se ty jejich smradlavý indiánský pracky dotýkali čehokoliv v mým lokálu.
5: To je vaše poslední slovo?
3: Poslední, ty uhejáku.
5: Ach jo.
9: Počkej, příteli.
5: Příteli?
9: Půjdu s tebou. Sence, my se ještě uvidíme.
3: Budu se těšit, Greenhorne.
2: Old Shatterhand odchází za Vinnetouem k Červené řece.
11: Příteli, zvolni krok.
5: Nech mě.
11: Počkej.
5: Patříš k ním? Jdi se bavit.
11: No tak, buď rozumný.
5: Jdi tancovat Skočkodána.
11: Počkej. Já nejsem jako on.
5: To se pozná na první pohled.
11: Jak to?
5: Co to máš vůbec na hlavě?
11: Klobouk. Ty roláče. To se u nás běžně nosí.
5: Co ty kalhoty? To jsou dětský?
11: Proč myslíš?
5: Ty je nemáš ani ke kolenu.
11: To jsou krátké kožené kalhoty.
5: No jo. Divný kraj, odkud přicházíš.
11: Tak proto oni vždycky poznali, že jsem cizinec. Podle kalhot. Ostatně, nechceš si je zkusit?
5: Jo.
11: Mají padací most?
5: Jo, to je dobrý. Ukáž. Já ti na oplátku půjčím svoje, jo?
11: Tak jo.
5: Až mě v tomhle uvidí doma v táboře, to zas bude takový rachot, že si Siuxové budou myslet, že jsme vykopali válečnou sekiru.
11: Dej si ten tyroláček takhle na stranu.
5: Takhle?
11: Tak. No vidíš. Teď vypadáš jako můj přítel Ginter z Ulmu.
5: A ty v těch třásních jako můj nejlepší kamarád Bůvolí roh? Jo, co ty mokasíny padnou?
11: To víš, že jo. Tady si to zapni. Tak. To jsou šle.
5: Šle?
11: Mm. No vidíš. Mně byly krátky a tobě jsou akorát. A teď zkus zajodlovat. Takhle.
9: Alalala, lili.
5: Alalala, lili.
11: Ne, posaď to víc. Tak. Víš, musíš to povědět. Jo, dívej. Alalala, lili.
5: Alalala, lili.
11: No vidíš. Alalala, lili.
12: Zmidlíme je oba. Za to nám Centr nezaplatil.
13: Dáme tomu Rudochovi nakládačku, že už si Skočkodana nikdy nezatancuje.
5: No jasně.
13: Jdeme
5: na to.
13: Jdeme na to.
2: Old poplácal koně po zadku.
14: Tak hotovo. A věříte Centrovi. Greenhornův pozdrav.
5: Splete si nás v tom převleku. Mysleli si, že já jsem ty.
11: A ty jsem já.
5: Díky, bílý bratře. Zachránil jsi mi život.
11: Nic.
5: Ale že jsi jim dal co proto. Takový nářez. To bych nikdy nedokázal. Budu ti od dneška říkat drtící pěst. Souhlasíš, cizinče?
11: Old Shatterhand.
5: Oh. Co je ti? Old Shatterhand, ty krvácíš.
15: Pojď ke mně. No neboj se, strejdy.
11: Kde to je?
15: Pojď sem, já tě chytím. Že tě chytím.
5: Ale ten tady běhá léta. Po té doby, co tu máme rezervaci, je tu furt.
15: Už tě drží.
5: Ale ty krvácíš.
11: A to nic není. Jenom díra v krku od nože jednoho z těch Centrových padouchů.
5: Neřádi. Pojď, dobuď k nám domů. Mamka ti na to dá kozlý mast. Ta zabírá na všecko.

0: No a tak jsme se ve skutečnosti seznámili s náčelníkem Apačů. Kozlí mast mě brzy postavila na nohy a naše nové přátelství s Vinnetouem jsme stvrdili vlastní krví. Stali se z nás pokrevní bratři. Bohužel při slavnostním rituálu před nastoupeným celým kmenem Apačů jsme použili k řezu našich paží nečistého nože a my těžce onemocnili pomerančovou horečkou.
1: Co to je?
0: Dnes se tomu učeně mezi bílými říká žloutenka.
2: Od té doby byli oba naši přátelé na dietě. Možná, že ledaco se ve skutečnosti událo trochu jinak, ale děti s paní Blekovou byly vyprávěním strženy tak, že ani nepostřehli, že do kupé vstoupil průvodčí.
3: Koukám, že si tady u vás párkrát cvaknu, jestli se nepletu. Nejedeli ovšem někdo na černo.
2: Old Shatterhand zůstal jako opařený. Nevěřícně hleděl na průvodčího, který mu připomínal dávného přítele, jenž ovšem již mnoho let stopoval zvěř u velkého manitu.
3: Tak, děkuji. 4x lísteček pro mladou paní. Tak, cvak, cvak, cvak a cvakni. No a co vy, co na mě tak zíráte, jako kdybyste polknul žábu?
0: Promiňte, pane, ale na chvilku jsem si vás spletl se svým přítelem Samem Hawkinsem.
4: Cože? Vy jste znal mého otce?
0: Chce snad říct, muž s kleštěmi, že je synem mého učitele? Neohroženého Sama Hawkinse, jednoho z nejslavnějších Westmenů, kteří se kdy proháněli po prériích Texasu a Arizony.
4: No, ano, jistě, to byl skutečně můj otec, jestli se nepletu.
0: Počkat,
4: ale v tom případě vy musíte být Old Shatterhand.
5: Ano, je.
1: Je?
6: Je.
1: Je.
3: No tak od vás samozřejmě jízdenku nepotřebují. Vás by tato železnice měla platit.
0: Ne, to nepřichází v úvahu. Jsem jako každý jiný cestující a zde je moje jízdenka. Prosím, procvakněte mi ji.
3: Když jinak nedáte, děkuji. Tak, ale je mi ctí.
0: Posaďte se na chvilku k nám. Do nejbližší stanice ve Fort Blizzard, to máme ještě přes 30 mil, jestli se nepletu. A zrovna jsem chtěl vyprávět o vašem otci. Není pro nikoho tajemstvím, že slavný zálesák Sam Hawkins nosil na své chytré hlavě slušivý apartní příčes. Všichni si vždycky mysleli, že byl skalpován Indiány. Jak to ale bývá, pravda byla úplně jiná. Ale abych začal od začátku. Kde jsem to skončil? Aha, to se musíme ovšem vrátit do doby, kdy mladičký Sam vycházel měšťanskou školu v Chicagu.
7: Sedněte si, děti. Děti. No tak, děti, sedněte si. Kvapem se blíží doba, kdy opustíte škamna naší školy a budete se muset rozhodnout, jaké bude vaše budoucí povolání. Tak třeba ty, Bile. Co bys chtěl dělat po škole?
8: Nic.
7: Dobře, tak tebe se dnešní hodina týkat nebude. Ale pro ty z vás, kteří se ještě nerozhodli a chtějí se stát platnými členy naší rozvíjející se kapitalistické společnosti, bych rád představil pana Brauna, zástupce firmy Williams & Son.
9: Dobrý den.
7: Který by vám něco řekl o jejich slavné strojírenské výrobě. Pane Braune, prosím, můžete se ujmout slova.
9: Děkuji za slovo, pane učiteli.
1: Milí žáci, na úvod bych vám chtěl říci, že kdo chce zažít život plný vzruchu, napětí a dobrodružství, kdo chce být obdivován nejkrásnějšími ženami i muži, kdo se nebojí chlapské dřiny a nemá strach obětovat kus svého já, ten určitě nepropásne svou příležitost, když vstoupí do učení k naší firmě Williams & Son. Máme pro vás připravenu celou škálu těch nejzajímavějších oborů. Zedník, tesař, obrábičkov, hlídač, svářeč, to jsou jen náhodně vybrané profese z bohaté nabídky naší společnosti, kterými se můžete u nás vyučit. Ale ten pravý obor pro skutečné chlapy jsem si nechal jako trumf na závěr. Je to frézařina.
5: Frézařina.
1: Frézařina, frajeřina, jak by řekl básník. Zvuk frézy, to je hudba oklahomské prérie. To je zurčení vody v červené řece. To je dusot kopit divokých mustangů. To je hudba vaší budoucnosti. To je vaše láska, váš život, váš svět.
6: Co je s tebou, Samueli?
7: Ale nic.
6: Vždycky se tak hyhňáš. Jseš samý hy-hy-hy. A najednou mlčíš jako ryba, táto. Řekni taky něco.
8: Hele, tady píšou, že ta trať ze St. Louis už je protažená až do Santa Fe. To se asi indiáni opeřej.
6: Prosím tě, ty si pořád čteš noviny a kluk zatím vychází školu. Nevíme, co s ním.
9: Mami. Musím vám něco říct.
10: Haló, sousedi, řekněte Samovi, že se mu v tom jeho háru u nás na zahradě hrabou slepice.
6: No tak Samé, pojď od toho okna, jinak se ten plešon zblázní závistí, že máš tak nádherný dlouhý vlas.
9: Mami, musím vám něco říct. Mám milenku.
8: Milenku?
9: Bude to i moje matka.
6: Cože? Slyšíš, táto?
8: Co říkáš?
6: Kluk má milenku.
9: Jak se k ní budu chovat, tak mě bude živit. Hlavně ji musím dobře promazávat.
6: Co to říkáš, chlapče?
9: Nejdůležitější je údržba.
6: Slyšíš ho, táto?
8: Cože?
9: Jenom aby to nebyla nějaká stará mašina.
8: Jaká mašina?
9: No fréza přece.
6: Fréza?
9: Dneska byl u nás ve škole pan Brown od Williamse. A říkal, že frézařina je povolání pro správní chlapy.
6: Ježíš, já myslela, že půjdeš k baletu samé. Vždyť tak hezky tančíš u ohně.
9: Mami, to můžu vždycky dělat jako koníčka po práci. Ale já chci, aby ze mě byl pořádný chlap.
8: Jasně, mámo. Co říkal?
6: Že budeme mít doma frézaře.
8: Tak my budeme mít doma frézaře.
0: Tak šel mladiství Samuel do učení k firmě Williams na frézaře. Byl šikovný, práce mu šla od ruky, dokonce vyhrál soutěž o nejlépe vyfrézovanou šerifskou hvězdu. Jeho učení však mělo jeden malý háček.
11: Samé, kolikrát ti budu říkat, aby si zbral ke stroji ochranou síťku na vlasy?
12: Ale pane Sentře, ještě se mi svačinářský bou smát.
11: Hele, nedělej frajera a okamžitě si tu síťku nasaď. Víš dobře, že to odporuje předpisům o bezpečnosti práce.
12: No jo.
11: Já jsem za tebe zodpovědný. Kdyby se ti něco stalo, tak půjdu zase bručet do basy. Máš štěstí, že už máme padla. Tak, běž domů. Ale zítra tě chci vidět se síťkou na vlasech.
12: Jo, s chánou.
0: Bylo to strašné, strašné. Bylo to strašné, strašné.

Mr. Center šel skutečně znovu bručet do basy v Princetonu. Když ho po 6 letech pustili, odstěhoval se na Divoký západ, kde se udělal pro sebe a koupil si taneční salon. Mladý Samuel se nemohl dlouho vyrovnat se ztrátou své bujné kštice, na které si tolik zakládal. Navštívil několik lékařů, kteří pracovali na jeho hlavě ve dne v noci, ale bohužel všechny pokusy byly marné. Když nepomohl ani husí trus s cibulovým zábalem, odstěhoval se nešťastný mladík do pustiny Divokého západu. Doslechl se totiž, že se tam už po prériích prohání také jeden holý ze 7 statečných, který měl stejné problémy. A přece jenom ve dvou se to lépe snáší. Nakonec dostal sám darem půvabný skalp od náčelníka Kijovů a ten zdobil jeho hlavu až do smrti.

0: Já jenom nechtěla bych se vás nějak dotknout, pane inženýre, ale to víte, taková ženská zvědavost. Vy jste miloval nějakou od nich, že jo?
1: Neříkejte od nich. Jsou to lidé jako my. Jsou mezi nimi dobří i špatní lidé, stejně jako mezi bílými.
2: Jasně, indiáni jsou lepší.
0: Já to tak nemyslela, ale vy jste miloval nějakou dívku z indiánského kmene. Nějakou rybu.
2: Ale prosím tě, matko, ty to pleteš. Pan inženýr Shatterhand přece miloval Mšoči.
1: Ano, ano. Byla to skutečně výjimečná žena. A nejenom mezi indiány.

0: Prosím tě, kam zas jdeš?
1: A jen tak. K medvědí strouze.
0: Aha. A zase se vrátíš za 3 dny potrhanej jako poslední.
1: Ale prosím tě, nešači.
0: Kdo to má pořád zašívat? Jehli pořádný nekoupíš, jen si to někdy zkus s tou tulení kostí. A co tam pořád máte v té medvědí strouze?
1: A co bys měl?
0: No. A kam jdeš s tou motykou?
1: Ale jdeme s radou starších vykopat válečnou sekeru.
0: Vy jste pořád samá porada a nikam to nevede. Podívej na snítra, jak řádí. Ten je chytrej. A s nikým se neradí. Ty porado jeden.
1: Prosím tě, Nšoči, to není tak jednoduchý.
0: Jednoduchý, nejednoduchý. Nemysli si, že tu novou kůži budu zase žvejkat sama. A neříkej mi, že je to práce pro ženský.
1: Já už mlčím.
0: Tak. No. Podívej, jak žvejká vlčíte sám.
1: No, ten.
0: No, jo. Spadlý list. Ta si to uměla zařídit. Ta jenom sedí a komanduje. A velčí tesák tančí, jak ona troubí.
1: Nšoči, už troubějí, musím jít.
0: Nikam nepůjdeš. Tentokrát půjdu já a všechno těm dětkům řeknu.
1: Prosím tě, Nšoči, nedělej.
0: Nepros.
1: Prosím tě.
0: Nepros, si chlap. No.
1: Budu si myslet, že jsem pod mokasínem.
0: Nepros, je to moje poslední slovo.
1: Nšoči.
0: Slyšel jsi? A než přijdu... Rozčešeš ty nový skalpy. Blíží se svátek celého měsíce a já nemám co na hlavu.
1: Nšoči, no tak.
0: No.
1: Nšoči, nečko. Nšoči.
0: Ne.
1: No tak.
0: A s tou tratí si to taky pěkně spackal. Děti si nemají kde hrát, všude plno sazí, randál.
1: Ale je to pokrok.
0: Hof.

0: Šoči přichází na radu starší.
1: No, co koukáte? Ztratili jste řeč?
2: Kaček, ale kata, Olčetrhent?
1: Není tady a nebude.
2: Oh, čokoláda.

0: Šeskalby.
1: Kočiketa?
0: Slyšíš dobře, starý smrkou. Nebude.
1: O, oh, Olčetrend? Hurevanam mokasin?
0: No bože. A nechej si ty řeči, nebo na tebe zavolám starou vichřici. Ta učtí ty tvý větve na čechra.
1: O, oh, kečasr. Děl šoči, ovládej se. Jsi na radě starší. Gabele tak plkotu.
2: Jdu pod sem ke mně. Že tě chytím, už tě držím. Už tě mám.
3: Moment mál, šoči, moment mál.
2: Promiňte, neviděli jste?
0: Ne, neviděli.
3: Birgarten, Olčetrend,
2: Ermus,
3: Komen.
0: Šajs. Ty taky mlč, Kleky Petro.
4: Jovoj.
0: Jste sice rada starších, ale podle mě se hodíte tak akorát do vykvamu důchodců. Hovk.
5: Tenkrát to bylo. No tak sakra, co to bylo památního? Pomozte mi někdo.
6: Tenkrát to byl památný proslov před radou starší.
5: Jo, to je to slovo.
6: Šoči hovořila 2 dny a 2 noci s jednou malou přestávkou na oběd a s jednou velkou přestávkou na malou a malou na velkou.
5: Ne, naopak. Malou na velkou a velkou na malou.
6: No tak dobře, no to víte, byli to až na Vinetu a sami staří pánové.
5: Jo.
6: Po 2 dnech se Kleky Petra zeptal. Vás? A to byla ta nešťastná německá otázka. Šoči mluvila další den a noc a toho využil známý parouch Center, který během této neobvykle dlouhé porady napadl náš apačský kmen a pobil většinu apačských statečných mužů a žen a ukradl všechny koně.
7: File, nehraj si s tím šípem. Může být otrávený. Nevíš, kdo to měl v ruce.
5: To se pozná podle peří. Tak tenhle šíp měl v ruce... No tak to ti tedy nepovím. Ale můžu říct, že je to stará, poctivá, otrávená práce.
7: Vidíš, File, pan Šetrhen se vyzná.
5: No to je pro mě maličkost. Vlastně takový indiánský slabikář. Počkej. Teď zkusíme, jestli je ten hrot otrávený. No tak já už to nepoznám, mám starý stvrdlý jazyk.
8: Já to zkusím, mám jazyk růžový a citlivý. Ukažte. Jau!
7: File, neudělal jsi něco?
8: Teče mu krev.
7: Vy jste ho navedl.
5: Uklidněte se, paní Bleková. Musíme teď doufat, že hrot otrávený nebyl.
7: A co když byl?
5: A co když nebyl?
7: Ale co když byl?
8: Mami, podívej se, Phil bledne.
5: To byly ti bledé tváře, které vybíjely nevinné Indiány.
7: Proba, nechte si ty řeči a dělejte něco.
5: Měla jste Phile. Pravdu, madam. Ten šíp byl skutečně otrávený.
7: Jako kdybych to neříkala. A to jsem nikdy v savaně nebyla.
8: Nehádejte se. Podívejte se, jak Phil vypadá.
7: Tak dělejte něco.
5: Přátelé, klid. Nosím vždy u sebe zázračný indiánský lék. Nikdy nevím, kdy ho můžu potřebovat. Ten určitě chlapci pomůže.
8: Já věděla, že nás nesklamete.
9: Jasně, Olčetrend se vždycky věděl rady. Je jednička.
7: Tak kde máte ten prášek? Honem.
5: Kam jsem ho jenom...
7: Dělejte, vždyť to dítě umírá.
5: A to vidím. Klid. Vždy jenom...
9: Jasně, klid, ta rozvaha udělá z Greenora na pravého Westmana.
5: Správně, chlapče. Baba. Ale já ho vážně nemůžu najít. Kam jsem ho jenom...
7: Hlavně se uklidněte. Uklidněte se, určitě ho najdete. Vždyť jste zkušený Westman, jste odvážný, statečný, neporazitelný a krásný.
5: No to vím, ale nevím, kde mám ten váč.
10: Prosím vás, nenechal někdo na toaletě tenhle podivný pytlík? Jak vidím, mohl by ho potřebovat tenhle Greenhorn, jestli se nepletu.
5: To je ono, to je můj váček medicínský. Tak, teď pozor. Vyplázni jazyk, chlapče, zatni zuby, jenom jako a vydrž. Bude to trochu štípat, ale je to lepší, než potupně skanout ve vlaku.
8: To jste řekl moc hezky.
5: Vrací se mu barva. Chlapče, prober se.
7: No, jak mu dejte?
8: Mami!
7: Bravo!
10: Výborně, Olčetrend, to je machl, jestli se nepletu. A propos, už nám připojili jídelní vůz.
7: Bravo!
8: Vy jste prostě úžasný, Olčetrende.
5: To ne já. Poděkujte tady Hawkinsovi.
10: Ano, to...
5: Přišel jako vždy v pravý čas.
10: No, po otci.
5: Bohužel v pravý čas skočil můj bratr Vinetu do střely, která mířila na mě, a tím mi zachránil život. Svůj statečně obětoval. To, abych začal od konce.
4: Tak jsem to sehnal.
1: Fajn.
4: A bylo to za hubičku. To znamená, že zítra dřív, než s tímto temu olíznavý vám starců vyrazíme.
1: Musíme si vzít mokasíny z medvědí kůže, bratře. Kolik jich asi bude?
4: No, včera sprchlo.
1: Já už se nemůžu dočkat, bratře.
4: Bratře.
1: Ani nedospím.
4: Do psí boudy, kde jsi byl tak dlouho, bratře.
1: Promiň, bratře. Zaspal jsem.
4: Bratře.
1: Bratře.
4: Nezapomněl jsi vzít ostrý nůž?
1: Ilči, jeha ta titla se mi nějak nelíbí. Větří nebezpečí.
4: Podívej, Vinetu. Někdo tu před námi byl.
1: Kde?
4: Tamhle, vidíš? Klobouk.
1: Oh.
4: A tady noha.
1: No jo.
4: Prokletě, ten musel řádit.
1: Nebyl to Center?
4: Podívej. Je v tom mlází. Vidíš ho?
1: Jo.
4: Je schovaný. Možná, že tam má taky bratry. Připrav nůž.
1: Je tvůj. Ty jsi ho viděl první.
4: Víš co, bratře? Rozdělíme se. Tak budeme mít větší šanci. Ty jdi po modrý a já půjdu po červený. Kdyby něco, dej znamení.
1: Ale jdeme jen po pravé.
4: Jasně.
2: Pojď sem. Že tě chytím, už tě mám.
1: To nám ještě scházelo, broučka z posedlej.
2: No pojď ke mně,
1: ať už ho konečně chytí.
4: Ten jim neublíží.
1: Kde se sejdeme?
4: Za medvědí rokli.
1: Bratře.
4: Bratře. Dobrý úlovek.
1: Vyplatilo se to. Jít po stopě. Bez tebe bych to ale nedokázal. Bratře.
4: Bratře.
1: Jedna, dva, tři, čtyři.
4: Teď přijde ta nejhorší práce. Musíme oškrabat a rozkrájet.
1: Sem dávej klobouky a sem nožičky. Mhm. Některé usušíme. To pro případ, až se nás zima zeptá.
4: Tak takovou úrodu podubáku jsem ještě nezažil.
1: Ani jedna mochomůrka.
4: Vinetu, připrav smaženici.
1: Ano, rád.
4: Já zatím skočím říct Šoči, že už jsem doma.
1: A nezdržuj se dlouho, aby ti to nevystydlo.
4: Neboj, bratře.
1: Bratře.
2: Šoči.
11: Kde jsi zas byl celý den? Ráno jsi se vypařil jak pára nad kotlíkem. Slíbil jsi mi, že dneska budeme jenom spolu. Že spolu půjdeme k Červené řece.
4: Ale já jsem ti chtěl udělat s bratrem překvapení, Nšoči.
11: S Vinetuem si pořád. A se mnou tak málo. A my indiánské ženy stárneme ze dne na den.
4: Nšoči, veveruško, otup svůj ještěrčí jazyk.
11: No.
4: Uděláme si hezký večer.
11: No, to jsem zvědavá.
4: Já rozdělám oheň z lipového dřeva a namasíruju ti chodidla eukalyptovým olejíčkem.
11: Oh, to zbožňuju. Konečně jsi všimnul, Oldine. Mám už chodidla jak struhadla na mrkev.
4: Dopak, veveruško, vypadáš moc dobře.
11: Jo, dobře. Nohy mám jak konve, žíly jako provazy. No, no, tak Oldine, nechej toho. Slunce ještě kouká do našeho migvamu.
4: Veveruško, čičičičko. Toužím po tobě, Nšoči.
1: To je bolest, bratře.
11: Proboha.
4: Co se ti stalo, bratře?
11: Bratře?
1: Umírám, bratře. Cítím, jak mi ubývají síly.
11: Bratře!
1: Sestro!
4: Kdo tě tak zřídil, Vinetu?
1: Moje nenasytnost.
4: Cože? Co to blábolíš?
11: Je jako omámený.
1: Víš, chtěl jsem tu smaženici jenom ochutnat, ale tak mi zachutnala, že jsem ji nakonec
12: celou snědl. Člověk má být střídmý. A ty si tak dlouho nešel. Sestra na tebe zase vila jako šakál, vy.
4: Ale co to říká?
12: Ty houby. Ty houby byly jedovaté.
4: Ale jak je to možné? Vždyť to byli sami podubáci. Sám jsem to kontroloval podle atlasu.
12: Někdo musel ty hlavičky přebarvit.
0: Tak proto Sentr kupoval tolik hnědé barvy? Stál za mnou ve frontě v drugstoru, zrovna když jsem kupovala nové jehly.
4: No.
0: Věděla jsem hned, že v tom bude nějaká lumpárna. Ale že by běhal po lese se štětcem a přebarvoval zelené a červené hlavičky na hnědo.
12: Oh, to je bolest.
4: Bratře. Co pro tebe mohu udělat? Máš nějaké přání? Nišoči, nech nás mezi bratry.
0: Ale jsem přece sestra.
12: Prosím. Moc prosím.
0: Dobře. Drazí bratři.
4: Bratře.
12: Mám přání. Můj milý bílý bratře, prosím tě, slib mi,
4: ano,
12: že dřív než umřu,
4: ano,
12: že se nikdo nedoví příčinu mé potupné smrti. Zemřít v posteli. A ještě k tomu na otravu z přebarvených hub. No, to by byla moje smrt. To je nedůstojné.
4: Pojď, podložím ti hlavu, ukáž.
12: Díky. To je nedůstojné náčelníka Apačů. Bratře, prosím tě, rozhlaš před všemi rudými bojovníky, že jsem zemřel statečně v boji zákeřnou kulkou.
4: Zbuď se. Vinetu.
12: Já nespím, bratře. Já umírám.
4: Promiň.
12: Nezapomeň.
4: Co?
12: Kulko, nepřítele. Je to moje poslední přání.
4: Vinetu, neodcházej. Teď ne. Ještě toho musíme hodně vykonat, bratře, aby měl pan Máj o čem psát. Bratře.
5: Tak takhle zemřel statečný náčelník Apačů ve skutečnosti. Ale prosím vás, je to jenom mezi námi.
7: Spolehněte se, pane Shatterhand.
5: Ale ještě předtím, než si jej navždy povolal Manitou do věčných lovišť, předal mi můj rudý bratr tajemný váček s kouzelnou medicínou, která ti před chvilkou, File, zachránila život.
13: Kontrola jízdenek. Všichni na svá místa.
6: Do kupé vstoupil revizor. Muž s napomádovanými pečlivě zčesanými bílými vlasy, s navoskovaným knírem, který si tu a tam uhladil bílou rukavicí. Z jeho dechu byla cítit drahá pálenka. Na první pohled zjev padoucha a ničemi.
13: Neslyšeli jste? Křupani!
5: Snad byste se mohl před dámou a dětmi chovat slušně.
13: To mluvil někdo ke mně, nebo jsem slyšel kvákání žab?
9: Tak si myslím, že tahle cesta bude ještě hortá, jestli se nepletu. Jak by řekl sam Hawkins.
5: Správně, Henry. Vidím, že jsi nejenom chytrý, ale i statečný chlapec, který má pro strach uděláno.
9: Děkuju, pane Shatterhande.
13: Cože?
7: Ale jídelní vůz připojej až v Diegu.
13: Tak vy jste... Tak jsem se přece dočkal. Už jsem v to ani nedoufal. Vidíš, ani mě nepoznáváš, co? Všichni si mysleli, že je po mně. Je ti tvý zatracení rudoši. A vidíš? Nakonec mi jeden z těch divochů pomohl.
9: Sentr!
7: Pro boha!
5: Uf! To přece není možné. Ani v knize to tak nebylo a třikrát jsem ji redigoval. Tvůj život přece skončil na kopích apačských bojovníků pod skalou posledního výstřelu.
13: Chyba lávky, Shatterhande. To kopí, které mě mělo probodnout, mělo gumový hrot. I Čung ho tam vyměnil za 3 lahve ohnivé vody.
5: Cože? Tak i Čung zradil.
13: Tak ukaž, Lupen, bledá tváři nemáš, co? Vsadím se, že jedeš na černo, ty barchadé. A já ti teď napařím pořádnou pokutu.
5: Nenapaříš ten
13: Napařím.
5: Nenapaříš.
13: No pařím.
5: Nenapaříš, protože mám jízdenku. To jenom ty jezdíš na černo, protože máš černou duši. Fuj.
7: Ne, nevadilo by vám, pánové, kdybych na chvilinku otevřela okno? Je zde přeci jenom dusno.
13: Otevři si, co chceš, ale zavři zobák. Je asi po mně.
8: Ale mami vždy si zatáhla za záchranou brzdu.
9: On se nabíh na ten šíp?
5: Sence, sence, padouchem ses narodil, jako padouch si i zemřel.
7: Ale já za to opravdu nemůžu. Já chtěla jen otevřít okénko.
5: Zlo a trest je jako bratr se sestrou. Jdou ruku v ruce.
8: To jste řekl moc pěkně, pane Shatterhande. Počkejte, já si to zapíšu do památníčku. Jak to bylo? Jak to bylo?
5: Co? Teď konečně slyším zvonit zvony ze Santa Fe.

0: I tak banální situace se někdy vyskytne v lidském životě. Snad to byla náhoda, snad prozřetelnost. Jisté je, že můj poslední šíp si našel svůj cíl. A já teď klidně můžu opustit slavnostně vyzdobený uhánějící vlak s připojeným jídelním vozem, ve kterém slavný Old Shatterhand dál vypravoval svým novým mladým přátelům své dobrodružné příběhy. A jdu se ohřát do věčných lovišť k věčnému ohni. Jo, kdyby mě někdo hledal, tak jsem u toho ohně. Hovk.
1: Pojď sem, kde seš? Kam ses mi schoval? Já tě najdu, že tě najdu. Tady seš. Je, on mi ho zašláp.
0: Ne, prosím, prosím, nestřílet, ne. Vedle. Netrefil, netrefil, netrefil, netrefil.

0: Tuž, to je vedro jak cip, co pravíte? V pátek na šichtě Roby vědmi předpovídali, že víkend bude vařicí. Podezřívám jich, že mají v kanclíku ropuchu ve sklence od ogurek a potvora jim tam šplha po žebřu navrch a dolů. Však svůj k svojemu. Kolega Erich mě lakal, jestli s ním nechci v sobotu zajet na takovou menší cykloturu, že jsme už dlouho spolu jenom tak nevyjeli. Neměl jsem žádný plán, tuž jsem mu kivnul. Ale pateční odpoledne po robotě, které jsem strávil v Komeňaku na Kolobutách, už bruslím skoro jak Romanovova segra, mě nahlodalo, že ty naše ropuchy možná budou mít pravdu. Projížděl jsem parkem zlehka sem a tam, na triku jsem měl spocené kolca okolo ramen a aj na dříťu. Nechápu, čemu aj tam. A aj jsem si našel 5 případných nevěst. Akurát, že za jednu přijel její kolik na bruslach a měl větší svaly jak já. Druhá byla rychlejší jak já, tuž jsem jí furt čučel enem z dálky na říť. No, nebyl to zlý pohled. Akurát jsem ji nemohl oslovit. Třetí měla sebu jedno děcko, tuž to by mi nevadilo, však praxi ju mám s hrantami od segry, ale ty další dvě, co se vymotali spoza křaku, bych asi nerozdychal. Však aj ta mamina vypadala, že jich má plné kolobuty. Čtvrtá měla sice jakési to kilo navíc, ale dobře rozložené po celé robě. Akurát, že si zapalovala jednu od druhé a já od jisté doby kuřačky nesnášam. Přibližně od té doby, co jsem sám přestal dymit. Ta pata vypadala fajně. Biletilko, krátké galaty, bederky, z kterých vykukovali tanga jak vetřelec z břucha a řvali nám je pod sem cipe. Akurát, že moja kontrolka blikala tak vystražně, že jsem jim radši neodpověděl. Byl jsem z toho odpoledne tak vyprahlý, že do mě večer zahučeli 3 škopky tak jak Intercity do tunela. Potom jsem si vzpomněl, že zítra pojedu na kole, tuž jsem radši šel dom, abych si nafukal galusky, bo už jsou za ty roky trochu spuchřele, jak je furt přifukuju. Ráno jsem se zbudil do nádherného dňa a proklel Ericha. Deprem včil mi došlo, že v hicu jak na NHčku při kontrolní tavbě se budu smažit bez tak až na Ostravicu, bo on je taky šilenec. Asi mu ten hic težně zrobil dobře, bo jak jsem zapnul tydlifon, přišla mi SMS-ka, že ten Rožnov ruší a že stačí jenom hlučínská štěrkovna, bo je vedro jak byk. Trochu jsem zapanikařil, bo kaj jsem asi loni schoval plavací trencle. Naštěstí leželi na vrchu v Kumbale, hned vedle zbytku mořských mušlí a jiných bestií, které jsem si loni dovez z dovolené a chtěl jsem si je vystavit na poličku. Nalel jsem do lavora trochu tekutého mydla, bo trochu smrděli a nechal je tam močit. Mezitím jsem nafukal kolca, bo ty galusky jsou fakt na guvno. Zas byly prázdné. Jak Erich zazvonil před barakem, plavky byly ještě mokré, tuž jsem je vrazil do baťoha spolu s minerálku a paru tatrankami a valil ven. Cesta byla fajná až na ten hic. Užíval jsem si šlapaní, bo jsem letos na kole ještě neseděl. V přivoze před Černým potokem u točny lokálek jsem si všimnul zakazu vjezdu doleva, tuž nevím, co tam zas robia. Jak jsem z posledních sil vyšlapával ve stoje ten kopec za Petřkovicami před kostelem, úplně jsem zapomněl, že tam je. Jak tam valím 90 z felinu, připadám si jak na rovince a deprem ta svině kolo ukáže nerovnost teréna. Na vrchu jsem trochu spočnul, bo jsem dýchal jak Anakin po úraze. Jak mě přešli křeče, jeli jsme dál. Kolem štěrkovny už jsem byl vysmiatý, aby ty polonahé robky neviděli, jak umírám. Našli jsme si pěkný plac hned u vody, rozhledli se po okolí a pravili si, že všecko je tu příjemné na pohled a tak zůstaneme tu. Erich hned zevlek kraťasy a valil do vody. Já jsem musel pod osušku zrobit paru prostocviků a navlez si ty mokré plavací trencle. Trochu mě zarazilo, že Erich stojí furt po kolena ve vodě a rozhlíža se po okolí jak Hrušinský ve vesničce. Jak jsem smočil nohu, bylo mi jasné čemu. Zimu se mi postavili chlupy na nartách. Ty zasrané plavky mě v citlivé krajině studili víc a víc a navíc jsem si všimnul, že nás pozoruje taká kočena z nedaleké deky, tuž jsem se jenem tak přišel k Erichovi, prohodil jsem, že voda je fajná, kutkem oka se ujistil, že roba furt čumí k nám a rozběhnul jsem se a skočil svoju proslavenou pološípku. Jak jsem věl celý pod vodu, chvíli jsem přestal dýchat a asi jsem měl slabý infarkt, bo jsem měl pocit, jak by mě přepadlo 200 nasraných švadlen z jehlami. Musel jsem gvaltem uplavat 20 metrů, abych zas ucítil ruky. Otočil jsem se a než mě chytla křeč, jsem plaval zpátky k Erichovi, který zahanbeně stál u břehu. Gówno zahanbenie. Zatímco já jsem umíral tak jak Leonardo, ten gist hučel do té robky, co se původně čučela na mě. Lapnul jsem na osušku a začal vyhlížet další oběť. Plavací trence zastudili, ale slunko pralo, tuž celkem rychle uschlí. Horší ale bylo, že jsem cítil lehký odor morských potvor. Tuž kdyby něco, svedu to na nekvalitní vodu v štěrkovní. Erik furt hučel do té baby, která už mi nepřipadala taká pěkná, jak poprvé. Potom dorazili další tři rozhýňané kamošky. On se asi zleknul, bo prchnul ku mě na osušku. Leželi jsme, kecali o ničím a hodnotili roby kolem. Jak nám bylo horko, schladili jsme se, potom zas kecali a jak robek přibyvalo, zrobili jsme si sukromnu sutěž, kdo nazbírá víc holých cicků. Potom jsem asi chvíli zachrapal, bo jak jsem se probral z komatu, Erik seděl za zutých bab a asi jim vykladal vtipy, bo se tlemili jak diváci na gogo show. Trochu jsem se nasral, bo si mě vůbec nevšímal. Tež mě mohl přizvat do toho jejich spolku. Bez tak měl strach, bo já jsem známý lev salonu, no. Spíš taky lviček. Jak si k mě začal svrbět hřbet, tuž jsem se pomalu zbalil, pojčal jsem si jeho pumpu a dofukal galusky. Chvíli jsem laškoval z myšlenku, že odjedu na tým jeho hypermega cyklu za 30 litrů, bo si mě furt nevšímal a i jak viděl, že už se balím, ale začali mě svrbět aj stehna, ruky a ksicht, tuž jsem se na něho vysral a jel dom sám. Doma jsem už piglu pochopil, čemu mi všecko svědí, jak bych přespal v kopřivách. Byl jsem rudý jak zař nad Kladnem. Dal jsem si ledovou sprchu, ale to nepomáhalo. Chvíli jsem trpěl před televizu, potom jsem to vzdal a zavolal mamě, jestli neví, co se dává na popaleniny. Zdvihla to segra. Jak mě slyšela, šokla mě novinku, že se jí ztratilo nejmenší děcko. Tož ní, že bych se valil zrovna věšať, ale přece to trochu zamrzelo. Segra dál pokračovala, že prý se to stalo na zahradě. Trošku jsem zaváhal, bo to jsou sice hektary, ale také. Segra potom nasraně dodala, že za to můžu já, bo prý to nebohé děcko zabludilo v travě, která vyrostla tak vysoko, bo to nikdo nekosí. Pochopil jsem, nachytala mě na slivkách. Co fotra ten její pajtaž, doptal jsem se. Bestia to čekala, bo rychlostí bleska odsekla, že tata má posraný hřbet a její chlop, že je na montaži. Tož jak jinak, no ní? Vysvětlil jsem jí, že mám popaleniny třetího stupňa, takže mám jakousi neposečenou travu u dupy. Navíc mám sennu rýmu. Poradila mi, ať si nařbět na kipu zimný jogurt, narvu se antihistaminikami a zítra ať valím posekať lany. Bo už jsem věděl, co jsem potřeboval, bechnul jsem jí s kecafonem spíš jak ona a to se mi moc často nestává, bo ona je bestia rychlá. A i kdybych měl na nedělu milion plánů, nezrobil bych žádný, bo se mi od soboty večera pala motala, jak kdybych vyhrál celodenní permanentku na Husenkovu drahu. Celý člověk mě bolel, zevnitřku z toho kola a navrchu z toho slunka. Tož jsem se jenem smutně plužil zatemněným kvartirem, polehával u televize a chladil se pivami. První jsem si zimnu plechovku valal po těle a potom šupsňu do břucha. Večer už mi bylo celkem lepší, tož příště, než pojedu kajsik na kolo, budu chvíli trénovat a hlavně nezapomenu na opalovací krém, i když to mi nepřipadá moc chlapské, mazat se na veřejnosti, jak na soutěži kulturistů.
1: Mě přijeli vnoučátka, protože já bydlím v té veletržní ulici, tak já jsem je, tam je strašný frkér teď, než tam udělají nějaký přednosti, to tam pak bude ještě větší. Tak já ty děti vodím do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, protože tam, i když není Matějská pouť, i když to není příliš počasí na procházení se, vždycky je tam nějaká zapomenutá bouda, ty děti prostě koukají, nějaká atrakce, koupí mi vatu nebo tohle. A tak jsme tam tak vešli a mě prvně, co padlo do oka, tam byla bouda, tam bylo napsáno turecký med. A protože samozřejmě nemůžu se rovnat tady tatínkovi Lipskýmu, ale už jsem taky dědeček, tak dědečkovi rádi kecají, tak já hned, podívejte se děti. Turecký med povídám, že jo, a já když jsem byl malinký, tak to byl hlavní artikl, který já jsem vždycky na pouti si kupoval. My jsme penízku moc neměli, my vždycky za různý služby, když třeba přijeli letňáci, tak jsme tamhle se nosil kozí mlíko, až tam měli podvýživenou dcerušku, tenkrát se říkalo chudokrevnou, a tak nějaký ty penízky jsem vždycky dal takhle z těch darů dohromady, a když se mi to ještě nezdalo, tak jsem švihnul něco taky. A šel jsem na pouť, a na pouti první, kdo mě padl do oka, vždycky Tam stál, dneska se mu říká vančický celník nebo vančický Ruso, to byl malíř Svoboda. Dneska se jim říká naivisti, tenkrát říkali, že je blbec. Ten tam stál s těma obrázkama, nikdo si od něj nic nekoupil, dneska by to muzea by to koupili a vedle něj stál chlap, který byl přespolní a byl to prostě echt Turek. On byl od někud tamhle z Prštic, nebo já nevím odkud, ale měl takovýhle vousiska, měl fez ze Strakonic celý v bílým, před sebou měl takovou velikánskou hroudu tureckýho medu. To jsem říkal dětem, když jsme šli tam k tomu tureckýho medu v Parku kultury a oddechu. Povídám, a měl tam dvě velikosti side papíru, protože prodával za 25 a za 50. A měl sekáček a jak jste položili minci, věděl, kolik uhodilo, vzal buď většího menší papír a sek na jedno seknutí, aniž se jedinkrát amputoval. To jsem si dával bacha. Vždycky. No. A pak jsem šel, tam byly necky a tam nějaký chlap, tenkrát životy lecně jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu vem si 5. Tak já jsem hned dal korunu, pak já jsem měl rychle, já mi myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přežárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku do té vody, už jsem měl strašnou klepotici, tu 5 korun nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede, korunu a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem to moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s Kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom, v ty kádi přivez na trakaři. A ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku. My už nemáme peníze po tom tureckým medu, že jo, nám to bylo... A ona vždycky, počkejte, jak obsloužím a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl kopr, cejdino, všecko možný. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, což v obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. A ještě nepřející, on neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal toho lák, protože jednou jsme nám přišli a já pan paní Brudíkovi, ona říká, jo, počkej, nalídá nám a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek, ale tamto druhý, aby jsme to jo nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak chrastali dál, já v tom toho dětka necítím. No a teď ale tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům, to už říkám jenom vám tady, pač vím, že se to neroznese o tu. Došli jsme k tomu k stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecké medy vyprodaný, on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto? A pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm zabaleným paditi tam napsáno turecké medy. A pám, jo pane, to už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem tam dal. A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám. Já, pan, tohle vám děti nekoupí. A oni, a dědinku, kup nám to a tohle, teď podám, tak já si řeknu. Tak dobře, ovšem, dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, až má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeničko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor. Když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor. Povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skutečně jak mejdlo. Holíci, jako jak byly ty špalky, jo. Pán, takhle to uchop, kousni a pa, až pičák je v hajzlu.
2: Totiž v dobách nedávných se mínilo, že trochu kultury nemůže škodit, A proto se založilo divadlo.
3: Prosím vás, a kde?
2: Kde? Člověče, vy byste se měl zeptat, kam se založilo. Zkrátka založilo se nákladem 10 milionů a dodnes se nemůže najít.
3: Ten člověk?
2: Ne, ten se našel. No, panečku, ten se našel sám v sobě. Šel do sebe a dodneska sedí na ministerstvu.
3: No tak sláva, člověk je, divadlo je.
2: Ne, divadlo je, jenže chybějí na to konto troje jesle. Divadlo, pane, to mělo být kolosem, potom největší divadlo v Evropě a teď je aspoň nejvyšší. 13 pater, bez suterénu, tam je sál, to nahoru je administrativa a prý můžeme začít hrát. Máme systemizaci na jednoho herce, no a tak jsem myslel na vás.
3: Tak nashledanou, já jsem totiž zpěvák.
2: Tím líp. Podívejte se, ono dneska divadlo bez zpěváka, to si nemůže dovolit ani Národní divadlo. Vlastně v Národním můžou, jenže já nemám na 200 propagačních referentů, tak jsem si vybral vás.
3: Už jsem vám říkal, nashledanou.
2: Počkejte, to bude ohromný divadlo, opera. Víte, 10 premiér ročně, plakáty, výprava v barvách, zájezdy až do Brd. A to všechno vy sám.
3: A vy nemáte fondu?
2: Fondy, člověče, my máme fondu, ale prachy žádný.
3: Tak nashledanou.
2: Počkejte, budete mít všesolovej plat 12 000 měsíčně.
3: Tak nashledanou.
2: Nechte mě domluvit. 1200 vy, dohromady 4 000. Vaši manželku přijmeme do šatny. To je místo se šatnou, víte?
3: A co, když nebudou návštěvy?
2: Jo, to je vaše věc, to je hmotná zainteresovanost. Model. Kdyby byl pan pianista tak laskav, tedy dneska zcela výjimečně, příště se budete doprovázet sám. Prosím.
4: O, jak je měňvé, to srdce ženivé.
2: Počkejte, to ne. S tímhle jsem to já dotáhl na troj alimenty. Něco nobl, no.
5: Znám jednu dívku, to modulárky.
2: To je sice výborný, víte, ale tak jednou do roka, na státní svátek. Něco lidovějšího, no.
4: O, Rosemary, o báje, i královnou syra a je.
2: Počkejte, ale něco ještě lidovější, no.
6: A na silnici doprášil, jeden mladý je se stáržil.
2: To ne, s tímhle uměním jsem to já dotáhl akorát na ředitele, s tím přestaňte. Něco jiného, nějakou parodii třeba, no.
3: Jo, potká Burian Vericha a povídá mu. No. Tak si představ, Jeničku, jakýho já tě mám hodného a hlavně poslušného pejska. Já ti mu řeknu, sedneš si a nebo si nesedneš. A on vám si sedne a nebo nesedne.
2: Dobrý, a co na to veríš?
3: Ty seš ale tajtrlík jeden. Seš normální blbej tajtrlík.
2: A Burian?
4: Tak ty mě říkáš tajtrlíku? Tak za první nevím, co to tajtrlík znamená, a za druhý mě to strašně uráží.
2: Výborný, už to vidím, jaký budou návaly. Ovšem, máte jeden háček, víte, vy jste tam zaplet národního umělce a tohle moc národní není, přitom se musí přemýšlet a lidi mají radši dechovku. Hejte, rozehrajeme si tady scénu. Vy jdete zprava a zpíváte tomu vlevo.
5: Znám jednu dívku, to modukoty.
2: A ten levej zpívá tomu pravý, tak, pravý.
4: Znám jednu dívku, to modukoty.
2: No to je výborný, Už to vidím, jaký bude nával. Ale prosím vás, takhle světový repertoár, co?
5: Třeba toho, no. Toreador smělý, pozor si dej.
2: Přijde, to radši něco z českých kruhů, eventuálně hájů, no.
5: My pracovali a strádali. A léta, dlouhá léta.
2: Opravdu pěkný, opravdu cný. Ono umění, je to umění, je. Co pak o to, ale víte, my bychom potřebovali naplnit sál, takhle šlágříček, kdyby byl nějaký.
7: I'm here yesterday, man.
2: Ha, ha, ha.
7: And who known a decimatum.
2: Ha,
7: ha. I'm here yesterday, man.
2: Ha, ha, ha. Výborný. Ale to je
3: tak.
2: Výborný, to bude nakonec i na dietky. I 13. plat bychom si mohli dovolit, když se vynechá 12. A teď bych prosil ještě duetek, víte?
8: No to by bylo něco, něco, no to by bylo něco, něco, no to by bylo něco, něco, to by bylo něco kus daru, to by bylo něco, něco,
9: to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco kus daru, to

0: sám. Já jsem tady říkal, já přece nemůžu pracovat, tak by bych vypadal. Teď víš sám, no?
1: Usramontal, čo, a quando asendo?
2: Povina!

0: Dobrý večer, vyslechněte si ještě poslední zpravodajství ČT1. Ve světě, ale hlavně v posttotalitních zemích, komunisté mění nejen ideologii svých stran, ale i jejich názvy. Zatímco u nás se nejspíš KSČM bude jmenovat Platforma za socialismus, v Itálii Diavolo Rosso, ve Francii Le Miserable a v Polsku Cholera jasna. Na michiganské klinice v USA se podařilo specialistům vyvinout přístroj, který dokáže velmi kvalitně a bezbolestně vykonávat opichy páteře a nemocných kloubů. Jeden exemplář získala i fakultní nemocnice v Hradci Králové. S tímto technickým zázrakem dokáže jedna zručná zdravotní sestra bezbolestně opíchat i 60 pacientů za směnu. Policii České republiky ovlékne módní návrhář Teodor Pištěk do nových uniform. Měnit se bude i označení hodností. Málo kdo totiž ví, co stávající označení na výložkách znamená. Vězte tedy, že jedna hvězdička znamená, že policista umí číst, dvě, že umí číst a psát, a tři hvězdičky, že zná někoho, kdo umí telefonovat. Minulý týden si v pražské Stromovce dali dostaveníčko orientační běžci. Závod skončil triumfem našich barev a bez větších problémů. Ve třídě A mužů se nejlépe orientoval Blažek, který doběhl v čase 1 hodina a 27 minut. Naopak nejhůře dopadl Polák Perececky, který doběhl před chvílí promrzlý a pokousaný od ledních medvědů. Neuvěřitelná smůla zamíchala pořadím při poslední časovce závodu Paříž-Dakar. Ovšem celý kalich hořkosti vypili největší favorité. První v pořadí Ital Perlini nedojel, neboť mu klekl diferenciál. Druhý Loprais s Tatrou rovněž nedokončil, neboť 2 kilometry před cílem mu klekl motor. A poslední aspirant na titul Egyptian Sinuhet nedokončil o neuvěřitelné 2 metry, neboť mu klekl velbloud. Na tenisovém mezinárodním mistrovství USA náš Petr Korda postoupil do finále přes Petra Semprase. Dařil se mu jen servis, ale v posledním setu zahrál 5S a 4 filky. Zítra končí švédský pohár. Po debaklu 6-1, který dostali od našich Rusové, a po naší prohře s domácími Švédy 3-2, nás čekal zápas s Kanadou, která je kolébkou hokeje. Proto jsme se telefonicky spojili s naším trenérem Ivanem Hlinkou. Slyšíte nás?
1: Kokoti, ještě tyhle, to hrajete opravdu jak ponocný.
0: Haló, slyšíte nás? Tady je Studio Sport Česká televize.
1: Ano, tady Hlinka, dobrý večer.
0: Dobrý večer, trenére, co se děje zrovna v družstvu?
1: No právě chválím obránce, jak to zahráli se švédskýma útočníkama.
0: Trenére, zítra hrajete s Kanadou.
1: Čeho?
0: Zítra hrajete s Kanadou.
1: A Hergo, to jsem ani nevěděl. No nic, nastoupíme s obvyklou taktikou.
0: Můžete prozradit, s jakou taktikou?
1: No, vymyslel to Standa, já ho podržel, klukům to sedí, zkrátka jde o to dát aspoň o 1 gól víc než soupeř.
0: Snad nám to vyjde. Ještě by diváky zajímalo, co je pro vás největším překvapením poháru.
1: No, vyplašili mě 3 věci. Za první Švédi tady ve Štokholmu se cítí na ledě jako doma. Za druhý mě překvapilo, ale to asi všechny, který se točí kolem hokeje, s jakou sem přijeli Rusáci.
0: Jak to myslíte, trenére?
1: No, protože Rusáci tady byli absolutně nejhorším manšaftem, takže po tomhle debaklu můžeme čekat letos horký léto.
0: Proč myslíte horké léto?
1: No, páč budou Ivani pálit hokejky. No, a za třetí, co mě tady zarazilo, už jsem kvůli tomu byl včera s prdnou Jerry, že nám tady hrajou nějak kratší hymnu.
0: Samozřejmě, jak zápas s Kanadou dopadl, dnes už víme. Po první třetině jsme prohrávali o branku a vypadalo to škaredě, ale do druhé třetiny se zdálo, že mužstvo hraje jako vyměněné. A skutečně. Přišla 15. minuta druhé třetiny a hlavní rozhodčí si všiml, že místo Kašťáka se Ščerbanem na ledě střídali Jarvele a Jalonen. I Hlinkovi bylo divné, že svým svěřencům nerozumí. Inu, Finové si spletli tréninkovou plochu a nastoupili na led Hali Globen. Zápas se později dohrál tak, jak má být, a naši vyhráli 8-7, čímž obsadili druhou příčku za Švédskem. Mohlo být i zlato. Co tomu bránilo, trenére?
1: No, hlavně obránci Švédů.
0: A co si myslíte, že by přispělo k zásadnímu zlomu a naší výhře?
1: No, čertý, ale stříbro je super, si myslím, no. Hlavně to ukazuje, jak jdeme s hokejem nahoru. jsme tady všichni jako jedna velká rodina, jo, nějaký stresy nebo hlákání, řvaní, jak jsme to leta viděli u Tichonova, to u nás prostě neexistuje, jo. A pokud nám dobrá nálada vydrží, tak jakože asi jo, z mistrovství světa povezem zlatý placky my, no.
0: Ivane, díky za rozhovor.
1: Není za co, no. Ty vole, zrovna teď bude nějaký Ferda opruzovat z televize, ty vole.
2: Kurva, že má jeď! Přihraj mu to! Naser to tam do dech!
0: No a nyní zpravodajství. O počasí. Při pohledu z geostacionární družice jste si jistě povšimli, z jaké výšky byl záběr pořízen. Jsou zde velice dobře patrny hluboké brázdy na poli v Klecanech a střed tlakové výše, která ovlivní počasí u nás v ranních hodinách. Na své si tedy přijdou zejména srdcaři. Denní teploty, jak kde, noční o něco nižší. Smogová situace se mírně zlepšila v Praze, kde nejlepší rozptylové podmínky hlásí Strašnice a Motol. Naopak k mírnému zhoršení došlo v pálivní oblasti severních Čech, kde sice 5 měřících stanic hlásí zvýšené koncentrace oxidu siřičitého, a to zhruba 63 kg na metr krychlový, ale výraznějšího zlepšení se dočkáme již ve druhé dekádě příštího roku. Na závěr zpráv ještě jedna aktuální informace z České tiskové kanceláře. Další závažný případ trestné činnosti byl objasněn a přední politici se již nemusí obávat atentátů, prohlásil český ministr vnitra Jan Ruml. Včera jsem poučil dozorce, jak mají vězňům sdělovat ukončení výkonu trestu. Došlo totiž k nepříjemnému nedorozumění mezi Milanem K. a dozorcem, který mu sdělil, cituji, zítra jdeš na svobodu. Propuštěný se nejprve zastavil v hostinci, kde na posilnění vypil 4 piva a velkého rumla a poté neprodleně vyhledal bydliště jmenovaného předsedy KSČM a pokusil se jej zabít. Milan K. si nyní odpikává svůj trest. Amnestie nepřichází v úvahu a propuštěn bude za 9 let, nejdříve však na Štěpána. To už byla poslední informace dnešního zpravodajství. Přeji vám ničím nerušenou klidnou noc. Vážení diváci, nyní jsme operativně zařadili tajně pořízený záznam z konspirativní schůzky obou premiérů z jednoho nejmenovaného místa.
3: Takže místnost je skutečně zabezpečená.
4: Samozřejmě všechno je v pořádku, místnost je zabezpečena, nikdo o tom neví, takže chvilku počkejte, každou minutku by tady měl být.
3: Dobře, tak já počkám. Už má zpoždění, že by snad mlha nebyl. Prosím?
5: Tu jsou.
3: No já nikoho nevidím.
5: Tu, vo vedlejší kabině.
3: Kdo jste?
5: Co jsi ma nespoznal? Mám na vyšší bafůc Janku Liary.
3: No, to je zajímavý převlek, ale pojďme k věci. Musíme se domluvit na zásadních věcech. Zejména na rozdělení měn.
5: Tak ma napadlo, že v tomto prostředí dojde mají na Slovenskou radu. Ano, opýtám se, či tam jsou. A Bůh jich chrán, či počuje mě něco zlého sebe.
3: No dobrá, ale teď k té odluce. Jak to chcete provést?
5: Co já vím?
3: No, já bych navrhoval rychlé, koordinované rozdělení, abychom neovlivnili vzájemný obchod.
5: Ještě ma napadlo dojít s dřevěnou nohou. To by mi dávali prachy už na cestě sem.
3: No a dále navrhuji přepočítat naše platby na EKU.
5: Počítaj si, na čo chceš, ano. Hoci aj na počítadle, ale teraz vážne. Sme tu sami dvaja, pohovorme si ako premiér s premiérom. Tak čo, Klaus, prachy máš?
3: No, něco málo snad.
5: Tak mi použij 20.
3: No, to by pro mě neměl být problém, takže...
5: Čo sa hrabeš, vovačku? Já chcem 20 miliard.
3: No tak to je velký úvěr. To by musela schválit vláda, ano, parlament. Musíte podepsat prezident, ano, a...
5: Já by som ich nakopal do rytí.
3: No, východisko bych viděl v dobře fungujícím obchodě na principu clearingu.
5: Ano, to je výhodné. A já mám auto na clearing.
3: No tak to jste tyto principy příliš nepochopil.
5: A čo myslíš, kradnout?
3: Já bych se nejdříve zabýval otázkou té nezaměnitelnosti vašich a našich kolků, protože jak celou záležitost sleduji, tak ten váš deficit v poslední době skutečně značně narostl.
5: To je další dezinformace, ano. Taky deficit mám už od 15 roků.
3: No, pojďme se už konečně domluvit a podepíšeme rovnou platební dohodu. No.
5: A půjdeme na pivo.
3: Ne, bohužel já spěchám, já odletám do Davosu na ekonomické fórum, kde budu mít referát v angličtině.
5: Co? V angličtině? Ty nebudeš hovorit, jako ti zobák narastl?
3: Ne, jednací jazyky jsou angličtina, němčina a francouzština.
5: Čo se hambíš za svůj jazyk?
3: No to v žádném případě, ale v drtivé většině mezinárodních institucí se hovoří převážně anglicky.
5: Tak to by som si veru velmi nepokecal. A vím po anglicky iba tak maximálně hello dolly. Chod si tam sám, ano, mezi těch svojich hotentotů, čo nevěděl po našom, ano. Kolko je?
3: No bude 15:30, já už budu muset skutečně na letiště.
5: A já půjdem. Nemám fudzi odlepiny. Ještě ma počúvaj. Však si kamoš Klaus. Kebyže sa ťa moja stará opýta, áno, musíš jej povedať, že sme boli spolu v Davose.
0: Tolik už tajný záznam a nyní pořad neméně zajímavý na téma Sněžná kalamita, který připravil redaktor Jindřich Honzík.
6: V ulicích Prahy napadlo včera přes 35 cm sněhu. Většina ulic byla neprůjezdná, problémy měly i tramvaje a vozy záchranné služby. Nejvíce nás zarazilo počínání technických služeb, neboť šéf krizového štábu Rudolf Jety nevydal příkaz k zásahu pluhů a sypačů, ale naopak nechal celý den přivážet do Prahy haldy sněhu z Krkonoš. S aktuální reportáží z pražských ulic se nám přihlásil reportér Ota Černý.
7: Vážení přátelé, ano, Praha byla včera doslova zavalena sněhem. My jsme se Zuzankou vyrazili, tak říkajíc, na místo činu, ano, přesvědčit si, jak technické služby se vyrovnaly s tímto nadělením, a když to tak vidím, no, potěžkošti.
8: Já, Jatičko, drž ma, lebo mi jde ten sněh nohu a dlami.
7: Neboj si, Zuzankou, já jsem pevný v kramflecích, ano, člověče, dávajte pozor na cestu, kam koukáte.
5: Pripačte.
7: Viděla se Zuzankou černoch, ano, a ještě je to slova. No nic, tady se nám klouží jeden náhodný chudec. Co říkáte, pane, to je sněhu, co?
9: Nechte mě být, mě politika vůbec nezajímá.
7: No ne, já jsem si chtěl učit pěčku, neže? No nic, jeden neúspěch, ano, jaro nedělá, tak říkajíc. Tak se zeptáme, tady ten neuteče, pan se tady válí dokonce bez jedné boty, co pak, vy jste ztratil botu?
10: Ne, já ji našel.
7: Ano, tak ten sice neuteče, ale zase si nic nedostane. Páče jak cepelín. Ano, takže se ptáme tadyhle, koukej. To jsou hezký holky, víš, Zuzanko. Děvčata, co vás vyhnalo v takovém nečase?
10: Ne, pasací, vale.
7: No jo, tak to jsem šlap trošku vedle. A co ty, holčičko, to je sníčku, víš? A ta zima do toho. Ty to budeš mít dráhy, děda, 700. A sakra, tak mě to dneska nějak nejde. Ano, stopněte to proti vás. Ať to diskusit raději Zuzanka, protože nejsem měl reformy. Takže kamera?
9: Jede.
7: Dobrý den.
9: Já, Wi-Fi?
7: Já těším, a Bobilková. Stop, zastavte tu, ano, zbalte tu. My už si končíme, protože ještě pár takových exotů, ano, a zítra už by mi hráli. Takže pánové, odvěste ten cejt do televize a ty, Zuzanko, radši pojď. Nebo mi tě tady ještě někam obtáhnou.

0: vydání pořadu Co týden dal, ano. I když dnes se budeme věnovat událostem u našich sousedů, také bychom se dnes mohli nakrásně jmenovat Duel, protože naši hosté jsou Vladimír Mečiar.
1: Dobrý den.
0: A Milan Kňažko.
2: Dobrý den.
0: Ukázka napoví, o čem bude řeč.
3: Slovenský premiér Vladimír Mečiar řekl v rozhovoru novinářům, že uvažuje o odvolání Milana Kňažka z funkce ministra zahraničních věcí. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že Milan Kňažko nebyl schopen za 2 roky vypracovat koncepci zahraniční politiky. Milan Kňažko v odpovědi sdělil, že podle jeho informací je ministerstvo zahraničí jediným ministerstvem, které koncepci má zcela jasnou.
0: Takže dozněla ukázka a já bych od vás chtěl slyšet, má pan Kňažko koncepci politiky nebo nemá?
1: Či má koncepciu, alebo antikoncepciu, to má vůbec nezaujíma. Já nepotřebujem takého ministra, který sedí vedle mě, ano, uškrňá se a zazerá jako bazilíša. Já už jsem ti nieraz jasně povedal, Milan, že to máš čertovsky nahnutý. Před 2 mesiacmi jsem tě varoval, alebo budeš počúvat, alebo poletíš, ano, a s tebou je ten druhý fiškus, alebo filkus, jako se volá.
0: Pane Kňažku, já mám s tou takový pocit, že se na vás splnilo to známé řečení o čertovi a pekle. Co vy na to?
2: Tak já se nebudem obhajovat, protože moja koncepcia je úplně jasná. Jednoznačná orientace. Nebudem obhajovat, protože moja koncepcia je úplně jasná. Jednoznačná

0: ti chodí a nekrkve sa do politiky ako ty, kňažko.
1: Ja som samozrejme nemyslel sa iba orientovať na Českú republiku. Ja som myslel Západ ako taký, európske spoločenstvo, NATO.
0: Na čo?
1: Tak to nemá väčšmi cenu sa o politike rozprávať, keďže také pojmy ako je NATO pánu premiérovi nič nehovoria. Lebo to môže Slovensku iba škodu narobiť.
0: Škodu? Akú škodu? Ja som nikdy neurobil žiadnu škodu. Akože, tak to bolo iba raz, áno, keď som v Jugoslávii vyvalil dvere od ajzlu.
1: Prosím vás, ak má byť toto štýl našej zahraničnej politiky, potom nechce mať s takouto politikou nič spoločné.
0: Ani mať nebudeš. Čo skoro pôjde zase naspäť do divadla, šaša robiť. Politika je není divadlo, áno. Tu sa nedá nič robiť na skúšku.
2: Ale mne si zdá, pane premiére, že by se Slovensko mělo orientovat přece jen více na hospodářský silný Západ, ano, a ne třeba na Ukrajinu, která je na tom ekonomicky velmi špatně.
0: Neboj se nič, stačí chvilku počkat a budeme na tom rovnako. Čo máme robiť, ano? Poliaci vexlují, Čehuňu jsme nasrali, Maďarů těž, Rakušania nevědí a hovorí po našom, tak to nám ostává.
1: Samozrejme, Nik, ak si budeme predstavovať, že Slovensko je voláký pupok sveta.
0: Ty kurva, Milan, už ma ale nevytáče, lebo ti rebra dolámem.
2: Pánovi, klid, je to akademická debata, ano, diváci se dívají.
0: Čuž už, kurva. Držte ma, jaj, držte ma 2-3, lebo ich 5-6 pobijem.
2: Pánovi, čas se sice nenaplnil, ale já si raději rozloučím. Díky a příští... Pánovi, díky a příští tým nenavidím.
3: A na závěr opět naše oblíbená reklama, o kterou nám všichni píšete. Proti imitátorovi Zdeňkovi Izerovi se sice již začínají ozývat některé politické kruhy, ale nic se neděje. Neboť, jak vidíte, jste právě svědky natáčení dalšího dílu našeho populárního seriálu s názvem Ve dne zataženo, v noci roztaženo.
2: Takže začneme. Dobrý den, dámy a pánovi, je tu další vydání, už ne nedělního, ale opět sobotního pořadu. Co se děje, co tam máváte?
4: No tady jsou nějaký lidi s kuklama.
2: Co se tam děje?
4: Já nevím, jestli budou točit Rambo nebo co.
2: Takže znova, nebo počkej, co tam nějaký helikoptery lítají, nebo
4: no to je hruza,
2: letadla, proboha, co tam dělají ty lidi?
4: To je strašný.
2: Vyhoďte je z té režie, co tam dělají v té režie?
4: No já nevím.
2: Ulítněte tam odsaď, no tady se nedá dělat.
5: Izora. Vidíte s rukami von, nad hlavou, nic sa vám nestane. Zbožong a Dobrodinský už odvolali.
2: A co je to za lidi zase?
5: Som tvoja stará mama. Máš 15 sekúnd, toto štúdio je obklúčené. Nemáte šancu. Však musíte vedieť, že to dělá smysel. Vidíte, von, dajte ruky nad hlavu, si môžete aj nohy. Dosť bolo srandy, Izer. Dosť už bolo srandy, teraz vážne. Izer nahrá.
6: Ja neviem, čo to, jestli to budete... Ja som tak jako najednou proti mne, ten, vy ho nebudete znát, ten jeden môj kamarád, a on teda, ja neviem, on strašne rád. Ono se stane, že člověk se někdy jako zatoulá a že jako potom, no ale možná, že taky, no zkrátka byl tak umazaný v ksicht, já když jsem ho viděl, on je jináč seriózní člověk, on jináč vypadal náramně tento, ale on snad si toho nevšiml, teďka proti mě jde, já myslím ze začátku, že a teď na něj koukal a on se koukal na mě a se přijde, jde, tady na tom čili, to bylo celý zamrzlé, on to opět a tady u toho... Jo, on si to dělá a najednou teďka bude, já jsem se tebou jen na ten obvící. Tak a, on se, já, on se, já pak bych přemyslel, jak...

0: jestli on to měli za ušima. On má měl ty uši tlý úplně. On je s pozdravem a sundával klubu. Pak mi vlastně. A ono někdo postříhá. Ono mám to samo. A hlavně. Ono měl přilepenou rukavici. Já podívej se na sebe, čvěti. Teď máš na hlavě cizí ruku. Já si na to hezky vzpomenu. Já když si na to vzpomenu, miluji tu vidí, jak tam tu ruku navíci měl. Já mám si jasná doma tu bránici nebo podolnici, já nevím, co to je, ale Jezusmarja, to je pobřežnice, to já to nemůžu. Já se nám už vechtane, já. Ten chlap mě dal.
1: Ahoj, holubice.
2: Ježíš, mamko, ty, co tady děláš?
1: No, bydlím tady, ne? To víš, tím jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
2: Nic, totiž já nevím.
1: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
3: No, hezký.
1: Tak měl jsem důlko to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
2: Je to Jaromír, pan Poupě.
1: Těší mě, já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to, když si tady trochu dělám pohodlí, co? Volíte, já jsem 6 hodin na cestě.
3: Ne, to je trapná situace, já bych snad raději šel.
1: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
3: Ale tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
2: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
3: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
1: No, proč ne? Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Androu mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
3: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
1: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
2: Abys rozuměl?
1: No.
2: Pan Poupě je doktor.
1: No, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
3: Proč zahradník?
1: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
2: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
1: No... A proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ním vlastně vypadá? Helejte se, ale žádný latinský název, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
3: No, jak si, že ano, já bych řekl, no...
2: Migréna.
3: Ano, tak.
1: To já jsem rád, že to není nic vážného. Migréna, to je jako hlava, palice, že jí bolí, že jo?
3: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
2: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
3: Ne, co pak to jde?
1: No, ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás... Sakra, Andulo, kde mám župán?
2: Já nevím.
3: Já.
1: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
3: Totiž to ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, no to je trapast.
1: Ale prosím vás, co byste ho svlíkal, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezul, víte. Ale na druhé straně já se zatím, ale já se bez nich obejdu. Vidíte, je, když vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne, s tou fajfkou, víte, helejte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou. Ale to nic. To byl jenom takový for, berte to tak.
3: Já nechápu, kam tím vším míříte. Skončeme tuto trapnou záležitost, já jdu.
1: Ale podívejte se, když už tady, pane doktore, když už jste jednou tady, tak byste se mi mohl podívat na kuří boka.
2: Co?
3: Cože?
1: No na kuří boka.
3: Ale proč mě takhle trápíte? Proč mě takhle trápíte? Já už dál nemůžu, tady. Já nemůžu.
1: Napijte se, doktore, napijte se, to vám udělá dobře.
3: Ne, neudělá. Proč mě tady vůbec držíte?
1: Já, že vás držím, já vás nedržím.
3: Moment, tak já můžu odejít?
1: Ale no pokud chcete, proč ne? Naschledanou.
3: Děkuji.
2: Naschledanou.
1: Poslyš, Andulo. No. Tenhle ten doktor, to byl nějaký cvuk, nezdálo se.
2: Emžene, nech už toho, proboha, nech už toho. Jestli chceš, tak se rozvedeme, ale k čemu tohle to divadýlko?
1: Ale jaký divadýlko? No já nevím, co to pořád meleš.
2: No proč mě trápíš? Co pak tobě je to, co se stalo, úplně jedno?
1: Ale no hlavně, že jsi zdravá, že je tělí.
2: Emžene. Já mám strach, že se zblázním. Co pak ti to nedošlo?
1: Ježišmarja, no. Došlo. Ano. Já ho zabiju. Já to padoucha zabiju.
2: Vidíš? No, konečně normální reakce. Co uděláš se mnou?
1: S tebou nic. Toho cvoka zabiju, protože odešel v mým pyžamu v bačkách a kešem ještě s mou fajfkou.
4: Vážení přátelé, Cimrmanův grafický záznam hudby je průkazným svědectvím Chlapcova nevšedního hudebního založení. Geneze tohoto systému je prostá. Předmětům, na které dítě hrálo, patřily i různé sklenice. Malý Cimrman brzy postřehl, že výška tónu závisí jak na velikosti a tvaru sklenice, tak i na množství tekutiny. Záhy dosáhl takové dokonalosti.
5: Je, víte, stačí... pane kolego, co mě teď napadlo, že bychom mohli použít toho, že nám přinesli na stůl skleničky a že bychom si to mohli na nich názorně ukázat. Že? A zajímavé je, že není třeba do skleniček ťukat. Kdybyste byli chvilku ticho, já bych se to pokusil na nich předvést. Tak prst je třeba trochu navlhčit, že? A pak stačí malé pohyby, jo?
6: Já nevím, já myslím, že diváci si to dovedou představit. Když je ta sklenka zabroušená a když to někdo umí...
5: Dej to, Kvíkl! Pokročujte to, nezdržujte.
4: Tak tedy malý Cimrman záhy dosáhl takové dokonalosti, že mu stačil pouhý pohled na sklenku, aby věděl, jakým tónem zazní. A tak si mohl chlapec sednout ke klavíru a kreslit si melodie přímo na čtvrtku papíru. Zde vidíte skleničkový záznam skladby, kterou pětiletý Cimrman složil k narozeninám své starší sestry Luizy. My si můžeme píseň zahrát a zaspívat.

0: Přátelé, pověsme si nyní, jak je možné, že se Zimmermann nestal virtuózem. Zimmermann totiž neměl to štěstí jako například Mozart, kterého do klavírní hry zasvětil otec, sám výborný muzikant.
1: Je, promiňte, pane kolego, nezlobte se, ale mě už posledně, když jste mluvil o tomto tématu, napadlo, že by mohl v posluchačích vzniknout mylný dojem, že Zimmermann jako dítě byl pouze zázračným fenoménem hudebním, že?
0: Ne.
1: To bychom se dostali zase do úplně opačného extrému.
0: Ano.
1: Je pravdou, že Zimmermannův talent se vyvíjel od samého začátku opravdu všestranně. Tak on například již v 10 letech napsal báseň. Já tu báseň náhodou umím z paměti, tak bych si vám jí dovolil. Jo, je taková rázná. Tak bych si vám jí dovolil přednést. Jmenuje se Krejčovský synek. Tak. Jsem synem Krejčího, co může být lepšího? Když potřebuji kalhoty, ušije mi kalhoty. Když potřebuji vestu, ušije mi vestu. Takový synek z hospody má zase jiné výhody. Chce-li však mít i kabát nový, musí přijít k tatínkovi. Já myslím, že ta báseň stojí aspoň za kratičký rozbor. Že? Tak, dítě si váží práce svého otce a projevuje svou radost nad tím, že se narodilo právě v rodině Krejčovské. A důvody této radosti nejsou nijak mlhavé, že? Ale zcela konkrétní. Tatínek umí ušít kabát i vestu. Tedy úcta k práci a vědomí její společenské důležitosti. Že? I bohatý synek hostinského musí přijít tatínkovi, protože jeho otec není z toho kabát vyrobit. Tedy 10letý autor již ví, co je dělba práce.
2: Ano, ale já myslím, pane profesore, že jsme trochu přetrhli nit referátu doktora Bence.
1: No ano, správně. A nebo. Ten rýmový aparát básně. No,
2: tak ten je také pozoruhodný, ale musíme dodržovat to stanovené pořadí přednášek. Na vás dojde.
1: Jo, jo, jo.
2: Nezlobíte se.
1: Ne, naopak, já jsem rád.
0: Tak tedy Zimmermannův otec, na rozdíl od otce Mozartova, měl k hudbě vysloveně záporný vztah. Malý Zimmermann nikdy neslyšel z tatínkovy dílny zpěv. Nevzpomíná si ani, že by si otec někdy jen tak broukal. A muzikální živnostník se však přece jen dal jednoho dne svou manželkou pohnout k tomu, aby koupil dítěti ve Schlesingerově větešnictví za poloviční cenu 3/4 housle a dopřál mu vyučování u vídeňského Čecha Vojtěcha Jedličky. Jedlička, houslista promenádního orchestru, dal si totiž u Leopolda Zimmermanna šít svatební oblek. Jeho finanční možnosti nebyly valné a souhlasil tedy s nabídkou, že dá od ušití mistrovu synkovi několik hodin houslové hry. Oblek ho přišel na 9 lekcí. Domníval se jistě, že za tu dobu stačí malého Zimmermanna naučit na nejvýš smykům po prázdných strunách. Žáky však brzy vyvedl z omylu. Již ve 2. lekci nebylo na prázdných strunách co procvičovat a Jedlička musel chtě nechtě přikročit k prstokladu. Po několika pokusech Zimmermann hladce zvládl staccato i detaché a intuitivně tíhnul k dvojhmatům. 6. lekci tlačil už učitele do 2. polohy, kde se Jedlička sám pohyboval velmi nejistě. Svatební šaty byly dohotoveny v předposlední lekci. Jedlička s nimi nebyl příliš spokojen, nicméně slíbil, že udělí svému žáku hned po svatbě zbývající 9. lekci. Nikdo netušil po tom, co dítě tak lehce zvládlo předchozích 8 lekcí, že 9. bude osudová. Došlo totiž k nečekané věci. Nevěsta se v předvečer sňatku rozhodla, že si Jedličku nevezme. Marně se jí vyptávali po důvodech, vždycky jen zrudla, zamkla se do komory a v pláči odtud volala: visí, visí. Jedlička nakonec usoudil, že jeho neštěstí zavinil špatně ušitý oblek, který na něm visel. My dnes odstupem tolika let jen těžko můžeme objektivně posoudit, zda Leopold Zimmermann ušil zmíněné šaty dobře nebo špatně. O jeho krejčovském umění víme jen tolik, že byl spíše kalhotářem a do sak se pouštěl velice nerad. Ať tak či tak, Jedlička se rozhodl, že se krejčímu pomstí. Kdyby byl za ušití obleku zaplatil, jistě by chtěl zpátky peníze. Takto si však řekl, že dostane zpět vše, co do svého žáka vložil. Uvědomíme-li si, s jakou láskou vzpomíná Bedřich Smetana na svého prvního učitele Antonína Chmelíka, či Josef Suk na venkovského kapelníka Plachého, pak nám vystoupí temná postava učitele Jedličky v celé své obludnosti. Jara Zimmermann líčí poslední hodinu u učitele Jedličky takto.
3: Milý pane inženýre, lajky, ponechme v iluzi, že stavba průplavu...
0: To ne.
1: Je, on si vzal jinou knihu.
3: Nyní umíš hrát jako obstojný amatér, řekl mi učitel. Chceš-li být však virtuózem, a to ty jistě chceš, musíš vše, co jsi dosud hrál smyčcem před kobylkou, hrát i za kobylkou. Přeji ti mnoho zdaru. Já, důvěřuje každému jeho slovu, jsem za odcházejícím učitelem dojatě volal. Děkuji mnohokrát, pane učiteli. A sotva Jedličkovy kroky dozněly, zkusil jsem první tahy po způsobu virtuózů. Bylo to žalostné. Vše, co jsem se dosud naučil, to vše náhle nebylo k ničemu. Struny vydávaly pištivé tóny, na něž práce levé ruky neměla nejmenšího vlivu. Jiné dítě by jistě mrštilo housličkami o podlahu a snad by je i rozdupalo. Já však byl houževnatý. Celá léta jsem vytrvale naslouchal skřípotu svého nástroje, nedbaje nadávek, kterými mě častoval můj nehudební otec.
0: Ano, tolik tedy svědectví samotného Zimmermanna. Semeno zaseté bezcitným učitelem Jedličkou, tímto houslistou třetího nálevu, připravilo svět o druhého českého Kubelíka. Jeho lest prohlédl Zimmermann až ve svých 25 letech, kdy jako asistent katedry fyziky na univerzitě v Heidelbergu pochopil, že kobylka rozděluje strunu na dvě vzájemně nezávislá pružná prostředí. Začínat dráhu houslového virtuóza bylo už pozdě. A tak po sobě v říši hudby zanechal Zimmermann stopy jen na poli kompozice, hudební výuky a teorie. Děkuji vám.
4: Rebarbora. Ježíš, kde ta baba je zase? Yeah. Ahoj. Ahoj, lásko moje.
5: No tak prosím.
4: Teda. My už jsme spolu dlouho nedělali, veď? No zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
5: Lháři,
4: ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, no, jo, ale ty vypadáš pora.
5: Já dabing prakticky nedělám, že jo? To přece není umění. To dovede každý, že jo, otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
4: Jo, to ti můžu říct.
5: No.
4: Takže ano. Tady to je někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
5: Jašišmarja, pach smrti.
4: Jo.
5: A dokolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele. Já mám svačinku s sebou. Nechci si svaknout.
4: Ne, já bych potom šumloval, to víš?
5: No to já ne, já jsem zvyklá.
4: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
5: dobře,
4: nadabovat.
5: Dobře.
4: Rejžo, pusťte nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
5: Ježišmarja. On v tom dělá Nicholson. Toho
4: mluvím já. Oni jaký říkají, že jsem mu dost podobný, tak proto mě ho často dávají.
5: No teda. No jistě. Jako bys mu z boka vypadl. Hele, co je to tam za babu? No v té posteli.
4: To je jeho maminka.
5: Jeho matka?
4: No.
5: Jako Nicholsona?
4: No.
5: No to je vyloučený, ten vůbec není podobný. A kdo jí bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
4: Jo.
5: Jo. No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta milenka?
4: Čí milenka?
5: No toho Nicholsona přece.
4: A proč jako?
5: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
4: Já myslím, že ty právě máš nemluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
5: Já jsem sem vůbec lezla.
4: Já si myslím, že to nebude takový problém, to budeme mít hned hotový. Ale tady máme někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
5: No vidím, tady, no.
4: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
5: Byl tu byl. Tak byl nebo nebyl?
4: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později. Mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, že můžeme. No. Jo?
5: Smrkneme,
4: takže...
5: Ne? Sluchátka si vezmeme, ne?
4: Jo, dobře, aby jsme to slyšeli. Tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami. Já tě neslyším.
6: Byl tu byl, tak byl.
4: Můj bratr tu ještě nebyl. Není. Snad později, mami.
6: Co to?
4: Musíš rychlejc.
6: Ale no prosím.
4: Musíš podle ní, jinak já se do toho nevejdu. Rozumíš?
6: Ale ona sotva hejbe hubou.
5: Já se do ní nemůžu vejít.
4: Ona umírá.
6: Ale no prosím tebe, tak umírá, ale pořádně teda vyslovuju při umírání, ne? Teď ona musela vědět, že ji taky někdo bude dabovat. Víš, kolikrát já jsem umírala, rozumíš? A vždycky mi bylo rozumět, až na posledním balkóně. Ježiš, třeba v dámě s kameliema.
4: Rejžo, my jsme připraveni, můžeme, jo? Puste nám to ještě jednou, jo?
5: Mně to je jedno. Počkejte, moment, Matě. No, už.
4: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami,
6: byl tu byl?
4: Já tě
6: tak
4: neslyším.
6: Tak byl nebo nebyl? No
4: to je brzo to zase,
6: brzo?
4: Ale... Nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
6: no,
4: na ní koukat.
6: Ty?
4: No a jak to, že ona to stihne?
6: No protože ona mluví anglicky. Já bych chtěla vidět umírat česky. Tohleto málo která herečka, rozumíš, tohleto umíme. No, tak znovu, no,
4: můžem, jo? Rejžičku, my jsme připravení, ještě jednou, jo? Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
6: Byl tu byl.
4: No teď si tam náhodou byla přesně.
6: Jo, no.
4: Ale s breptem.
6: No jo. Ale, no to je to jedno, ne? To je jedno. Ten byl může být klidně ožralej. Rozumíš? A ta matka je z toho, rozumíš, i těsně před smrtí, jí to trápí. No.
4: Rejžánečku, můžeme ještě jednou?
6: Jo, Rejžánečku. Dej, koukej. Tak.
4: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
5: No, já jsem teď nic neříkala.
4: No, ale to musíš, ale...
5: No, počkej, já jsem to nenašla, pro Krista pána. Protože tobě se na toho sexy Nicholsona kouká. Mě z té baby blbě. Rozumíš?
4: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
5: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl.
4: Ježiš, to bylo rychle, ale
5: zase... Ale no, ale ty si...
4: To bylo
5: rychle.
4: Ale já říkám, ty musíš koukat na ní, no, a strefit se do ní, tak se na ní podívej, jak ona to mluví.
5: To
4: tam je
5: takhle.
4: Pauza, ona tam dělá pauzu. Pak jako zachroptí, protože ona umírá, jo?
5: A no, ona zachroptí.
4: No, ona zachroptí.
5: No, to já neviděla.
4: No a pak teprve byl nebo nebyl, jo?
5: Čili ona vlastně... Jo, já už vím. Nedělej. Dobrý, pojď do mě to má.
4: Režánečko, lásko, můžeme?
5: Režánečko, to se...
4: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
7: Byl tu byl.
4: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. Ty musíš kašlat podle ní, ale... Prosím tě.
5: Já teď kašlu podle sebe, ty. Rejžo, ještě jednou.
4: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
5: Ahoj, zlato. Miláčku, všude jsem tě hledala.
4: To ale není tvůj text, tohleto. Ta, co tam přišla teďka, tam, tak to je jeho milenka. Toho
5: no, jistě, no konečně moje role. Rejžo, můžem. Rejžo, můžem.
4: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami.
5: Ahoj, zlato.
8: Ahoj, zlato.
5: Miláčku,
8: všude jsem tě hledala.
4: Jsi hodná, zlato, že jsi se přišla rozloučit s mojí starou, umírající matkou.
5: No prosím, prosím, já tady nemusím být. Já jsem klidně mohla dělat ty role v obě.
7: Byl to byl.
5: Miláčku, všude jsem tě hledala. No ale to by museli tady někdy přemýšlet. A vůbec já bych ten váš dubbing zrušila. Ať se lidi učí cizí řeči. Má úcta. Sprostý. Tak sprostý.

Když se někdy hledám, najdu se zaručeně někde v cirkuse. Zlatý trubky tón a koní milion, maringotka, šelma, krotka.

0: No tak dobrý, krásný. Pojď, já ti pomůžu.
1: To už je konec?
0: No jo, už musíš. Do tašky, svačinu do tašky. Klarinet.
1: Já zase někdy přijdu.
0: Navštívenku máš?
1: Navštívenku já přijdu někdy jen tak bez. Teda oblečená, ale bez navštívenky.
2: Žofie Melicharová, zaslovna Jitka Mulavcová.
0: Ahoj. Ahoj.
3: Haló? Tady byt pana Procházky.
4: Pan Procházka osobně?
3: Ano, prosím.
4: Haló? Tady je zoologická zahrada.
3: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
4: Napusťte okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam slona na koupání.
3: Jezus, manko, a proč zrovna mě?
4: Protože u nás v zoo přestala tét voda.
3: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
4: No tak to nevadí. Bude ve váně sedět, je to cvičený slon.
3: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji nerosed. Je to družstevní, víte?
4: Co, vana?
3: Ne, vana, byt. Já bydlím ve třetím poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
4: Neapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologicky-hygienická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chovotnaci? Víte, jaký by to mohlo mít následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejít a za chvilku, abychom stavili morový sloupy, že jo?
3: Ne, já jsem prosím nic neřekl, já to chápu, ale...
4: Jaký zase ale?
3: Ale kdyby to jaksi přicházelo v úvahu?
4: Hned teď už vyjíždíme, jen co okšírujeme.
3: Jezus, manko, to hned teď, ale já na to nejsem připraven.
4: No, co byste se připravoval? Smoking si brát nemusíte, hlavně napuste vodu.
3: Ano, prosím, a studenou nebo teplou?
4: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
3: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mě teče tak jako tak kalná. Víte, abych řekl, že mi teče takovej Tizián.
4: No tak to pozor, aby nám ten slon z té vody nezrezavěl. Za to ručíte, je to všecko jasné?
3: Ano, prosím, tak já jdu.
4: Kam jdete?
3: No, napustit tu vanu. Haló? Haló, co je?
4: Ty kamaráde, poslouchej. Ano. Ty jsi tomu opravdu věřil?
3: A čemu, prosím?
4: To mě teda podrošíš. No teda takhle to zblajznout. To jsem ještě teda nezažil.
3: Haló, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
4: No to bych prosil, že ne. Kde já bych, brácho, sehnal slona?
3: Kde? Přece tam, kde pracujete, v zoologické zahradě, ne?
4: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
3: No jo, ale promiňte, já to nechápu. Tak proč jste mi vlastně telefonoval?
4: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
3: Ale co je na tom legračního?
4: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová? Jak by se ten slon dostal do bytu?
3: No, jak? Mohli by ho vyvést výtahem.
4: Koukej, brácho. Přestaň si ze mě střílet, jo? A přece si tomuhle tomu nemohu věřit.
3: No a proč ne?
4: Poslouchejte, člověče. Vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
3: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
4: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
3: Ježiši, a proč zase?
4: Za toho slona?
3: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
4: Koukej, kamaráde. Co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
3: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
4: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
3: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
4: slonů, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí. Já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu? To určitě, cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
3: Ale, promiňte.
4: Jaký pak, ale. Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. A přijedu s ním k vám. A nalinýruj ti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare, tady nemá smysl projednat si.
3: No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla.

0: Dámy a pánové, jistě vám neušlo, že jsem opět zde. Myslím v Československu. Jakožto pěvecká hvězda první velikosti, viditelná pouhým okem, jsem opustil narvané koncertní síně a muzik hóly západních metropolí, abych se zase mohl postavit do české fronty na přední hovězí. A hlavně, abych už měl konečně pokoj od takzvaného krásného pohlaví. Ne, že by u nás nebylo, to bych se neodvážil tvrdit, ale každopádně to naše české krásné pohlaví má na mužský sex appeal poněkud jiná měřítka. U nás se spíš kouká na dobrý vychování. A potom doma je doma, ano. Dámy a pánové, vy si neumíte představit, co já jsem na západě zkusil se svým sex appealem. Já už vážně nevěděl, kam s ním. Po mně šly veškeré paní a dívky takovým způsobem, že jsem se vlastně k zpívání ani nedostal. To jsem jenom takhle přišel a už to v hledišti zašumělo. To už tak nějak má člověk v sobě, že ano. Já třeba jenom takhle otevřu oči, sex. Přihladím si takhle vlasy, sex. Hodím si takhle nohu přes nohu, tak křivka, dačte se všimnout, že ano? Sex. Ženský se na mě hrnou na jeviště, vemu nohy na ramena, sex. Já jsem taky bral honorář jako sextet. Několikrát jsem se pokusil se trochu odsexovat. Přišel jsem na pódium úplně upatlanej a měl jsem sobě 10 piv. No jo, jenomže moc často jsem si to taky dovolit nemohl, protože v Americe je pivo skoro stejně drahý jako u nás. Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex epílu zachovat aspoň ten epíl. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptýz.
1: Hlejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
0: Proklatě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
2: Sáska. Jednou jsem zašel na pivo do takové obyčejné špeluňky. Seděl jsem v rohu a pozoroval bzukot. Číšnici mohlo táhnout dobře na 60. Měla tolik energie, že s ní musela plýtvat, aby ji ze sebe dostala ve zdraví. Dvěma dětkům sedícím v rohu přinesla držťkovou polévku s rohlíky. Pivo už před nimi stálo. Číšnice se mechanicky otočila kolem osy a pohledem zkontrolovala jinak prázdný lokál. Dědek, co seděl čelem do sálu, byl za dávných časů jistě lamželezo. Měl nádhernou impozantní pleš, kterou si při řeči masíroval prsty s takovou rozkoší, že jsem mu až záviděl. Dědek vedle něj byl pravý opak. Nohy mu ze židle málem nedosahovaly na podlahu. Měl na sobě umolousané šedivé šaty a pořád se prohledával nebo drbal nebo co. Povídám ti jasně, že to ukazovali v televizi, ječel strašně nahlas.
3: Blbost, řekl s plnou pusou ten druhý. V životě jsem neslyšel podobnou kravinu, co no? Betonový lodě, jdi do hajzlu, co no?
2: Ukazovali je v televizi, křičel první dědek. Rozlížel se kolem a v očích měl prosbu o pomoc. Naše pohledy se na okamžik setkaly. Pro mě to bylo dlouhých pár vteřin.
3: A beton nemůže plavat, namítl vážně Plešoun. Hoď si do polívky kus betonu a pozoruj, jak se zachová. Půjde ke dnu, to ti říkám já, co?
2: A? S tebou je to těžký, naříkal maličký stařík. Nadnáší je přece vzduch? No jak by podle tebe plavali jiný lodě? Hoď si sakra kus železa do polívky, to máš to samý. Polož ale lžíci na hladinu a uvidíš.
3: No, jenže lžíce je hliníková, triumfoval Plešatec. Co? No.
2: Od výčepu pokročila číšnice. Stála s rukama v bok a varovala oba slovy. Vám to včera nestačilo? Dědci zmlkli a tiše pozorovali talíře. Zamračený výčepák hodil další minci do hracího automatu a mechanicky mlátil konečky prstů do knoflíků. Dědci si poručili další pivo. Ten malý se pak napil, spokojeně si hříhnul a zahuhlal. Nejradši mám v televizi přírodovědný filmy. Kam já se jinak podívám? Hleda tak do prdele. Plešatému ve zlé předtuše potemněli oči, ale zatím nic nenamítal. Maličký si ho okamžik ostražitě měřil a pak relativně tiše zařval. Říkali v televizi, že medvěd Kodiak měří 3 metry
3: 50. 3 metry 50 nemá ani slon, ty vole, co? No, zapochyboval druhý.
2: No, když se postaví na zadní tlapy a přední dá nad hlavu, medvěd Kodiak má 3 metry 50.
3: Hele, už mě nesér, zvolal Plešatec. A najednou se postavil. Byl to doopravdy obr. Já mám 2 metry, ty máš 1,60 m, tak mi vylez na ramena a dotkni se rukama zdi. A pak si povíme, jakže je ten tvůj Kodiak vysoký, co? A.
2: Řekl, zase se posadil a dodal.
3: To je hrozná vejška, vole.
2: No tak dobrá, souhlasil nečekaně maličký a začal se mu sápat na záda. Plešatec klidně seděl, až když ucítil na svých ramenou podrážky, zvolal. Teď se drž, dětku. A pomalu se narovnával. Stařík nahoře se zoufale přidržoval stěny a kolena se mu viditelně chvěla.
3: Udělej tam značku, poručil plešatec.
2: Tak dost, zaječela číšnice, která jim právě přinášela piva. Spodní dědek se překvapeně ohlédl a omluvně se usmál. Svršek ryl nechty do malby viditelné rýhy, bokem napálil stůl a zbylé rohlíky rozmetal do všech stran.
3: Ještě jednou, odsekávala číšnice písmenka jako sekáčkem na maso. A oba jste tu skončili, je vám to jasný?
2: Po těch slovech se šla uklidnit do výčepu. Maličký dědek byl mírně otřesený, seděl tiše na židli a jakoby se prohledával nebo drbal. Plešatec zafuněl.
3: Kodiak, co?
2: A napil se piva. Z výčepu se ozval rektajm a hostinský hostejně hrábl po nových mincích do pokladny. Byla to krásná pokladna. Ohio, USA, umělecké dílo. Děti seděli a tiše se pozorovali. Ten menší dostal z úleku škytavku. Škytal a nespouštěl oči z plešatce.
3: Zataj dech, co?
2: No, poradil mu obr.
3: Škyt,
2: vyprskl maličký.
3: A jdi do háje, řekl otráveně obr. To nevydrží chvíli bez dechu. Já za mlada vydržel klidně 2 minuty pod vodou a to je těžší, protože nedejcháš porama, co?
2: Ha?
3: No, to já dokážu taky, zaječil maličký, kterého škytavka přešla jako zázrakem. Tuhle ukazovali v televizi, že některý lovci perel vydržejí s přehledem pod vodou 15 minut. Říkám ti, že dneska nevydržíš ani ty 2 minuty. A to na vzduchu, co?
2: No. Maličký uraženě mlčel a přemýšlel.
3: O co?
2: Zeptal se pak troufale. Vteřina korunu, vypálil plešatec, který na podobnou otázku čekal.
3: Do 2 minut všecko pro mě, přes 2 všecko pro tebe. Bereš?
2: Zaveselil se dědek.
3: Do prdele,
2: ozvalo se od automatu, když dozněl ragtime. Plešatec sundal náramkové hodinky a položil je na stůl.
3: Omega,
2: mlaskl jazykem.
3: Co?
2: Ha. Maličký zvážnil a pozoroval ciferník.
3: Připrav se,
2: zavel plešatec.
3: Pozor, start.
2: Maličký se nadechl z plných plic a zavřel oči. Seděl nehnutě, ruce položené dlaněmi na stole. Okamžik bylo slyšet jen zvuky z výčepu. Klapity klap dělal automat a číšnice zatleskala. Výčepák se na ní zle usmál a nevzrušeně hrábl pro výhru.
3: Dejcháš,
2: konstatoval plešatec s jistou směsící roztrpčení a údivu zároveň.
3: Ty dejcháš, dětku.
2: Psst, udělal maličký a pomalu otevřel oči plné křivdy.
3: Cože?
2: Zařval.
3: Jasně jsem slyšel, jak ses nadejch, co?
2: No.
3: Jak bych to pro boha udělal, vřeštil maličký.
2: Nosem, komentoval to smutně plešatec. Zneužil si mé důvěry a nadechoval ses nosem, jako Felix Slováček, když hraje na sopránku. Nadechuje se a zároveň fouká, co?
3: No. Felix Slováček,
2: nevěřícně křičel maličký a rozlížel se kolem.
3: Říkám ti, že jsem se nenadechoval.
2: Poté vstal a pateticky zvedl ruku k přísaze.
3: Ještě jednou,
2: rozhodl plešatec. Maličký tentokrát oči nezavřel. Nadechl se a zrakem probodával svého přítele. Ten jeho pohled pevně opětoval a sem tam přitom mrkl po hodinkách. Maličkému se ve tváři nepohnul ani sval. Jen jeho oči se trochu měnily. Už v sobě neměli nic konkrétního. Stávaly se z nich jen oči bez hlubšího významu, jen 2 vypoulené předměty zasazené v obličeji.
3: Zase,
2: řekl plešatec nechuceně.
3: No zase si se nadejch.
2: Maličký seděl dál a svou pravdu hájil tím, že pokračoval v sázce.
3: Já už ti to nepočítám, oznámil plešatec umíněně. Klidně se nadechni. Já ti tu nebudu dělat vola.
2: Nervózně se zasmál a pečlivě si připevnil hodinky na silné zápěstí. Maličký na něj stále bez nejmenšího pohnutí civěl.
3: No, klidně se nadechni, radil mu obr. Co? No, protože tohle je nefér.
2: Maličký stařík začal měnit barvu i výraz. Plešatec si ostentativně otevřel noviny, ale po očku pozoroval svého přítele.
3: Ale neblbni, ryto s tebou sekne,
2: řekl po chvilce váhání. Maličkému už zbývalo jen několik málo chvil, aby si definitivně vybral mezi čestnou smrtí a výhrou. Konečně se nadechl. Udělal ještě několikrát. 5 minut seděli a mlčeli. Plešatce v novinách asi něco zaujalo a maličký se tvářil, že ho zajímá hrací automat ve výčepu. Znovu se ozval ragtime. Ruleta se zběsile točila dál. A tak dobře, prohlásil najednou maličký vítězoslavně a podíval se zpříma na plešatce. Zkusíme to ve vodě. Obr pečlivě složil noviny a zahleděl se na něj s nelíčeným zájmem. Zkusíme to změřit tak, abys mě nemohl obvinovat z toho, že podvádím, rozvíjel myšlenku děda. Plešatec mu naslouchal se zdviženým obočím. Půjdeme do výčepu a ty mě podržíš hlavu ve vaničce. Obr zvažoval tento návrh a pak začal souhlasně kývat hlavou. No, ve vodě se nadechnout nemůžeš, to je jasný, co? No, to by šlo. Uzavřel pak celou záležitost. Oba se zvedli a loudali se k výčepu. Hostinský stál právě otočený zády do sálu a rovnal 5 koruny, které mu vypadly z automatu, do úhledných sloupků. Obr pozvedl levou ruku a upřeně sledoval hodinky. Pravičkou vzal jemně, ale odhodlaně hlavu svého přítele za temeno a čekal, až se vteřinová ručička dostane na celou. Něžným pohlavkem upozornil maličkého, aby se nadechl, a pak mu hlavu blesku rychle ponořil do vody pěnící se ve vaničce na mytí 0,5 litru. Nepadlo přitom jediné slovo. Číšnice byla kdesi v kuchyni, odkud se ozýval její hlas. Výčepák dál pečlivě rovnal mince. Obr němně sledoval čas. Maličký vypadal bez hlavy jako dítě. Stál na špičkách, ruce předpisově natažené podél těla. Prsty roztáhl do chvějících se vějířků. 2 minuty, zahřímal obr zvesela. Gratuluju, dětku! Výčepák se prudce ohlédl. Tak tohle ne, zařval a chytil plešatce za zápěstí. Vyndej ho! A sám hrábl do vaničky a vytáhl z ní mokrou hlavu. Plešatec ustoupil omluvně stranou. Maličký se šťastně usmíval a dezorientovaně mžoural kolem. Stále nemohl popadnout dech. Výčepák se napřáhl a praštil ho pěstí do tváře. Maličký přiletěl místnost jako hadrová loutka a temenem dopadl na knoflíky kasy Ohio USA, kde namarkoval 106 korun. Vydržel jsi to, dětku, gratuloval mu plešatec. Na moutě kutě seš dobrej. Bylo vidět, jakou má ze všeho radost. Maličký se křenil na celé koho. Měl jsi mě vidět za mladá, vole. Já se jako by tu ránu vůbec necítil. 2 minuty, co? Veselil se obr a mnul si dlaně. Jděte už oba do hajzlu, křičel výčepák. To je dobrý, uklidňoval ho plešatec. To není dobrý, to dělá 106 korun jen na té kase. Plešatec sáhl do peněženky a podal maličkému 120 korun. Tady je tvoje výhra, vteřina koruna, co? Maličký pokýval hlavou, díval se do zlých očí výčepáka a pak mu ty peníze hodil do vaničky. Mince se houpavě snášely ke dnu. 100 koruna se točila na hladině. Dědci se vyloudali na chodník. Číšnice tam za nimi vyběhla a mávala na ně učila na hladině. Dědci se vyloudali na chodník. Číšnice tam za nimi vyběhla a mávala

0: Bež nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pámi byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A najednou ona vám tak nějak poskočila, já pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
1: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Herko, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Herko, já si nic nepamatuju.
0: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slohový úkol pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární podobu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička, davše z lesa, roštine sa vše. Pám si, to je nějaký šroubovaný, povídám si. Babička z lesa šetře, lesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. A tady tohle své starosti dostanu od toho.

Epopej Moje rodina, předmluva. Jednoho rána jsem se nečekaně probudil. Podíval jsem se na ruce, pak na břicho, byl jsem vyspalý do růžova. Rozeběhl jsem se k oknu, venku byl krásný, letní, teplý čtvrtek. Dostal jsem chuť zaspívat si známou píseň Hej Rup, nechce se mi do práce. Nemám ale už pěkný hlas, ani v letních měsících nevycházím z chrapotu. Chraptím od té doby, co mi zaskočili do plic burské oříšky. Nikdy se mi nepodařilo je vykašlat a proto teď chrčím. Ani nevím, kolik jich tam mám. Kamarádům z restaurace jsem se svěřil, že mám v těle buráčky, ale neměl jsem to dělat, protože mi teďka přezdívají hlaváček Kung Pao. Když jsem si nemohl zaspívat, zahrál bych si býval alespoň na housle. Bylo by to ale hrozné vrzání. Nejméně 10 let jsem to neměl v ruce a předtím také ani jednou. A potom nemám nástroj, že? Mrzí mě, že jsem se nestal muzikantem. Muzikanti jsou dobrá parta a drží pospolu. Jeden muzikant se ke druhému muzikantovi neotočí zády, ani když jeden z nich zemře. Jako námořníci pohřbívají své zemřelé druhy tak, že je schazují z paluby na dno mořské, tak muzikanti vyhazují své mrtvé spoluhráče na ulici z okna hotelu, ve kterém jsou právě ubytováni. Ve známé skupině Sen noci svatojanské band měli jedno úmrtí, nezavolali doktora, aby smrt potvrdil a nedočkavě uspořádali pohřeb. Mrtvý vyletěl ze 4. patra jednoho hotelu, dopadl a pak byl živý.

Jdoucí se divili. Většinou je to v obráceně. Živý vyletí z okna, dopadne a pak je mrtvý. Ale také to tak nemusí být vždy. Kdysi jsem bydlil na Žižkově v jednom činžáku. Ve třetím patře tam bydlila nějaká paní Steinerová a ta vždycky, když se trochu napila, vyskočila z okna. Přežila pokaždé jen díky tomu, že na někoho dopadla. Na mne také jednou skočila. Zřejmě to Steinerovou dodneška nepustilo, protože nedávno jsem šel kolem toho domu a visela tam na zdi cedulka s nápisem Pozor, padá Steinerová. Když jsem si toho krásného rána nemohl ani zaspívat, ani zahrát na housle, dostal jsem chuť namalovat nějaký obraz. K malířství mám kladný vztah, v mém pokoji visí několik olejových obrazů od slavných autorů a jedna koláž od neznámého lepiče. I já sám jsem se už dvakrát pustil do malování. Jednou jsem maloval obraz, ale měl jsem jenom červenou a zelenou barvu. Dlouho jsem přemýšlel, co mám namalovat, aby mi tyto dvě barvy stačily. Nakonec jsem namaloval přes celé plátno velké zelené moře a v něm malou červenou hlavu a nazval jsem ten obraz Opaření Venclovského golfským proudem. Po druhé jsem se zaspustil do pohledu z okna, ale nemám dost trpělivosti na trávu a jehličí. K malování je třeba maximální píle, člověk musí tomuto umění věnovat vše, po případě i své zdraví. Například známý malíř Van Gogh, který už bohužel není mezi námi, tak miloval malování, že si jak známo uříz ucho jenom proto, že si zapomněl doma gumu a potřeboval si rychle něco vygumovat na své nové skice. Uřízl se ho zbytečně, protože bylo mastné a stejně negumovalo. Pak už s tím měl jenom trápení, protože to jedno ucho, co mu zbylo, bylo takové veliké, odstálé, takže na ně někde zafoukal vítr, tak ho to pěkně roztočilo.

Tedy zaspívat jsem si nemohl, zahrát jsem si nemohl a do malování jsem si zase netroufal. Nakonec jsem to vymyslel. Rozhodl jsem se, že udělám to, na co stačí každý, že napíší knihu. Zbývalo jen zvolit, o čem ta kniha bude. Bylo mi jasné, že musím psát o něčem, co velmi dobře znám. Zamyslel jsem se a dospěl jsem k tomu, že znám nejlépe svou vlastní rodinu. Uchopil jsem pero a začal psát epopej Moje rodina. První epocha, já. Přišel jsem na svět díky otci, který měl názor, že základ života jsou děti. Říkal, že život toho, kdo nemá děti, nemá smysl, ale že se to také zase nemá přehánět, prý maximálně takových 5-6 kousků a domů. Ale musím přiznat, že i má matka měla na mém narození jistý podíl. Dá se říci, že žít jako muž jsem nezačal právě nejlépe. Po narození mi totiž nešťastnou náhodou dali dívčí jméno Zuzana. Jak k tomu došlo? Samozřejmě nedopatřením. V porodním sále, kdy jsem se narodil, vyply právě proud. Byla noc a v té tmě jen tak po hmatu museli zjišťovat, zda jsem chlapec nebo holčička. Šáhli mi omylem pod páždí a dali mi jméno Zuzana. Potom mě zabalili do takové kojenecké kukly a rozbalili mě bohužel až po křtu, což již bylo pozdě. Náš farář, absolvent bohoslovecké průmyslovky, to částečně zachránil a na křestním listě vymizíkoval u slova Zuzana to druhé A, takže jsem se stal alespoň Zuzanem. Ale později jsem to také neměl lehké. Když mi byly 2 měsíce, prožil jsem šok. Od té doby trochu zadrhávám v řeči. Maminka mi tenkrát dala do pusinky omylem místo dudlíka feferonku. Mohlo to dopadnout ještě hůře, mohl jsem také úplně koktat. Zadrhávání ještě jde. Jedna známá paní z restaurace koktá a všichni si z ní dělají legraci, protože si dává zásadně jídla, která začínají na š. Říká třeba špenát, nebo šunku, nebo šlichtu. Což je směšné, že? Směšné. A proto i tam jejich přátelé tak v dobrém přezdívají lokomotiva. Ale oni tam zřejmě přezdívají už tak proto, že ona začíná každou větu na š, když na š třeba ta věta vůbec ani nezačíná, že? Říká třeba, puč mi bůra.

Tedy už jako dítě jsem zadrhával, ale přesto jsem se vždycky učil nejlépe z celé třídy. Ze všech mých spolužáků jsem to dotáhl nejdále a absolvoval jsem několik škol. Mateřskou, národní a autoškolu. Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím, byl jsem až přehnaně čistotný. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. A to sice od toho ošklivého zážitku se slepým střevem. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne MUDr. Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčí průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral. Přikročím raději k mým příbuzným. Druhá epocha, maminka. Dědeček, tatínek maminky, se vracel z první světové války s levým prsem plným metálů. Co metál, to zneškodněný švýcarský tank. Doma v Uhříněvsi jej čekalo milé překvapení. Zatímco byl ve válce, babička mu porodila maminku. Maminka rostla jako z vody a brzy se postavila na vlastní nohy.
V 16 letech opustila své rodiče a koupila si malý domek na vysokém kopci, kde nebyla studna. Denně musela se dvěma vědry pro vodu do údolí. Byla to hrozná dřina. Naštěstí sehnala brzy jednoho osla, který začal vodu nosit. Jednou však osel s těžkým břemenem na hřbetě zakopnul, skutále se ze svahu a omdlel. Maminka mu dala umělé dýchání z úst do huby a přivedla jej zpět k vědomí. Osel se však už nepostavil na nohy. Měsíc klempíroval a když se uzdravil, uměl už chodit jenom z kopce. Mamince začal být na nic. Nosil jen dolů prázdná vědra, nahoru se musela maminka dřít sama. V rukou plná vědra, na zádech těžký smradlavý osel. Jednou má maminka takhle mordovala, když se naproti ní na svahu objevil neznámý muž, můj tatínek, Hlaváček. Tatínkovi se na mamince líbilo, že uměla vzít za práci. Těžká vědra v rukou a osel na zádech říkali vše. Tatínek se rozhodl, že si maminku hned odvede do rodiny. Maminka nadšeně souhlasila. Maminka nevěřila svým očím, když vstoupila do vily tatínkových rodičů. Něco podobného jak těživa neviděla. Krásná železná secesní vrata, za vraty nádherný čistokrevný pes, cvičený nekrman, velká zahrada s okrasnými stromy. Rodičům tatínka byla maminka představena v hale s krbem, který podle slov tatínka táhl tak, že lítala ven i menší polínka. Na stěnách haly byly rozvěšeny šavle a pistole různých druhů. U jedné pistole tatínek tatínka poznamenal, že je to zbraň, se kterou bojoval jeho tatínek hrabě Hlaváček s Hradeckým u Hradce Králové. Nebyl to asi zrovna nejlepší voják, pomyslela si maminka, když si všimla, že je na pistoli vyryto za zbabělost. Maminka dělala jako by nic a dál se divila. Nakonec si tatínek maminku vzal. A pak jsem se jim narodil já. Už jako kojenec jsem byl celkem sympatický a maminka si mě brzy oblíbila. Dřela na mě od rána do večera a s tatínkem to také neměla lehké. Podezříval stále maminku, že nejsem jeho, ale sčítacího komisaře. Tatínkovo věčné podezřívání maminku jednou dopálilo. Urazila se a s tatínkem 5 let nepromluvila ani slovo. Tatínek se po celou tu dobu snažil maminku udobřit. Nosil domů květiny, chodil pro uhlí, když přicházel domů, uctivě zdravil. Nakonec jeho úsilí přineslo úspěch. Tatínkovi se na Vánoce 1949 podařilo maminku konečně obněkčit. Maminka s ním po 5 letech zase konečně promluvila. Bylo to už štědrovečerní večeře, řekla mu žer. A taková je maminka dodnes. Obětavá, pracovitá, ale nesnese, aby někdo urážel. Má svou hrdost, ale dovede i odpouštět. Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Po měsíci přestal dělat pomocné práce a do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek. Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina, řekl si tatínek a začal se pídit popříčně boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy.

Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou jsem jej přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká: mám mě ráda, nemám mě ráda, mám mě ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla předešlý rok jejich družstvo. Zjistil, že nezaseli. S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od sirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůli najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy. Čtvrtá epocha, babička Jarka. Další můj blízký příbuzný, kterého celkem znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se taky nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů.
Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10krát chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze. Touha po autě ji však neopustila a koupila si alespoň v bazaru starou Pragovku Baby. Tak babička začala na stará kolena jezdit autem. Snad se Krista Pána někde nevybourala a nic se jí nestane. Jestli ovšem babička Jarka není matka otce, která je již 20 let po smrti.

Pátá epocha, Strejda Karel. Strejda Karel se v mládí živil jako jockey a musel proto stále dávat pozor na váhu. Nejedl nic z mouky, nesladil, nepil pivo, zkrátka se týral. Narušilo to prý jeho nervy a měl v té době občas takové zvláštní záchvaty splašenosti. Vždycky, když to na něj přišlo, začal křičet, lítat sem a tam, válet se po zemi a tak dále. Strejda mi jednou vyprávěl, že jeho zásluhou uviděli diváci Velké Pardubické v roce 1959 něco, co nemá při dostihových závodech obdoby. Spatřili, jak se před taxisovým příkopem na jednom koni splašil jockey. Strejda na koni nejprve skákal, pak se skočil, chvíli se válel po zemi a pak se rozeběhl směrem do publika. Pořadatelům dalo pěknou práci, než jej chytili a uklidnili. Později pracoval Strejda Karel jako hvězdář na hvězdárně v Ondřejově. Tady mu bylo dobře, když se někdy splašil u dalekohledu, nikomu to nevadilo. Jako hvězdář se proslavil tím, že jako první na světě pořídil snímek Marťana. Marťan na zlomek sekundy vystrčil hlavu z kráteru, který právě náhodou Strejda Karel dalekohledem pozoroval. Marťan se usmál a okamžitě zase zalezl, Strejda jej však stačil vyfotografovat. Od pořízení tohoto snímku se ví, že Marťani mají dvě ústa. Pravost Strejdova snímku potvrdili nedávno zachycené signály z Marsu, ze kterých astrologové rozluštili, že Marťani nám, pozemšťanům, přezdívají jednohubky. Popíšu vám teďka od nohou k hlavě, jaký je Strejda Karel hezký člověk. Chodidla má akorát velká, asi tak číslo 42, svalnatá chlupatá lítka, hezky formovaná šlachovitá stehna, lehce ochlupatěné opálené břicho, mohutný hrudník, zápasnický krk, velká brada, orlí nos, pronikavé modré oči, na hlavě nádherná pleš. Strejda nikdy nesnese, aby se hlava na světle leskla, zdrsňuje si proto každý den ráno smírkovým papírem. Teta Marie na Strejdu do dneška hrozně žárlí a má k tomu důvody. Strejda Karel je na ženské a zrovna nedávno udělal pěknou ostudu. Stala se mu nedávno tato příhoda. Strejda je šeroslepý, když se trochu smrákne, už hrozně špatně vidí. No a šel takhle na večer po jednom pražském parku a chyt tam nějaké děvče a chtěl mu dát hubičku na dobrou noc, aniž o to stálo. Děvče se bránilo, škrabalo, kousalo, kopalo a když promluvilo, Strejda zjistil, že je to metař. Ale jakmile to zjistil, okamžitě ji samozřejmě pustil, vrátil mu košti a trenýrky a nechal ho jít svou cestou. Na metařovo pištění se však seběhlo do parku několik lidí a ti vše roznesli. Strejda byl možná dobrý jockey, úspěšný hvězdář, nelíbil se mi však na něm jeho vztah k ženám. Strejdovi nikdy nezapomenu, jak mi zkazil dojmy z krásné knihy Bratří Mrštíků Pohádka Máje. Bylo mi tenkrát 16 let, hltal jsem právě řád za řádkem a četl jsem právě 315. stránku, kde dochází k prvnímu políbení hrdinky románu. Byl jsem celý vzrušený, když tu jsem musel proti své vůli vyslechnout Strejdu Karla, jak se vedle v místnosti ošklivě baví s nějakým svým kamarádem. Říkal mu, že manželka, která by byla ideální, by musela být hluchá, slepá, němá, bez čichu, bez nohou, bez rukou a musela by mít smysl pro humor. Jeho kamarád s ním souhlasil, že přesně tak si ji představuje také, ale že by ji měl ještě na řetízku. Stále jsem na tento hovor musel myslit a už jsem tehdy pohádku Máje nedočetl. Pamatuji se, že mě Strejda Karel kazil už v dětství. Byl jsem s ním jednou v Národním divadle na Rusalce a jako zvídavé dítě jsem se ptal, co je to vodní víla. Strejda mi odpověděl, že vodní víla je položena poloryba, od pasu nahoru, že je ženská a od pasu dolů, že je ryba a že jestli ten princ klofne, takže si s ní stejně moc neužije.

0: Strejda Karel dále říkal, že kdyby on si namlouval nějakou kombinovanou ženu, takže by chtěl, aby byla od pasů dolů žena, aby prý také to, a tomu jsem tenkrát ještě nerozuměl, a od pasu nahoru, aby prý vydělávala hodně v zaměstnání, že by musela být bagr. Byl jsem citlivé dítě, položena polobagr mě pak strašila ve snech ještě pěkně dlouho. Doslov. Tak strejda Karel byl poslední příbuzný, o kterém se dá říci, že jej dobře znám. Mám ještě několik vzdálených bratrů, sester, tet, strejdů, sestřenic a bratranců. O nich toho však moc nevím a těžko bych o nich mohl něco napsat. Musel bych si vymýšlet a na to já nemám povahu.
1: Povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano. To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi. A ještě naléhavěji, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak si dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. Kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
2: Tak jí představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no.
1: No dobře, no ano, a co dál?
2: No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje.
1: No dál, vypravuj to podrobně.
2: No, tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku. To už se má žena směje naplno. A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
1: Počkej, ale jak spadlo?
2: Vyprávěj pořádně. No, překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lék, no, a měl jsem opařené prsty. Moje žena se ukrutně směje a potom spíme. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráv. Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
1: Ne, to ne.
2: Jak jsem chtěl vyluxovat přecín?
1: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně.
2: Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. A.
1: No ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbívej to.
2: Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
1: No a dál?
2: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
1: Který šálek si vzal?
2: No ten modrý, květovaný.
1: Dál.
2: Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje. Ano, ano, to si celý ty. A dál? Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty. No. Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíne. Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatele a ještě jiní a jiní. A konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl: špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila: šedivá je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní i hned přiťukli a ten malý zrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě: prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena: vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla: ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám: žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala. Ne, ale protože je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla: můj muž je dobrák od kosti, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala: vypravuj mi něco. Bolí tě ještě ta noha? Bolí, bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrtl jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla: já tě stejně miluji. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě: ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě, jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství. Ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.
3: Princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy, fuj, nesnáším Uhry. Taky tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé Uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také nikdy říká Uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado I. velkohubý, rozhodl, že ten, kdo princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi sebou poprali. Ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malého rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele a ejhle, mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřeli princové Jan a Ivan z Černé Gory, byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. Zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, a co více, pojal jí za choť do ryti. Pardon, pojal jí za choť. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený Vlado I. A Gabčíkovo mi tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založila estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko jezdí po vlastech českých dodnes. Krušnohorské hospodaření. Zhruba v polovině 6. století se Krušnohorci dostali, přátelé, čirou náhodou do hospodářských potíží. Tehdy se rozhodli k radikální změně celého hospodářského mechanismu. V první řadě se rozhodli skoncovat s pěstováním citronů a banánů v Krušných horách, které se bohužel ukázalo jako naprosto blbý. Pro pořádek je třeba podotknout, že Krušnohorci pěstovali banány a citrony v Krušných horách na základě dlouhodobého plánu, který byl vypracován v dobách, když žili na pobřeží Jadranu. Celokmenová plánovací komise, která to měla na svědomí, se přesunula z části do výroby a z části do vězení. Co dál? Protože už ani tenkrát nebyly burské oříšky, rozhodli se Krušnohorci pro jejich pěstování. Když nadešel čas sklizně, vydali se na pole za zpěvu písničky Hej ho, hej ho, nač chodit do války, je lepší sedět doma a louskat buráky. Když tam došli a rozhlédli se, hlavní agronom kmene řekl památnou větu. No co? No nic. Musíme hod zase na Germány. A Krušnohorci vyrazili vyplundrovat germánský kmen lužických Srbů, kteří jim to potom pěkně oplatili. A tato řevnivost, přátelé, přetrvává staletí. Inu sousedi. Krušnohorcům nevyšel ani jejich poslední experiment, totiž skřížit blechy s bramborama a vypěstovat tak originální brambory, které se sami škrábou. Pomůže nám jenom půjčka, rozhodla rada starších, a proto bylo vypraveno velké poselstvo do sousedních zemí. Část poselstva odjela do Turecka, protože model takzvaného tureckého hospodářství byl již znám v celé Evropě a u nás se udržel v podstatě dodnes. Druhá část poselstva odjela s bohatými dary půjčit si peníze do Polska. Vrátili se za týden v trenýrkách. Nakonec si Krušnohorci uvědomili, že základ stravy je živočišná výroba. Rozhodli se proto pěstovat vlaštovky na maso. A dali se do práce. Všude se zakládala vlaštovčí hnízda a tak bylo brzo všude viděti posedávat hejna tlustých vlaštovek. Datum odchytu vypasených vlaštoviček byl stanoven na 15. září. 14. září v podvečer se vlaštovky zvedly, zakroužily nad Krušnýma horama a byly v čudu. Odletěli totiž, jako každoročně, do teplých krajin, a to přímo do Afriky. A to byla, přátelé, vůbec první pomoc rozvojovým zemím v dějinách. Krušnohorci a ženy. Krušnohorci si na rozdíl od ostatních slovanských kmenů ženy vážili. V každé vsi byla uprostřed váha, na které každý večer ženský převažovali. Poznali tak podle váhy, jak teda ten den pracovala na poli, když převažovali. Poznali tak podle váhy, jak teda ten den pracovala na poli.

měli dělat víc než 10 šestnáctek za sebou. Tady je taková poznámka, tu jsem nepochopil. Muži mohli udělat 10 šestnáctek za sebou. To do dneška, přátelé, nikdo nevysvětlil. Tady ne. Žena v jiném stavu nesměla již od 7. měsíce pracovat v kamenolomu. Jednou ročně mohly ženy oslavit svůj svátek, takzvaný Den matek. Tento svátek mohli oslavit prací. Krušnohorská žena nemusela na veřejnosti nosit závoj, ale mohla ho nahradit podle vlastního uvážení, buď to proutěným košíkem, nebo svářeckou kuklou. Tohle to je obzvláště pěkné. Krušnohorská vdova měla právo, ba co více povinnost, následovat svého muže do nebe. O nevěře ženy rozhodoval spravedlivý takzvaný boží soud. Byla dána do klece k medvědovi, který týden nežral. Když ho zaškrtila, byla uznána za nevinnou. A tohle to je velice výhodné. Muž nesměl ženy vypudit bez řádného rozvodového řízení. Rozvodové řízení probíhalo tak, že muž přetáhl ženu bičem a řekl: táhni, mrcho. Přátelé, každá krušnohorská žena měla také právo jedenkrát ročně na splnění manželské povinnosti. Když to nešlo, měla právo požadovat tuto kratochvíli od obce. Krušnohorci a hudba. Krušnohorci, přátelé, kladli hlavně veliký význam na hudební výchovu mládeže. Již malým dětem byla vštěpována myšlenka: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A jednu, přátelé, krušnohorskou písničku se teďka zaspíváme my tady spolu. Vy mi budete dělat orchestr. Prosil bych zkoušku orchestru, prosím, teď. Ano, ano, má to atmosféru. Prosil bych ti basy veseleji. Ano, přátelé, to je ono. Tak přátelé, nyní ta píseň na ostro. Připravte se, přátelé, já vám to odpočítám na tři. Tři. Tudy cesta nevede k mému srdečku, ponechte si, paň mámo, vaši dcerečku. Dejte se s ní vyfotit s káčou hubatou, já mám holku z úzenářství pěkně buclatou. A tramtaria, tramtararia, tramtara, tramtaria, tramtara, tramtara, hop! Tudy cesta nevede k mému srdečku. To už tady jednou bylo. Přátelé, já jsem čekal. No nevadí, nevadí, no. I solistovi se to stane, zpíváme dál. Nenecháme se zbláznit, zpívejte, ano. No jo, já vás slyším gusta, že? A nechte si jí, pan tatínku, vyspat v muzeu. Ta holka je podobná, ale komu? Mickey Mousemu. Protivná je jak činže za 3 měsíce. Chytrá je jak slepice, hrom do čepice. Neustáváme, tramtary a tramtara, bojujem. Přátelé, pokračujte. Píseň je dlouhá. Teď přijde refrém. Tramtaria, tramtara, traria, rara, tramtaria, tramtara, rararia. A tudy cesta nevede k mému srdečku, jen si pěkně ponechte tu vaši herečku. Já mám holku krev a mlíko, pěkně z vesnice, má prouhatý peřiny na knížce tisíce. A všichni. Tramtaria, tramtara, trara, Tramtaria, la, la, la, tramtaria, la. Krušnohorci a svátky. Krušnohorci byli, přátelé, veselí lidé. Slavili proto kde co. Krušnohorci slavili zhruba 364 svátků ročně. To v praxi znamená, že pouze jeden den byl pracovní. Nejhorší ovšem na tom byl fakt, že se tento pracovní den nedal napracovat. Nebylo kdy. Některé krušnohorské svátky slavíme i my. Tak například

0: Krušnohorci slavili den dělostřelectva. Slavit se začalo už v poledne, kdy se podával slavnostní oběd, tušený hrách s fazolovou a čočkovou oblohou. Říkalo se tomu dělostřelecká příprava. Kronikáři bohužel nezachytili, jak oslavy pokračovaly, a tak se jenom můžeme domnívat, že byly veselé a bouřlivé. Krušnohorci zajímavě slavili také den dětí. Všichni museli jít spát už v 5 hodin odpoledne. Muži a ženy pěkně pohromadě. Navoněli se, vysprchovali se. A hurá! Po 9 měsících oslavy pokračovaly. Zajímavě se slavil u Krušnohorců také den myslivosti. Ten den každý od rána přemýšlel a ten, kdo něco vymyslel, dostal titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec, a to tomu Krušnohorci, který vymyslel myslivce Tekutýho. Na Velikonoce odcházeli Krušnohorci koledovat do ostatních slovanských vesnic v plné zbroji. Jako pomlásky používali okované cepy. Ti, kteří si vykonali kuřata, byli tzv. Kuřáci. Těm, co si vykonali čuníky, se zase říkalo čuňáci. Zajímavé je, že těm, kteří si vykonali husy, se říkalo husáci. Tento svátek byl začátkem 70. let našeho století zrušen. 30. dubna, zatímco ostatní slovanské kmeny pálili čarodějnice, Krušnohorci si pěkně pálili žáhu. A pálili za pomocí vína, láku, vodokurek a hlavně feferonek. Takže je potom pálil jícen, hltan, žáha, slezina, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, husté střevo. A ze všeho nejvíce je pálila... slinivka, přátelé. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s 2 maruškama. Jedna maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sechezou Lovosice a za chvíli byli zhulený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli 1 dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány, a to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů, tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí, kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však přátelé o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrich Murka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci checkmate provede celou akci Česká rychlá rota takzvaných tchořích ninžů ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty Dnes už 14 dní předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný a tak policie alespoň zatkla hajnýho kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím, přátelé, obsadilo 6 medvědů s Cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svoji střepatou hlavu ostříhanou na havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé, a jak dopadla naše povedená čtveřice? Bába s dětkem, Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno.
1: Jsem si ještě připravil pro vás takovou zprávu z večerní Prahy, která taky mnohý z vás to přejde, Černá noc tramvají titulek, že? Tak si přečte něco jiného raději, ale je to psáno velice věcně. Ovšem, když to čtete třeba nahlas, to vám doporučuji, abyste si to doma zkoušeli číst věci z novin nahlas, že pak teprve pochopíte, co je to udělat dobrou žurnalistickou práci i na malém prostoru. Černá noc tramvají. Dnešní noc byla pro dopravní podniky hlavního města Prahy doslova černou. Začalo to už z večera u hotelu Internacionál, kde se linka 18 srazila s osobním autem. V 19.07 hodin následovalo vykolejení v Hloubětíně. V 19.47 v Kobylisích. V 19.55 opět Kobylisi. Linka 12 na Smyčce. Ráno byla doprava zkomplikována v celém městě. Není divu. Nit nehod se odvíjela dál. Tady autor použil obratu poetického nit nehod, ale hned dál je zase velice věcný. 3.58 byla stržena trolej mezi stanicemi Zvon Klamovka. Do 4.58 byl tak blokován výjezd tramvají z Motolské vozovny. Mezitím ve 4.25 hodin vykolejila linka 22 u Brusnice. Ve 4.30 hodin nové vykolejení. Tentokrát linka 18 na Gorkého náměstí. Tak se stala neprůjezdnou Jindřišská ulice a od původního směru se museli odklonit do 11 hodin. 24, 18, 14 a 15. Ranní výjezd tramvají z vozovny Střešovice částečně zdržovala linka 20, která na dvoře vozovny ve 4.40 se srazila s číslem 8. Ani to nebylo vše. 5.56 vykolila při odbočování z Národní do spalené tramvaj číslo 18. Další výjezd tramvají byl přerušen z vozovny Kobylisi, kde po dvojím vykolejení následovalo stržení troleje. Po úplném rozednění u Karlových lázní na Smetanově nábřeží linka 20 strhla trolej a ještě po 8 hodině tam doprava stála.
2: Abyste se nebáli.
3: No a ještě mi řekněte, co byste teďko dělal, než jste se dopustil?
4: Já jsem byl konzultant, jsem si založil, když jsem skončil v Tržovské vládě, tak jsem si založil konzultační firmu a dělal jsem poradce v oblasti větrných elektráren.
3: Ty větrný, to mě taky zajímá. To se teď tady objevilo takový promo na to. To vy byste propagoval?
4: No, absolutně.
3: Absolutně? Mm-hmm. No ale to ono to, jako já to viděl tamhle na hranicích s Německem, s Polskem, to jako udělá pěkný čur bez krajině. Tam jedna za druhou, ještě vrčej. A zničí to jako design té krajiny, že jo?
4: Design krajiny?
3: No, no je to hnusný, když tam přijedu, jsou tam samý vrtule. No, ne, tak tam byly svahy, kopce, tam byly nějaký křivky, že jo? Představte si, že bych si tam chtěl malovat a tam stojí vrtule. A teď jsou tam celý aleje vrtulí.
4: Tomu se v ekologii říká krajinný ráz, těm křivkám a hnusným.
3: No, ale to je zničený krajinný ráz.
4: No, a to se popisuje, to jako na to je taková metodika, jsou na to lidi studovaní.
3: No, že jsou studovaní, přijedu, vidím bordel s vrtulema.
4: Kteří, kteří to posuzují. Kteří jestli posuzují? Ta vrtule tam patří do té krajiny.
3: No, vrtule víme oba, že do krajiny nepatří.
4: Ne, to je omyl.
3: To je omyl, jo. Máte nějakou houbu vrtulovitou?
4: Já vám dám tu alternativu. Postavte si vedle té vrtule hromadu popílku, která je vysoká jako ta vrtule. A postavte si vedle sebe ty alternativy.
3: Jedu krajinou, hraje hudba a najednou konec, vrtule, běloby obrovský, točej, ještě se tak natáčej po větru a jejich celá alej, že jo?
4: A jdeme dál. Jedete dál a míjíte jadernou elektrárnu.
3: No, tam je ticho po pěšině.
4: To vás blaží.
3: Tam je ticho v širokým okolí.
4: Šlápněte na plyn, kdyby to vybouchlo.
3: Tam jako rychle přidám, abych se tam dlouho nezdržil. Máme tepleji. To zavřu i okýnka, máme tepleji hned.
4: Projíždíte okolo hnědouhelní elektrárny, vytáhnete okýnka nahoru.
3: No tak dobře, a dáme jadernou elektrárnu, tadyhle jednu, tak ona zásobí elektřinou obrovský území. Že? Než to tadyhle, ty vrtichvosty, to musíte všude jako nastrkat, že?
4: No ale ty vrtichvosty, jak říkáte, ty tady budou v době, kdy už tady žádné jaderné elektrárny nebudou, ani uhelné. Všechny neobnovitelné zdroje dojdou
3: jo,
4: a budou...
3: Jo, jejich zdroj je věčný v rámci větru. No ale tak proč ji nejde dělat nějak na druhou stranu, do země nebo něco?
4: Tak už jsou projekty elektráren, které jsou vysoko v oblacích,
3: jo, zavěšeny jenom tyčka na
4: laně. Ne, to je zavěšeno na laně a lítá to ve vzduchu.
3: A... Jakože to je nahoře a na čem to visí?
4: To
3: něco to nese.
4: No tak jako balón.
3: Ježiš, to bych zatím nedával. Znáte to? Včera padaly vrtule, to bylo hrozné. To by bylo hrozné. No bylo vychr,
4: tam je.
3: Vychřice, člověče, 7 vrtulí dole, no.
4: Já vás vezmu. Já jsem měl velký zážitek, když jsem dělal na prvním projektu větrných elektráren, tak jsem si v Německu na tu elektrárnu vyšplhal. Uvnitř toho tubusu je žebřík a lezete 116 metrů nahoru.
3: Já viděl, ne, to já věřím.
4: Ne, jednak... ne, to jde o svaly, to nejde o to vidět.
3: Ne, já nemám to být nahoře ve vrtuli.
4: Ale to je úžasný, ale... ne, vylezete nahoru a stojíte na té gondole.
3: No to vás baví, tam máte ekologický zážitek, že se jako rozlížíte po krajině, kde jsou samý vrtule, ale... Ale rozumíte, když by byla jedna vrtule na velký území, tak to utáhnu, ale tadyhle na těch hranicích s Německem i s Polskem, tam je to úplně zavrtulovaný. No čili tam jako ráno odebřete okno, to není ke koukání. Nebo vám z toho není smutno?
4: Vůbec ne.
3: Vůbec ne.
4: A co Eiffelka třeba?
3: No když promiňte, okno, promiňte.
4: No tak ta debata
3: ta
4: byla představitý shodná.
3: Ta nedodává ani ňo, ta dodává jaksi navíc, estetickou navíc energii, ještě, estetickou. Ale to přece nemůžeme srovnat Eiffelku s těma letěma bílejma hnojema.
4: Ne, jenže ta debata o té Eiffelce byla zhruba ve stejné poloze, jako teď vy mluvíte o těch větrných elektrárnách.
3: No to ne, to nemůžeme jako se tvářit, že jsou to samý vlastně Eiffelky. Ale ještě abyste viděl zase, že se v tom taky dost jako vyznám. Těm vrtulím dost odchází převodovky, to víte, jo.
4: A víte o tom, že teď už se ty nejmodernější vrtule dělají bez převodovky?
3: No ale víte, že jim odcházely hodně převodovky.
4: No ale ty nejnovější už vůbec nemají ani olej.
3: A jak to, jak se vedou ten pohyb na tu energii teda?
4: No právě, že tam...
3: To jako zase, abyste se mě nedělal úplný ovola tady.
4: To nemusím.
3: No jak to převedou? Nevyhrávej tam hodinu, prosím. Malej koncert málem, člověk. Tomu je co ulí, to neví co. A ty tam hraješ, ale kdybyste měli vystoupení.
4: Já jsem sem šel a říkal jsem si, dej si,
3: jak převáděj ten pohyb.
4: Dej si pozor, chytřejší být nemůžeš, vtipnější
3: teď
4: být nemůžeš.
3: Teď to nevysvětlujte.
4: Krásnější být nemůžeš.
3: To by šlo možná, ale jenom o fous.
4: A jednou to vyšlo teď.
3: No ale řekněte mi, jak převáděj ten pohyb teda?
4: Ten, ta gondola, to je stator.
3: No počkej, no stator, rotor, dobrý.
4: No bravo. Ta gondola sama o sobě je ten stator a uvnitř je rotor, takže tam nemáte žádnou převodovku, není tam žádná náplň oleje, je to úplně tiché a to jsou takové Rolls Royce v těch...
3: Tak teď ještě vymyslet, aby to netrčelo, kdyby to mohlo ležet a nebylo to vidět.
4: Já ten podnět pošlu.
3: Zkuste
4: těm
3: to.
4: Výrobcům.
5: Jak jsem byl medákem. Mé výsledky ve škole dávaly tušit, že nebudu právě filozofem. V době, kdy můj stejně starý bratranec Bedřich skládal maturitu, zápol jsem já striky malé násobilky i za pevně rozhodnut již tento rok opustit čtvrtou třídu pomocné školy a vkročit do života, abych si vydělal nějaké peníze. Bylo jich už potřeba. Kuřivo se netrhá na louce a do děvčat je také třeba vrazit občas pár korun. zvláště když nezabere chytrost a oni hloupé se dívají po těle, které jsem já bohužel neměl právě lákavé. Konečně 30. června jsem s trochou protekce držel v ruce list, který potvrzoval součtem 10x5 je 50, že jsem ukončil základní školní vzdělání. I ředitel školy byl šťasten, že se mě zbavil. Asi mu bylo trapné, že je mladší než já. Za to dějepisec byl zklamán, neboť ztratil pamětníka položení základního kamene školy. Ale já jsem se na nikoho neohlížel. 22 let vzdělání na 4 třídy mi úplně stačilo. A začal jsem se zajímat o nějaké zaměstnání. Rodiče mi sehnali místo přidavače na stavbě, ale to nebylo nic pro mne. Výplata byla jen 2x do měsíce a co chvíli padala na nohu cihla či dům. Vydržel jsem tam sotva 10 let a scháněl jsem si místo sám. O něčem bych věděl, povídá jednou hostinský, ale musel bys potom rychle skočit. Jsem s tím, řekl jsem, záleží mi na tom. A položil jsem na tácek jakoby nic 400 korun zálohy. Hospodský se ke mně naklonil a špitl, že obec hledá medáka. Díky, vykřikl jsem, beru to. Mnul jsem si ruce radostí, budu medákem. Čistá práce se včelami se mi bude líbit a při troše chytrosti, které mám nazbyt, i med na černo odprodám. Druhý den jsem klepal na úřadě. Avízo z hospody bylo správné. Přijali mě hned. Bylo vidět, že hospodský držel toto místo v tajnosti pro spolehlivého člověka, který má rád včely, protože místo medáka bylo prý volné už 3 roky. A kdo se po tu dobu staral o včelky? Ptal jsem se zájmem. O včelky? Úředník se nechápavě podíval na kolegu. Jen ho ne, poklepal si na čelo ten muž. Takové medáky potřebujeme. Děkuji, řekl jsem šťasten, že ocenili můj zájem o práci. Ten den jsem dostal nové pracovní šaty celé z gumy, zřejmě proto, aby žihadlo neproniklo na kost, a plynovou masku, což se mi zdálo chytré, neboť ochrání tvář před včelami lépe než kukla. A hned jsem dostal první pracovní příkaz. Zítra ráno přijdete na náměstí. V 7 jsem tam stál. Masku nasazenou, uniformu připjatou páskem k tělu a rozhlížel se, kdo pro mě přijde. Asi po 12 minutách jsem se dočkal. Pod mýma nohama se ozvalo temné dunění a křik. Uskočil jsem stranou. Víko kanálu, na kterém jsem stál, se nadzdvihlo a vylezl muž v navlas stejné uniformě, jako byla moje. Ty jsi ten novej, prohodil ke mně. Přitáhl jsem si masku těsněji, protože z jeho šatu šla nepříjemná vůně i přes filtr. Ano, jsem nový medá, kolego, kde jsou úly? Co úly, to je povedené, smál se ten tchoř. Jsem rád, že na to jdeš s humorem. Budeš ho potřebovat. Tady máš nářadí, za hodinu se vrátím. Jdu na melouch. U macáků potřebuji vybrat žumpu. A odešel. Pomyslel jsem si, že se nestydí. On medák, opatrovník včel, dělá takovou nečistou práci. Podíval jsem se na kbelík, do kterého se zřejmě stáčel med. Byl zanedbaný až hamba. To asi taky používá k melouchům, pomyslel jsem si s hněvem. Běžel jsem domů, já jim ukážu, jak se dělá medařina. Soda, kartáč, horká voda a za chvíli se kbelík leskl novotou. Vrátil jsem se na náměstí. Parťák už na mne čekal. Dobře, že jdeš, dneska už nebudeme dělat nic, mám práci, u kačerů prosakuje ze stáje. Šel jsem domů rozhodnut, že půjde-li to takhle dál, toho chlapa udám. Kamarádství půjde stranou. Druhý den v 7 jsem opět stál na náměstí. Jestli dnes nepůjdeme posloužit včelám, udělám hlášení na výboru, říkal jsem si. V 7:30 přijel parťák z voznicí. Nasedej, jedeme stáčet, houkl na mne. Konečně ochutná med, zaradoval jsem se. Za vesnicí u zahradnictví parťák zastavil. Napusť vaničku a zazvoň, ať jedeme dál, poručil mi. Tady mají objednaný med, podíval jsem se. Ano, berou ho denně, chechtal se parťák. Připravil jsem vymydlený kbelík a parťák otevřel kohout. Hustá tekutina odporného zápachu se řinula z nádrže a pleskala o džber. Co to vezem, vykřikl jsem, téměř se zalikaje. Med, řval smíchy kamarád. Nasaď si masku, když ti nevoní. Zase melouch, rozrušil jsem se. Já si špiním kýbl na met. Vylil jsem to na zem, parťákovi pod nohy, kopl do voznice a zvolal. Pošpinil si čest medáckého řemesla. Pro peníze rozvážíš trus a výkaly. Na tuhle práci si najděte nějakého blbce. Dneškem končím. Svlékl jsem na místě uniformu a jen tak v trenýrkách běžel za Hostinským. Nebyl by nějaký typ na práci? A vsunul se mu do dlaně poslední úspory. 300 korun. Potřebují někoho ke včelám, pravil výčepní. To nechci, tam jsou špatní lidé. Zalistoval v umolouněném zápisníku. Pak by tu byl potřeba raz. I dva. Zamyslil jsem se. Raz, i dva. Ano, beru to místo. Od malička jsem chtěl být tělocvikářem. Vyběhl jsem z hospody a prospěvoval si. Raz, dva, raz, dva, raz, dva.

0: logickou návaznost na svatbu jako takovou má rozvod. Jako takový. Statistická čísla o počtu rozvodů jsou varující. Rozvody budou také námětem rozhovoru s právníkem, advokátem, JUDr. Jaroslavem Uhelnatým. Co byste řekl? Máte úspěch, doktore. Co byste řekl, doktore, k těm číslům?
1: No, jsou varující. Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum. Jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
0: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
0: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
0: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
0: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
0: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do tří skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
0: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
0: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
2: Jak jsem se zúčastnil kulturního školení? Jelikož můj otec mýval továrnu na výrobu houpacích koní, začal jsem se učit zedníkem. Seznámil jsem se s vodováhou, matlal se v maltě a cementu a jednou jsem v pracovním nadšení schodil mistra z lišení. Od té doby mě nechávali pracovat pouze v přízemí, posílali pro pivo a jednoho dne jsem byl dokonce vyslán na školení kulturních pracovníků. Hned z počátku školení nám řekli, že se máme stát na svých pracovištích nositeli a vyslanci kultury. Učili nás číst správné knihy a radovat se z obrazů. Někteří účastníci tyto věci těžko chápali. Bylo vidět, že do styku s kulturou přišli doposud jen zřídka. Snad právě proto pro nás vedení kurzu naplánovalo návštěvu divadelního představení, speciálně pro tento účel doplněného i hudbou. Odpoledne se nám snažili vysvětlit, kdo to byl Shakespeare a proč ho milujeme. Říkali to tak sugestivně, že někteří soudruzi si Williama velmi oblíbili a dožadovali se, aby byl pozván na besedu. Jen těžko si nechávali vysvětlit, že to není možné. Není to správné, volali. Kdyby William přijel k nám, ještě více by se rozvinul jeho talent než u kapitalistů. Ba napsal by určitě i více tragédií, tvrdili jiní. Jistě žertujete, znervózněl vedoucí kurzu doktor filozofie Jan Epstein. Jaký pak žertování, ozvalo se ze sálu. Soudruhu, jsme my tady pro tebe, nebo ty pro nás, abychom na tebe nepodali hlášení. Historik se zalekl a do konce přednášky už jen lapal po dechu. Některé soudruhy to zaujalo a činili si poznámky. Večer jsme šli do divadla. Mnozí kulturníci byli už předtím na pivu a o to více se těšili. Než jsme se stačili usadit, zhaslo se v sále. Zase šetřej, zvolal Rýpal Tank. Co to hrajou, informoval se někdo. Žádostí o ticho přibývalo, většinou z řad lidí fádně oblečených v černém. Z jejich dychtivých pohledů jsme poznali, že jsou to prostáčci. To jsme zapadli do pěkný party, stěžovali si někteří účastníci kurzu. Konečně se opona otevřela. Bylo to štěstí. Dokonce i soudruh Tytiuk stlumil tranzistor a hltavě se zadíval. To je kus, zhodnotil ženu, která se objevila na scéně. Jsou k mání fotky? Dotazoval se hlasitě směrem, kde tušil biletářku. Bráško, kupuješ fotky? Vezmi mi polárku, žadonil Bedrna z galerie a poslal Tytiukovi vzduchem hrst drobných. Jakýsi starší pán na prvním balkónu spatřil letící mince a v domnění, že nebe se otevřelo a Bůh vyplácí jednotku, zřekl se v poblouznění důchodu ve prospěch státu, čehož již druhého dne litoval. Na jevišti se zatím k dívce přidružil jakýsi muž, zřejmě švihák. Chlapi tady taky nemají špatný, mínil Tyťuk. V tom orchestr začal podmalovávat hru líbivou hudbou. Smím prosit? Vymrštil se Tyťuk. Račte, uvolňovala mu cestu z řady sousedka. Myslela jsem si od začátku, že je vám špatně. Ale ne, já myslím taniny, taniny, vemlouval se marně Tyťuk. Mezitím soudruh Fortuna došel ke kapelníkovi a přilepiv mu na čelo 20 korun, vymáhal pro sebe solo. A tu se stalo to, co se stát nemělo. Kapelník místo, aby Fortunáta napomenul, klidně solo zahrál. Jeho příkladu následovali i ostatní. Znám pikantní básničku, podbízel se Hamlet a již recitoval pro pár nadšenců v Dešti drobných. Ani Ofélie nezůstala pozadu a předváděla exotické tance za příplatek pak krásu bez závoje. Když to viděl Polonius, opovrhl klasikem a začal kšeftovat s tuzexovými bony. Statisté nabízeli zednické a instalatérské práce, v bife zahájili výče blihovin. Pokladní dala kolovat za levný peníz pornografické materiály a ze šatnáře se vyklubal kapsář. Kotelník přestal topit a pěchoval okénkem vnoučkům do brašniček brikety. Nápověda přesedla na kuplířství, zatímco postarší uvaděčka uváděla za 5 korun mladé hochy do života. Opustil jsem tento stánek kulturiska, že si Hamleta přečtu raději v Saudkově překladu. Druhého dne jsem byl vyloučen z kulturního školení a potrestán přísnou důtkou, neboť jsem se nezúčastnil večera družby pracujících s umělci.

0: Dobrý den, pane.
1: Dobrý den,
0: já vás tak kolikrát vidím sedět.
1: Jo.
0: Máte nějakého koníčka vůbec?
1: Mám, pane, mám koníčka. Svoji škodovku. Všecko si na ní dělám sám. A co vy, pane, vy taky máte nějakého koníčka?
0: No tak já bych chtěl, ale nemůžu.
1: A jakýho?
0: Ženský.
1: No to je pěkný koníček. A proč ho nemůžete mít?
0: Ale tak kvůli manželce. Ona to nesnáší.
1: Neříkejte. Ani vás tom nepodporuje.
0: Já to můžu praktikovat maximálně v lázních, ale pak je to hrozně drahý.
1: Jo. No. A nakolik vás vyleze takhle jedna?
0: To máte podle toho, jak dlouho jí máte, že jo? Všem nejdražší je manželka.
1: To chápu. Mě taky vždycky vyšla navíc než škodovka.
0: No jo, ale vy máte rád.
1: Víte, že jo, já si na ní všechno dělám sám. Zrovna včera jsem jí utáhl hlavu a vyčistil jsem jí palec. Jinak jí denně teda měřím tlak. Na zadek jí dávám víc. Někdo říká, že prej má mít víc vepředu, já nevím.
0: Víte, že vepředu, kolik má vepředu, no?
1: No tak to já jí nechávám tak ty dvě celé, no.
0: Hlejte, jenom třeba, jakou má spotřebu, jak se říká, že?
1: No, ona je už tak taková starší, tak vlastně žere o něco víc.
0: Žere, vy máte
1: no, no, předtím jsem měl jednu na inzerát. Představte si, pane, jo.
0: No.
1: Ona tam měla napsáno, udržovaná, novej lak, nový obutí. Pane, ta chlastala. To se nezažil.
0: Ale zažil. A měl taky jednu na inzeráta, chlastala čistej líh.
1: Neříkejte, to slyším poprvé. To já jí dávám speciál. Maněry si veme taky dost.
0: Jo, hejte na porovnání, kolik?
1: No smáně. Někdy i 10.
0: 10 deci, jo?
1: Co deci? No. Litrů.
0: Litrů,
1: no.
0: To musela pak vypadat, ne?
1: No, na to stáří vypadá náhodou docela dobře. To víte, já jsem jí vyšperkoval, a stejně mě z ní občas někdo něco ukradl.
0: No jistě, jestli asi ty šperky.
1: Jaký šperky?
0: No jste říkal, že jste nějak ošperkoval.
1: No to se jen tak říká, prostě jsem jí koupil rádio a na tu anténu jsem jí dal takový krásný, tlustej, zrzavej ocas. A z Německa jsem jí přivez toho chlapa, jak si stahuje ty kaloty a šťouf jsem jí ho za okno. Zase jsem kvůli tomu musel sundat záclonky z Polska.
0: Já! To ona zvala, co?
1: Ona ani není tak hlučná. To jsou některý hlučnější.
0: No to oni nejvíc řvou, když se do nich cpou málo prachy.
1: To moje ne, teď vám to říkám. Já si na ní všecko dělám sám. To stačí být trošku šikovné, když tak se podíváte do příruče.
0: Co to je za nesmysl, tam vám nikdy neřeknou, kde se hnat to nejlepší, nezlobte
1: se. Pane, to je vždycky sázka do loterie. Někdy se spokojený, šlape vám třeba 5 let. No, nebo 10, že jo, no. Ale pak začne blbnout, že jo, no, a blbne tak, že ji musíte prodat.
0: No jo. Už jste nějakou prodal.
1: No a ne jednu, prostě zlobila, tak šla z domu.
0: Takhle, no ono, pokud nejsou děti.
1: Ale na děti už se vůbec nemůžete ohlížet, že ty si rychle zvyknou na novo.
0: Nechte toho, prosím vás.
1: No dovolte, laskavě. Ještě se budu ptát parchanta, co mám dělat. A nebo jí dám zpátky do továrny. To už, no,
0: jak,
1: to už
0: jak do továrny? Proč?
1: No to už taky jde. No tam si ji rozeberou dělníci, že jo? No a proti účtem dostanete novo. No, ale musíte si připlatit, to je jasné.
0: Vážně?
1: No.
0: A ono, teď už to takhle jde?
1: No, já slyšel, že jo, ano.
0: To jsou vymoženosti, ano. Mm. Já to taky udělám. A hned dneska půjdu domů a řeknu, milá holka, nedá se nic dělat, půjdeš do továrny. No. A akorát chán bude zvát, ale ostře, ten bude.
1: A co je mu do toho? Třeba vy máte od chána, nebo co?
0: No, že tak on přijel s ní, no.
1: Ale prosím, a nebo když ji nechcete dát zpátky do továrny, tak ji musíte dát celkově prostě do richtiku.
0: Ale to už nepůjde. To...
1: Ale půjde.
0: Ale ty...
1: Helejte, já vám poradím. Vy ji odstrojíte, jo.
0: Ježišmarja.
1: Umejete.
0: Prosím, a já ještě budu mejt, jaký mám mejt?
1: Pořádně, ze spoda, hadicí.
0: Hadicí?
1: No, plným proudem vody, hadicí, aby odpadalo bláto.
0: Tak ještě na tom tak špatně no, není, no. Snad proboha.
1: No, ostříkáte, umejete. A když to bude nutný, tak si pod ní třeba i vlezete, no, že?
0: No, no, no, no, tak to ne, to jsem zkusil jednou a málem jsem se udusil.
1: To jí musíte dát na špalky.
0: Tak, jaký špalky?
1: No, po ty ramenní klouby. Víte, co to je za váhu, kdyby se to na vás vezlo?
0: No to vím, no to vím.
1: Vás rozmáčkne jak červa.
0: To mám doma, to vás vím, jak to. No. To je neuvěřitelné.
1: To je kolos.
0: Helejte, pane, tak napadlo.
1: No.
0: Co kdybyste mi tu vaší třeba na chvíli půjčil?
1: No ne, půjčit ne, půjčit ne. Když tak rovnou prodat, to už si s ní pak dělejte, co chcete, že jo, ale půjčit ne. Já vám to řeknu otevřeně, jo. Ona to, je dost vojetá.
0: Prosím vás, nechte to vojetá, kolik tak asi může mít, kolik tak
1: no,
0: asi.
1: No tak, není to tak hrozný, ale prostě těch 90 má, no přes 90, no.
0: Cože?
1: No.
0: 90?
1: No.
0: To ona se už i třepe takhle, že jo?
1: No, museli jste s ní opatrně.
0: No to je jasný, to mě, teď už mi to je jasný.
1: No ne, nesměl byste ji hned rozjet. Musel byste ji nejdřív zahřát.
0: Jo, no to dělám vždycky, teda. No.
1: Páč, ona když je studená.
0: Jak studená?
1: No to víte, no tak když ji nechám stát celou noc před barákem třeba.
0: Celou noc?
1: No třeba v mrazech. V zimě, jo, před barákem. A no, a teď ona, a ráno, když k ní přijdu, jo, a teď ji chci nakopnout třeba.
0: No to, ještě.
1: No, teď ona je stuhlá, jo.
0: No to se nedivím, celou noc v zimě před barákem.
1: Já ji nacucám, samozřejmě. Ráno, vždycky, jo. Ale ona stejně chcípne.
0: Co to je?
1: No. A víte, ne, ale já už vím, jak na to, víte, jak já to dělám.
0: No to nevím, teda to opravdu.
1: Já vám, to já právě už to vím, jak já to znám. Helejte se, já už večer si ji připravím na kopec. Rozumíte, na kopec. A ráno, když s ním přijdu a ona chcípne, tak víte, co já udělám? Já se rozeběhnu se a vší silou do ní vrazím. No? Jo, a ještě na ní naskočím. A ona udělá jenom prd, prd a je vyhráno.
0: No co, to jsem ještě neslyšel. No. Pane, pojďme se domluvit, no. Půjčte mi ji na chvíli.
1: Ne, jak říkám, půjčit ne. Když tak rovnou prodat, to už si fakt s ní dělejte, co chcete, ale půjčit ne.
0: Prodat, no jo, prodat. A za kolik byste jí tak?
1: No, podívejte se. Za 20, no.
0: Za 20?
1: Za 20 vám.
0: No tak to je dobrý, já vám to hned zaplatím a pak se dohodneme, jo?
1: Cože, vy máte u sebe 20 tisíc.
0: Ne, co 20 tisíc?
1: No 20 tisíc, jo, no.
0: 20 korun snad ne.
1: 20 korun, no dovolte.
0: Vy jste se zbláznil asi, ne?
1: Co?
0: 20 tisíc, vy
1: no
0: jste...
1: 20 tisíc, no vy jste blázen, ne?
0: Já jsem blázen.
1: 20 tisíc?
0: Vždyť si to uvědomte.
1: No.
0: Ona má 90, no. To jste říkal.
1: No.
0: Občas chcípne.
1: No.
0: To se taky... Já si vezmu domů, ona mi tam bude dělat prd, prd. A vy... No tak to si radši nechte, to si nechte. Na
1: to. Je to možný tohle, tak ona nová tamhle stojí 350 nebo 400 zástavce má ještě víc a ono je mu 20 moc. Teda ten mě tak dožral, že já půjdu domů, dám jí na špalky a vystříkám jí dutiny a spodek.

0: Dobrý den, pane Lajbo.
1: Je, dobrý den, pane Škrundle. Kde se tu berete?
2: Ale jen tak náhodou. No, a vy?
1: Tak já taky tak náhodou nějak. No. No,
2: kdo by to řekl, že se tak náhodou potkáme, víte?
1: No jo. A hned oba dva, že jo.
2: Vy se tady zotavujete, jo?
1: Ne, já jsem tady s manželkou, víte?
2: Ale dobře vypadáte.
1: Tak? No. Já si ty Tatry.
2: No, vy jste byl v Tatrách?
1: Ne, já ne, ale manželka, víte?
2: A vy už jste ženatý?
1: No tak trochu, no.
2: Tak to ani nevím. A koho pak jste si vlastně vzal?
1: Koho?
2: Jo.
1: No právě mou manželku.
2: No to já bym, já myslel, jako jestli ji neznám, víte, takhle.
1: No, tak to já nevím, to byste se jí musel zeptat jedně snad, no.
2: No jo. Není ona náhodou taková vysoká?
1: No taková vysoká, no. Ovšem u ní jde ta vejška tak spíš tak trochu jako do šířky.
2: No, tak to teda nevím, no jo. A jak vlastně ještě vypadá vaše manželka?
1: Jak? No skoro normálně. Počkejte, teď ji vlastně budete znát. Teď byste chodíval taky do Slávie, ne?
2: No tak to jo, to ano.
1: No víte, a znal jste tam takovou tu hezkou servírku blondýnu, takovou jo, počkej, štíhlou, mladou.
2: Taková hezká mladá blondýnka.
1: Mladá štíhla.
2: No jo, tak tu jsem znal.
1: Znal jste?
2: No jo, samozřejmě.
1: No vidíte, no tak ta to není, že jo? Moje manželka je taková ta starší, nehezká, jak tam byla jako šatnářka.
2: No, tak počkejte, tak tu znám taky,
1: jo
2: taková no. Silnější, že jo?
1: No, no.
2: A ona, myslím, měla takovou zvláštní tvář, takovou divnou, že
1: no. Jo? Její tvář člověku připomínala tak trochu jako lidský obličej, jestli to no,
2: tak to já už vím teda, jo, taková starší.
1: No, starší, no. Ano, jinak vypadá ještě mladě, takhle.
2: Mladě?
1: Jo, no.
2: Sakra, taky si se přece jenom jako nepletu.
1: Tak počkej, co bychom se... Když já tady mám někde fotografii, no hlejte, tady to je ona.
2: No tak přece no. To je ona, no. Ale že jste říkal, pane Lajbl, že vypadá mladě, kdy tady vypadá nejmí na 40.
1: No vidíte, i 53.
2: No tak to ano, to tedy no. Jo, no. Ale má aspoň hezký zuby.
1: No to má, no. Akorát, že ji trochu tlačejí, víte, oni jsou noví ještě.
2: A kdy jste si ji vlastně bral, pane Lajbl?
1: No už dávno, ještě za svobodná.
2: Tak to je jako samozřejmě.
1: No, já myslím,
2: jo.
1: Že to víte právě.
2: Počkejte, sakra, kdo mi to říkal, že prý se rozvádíte, nebo co?
1: Já?
2: Jo.
1: A s kým?
2: No přece s vaší paní.
1: Jo, s paní, já, no tak to ne, to jsou nějaký pomluvy, nebo
2: ne.
1: Co?
2: Ne. Takže se vlastně nerozvádíte.
1: Hele, depak, na tom není vůbec nic pravdy, pane Škrundle.
2: No jo.
1: To jsou ty nejpustší pomluvy, tohle. Ach bože, kéž by to byla pravda.
2: Že jo, já jsem si to taky myslel. Já přece vaši paní dobře znám. Poslouchejte, ale když jste si ji bral, neměla ona jak s nějakou menší vadu?
1: No tak měla takovou chybičku, no. Ona byla tak trochu v jiném stavu tenkrát, víte?
2: Ne, ne, to já nemyslel. Já myslím jako jakousi tělesnou vadu, víte?
1: No tak já nevím, ona byla různě porouchaná. Já nevím, co myslíte právě, víte?
2: Neměla ona náhodou taky pleš?
1: Pleš?
2: Jo.
1: A myslíte na těle?
2: Ale přece na hlavě.
1: Jo, na hlavě, já. Ne, že jste říkal tělesnou vadu, víte?
2: No tak to jsem myslel, jako jak si tu pleš.
1: Jo, tu pleš, ano. No to ona má ovšem na hlavě jenom, že ano.
2: No tak samozřejmě, kde jinde.
1: No kde jinde, jo. No to je pravda.
2: A to ona nosí paruku, nebo co?
1: Paruku nosí, jo. Myslím, každý druhý den nosí paruku, víte?
2: Myslím vás, a proč každý druhý den?
1: Tak to by si lidi tak pozvolna zvykali na to, víte?
2: A že jste si bral, pane Lajbl, abych vám řekl upřímně, víte, ta vaše manželka nemá ani moc velikou inteligenci.
1: Je, tak to jste ještě neviděl zezadu.
2: Ale ne, vy mě nechápete, já mluvím jaksi o její hlavě, víte.
1: Je, tak to tu má menší, ano.
2: A už ten celkový její zjev, já jsem ji, myslím, tuhle viděl, ale v letadle. Ale...
1: Ne, tak to si to pletete, pane Škrundle.
2: Jo.
1: No určitě.
2: No tak přijít se nemůžu, to je taky možný.
1: Určitě si to pletete, já ji totiž do letadla nedostanu za nic na světě, manželku.
2: No. To ona se tak bojí letět v letadle?
1: Ne, ona se tam nevejde do těch dveří, víte?
2: Jo, tak a to vy máte, pane Lajbl, rád takové silné ženy?
1: A dejte pokoj, já mám na štíhlí, pane Škrundle, víte?
2: No tak, že jste si ji bral, anebo proč jste nezůstal aspoň svobodný? Poslouchejte, já pokud vím, tak mám snad dokonce snad, když si lékař zakázal takhle styk se ženami, ne?
1: Ale no jo, ale víte, já jsem si vzal tenkrát, jak si hlavně kvůr navyknutí, pane Škrundle.
2: No tak, že se nenecháte s ní aspoň teďka rozvíjíst?
1: Já bych se dal rozvíct, ale musím ještě čekat, víte, pane Škrundle.
2: A prosím vás, na co, pane Lajbl?
1: A tak musím čekat, až zase zeštíhlí a šitý vlasy a zuby znovu narostou.
2: Klána krále, a proč pane najbl?
1: Ona mě totiž řekla, že dřív ode mě nepůjde, dokud u ní zase nenastane normalizace. Víte, no, tak...
0: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil DeMille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle, a co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Třeba ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kilo. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, víť, já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. A jednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metrů dává košťatama v poctě zbraní. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kuň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kuň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kuň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
3: Trochu tajemna, napětí a pohled do nejskrytějších míst lidských duší. To vše na vás čeká v našem následujícím publicistickém pořadu, který uzavírá naše dnešní vysílání.
4: Příjemný dobrý večer, vážení televizní diváci. Já vás vítám při pokračování našeho srdcervoucího pořadu Tabu. V naší neprůhledně bedně se vystřídala řada pedofilů, nekrofilů, zoofilů, úchylů. Naštěstí tito lidé tvoří jen mizivé procento naší populace. I když, co tabu, to úchyl. Takový je i náš dnešní host. Vyrůstal v neúplné rodině. O jeho výchovu se starali jeho dva adoptivní dědečkové. Pan Alois je dítě ze Skumavky a původně měl být klon horské gorily. Dědeček ho zapsal na dívčí gymnázium. Čím více přibývalo hodin tělocviku a následného sprchování, tím více si pan Alois uvědomoval, že je trošku odlišný než děvčata. Přišla první operace, změna pohlaví z muže na ženu. Pane Aloisi, vzpomínáte si na tu operaci? Dobře. Byla to operace bolestivá? Jasně, ano. Co je na té operaci tak asi nejbolestivějšího? Když vám odňali kompletně...
5: To jsem spal.
4: V narkóze, ano.
5: Spala.
4: Ano, vy jste usnul a pak jste se probudila. Dobře. Co bylo tady bolestivého? Když vám silikonem modelovali ňadra, nebo...
5: Jsem taky spala.
4: Také v narkóze. Dobře. Co je tedy tak asi nejbolestivějšího na té proměně vlastně z muže na ženu, pane Aloisi?
5: Když mi uřízli.
4: Jasně, ano.
5: Půlku mozku.
4: Aha, takže... Zajímavé. Takže snížená inteligence na polovinu, dobře.
5: No, ona už předtím nebyla zázračná.
4: Aha. Vám dělali nějaké testy na výši vaší inteligence?
5: U mě dělali testy na QI.
4: IQ se říká. Zatímco slyšíme, vypadá to na IQ někde na bodu mrazu, ale třeba se z toho ještě dostanete.
5: Těžko, těžko.
4: Dobře, pojďte dál. Pane Aloisi, kdy vám ty testy dělali a jak dopadly?
5: Ty testy mi dělali, když jsem šel do první třídy.
4: Je běžné, ano.
5: V 15 letech.
4: Aha, to už tady méně.
5: A dopadly docela dobře.
4: Jasně.
5: IQ pozitivní.
4: Aha, to vám asi dělali trošku jiné testy, pane Aloisi.
5: Tak já nevím, kolik jsem měl přesně bodů.
4: No, přibližně.
5: Ale vím, že jsem byl jenom o 5 bodů horší než automatická pračka.
4: Dobře. No tak, automatické pračky dnes bývají poměrně inteligentní.
5: Vypnutá.
4: Dobře. Pojďme dál, pojďme dál. Pane Aloisi, po té operaci, kdy z vás během několika sekund, během několika šikovných tahů skalpelem byla žena, vy jste se vdala. Kdo si vás vzala? Za ženu.
5: Děda.
4: Váš nevlastní dědeček.
5: Já jsem se tím sňatkem stal svou nevlastní babičkou.
4: To je hezké. Dobře, ano. Vy jste si vzala muže, kterého jste znala důvěrně od malička. Člověk by předpokládal, že takový muž vás už neměl čím překvapit a že takové manželství asi fungovalo.
5: Nefungovalo.
4: Nefungovalo. Proč?
5: Protože neměl už čím překvapit.
4: Nerozumím. Nerozumím, pane Alojzi.
5: No byl to dědek, no.
4: Aha. Chápu, vy jste to hezky komentovala, já to bohužel nemohu zopakovat.
5: Ježiš,
4: protože
5: to neříkejte, prosím.
4: Nevysíláme po 22. hodině a no, navíc to je to přímý přenos, takže to nelze říci, ne. Že mezi vaším dědou a vánočním stromkem nebyl příliš velký rozdíl, že mezi vaším dědou a vánočním stromkem nebyl příliš velký rozdíl.

0: s family.
1: Ano. Proto jste tady, pane Alojzi, protože jste uchylácká familie. Možná jste si toho nevšiml a naši diváci také ne, ale když tady mám úchyla, tak úplně zářím, úplně svítím. Mě to strašně baví, proto jsem tahám ty úchyláky a hlavně každá nová úchylka, o které se dozvím, je pro mě naprosto dobrá prostě. Měl jsem tady třeba Dominu z Bruntálu, ona přivazovala své klienty na háky v panelovém domě a pak je trestala dudkami. Docela slušně to štípalo, takže proto jste tady i vy, pane Alojzi, a já mám strašnou radost, že jste úchyl.
0: Vy se samou radostí neudělá,
1: ty vole. Vás. Já jenom, pojďte raději dál, pojďte dál. Pane Alojzi, po té operaci, respektive po těch neschodách ve vaší rodině, vy jste se rozhodla postoupit další operaci. Změna pohlaví, zpět na muže. Takže z vás byl dvakrát přešitý muž a ještě debil.
0: Hlavně, že děti měli po ptákách.
1: Přesně, ano. Dobře. Pane Alojzi, já bych v tuto chvíli mohl prozradit vaši úchylku. To jsem tady ještě neměl, to jsem skutečně, jak se říká lidově, ještě nežral. Vy jste od malička velice rád fyzicky ubližoval lidem. Vy jste nevyhledával již vůbec nic dalšího. Vás to uspokojovalo natolik, že jste nevyhledával alkohol, ženy, cigarety. Prostě jenom jste týral lidi, to je hezké. Znamená to, od dětství vy jste vyhledával násilí už třeba při dětských hrách?
0: Nebo? No, už při hrách.
1: Takže jste hráli třeba obušku z pytle ven a no.
0: Ani ne, ale to byla moje oblíbená pohádka.
1: Pohádka, dobře. Jaké byly ty hry, kde jste hledal násilí?
0: No, tak já jsem měl strašně rád vybíjenou.
1: Vy jste říkal totální vybíjená, že se to hrálo pistolí na prasata, to je hezké. Další oblíbená hra?
0: Další oblíbená hra schovávaná.
1: Tam není moc příležitostí ke rvačce.
0: Je, tam se přece říká piky na hlavu a hned dostali přes držku.
1: Aha, takže jste si asi viděl rady u piškvorek a no,
0: já jsem je kolikrát zapikal do bezvědomí.
1: Jasně. No tak, děti se vás báli najít a vy jste často vítězil, to je hezké. Dobře. Pane Alojzi, po té operaci, když vás byl znovu muž, vy jste se oženil. Vaše stará musí být taky hezky ulítlá, když se vám jako blbce přešívám. Jak jste se seznámil s vaší paní?
0: Na ulici.
1: Na ulici. Vy jste ji rovnou znásilnil po hrabáču.
0: Ne. Ona šla přede mnou.
1: Takže vy jste ji sledoval.
0: Ne.
1: Jak dlouho?
0: 3 neděle.
1: Trošku neobvyklé. Proč takovou dobu?
0: No já jsem čekal na nějakou vhodnou záminku k seznámení.
1: Jasně, ta přišla. Co se přihodilo?
0: Upadlý klíče.
1: Jasně. Vy jste se sehnul gentlemansky, podal jste je a...
0: Ne. Ona se sehnula a já jsem jí... Gentlemansky s rozběhem nakopal do...
1: Ale prosím vás. No tak, možná ocenila, že jste lepší než ostatní.
0: No ty nosili kytky, pitomci.
1: Jasně, jste ji nakopal a to ji oslovilo.
0: Ano.
1: Ženy jsou v tomto ohledu různé. Já jenom připomenu našim divákům, kteří zapli své televizory až v tuto chvíli, že sledují pořad Tabu. Pane Alojzi, pojďme dál. Byli vaše rodiče, vaši ženy, neměli trošku obavy, že jejich jediná dcera pitomá přijde do rukou jakého blbce přešívanýho?
0: Měli,
1: jak jste je přesvědčil?
0: Psychologicky.
1: Tak to má být hezky bez násilí, ano.
0: My jsme měli v práci podnikovýho psychopata.
1: Psychologa.
0: Taky to byl takovej blbec jako vy. A ten mi poradil, že prej násilí nemá žádný smysl.
1: Přesně moje slova, ano, takže jste šel na to psychologicky jak?
0: No já jsem jim volal každou noc, třeba 70krát.
1: To je hezké, ano.
0: Že jestli mi ji nedaj, tak je příšerně stluču.
1: Jasně, oni se zalekli a radši vám ji dali.
0: Oni se hlavně chtěli vychrápat.
1: Ano.
0: Tak mi ji dali a já jsem je střískal víc, než čekali.
1: To je hezké, ano. Že jste jí charakter. Dobře. Dobře. Pane Alojzi, vaše manželství tady asi funguje, když jste si vaši ženu doslova vybojoval.
0: A no tak docela, jo.
1: Nebo byly nějaké problémy někdy, nebo?
0: A vás to zajímá?
1: Hlavně mě.
0: A můžu se vás na něco zeptat, pane Šmucmulli?
1: Nebývá to v našem pořadu obvykle, aby se ptal dement z bedny, ale zeptejte se.
0: Vám někdy dělali test na kvíkve?
1: IQ. Samozřejmě i mě ho dělali docela se slušným výsledkem.
0: Vás bych totiž tipnul tak na napařovací žehličku.
1: No, jsme takové vaše úvahy a hledě odpověste.
0: Tak Někdy s ní jsou

0: problémy, hlavně když se sleze se svými kamarádkami.
1: Kamarádkami, ano. Tak už to bývá. Manželka se sjede s kamarádkami a přinese do zaběhnuté domácnosti, takzvané nové moresy.
0: No nové, ale pěkně blbé právě.
1: Dobře, tak povídejte.
0: Minule přišla.
1: Jasně.
0: A povídá, tak Milánku, hele, ode dneška si pěkně vaříš sám, pereš sám, všechno sám.
1: To je drzá klázinská veverka.
0: Právě.
1: Jak jste do toho vyřešil takovouhle situaci?
0: Psychologicky.
1: Tak to má být, ano.
0: U nás byla, hele, týden tichá domácnost.
1: Ano, to docela funguje, hezky, bez násilí. Ano.
0: Týden ode mě neslyšela ani slovo. Dneska už začíná slyšet na pravý ucho.
1: Aha, takže to byla asi hloubková psychologie. Pane Alojzi, když dovolíte, já bych si to v závěru celé shrnul.
0: No tak jestli vám to udělá dobře, tak si to celý shrňte.
1: Dvakrát přešitý muž, jednou ženat, jednou vdán. IQ zmrzlá makrela, sklony k agresivitě. Neměl jste problémy třeba při výběru povolání, pane Alojzi?
0: Ani ne.
1: Neměl.
0: Já jsem sehnal práci, kde takovýhle hledali.
1: To je zajímavé.
0: Silný, blbý a agresivní.
1: Já skutečně netuším, co byste asi mohl dělat. Já se vás zeptám, zda chcete vystoupit. Sice ztratíte svou anonymitu, ale dáte příběhu tvář.
0: Tak mě to je jedno, já klidně vylezu. Ale jestli se budete blbě křichtit, tak vám rozbiju hubu.
1: Ne, to já nedělám, to já nedělám. Jsem rád, že jste se takhle dobře rozhodl a jsem skutečně zvědav, jak asi vypadáte, co asi děláte.
0: Tak já lezu.
1: Tak se vám pojďte ukázat. Skutečně jsem... Kdybych býval tušil, že jste z pohotovostního pluku, který tak neblaze zmasakroval studenty na národní třídě, já se bych vás sem ani nevzal.
0: No tak si dávej bacha, abych neblaze nezmasakroval tebe, hele. To bude vzpomínat na bruntáš, mejde.
1: Dobře. Pane Alojzi, vy jste ale musel ministerstvo vnitra opustit, ne snad kvůli politice nebo prověrkám, protože dneska je to u Grulicha stejně jedno, ale vy jste utrpěl vážný úraz. Já vím, že je to na další díl našeho pořadu Tabu. Ale jenom ve zkratce, co se vám stalo?
0: Mě při zásahu porazilo auto, hele. Čelní střed.
1: Čelně. No. Tak to máte štěstí, jste vyvázal.
0: No, jenomže pak ještě lokomotiva, hele.
1: Ne.
0: No, čelní střed.
1: Čelně.
0: No. No.
1: To snad není pravda, to je z pekla štěstí.
0: No, naštěstí se mi skoro nic nestalo. Jenže jak jsem stával z boku, hele, rána. Letadlo, čelní střed.
1: Letadlo. Čelně z boku.
0: Letadlo.
1: No, to je letadlo.
0: Čelně, zákeřně. A to už jsem sotva les, když tom rána poslední ze zadu. Labuť.
1: Labuť. Čelně do týla, ano. No. To je ošklivé, ano.
0: Až pak ten kolotoč vyply, kreténi.
1: Pane Alojzi, já vám děkuji, že jste měl odvahu. Na shledanou za týden s naším pořadem Tabu.
2: V banku je 500 tisíc, ale částka se bude zvyšovat, protože jdeme do dalšího kola. Časový limit zkrátíme o 10 vteřin. Jiří, začínáte, protože jste byl nejsilnějším článkem minulém kole. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Začínáme teď. Jiří, vyjmenujte alespoň dva ze Spojených arabských emirátů.
3: Abu Zabi, Fujairda, Dubaj, Sharjah, Ajman.
2: Stačili dva. Ale vy se musíte předvést, že? Jiřino, norník je lovecký pes nebo norský horník?
4: Bank.
2: To je špatná odpověď. Jiří, kolik zrnek písku je na jednom čtverečním kilometru pouště Sahara? Máte toleranci 3 zrnka.
3: 498 miliard 396 milionů 118 541.
2: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, šemík je kůň nebo pes?
4: Bank.
2: To byla špatná odpověď. Jiří, kdo odešel z premiéry opery Escamillo uprostřed prvního dějství 15. října roku 1892?
3: Sám dirigent Salvatore Giannini.
2: Ano, to je správná odpověď. Giannini.
4: Bank.
2: Čas vypršel.
4: Bank.
2: Do banku jste moc neuložili. Ale díky paní Jiřině je v banku 600 tisíc. Napište, kdo byl v tomto kole nejslabší a dostane padáka. Pište teď.
5: V tomto kole byl opět nejsilnějším článkem Jiří, který odpověděl správně na všechny otázky, zatímco Jiřina ohlásila 4x bank.
2: Jiřino, proč právě Jiří?
4: On jaksi...
2: No co jaksi?
4: On totiž...
2: No co to blekotáte? Nekoktejte. Mluvte souvisle, co? No co? No!
4: On hrozně.
2: Ano, páchne. Já vím. Ano, panu Jiřímu smrděj nohy. Ale jeho znalosti jsou výborné. Na rozdíl od vás, Jiřino, vy sice voníte, ale za to víte úplný hovno. To vás naučili ve škole? Kde je to šemík? Že šemík skočil z hrade do labe?
6: To by tady.
2: Vy, abyste se neukázali, že? Pane Jiří. Pane Jiří, proč právě paní Jiřina?
6: Tak mně přišly její odpovědi takové příliš, řekl bych, monotematické.
2: Jak?
6: Monotematické.
2: Monotematické. Uh-huh. Zase cizí slovíčko, že? Vy se mi přímo libujete, vy intelektuále. Proč neřeknete rovnou, že paní Jiřina je blbá? No řekněte, že je blbá. Vám to nejde, že? Ano, ano, vy jste takový ten knihomol, že? Akurátník. Hnidopich. Vy jste určitě svobodný, že?
6: Zatím.
2: Zatím, taky kdo by se vás vzal, že? Měl byste používat nějaký sprej. No, takže paní Jiřina vyloučila pana Jiřího, pan Jiří vyloučil paní Jiřinu. Takže hra... Moment. Tady nám něco hapruje. To bychom se nedostali dál. Zůstáváte tady oba.
5: V tomto kole jsme se dozvěděli, že Jiří má potíže s potními žlázami. Jiřina tyto problémy nemá, za to má problémy s otázkami. Ale hra ještě nekončí.
2: Hrajeme hru. Jste slabší, máte padáka. Protože stav je vyrovnaný, následuje rozstřel. Jiří, kdo byl v roce 1951 na Štvanici na hokejovém utkání Chrudim Pardubice a seděl ve třetí řadě se dalo číslo 15 a držel v ruce pérko od bot?
6: Obuvník Karel Navrátil ze Žižkova.
2: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, jak se řekne německy pámbu?
4: Hergot.
2: Ano, Hergot, to je správná odpověď. Jiří, co obědovali malíři Monet s Manetem 16. května 1849 v restauraci, kterou často navštěvoval Toulouse-Lautrec?
6: Tentokrát výjimečně neobědvali, ale pili absint a opili se s prominutím pod obraz.
2: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, co dělá Křenek ostrozubý, když toká? Ano, to je správná odpověď. Jiří, co je to třesová...
6: Termogeneze.
2: Termogeneze.
6: Je svalový třes, který umožňuje zvyšovat produkci tepla v těle homoterních živočichů. Jedná se o stavy flexorových a extenzorových svalů.
2: Ano, to je... To je správná odpověď. Jiřino, kolik let trvala 30letá válka? Máte na to 30 sekund.
4: 30?
2: Ano, to je správná odpověď. Protože jste oba odpověděli správně, oba jste silné články, dochází k tomu, čemu říkáme v naší soutěži náhlá smrt. Kdo bude odpovídat první?
6: Tak já bych podle Guta Jarkovského dal přednost tady dámě.
2: A proč, Jiří Gut Jarkovský, proč? Proč neřeknete rovnou? Že jste zbabělec. Posera.
4: A smrdí.
2: Ano, to je správná odpověď. Mám. V tomto kole zdá se mi, že je nejsilnější Jiřinka. Bude tedy začínat Jiřina. Hrajeme hru. Jste slabší, máte padáka. Jiřino, co je to Actinidia arguta?
4: Tak to je keř. A rostou na něm takový bobule, který vypadá jako angrešt, ale chutnají jako kiwi.
2: Ano. No. To je správná odpověď. Vy jste mě překvapila.
4: Já s ní totiž dělám marmelády.
2: Jiří, víte, co se stane, když teď neodpovíte správně na otázku?
6: No tak to se doufám nestane, to by byla moje smrt.
2: Jiří, kdo je partnerem Křemílka?
6: Máte asi na mysli Křemík. tak ten se nejlépe slučuje s Florem a vytváří zajímavou...
7: Ne, já jsem se neptal, tak se...
2: Já se ptám na pohádkovou bytost. Křemík. Říká vám to vůbec nic? Ano, křemík.
6: To jsem vůbec nevyčetl z nějaké encyklopedie, to je nějaký nesmysl, ne?
2: To byste to tam nevyčetl.
6: Ne, to se nezlobte, ale...
7: Aha! To... Tak jakmile jste něco nevyčetl v té vaší encyklopedii, tak nevíte, jak dál, vy vůbec nevíte. To tam... Kdo je to křemík? No to... Že to je pohádková bytost, kterou zná každé malé dítě, celý národ! Ví, kdo je to Křemírek, jenom vy, vy intelektuál, že? Hnidobych, knihomol, čemu jsou ty vaše starosti, čemu? Na prčo, nezná Křemírka, on nezná Křemírka.
5: Tak to byla náhlá smrt, končí pořad, jste slabší, máte padáka.
4: Tedy telefon prý vynalezl nějaký Bell. Já o tom ovšem vím Bellu. Říkají, že se jmenoval Graham, vida. Já jsem si vždycky myslela, že Graham byl pekař. No někdo telefon vynajít musel. Ať to byl, kdo byl, vynalezl lidstvu mnohé. Dosud netušenou možnost, jak páchat omily, stejně jako do té doby nepoznanou slast. No telefonuje se hojně. Telefonují ženy, muži i děti. Já jsem znala jednoho člověka, který naučil telefonovat i papouška. Ale musel ho dát pryč, protože on ten papoušek měl celý příbuzenstvo v Jižní Africe a kdykoliv byl sám doma, utrácel strašný peníze za mezistátní hovory. My ženy telefonujeme rády a dobře. O mužích to říci nelze. Mám známého, který telefonuje takto. Jo. Jo. Tak ahoj. Zábavička, že ano? No ale abych nekřivdila, jsou mužové vynalézavější. Jednou v noci jsem vytočila špatné číslo, volala jsem své kamarádce a probudila jsem neznámého muže. Omlouvám se mu, jak dovedu, a on mě povídá, ale vůbec nic se nestalo, slečno. Já jsem stejně musel stávat. On zvonil telefon. No samozřejmě, všechny ženy nejsou k telefonování stejně nadané. Míra talentu se už projevuje v raném dětství.
8: Haló, tady Zděnička Pajutová, naschledanou.
4: No, ze Zděničky patrně nebude přebornice. Uplatnili se jako telefonistka, jedině tak v nějaké závodní ústředně. Jo, to Karlička Číšková, to je jiná.
8: Haló, tady Karlička Číšková. Tatíček není doma a mamička taky ne. Jsou oba v zaměstnání, aby mi mohli koupit líže. Ano, prosím, já jsem sama doma. Vlastně mám tu ještě Boženku. Ta nemůžete chtít Boženku k telefonu, Boženka je pana. Já bych vám řekla básničku. U hájíčka blízko peček leze malý mraveneček. Je to ale neposeda, bez práce se žít nedá. Vezmi z tého mraveneček, táta čeká na chobečku. Staví, mraveneček, ty ho budeš stavět příště. Haló. To je strašně, jak ten telefon zlobí, zase se to přerušilo.
4: Ve věku prvních lásek se talent rozvíjí a oplodňuje praxí. Nesmělá dívka hovoří se svým milým ve tváři růměnec. Jarouši, říkej mi něco. Říkej. Ne, to neříkej, co to říkáš. Tak říkej. Dívka smělá dokáže divy i s asistencí kamarádek.
8: Haló, dobrý den, to je pan Gott, dobrý den pan Gott. Já vám musím říct, že já děsně zbožňuju, no tak vaše vlasy a oči a vůbec. Hele, neměl byste čas ve středu? No já jako, že bychom si popovídali, no, já totiž taky zpívám, no. Já už jsem měla dvakrát něco s vlasy v chalabučka, nesmí se. Cože? Jo, vy byste se fakticky sešel? No, tak to já nevím, tak třeba v 6 hodin u divadla, jo? Cože? Já nevím, koho že přivedete? Nějakýho Toma Jonesa. No to je jedno, já to řeknu Slávině, ty je to celkem fuk.
9: Jedna dívka zaměstnaná léta v meziměstské centrále vařila druhý den po svatbě vajíčka na měko. V rozrušení zvihla pokličku a pravila do hrnce: haló, 3 minuty, vaříte se dál? No ale to už patří do oblasti anekdoty. Jako jedna anekdota o uklízečce, která uklízejíc v jistém úřadě po malířích, zdvihla tam telefon a pravila: tady dneska nikdo není, tady se dneska pracuje. No ale dejme tomu, že voláte do jiného úřadu a číslo příslušného referenta je permanentně obsazeno. No není vyloučeno, že onen referent má doma hodnou ženu a zatímco vy si rvete vlasy, on poslouchá toto.
8: Ty Karlí, oni nám to uhlí nevezou, no. A říkali, kolem 11. hodiny a před chvíli byli u vomáčku a zase odjeli, tak já ti nevím, co mám dělat, no. No jestli tam nemám zavolat, nebo jestli tam nemám zajít, nebo jestli mám být doma, já ti nevím, no. Je ty Karlí, počkej, teď něco jede. Tak já se povám, jestli to není to auto s tím uhlím, jo. Tak počkej chvíli u aparátu, jo. Ty Karlí. Tak to bylo auto s uhlím, no, no. A jak jsem ti koukala, tak ti to bylo moc pěkný uhlí, no, no. Jsem na ně měla zavolat, viď? Já tě nevím. Oni by mě snad ani neslyšeli, no. Když to taky vezou i nem, viď? Hele, Karlí, nemohl bys přijít domů? Jo, ty nemůžeš. Když nemůžeš, to teda nepřijdeš, no jo. Ty, Karlí, počkej! Teď někdo zvoní, tak já se jdu podívat, jestli to není nějaké to auto s tím uhlím nebo nic. Jo, počkej chvíli u telefonu, jo. Ty Karlí, tak to byla listonoška, no. A přinesla účet za telefon, víš? Tak já se tě jdu zeptat, jestli to mám zaplatit. Ne, nebo aj, co? No, aby nám zbylo na to uhlí, kdyby přijeli. Cože? Kolik to dělá? Šmarja, víš, že tě nevím. Tak počkej ještě chvíli u aparátu, já se podívám, jo. Ty Karlí, 240 korun, no. A člověk neví za co, byť, no. Tak pá, Karlí, já ti zase za chvíli zavolám, tak pá. No.
9: Je to marné. Žena v domácnosti nikdy nezíská onen suverénní styl, s jakým hovoří ženy zaměstnané v bezprostředním styku s telefonním aparátem. Haló? Soudruha Lípu? Jo, hele, Franto, já tady dneska budu muset zůstat do 7, máme školení CO, tak budeš muset skočit pro Janíčka do školky. Cože máš? No taky CO. No tak CO budeme dělat. Hele, víš co? Zavolej Kloupáčkovům a Jeníčka vyzvedne Máňa. Ať ho dá zatím ke Karáskovům, to má na cestě. Ty se stavíš u Karásku, vyzvedneš Jeníčka a ohřeješ mu párek. Hele, Franto, ale dávej bacha, jestli bude u Karásku zase víc dětí, už si Jeníčka dlouho neviděl. Hele, kdyby nechtěl párek, tak to není Jeníček. A k těmu. Já jsem pochopitelně dítko své doby. Telefonuju za všech okolností. Někdy z větší, jindy z menší chutí. I uprostřed sobotního, klidného, rodinného odpoledne. V této domácnosti si člověk na chvíli neodpočine, jenom schona, blázinec, od rána do večera. A nikdo to nepochopí, nikdo to neocení. Emilko, podrž mi ten hrnec prádlem. Ládíku, jak to píšeš, bydlíme? No, tvrdí, vidíš. Hergo, ty roštěnky jsou taky tvrdý, ne, ne, změknou. Josef! Sundej toho Mirka z okna, nebo vypadne! Hergo, to je zase sobota. To by je taky všechno fuk, viď?
10: Haló? Nazdar, ahoj, co? No co, blbneš, mě nezdržuješ, no.
9: Sobota jako vždycky, no.
10: Tak co, povídej. Jak jsi daleko s Vaškem, co?
9: No nepovídej. Tak vážení, tohle to bude asi strašně dlouhý. Tak zatím naschledanou.
11: Tak, vítám vás ještě jednou teď načisto v naší manéži. Mám tady spoustu přátel, tady vidím Jirku Pechu. Já myslím, že ho nemusím představovat. Jirka Pecha, zvaný Peca, patří neodmyslitelně k divadlu Na provázku. Divadlo Na provázku patří neodmyslitelně k Brnu, ke kterému já patřím, pokud možno odmyslitelně. Promiňte. Když se řekne Brno, tak si vždycky vzpomenu na svého švagra, který je Ženevan, který je Švýcar, který přišel se sestrou, mý ženy přijeli na Vánoce. Na ten předvánoční čas já jsem ho protáhl po těch hospodách. Byli jsme u Očků a ve Venuši, Jirka tam byl taky. A u Meče jsme byli a mu chutnal moc Bešerovka a Miklivec. Všichni přátelé si s ním připíjeli, s cizincem, napíj se cizinče, ať vidíš cizinček, to tady máme krásný před Vánocema. A to jsme. Pili, pak jsme přišli domů. Tam byli nějací kamarádi, hosté, známí. Zase se ještě pilo a on najednou škrtl bundou o stěnu, zůstal ležet. My jsme ho se ženou a se švagrovou vzali za nohy za ruce a dali ho tam, kam opilci patří, do postele. On spal a pak mi ráno říkal větu, která by mě nikdy nenapadlo, Jirku taky ne, a možná málo koho z vás. On říkal, člověče, celou noc mi bylo tak špatně, já jsem z té postele musel furt vstávat. Chodil jsem tam, jak tam máte ty noviny místo toho. Ne, tupá satyra. Prostě, já jsem vstál, teď jsem chodil, teď jsem vracel, co jsem vypil a opakoval jsem si celou noc jednu jedinou větu. Říká, pane Bože, jenom abych neumřel v Brně. No, Brno je město, ve kterém žijeme, ke kterému patříme. Máme tady ty porodnice a krematoria a tramvaje a šaliny a děti tady máme a přátelé a ty hospody, o kterých jsem mluvil. Prostě patříme k Brnu a Brno možná ani netuší, že patří nám. A k Brnu neodmyslitelně patří taky lehký humor, co? Brno patří nám. Protože my patříme Brnu, to je vzájemný vztah, že jo? No a jiný můj kamarád, který neodmyslitelně patří k Brnu, to vám hned chci představit. Pánové, přineste jeho pomůcky, možná už někteří vytušíte z těch pomůcek, o co půjde. Šutr. Krásný šutr. Není to náhodou základní kámen divadla Na provázku? To by bylo absurdní, poněvadž to už se staví. Jo. Základní kámen nějaké budovy, která se dosud ještě nestaví, by to mohl být. My jsme byli na tom poklepu, jsme se tam shromáždili, vy jste tam byli taky, pánovi, já už bez goril mezi lidi nemůžu se shromáždovat. Teď prostě ten pán vzal to kladívko, že bude poklepávat na ten základní kámen, že jo. Není to prostě, na to kladívo. Zastavte mě! Ruce, fex. Mají to těžký. Mají to těžký, ti poklepávači. Jednoduše to ty s těma nůžkama, že jo? Prostě přijde stuha, šampaňský na provaze a loď pluje dál. Teda pluje, vyplouvá. To by se, to je krásný šutr, na toho by se dalo tesat něco chytrého, co? Třeba. Hej, víš, co myslím? Na to by se tesat nedalo. Nebo... To bych ani nepsal. To bych tě ani nevytetoval, nenechal. To bych tě ani na záda netetoval, poněvadž by se v sauně prozradilo, co si myslím. Jemný for. Co? No. Tak. Tak, nebudeme zdržovat. Představíme toho hosta. Pánové, vemte to tam, kam to patří. Naším hostem je básník, herec, uhlař, silák, gladiátor, expert na brněnský argot, Franta Kocourek. Františku. Tak. Franta se svými asistenty, kterých přibývá, předvede v levitační poloze rozmlácení tohoto šutru. Je to ledvinový kámen, už to mohu říct. Ledvinový kámen neznámého obra. Asistent, zasloužilý mistr sportu, národní sportovec, Krejčí, druhý asistent Kocman, neuvěřitelný výkon. Franto. Opravdu klobouk dolů. Klobouk dolů. A pošlapat. Franta bych chtěl, jak jsem říkal, on je expert na brněnskou hantýrku, na ten argot brněnský. Chtěl by vám říct si několik slov na uvítanou v této záhadné řeči.
12: Subetálně vyladěný, že míhám tady s kojálem ty klabí šorvky prokysnu.
11: Jsem velmi šťastný, že mohu zde vystoupit v televizi. Kysne je televize. Tady s kojálem, kojál, to je taková přezdívka, kterou pro mě Franta razil marně. Kojál, víte, to je taková ta vysílačka vysoká, štíhlá. Dobré i špatné zprávy vysílá. To se neujalo. Tak, pokračuj, Frančku.
12: Go mám špicový hi-fi na sicrách.
11: Vidím na židlích krásné dívky, špicový hajfy,
12: krásné dívky. A láčový kalosci, co přištrychali, no, hodí kalosci, čučku.
11: Já nevím, co je láčový kalosek, ale.
12: No, betálný kořeň.
11: Láčový kalosek je betálný kořeň. Česky je to skvělý chlapík.
12: Co přištrychali, hodí čučku, jsem na plac.
11: Skvělí chlapíci, kteří přišli se podívat, hodit čučku, se podívat. Jsem na plac, jsem k nám. Tak, ještě ruka. Je, brněnština, brněnsky tady ta hantýrka, vlastně já jsem byl několikrát svědkem, když se ten jazyk vyvíjí, byl jsem svědkem toho básnivého třesku, kdy třeba, když jsem si v hospodě zapaloval cigaretu, proti mě kluk a říká, týky mu, vím to přes kopírok. Rozumíte, kopírok, Vím to přes kopírák, dublovat tu akci, abych mu dal taky cigaretu, prostě, jo. No taky, taky to Brno je vlastně zvláštní v tom, jak se víceméně všichni známe a potkáváme se. To taky mě Boris Hymne říká, jenom to bych ještě chtěl říct třeba o tom Brně, jo. On mě říká, tak konečně jsem pochopil, co je Brno. Poněvadž jsme tě hledali s Kratochvílem, jeli jsme v autě, jsme přijeli a já se ptám, takový kluk prostě vlasatý, já se ho ptám, prosím tě, kde je tady náměstí Družby národů? To se jmenovalo Dominikánské náměstí původně a když se přistěhovala Chantal, tak se to jmenuje Družby národů. A on říká, kdo je tady Družby? A on říká, no tak to musíte tady, tam, tam, tam. A říká, koho tam hledáte? A Boris říká, no Bolka Polívku hledáme. A on říká, a co mu chcete? Víš takový. No, Franto, zavzpomínejme si spolu činem. My jsme totiž spolu s Frantou hráli v Komedii dell'arte, on hrál kapitána, já jsem hrál
13: Arlecchino.
11: Arlecchino, ano. Doneste ten materiál, pánové, prosím vás. Tady z tohle kusu strašného železa prostě udělal neuvěřitelného kolibříka. Pro anglofily Incredible Hummingbird udělal. Incredible Hummingbirda udělal. Můžete vozkoušet, je to opravdu železo?
12: Kousněte si.
11: Čo, je to opravdu, já to tady takhle můžu... Jak je to?
12: 0,5 centimetru silné, 8 široké.
11: Jo, a velmi, velmi dlouhé. Já jsem ho tam jako podkuřoval, poněvadž umělec vystupoval v barech.
13: Arlecchino?
11: Je to on vystupoval v rakouských barech pod pseudonymem Tiger Boris, vydával se za Rusa tam. Tak toto je neuvěřitelný kolibří.
14: Luboš Kostelka daleko víc než my všichni, kromě toho, že s náma studoval v Brně na Janáčkově akademii muzických umění, tak se ještě staral, tak co se děje kolem, jaký je život a tvrkot. A tak věděl, že na Slovensku není čistý líh, ale že tam zase mají Montgomeráky. To bylo po válce. A tak za mnou přišel, já bydl v továrně, kde byly demižony, to byla chemická továrna a povídá, hele, vypušť tam nějaký 3 demižony, kluci z farmacie by měli čistý líh a já ti oblíknu. Povídá, že bych dostal Montgomeráček. Tak já jsem to tomu Lubošovi takhle teda přinesl ty demižony, on pohá ve čtvrtek přijedu směrem od Půchova. Čekaj, já máš Montgomerák. Já jsem čekal, skutečně prvního, koho jsem uviděl, rychle se tam otevřeli dveře, vykouk Kostelka a pán Hergo, ten je přesný, že on vyskočil z toho laku, jak kdyby mě neznal, utíkal podél mě a pán Lubošku, tady Montgomeráček, on pán, utíkej pryč, prosím tě, po mě jde policie. Takže já jsem neměl ani demižony, on neměl lík a Montgomeráky o tom vůbec už se nám jako nezdálo. A tenhle ten Luboš Kostelka byl takovej ohromnej číman, on vždycky jak něco tak viděl, jemu se zdálo, že tamhle mezi domama je nevyužitý nějaký prostor, tak tam vybudoval kurty. Měl to být bazén, ale pak jsme málo vykopali, že bylo... bylo asi takhle vody, tak z toho byly kurty, potom hrál se tam tenis a tak dále. A tenhle Kostelka jednou přišel a povídá, Laďo, co kdyby se zeptal tatínka, že bychom šli k vám na Knínskou přehradu na chatu, vzali partu takových prýma lidí, já mám 50 litrů vománkovýho vína a protože v té době se v ústředním deníku brněnským v Rovnosti objevovali takové rubriky, pač ještě nebyly, jak Slováci říkají, izbičky preopilcou. Záchytný stanice. Tak vždycky toho, kdo prostě dělal nějaký virvál, tak vzali, tu fotografii z toho občanského průkazu fotografovali a bylo sdělení v novinách. Pan, ten a ten, dejme tomu Adolf Jebavý, jinak řezník a uzenář, v noci zboural tři obrubníky u chodníku a tohle plným jménem na plný pecky prostě a tohle. Tak abychom z toho neměli takovýhle nějaký tyhle povídá, na té přehradě se všecko ztratí a tak já jsem řekl tatínkovi ten pán, tak chlapci hlavně, aby se tam nezapálili, že jo. A taková parta z divadla brněnského jsme tam šli. A nesli jsme skutečně velikánský demižon 50 litrů vína, jednak to bylo těžké a pak takovýhle množství, že jo, kde by ten Kostelka v jiný sklepí neměli, a tohle to zase nebyl jeho artikel, váš pracoval, říkám, v čistým líhu a v textilu a to. Lubošku, co to je za víno? A on říkal, vománkový víno. A někdy říkal, jo, vománkový, no jo. A zase ti, když se ptali, jaký vománkový, tak těm neodpověděl, čili jsme přišli všichni celkem takový čistý, neskažený věděním. Přišli jsme tak na večer, udělali jsme táboráček takovej, sehnali se v chatě, kde byly od hořčící skleničky, že jo. Teď se nalejívalo a teď víno vám to bylo lehké, jak se říká na Moravě, lehké, ale veselé. Lidi hned začali tohle, tam někdo hrál, aniž měl kytaru, víte. Tohle je, že chuti bylo takové zajímavé. To víno vám chutnalo něco jako, částečně jako víno, ale taky jako griotka, víte. A jako vermu, takže, Lubošku, jaký jsi říkal, že to je? Říkal, vománkový. Vománkový, no a když někdo se ptal, už potom asi potřebí, pají, dej už s tím pokoj, prosím tě. Jestli to nechutná, tak to nepínám, to chutná, a zase tohle to. Ohromný veselost, ohně, jiskry lítali až do té doby, kdy najednou z lesa, kam si předtím odskočil, vyběh celý bledej asistent výtvarníka ze Státního divadla v Brně, nějaký Kraus, a povídá, co to pijeme za svinstvo. Kluci si povídají, to už jsme tady jednou řekli, když ti to nechutná, tak se zbalou, pán. Pozor, pánové, já jsem byl v lese a mě svítí hovno. Kluci si pájí, to. Pojďte se podívat. Všichni jako, že bude nějaká legrace. Tak šli, ale zděsili se. Tam na takovým malým paloučku ležel něco, jako když upadne roura od toho, od neonu. Že jo? Jako taková od kostelních hodin na věžích fosforesující ručička, víte? Nebo je... Svěst světlušek, prostě něco divného. My na to koukali. Pají, jak je to možný? A on povídá, no ať nám řekne Kostelka, co to pijeme. Jaký pak prostě, když slyšeli vománkový víno? Si pají, to je pravda, jaký prosím tě tohle. A najednou jsme dostali strach, protože v té době probíhají takový různý ty procesy s těma Eisenponákama. Co když viděli na cisterně, která stála v nádraží, ty umrlčí hádi si řekli, no nás, na nás, tímhletím umrlčí, čepovali a oslepli a umírali potom, že jo? Tak nebo jsme dostali strach, jestli nepijeme dřevitej líh nebo něco. Pač stejně jsme nemohli poznat, jestli vidíme nebo nevidíme, pač byla tma jako v pytli. Někdo povídá, Kostelka, co to je za víno? A není to žádná legrace, podívej se na to. A Luboš Kostelka povídá, přísám vám Bohu, ta základní surovina je skutečně víno, ale podívejte se, můj strýc mu to skysalo. A protože on je takový, tohle on by to býval vyhodil, a protože já žádný sklepy neměl, takovýhle množství vína taky ne, tak mám strýčku, nevyhazuj to. No tak je to bože, trošku kyselý, tak tohle to při nějaký příležitosti se to dá, a on mi to dal. A naše správcová, která na všecko zná recepty a tak dál, povídá, pane Kostelka, do skysaného vína je nejlepší naložit léčivý byliny. Ty jednak tu kyselost stáhnou a nevezme to vínu tu jeho chuť. Nedá to tomu žádnou chuť ze sebe, víte? Pak to seberete, scedíte a máte víno takový, jaký bylo, než skysalo, že jo? A Kostelka pán, jenže já jsem nesehnal nic než vománkovej keřík. To je na revma. On do toho narval do toho demižonu a ono mu to zhoustlo, zželatinovalo. Tak zase běžel za farmaceutama a ty mu dali čistý lík a on to ředil, hned se mu to zdálo moc řídký, tak zase tam dal keřík a tohle. A vznikl z toho takovejhle myšmaš pohálení, na kluci je to skutečně nezávadný, od dřevitým líhu to nikdy ani neslyšelo. Jenže my už jsme mu nevěřili, protože ten důkaz pravdy tam byl hrozný. Že jo, světla přibývalo. Někdo povídá, pánové, to chce doktora. Já pám, tady je takovej, ale ne zrovna Lidumil, ten nás vždycky posílá tohle. Já jsem tam, ale šepa jsem měl strach i o sebe, že jo, tak jsem šel, zabouchal jsem, tam jsem ozval, co je zase? Já jsem pá, pane doktore, první pomoc, on pá, jděte s tím někam, já jsem pá, ne, opravdu, první pomoc. Paní doktora pá mě poslal někam tohle, já jsem to neslyšel, protože nám šlo o zdraví, řekl jsem si, musím něco spolknout, vydržet a bouchal jsem dál, až on se vykoní a pá, co to člověče děláte? Já navazoval na policii, já jsem povídal, že o první pomoc. My tam pijeme nějaký víno, o kterým říká majitel, že je vománkový, ale my máme spíš strach, že pijeme nějaký dřevitý líh, protože kamarádovi v lese z toho svítí stolice. Opa, co to povídáte? Z chlastu povídá, mladý můžou svítit jedině v oči. Ale už mu to nedalo, jak slyšel dřevitý líh a bylo, říkám, toho tenkrát plno, tak se oblík, dost nadával, ale šel. Co vám to s ním udělal, když přišel na tu mítinku, to nemáte představu. Postavil se, kouk po těch mých kamarádech, kteří tam stali jak funebráci, pač už se jim promítal ten film, jak se loučejí s rodinama, tohle slepý sem nevidím. Kouk zas na to a povídá, pánovi, to hovno skutečně svítí. Oni povídají, pane doktore, a nepřestává, my tady už také dobře. Půl hodiny to pozorujeme, je to furt lepší a lepší. On šel k tomu blíž a povídá, komu to patří. Ten Kraus najednou takovej skromnej povídá, ale to nestojí za řeč, povídá. Ten doktor povídá, pojďte sem, mládenče, že vy jste tady o něco zakop. A on pánu, já skoro upad, a on povídá, o tenhle pařez, vidíte, tam byl trochu hnědej pařez, který sám od sebe fosforeskoval, zvlášť, když dostal takovýhle hit ze zdola. My šťastný, že nemoslepnem, ten doktor povídá, to mi musí dát ochutnat, z čeho vám tenhle... A ochutnal a měl pravdu, druhý den nám svítili skutečně jenom oči. Tak to je vománkový víno.

0: provázku. Já bych začal, jestli dovolíte, soustředěním. Soustředění, to je taková zvláštní věc v historii divadla na provázku. Vlastně si ho vymysleli dva režiséři divadla na provázku, Zdeněk Pospíšil a Petr Šerhofer. Zdeněk Pospíšil znal velitele skautu, který vlastnil Komáří louku v jižních Čechách. Ta Komáří louka se jmenovala Výborně, protože v momentě, kdy jsme tam na konci srpna přijeli, přiletěli komáři a už nás nikdy neopustili. A tam jsme bydleli ve stanech a tam jsme vždycky rozeskoušeli inscenaci. A vždycky jsme přijeli do Brna a tam jsme ji doskoušeli a jako první divadlo jsme měli premiéru a bylo to dobře, protože kritici se ještě nestačili vrátit z dovolených. A my jsme tam bydleli ve stanech. Byli jsme mladí, tak nám to vůbec nevadilo. Ke konci srpna už byla trošku zima, ale nedalo se nic dělat. Ve stanu jsme se zahřáli jinými věcmi. A my jsme jednou na tom soustředění s Frantou Derflerem šli z hospůdky, protože do hospůdky jsme taky chodili vždycky po skončení pracovní doby. A vraceli jsme se a teď jsme slyšeli takový křik Petru z dálky. Petr Šerhofer se dovedl bránit a říkal, to já jsem neukradl, to udělal Fritti, nebo já nevím, pizza možná, rozumím, já jsem vlajku neukradl, jo? My jsme totiž udělali těm skautům jednu věc, no my pizza to udělal, pizza ukradl doopravdy vlajku skautům a dovedete si představit, co to je ukrást skautům vlajku, že jo? Ti šíleli normálně, jo? Taky na nás zautočili a Petra Šerhofera to postihlo a oni ho vedli, věkový průměr měli 13 let a teď my jsme s tím Derflerem šli tím lesem proti němu a předstírali jsme, že je nás hodně. A tak jsme si stoupili vždycky za ten strom a říkali jsme, okamžitě poste, chcete do držky? No to ano, co to znamená? Okamžitě uvolně ruce. A oni, kolik vás je? Hodně. Tak oni ho pustili, utekli, Šerhofera uvolnili a on přišel za námi a říká, rozumíš, mě vytáhli ze spaní, ze stanu, já vůbec nevím, co jde, pizza jim zřejmě ukradl vlajku, já vůbec nechápu, co se stalo, no, nedá se nic dělat, no, jsou to svíně, no, ale když už takovýhle přepadení nastalo, tak to víte, že jsme toho dokázali využít. Zdeněk Pospíšil, druhý režisér, o kterým jsem mluvil, ten zase naopak takovýhle věci prožíval, že jo, ten byl od mládí v tom skautu honěnej a teď my jsme mu řekli, hele, přepadli nás skauti a on, sekírky do ruky. Všichni jsme vzali sekírky a teď, kde jsou? Říkám, u jídelny. Tak jsme všichni mazali kůže. Tam jsme čekali, teď tam nikdo nebyl, jo. On říká, jdeme zpátky, proč? Proběhli u lesa, dobře. No si šli k lesu, čekali jsme u lesa, tam taky nikdo neproběhnul. Kde jsou teď? Říkám, nevím, čekej tady, my se jdeme podívat. Šli jsme s Frantou Kocourkem a Truda, to byla naše sekretářka, ředitelka, nápovědka, inspicientka, herečka, prostě na co měla zlovna při své hmotnosti chuť. A ona spala ve stanu a děsně chrápala tenkrát, jo. Nám to strašně vadilo, tak jsme vzali nože s Frantou a odřezali jsme jí tu celtu, co měla na tom stanu a ona spala pod širým nebem. Vůbec jí to nevadilo, ráno se probudila, na ní byla jinovatka a chrápala na celou. Les a děsivě a burácivě, jo. Ale pro nás to bylo strašné pozdvižení, protože samozřejmě tyhle ty věci nás hrozně bavily na tom soustředění a nejenom to. My jsme tam měli taky někteří, nebudu říkat konkrétně kdo, ale byli tam i první začínající vztahy, že jo. Tam třeba, kdo se David směje, bývá postižen, že jo, já nevím. Ale tam byly takové začínající vztahy. Třeba my jsme jednou s Frantou Kocourkem šli kolem jednoho stanu, který se mírně vlnil a odsud se ozývalo oh no, oh no, oh no, podpořeno takovým jako mírným zadýcháváním se a to. A Franta říká, počkej, půjdeme na příslech, jo. Tak jsme přišli k tomu stanu, teď jsme to poslouchali a furt se ozývalo oh no, oh no. Franta, moment, počkej, moje, vidíš chvilku, Miro, jo. A něco takhle vzal, já jsem vůbec nevěděl co, jo, a hodil to do toho stanu. Jo? Ještě chvilku se vozívalo, oh no, oh no, ty, my tady máme ježka. Teď se rozškrkl takhle ten zip na tom stanu, vykoukl ten postižený a říká, jste ale prasata. Vyhodil toho ježka z toho, zaškrkl ten zip a zase, oh no, oh no. Zvolím další téma, zvolím dalšího režiséra divadla na provázku a tím byl Zdeněk Pospíšil. Říkám byl, bohužel už mezi námi není, ale kdybych jenom vzpomenul na to všechno, co narežíroval, tak by to úplně stačilo na dějiny divadla. Ale Zdeněk Pospíšil to byl vzácný člověk, pro mě dvojnásob, protože mi svěřoval hlavní role a já jsem ho měl moc rád. Kamarádili jsme se velmi a já jsem byl dost často u zrodu toho, co Zdeněk chystal, ale musím taky říct, že to byl cholerický člověk. Byl to člověk výbušný, energický a expanzivní a dokázal udělat neskutečné věci. Například se svým tatínkem, který byl významný stavitel, postavil řadu přehrad v této republice, stavěli jednou verandu k domečku a když už jim měli celou hotovou, tak jeho tatínek stavitel mu říkal, dej tam Zdenečku 500 hřebík, to bude lepší. A Zdenek řekl, ne, to stačí, tatínko, to, co tam je, to úplně stačí. Ale já si myslím, že Zdenečku ta 500 to určitě jako pojistí, víš? Ne, já si myslím, že to stačí naprosto, v pořádku. Zdendo, já ti říkám, dej tam 500 a víc už nemusel říkat. Zdeněk vzal sekiru a rozblátil tu verandu na cimpr campr, jo? To byl Zdeněk, samozřejmě, jo, tohle to on dokázal. On si vždycky našel nějakou zálibu. To platilo týden. Týden prostě vždycky něco miloval, za týden to opustil a tak třeba se dal do chování rybiček, že jo, akvarijních. My jsme v Itálii na zájezdu koupili samečka a samičku z Amazonky. On říkal, přijedeme s tím zpátky, oni se vytřou, jo, a budou nás živit, celý divan. Za tím účelem koupil spoustu akvárií a naplnil to vodou. A my jsme přijeli z té Itálie, jsme jeli tím autobusem, tak jsme dojeli do Udine a tam zdechnul sameček. A potom jsme přijeli do Mikulova a tam zhebla samička. A tak on přijel zpátky domů, teď ty akvária tam plný body a on to rozmlátil všecko prostě a vytopil Bolka polivku, který u něj bydlel v podnájmu tenkrát. To další období měl nutrie. On udělal potok za domem na Lesné, kde bydlel. Pouštěl tam vodu z vodovodu, vytvořil potok, jo. Tam udělal kotce, nutriem a to naplnil. Pak začal pomalu pochybovat o tom, jak to vlastně s tím chovem je. Pak dokonce od kožešníka si nechal zjistit, kolik kožichů se z toho vyrobilo. Oni mu řekli, to bylo tak na čipicu akorát. Tak to přivezl autem k tomu našemu divadlu a říká, běžte tam dolů, vyberte si každý nutriu, protože je to dobrý na jídlo, jako jo. On tohle to nosil i do divadla samozřejmě sebou, tu náladu, i to, co zrovna prožíval, to, jakým způsobem zrovna něco obdivoval. My jsme tenkrát zkoušeli pohádku Máje, to byla úžasná věc v té premiéře, ta pohádka Máje byla něco fantastického. Já jsem hrál Ríšu už proto, to bylo fantastické taky, že já jsem hrál Milovníka, z toho vidíte, že to bylo dávno. Iva Bitová hrála Helenku, do té jsem se permanentně zamilovával celou dobu, co jsem byl na provázku, ve všech hrách jsme spolu hráli partnery a já jsem jí zpíval krásný písnička. Ten Zdeněk nevěřil tomu, že to dopadne dobře. A když bylo před premiérou, tak řekl, nechám vás v tom, sami si to vyžerte, já na to nemám náladu a odešel. Jo? A my jsme odehráli to premiéru, lidi tleskali, křičeli bravo a volali jeho jméno a my jsme mu volali domů, ať přijde. A on přišel a byl od těch nutrí celý takový a teď tam chodil, oni mu všichni gratulovali a říkali mu, Zdenku, to bylo úžasné. A on říkal, že mě děláte legraci, ne? Říkal, ne, opravdu, to mysleli všichni vážně. Když jsme potom začali zkoušet baladu pro banditu, jo, to bylo nádherný období. Balada pro banditu, to je pro mě jedno z nejkrásnějších období v životě vůbec. Miloš Štědroň, když začal skládat písničky pro muzikál Balada pro banditu, to bylo něco. My jsme se Zdenkem, já jsem říkal, že jsme k sobě měli blízko, chodili k Milošovi domů a vždycky jsme kontrolovali, co složil. Teda Zdeněk to kontroloval, já dělal doprovod. My jsme tam přišli a Zdeněk říká, tak co máš novýho? A ukáž to. A Miloš přehrál na klavír. Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé nohy. A Zdeněk už brunátněl. Říkal, co to je tohle? To co to je? Tohle to je western. Víš, jak vypadá western, rozumíš? Viděl jsi někdy film McKinovo zlato? Tam lítá kondor, rozumíš? A do toho jde melodie. Tohle mě napiš, ty blbečko. Roztrhal mu ty noty, vyházel mu to z toho okna, jo? Ale co na tom bylo nejpodstatnější? My jsme druhý den k tomu Milošovi přišli a on sedl ke klavíru a zahrál Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé. A tohle to složil na základě těchto připomínek, čili to mělo prostě... To bylo úžasné prostě. My jsme potom začali točit film Balada pro banditu. Musím říct, že tam jsem se poprvé v životě potkal s dirigentem, který se jmenoval František Belfín. Já jsem to vždycky četl na konci titulku u každého českého filmu. Fizio, filmový symfonický orchestr, dirigoval František Belfín. Mě vždycky vrtalo hlavou, proč se ten člověk nemenuje Delfín? V tom studiu jsem to pochopil. Tam přišel takovejhle pán, měl takhle vysokou stoličku, funěl, takhle si na tu stoličku vysápal, jo. Teď si tam vzal si takhle taktovku, před ním seděla skupina Greenhorns, kterou si vybral Zdeněk, pospíšil do toho filmu, a pan dirigent Belfín udělal. Stop.
1: 24. tak banjo hraje Cis, proč?
0: Marko Čermák říká, že se trošku přehmátl.
1: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 86. tak housle hrajou Cis, z jakého důvodu?
0: Jsem trošku tam vzal jiný tón.
1: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 286. takt, basa hraje as, z jakýho důvodu?
0: Jsem tam jinak dal prsty.
1: Tak pánové, až se to naučíte, tak zase přijde.
0: No jo, a my jsme Zdenkovi byli vděční za to, že nás seznamuje s těma dle lidma. To bylo skvělý, protože neuplynuly ani dva dny a přišli pánkovci, jo? Vokální soubor Lubomíra Pánka, všichni víte, o čem mluvím. Ti přišli do studia, stoupili si tam a začali, oni jsou profesionále, to jsou listaři, že jo, všechno. Oni to tam prostě rozhodili na to a říkali, jedem, jo, puste to, nám základy. A ty to tam měli poskládaný, že jo, a teď začali zpívat ty sbory. Teď to chviličku jelo, najednou se do toho studia pozvalo.
2: Kdo to tam zpívá, který idiot, vy jste se zbláznili, co pak takhle vypadá Wester, já vás zabiju.
0: Všechno stuhlo, teď nikdo nevěděl, co se děje, jo. Ta paní, co zpívala ten hlavní sbor, říká tomu panu Pánkovi, běž, Lubomíre, podívej se, kdo to tam zve. A Lubomír šel. Přišel do té režie, tam seděl takový stichlý hudební režisér za pultem, vůbec ani nemrkal. Vedle něj stál skladatel Vlastimil Hála, který dělal dohled nad Milošem Štědroněm, protože ten ještě nesměl sám do studia. Vedle něj stál režisér Vladimír Sýs a v rohu chodil člověk, který byl celý takový špinavý odnutrý. A v ten moment, kdy tam ten pan Pánek přišel do té režie, tak položil tu nejnemožnější otázku, kterou mohl. Řekl, kdo to tady zval? Na to nemohlo následovat nic jiného, než
2: to jsem zval já samozřejmě! Co si myslíte, takhle se zpívá western nebo co? Už někdy viděl, jak se zpívá western? Umíš jodlovat? Zajodluj mě!
0: Už bych měl jodlovat,
2: zajodluj!
0: On říkal, já nevím, jestli...
2: Zajodluj!
0: Jodlej,
2: jedu správně, vrať se zpátky a takhle to budete zpívat.
0: To bylo neskutečný, pač oni se vrátili zpátky do studia a zpívali to v těchto těch intencích, pak se tak zkamarádili, že po všech těch písničkách chodili vždycky za tím Zdenkem Pospíšilem, říkali, pane režisére, bylo to takhle správně?
2: No, nebylo to špatný, ale ještě byste mohli trošičku přidat, no uvidíme příště. No.
0: Bylo to bezvadný. Já jsem říkal, že pro mě to bylo jedno z nejšťastnějších období v dosavadním mém životě. Vzpomínám na to rád. A vzpomínám na to rád také kvůli jednomu člověkovi, kterého bych speciálně rád přivítal. Protože tento film režíroval a prosadil do dramaturgické linie tehdejšího Barandova režisér Vladimír Sýs. Vladimír, já tě vítám.

Vladimír, si si ten váš potlesk nesmírně zaslouží, protože prosadit to v tehdejší době do dramaturgické linie, no to bylo opravdu něco. A já si myslím, že jsme toho všichni využili, jak se dalo. Samozřejmě víme o těch chybách, že Vladimír, si budeme nalhávat, který tam jsou a tak, ale s odstupem času hodnoceno dnešními měřitky vlastně už to oslovilo několik generací a to samo o sobě je přece nádherné. A ty písničky zůstaly živé dodnes a mě to strašně těší. A s Vladimírem to nebylo tak jednoduchý, nemyslete si, jo. Já teda jsem přišel první den, poprvé jsem se kontaktoval s filmem, točili jsme to odzadu. Já jsem nikdy v životě předtím netočil a teď najednou mi řekli, že to budu točit od smrti. Já jsem nikdy v životě předtím netočil a teď najednou mi řekli, že to budu točit od smrti.

jsem teda trošku z toho byl zpočátku jen, ale pak jsme si všichni zvykli a naučili jsme se Vladimíra vnímat a dopadl ten film tak, jak dopadl, ale on taky, Vladimír, je pěkný sedmilhář, já si ho proto vážím, protože my, když jsme se potkali a teď on najednou řekl, já zavolám zítra Ele, jo, a my na něho koukali a až teprve za chvilku jsme zjistili, že myslí Elu Fitzgerald a myslím si, že on lže, prostě, ne, to je jeho kamarádka. Pak jsme pak řekli, že to vyřídíme s Armstrongem a on se s ním zná, prostě, jo. To jsou takovýhle úžasnosti, které jsme s ním potkávali dnes a denně. Teď navíc on nám vyprávěl takový příběh, jo, on nám říkal, že jsme byli v Číně, že jo, tam rozumíš, tam lítali špačci, jo, byly tisíc, to byly desetitisíce, miliony špačků, teď to nalítávalo na ty vinice, že jo, a teď oni ty Číňani, oni to nezabíjeli, takže by to stříleli, oni to utleskali normálně. Ten Číňan, on dostal úkol, každý Číňan, že utleská 10 špačků, to akorát tak vyšlo, že jo, matematicky, jo. Oni tleskali, že jo, a ty špačci, oni nemohli sednout a oni popadali mrtví všichni. A my jsme na něho zírali a Bolek Polívka, který je ornitolog, tak mu říká, prosím tě, Vladimír, no ale... No. Hrgo, ty tam museli být taky Rorís a Raroch a Síček a Vlaštovka a Koňadrá, to... Ne, tam byli výhradně špačci. On to taky málo kdo ví, ale Vladimír Sýs, to je první nositel titulu Zasloužilý mistr sportu, což je neuvěřitelný. Já bych se to taky nedozvěděl, ale Vladimír měl vypečeného bratra, Radka, vynikající basketbalista, taky už nás poslouchá z obláčků. Ale to byl člověk, který říkal, on Vladimír totiž, on slezl jako jeden z prvních českých lidí vůbec a z režisérů určitě první 8000 v Nepálu, že jo? A říkám, no neblázni. Říkal, jo. Oni ho do 7000 vyvezli jeepem a od těch 7000 ho nesli šerpové. A on přišel nahoru na ten vrchol, tam udělal dvakrát. Oni ho honem snesli, zase těm jeepům, pak ho svezli dolů, tam už čekal odsloň, to byl šéf tenkrát ČSTV a ten mu dal oznak, zasloužili mi to. Takže Vladimíre, my ti ještě jednou děkujeme za to všechno, co jsi pro nás udělal. Já, jestli dovolíte, tak se teď zase vrátím zpátky ke Zdeňkovi Pospíšilovi, protože musím říct jednu podstatnou věc. Zdeněk nejenom to, že s námi krásně pracoval v divadle, ale on se taky dokázal postarat i o to, abychom si vydělali peníze, a to víte, to není zanedbatelný, že jo. A my jsme měli tu možnost, že jsme s ním secvičili pásmo bulharských veršů geniálního bulharského básníka Ivana Vazova, a my jsme to odehráli díky bulharskému kulturnímu středisku v Praze, potom v ostatních městech republiky, pak jsme s tím přišli do rádia, tam jsme to natočili, pak jsme to natočili v televizi a pak jsme s ním objeli Bulharsko. Čili de facto, kromě Aquabel, všechno. Ale my jsme přijeli do toho Bulharska, řeknu vám, to byl pro nás takový zážitek. Tam byl ředitel Českého kulturního střediska. My jsme přijeli do Sofie, měli jsme se u něj hlásit. Jo. Hned zpočátku nám bylo jasno, kolik uhodilo, protože on říkal, dobrý den, nemám o vás žádné zprávy. My jsme říkali, vy jste odkud? Já jsem z Ostravy, to nehrá roli. Já jsem potom dělal v ČKD v Praze, tam jsme prodávali tramvaje a musím říct, že kolikrát jsme i dvě propili, než jsme jednu prodali. Pak mě poslali do Konga. Říkám, prosím vás, proč do Konga? V Kongu jsem dělal správce na ambasádě a vždycky jsem najal dva černochy, ti sekali trávu. Já jsem dával pozor, jak oni sekají a jak ten jeden sekal, už večer jsem ho propustil. Pak jsem se vrátil zpátky na ministerstvo zahraničí a soudruzi mi říkali, jaký jazyk umíš. Já říkám trochu anglicky, tak oni říkali, půjdeš do Bulharska, jo. To byla geneze tohohle diplomata. Myslím, že už vás vůbec nepřekvapí, když vám řeknu, že jsme ho potom v Petrohradě potkali jako konzula. Asi za 10 let na to. Ale to je jedno. My jsme tam přišli a on o nás nevěděl a Franta Kocourek mu říká, to není důležitý. Důležitý, jestli máš něco na pití. A on říká, tož to se musím zeptat soudružky Procházkové. Soudružko Procházková, máte tam ještě trošku solnečného bregu? A soudružka Procházková přišla a přinesla takhle tu lahvičku, říká, tak ještě něco tady máme, soudruho řediteli? Tak ano, dejte to sem. Ona to tam postavila a on si vytáhnul takhle takovýhle štamprdlátko, jo? Že si to do toho naleje. Než to vůbec stačil utřít utěrkou, což dělal, jo? Tak Franta Kocourek vzal tu lahev a vypil. Říká,

0: Máš to tady moc dobrý, člověče. On se na něho díval, říkal, Šágo, ono na vás taky dojde. Teď pojedete do Plovdivu, tam na vás čeká vojenská posádka, ti vás uchlachstají k smrti. Franta říkal, no však uvidíme, tak jsme tam jeli do Plovdivu. V Plovdivu jsme měli vystoupení, tam bylo 800 vojáků, jo. My jsme 800 bulharských vojáků recitovali verše Ivana Vazova v češtině, což pro ně muselo být úžasným přínosem. A nebejt Pavli Šénové, Ivy Bitové a... Mařenky Sikorové, která jediná si s tím ředitelem rozuměla, pač byla ze stejného regionu, tak ti vojáci se neměli na co dívat, že jo? Ale takhle to přežili a my jsme pak zažili něco neuvěřitelného. Oni nás pozvali do protiatomových krytů, jo? Tam byla připravená hostina. Na těch stolech bylo od alkoholu všecko, co si jenom dovedete představit. A ten plukovník, který tomu velel, nalil rakiju, pozvedl číšku, pronesl přípitek a odpovědět měl Zdeněk Pospíšil, ale neodpověděl, protože ho zastavil Franta Kocourek a řekl tomu plukovníkovi, brat generál. Tím ho dostal, že jo. Ty piješ, já piju. Za zdravě. Napil se, nalil tomu plukovníkovi další vylil. Jemu nalil, zase svoji vylil. A takhle to pokračovalo. Ten plukovník byl za chviličku a to je. Ten už nevěděl, která bije, jo. Ale ještě nám stačil oznámit. A ty si prohlídnete, co pro vás připravil podplukovník Doktorov ve vojenském dramatickém kroužku, jo. A nastoupil podplukovník Doktorov a měl tady takhle štěteček a hrál Hitler, jo. A teď tam nastoupil a řekl, Was macht der Spindel, komm, Spindel, Sieg! A teď všichni ti důstojníci RVHP z toho Bulharska, co tam byl, jo, který si ještě dobře pamatovali, jak za Hitlera bojovali, řekli Heil! Jo? A ten Franta v uniformě amerického seržanta z Vietnamu, tady měl průstřel pod číslem 325, což byl náš nejsexuálnější pokoj, stál takhle na tom stole a dirigoval je. A oni Sieg! Heil! Jo? No to bylo neskutečný vlastně. No. My jsme druhý den dostali pozvání od primátora toho města Plovdivu, abychom se zúčastnili slavnostního oběda, což bylo výtečné, protože do té doby jsme se nenajedli pořádně. A tak jsme tam šli, Franta ještě v té košili toho amerického seržanta, všichni ostatní jsme se trošku připravili, teď jsme si tam sedli a oni nám rozložili ty jídla a Franta najednou z ničeho nic do toho ticha spustil. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, dutoranena. My jsme všichni stuhli, co je? Teď přišel ke mně ten tlumočník, takhle, úplně toporně, a říká, ať to nespívá. Já říkám, já to vyřídím. On odešel, já říkám, Franto, nemáš to zpívat. Já říkám, proč to nemáš zpívat? To je carská hymna. Říkám, to je carská hymna. Jo, Franta, já to vím. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, dutoranena. No, do pěti minut, jo, do pěti minut. Všichni, včetně toho primátora, to zpívali s náma. Všichni si to pamatovali a všichni to respektovali, jo. Navíc Franta byl takový, který jim to dokázal sugerovat a myslím, že se jim to podařilo. Zaspívali to čistě. Divadlem Husa na provázku, a nebo divadlem na provázku, jak chcete, prošlo strašně moc lidí. Kdybych je měl všechny vyjmenovat, tak tady budeme do rána. Kdybych měl na všechny aspoň krátce vzpomenout, tak tady budeme ještě déle. Ale mě to nedá, já musím vzpomenout aspoň na některé. Já začnu netypicky. Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás, mladší si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdenál Marada, pač to byl barňák jak Polino, jo. Ten byl osobním šoférem Zdenka Pospíšila a řídil mu Tatra. Plán. A to nebyl jen tak ledajaký borec. To byl Kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdenál ho měl jako záštitu. A my jsme s tím Zdenkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci. Třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytý motor. My jsme mu říkali, Zdeňku, nedělej to, to chytne jednou, to auto to bude hořet, věř tomu. Ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole. Říkala, čo vole, co by to hořelo, ne? Jako, jak je fire, jo? A tipnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k jí hlavě a on najednou říká, čo vole shelter páka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Dám, čo blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo volí. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd a najednou do té restaurace vběhnul takovej dědek a je to auto venku. My říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, protože to auto bylo plamenek, jo. Ten Zdenal Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní buce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo vole, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové. Stejně tak, když si ode mě půjčil peníze, to bylo úžasné. Já jsem mu půjčil 10 tisíc, já ani nevím, kde jsem to poskáněl, to byly strašný prach. Já jsem od rodičů, od známých, od kamarádů, od všech možných lidí jsem poskáněl 10 tisíc a pak jsem se dozvěděl, že je nikdy neuvidím, jo? Protože on je odveze a už je nikdy nepřiveze. Já jsem mu to půjčil, on řekl, 30. ti to dovalím. 30. skutečně přesně na hodinu zazvonil, já jsem bydlel v panelovém domě ve 4. poschodí, on čo voli, vyznutí ty voli lovy, jo, pojď dolů, jo. Tak já jsem si šel dolů, teď jsem si tam sedl s ním na schody, on vytáhl ty zelený pistáciový bankovky a začal, jo. 1, 2, teď bouchly dveře, on bacha, někdo jde, jo. Schoval, počkali jsme, až prošla paní Vajdíková a v zápěti zase začal. 1, 2, 3, bum, bacha, zas někdo jde, jo. Tak zase prošla paní Okurková, až prošli všichni nájemníci, tak kolem tak 7-8 hodiny večer, on dopočítával těch 10 tisíc, doložil tam tu poslední bankovku a navrch dal ještě jednu tu pistáciovou zelenou a řekl, to máš jako prémii za to, že jsi mě to půjčil, jo. Čili férový borec normálně, jo. Ale on taky, musím říct jednu jeho westernovou historku, on seděl v hospodě a tam do něho furt někdo vrtal, takový nějaký ožralý chlap a furt mu něco říkal, on mu furt, ten Zdeněk říkal, nechej mě být, já mám na ty pracky zbrojní glit, rozumíš, já ti nemůžu. A on zase, já ti říkám, nechej mě být, opravdu, nerozčiluj mě, já tě nemůžu cápnout, jo. Nechej mě být, varuju ti naposledy, jo. A když to řekl, tak ten možná chlap vzal deštník a mlasknul ho takhle po hlavě, no to byla poslední tečka, že jo, ten Zdeněk prostě to chytil, vstal, dal mu takovou pecku, že ten lehnul, teď vyběhli ti jeho kamarádi toho ožralýho s tím mokrý čtvrtě a začali ho mydlit. Skončilo to tak, že 14 chlapů leželo na zemi, Zdeněk odcházel z té hospody, jak ve westernu se takhle otočil vlastně na detail a řekl, neměl do mě šouchat. Lári, kde máš paňaňang? Pušně paňaňang. To je neuvěřitelná věc. Petr Scherhofer tomu neříkal paňaňang, jo. Ono to mělo tady ještě takovou kuličku a ta takhle bouchala do toho a vytvářelo to takový zvuky. Dneska už nevytváří, dneska už je to jenom relikvie, protože tu kuličku tu ulomil Petr Maláč. My jsme mu říkali Atýsek. Atýs. Já na něj mám strašně krásnou vzpomínku a byl to strašně talentovaný kluk a dneska už taky mezi náma není. Všimněte si, kolik už mezi náma není kamarádů. Je to docela smutný, ale zase na druhé straně, když vím, že řádí někde úplně jinde a dělá tam paňaňam, tak mě to absolutně uklidňuje. My když jsme třeba jeli z Rakouska, jo, tak on v Rakousku se, jo, žahnul a teď tam ležel v tom zadním sedadle a my jsme přijížděli do Vídně a on říká, ztratil jsem pas. To bylo poslední, co z něho vyšlo. A To znamenalo pro nás jít na ambasádu a vyřídit novej. Teď jsme přišli na tu ambasádu a oni nám říkali, odveďte ho do automatu, udělejte mu fotky, my mu vyřídíme novej. Oni, jim se to řeklo, odveďte ho. Jsme ho odnesli do automatu, teď jsme ho tam posadili, ten automat nečeká, ten je rychlej, jo. To byly 4 fotky, které jsme mu vyfotili, přinesli jsme to tam a říkali, co s tím budeme dělat. Nakonec to bylo úplně jedno, kterou vybrali, tak jednu odstřihli, nalepili to tam, jeli jsme na hranice, na hranicích ti celníci to prolistovávali, teď narazili na, to je pořád, tenhle je kde? Tamhle vzadu leží, jo, tak jsme se všichni otočili, říkali, radši jeďte, to nemá význam, jo. Čili to mělo i svoje výhody, no. Jeho žena Monika Maláčová, skvělá herečka, která taky byla u nás v našem divadle, hrála u nás významné role, výborně zpívá dneska v úplně jiném divadle, ale třeba u nás hrála Markétu Lazarovou u Evy Talské, že jo, nádhernou roli. Tam měla úžasnou scénu, kdy v jednom vypjatém momentě se před kozlíkem, kterého stvárňoval Jiří Pecha, takhle odhalila a úplně nahá proti němu zůstala, aby zachránila čest rodu. A jak tak zůstala úplně nahá, tak ten den tam byli učni se na tom představení podívat a těch učňů řekl, ty vole, to jsou Lívanci, co? Tam nebylo, tam v podstatě už nebylo co dál hrát, jo. A to ještě ke všemu potom přišel Jirka Pecha, který byl oblečený do těch kůží a přepásaný těma koženýma řemínkama a vypadal jako kozlík. A když ho ten učeň uviděl, tak řekl, ty jsi se to vymustroval. Ty vypadáš jak Džugašvili. Já bych vám rád představil tady případně jednoho dalšího člověka, který tady sedí skromně celou dobu za mnou. To je Larry Hauser. Larry Hauser je u nás v divadle už jako proslulý člověk, protože on si pamatuje všechny texty. My jsme nikdy neměli nápovědu u nás v divadle. Na co, že jsme nikdy nepotřebovali, že jsme měli tebe, tak co jako si... Ale my jsme nikdy neuměli ty texty tak, jako je uměl on. On uměl všechny texty. A my jsme dělali třeba, kolikrát jsme na něj udělali takovou habaďuru, že jsme jako zapomněli, jo. Já třeba jsem měl říct, já zítra přijdu a zabiju ho, jo. A ty jsem zahrál. Já zítra přijdu a ty jsem na Larryho dělal. A Larry, no? Co?
1: Zabiju. Co? Zabiju ho.
0: Cože?
1: Zabiju ho!
0: Řekl Larry, jo? A teď všichni nechápali, co se děje, pač on řekl pointu úplně jiný postavy. To bylo, on byl, hrál do té doby Miru Milovný a najednou chtěl zabíjet, jo? No. Taky mě Larry pěkně navezl do průšvihu, protože my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme spolu jeli na tandemu, na dvojkole, já poprvé v životě, já jsem říkal, Larry, to nebudeme dělat, ať to dělají kaskadeři. Ne, to musíme udělat, my jsme z takového divadla avantgardního a my to musíme dokázat. Říkám, no tak dobře, jak myslíš, no. Tak jsme trénovali na tom kole, šlo nám to celkem, pak jsme měli sjet takhle ze stráně dolů, do davu se vmísit, sedli jsme na to dvojkolo, rozjeli jsme se, dobře jsme to zvládli. My jsme projeli, já jsem si říkal, no, hergot, tak asi opravdu, Larry měl pravdu, avantgardní divadlo, jenomže Vicky Ružička, kameraman řekl ještě jedno za to. To neměl říkat, jo, protože my jsme v polovině toho kopce, nikdo nám nedal pokyn, nikdo do toho z nás dvou nešlápnul, najednou se to rozjelo prostě a my jsme hrnuli přímo do šutru, který tam byli před náma, já udělal přemet dopředu, Larry salto dozadu, já jsem dopadl plno krve, Juraj Herz, který nikdy neběhá, tak ke mně běžel přes celý ten řeporýskej lom a řekl nejnemožnější otázku, stalo se ti něco? No, říkám, asi ne, ne, podívej se ty... krve, jo, jako jo. A to jsem ještě nevěděl, že jsem obražený po celém pravým boku, jo. Oni mě odvezli do nemocnice, do Motola, tam mě šili na boku, na hlavě, na rokti, všude možně. A přiběhla taková baba, najednou tam vstoupila do toho a říká, tady je, já z vás nemohla nikde najít. Prosím vás, já jsem za ROH, já bych potřebovala 42 stupenek na divadlo na provoz. Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce. Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla, ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. Ty to vytočila, jo. Ty se jí ozvalo krematorium a ona, dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte, to položili, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria.
2: Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám, dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Frýdku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jenom vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju a teď si trhněte nohu. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohu, protože to jsem já, jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo, libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli, dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu. Dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschranou, za hodinku znovu. Prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl, naschranou, zase za hodinku. Dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou. Žišmarja, není doma Karel, tady žádnej Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádnej Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj, zase za hodinu. Prosím vás, Karel je doma, Ježíši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu, kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo. Jožko Cíler s námi robil velmi často, slovenský architekt, keď vyhrál kvadrienále, nebo či bienále, nebo čo to bolo, tak dostal možnost vystavovat v Brazílii, v São Paulo. Jo? Jožko odjel, vrátil se, týden nemluvil. My jsme furt, Jožko, jaký to bylo? Pověz, řekni. Nemluvil. Za týden z něho vyšlo první slovo. Říká, rozumíš, keď jdeš po tej Copacabane a najednou proti tebe jde blondýnka, čierna, potom hrdzava, pak zasa blondýnka, mulatka, ještě krajšia čierna, zasa blondýnka, zasa hrdzava a ty si uvedomíš, že za svůj krátký život nemůžeš mať ani len 1% z těchto bab, tak to je na vešiak. No, dále se to bude týkat ještě divadla Na provázku a taky už zároveň Národního divadla, protože já, když jsem přišel do Národního divadla a seděl jsem v sauně a byl jsem nahej, což je logický, jo, vedle mě seděl nahej mistr Haken. To bylo taky logický, jo. A teď jsme tam tak logicky spolu vedle sebe seděli a řeč stála, jo. A já jsem nevěděl, co by tak, jo. A tak jsem říkal, mistře, nevím, jak bych začal. My jsme kdysi v divadle Na provázku, které asi neznáte, no. My jsme tam hráli takovou hru, která se jmenovala Prodaný a prodaná. A bylo to o Karlu Sabinovi, libretistovi Prodané nevěsty, samozřejmě vím o tom. A já jsem tam zpíval árii z Kecala a vy jste mi tam jel jako playback. A vy to umíte? A říkám, ano, umím. Tak si to dáme. A tak jsme v té sauně spolu zpívali s mistrem Hakenem. Jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco kus daru, jo, to by bylo něco kus daru. A pak mistr Haken šel a skočil do bazénu a zasyčel. A bylo to krásné.

0: Tak s tímhle kouskem, to ještě pořád mám v uších, tu hudbičku, s tím jsme objeli, to byla Brechtova svatba, s tím jsme objeli Kus světa a hráli jsme v mnoha jazycích, protože to jsme taky museli umět a taky jsem rád, že jsme to všechno praktikovali a jezdili s náma vedoucí zájezdu, to tenkrát bylo nutné, bez vedoucí zájezdu by ten zájezd ani nedopadl dobře, že jo. S náma jezdil především náměstek ředitele Státního divadla, ten vážil asi 180 kilo živé váhy a seděl na prvním sedadle a držel se za madlo a funěl, ať bylo jaro, léto, podzim nebo zima, on funěl permanentně a nejvíc na celnici, pak vždycky něco pašoval. Já si pamatuju, jak jsme jeli jednou ze Švédska nebo odkud si ze severu a teď jsme přijeli na tu naši hranici a tam ten celník říkal, ale to je takový vedro, já vás vůbec ani nebudu kontrolovat, navíc já to vaše divadlo mám rád, já to jenom tak rychle proberu, ty celní prohlášení. Tenkrát byly celní prohlášení ještě, že jo, teď on to celý prolistoval, teď se zarazil, říkal, ježišmarja, tohle je kdo? Elektrická trouba, dva magnetofony, video, tady dva náramky, čtyři prsteny, osm náhrdelníků, gramofon. Kdo je to? A ona pro ním se tady říká, to jsem prosím já. Jak se na to člověče, to ještě není zdaleka všechno, tady šicí stroj, ale Tuček taky meze šicí stroj. A kdo je to Tuček? To je umělecký vedoucí, ten by neměl vozit šicí stroj. No dobře, no ale on veze jenom šicí stroj, ale co vyvezete? A to ještě není všechno, čtvery, lyže, sáňky, proboha, kde jste na to vzal, čověče? Já jsem šetřil z diet. Jsem musel šetřit z diet celého souboru a ještě $1000 si vez sebou. Ježi, Maria, já mám takovouhle dobrou náladu, dejte mi 1000 korun a jeďte. 1000 korun? Na kolik jste si představoval? Já jsem ještě v životě nikdy nic neplatil. Dejte mi 500 a táhněte k čertu. Tady to máte, přijeli jsme hranice, on říká, to jsem s nima vyběhnul, co? Neuvěřitelný člověk. Na Elsinore taky v Dánsku jsme se šli podívat na Hamletův hrad. Teď to stačilo vždycky jenom pustit v tom autobuse takovou jako, to je blbý, že tam je vstupný 50 dánských korun. A on už, kolik? 50 dánských korun, to blbý, já tam nejdu. A už bylo hotové, my jsme věděli, že máme klid a když jsme tam zaparkovali, tak on řekl řidičům, zůstanete tady a uvaříte mě polívku. Tak mu vařili polivku, my jsme se šli podívat na hrad, tam jsme se potom vykoupali v moři pod hradem, všechno jsme si to užili, vrátili jsme se, říkali, škoda, bylo to zadarmo. Co je? Moc si s náma opravdu užil teda krásný chvilky, ale my s ním taky, protože když jsme hráli ve Stockholmu, tak byl uvítací večírek, že? Uvítací banket. Byli jsme na radnici ve Stockholmu. Radní se soustředili všichni na to večírku. Starosta hovořil, měl proslov ve švédštině, to bylo záživný, že jo, pač tomu jsme všichni rozuměli. Nám taky vždycky říkali v tom Švédsku, když jsme jeli metrem, že máme vystoupit na stanici Ötterget. A my jsme jeli a teď se ozvalo Ötterget. Říkali, už, ne, to asi nebylo ono, jsme druhou Ötterget. No už možná jsme jeli třetí, no tak to ještě, jo. Pak jeli čtvrtou, říkám, teď to bylo nějaký delší, přijel, to byla konečná, že jo, jsme to projeli celý, jo, normálně. A teď si vemte, že v téhle ty řeči on nám vedl proslov celý, jo. Ten starosta. Bylo to nezáživný, to já přiznám, jo, a teď tam stály všechny ty soubory, nám vždycky říkali, nehrňte se první k jídlu, bylo by to takový nezdvořili jsme z toho našeho východního bloku a to. A my jsme vždycky poslechli všechny, aby jsme se hrnuli k první k jídlu a vždycky tam první byli Američani, takže jsme na to, že jo, jsme na to vždycky doplatili, no. Ale tenhle ten furt mlel, tak když pustíte pospátku chlapa, jo. A my jsme poslouchali a ta tlumočnice, co tam byla, to tomu náměstkovi tlumočila. A najednou mu tlumočila, že všechno to kolem, že to se nazývá zlatá síň, proto, že ty čtverečky, jedenkrát jeden centimetr, že jsou z ryzího 24-karátového zlata, že to kdysi král Adolf věnoval městu Stockholmu. To, když se ten náměstek dozvěděl, tak okamžitě vyjel kapesní nožík a už rejpal, jo, už jel. A teď ten furt jel, tak jsme ty tam všichni se otočili tím směrem jako a tam stál ten náš náměstek a dělal do toho ticha, jo. Teď to pohledal, udělal, ne. No my jsme už nemuseli hrát druhý den, že to bylo absolutně zbytečný, až se nám udělal takovou ostudu, že to byla katastrofa. Ale taky s náma jezdívala paní, jmenovala se Hučková, to byla sympatická taková paní, ona byla taková menší a ona tak chodila zajímavě, jako vždycky s náma. A ona mluvila pěti jazykama, jo, pěti jazykama mluvila opravdu, ale všema stejně, jo, to bylo takový u ní zvláštní, ale domluvila se všude, jo. A my jsme jednou v Barceloně, když jsme byli, tak jsme s Frantou Kocourkem šli na procházku a to nezapomenu nikdy, jo, jak ta Hučková vychází z té barcelonské banky a má takovejhle fascikl peset pro nás, pro celý soubor a teď to počítala, 2, 3, 4, 5, 7 a kolem lítali chlapi, kteří měli kukly na hlavě a samopaly, jo. Mláčili, říkali, nechte mě, počkejte, 21, 22, 23, 24, a my stáli naproti a byli jsme přepadení, paní Hučková, banka je přepadená, ona 20, ona vyšla jako poslední živá z té barcelonské banky, to bylo neuvěřitelné. Dámy a pánové, děkujeme vám. Já pevně věřím, že se vám tady líbilo, stejně jako se nám líbilo mezi vámi. Já bych vám chtěl všem poděkovat za tu krásnou atmosféru. Mějte se hezky.
1: Hele, kluci, co kdybychom to teď obrátili? Co byly rodiny, v jakých jste žili? Co kdybychom teď vzali rodiny, v jakých žijete dneska? Genio, celý národ viděl tvoji svatbu, jak ses dostal do Chomoutu. Všichni si myslej, že jo, že si všichni myslíte, nebo z 50% si lidi myslej, že to tady zavinil Suchoš.
2: Jak jako zavinil?
1: No zavinil, to jsem použil špatný slovo, že k tomu vlastně, že si navet vedoucího nebo šéfa zábavy na Nově a ten to celý spunktoval.
2: No, já vymýšlím legrační pořady.
1: Jo, tak to máš pravdu.
2: Já nedělám takovýhle.
1: To máš pravdu.
2: Na vlastní oči.
3: No ne, no tak jo.
1: To bylo občanský judo spíš.
3: Ne, tak jako já jsem se oženil, protože my jsme s mojí ženou chodili 8 let, máme se hrozně rádi, nejradši bychom byli pořád spolu, jezdíme spolu na dovolený. Ale teďkon vážně. Jsem se opravdu oženil. A tady to nespunktoval to Suchoš, ale za všechno může Hanka Zetorová a Štefan Margarita. Tyhle ty dva prostě seděli doma po koncertě ochraptělí. Nudili se, řekli, že udělali nějakou legraci. Pak přišli na to, že někoho oženěj. Teď přišli, že bych to mohl být já. Teď ta moje koza s tím souhlasila. Přitom my jsme se brát nemuseli. My už jsme dítě měli. A mám ještě jeden takový poznatek. Moje žena se jmenuje Liduška. My když jsme s Liduškou spolu chodili, tak jsme bydleli u mě. Pak jsme se vzali a najednou já bydlím u ní a vůbec jsme se nepřestěhovali. Tak ta svatba ještě byla na parníku, že by to byla ještě větší legrace, ale to bylo na parníku spíš proto, že se tchyně dozvěděla, že jsem špatný plavec a že se z toho parníku nepustím do samostatného úniku, že jo, přes tu vodu.
2: A přitom se bát nemusela, páček, všichni víme, sádlo plave, že jo. To se...
3: Je pravda, já třeba když plavu v bazénu, tak plavu a za mnou už jeho vězí polívka.
2: No, já mám ještě takovou perličku tady. Jako pro jakou osobní informaci. On kromě toho, že třeba umí takhle tu polívku jako v nějakém teplém bazénu, tak on třeba umí vyrábět i sodovku. Jako ve vaně třeba, jo? Ve vodě. A on vám tu sodovku umí vyrábět i bez vody. To vyrábí mnohem častěji než s vodou.
3: Ne, tak bublinky to má, ale pít se to nedá. To jako... Tak ta svatba pro mě měla...
1: Tě, je to léčivý. Mě bolej klouby, víš, tak kdyby to bylo.
3: Tak ta svatba, ještě k té svatbě, teda ta svatba pro mě měla ještě jednu výhodu, kromě toho, že jsem sehnal na doma uklízečku, tak... tak
2: to se asi vystřihne z té desky tohleto.
3: No jo.
1: To budou Vánoce.

0: No Michale, a co ty? Co tvoje manželství, jsi ženatej?
1: Tak...
2: Jevi.
1: Já jsem ženatej, jsem 16 let ženatej.
0: A jaký to je?
1: Tak hezký. Já nevím, co bych k tomu víc jako řekl.
0: No ne, tak to rozveď trochu, nebo...
1: Já bych to udělal, ale máme děti, takže to já nemůžu jako... No, co bych řekl, no tak... To takový, tak... Musím říct, že moje žena a já, že se z nás stali po těch letech nejlepší kamarádi. To se tak promění, ten vztah. Jako, že jsme fakt, jako, musím říct, jako, že jsme opravdu kámoši takový. Jako.
0: To znamená něco jako s Geňou?
1: Něco jako s Geňou, akorát, že Geňovi můžu říct všechno. Doma jako některé věci jako neříkám, jako třeba já nevím, kde jsem byl v noci, co jsem tam dělal, že třeba i dvakrát nebo takovýhle, to jako... To jako nic, no. Pak co chám ještě řekl o svý rodině. Mám syna, Jáchyma, tomu je 11. Co chám o něm řekl zajímavýho. Včera si zavázal kaničku u bot. Taková informace do spy. No, pak mám dceru.
2: To je holka, ne?
1: No. No, Berenika se jmenuje, tý je 5 nebo 6. No, 7 jí nebylo, jako to. Ne, tak ona má narozeniny každý rok, víte co, takže ono se to nedá, jako, úplně přesně, jako říct vždycky, jako, no, se to furt načítá, jako, jo, a teď, a ten kluk navíc, ten můj, ten Jáchym, to je její brácha, ten má taky narozeniny každý rok.
2: Jsou sourozenci, ne?
1: No, to je bratr se sestrou, prostě. Takže on má taky každý rok narozeniny, jo? Ona má narozeniny. Teď on má svátek ještě. A to není všechno, ona má taky svátek, ale každý rok. No a teď, a protože on, a navíc se každý jmenuje úplně jinak, takže to mají v jiný dny, tohleto. Jo? A teď to se nám to, furt se nám to načítá. Teď jsou ještě Vánoce, že jo, k tomu Ježíšek, to mají teda ve společný den, to je 4 dny po tvých narozeninách. A takže to jsou ještě dárky za tohle. Teď ještě jako dárky za vysvědčení, že jo? Teď on ten hajzl se dobře učí, má sem jedničky, takže to furt... To není jednoduchý, jako.
0: Čověče, no to stojí strašný prachy, ne?
1: No, no, no. Ale tak jako já jsem po tátovi, takže to je v pohodě, jako to.
0: To čověče, co se týče těch dárků, a to tak na to já jsem pamatoval, proto jsem klukovi dal jméno Adam. Ten to má všechno v jeden den. Víš, všechno, ty dárky na Vánoce.
1: Možná, kdybys toho kluka neměl, že by to přišlo úplně jako levnějc.
0: To je taky pravda, no. No tak...
1: Mám si dává pozor příště, Pepiku.
0: Asi jo, to mi nikdo... Tehda mi to nikdo neřekl, no. Vidíš.
3: V řadě rozhovorů, reportáží a interview se objevuje, že divadelní herci, herci filmoví, i ti, kteří píší knížky, mají rádi filmové grotesky. Jak je to u tebe?
4: No, především mám rád filmové grotesky, protože to je základ všeho. Já vždycky říkám, to je maturita a univerzita současně, kdo tím projde. Já si myslím, že jenom, bych řekl, takový potrefení lidé se nesmějí groteskám, ale kdo je zdravý, tak se ohromně baví. Já jsem tím byl odkojený, já měl zvláštní štěstí, čeče v mládí. V Plzni, když se zrušila němá kina a byl zvuk zavedený, tak tam zůstalo jedno němý kino a to bylo kino Nebe. Dneska se jmenuje OK. Což není OK, ale obecná kuchyně. Tak tam zůstal němej film a byly dva programy týdně, to je 3 dny jeden, 3 dny druhý, a vždycky 2 filmy. A to už jsem rozum bral, to už mi bylo 15, 16, 17, takže už jsem se o film velice živě zajímal. Takže já prošel celou školu němýho filmu ještě jednou znovu. Tam běželo všecko od těch slavných sovětských Eisensteina, Dovženka a tohle, Pudovkina a Douglas Fairbanks, mám vůbec největší lásku němýho filmu. No a tam jsem viděl všecko znovu, už jak říkám v letech, kdy jsem rozhodl. Původně jsem grotecky viděl v dětství, no tak to víš, že jsem se smál, že jo, to jsem byl zdravý dítě, to je normální. Takže jsem se ohromně bavil. A ještě jsem z toho neměl ten rozum, jako potom těch 16, když jsem to viděl znovu a tam jsem to teprve docenil. A
3: vybaví se ti nějaká situace třeba pro tebe, nejen jako pro herce, ale jako pro autora, doslova absurdní, když třeba vysloví jméno Buster Keaton?
4: No, Buster Keaton, to byl můj velký miláček. Hodně někdo říká, že třeba se Busterovi Keatonovi smál víc než Chaplinovi. To je možný. Já je nemůžu srovnávat, taky nechci srovnávat, protože Chaplin byl tragikomický herec, jo, tam nešlo jenom o legraci. Teď říkám jenom, ovšem nemyslím to tak, protože když jde jenom o legraci, tak to má taky svou kvalitu. A Buster Keaton, Frigo, tedy to byl obrovský komediant a současně ohromný akrobat, protože on si všechny věci dělal sám. A já nikdy nezapomenu, jak točili tornádo, padaly baráky celý a Frigo procházel ulicí, stál a koukal na takový veliký dvoupatrový barák, který na něj padl, ale měl jedno okno otevřený a on akorát tím oknem prošel. Jak to natočili, člověče, to nevím. Dneska, kdybys to chtěl od filmařů, tak řekl, byste se zbláznili. A to on zůstal klidně stát a ten barák na něj pat a tím oknem on projít.
3: Ty jsi hovořil o tom, ale... sám si připravoval věci, dejme tomu
4: ano, všecko, záběry, nebo... všecko, ano. On, já jsem slyšel takovou historku, nějaký mladý italský režisér, když už byl Frigo starý a bohužel nemajetnej, tak bral rád jako role třeba do cizího filmu a to točil v Itálii. Chtěli od něj jediný záběr, že vyběhne z lesa, prudce vylítne a tam je poslední jediný strom volný, tedy sám, a on se o něj praští do šišky a upadne. Že? A říká, no to může zahrát jedině Frigo, že ten dovede geniálně padat, tak Friga. Tak sehnali Friga, produkce sehnala, on přijel a... teď ten režisér prý žasnul, jaký to je profesionál dokonalý, protože si určil sám, kde má být kamera, sám si určil, kudy vyběhne, kam doběhne, kde je ten strom, všechno si to změřil, naměřil, podpočítal kroky, precízní práce. Jo? A ten režisér do toho nezasahoval, ten říkal, on ví sám nejlíp, co potřebuje. A Frigo si pak dal udělat takovou čepici o klobouk a jehož jednu stranu si dal vycpat, tou, kterou narazí na ten strom hlavou. Že jo? Oni říkají, no to je fantastické, jak on myslí i na to, jak má být ten klobouk vycpaný, jak, kde narazí přesně a tak. A šel na ostro, klapka, záběr, Frigo vylít nádherným způsobem, se praštěl do hlavy, upad, ale už nevstal. On se bacil omylem o levou stranu a zůstal ležet, takže ho křísili potom. Tak si říkali, ano, dokonalý profesionál, ale splet si nahoru levý čelo s pravým čelem, tedy spánek za spánkem, že jo.
3: Na letošním Karlovarském festivalu se podílel na pořadu Videovary.
4: Ano.
3: V tom okamžiku se každému ale vybaví i momentky filmového festivalu, které jste před řadou let točili v Karlových Varech. Zažili jste i při těchto natáčeních situace, o kterých se třeba s odstupem doby říká absurdní nebo komický?
4: Je velice často, tak to byla taková zvláštní práce, kdy jsme za 14 dní festivalu natočili vlastně celovečerní metráž, 2400 metrů, bez jediného napsaného slova předem. Neexistoval, nemohl existovat scénář. My nevěděli, kdo tam přijede, kdo bude k dispozici, kdo bude ochoten spolupracovat, nemohli. Tak se točilo a v absurdních situacích já padal do vody a za mnou bouchali petardy a nálože a bloudil jsem v mlze, na střechu jsem lezl z hotelu pup, člověče, nás jsme točili takové jako krimi. No nejrůznější situace, my to nechtěli točit u stolku jako rozhovory, jako my teď spolu tady takhle trapně povídáme, to jsme nechtěli. Tak jsme teď točili nějaký situaci, to je jako kdyby ty si mě teď skopil do vody a když jsem ve vodě, si se mě ptal, kdy pak jste se narodil, třeba. Tak chvíle situace jsme vymýšleli. No já tam jel taky na koni, poprvé a naposled v životě. Jel jsem klusácký dostih, poprvé a naposled v životě. Já tam dělal různé věci. Kromě milostných scén, to už ani tenkrát na mě nebylo, to jsem měl kaskadéry. Tak to je pasé všecko. Tak jsem točil skoro všecko tam. A tam byli fantastický herci. Henry Fonda tam byl, že jo. A Claudia Cardinal a Sandra Milo. Nebo tam byl Raf Valone. To byl ten italský herec, takový ten ušlechtilý, krásný, mužský typ. A on tam se mnou mluvil a říkal mi, pane Horničko, vy prý jste v Montrealu komentoval Kino Automat anglicky. A v čem to bylo? A já jsem se mu snažil vysvětlit, francouzsky, ovšem svou francouzštinou. A když mluvím francouzsky, tak nikdy nevím, jestli řeknu, že mám rád rajskou omáčku, anebo že nemám rád plombování zubů. To si nejsem jistý, co vlastně říkám. To bylo zajímavé, on se mě ptal na ten kinoautomat. A já jsem se mu snažil vysvětlit, že každý divák měl dva knoflíky, červený a zelený. A děj se zastavil a divák mohl volit, jestli chce tu červenou možnost, kterou se mu nabízeli, anebo tu zelenou možnost. A tam naskakovaly čísla, jak kdo volí. A podle většiny hlasů ten děj se hnul dál. Měli jsme natočený v obě dvě ty variace. Že? A já mu to vykládal a on furt to nemohl pochopit. A já jsem říkal, no dva knoflíky, že tam byly. Ovšem já jsem ve francouzštině říkal místo de bouton, což jsou knoflíky, de bouteille, což jsou flašky. A on říkal, jak to debute? Já jsem říkal, no každý měl debute, že jo? A podle toho, co volil, a on říkal, to se z té flašky napil, tak teprve jsem pochopil, že říkám volovinu, že jsou to debuton, tedy dva knoflíky jako na volící na tom panelu. No, tam byly krásné setkání v tom ve Varech při festivalu. A...
5: Most přes řeku Kvaj si mě vybavil.
4: Jo, most, to tam běžel poprvé most přes řeku Kvaj a... Tak to tam bylo jako ve vzduchu, tak jsme točili. Já, to byl s odpuštěním můj nápad. Šli jsme podél řeky tam, co se tam teče, nevím, Odra nebo co, nevím. A ne, Ohře. A byl vždycky ve zprávách Ohře Louny. A tam byl most železný, jehož půlka byla kompletní a půlka zřícená do vody. Jo. A já vymyslel takový fór, že jsme natočili napřed, jak jdeme s Vaškem Lohnickým přes tu zdravou půlku toho mostu a on mě vypráví most přes řeku Kvaj. A dojde k tomu momentu, kdy říká, no, a oni tam položili nálože pod ten most, že jo, připravili ty odpalovací šnůry a tam měli takový to odpalovátko, to mačkací takový, ten vypínač vlastně, že jo, kterým to chtěli vyhodit do povětří. A teď mě to vypravuje, my jdeme furt přes ten most a on říká, on takhle vám za to jenom vzal, říká, moment. Vašku, neukazuj to, ty vypravuješ tak sugestivně, já se bojím. Říká, ne, tady se nemůže nic stát. On takhle na to sáhne. Říká, počkej, nedělej ty gesta. Nedělej to, nevíš, co se může stát. Ty to říkáš moc živě. Říká, nic se nemůže stát. Takhle na to sáhne, šláp. A v tom jsme udělali ve filmu výbuch, strašlivý světlost, mu hrozně takový vinec kolem toho. A druhý záběr, jak visíme na tom zříceném mostě, začerněný, odšouzený, visíme tam dvě trosky a já mu říkám, Hergovi, ale umíte živě vyprávět. Tak to jsme natočili, to vzniklo během dopoledne, taková improvizace tam. Tak to, no tam se točilo všecko možné.
5: Já jenom úplně na závěr bych se rád zeptal, ty jsi osobně přivítal Henry Fondu, anebo je to jenom zkazka legenda?
4: Ne. Já jsem byl náhodou před pupem, když přijel Henry Fonda, obrovském americkém bouráku z amerického velvyslanectví, že? A vylez. A teď já jsem ustrnul, protože jsem viděl tu chůzi těch jeho dlouhých nohou, jak on chodil těch westernech, že? A to. A šel a já jsem zůstal štajf, teď nikdo tam nebyl, kdo by ho vítal nebo tak. Tak jsem prostě, neznámý uličník, jsem k němu šel a přivítal jsem ho, ovšem francouzsky, protože jinou řeč neovládám. Tak jsem mu řekl, soyez bienvenue, si Fonda a Karlovy Vary, že jo. A on na mě koukal tak chvilku, jako tak, kdo to na něj mluví francouzsky a co vlastně, že jo. Podal mi ruku, já skoro omdlel, a on odkráčel. No a pak jsem s ním točil rozhovor u táboráku večer. A jemu se tak líbily ty momenty filmového festivalu, že si dal den na to dopoledne promítnout všecka zbývající čísla. Byl ohromně nadšený. Francouzi byli nadšený. Ty říkali, to zavedeme v Cannes. Všem nezavedli.

0: Otče Čechu, já ti jednou ty tvé zatracené bůžky vezmu a vyhodím na smetiště. Podívej, ty jako pohán bys tady v křesťanské nebi správně neměl být. Proč jsem tě naučil číst? Proč ti nosím nejnovější knížky, které dole výjdou?
1: Všechno už jsem přečet až na toho Stanislava Krychly-Neumanna.
0: Stanislava Kostku-Neumanna, ale toho číst nemusíš, to je pohan jako ty. Představ si, kdyby tě s těmi modlami přistihl svatý Václav. No pověz, co ti minule řekl.
1: Ještě jednou a pomažeš.
0: Ale kde vězí, už by to měl dávno být.
1: Asi se někde modlí.
0: Podívej, toho neomlouvá. Já se také modlím a chodím včas. Ale než přijde, vyzkouším tě, co říkáš. Promrskáme si poslední lekci. Tak, kdo složil Rusalku?
1: Zdeněk Fibich.
0: Chyba Antonín Dvořák. Kdo složil Prodanou nevěstu?
1: Bedřich.
0: No?
1: Podmáslí.
2: Dobrý den ve spole.
0: Vítej, svatý Václave.
2: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kdeleš.
2: Omlouvám se, nějak jsem se zamodlil. Ale půjdeme rovnou k věci. Jak jistě víte, na Zemi vypukla světová válka. Proto jsem se rozhodl, že Česká nebeská komise bude šestičlena.
0: Výborně. No to budou jiná zasedání než ve třech.
2: Nejvyššímu jsem to už oznámil.
0: Tak ty už jsi mu to řekl. A jak se na to tvářil?
2: Pokývl hlavou, usmál se a udělal duhu.
0: Tak to je dobré znamení.
1: No, když jsme vylezli na říp, taky byla duha.
2: Ale koho vybrat? To nemůže být jen tak někdo.
0: Kdo by tu podle mého rozhodně neměl chybět, je Hus.
2: Ano, Jan Hus. Výřečný muž. Rozhodně lepší než ten druhý Jan. Ten...
0: Nepomucký?
2: Ano. S tím je těžká domluva. Ten, když se ke mně modlí, já mu vůbec nerozumím.
0: Nediv se, bez jazyka, chudák.
2: Pirši, zaběhni pro mistra Jana Husa.
0: Kníže, a neměl bychom vybrat také nějakou ženu? Vždycky je dobré, když je ten kolektiv koedukovaný.
2: Myslíš?
0: No, on, když je v té třídě ten ženský prvek, tak se ti chlapci docela jinak chovají, nepoužívají hrubých slov. Co takhle Božena Němcová, ta je mezi Čechy oblíbená.
1: To jo, to se mi líbí. No. Teď se zrovna dočetl její zapadlý vlastence.
0: Praotče zapadlé vlastence napsal Karel Václav Rais.
1: No to mám taky rád. Mám tom trošku zmatek. Teď zrovna nejane si vzpomenout, kdo napsal Broučky. A co jsem se nad nima naplakal. Jak ta Janínka šla prát u svatební košily. Teď ta schnilá lávka. A na to pole podle skal zelený mužík zatleskal.
0: Praotče, praotče, příště to znovu probereme. Ale ještě k té Němcové. To je velká spisovatelka. Kdyby nenapsala nic jiného než babičku, už to by stačilo, abychom ji vzali mezi sebe.
3: Pravda vítězí,
4: i když na čas poražena bývá.
0: Rád tě vidíme, mistře.
2: Vítej, mistře Jene. Posaď se, jak se vede. Jak se ti líbí v nebi?
3: Jako v nebi, tak i na zemi. Že to tak musím říct si, svatý Václave. I tady se dějí nepravosti. Proč není v nebi například Jan Žižka? Jistě prolil mnoho krve, ale za pravdu boží. A co Zikmund? Ten krev neproléval, když proti nám vedl křižovou výpravu? A ten tu je. A když se potkáme, myslíte, že se omluví? Nebo alespoň schopí zrak? Ne, jen se na mě šklebí a posměšně chrastí sýrkami.
0: To, že si dovoluje, liška ryšavá.
2: Dovoluje. Já mu domluvím, mistře Jene. Ale proč jsme tě pozvali? Jistě víš, co se dole na zemi děje. Proto si myslíme, že v České nebeské komisi by neměly chybět vzory, jako jsi ty.
3: To je pro mě velká pocta.
1: A největší spisovatel je Jirásek. A nejlepší, co napsal, jsou jeho starý pověsti český. A nejlepší z nich je ta pověst o mně. Jak jsem vás přivedl na žít. Ten by tu měl být, Jirásek.
0: Ten tu nemůže být, ten ještě žije.
1: To je škoda.
2: Takže jsme dohodnuti, ale vybírejme dál.
5: Padl návrh, mistře Jene, že by zde měli mít zastoupení i ženy. Uvažovali jsme o Boženě Němcové.
3: Mrzí mě, bratře Komenský, že už několik vteřin po svém zvolení dělám potíže. Ale dle mého soudu v takovém shromáždění nemá žena co pohledávat. Ať je doma, ať se stará o děcka, ať pere, ať vaří. V jejím případě prosím, ať si třeba i píše. Ale do politiky bych ji netahal. Já bych měl lepší návrh. Karel Havlíček Borovský, to je chlapík. A jak trpěl pro český národ.
0: No, tak trpěl, jel zadarmo do Alp. Jel tam polopenzi. To se s tvou kostnickou hranicí nedá srovnávat.
3: Když to budete srovnávat s kostnickou hranicí, tak nezvolíte nikoho.
2: Budeme hlasovat. Kdo je pro Karla Havlíčka Borovského? Tyrši, přiveď Karla Havlíčka Borovského.
0: Takže čtvrtým je vůz a pátým Borovský.
2: Jene, Amo, si prosím tě neskřípej, to se nedá vydržet.
5: Promiň, ale je to praktická věc, taková břidlicová tabulka. Předně je nehořlavá. Víte, jaká je to výhoda?
2: No to mi povídejte.
5: Kdybych byl na takových tabulkách napsal svůj velký slovník, odolal by vlešně požáru. Umíte si to představit? 10 let práce a v mžiku je všechno pryč. Do dneška se budím a hrůzou ze sna a úplně živě vidím, jak ty plameny olí.
2: Mámo si!
3: Tak toho prosím.

0: českých knížek hubitelé lítí,
1: Lesnina, Moli, Jezoviti.
0: Svatý Václav píše z té nebeské říše, vstaň Havlíčku ze hrobečku, ať se nám líp dýše.
2: Co jsem vám říkal, to je Kladník. Karle, ty tvoje epigramy denně před spaním si jeden řeknu a spím jako dudek.
3: Havlíčku, vítej v české nebeské komisi. Posaď se, s tebou je nás pět, potřebujeme zvolit ještě jednoho.
4: Já vám řeknu, koho bych nezvolil. Palackýho. Hned jak jsem vešel, tak se mi ulevilo, že tady není.
5: Vidíte, Palacký, ten nás vůbec nenapadl.
4: To je dobře.
5: Ty ho nemáš rád?
4: Mám, ale víte, co on má kolem všeho řečí? To bychom si tady nikdo ani neškrl.
5: To je pravda. Ovšem, Karle Havlíčku, nemůžeme se shodnout, zda by šestým údem neměla být žena.
4: No, žena. Žena. Nechoď Vašku s ženou na bál, mnohý příklad známe. Žena tančí s jiným pánem, muži srdce zláme.
2: Skvěle, to tě napadlo teď? Bez přípravy?
4: No jo.
2: To je chlapík. To by měli ty povětrnice slyšet.
5: Vše mistře, ne, já myslím, že ten ženský prvek, pochopitelně v počestné podobě, by tu chybět neměl. Víte, já když jsem učil ve Fulneku, měl jsem čistě chlapeckou třídu. A ti hoši mě neustále zdobili tím, že nožíky vyrývaly do lavic obrazce.
2: Jaké obrazce?
5: Geometrické. A kdyby jen do škamen na tabulky to kreslili, na okraje knih to kreslili, dokonce i zvenčí na škole, se jeden takový velký geometrický obrazec objevil. A mě napadl pedagogický pokus. Učit děvčata i chlapce pohromadě. Vidíte, opravili jsme lavice i omítku a od té doby se žádný takový obrazec již nevyskytl. Ti chlapci s ním prostě přestali.
4: Tomu nevěřím.
5: Přestali. A když jsem se jich ptal, proč, víte, co odpověděli? Protože zjistili, že to tak nevypadá.
3: Tak, to by byla trocha geometrie. Teď tedy, kdo bude šestým členem naší komise?
5: Rozhodně by to měla být žena. Karle Havlíčku, co ty soudíš o boženě Němcové?
4: Němcová? No, nejlepší volba.
2: To myslíš vážně, bratře Karle? Víš, jaké dopisy posílala svým milencům?
4: To nevím.
2: Tak to by si spočet. To už byla vdaná.
6: Teď jsem si zrovna půjčil pěknou knížku. A taky napsala ženská, nějaká Mariša. Teď jsem si zrovna půjčil pěknou knížku. A taky napsala ženská, nějaká Mariša.

0: Otče, byly tam ještě drobné nepřesnosti, ale to provedeme později.
1: Výsilou s letem sokolím,
2: kupředu kráčejme!
1: Na značky!

0: Dnes to bylo lehké, příště přitvrdíme. Takže tuž,
1: vlastní služ.
0: Nazdar.
2: Nazdar.
3: Co to mělo znamenat?
4: Doktor Miroslav Tyrš má v českém nebi na starosti tělocvik. Všichni nám ho závidí. Hlavně Němci.
2: To bylo jiné cvičení než ve třech.
5: Ale zpátky k té Němcové. Já myslím, mistře Jene, že dnes už se nemůžeme dívat na ženu středověkýma očima.
6: Jistě. Chceš říci, že věrnost manželská nic neznamená? Tato mince dnes už neplatí.
5: Tak pochop, mistře, jaký měla život s tím Němcem. Byl o hodně starší, v jednom kuse mimo domov. Ona krásná, hemží se to kolem ní básníky, tak se zamilovala. Vždyť je to lidské.
6: Takové jsou teď mravy. Z toho mi naskakuje husí kůže.
2: Jaká jiná by tobě měla naskakovat?
6: No tohle. Není to chlapí? Na něj se člověk nemůže zlobit.
5: Když jsem se vrátil z Brixenu a šel jsem v Praze po příkopech, všichni přecházeli na druhý chodník. A ona se nebála podat mi na veřejnosti ruku. A podívejte, co mi dala na rakev.
2: No, ano, ta slavná mučednická trnová koruna.
4: Pěkná, proč ji nenosíš?
5: Je mi malá.
6: To tu Němcovou ctí, ale nebyla to bohabojná žena. A pro nebeskou komisi by nebyla posilou, nýbrž posmenou.
4: Bratři, škoda, že ještě nezemřel Cimrman. To by byla posila.
5: No, taky se ho už nemůžu dočkat.
6: A v čem vyniká ten Cimrman?
5: Prý ve všem.
6: A kdo to říká?
5: On.
2: Bratři, jak se ukazuje, Božena Němcová je neprůchodná. Položím vám jednu jedinou otázku. Kdo nečetl Babičku? Ty jsi ji nečetl, mistře, je to povinná četba.
6: Nemravné spisovatelky, já nečtu.
2: Dobře, ale my ostatní Babičku známe. Mám takový návrh, co přijmout mezi nás jako náhradu za Boženu Němcovou Babičku Boženy Němcovou. Je to žena bohabojná, prakticky bez záporných vlastností.
7: No, bez záporných vlastností.
2: No, co?
7: Když ta babička chce hodit na lopatě jinička s mazetou.
2: Škoda, mistře, že babičku neznáš. Každý večer se modlí, erotických zájmů již nemá. A její přítomností by tu s námi Božena Němcová symbolicky byla.
6: Souhlasím, proti babičce nic nemám.
2: Díky.
4: Tyrši, přiveď babičku Boženy Němcové.
3: Bratři, navrhuji teď malou přestávku. Musím vyřídit několik žádostí.
2: Když je ta přestávka, nemá někdo chuť na jablíčko? Je z mého sadu, na růžovém paloučku.
4: Nedám. Nedám. Nedám. Nedám. Spolehněte se, nedám.
5: Nějaké obchodní jednání?
2: Ne, to on odpovídá na ty modlitby, nedej zahynouti nám je budoucí.

0: nedám. Nedám. To víte, že nedám. To víte, že ne. Já jim říkám, že zahynout ti nedám. Oni teď potřebují hlavně útěchu. Ale stejně jich mnoho zahyne, když je ta válka. Co si budeme povídat?
1: To je nádhera, jako na zámku. Děti, na nic nesahejte.
2: Vítejte, babičko, to jsou k nám hosti. Já jsem Jan Amos Komenský. Tohle je svatý Václav, zde je mistr Jan Hus, tady Karel Havlíček Borovský a tady máme praotce Čecha.
1: Je, minkote, tolik slavných lidí. Řekněte, co já, stará bába, vám tu budu platná.
2: Ale to víte, že budete. Jsme tu samí učenci, tedy kromě Brownce. A vy?
3: Vy mě připomínáte moji matku. Jí už ty pochody zmáhaly, tak volala, už nemůžeme, Čechu, už nemůžeme. Tak jsem řekl, dobře, hříb a dost.
2: A vy, jako obyčejná žena z lidu, se dovedete na věci podívat z té praktické stránky.
1: No, já zase tak úplně obyčejná nejsem. Říkal pan farář, že jednou budu mít svoje vlastní údolí. A v něm sochu s vnoučatama. V doživotní velikost. A to jsem se chtěla zeptat. Vy jste ten otec vlasti?
2: Ne, babičko, já jsem učitel národu. Otec vlasti je Karel IV.
4: Ale neplést s otcem národa, to je zase Palacký.
2: Ano, pak máme ještě praotce národa, to je tady praotec Čech, miláčka národa, to je Josef Kajetán Tyl, vůdce národa, to je Rieger, a zrádce národa, to je Sabina.
1: Tak počkejte, abych si to nepletla. Otec vlasti, otec národa, praotec národa, miláček národa,
2: učitel
1: národu. Ano, ano, učitel národu, vůdce národa a zrádce národa. Tak tohle všechno my máme.
2: Ano, babičko, tím vším se můžeme pyšnit, až na toho zrádce národa Sabinu.
1: A co on provedl?
2: Byl to český spisovatel, který udával naše vlastence a rakouské policii.
1: A chudák.
0: Posaďte se, babičko. Bratři, dříve než přistoupíme k hlavnímu bodu našeho zasedání, což je posila českého národa v jeho těžké hodině, musíme zprovodit ze světa ty nevyřízené žádosti z očistce. Jako prvního bych vzal na přetřes Bedřicha Smetany.
3: Je, to je ten, jak jsem si ho splet s tím podmáslím. No, jak se veme Smetana na přetřes, je z toho máslo a podmáslí. Proto jsem si to splet.
2: Ano, Bedřich Smetana, to je zapeklitý případ. Geniální duch v neřestném těle. Na jedné misce Bach je mimo jiné 8 oper, 11 symfonických básní a 1 kantáta. A na druhé misce Bach leží mimo jiné 12 zboristek, 4 solové zpěvačky a 1 biletářka.
5: A co tam dělají na druhé misce všechny ty ženy?
2: To všechno jsou bohužel oběti jeho nezřízené vášně.
5: A to byl ženatý?
2: Ženatý.
5: Hamba, hamba, hamba. Třikrát hamba. Navrhuji odepsat, žádost se zamítá, pobyt očistci se prodlužuje.
4: Mistře Jene, i kdyby každá z těch zboristek a z těch solistek vážila metrák, nepřeváží hodnotu té jeho božské hudby,

0: to je pěkné a pobožné. Víte, já myslím, že Bedřicha Smetanu dost již pán Bůh potrestal tou jeho pohlavní chorobou a hluchotou. Já bych ho do nebe vzal. Co o tom soudí babička Boženy Němcové?
1: Mně v tom našem nebi chybí zvířata. Já jsem vždycky měla kolem sebe nějaká zvířata. Každé jaro byly housátka nebo káčátka. To je úplně jiný život.
2: Zvířata jsou nutný, ale nesežrat je hned. Něco nechat na zimu.
0: Ale co si myslíte o tom Bedřichu Smetanovi, babičko? Patří do nebe?
1: Není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem.
0: Čili babička je pro. Dám hlasovat. Kdo ještě je pro, aby Bedřich Smetana přestoupil z očistce do nebe? Kdo je proti? Čili 4 pro, 1 proti. Pro otec se jako obvykle zdržel. Čili Bedřich Smetana je přijat do nebe, jen Ámo si zapiš to.
3: No, toto bude v nebi vypadat.
1: Tak pan Smetana tady bude s námi. Zahraje nám a bude veselo.
4: Ne, babičko, on nebude tady s námi v komisi, on bude pouze v nebi.
1: Aha, jako jsem byla já, než jste mě vzali do komise.
0: No a teď ten Sabina, přátelé.
1: To je ten miláček národa.
4: Ne, ne, babičko, pozor, to je zrádce národa.
5: Tady já na mou duši nevím. Když poslouchám tu Smetanovu prodanou nevěstu, tak si říkám, jak je možné, že tak krásné libreto, plné českého humoru, napsal člověk, který udával své přátele.
0: Slechněte si, co mi chudák píše. Očistec 20. listopadu 1913. Milý vévodo české země, jsem tu již 630 let. Když k tomu připočtete léta strávená ve vězení, pak léta bídy a všeobecného opovržení a mé totálně ohryzané svědomí, ptám se, nevytrpěl jsem už dost? S úctou Karel Sabina, zrádce národa.
3: Možná, že vás překvapím, ale já bych byl v tomhle případě tolerantní. Trpěl, kaje se, svědomí má ohryzané. Já bych mu odpustil.
0: Dobře. Pustíme tedy Sabinu do nebe?
1: Já nevím, jestli on bude v tom nebi šťastný. Představte si to třeba u oběda. Za stolem sedí učitel národů, otec národa a miláček národa. A teď si k ním přisedne zrádce národa, jestli oni si od něj neodsednou. To bude pro něho hrozné. Jestli by mu nakonec nebylo líp, kdyby zůstal v očistci mezi svými.
3: Počkejte, počkejte. Miláček národa, to je přece Josef Kajetán Tyl.
4: No ano.
3: A ten je v nebi?
0: Už léta.
3: A to vám připadá správné? Přijmout do nebe komedianta, který žil se dvěma ženami?
2: To já jich měl.
3: To tady nikomu nevadilo, že si jednou měl svatbu a s druhou 5 dětí.
5: Byla to její sestra, takže to zůstalo v rodině.
3: Ty muž se švagrovou.
5: Hus, mravnosti, brus.
3: Karole, nezlob se, ale tentokrát nejsi chlapík a ani to není dobrý epigram, protože vy jste vzali do nebe Tyla, obtěžkaného takovými hříchy, tak to už by tu mohl být každý.
4: Mistře, ne? Když jsme Tyla řešili, přihlédli jsme k tomu, že o tobě napsal divadelní hru.
3: Ano?
4: Ano.
5: A krásnou. Ta tvoje závěrečná řeč před upálením, ta dojímá publikum až k slzám. Však jsem také ve své kritice napsal. Kdo nepláče, není Čech.
3: No tak dobře.
0: Ale vraťme se k Sabinovi, bratři. Dám hlasovat. Kdo je pro, aby Sabina Karel přišel do nebe? To je většina. Jene Ámo si zapiš to.
4: Zrádce národa do nebe.
5: Smí se tady kouřit?
0: Ne, tady se nekouří, musíš ven.
4: Borovský, ty s tou tuberkulózou.
5: Říkal doktor, že po smrti už to nevadí.
0: No, a teď tady máme ty podvržené rukopisy. Královedvorský a Zelenohorský. Hanka a Linda. Co mi s těmi děvčaty udělal?
3: Ta děvčata páchala své hříchy ve dvojici?
0: Bohužel.
4: Ten případ je zajímavý tím, že obě ty dívky, jak Hanka, tak Linda, obelhali národ, ale pozor, z upřímné lásky k němu. A teď je suďte.
3: Lež je hřích, ať jsou důvody jakékoliv. Miluj pravdu, šiř pravdu, braň pravdu až do smrti.
5: To je pěkné. Mně se zase povedlo, přislibujte si mě, vyhrožujte si mě, přece zrád se nebudu. Zapomněl jsem si tady sirky.
3: Jak si to?
4: Teď se vám přiznám k něčemu, za co mě možná odsoudíte. Mně vám se ty rukopisy líbí. Zkoumal jsem je onehdy důkladně dalekohledem. A to vám je pěkná práce. Jak obsahem, tak úpravou. Ty iniciály pečlivě vybarvené. A to jsou právě děvčata šikovnější než chlapci.
0: Tady čtu. Jak chemický, tak jazykový rozbor potvrdili, že jsou to padělky.
4: No, do dneška se o tom dole vedou spory.
0: Bratři, my jsme se tu nesešli proto, abychom rozsoudili, jestli ty básničky jsou pravé nebo nepravé. My máme rozhodnout, jestli ta děvčata patří do nebe nebo ne.
1: Já jsem jenom prostá žena, ale jestli ty dívky lhaly z lásky k národu, já bych jim to neměla za zlé. Vezměte třeba moji vnučku. Myslím, Barunku. Mezi námi ona nebyla jejich.
3: Jak nebyla jejich?
1: Děti, jděte za slečnou Hortenzí, ona vám ukáže sklení. Tak, Barunka nebyla Panklovic, oni si jenom vzali za vlastní.
3: A čí tedy byla?
1: No, to se právě neví. Ale proč myslíte, že mě paní kněžna pořád zvala s těmi vnoučaty na zámek? Řekněte, co já, stará bába, si můžu s takovou vznešenou paní povídat. Ale to ona jistě chtěla vidět Barunku. Proč asi? A Barunka taky měla něco v hlavičce. Veliká Adélka, já je měla všechny ráda. Ale proti Barunce to byly úplní telátka.
2: Ale nesežrat je hned?
1: Ano. A po kom to asi ta Barunka zdědila? Určitě po někom urozeném. No a vidíte, z lásky. Z lásky se jí nemohlo říct, že Panklová není jí maminka, ale macecha. Proto já bych té Haničce ani té Lindičce tyhle věci nezazlívala.
3: Vy je pořád nazýváte jen křestními jmény, ale jak se ta Hanka a Linda jmenovali dál?
5: Hanka se jmenovala Václav a Linda se jmenovala Josef.
4: Ano, tak to je tady pěkný zmatek. Toto tady budu muset všechno opravit, ale souhlasil bych s tím, co tady říkala babička Božiny Němcové. Pomohli národu, pomohli. Já bych je do nebe vzal.
3: Obelhali národ, obelhali. Já bych je do nebe nevzal.
0: Rozhodneme hlasováním. Kdo je pro, aby Hanka s Lindou, bez ohledu na pohlaví, směli z očistce do nebe? Kdo je proti? Čili Hanka s Lindou zůstávají v očistci.
4: Komise rozhodla, aby Hanka s Lindou zůstali a píši měkké i, z čehož je jasné, že ta děvčata jsou muži. Víte, jak je to tvrdé a měkké i důležité?
1: Je mi jich líto. Já jsem v očistci také nějaký čas pobyla. Je to tam samé strádání. Ale dobře tam vaří. S tou šlichtou tady se to nedá srovnat.
0: Myslíte nebeskou manu, babičko?
1: Já nevím, jak tomu tady říkáte, ale jíst se to nedá.
0: A kdo se odrodí?
6: Šepet tu zrádnou hruď.
0: Bratři a sestro, na značky.

0: Orej, Máti, orej!
1: Práva vy orej!
0: Až nebudeš moci,
1: sokola zavolej!
0: Nazdár!
2: Nazdár!
3: S pánem Bohem!
4: To bylo jiné cvičení než ve třech.
5: Pojďte se podívat, udělal duhu!
6: Pane Čech, vy jste tenkrát přišli zdaleka, vidíte?
7: Z Ruska.
6: A tam se vám nelíbilo?
7: Ne.
6: A když vy jste šli takovou dálku,
5: jak jste to dělali třeba se slepicema?
6: Víte, já si život bez těch slepiček nedovedu představit. Každý ráno moje první bylo obejít ty místa, kde oni snášejí. Berete ty vajíčka do ruky, ještě teplý. No a to si právě říkám, jak jste to na té dlouhé cestě s těma slepičkama dělali. Teď ona chodinka sotva si našla místo na služku, vy už tady zase hnali dál. Vy jste museli přijít o spoustu vajec.
7: Nohy jsme si mazali sádlem.
6: Aha. A vy jste vdovec?
7: Namočit do studený vody a potom namazat sádlem.
6: A paní Čechová umřela mladá. Proč se ptám? Vás zná každý, ale o pramatce se moc nemluví.
7: Pramatek jsem měl spoustu. Rod musel sílit. A co jich pošlo cestou.
6: A teďko jste sám, víte. Já jsem taky sama. On Jiří, můj manžel, padl jako pruský voják, takže on je možná v pruském nebi. Tady jsem ho nepotkala. Co kdyby jsme to dali dohromady? Co říkáte? Já bych vám vařila vajíčka na tvrdo nebo na měko. Najedli bychom se, zaspívali bychom si,

0: ohně, úrody dám na pít vody buchoně a války roztane korálky. Uja, ja, uja, ja, uja, ja, uja, ja, uja, ja, uja, ja, uja, ja, uja, uja, ja, uja, ja, uja, ja, uja, ja, uja, ja, uja, ja, uja, ja, uja.
1: Vidíte, jak by nám to spolu šlo.
2: To byla podívaná. Dneska se mu tedy povedla.
3: Tyhle věci on umí. Když jsem byl v kostnici, udělal úplné zatmění slunce.
4: Krásná duha a dneska byla celá. Škoda, babičko, že jste ji neviděla.
1: A vy jste vdovec?
4: Několikanásobný.
1: A paní Komenské umřeli mladé?
4: Bohužel.
1: Všechny?
4: Všechny.
1: A máte rád vajíčka?
5: Počkejte, počkejte. Slyšíte? Hradeckého marš?

0: taková hudba! Volno, čekat, kouřit!
1: Seďte, nevstávejte, nezdržujte! Podle slavného pochodu Radecký marš, který na mojí počest složil Johann Strauss, otec, jste jistě poznali, kdo jsem. Přesto se představím. Jsem hrabě Josef Václav Radecký z Radče, polní maršálek, vyznamenaný všemi myslitelnými rakouskými řády. Pobočník generála Laudona a generála Suvorova. Narozen 1766, zemřel 1858. Jsem tedy nejstarší rakouský důstojník v nebi. Kdo tomu tady velí?
2: Já, svatý Václav, kníže, vévoda české země, zavražděn svým vlastním bratrem roku 929 nebo 935. To už si přesně nepamatuju.
1: Dobře, budeme tedy jednat na nejvyšší úrovni. Doufám, že sledujete situaci dole.
2: Ano, taková hrozná válka tady ještě nebyla.
1: To tedy ne. Chci se ujistit, že jste přijali příslušná opatření, jak té ostudě učinit přítrž.
2: Jaké ostudě, pane polní maršálku?
1: Tak vy nevíte? Celý život jsem působil jako český voják ve službách rakouského trůnu. Myslel jsem, že poskytuji vzor a příklad. Snad proto jste nepostavili na Malostranském náměstí pomník, nebo ne? A co dělají dole čeští vojáci, kteří stejně jako já přísáhli věrnost? Pravda, jedni bojují za Rakousko jako lvi, ale druzí páchají největší hanebnost, jako může voják spáchat, a to je co?
3: Když uteče z boje, toho Boh dá nebude, aby český král z boje utíkal.
1: Útěk může být součástí strategie. Pro vojáka je největší hanebnost kde?
3: Degradace.
1: To taky, ale ještě horší je de? Debilita. To taky, ale ještě horší je?
4: Demokracie.
1: No to je taky pěkný svinstvo, samozřejmě. Ale je ještě něco horšího. Dezerce.
4: Dezerce, já to měl na jazyku, ale...
1: Čeští vojáci opouštějí řady naší armády a dávají se do služeb nepřítele. Obracejí zbraň proti vlastním. A kdyby jednotlivci, celé vojenské útvary přecházejí frontu na druhou stranu. 28. pěší pluk přešel 3. holub na Krusů. Prosím, kdyby to bylo prvního, dalo by se to vzít jako apríl. Ale 3. to je neomluvitelné.
3: Cože, celý pluk přešel k nepříteli?
1: Co pluk? I s kapelou.
3: I s kapelou?
1: Ano, dělali si průchod v drátěných zátarasech a do pochodu jim hrála dechová hudba. Slyšíte? Dechová hudba. Ticho, blbci! A to není na ruské frontě. Utíkají k Angličanům, k Francouzům, k Italům i k Srbům. A aby si nemuseli říkat zráci, říkají si legionáři. Pakáž. Rád bych věděl, jak s tím vážená Česká nebeská komise naložíte.
4: No tak to je tedy velice vážné, to, co tady pan přespolní maršálek uvádí.
3: Zejména ta porušená přísaha, to bych v žádném případě netoleroval.
5: No, já bych s tím, co tady říká mistr Jan Hus, tak úplně nesouhlasil.
1: Ty jsi Hus?
3: Ano.
1: Tak po tobě se jeden ten zrácovský pluk v Rusku jmenuje.
3: Vážně?
1: Ano. Jeden se jmenuje pluk mistra Jana Husy, druhý pluk Jana Žižky z Trocnova a třetí pluk Prokopa Holého.
3: A po mně se žádný pluk nejmenuje?
1: Naštěstí ne.
4: No, po mně se jeden pluk jmenuje. Co, pluk pro otce Čecha? Ne, svatopluk Čech.
3: Tak říkáte, že si ti zrádci pojmenovali pluk po mně? Tak teď nevím, jestli na to mám být pyšný, anebo se hambit.
5: To je oříšek, co, mistře Jene? Co s tím, baborať?
6: Já bych vám ráda poradila, ale v těch vojenských věcech já se nevyznám.
1: No, máte o čem přemýšlet? Dechová hudba? To vám teda nezávidím.
0: Neslyšeli jste? Radecký marš!
7: To je nadělení.
2: Jakoby nestačilo, že je ta válka taková hrozná. K tomu ještě takovéhle dilema.
5: Přátelé, vy tady sedíte jak zmoklé slepice. Byl tady Radecký, no a co? Zbavte se falešného dojmu, že tomu pánovi nějak podléháme.
7: No jistě. Například já jako nevoják mu kázeňský vůbec nepodléhám.
5: Je to jenom starý, vysloužilý oficír, který je zvyklý nahánět hrůzu.
7: Jistě, a ani to není maršál, jenom maršálek. Mně připadal jako takový věšák na medaile.
5: Správně.
7: Škoda, že odešel. Já? Já si tedy nelibuji v ostrých slovech, ale už jsem měl na jazyku, že mu řeknu ty tajtrlíku!
3: Takhle přímo do očí bys mu to řekl?
7: Ano, ty tajtrlíku přímo do očí, to mě neznáte.
2: Poslyšte, to patronství české země, to mi byl čert dlužen. Ani jeden z mých kolegů patronů takové starosti nemá. Němci bojují v německém vojsku, Francouzi ve francouzském, jen Češi musí mít nějaké extra mušty. Nedej zahynouti, ale komu? Baborať.
6: Ale já opravdu nevím. Ty extra mušty bych vám udělala, ty jsou líp.
3: To se pokřeje.
2: Já ty české dezertéry na jednu stranu chápu. Oni chtějí z toho rakouského chomoutu.
7: A všimli jste si, že jich nejvíc prchá do Ruska? Jestli oni ti chlapci neplánují, že by Čechy ochránil ruský car. A to není špatný nápad, rozumíte? Že bychom našli bezpečí v té široké slovanské náruči.
5: Byl jsi někdy v Rusku?
7: Nebyl.
5: Já jo. Takže o ruský náruči mi nic nepovíde.
8: Moje řeč? Proč myslíte, že jsme ho tam tu tak upalovali?
3: Určitě bychom měli vzít do nebe padlé vojáky z mého pluku.
7: Hej, hej, Radecký, už je tady zas.
5: Ten to schytá, co je neávosti.
1: Seďte, nestávejte, nezdržujte. Asi jste nečekali, že se vrátím, co?
4: Já tedy ne.
1: Překvapení je součást mé strategie. Mám otázku. Proč nejsem členem České nebeské komise já, největší český vojevůdce od doby Jana Žižky z Trocnova, já, který neprohrál jedinou bitvu?
2: Vy nemůžete být členem České nebeské komise, protože jste členem komise rakouské.
1: A to je v rozporu. Česká země je součástí rakousko-uherského státu. Ať se vám to líbí, nebo ne, já jsem tím pádem váš nadřízený.
5: Tady učitel národů vám teď řekne, co měl na jazyku, když jste tady byl poprvé.
7: Ty, Karle, asi myslíš, že není maršál, ale jenom maršálek.
5: Ne, to ostřejší.
7: Ostřejší. Věšák na medaile.
5: To taky, ale to, jak jsi mu chtěl říct ty.
4: Taj.
7: Ty taj. Ty tajemný svátku.
8: Co ty komu dobrého, nesliš na památku.
1: Nedá se nic dělat, přečtu vám svůj rozkaz R713. Český voják padlý v této válce bude vpuštěn do nebe jen v případě, že bude mít na sobě rakouskou uniformu. Čeští vojáci v jiných uniformách jsou dezertéři a pomašilujou rovnou do pekla. A může jim tomu hrát? To je jejich dechová hudba. Ticho, blbci!
2: Pane Polní, já nevím, jak bych vám to... Já vypadám jako mírný, slušný a pobožný dobrá. Ale když mi začne sahat někdo na moje kompetence, tak já někdy na mou duši i neznám bratra.
1: Dobře, v tom případě přečtu rozkaz R714. Ruším Českou nebeskou komisi.
7: Počkej, to vy chcete zrušit naši nebeskou komisi?
1: Právě jsem ji zrušil. Žádná už není.
7: Tak, a v tom případě už jsem si vzpomněl na to slovo. Ty...
3: Tajtrlíku!
7: Jan Amos Komenský.
1: Hodnost?
7: Učitel národů v záloze.
1: Takže Komenský, hned zítra se budeš hlásit v rakouské komisi u Ferdinanda Habsburského.
7: To tedy nebudu, poněvadž Habsburkům nepodléhám. Po Bílé hoře jsem emigroval.
1: Emigrace neomlouvá. Tak dost. Hradecký marš! Ticho, babci! Hradecký marš ven! A je to rozkaz.
9: Dobře, ale budete litovat. Bez Vídně utřete hubu. Vídeňská káva, vídeňský řízek, vídeňský valčík, tis nebude! S tím je šus!
0: Nechová hodba!
10: Bratři, to je válka. Takový nával jste u nebeské brány ještě neviděli. A navíc ty zmatky s českými vojáky. Svatý Petr prý nemá jasné instrukce, koho do nebe pustit.
11: Koho pustit do nebe? No přece všechny. I všichni ti chlapci si to peklo užili už v té hrozné válce.
2: Ano, ano, vidíte, prostá žena a má více rozumu než polní maršálek. Bratře Tyrši, vyřiď Petrovi, ať všechny naše vojáky bez rozdílu uniforem pouští do nebe.
10: Vyřídím, do nebe všichni bez rozdílu uniforem. Nazdár.
5: Zdar. Vážení pánové, milá babi. Podle mého soudu je tahle válka příležitostí, aby náš národ naplnil svůj dávný sen obnovit samostatné České království.
3: Ano, souhlasím. Bratři, já jsem tu, myslím, jediný, kdo samostatné České království osobně pamatuje. A za jeho obnovu bych dal ruku do ohně. Tedy do ohně přímo ne. Ale pro tu myšlenku já opravdu planu. Pane Bože, co pak nemáme nějaké nehořlavé úsloví?
5: A tu myšlenku bychom měli my tady zhora podpořit. I s rizikem, že budeme muset samostatně čelit rozpínavosti německé i ruské říše.
3: Ubránili jsme se celému světu. To zapravdu hoří? Jako bych nic neřekl.
2: Ano, samostatné České království. Správná myšlenka. Ale kdo by měl být českým králem?
7: Kdo? Já myslím, že bychom měli v duchu naší národní tradice vybrat za krále někoho z Poděbrad.
2: Myslíš kohokoliv?
7: Ano.
2: Z Poděbrad.
7: Ano, to už se jednou osvědčilo.
2: Tak to by byl jeden návrh. Má někdo další?
8: Co ten Zimmermann?
12: To je prý halava.
7: To je dobrý nápad, ale toho bychom měli nechat bádat, přednášet a psát. Tím bude národu prospěšnější, než když bude sedět na hradě.
5: Já bych o jednom věděl a zasloužil by si to, protože on ten protirakouský odboj vede.
2: A má pro tu královskou roli předpoklady? Je urostlý?
5: Je.
2: Je vzdělaný?
5: Je to univerzitní profesor.
7: Karle, a smýšlí ten člověk národně?
5: Miluje národní písně. Nejraději má Ach, synku, synku.
2: A umí jezdit na koni?
5: Dokonale. A jak mu to sluší?
2: A z jakého je rodu?
5: Je to syn prostého kováře Josefa Masárika.
2: Jo, on je Slovák.
5: Moravský Slovák. Ale jeho jméno můžeme počeštit. Byl by to král Tomáš Garrigue Masaryk.
7: Tomáš Garrigue.
11: A to on bude mít rád nejen koně, ale i pejsky, víte? Když se jmenuje Harik.
2: Tak. Má ještě někdo nějaký další návrh? Pokud ne, dám hlasovat. Kdo je pro kohokoliv z Poděbrad? Jeden. Kdo je pro Zimmermana? Dva. Kdo je pro Masaříka? Tři. Čili o pouhý jeden hlas vítězil nad Zimmermanem Tomáš Harik Masaryk. Jede Amosi rozděl úlohy. Sdělíme to bezodkladně národu.
5: A kníže, jak mu to sdělíme?
2: Normálně zjevením.
5: Yeah, jak se to dělá? Já jsem se ještě nikdy nezjevil.
11: To jsem se taky chtěla zeptat.
7: Tak pro ty, kteří se ještě nezjevili. Zjevujeme se osobám spícím, a to o půlnoci. Do spánku jim vstoupíme šetrně, nestrašíme je. Každý si vezme sebou věci, na které jsou lidé zvyklí. Kníže se většinou zjevuje na koni s kopím v ruce, já s biblí a s kalichem.
8: A já?
7: No ty se nemůžeš zjevovat, ty jsi pohan. A ty, Havlíčku, ty by ses měl zjevit s perem v ruce a s tou trnovou korunou na hlavě.
5: Je mi malá.
7: Ale na tu chvíli to vydržíš a zjevíš se novinářům, rozumíš? Aby se to rychle rozneslo.
11: A já bych se mohla zjevit ženám. To by se to rozneslo okamžitě.
3: A já bych se mohl zjevit národu se svatozáří.
2: Mistře Jene, slušila by ti, zasloužil by si si, ale všechno má svůj čas. Ty se zjevíš Čechům, jak jsou na tebe zvyklí.
3: Jo.
2: V plamene. A ty, bratře Tyrši, ty se spustíš z nebe na kruzích.
11: Provedu.
2: Bratři, stále se mi vrací na mysl ten Cimrman. Ten, kdyby se národu zjevil, to by byl ohlas. Ale bohužel žije.
5: Ale slyšel jsem, že marodí.
2: Ano. A je to vážné?
5: Je. Prýmá játra na dranc.
2: Tak to je dobrá zpráva.
7: Bratři a sestřičko, abychom toho nového krále lidu nějak přiblížili, měl by mít také nějaké přiléhavé přízvisko, jako máme my ostatní velikáni našich dějin. Pěkné by bylo otec vlasti nebo otec národa, ale to už je obsazené. Co byste říkali titulu tatínek národa? To by si ho děti hned oblíbili.
11: To je hezké, ale ještě hezčí by bylo tatíček.
2: Ano, to zní hezky. Český král, tatíček Masařík. Tak to národu řekneme. A teď, bratře Tyrši, zakončíme slavnostně naše zasedání.
6: Naše barva?
12: Červená a bílá.
6: Naše heslo?
12: Poctivost a síla.
6: Bratři a sestro, na značky.

0: Pane Vrchní, prosím vás, tady.
1: Jo, už letím. Moment.
0: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
1: Už letím, šefe.
0: No.
1: A, tak co si dáme, šefe?
0: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
1: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Prvě tady někde byl. Jídelní lístek.
0: A vy máte jenom jeden?
1: No tak to vám snad stačí, ne?
0: No, tak jeden mi stačí.
1: No tak už
0: hlavně, když mi ho dáte.
1: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechce si já řízej?
0: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
1: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
0: A co vy víte, co já bych si dal? No.
1: Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
0: No.
1: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
0: Děkuji.
1: No.
0: Jo, no ale, pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady.
1: Jo, to všechno, hlejte, tady máte řízek.
0: No a no. To je všecko.
1: No, samozřejmě, vidíte, to druhé je pryč.
0: No. No. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole. Tak mi dojte toho ptáčka.
1: Jaký ptáček?
0: Ptáček.
1: Vedoucí ptáček, vy to nežádno.
0: Vedoucí, no tak mi doneste tedy ten řízeček.
1: Řízeček, no, samozřejmě, no, no, prosím.
0: Jo a počkejte, ono, no. Vy nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
1: Něco ostrýho na povzbuzení?
0: Jo.
1: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
0: Celerový salát?
1: No.
0: No ale to přece není nic ostrýho, a taky ne na povzbuzení.
1: Celerový salát?
0: No všem, že ne.
1: Je.
0: Co? Ale ne, to jsou pověry.
1: Mně to pomáhá, no.
0: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
1: Řízeček, no, samozřejmě, stačí, prosím.
0: Jo, a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten úbru. Samej drobek, jo, kdybyste mi to tak trošku
1: samozřejmě to vám trošičku.
0: No ale počkejte, na mě to nemusíte
1: ne,
0: smetávat.
1: Ne, to je v
0: pořádku, no.
1: Trošku takhle to uděláme.
0: Ještě ten popelník, kdybyste
1: no, to tady zase tadyhle, no. Tady. Nechali to tady, to jsou lidi tadyhle.
0: No tak prosím vás, pane Vrchní, podívejte se.
1: To je jenom pár čistých vajíglů, to je v pořádku. Podržte to, já vám ještě otočím takhle trošičku. Ne, ono je to lepší,
0: pane
1: víte?
0: To
1: ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany. Z téhle strany
0: to
1: trochu
0: stačí,
1: takhle
0: to.
1: Ne, já to udělám
0: to
1: takhle.
0: Dobrý.
1: Ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
0: To je dobrý, no,
1: z téhle
0: to stačí,
1: strany,
0: ano. Tak mi doneste ten řízeček.
1: Řízeček, samozřejmě, ano.
0: Jo a pane Vrchní, já mám hroznou žízeň.
1: Aha.
0: Jedno pivo by
1: pivečko,
0: to
1: samozřejmě, pivečko, už je tam natočený, samozřejmě, hned to bude.
0: Ale pane Vrchní, prosím vás, nejdříve to pivo, to... nebo leknu žízeň.
1: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám ho přinesu hned, ano. Tak. U nudle? Restaurace u nudle? Nepak to jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace. No jo, depak, kuří voka, to jste špatně. Tak. U nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
0: Pane Vrchní,
1: jo, takhle,
0: prosím vás, to pivo.
1: V uších jako, no jo. Pokud tam si měl bejt, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, čeho si chtěl, no jo. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo. No to by si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslel, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo? Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád. Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. Jo, jo. A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No ahoj, nazdar.
0: No, to je dost.
1: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U nudle? De pak to jste špatně. De pak bedy dělá tady bednotechna, nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, tady máte ten řízeček a to pivečko.
0: No, to je dost, to vám řeknu.
1: Můžete se hned do toho pustit.
0: No, děkuji.
1: Tak.
0: To pivo má ale divnou chuť.
1: Pivo?
0: No, to vám povím.
1: Na hořký takový, jak pivo, no jo.
0: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
1: Kalný, dopo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
0: No. No a to má být jako ten řízek tohle?
1: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
0: No jo, ale toto teda ale vypadá.
1: No jak řízek, no co? Jak
0: no jo, ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane vrchní.
1: No tak je snad trochu unavený, že jo, no ale to řízek.
0: No jo, řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
1: No jo, ale nezapomeňte, že no. Zas na tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má svý.
0: Ale pane vrchní, to je úplně studený.
1: A co je studený?
0: No všecko, brambory.
1: No to je takovej druh.
0: Ale
1: no.
0: Ten řízek je taky studený.
1: Řízek?
0: No ovšem.
1: Ten je teplý, šáhněte si, no teplý řízek.
0: Co děláte? Teď mě umastíte.
1: No,
0: no tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
1: No jo, vidíte mi to. No naproti tam vařej dobře, tam taky chodím.
0: No ale to nejde vůbec ani ukrojit. No pane, podívejte se, pane vrchníne, tohle já jíst nebudu, to si odneste a přineste mi jiný řízek.
1: No jiný řízek, šefe, teď když už se to takhle ohnul.
0: Tak ale vidíte, jak je to tuhý maso.
1: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
0: No vidíte, podívejte se, jak to maso je tuhý, to nejde vůbec ani ukrojit.
1: Ukažte, no. Já vám trošku nabrousím nůž, budete
0: ale
1: vidět,
0: ne,
1: to bude
0: když tam mi přineste ne, jiný příbor.
1: Nebojte se, ten bude, jiný ostrý. Nebojte se.
0: No to vás tady já nebudu.
1: U nudle?
0: 20 korun.
1: Restaurace u nudle? Kde pak to jste špatně? No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude, šefe, jak břitva, budete koukat? Šefe!
2: Je tohle to možný, to jsou lidi? Dá mi sem 20 tuzera a uteče mi bez placení.
3: Babička mojí manželky zemřela. Byla to velice stará babička, asi 89 let. Tedy věk, kdy se truchlení mění na vděčnost, že se dožila tak vysokého stáří. Horší ovšem bylo, že umřela uprostřed zimy, a to v zapadlé vesničce na Šumavě. Jezdí tam sice autobus, ale tomu menší závěje vzhledem k jeho váze nevadí. Když se mi podařilo utěšit žal manželky do té míry, že byla způsobilá převozu na pohřeb, vyjeli jsme z Prahy. Tehdy jsem měl Moskviče. Za neustálého probírání babičiných dobrých vlastností, viděl jsem ji asi dvakrát, jsme ujížděli k hranicím. A tam se stalo to, co mě děsilo od okamžiku, kdy jsem se dozvěděl tu smutnou zprávu. Asi po 100 kilometrech jsme vjeli do sněhové bouře. Jelo se čím dál, tím pomalej. Viditelnost se zmenšovala, stírač nestačil stírat. A nakonec se málem zastavil ovůz, který se vzdal. Stálo jich to v závěji už celkem 5. Andulce jako manželce se opět zalili oči slzami a projevila obavy, že nestihneme pohřeb. Proto jsem směle vyrazil do bouře řešit situaci. I když kožich na mě byl značně dlouhý, dědictví to po strýci, přesto jsem byl okamžitě jako by nahý. Po několika orientačních větách se stejně postiženými kolegy jsme začali společně vyprošťovat vozy. Dílo se nám celkem dařilo. Pomalu jsme vytlačili ze závěje všechna auta. Když ovšem došla řada na mne, na můj vůz, a já se u něho obrátil, abych dal příslušné pokyny, jak tlačit, s hrůzou jsem zjistil, že tam stojím sám. Hořce jsem pocítil tuto samotu a ke všemu mi ještě začal kornetět zvlhlý kožich. Za několik okamžiků se mi v něm pohyboval jako v obrovské rouře a vichr nepřestával. Naštěstí byla okna auta zapadená, takže Andulka krizi ani nepostřehla. Mám zvláštní vlastnost. Maličkost mě dokáže rozuřit. ale čím je průšvih mohutnější, tím nabývám více klidu. Z mého kožichu už v té chvíli bylo takové menší oplocení, takže i kdybych byl chtěl Andulce cokoliv okénkem vysvětlit, nemohl jsem se ohnout. A v tom přišla záchrana. Zprvu se mi zdálo, že je to Krakonoš. Ale kdepak. Byl to autobusák a z okénka na mě křičel, co se děje? Postěžoval jsem si na osud, konče slovy, nevidět světem vládne. Opáčil, třeba se domnívali, že tím Moskvičem projedete sám. Ale v žádném případě daleko nedojeli. Mám lano, přivážu vás. Počínal si bleskově a já v něm spatřoval přímo nadpřirozenou bytost. Nevím, kolik lidí ví, že prokázáním laskavosti v podobné situaci je záchrance povýšen do polohy hrdinů, na které se nezapomíná. Cesta dál byla velice milá, i když to nebyla jízda, spíš pluhování autem. Do cíle chyběly už jen 3 kilometry. Přibližně uprostřed jsme narazili na skupinu nevděčníků, kteří tentokrát bez mé pomoci bojovali s další závějí. Místo škodolibé radosti mě napadla myšlenka, kterou jsem později realizoval. Obstaral jsem si lano.

0: Teďka vám řeknu něco, co opravdu, já nevím, já se v tom sám nevyznám. Tak aby jsme se do toho pustili, tak já vám to teďka řeknu, ale prosím vás, sledujte mě dobře, já totiž sám nevím, já jsem z toho opravdu jelen Daně Kastrnec, tak dávejte pozor. Tak před několika lety jsem se ubytoval na zderaze u jedny vdovičky, která, já nevím proč, ale našel jsem v novinách inzerát, že zkrátka se přijme nabít nějaký slušný pán. No tak já jsem se šel podívat a to je právě to, tam na, to bylo na tom zderaze, na zderaze a já jsem tam šel na ten inzerát a to bylo to, co jsem vám předeslal, že jsem se ubytoval na tom zderaze. Tak já vám to ještě jako vysvětlím. Tak jsem tam přišel podle inzerátu, do toho domu zazvoním a teď mě přijde otevřít nějaká taková příjemná paní a pozvala mě dál, já pán moje úcta, ona pán taky moje úcta, já jsem, prosím vás pěkně, já jsem tady čet v novinách inzerát, je to tady u vás podle ty, a jo, ano, ano, ano, tak se pojďte podívat na ten pokojíček, jestli se vám bude líbit. Já jsem pohledal, no to já uvidím. No tak zkrátka jsem se šel podívat. No a pokojíček byl hezký, moc se mi to líbilo. Já jsem pohledal, ano, já si to pronajmu, dal jsem jí závdavek, no a za krátkou dobu jsem se tam nastěhoval. No když jsem se tak kapičku zabydlel, trošičku jsem byl zabydlený, jak se říká, tak jsem zkrátka viděl, že ta vdovička je asi 40 let, no a tak jsem se po ní díval, ona se dívala po mně, já jsem se díval po ní a pak jsme se dívali oba dva najednou a no a netrvalo to dlouho, tak jsem zkrátka jí povídám, já, jestli zvážená vdovo, jestli nemáte nic proti tomu, já bych byl tak, já bych byl tak laskav, totiž já bych chtěl, já bych vás požádal o ruku. No tak ona jako nejdřív byla se upejpala, pak jsem, já jsem se pak taky, no já už jsem se tak neupejpal. No tak zkrátka po tom pejpání, no řekl jsem, no tak dobře, no a slovo dalo slovo, no a zkrátka dobře byla svatba. No když je svatba, tak musí být taky samozřejmě svatební hostina. No tak já pochopitelně jsem taky na tu svatbu pozval mýho otce, který mimochodem byl řečeno, byl vdovcem. No, pak Petík, taky v nejlepších letech, najednou se začne dívat a zalíbila se mu dceruška ty vdovičky, respektive moje nevlastní dceruška. No a za nějaký čas nějak se dohodli a on si ji vzal. Můj otec teda si vzal mou dceru a stal se následkem toho mým zetěm a já jeho tchánem. A teď to začne být zamíchaný. Má nevlastní dcera stala se mou nevlastní matkou, poněvadž si jí můj otec vzal za manželku. A já muž její matky, teda její otec, stal jsem se jejím synem. Teď ale to začne. Za rok narodil se mý dceři, tedy ženě mýho otce, totiž mý matce syn. Tak já jsem se stal dědečkem syna mýho otce, poněvadž jsem byl mužem matky otcovy ženy a můj vnuk, totiž syn mýho otce, byl zároveň mým bratrem a švagrem své babičky, totiž, jo, totiž mý ženy. Já už je v tom teď. A v tom se ale narodil taky mě. Totiž co povídám, já už jsem z toho, mý ženě, matce mýho otce, babičce mýho bratra syn. Takovej roztomilej, ale roztomilej klučina. A teď se stal můj malinký syn bratrem mý ženy, to jest mý dcery, respektive mý matky. Můj tatík, který si vzal mou dceru, stal se švagrem vlastního syna, poněvadž měl jeho sestru za ženu. A poněvadž on jakožto můj otec je zároveň dědečkem mýho syna, svýho švagra, jsem já dědečkem mýho syna, ergo pradědečkem, a co pradědeček svýho syna, jsem teda.
1: Kde to je divadlo, to je stejně krásná věc. Mě, víte, co mě strašně zajímá na tom, co mě fascinuje přímo, jak lidi v divadle, jak pozorujou děj. Jak sedějí v těch řadách takhle, koukají na oponu, teď opona se zvedne, teď celý hlediště udělá, les. To neuvěříte, tam je pár klacků takhle, jo? Pár papírů pomalovaných, chodí les, podívej se. Teď tam někdo klepe takhle s plechem, jako dělá bouřku a takový ty, jako prosím tě, mámo, drž mě, mámo, hele, bouřka, prosím tě. Teď přijde Cyrano, má klobouk z čistírně, tadyhle ještě má ceduly na tom, jo. Tam stojí, lidi, Cyrano, to je ten Cyrano, to je Cyrano. No. Teď tam se ozývá, jo, vzadu dva chlapi klacek a držou to takhle vohadr, jo, z toho. Dělají vítr, teď vrata obrovský na jevišti, jo, ten Cyrano jde k tím vratům, ty vrata dělají. No, tam leží technikář, dva chlapi mu šlapou na krk a on... Lidi se bojej, vykulený v oči, jo, to. Teď ten Cyrano jde pomaly k tím vratům. Lidi se bojej, vykulený v oči, jo, to. Teď ten Cyrano jde pomaly k tím vratům.

0: ty hrdinové největší, ty chlapi, jak tam stojí, takhle trhají si košile, že ono není to jejich, proč by to nerovali? Rvou to a teď křičejí tam, prostě řvou, větře duj, smrti nebojím se tě, vysměju se ti, chá, chá.
1: Ale on takovej chudák lenou šlápne na napínáček. Teď on řve, ale on na sobě nedá najevo, že řve kvůli tomu napínáčku. On furt řve na tu smrt, jo, so. Teď opona spadne a teď k němu jde doktor a říká, ne, injekci, ne, injekci, ne. To vám vomlí takovej chlapne. Nebo Vávra. Hejte, Vávra, to je úplně kardina, to je školní, to je kabinetní ukázka toho, kam to až člověk může dotáhnout. Vávra, Mariša, myslím. Ten Vávra, on už to hraje po 150. On po 150. jde, ta Mariša mu tam po 150. nasype jedno toho kafe. On jde a to kafe do sebe sekne. No to je neuvěřitelný. No to je, já nevím, i ta myš, podívejte se, i ta myš, když na ní nalíčíte pastičku doma, dáte tam mandličku, jo, tak ta myš jde, kouká tady, říká si, no, to je zajímavé. Mandlička, panečku, hej, a teď kouká, strčí do toho takhle tou prackou, pastička spadne, říká, pozor, tady nemůžu. Ale ten Vávra, ten jde prostě, on je úplně jak tupej, on leze prostě. On v tu chvilku, on se sápe po tom kafi, no to kdyby mu nedali, prosím vás. Já už mám pocit, a Mariša mu tam ani ten jed nesype do toho. Kdyby mu aspoň po každý dala ten jed jinam, jo. Tak to vemu, vypiju kafe, nenajdu to, kousnu do chleba, jsem tuhej. Já byl na představení, takhle viděl jsem hrát zase Vávru, jak leze teď, ona mu tam sype ten jed, teď on stoupne, už se hrne po tom kafi, tak jak kdyby týden hladovej tadyhle. Tak já vstavím, říkám, Vávro, nepí to, je to otrávený. Ale on čel furt, já si říkám, on chudák neslyší asi, jo. Možná je to Moravák, tak dialektem, Vávru, nepí to, je to otrávené. No on les furt za tím kafem, teď já vlít najviště, ty technikáři mě rvali zpátky, jo. Teď ten Vávra, já držel jeho, on se sápal po tom kafi. Mně to připadalo, že vidí 1000 korun, on po tom les takhle. Já už nevěděl, co, teď jsem mu kop do toho kafe aspoň, jo. To se rozlilo, ona spadla opona, ten Vávra po mně. On mě držel pod krkem, škrtil mě, tak já říkám, pane Vávra, co to děláte? Když človíčku, já jsem vám zachránil život. Zachránil život. Zachránil život. Kamaráde, ty jsi mi zničil život, protože jsi mi zkazil smrt. Proč si myslíš, že sem ty lidi chodí?
2: Weiss chodí zarostlý, nosí pejzy a dlouhé vousy. Blau se holí a stříhá a všem ukazuje svou růžovoučkou tvář. Jednou jde Blau po městě a vidí zarostlého Weisse, jak vyhlíží z okna. Oni teda vypadají, vyjede na něho. Neměli by radši z okna vystrkovat svůj zadek? Už jsem to zkusil, Weiss, na to. Ale všichni na mě volali, má úcta, pane Blau.
3: U šatny v divadle stojí dvě přítelkyně. No ne, Bertičko, diví se, Ester, ty máš ale krásný kožich. Ten musel stát peněz. O ne, dostala jsem ho zadarmo. Prosím tě, a kdo ti ho dal? Kavárník Huberman. Ten starý proutník, co si s ním pro boha musela dělat? Celkem nic, jenom zkrátit rukávy.
2: Pan Maul Wolf postoupil operaci kyčle a zakrátko byl propuštěn do domácího ošetřování. Po nějaké době se dostavil na kontrolu. Tak co, jak se cítíte, ptá se lékař. Díky bohu, všechno je v nejlepším pořádku. Díky mně, opravil ho chirurg. Bůh je internista.
3: Stěžuje si Rosenbach, lékaři. Když se takhle šikmo ohnu, vystrčím dopředu pravou ruku a současně máchnu levou dozadu, bolí mě celé tělo a neáhne se narovnat. A lékař, můžete mi vysvětlit, proč musíte provozovat takový podivný tělocvik? Rosenbach, a můžete zase vy mě říct, jak si mám jinak obléknout plášť?
2: Prominentní pacientka doktora Vomáčky si stěžuje na bolesti v zádech. Nemohu ležet ani sedět, naříká.
3: A od kdy vás to trápí?
2: Od Tisha B'Av.
3: Od kdy?
2: Už jsem vám to přece řekla, reaguje podrážděně dáma, která je zvyklá řídit se židovským kalendářem.
3: Lékař se omluví a z vedlejší místnosti v rychlosti zavolá svému bývalému asistentovi, doktoru Hercovi. Pane kolego, můžete mi říct, co to je Tisha B'Av nebo tak nějak?
2: Tisha B'Av. To je památka na zničení Jeruzalému.

0: Vatikánského chrámu.
1: A kdy se to stalo?
0: No podle vašeho kalendáře 70 let po Kristu.
1: Děkuji vám, pravý lékař, a vrací se ke své pacience. Milostivá paní, ta vaše nemoc je velmi, velmi zanedbaná, ale nějak si s tím poradíme.
0: K burzovnímu makléři, který dostal zimnici a leží v posteli, zavolají lékaře. Jak to vypadá s teplotami? Pořád stoupají. Ráno 38, v poledne už 39, nemocný se probere zmrákot a zašeptá, při 40 prodat.
1: Pan Eichler si stěžuje u lékaře. Kdykoliv přijdu domů, najdu tam nějakého pána. Žena se na mě pořádně nepodívá, jenom řekne, běž do kuchyně a uvař si zatím kávu. Hned budeme hotovi. Bůh ví, co tam s ním pořád projednává. No dobře, ťuká lékař rozpačitě na stůl, ale co já s tím? Ne, já bych chtěl totiž vědět, jestli mi tolik kávy neškodí.
0: Pan Teitelboim, který už absolvoval řadu vyšetření, pořád neví, na čem je. Pane doktore, řekněte mi celou pravdu.
1: A jste si jist, že ji snesete?
0: Snesu. Co mi je?
1: Nemám nejmenší tušení.
0: Pan Pinkas vystěhoval se do země neomezených možností, kde má každý šanci stát se milionářem a proniknout do nejvyšších kruhů. Ale nějak to pořád jaksi nejde. Žena mu nadává, děti se na něj dívají s pohrdáním, kolegové v práci ho předbíhají. Pan Pinkas má frustraci. Navštíví teď vyhlášeného psychoanalytika profesora Blumentála. Vejde do jeho soukromé kliniky. Samý mramor a zamíří ke dveřím pro mužské pacienty. Otevře dveře a vidí dva nápisy. Miluje matku, nenávidí matku. Sleduje šipku s láskou k matce a dojde k dalším dveřím s následujícími směrovkami. Nenávidí otce, miluje otce. Přizná druhou alternativu a najde dvoje dveře. Na prvních je nápis roční příjem nad 10 000 dolarů a na druhých roční příjem pod 10 000 dolarů. Otevře druhé dveře a je zase na ulici.

0: V úterý mi volala mama, jestli bych ji nesiel do Kerfu, bo tam zas majú jakúsi kcapinu ve slevě, jak minule. Tuž já nevím, co ona furt s tými praškami na praní robí. Minule jsem mi bral 5 kilo a dy to ani není čtvrt roka, no ní? Bez tak to dává fotrovi do kafe místo sladidla, bo on je ten diabetik. Nechtěl jsem se s ňu zas hádať, tuž jsem se zoptal na značku a cenu a slíbil jsem mi, že ji ho ve středu večer donesu hned, jak ho koupím. V robote mi to uteklo tak, jak mlíko z pecu, bo šéf má jakési problémy a asi ho vyráza. Tuž všetci jsou z toho už 14 dní hotovi a moc se nerobí. Karel, ten, co mi dojebal komputer po Silvestru, je na mě posledních pár dní jak milius, bo jsem mu koupil flašu, aby mě naučil pořádně robit s tím internetem. Tuž na jeho komputeru skoro celý den surfiruju. Musím si na listek napsat, který si z jeho oblúbených stránek, abych si je mohl v klidu prohlídnout doma. Tuž je pravda, že jsem se celkem zlepšil, ale furt ještě neumím pořádně najít všecko, co bych chtěl. Odpoledne po šichtě jsem byl jaksi utahaný a nechtělo se mi táhat s 5-kilovým kyblem prašku lokalku, tuž jsem zajel dom, spočnul a zajel tam Felinu. Možná si pravíte, jestli nesem hňup, že přijedu z roboty a chce se mi jedna kole do Heřmanic. Gůvno, ľudě zlatí! Felina mě parkuje už pár dní před barakem. Garáž je v dupě. Fotrovi totiž zacvaklo, že jsem s ním s tým Mošnovem vydrbal a tak tu garáž, která mu kdysi zůstala, jak prodal svoju starou 110, která tak jezdila a sem tam startovala i sama od sebe, jakému si cigánovi ušentala za 5 kilo. Pronajmul kolegovi garáž z bývalé partie. Ten chachar vyhrál ve sportce jakési kechtaky a tak se na staré kolena rozhodnul, že si zrobí malou radost a koupí si zahraniční vozidlo. Starou ojetu Fordku. A Bobil na to pyšný, jak vychodní Němec na Trabanta. Přemluvil fotra, bo přece svoju blaženku nemůže nechat v dnešní drsné době jenem tak na ulici. Tuž vězte nebo ní, fakt dal starému Fordu jméno Blaža. A tata ze staré solidarity, bo se spolu ve faračkách nachodili hafo jarních kilometrů 100 metrů pod Beskydami, se nechal ukecať jak 15 na taneční zabavě. Prostě se s tým nesrál. Jeden den mi zavolal, že si mám odvést Felinu, že bude co si představovat a jak jsem se ho za 2 dny zoptal, kdy budu moct zaparkovat zpátky, pravil mi, že musím pár měsíců počkat, že tam má Olda Blažu. Tuž nevím, to je jak by mě vydědil, no ni? Ale co, venku už je teplo a Felda co si vydrží. Však je to české auto, tuž od té doby mi stojí před domem. Akurát trochu zle spím, bo každou noc ju chodím moc krát kontrolovat, než usnu. Zlí mi jakýsi hajzel, nerve zrcatka, bo mladí gizdi se radi předvaďají. Tež by se mohl vykládat. Však každý jsme byli malí cipy, no ní? Jak jsem potom tahal ten fotru v cukr v kyblu po schodách k mamě, potkal jsem Datla. To je starý kamoš z baraku. Chvíľu jsme spolu pokecali na schodách a zaspomínali, jak jsme spolu blbli, jak mali pajtaši. Ptal jsem se ho, co včil robí, a on naraz praví, že v sobotu mají z BVU akciu a že to tam ide omrknúť a zaspomínať si na staré časy. BVU, tuž jasné, Baník, Vítězný únor, bojovnosť, vytrvalosť, úsily, pro niekedy aj bojový vojenský útvar. Očiska se mi zamžili, ušiska se mi spotili, Nedla skočila do krku a hned jsem zaspomínal. Na ty různé tury po Beskydách a Jeseníkách, na ty odilové hry, z kterých jsem byl hotový, a na všecku tu symboliku, co k tomu patřila. Jak jsem se spamatoval, hned jsem se mu vnutil, že bych se tež na chvíli stavil, však určitě potkám hafo známých a zapaříme. Jak jsem v sobotu čučil zachmuřeně z okna, hned jsem zalitoval. Bolelo jak alergikovi z rypaku. Potem se na chvíľu vyčasilo, tuž jsem se tam vydal. Měli jsme s Datlem sraz na zastávce před bývalou šachtu Odra a jak jsme docházali k hřišťu, zas začali padat scanky. Chtěl jsem se obratit aj dom, a jak jsem viděl ty malé nadšené zmoklé boraky, co tam politovali v kraťasách a nedbali na ten hnus, v kapkách, pravil jsem si, že zůstanu. Datel se hned vrhnul ku skupince jakýchsi odchovanců oddílu a chvíli si tam divně lomcovali rukami, tuž jsem se decentně vzdalil. Ani vytrvalý déšť tých malých taborníků neodradil od toho staviania tých různých dráh, prosutěže a i tribúny, na které měli vystupit zpěváci. Kolem čtvrté se počasí umoudřilo a konečně začalo být pěkně. Tuž jsem zdělal kapucu a pořádně si to tam prolez a prohlídnul. Měli tam stánky s různými capinami, děcka si tam mohli zrobit hliněné vazy, podívat se na kovaře, jak robí a hlavně si zasuťažit. Jak jsem viděl ty malé pajtašky, jak tam v helmách proti sobě machají takými tyčkami, tuž jsem šel radši dál. Úplně vzadu bylo na stromě natáhnuté lano, děcko vylezlo po žebřu navrch, chlop, co tam celou dobu visel, ho připnul horolezeckou skobu a ušvičelo dolů. Tuž na to by mě nikdo nedostal. Potom začal brnkat na kytaru Pepik Štrajchel, tuž jsem si chtěl koupit pivko a lapnout na řeď, aby se mi lepší posluchalo, ale zrada. Ti mládežníci tam prodávali enem kofolu. Chtěl jsem si poštěžovat Datlovi, ale došlo mi, že bych u něho asi nepochodil a navíc jsem ho už hodinu nemohl najít. Chlampal jsem kofolu a poslouchal Pepichové songy. Kura, to je tež borec. Před paru rokami měl jakési technické problémy, pri jakusi dobu skoro nechodil a nemluvil a včil zas zpívá a i hraje. Jak skončil, pleskal jsem mu jak na moli přehlídce. Dal jsem si další kofolu a šel se mrknout dozadu, bo tam jacisi dva borci robili portréty navštěvníkům. Kura, kdybych uměl tak malovat, seru na robotu a postavím se na masarykač a ze den mám zarobené to, co ve fabrice za měsíc. Celý den jsem pořádně nežral, tuž jsem si potom dal obědo večeřu BVU gulaš a lapnul se na představení Vojclu s čoklami. No asi jsem se neměl spát hned do první řady, bo ten jeden čokel po mě tak mlsně čuměl, že jsem měl aj strach, aby mi ten gulaš nezežral. Nakonec si ale vybral toho golema v tým červeným a tak jsem se radši šel postavit dozadu. Při zvuku kytary posledního umělca se mi zaza stesklo po těch chvilkách v lese, u taborového ohňa, jak jsem se učil vazať uzle, lasovať a podobné capiny. Tuž to byly časy, to jsem byl ještě mláďoch. Začala mi být kosa a ku vchodu začali přistavovat autobusy, bo akcia pokračovala o 7:30 na Landeku v kompresorovně. Tuž jsem chvíli dumal, jestli tam mám tež se nasačkovat, ale byl jsem utahány z těch vzpomínek a tak jsem šel dom. Večer jsem doma lítal furt scať, bo té kofoli se ne a nezbavit. Než jsem usnul, došlo mi vlastně, že jsem do BVU nikdy nechodil. Ale strašně jsem vždycky chtěl, bo jsem Datlovi zaviděl, co mi o tým vždycky vykládal. Akurát, že mama mi to nedovolila, bo fotr byl havíř a bez tak by ho vyhodili, jak by se Komanči dověděli, že jeho synek chodí do takého poloskautu. Tuž také jsem měl těžké mladí.
1: Blažej, poslouchej, mám tady nabídku od jedněch kameníků.
2: Jo?
1: Koho kryje ten kámen? Kdo to byl? Pověstéš jeho vlast? Výtečný býval ten muž? Byl učený a nadaný v nejvyšší míře?
2: No ano, to je dobré.
1: Ale anebo, poslouchej, pod touto skromnou stavbou ukryt je sebelmož, co splodil výtečné syny a dcery.
2: To je krásný, to by chtělo být latinsky. To dáme dohromady, ne? To je. Pod touto skromnou stavbou...
1: Sub etum picodomus...
2: ukryt jest velmož...
1: v houní princez...
2: co splodil výtečné syny i dcery.
1: Hic copulatum geniatus musculate et feminate.
2: No. A je to, je bomba, kamaráde. Přesně. No. Dále!
3: Dobrý den.
1: Blažej a Hugo. První mezi posledními službami. Art direktor Hugo. Co si přejete, vážená paní?
4: Jsem tady dobře u...
5: Samozřejmě. Blažej a Hugo.
6: První mezi posledními službami. Account direktor Blažej. Prosím, posaďte se.
7: Co vás trápí?
4: Víte, zemřel mi manžel.
1: Přijměte naši nejupřímnější soustrast, paní...
4: Pivoňková, Ludmila.
1: Já vím, jsou to jistě těžké chvíle, které jednou čekají každého z nás. Ale vy jste si vybrala to nejlepší v oboru. Blažej a Hugo. První mezi posledními.
5: Pardon, že vám skáču do řeči. Budete platit cash anebo flim?
1: Tak mi o něm něco řekněte. Ať můžeme splnit i to nejtajnější přání.
4: Víte, Lojze, to byl nejhodnější manžel táta.
5: Byl to spíš dobrák nebo grázel?
4: Dobrák od kosti a modelář každým coulem.
1: Modelář? Ale to jsme dělali asi před týdnem.
5: Ano, to si pamatuji. To byl shodou od okolností také muž, modelář. A tenkrát to přišlo na 20 tisíc a měl tam standardní výbavu, to znamená smrt, rakev, parte, kremace, dezinfekce vozu, hudba, víno, zpěv, teda hudba, mínus zpěv, jak bychom se do toho nevešli.
1: Takže tu smrt máme za sebou, takže rakev. Každá je dobrá. To je papíra, to bych nedoporučoval. No, ta je dobrá.
5: Padne a sluší, tak a pojďme dál. A teď parte. Jaké pak dáme na parte logo?
4: Myslela jsem tohle. S Bohem, co říct si více, když ti dohořela svíce.
5: To není logo, to je moto.
1: No, logo, to je ten symbolik, ten křížek, no. Tam. Pentle, věnce.
5: Tak jak na vás koukám, dáme pentle.
1: Pentle. A hudba.
4: Jo. To mám tady seznam.
1: Ukažte.
4: To jsou všechno věci, co jste si s Lojzou zpívali, když jste je zpívali.
1: A tak to nebude takhle. Podívejte, dneska ten obřad, to je virtuální záležitost. Musíte jít s dobou.
4: Já bych něco v obyčeji.
1: Ne, štáříte do té obřadní síně. Na to my s Blažem dáme
5: Fibicha.
4: Fibicha. Já to nemusím, Lojzou.
1: Ale vy mě nerozumíte. Svíce hořej, pente na půl žerdi, první řada brečí v obřadní džámí.
5: A teď tam přijde audiovize, slunce zapadá, anděl mává křídlama, je to paráda, to si užijete jako kočička.
1: Já vím. Kolik mu vlastně Lojzovi?
4: 52.
1: Srdíčko, co? To bych dal na pentli tenhle nápis.
5: Strana 13, nápisy na věnce.
1: Jeho teď hrobu věnujte kadidla dý.
5: A nebo to tam můžete mít i latinsky. Robum nunc donate excreme puf.
1: Ale my jsme ještě nedodělali ten obřad,
5: že jo? Tak.
1: Rakev teda zajíždí, jsme skončili a do toho my pustíme větrák, aby rozejmal draperie a taky aby spou svíce.
5: Kurácí novosvětská vrata se zavírají, kolečka se otáčají, show must go on. Tak týhle verze je to za rovných 25 bezdaně, ale když se platí předem 5000 leva.
1: Ale problém, každý jsem na věde za víc 50 korun. Ale jak to sedíte? Pojďte sem. Jak to stojíte? Pojďte nahoře. Jak to vypadá? Já bych tam měl takovej odlehčenej černý
5: Už krásu. Tak co, paní Pivoňková, nezajímá vás to ten váš Lojza zrovna teďka dělá?
4: Vy máte jako takový tyhle ty paraschopnosti.
1: Ale kdeže paraschopnosti? Není středověk. Na to máme cestovku.
5: More travela, víkend v záhrobí.
1: Zahraniční klimatizované rakve.
5: Nejcevě, bar, sprcha, video.
1: Dvou až tří lůžkové rakve v polopenzí a s výhledem do nekonečna.
5: A speciální bonus, poťuk nebeské brány.
1: To je pozůstalá. V tom můžete rovnou nazajet.
5: Teda až po zaplacení.
1: A jeden kinedril. Kdyby to po cestě odtrncalo.
5: Odjezd! Ihned!

0: Jasně, že ta cesta je jednosměrná, co? No. Hele, ser na to. Sranda musí být, i kdyby fotra za koule věšeli.
1: Jo. Špásů, komu vej, kvomi a padre, et globuli, visátes.
0: Vysmátes.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: To jsi ty?
2: Co provedli, že jsou tady? Těžko říct. No, to jsem já, milý.
3: Jsi ty?
2: Já vím, že mě po těch letech nepoznáváš.
3: Ale jo, poznám. Ale už.
2: Tak něco ve mně zůstalo pořád stejného.
3: Ne, chci říct, že přijde nějaký fluidum, existuje, to je marný.
2: Fluidum, říkáš?
3: Ano, něco takového je. No,
2: když myslíš. Tak, budeš se tázat i mě.
3: Jak chceš, ale přestaň pít, když se mnou mluvíš, by to hodně.
2: Rád. A ty, když se mnou mluvíš, přestaň kouřit.
3: Velmi narad, ale prosím. Jestli pak bys si vzpomněl na naše první setkání. Počkej, nemyslím spolupráci. Naše první setkání.
2: Osobní,
3: lidské setkání.
2: Ano.
3: Kdy, kde, jak, co?
2: Já to na rozdíl od tebe asi vím. To bylo na zahradě psychiatrické léčebny.
3: Tak jest.
2: Ale přitom je zajímavý, že ani já, ani ty jsi tam nebyl jako pacient.
3: My jsme tam to nevíš?
2: Ne?
3: No v té době ne.
2: Ne.
3: Já jsem se tam pak vrátil, jo? Tenkrát jsem procházel zahradou, jak jsme šli navštívit toho podzimka.
2: Ano, ano, tam byl vlastně podzimek, tam bydl, jo, tatínek, tam je služební byt, pokud vím.
3: Ano, ano, tak, no. Tak.
2: Takže to bylo moje první setkání s tebou, když jsme spolu seděli na lavičce na zahradě psychiatrické léčebny. A už tenkrát se mi zalíbil. Jím tam taky.
3: Říkal, toho potřebuji vedle sebe, abych vynik.
2: Ano, konečně, ano. Abych konečně vynik, jo. Ano. No. A tak jsme se tam setkali, seděli jsme spolu, povídali jsme si. No a tak začala naše spolupráce ve Větrníku tedy.
3: Tak. První hra, kterou jsme hráli, první inscenace, no. To byl Suchovo Kobylin, Smrt Tarelkinova.
2: Smrt Tarelkinova, ano, správně.
3: Ty jsi hrál jistého Varavina.
2: Varavina, ano.
3: Ano.
2: A ty jsi tam hrál, a už tehdy jsi mi udělal takovou velikou hereckou lekci. Ty jsi tam
3: hereckou lekci?
2: Hereckou.
3: Ano.
2: No, já tě saju herecky, celý léta. Marně, už je marně.
3: To je zajímavé, že lidsky jsi imunní.
2: Ano, lidsky
3: absolutně, co je lekcí, já už jsem ti v životě
2: jsem
3: dal.
2: Šťastně imunní, já ti odolávám lidsky, ale herecky jsem jaksi tvůj kojenec. Ty jsi tam hrál takovou roli, takovou dvojici, která se jmenovala Kačala a Šatala.
3: Tak,
2: že jo?
3: Ano, ano.
2: A
3: toho hloupějšího jsem hrál já.
2: No, tak. Ale to jsme nehráli ještě spolu.
3: Ne,
2: pozor, aby to nevypadalo, jako, že mě likotíš. Ne. Ty jsi hrál toho jednoho, tedy z nich už nevím přesně, který myslím Kačalu.
3: Šatalu. Kačalu.
2: Kačalu.
3: Ne, Kačalu.
2: A vzpomínám na jednu takovou lekci, kterou jsi mě tehdy udělil jako herci, že jsi před generálkou přišel za režisérem a poprosil, aby ti škrt všechen text, že to bude žádný mimický. No.
3: Ano.
2: A byl to výborný nápad, protože tenkrát ta dvojice byla fantastická v tom, že vy jste jenom představovali scénu, chodili, nosili věci
3: zametali,
2: a tak dále, no. Zametali a tak.
3: A to pro tebe byla lekce?
2: Ano, protože tehdy jsem si řekl, že když je člověk nadaný, nepotřebuje slova.
3: To je pravda. To
2: když
3: je
2: není jenom nadaný, jsou mu slova na obtíž. Můj případ.
3: Ano.
2: Ano, ano. Takže to bylo první, co jsme spolu jak si na jeviště vlastně vylezli. To už je strašně ledochu, to bylo v 45. roce.
3: Co byla druhá premiéra? Naše myslím.
2: Naše společná, tak já ti řeknu, Tři mušketýři.
3: Tři mušketýři? Ano, ty jsi byl D'Artagnan.
2: Ano, jsem
3: byl jsi D'Artagnanem, já byl Richelieu.
2: Ty jsi hrál kardinál
3: Richelieu.
2: Ano. Jestli pak vzpomeneš na premiéru.
3: Jej. Jako dnes to vidím.
2: Jo. Ano. Já to budu líčit tedy. Dobře, když dovolíš, pardon. Já jsem tedy, to je tak daleko, že dneska, když řeknu, že jsem hrál D'Artagnana, tak to tady probouzí oprávněný smích, ale
3: neslyším nic.
2: A směju se tiše. Ale to nám bylo kolik nám? No tak ty
3: no,
2: jsi byl kluk.
3: No, skočme to.
2: Ty jsi byl v pubertě, ale já už jsem byl
3: puntičkář.
2: No. Dobře, jo, rok sem, rok tam, nebudeme to počítat.
3: Nebo epochu.
2: Epochu, ano, tak nebo epochu.
3: Kterou
2: ano,
3: spolu vytváříme.
2: Tak.
3: Bez děka, aniž bychom chtěli.
2: Samozřejmě. A byla premiéra Tří mušketýrů, já jsem tedy měl hrát toho D'Artagnana, přišel jsem před začátkem do divadla. A tam seděl Miloš Kopecký, tam si seděl ty tedy, nalíčený, já jsem napřed myslel skutečně...
3: Řekl bych dokonce přelíčený.
2: Přelíčený, ano, přelíčený. Ano. A já jsem v první chvíli, jak jsem seděl, tak jsem myslel, že to je skutečný kardinál Richelieu, který tam sedí. Jedině to, že si se třásel, naznačovalo, že jsi živej.
3: A že taky nemám to postavení. To bych, ano. To bych se tak neklepal přece, že?
2: Samozřejmě, že? Ano. A ty ses tam třásel přes zrcadlem, z toho jsem usoudil, že žiješ. A chvilkama si odcházel ještě taky ven. Si opakovat roli.
3: Ano.
2: A říkal jsi mi, kde jsi? Kde jsi? Já říkám, no tady se mě vidíš, ne? Já jsem myslel, že se ptáš, kde ten jsem. A já jsem říkal, no...
3: Kde jsi byl?
2: Jo, kde jsi byl, jsi říkal, ano.
3: To bylo snad za 7:30. Ano. Já už hodinu předtím, jo, soustředěno, no. Nedostatek talentu se musí dohájet. Píli svědomitosti a tak. On přišel za 10 minut, absolutní suverén, prostě elegama, si kráčil to. Nechápal.
2: Ano. Nechápal. A to je zásadní rozdíl mezi námi dvěma.
3: On se potřebuje rozptýlovat, já soustředit.
2: Ano.
3: Rozumíte?
2: A taky je na tom výkonu vidět potom, rozumíš? To je to. Protože ty potom tím výkonem chytneš a
3: lidi chytají tebe.
2: Já vím. Čili on před představením neuvěřitelnou trému, ještě později jsme spolu hráli po letech Tvrďák a tak dále, ale pak vyjde na jeviště, absolutně klidný suverén, který ovládne hlediště a já vedení je
3: dovolíš, dovolíš. No. Já hraju taky odtud, proč jsem slabší a horší. Já hraju dvě role. Ta první, to je ta nejtěžší role, já hraju klidnýho Kopeckýho a pak hraju tu roli, jo. Mm-hmm. Jo?
2: Tak no. Můžu ti říct, že toho klidného Kopeckýho hraješ výborně. Děkuji. Horší je to z toho druhou roli. No, čili to je rozdíl mezi námi. On má, jak si bych řekl, nervy. Já mám takový zvláštní jako sklon nebo slabost, nebo co to je, když se blíží...
3: Nejlepší říct afinitu.
2: Afinita?
3: Afinita. Sklonost.
2: Děkuji ti. Dobrý mít na sebe vzdělance.
3: Promiň. Ano. Já to vím. Já jsem ano, já ano, až ano, protivný, jak ano. Já jsem. Až protivný, jak já jsem vzdělaný.
2: Ano. Tedy mě.
3: Ano.
2: Jinak ne, jinak tím okouzluješ, kde koho, tam je ta dívka září přímo.
3: No, ale... o měsíc později by to bylo horší.
2: To věřím. Korvo 9. Ale... to je ten rozdíl mezi námi, že já třeba, když se blíží představení, tedy 7:30, tak já usínám. Skutečně, že já jsem v šatně, já na mě únava...
3: Vejde a lidi se probudějí.
2: Ano.
3: Jo? U mě je to naopak.
2: Ano. Přišel jsem a tedy Milda, kde jsi byl? A jsem říkal, Mildo, viděl jsi anglický film Cesta k cíli? Ne. Jsem říkal, to musíš vidět, musíš. A on říkal, ty jsi ho viděl? A říkám, jo, kdy? Říkám, teď. Říkal, jak je to možné, ty jsi byl teď v biografu? A říkám, co jsem měl dělat, od 5 jsem šel do bio. A do dneška mě to vyčítá, nebo vyčítáš tedy, že jsem před začátkem premiéry šel do kina. Já tuhle tradici držím dodnes.
3: Nevyčítám.
2: Hlavně, když seš v tom filmu ty, tak
3: nevyčítám,
2: já se doinspirovat.
3: Nevyčítám, závidím. A můžu ti říct, že do omrzení vyprávím v hereckým prostředí vždycky, protože ne, lidi, kteří nejsou od divadla, nebo u divadla, od divadla jako, je jako od Neštovice, kteří nejsou u divadla, to těžko pochopím. Já jsem prožil za svůj život 7 let, kdy jsem poprvé poznal, co to je hrát divadlo se skutečnou rozkoší, bez toho být vynervován, mít trému, a to bylo po jeho boku.
2: Aha, ano, to chápu.
3: Ale to je, ano. S promenutím, to je bez humoru.
2: Ne, to je bez humoru, ano, to je spíš smutný, protože po mým boku to se ti to hrálo.
3: No.
2: To je samozřejmě, to po mým boku vynikne i Fox Terrier. Každý, kdo se mnou kdy vystoupil, byl lepší než já.
3: Ano, to vidíš dneska.
2: No, ale to přeskakujeme, Jochu. Jo. To přeskakujeme tady svévolně přímo. Žasím jsme ve Větrníku. Pak jsme hráli Švejka. Tam jsem zažil krásnou věc, kdy... Tam byla taková scéna, kdy Švejk krade psa. A tam chodila jedna paní se psem, která dostávala několik 20-30 korun za představení, že půjčila toho psa, Švejk ho ukrad, že jo? A pak byl další, jak však znáte Švejka, co bych vám vykládal. Jednoho večera jsme hráli, já jsem tam hrál asi 4 role, z nás bylo pár.
3: Já taky.
2: Já jsem hrál
3: Grinsteina?
2: Ano. Já jsem hrál především hostinského palivce.
3: Ano, od plic, prostě no,
2: ano, protože...
3: srdečný, bodrý člověk, no. Palivec.
2: No ne, to nebylo v tom. To bylo v tom, že jsme dělali na to zkoušku asi 4 herci a já jsem jediný uměl ta palivcovská slova říct beze studu. Tak já jsem tou zkouškou vyhrál, tedy hrál jsem palivce, pak jsem hrál tam ještě, já už nevím, co nějakého Schrödera Hitmana nebo co.
3: A Duba.
2: A Duba, nadporučíka Duba jsem hrál. Ano, měl jsem zrzavý fousy. Vypadal jsem jako ty teď.
3: Já už tenkrát říkal, však mě poznáte.
2: Ano,
3: se splnilo.
2: Ještě neznal. No, tak jsem hrál toho Duba a tam byla ta scéna, kdy Švejk krade psa. No a jednoho dne ta paní nějak nepřišla, nemohla nebo co a nepřišla, pes nebyl. A teď to bylo takový signalizování ze zákulisí na Švejka, pozor, nemáme psa, nevíme, co bude a tak dále.
3: Poplach
2: v zákulisí, kravál, maléry, přebíhání, Vlasta Brodský hrá Švejka, už byl nachystaný, že to bude hrát jako v zákulisí, že ukradne psa a tak dále a to. A najednou vešel pes. To byl Miloš Kopecký, přišel po 4. Měl, byl přehozený kůží takovou chlupatou, to se brali někde ze země, hrál psa to byl, výborným
3: způsobem. To byl, no ano, jestli, no, štěky, to mi zůstalo. To byl Kožich.
2: Kožich.
3: Z té inscenace, ano, jak se hrál, jo?
2: Jak hrál Lohoňský toho,
3: no, Putinského,
2: strážný. Tak obrácený Kožich chlupama nahoru, tak Milda Kopecký přišel po 4, hrál psa, fantasticky, opravdu, já od té doby žasnu, proč ty hraješ lidi. A hrál psa krásně, jak měl odkoukaný to zvedání nožičky na rohu člověče, to nezapomenu, akorát radost jenom měl vyjádřit, ale tak jsme jako, jsem ho poprvé viděl v roli zvířete, byl si geniální jako ve všem, a co jsme to ještě hráli, počkej.
3: No potom se jo, Cenerentola, kterou jsem
2: Cenerentola.
3: Pak jsem tě v noci přece jednou probudil, že nevím, co s tou roli, to se nespomínáš?
2: To už nevím.
3: To už ne.
2: To byla ta Sněhurka, nebo jsem ne Sněhurka, ne Cenerentola.
3: Popelka.
2: Já si tyhle bytosti pletu. Bontempeli,
3: Cenerentola.
2: Bontempeli.
3: Adamová hrála.
2: Cenerentola,
3: no, Popelku. Ano, já hrál toho kadeřníka, že?
2: Ano, já jsem hrál prince.
3: No, ale no, hrál. No. Byl,
2: ano, já jsem, ano.
3: Byl to, tam byl princ.
2: Ano, tam byl princ, ano, no. No, a co jsi chtěl, že jsi mě budil v noci?
3: Já jsem tě budil v noci, protože jsem nevěděl, co s tou roli mám dělat.
2: A já jsem ti řekl, co máš s tou roli dělat. Roztrhat na půlky ty stránky a použít. No, takže to byl Větrník. Já nevím, jestli tam ještě jsme prožili něco víc. Pak jsme přišli spolu do divadla Satyry.
3: Tak,
2: děť?
3: Vzpomínám. Předtím ovšem jsme šli, a to bylo na tvou výzvu, se podívat na cirkus Plechovic. Říkal, ano. Mildo, tady jsou kluci z Pelhřimova, já je viděl, to je radost se dívat. A šli jsme na odpolední představení cirkusu Plechového,
2: ano.
3: Bylo to náramný. Ano. Náramný, Mašku dělá K.H. Franka.
2: Ano, ano, ty pleci, rozhovory, ano. Improvizovan
3: ano.
2: S hledištěm, Mirek Lipský, no, vynikající. Ano. Výborný představení.
3: No. No a my jsme se to zbláznili a šli jsme do divadla Satyry.
2: Brodský, ty, Zázvorková, ano, já. Ano, 4 jsme tam přešli.
3: Spáčil, ne?
2: Taky Spáčil, ten později až.
3: A Hlinomaz byl, počkej, jak to bylo s Hlinomazem?
2: Kochutem vlastně. Taky od někud přišel. Skladna. Ve Píku na Skladně.
3: Taky, já si vzpomínám, přišel ve vojenském.
2: Já taky byl ve vojenském. Já mám ještě fotku s Brodským, jsem ve vojenském.
3: A to se tajilo, doufám.
2: No, ještě dneska se to tají.
3: Aby si nepřítel netrouf.
2: Ano, ano. Naopak by se lek. A v divadle Satyry jsme strávili asi 2 roky, než skončilo svou činnost. Pak jsme se na čas rozešli nějak.
3: Jo, čert ví, co se s tebou
2: dělo. Já ti řeknu, co čert ví, já to vím.
3: No co, já vím, co se se mnou dělo, já nevím, co
2: s tebou? No tak, to ví málo kdo, co se s tebou dělo. To ještě dneska ví málo kdo, co se s tebou děje. To vím. Ale já vím osobně, že jsi šel do Studia Národního divadla.
3: Tak, tenkrát, ano, pěšky dokonce.
2: Pěšky?
3: Jo. No to bylo za rohem.
2: To bylo přes roh. No.
3: Já bydlel v Jámě.
2: No, tak to jsi měl blízko. No.
3: Ve Studiu Národního divadla to bylo zajímavé, takový rok, opravdu zajímavé.
2: No a tam si hrál tehdy krásný role, já jsem krásný tam parka. No. To bylo v Mozarteu, kde jsme začínali vlastně jako...
3: Ano, ano. Větrný. Ale povídej, co jsi dělal v té době ty. To mě zajímá. Když já jsem byl v tom studiu.
2: Když ty jsi byl v tom studiu, tak to já jsem byl ještě rok v divadle Satyry. Pak divadlo Satyry končilo, jak jsme už tady naznačili svou činnost. Přejímalo to realistické divadlo,
3: ano,
2: a tehdejší vedení realistického divadla přejalo celý soubor divadla Satyry, kromě 2 výjimek. Nechtěli Hlinomaze a mě. Jo. A tak jsme se s tím byť těžce smířili. Ale v téže době Miloš Kopecký vlastně nám nabídl za opět pomocnou ruku, jako už tolikrát v životě, a promluvil s Jindřichem Honzlem, režisérem Národního divadla, který končil studio taky v té době a převáděl určitou partu herců do Národního divadla.
3: Elit, jak si elitu souboru. Že?
2: Ano, elitu souboru převáděl, promiň, do Národního divadla na roční zkušební obdobu. Ty jsi nás vlastně tehdy dostal na takovou tu roční zkoušku do Národního divadla. No, o tom nebudeme mluvit, tak samozřejmě tak každý do Národního divadla míří nebo jim projde.
4: Někdo proletí.
2: Někdo proletí. Že jak šlajsnou a něco mává tam režisér. Co?
3: Asi, že je to příliš dobrý.
2: Upraví. No, my budeme pokračovat. V Národním jsem pak strávil 6 let, kde jsem vytvořil řadu zapomenutelných postav. A ty jsi mezi tím odešel, kam ty jsi to šel v té době? To už byly Vinohrady, ne?
3: Ne.
2: Že daleko, ne?
3: No ze studia z Národního divadla jsem šel do Národního divadla.
2: No.
3: Kde jsem se nedočkal velkého úspěchu, musím říct.
2: A kdo jo?
3: Jednak.
2: Řekni mi, kdo jo?
3: Taky pro takovou hloupou historku, strašně hloupou historku, že?
2: Podívej se, důležitý bylo to, že potom jsme se zase najednou setkali.
3: Pak jsme přešli, Stella Zázorková, Klemens a já, do tehdejšího divadla Estrády a Satyry.
2: Ano, Vodičková ulice.
3: Dnešní divadlo ABC, někdejší osvobozené divadlo u Nováků, kde se hrála, tam to ještě smrdělo po tom lvu.
2: Tam by se byl lev, ano.
3: A za několik korun na bedničkách, prostě se udělala scéna, hrál jsem jakási svíze s Meruňkou a podobně, kde jsme hráli hosta Číšníka a potom bylo...
2: No to,
3: potom
2: tam přijel Verich potom.
3: Pak přišel Verich. Hlavně, no. Mezitím Verich chtěl hrát divadlo, hledal partnera. To nebylo tak snadné. Jak si. On se doslechl, že existuje jistý horníček.
2: Lidi vykecají kde co.
3: Kde co, no jistě. A v té době byl on v Národním divadle a hrál tam... Verich se šel na horníčka podívat, aby ho viděl. A viděl. Přišel a uviděl a horníček zvítězil. Sehrál.
2: Molière, Lakomec. No, to bylo hrozný. Lakomec je taková zakletá hra. Molière jako vynikající komediant a autor psal ty role pro sebe. Lakomce, Harpagona, tedy Tartifa, nebo Zdraví onemocno a tak dále. A ty ostatní role tak trošku odbyl, hlavně ty mladý, že jo. A to se nedá hrát. To vždycky Eduard Kohou říkal, ty milovníci Molièrovi se dají hrát jako francouzsky, ale ne česky. On říkal, v češtině to je jako, když naliváte šampaňský do půl litru.
3: Ano.
2: Skutečně se nedá hrát. No, já jsem rád milovník.
3: Je to strašně hezký?
2: Ano.
3: Hezký, to je přesný. Ano.
2: Přesný, ano. Ta francouzština je tak rychlá řeč, že když lidi pochopí, že to je volovina, už jsou doma. Já jsem taky ještě nikdy neviděl třeba Harpagona dobře zahraného, kromě Miloše. To ti říkám dneska poprvé a naposled. Si to pamatuj.
3: A to je škoda, já to rád slyším.
2: Já ti to budu dělat.
3: Já tak potřebuju masírovat sebevědomí. Dobře. Přijď někdy. No a Verich co?
2: No a Verich se přišel na to představení podívat, jo? Ale tady to bylo, tady jsem hrál já milovníka a sedl si potom se mnou na večeři a probral to představení velice přesně a velice přísně. On tehdy říkal nádherné věci o hercích a tak a o mě mlčel pořád. A když už potom probíral i uvaděčky a požárníky, tak jsem říkal, pane Verich, nezlobte se, ale já měl takovou hlášku, že se jdete podívat na mě. Co byste mi k té roli řekl? A on tedy řekl, horníčku to nebyla role, to byl potrat. Byl jste strašný. Měl pravdu. Ale přesto mě vzal. A v Národním, přestože mi za tu roli chválili, mě pustili. Tak jsme se všichni tak nějak lidsky dohodli, ano. Že jo? No a přešel jsem tedy po bok Jana Vericha, kde jsem se opět setkal s Milošem Kopeckým. Ale potom jsme zhráli v ABC spolu. Já jsem ho režíroval a právě třeba Černý nespí, hrál Čerta, jiného, že jo? A pak Milence z kiosku. To bylo takový představení mého srdce, já to měl hrozně rád.
3: Vzpomínáš si, jak to bylo?
2: No.
3: Jak jsme seděli v šatně u Vericha a byl tam dramaturgický problém, co hrát. Něco, nějaká hra vypadla z nějakých důvodů a nebylo co, že ano. Přišli jsme na nápad Milence z kiosku. Verich opovídá, to není špatný nápad. Ano. My jsme si sedli do autáku a jeli jsme k Trnkovi.
2: Ano, máš pravdu.
3: Já jsem Jiřím Trnkovi do bytu.
2: Aby dělal scénu.
3: Aby dělal scénu. A on říkal, proč jdete na mě? Já jsem říkal, ze snobismu.
2: No,
3: jo? Ano. No, co vidíme. Ano.
2: Takže Trnka dělal scénu, Miloš Kopecký tam hrál Andreadis.
3: Ano. A ten to režíroval. Tam,
2: a to režíroval.
3: A ta muzika k Milencům z kiosku je přenádherná. No. Já to miluju.
2: Ale tam byla jedna věc zajímavá v Milencích z kiosku. Miloš Kopecký tam hrál takovou roli takového jako intrikána, že tohle to všechno, to krásně to hrál a zpíval.
3: S odporem, ale?
2: A s odporem samozřejmě, vždycky hraje intrikány s odporem, protože on je čistá duše. Ale důležitý úzel našeho života byl, že Jaroslav Dietl napsal hru Byli jednou dva. A to napsal pro nějakou dvojici, kde ta dvojice procházela...
3: A prodejela původně.
2: Jo, prodejela, pardon.
3: Jo? Ano, Rudolfa Dale.
2: To měl dělat Miloš Kopecký a Rudla Dale. Tak, ano. Nevím už, z jakého důvodu jsem to pak dělal já.
3: On byl nemocný.
2: Ano, nějak tak důvod. Nějak, prosím, ano. A, protože oni byli už vynikající dvojice předtím. Miloš Kopecký a Rudolf Dale dělali Slaměný klobouk, Helenka je ráda, a tak dále. A Černý kdy nespí.
3: To jsme dělali
2: to režírovat. No. Čili oni se ukázali jako vynikající dvojice, nejen na jevišti, ale hlavně v šatně, protože vaše dialogy, kdybych já měl dneska nahraný, tak má suprafon o jednu desku navíc, o dvě. Protože to, co si vykládali Kopecký s Dalem v šatně, to byly tak fantastický legrace, tak fantastické, jak se převáželi jeden druhýho, jak se dobírali jeden druhý, jak se uráželi, krásně, přátelsky se uráželi. To byly, potom to dělal Rudla Dale s Voskou, to tež, pokračovat s Václavem
3: Voskou. A už to drhlo asi. Ne?
2: Už to asi drhlo asi, ano. Ale byly to překrásný, jak si bych řekl, humory v šatně, fantastický. Čili Jaroslav Dietl plným právě napsal tuto dvojici pro Kopeckýho a Dalea. Pak z nějakého důvodu jsem to dělal já a na jevišti jsme zjišťovali pomalu, že jak si ve dvojici nám to jde. To není snadné zjištění, protože ne s každým partnerem je možno improvizovat a my jsme jenom zjišťovali, že nám to jde. Tak jsme jako si vytvořili spolu tvrdák a nabídli jsme ho divadlu.
3: To je velmi, řekl bych, velmi zdvořilé. On napsal tvrdák.
2: No dobře, no. A nabídli jsme ho tehdy tehdejšímu divadlu ABC, že bychom to tam my dva hráli jako představu. Oni to zdíky odmítli. Tak jsme šli pryč z divadla, jak já říkám, jsme byli potom další dobu na volné noze, Miloš říká na dlažbě. A jezdili z tvrďák, koupila Ostrava, Černá Louka, kulturní dům, dokonce kvůli nám přebudovali jeviště značnými náklady, že jo? A my jsme jeli premiéru s režisérem Jánem Roháčem uskutečnit do Ostravy. Architekt Svoboda Národní umělec nám dělal scénu, bylo to jaksi velice jaksi vydařené představení, i když ne hned při premiéře, protože například ostravská premiéra byla dobrá, pražská velice špatná. Dělali jsme to v takovém maličkém sálečku v domě, dnešní tedy Dům kultury na Vinohradech, ano, že jo? Tak pražská premiéra byla zbytečně dlouhá,
3: nervózní,
2: špatný hlediště, špatný... No prostě všechno bylo špatný, včetně mě. A tak jsme potom na tvrďáku pracovali, no a najednou se ukázalo, že tvrďák bylo to představení onoho, tak se říká, vznešeně inspirovaného herectví, kdy tam vznikaly... Ano, Honza to říkal, no. Kdy tam vznikaly scény až čtvrthodinové, ze kterých nebylo napsáno a naskoušeno ani slovo.
3: Tak
2: tam vznikl třeba celý dialog o Labutím jezeře, jehož nepatrná část byla v loňském Silvestru televizní, ale nepatrná část skutečně. A ta...
3: Intelektuálové.
2: No ano. Tam byly takové scény, kdy jsme hráli dva takový účetní, který v noci vlezou na jeviště a hrajou si na divadlo. A byly tam takové scény, kdy Miloš Kopecký hrál dramaturga, já autora, a bylo to takové to intelektuálské žvanění o ničem. To. A říkali jsme, to asi zanikne, to asi vyškrtáme tyhle ty scény, protože to je takový ten průhled do zákulisí divadelního, kdo koho zajímá dialog mezi dramaturgem a autorem. Leč ukázalo se, že právě zájem divánský nám dovolil, nebo do nás dokonce donutil tyhle scény rozvést a ostatní škrtat, protože lidi velice správně vycítili, že...
3: Že na tom někdy něco je. Že je hostin.
2: Ano, jestli to je dramaturg, autor, že to intelektuálské žvanění je velice správně parodováno a že tedy má své opodstatnění jevištní. Takže Tvrďák byl takové krásné divadelní dobrodružství. Pro mě snad nejlepší, které jsem kdy v životě podnikl. A bylo nám, já neříkám, že jsme byli dobří, já říkám, že nám bylo na scéně dobře. Hráli jsme to asi 300krát, vzpomínám třeba na představení v Bratislavě.
3: No, to bylo velice.
2: To bylo fantastický. My jsme měli přece jenom obavu, víte, jako že byť nepatrná, ale přece jenom jazyková bariéra třeba zabrání v určitým dorozumění nebo tak. Ukázalo se, že pravý opak je pravdou. Že naopak slovenští diváci to brali daleko intenzivněji, citlivěji a živelněji.
3: Spontánněji.
2: A že nám svými reakcemi a svými smíchy rozbili rytmus toho představení tak, že jsme se nestačili divit.
3: Ano.
2: Já jsem tu teď zkušenost pak udělal s dobře utajenýma houslema. Jo? To už jsem hrál sám, aby si mě lidi všimli vůbec, že jsem nejvyšší, tak jsem musel Miloše odstranit. A hrál jsem sám. A... Protože on, to bylo stejně zajímavý. On hrál a na mě koukalo vždycky asi 5 penzistů z hlediště a všechny ženský na něj. No.
3: To je takzvaný černý humor.
2: Není.
3: To mám strašně rád. Jo? To mám hrozně rád, dělat si zmrzák a legraci. Skutečně to je. No to je tvá,
2: Berme to jako takové.
3: Já ti dám něco k Vánocům, jo?
2: Dobře.
3: Víš co, já to zapomenu, že jsi to řekl.
2: Fajn, jo? To je nejlepší dárek Vánoců vůbec, ano. Já jsem od tebe víc nečekal. No, co bychom ještě k Tvrďáku řekli, hocho? Samozřejmě taky jsme přijeli do míst, kde ten Tvrďák nezabral. Ale tam nezabere od té doby nikdy nic. No, tak co ještě k tomu Tvrďáku, hocho? No tak...
3: Já ti řeknu k Tvrďáku.
2: No.
3: Je to strašně blbý. Dodnes se ti na to vzpomínám.
2: No já taky.
3: Já přijedu někam, kromě toho, že si mě spletl, říkají mi pane Horníčku.
2: To mě taky ještě. Já jsem tady za tebe platil v náchodě.
3: Tak kromě toho, že to přehlédnu velkolice, tak je fakt, že říká, je tenkrát, vy jste si sebe dali legraci, to byla legrata, ohromně. Tak to je fakt.
2: No, ale taž se dál, hochu.
3: Co bylo pak?
2: No tak po Tvrďáku...
3: Dívej se. Kdo to narežíle?
2: Snad si dvě hlavy, jedna myšlenka, čeč. Ale po Tvrďáku jsme se spolu setkali.
3: Strašný vypili dvě myšlenka, jedna.
2: No to je můj případ. Já mám celý život jenom dvě myšlenky.
3: Já jenom jednu.
2: Jenom jednu, to já vím. Na tu druhou se nezbudíš. Po Tvrďáku nás čekalo další takové setkání a to bylo ve hře Kat a blázen v Karlínském divadle, kdy jsme tedy hráli ty postavy těch dvou a no tak to bylo příliš velký divadlo a příliš takový bych řekl jaksi pojetí, který asi nebylo to pravý, já nevím, já to nechci dneska posuzovat po těch letech, ale bylo nám tam fajn, byly tam legrace. Já vzpomínám jednou, jak si přišel dopoledne, byla zkouška nějak na něco a ty si říkal, večer nemůžu hrát, já jsem ztratil hlas a teď nešťastný, že jo, protože on má různé choroby, ale hlavně je hypochondr a že prostě absolutně to. A pak na něj přišel rozářený, říkal, geniální nápad, že mě to nenapadlo hned, já si dám kalciovku dát, kalciovou injekci a večer můžu hrát klidně. To je obrovský nadšený, byl okouzený, že na to vůbec přišel a tak. Večer přijdu do divadla a se říká, už jsi měl kalciovku, říká, ne, ty přijde doktora. Dá mi kalciovku, budu perfektně mluvit a všechno je v pořádku. To je výborná věc, kalciovka. Přišel doktor a vybalil ty instrumenty a Milda povídá, pane doktore, je to pravda, že pod dělení si někdo taky omdlel? Říkal, taky, že to stalo. On říkal, tak ven. A hrál stejně. On stačil, že viděl tu injekci. No.
3: Víra tvá tě uzdraví.
2: Ano, samozřejmě.
3: Obavy tvé tě posílil.
2: Tak, přesně tak, ano, ano. No Kat a blázen, tak tam byl jaký krásný legrace, různý.
3: Tam byly veliký legrace.
2: No. Tam vznikl dialog o dědečkovi. Ne, on už vlastně vznikl, byl jednou dva. Promiň, byl jednou dva. A tam jsme ještě rozvíjeli zase jiným směrem, to už bych se ani nedal dohromady. Škoda, že není někde zachycený člověče zvukově.
3: Poslední naše předscéna, tu jsem vždycky strašně miloval, jak se potkáme v tom.
2: Tak to bylo takový naše, bych řekl, poslední divadelní dobrodružství. Protože pak jsme každý šli trošku jinou cestou. Miloš Kopecký, který
3: cestou, je... Necestou?
2: Cestou, já spíš necestama. Milda tady, který je spíš jaksi ten herecký typ, takový ten herecký, pravý slova smyslu,
3: ano.
2: A já jsem spíše to tak, to cestou takový jako to autorskýho herectví nebo psání.
3: Ano, věci, neodporovat, prosím.
2: Ne. A takže on přešel na Vinohrady, tedy na skutečné divadlo, že jo, kde vytváří postavy.
3: Podnes vytvářím na Vinohradské scéně.
2: Ano, postavy.
3: Seč jsem. No. To někdy není moc.
2: A ty seš hodně seč. Tedy to, že jsme se taky, jako ty cesty se rozešly, ještě neznamená samozřejmě, že jsme se rozešli lidsky. Že jo? Naopak, tu a tam se potkáme. Lidsky.
3: Tedy. Ano. Lehce si kynout se.
2: To, když se naše cesty rozešly, tak tehdy vznikají takové různé teorie, jako třeba, že jsme se pohádali, co mezi váma bylo, a tohle to a to.
3: Co peníze, nebo ženská.
2: To ženská, ano.
3: Oj.
2: Jak říká Milda, jak říkal tehdy Milda, ne, mezi nás nikdo nevrazí klín. A když už, tak musí být nádherný. A takže jako tenkrát jsme se sami dohadovali, jako, a Milda říkal, já, tuhle zase se mě ptají novináři, prej, jako čím to je, že jsme se jako rozešli, a on říkal, jak, já nevím, kde vznikají ty teorie nebo ty zvěsti, že my dva jsme se pohádali. A on vždycky říkal, jestli to nevzniklo z toho, to víš, novináři jsou takový, to neze všechno nafouknou, jak tuhle vešel jeden ten žurnalista do šatny a já po tobě se našlapal, tak jestli nemyslíš, že to je nějaký rozpor.
3: Ano.
2: Ne. Ne, nikdy mezi námi, jak si bych řekl, nevznikl nějaký spor nebo tak. I když přiznávám po těch letech, že, a teď jsem to napsal dokonce do nějakých rozhovorů, protože se mě furt lidi něco ptají teď těm narozeninami, že takhle v tom, aby my jsme mohli spolu udělat dvojici, nám chybilo jedno. Víte, ona dvojice divadelní je něco jako dvojice manželská. To, že se těm dvěma daří dobře večer, ještě nic neznamená. Dvojici táhnout, to znamená od rána. To znamená velice banální starosti. Rozpočet, nový boty, vymalovat byt, nákup a tyhle věci. A toto musí v každý dvojici někdo obstarávat. V manželský žena nebo muž.
3: Když jsou tam dva lidi se sexem a už s ničím jiným.
2: A když jsou dva lidi bez sexu. A to v těch požehnaných dvojicích, jako byl Voskovec a Werich, Suchý Schlitter, Šimek Grossman, tak vždycky aspoň jeden z nich byl ten, který tedy táhl ten den, jak se říká. Totiž ty denní starosti, ale my, nám se dařilo dobře večer na jevišti. Ale táhnout to, rozhlížet se po nových hrách, hledat, zkoušet, sejít se, kde já mám schánět dopoledne, prosím vás. To on ještě je někde, odpoledne už je zase někde. Či on byl nesehnání. Já furt nad knihama a on furt nad těma. Nad známkama. Miloši, prosím tě, já tím, že se vidíme málo kdy, tak já mám naschromážděno v šuplíku i v hlavě takovou řadu otázek, který bych tě rád položil.
3: Pokládej.
2: Ano. Já tě totiž pokládám za člověka jediného schopného, který by mě na to mohl odpovědět. Mm-hmm. Podívej se, abych tady řekl, ty mě celý život, bych řekl, ležíš v hlavě, ne v žaludku, v hlavě, jako takový příklad, jako takový, já nevím, jako od chvíli, kdy jsem tě poprvé potkal, už jsme tady probírali tu chvíli, ale mě by zajímalo, jaký vidíš ty. Byla to náhoda nebo symbol nebo
3: znamenalo to něco? Byla náhoda.
2: Prosím, náhoda.
3: Já si myslím, že byla náhoda. Něco bychom našli na to, abychom vymysleli, jako, že to byl symbol a tohle.
2: Ale popravdě, byla to náhoda. Řekněme, že to byla náhoda. Ta psychiatrická léčeva, to byla náhoda. Dobře. Taky to zajímavý nějak
3: zvládne,
2: neovlivnilo.
3: Ne. Tam samozřejmě leží spisy o mě. Já jsem se celkem proslavil především jako pacient.
2: Jo?
3: Já tak vejdu do dějin taky.
2: Jako pacient?
3: Ano, lékaři si na mě vždycky smrsnou. Vždycky smrsnou.
2: No vidíš, to já si počtu potom.
3: No co chceš vědět? Řekni, no, ptej se.
2: Pokud
3: vím,
2: řekneš, jo? Dobře.
3: Není toho moc.
2: Ano. Takovou řadu otázek jsem měl, víš, jako třeba, kdy tě poprvé posedlo herectví jako běs? Kolik ti bylo?
3: Ty lišáku.
2: Kolik ti bylo, když tě to vzalo?
3: Nic mě neposedlo.
2: Ne.
3: Nic se neposedlo. Já jsem prožil mládí de facto, a teď to budete považovat za jistou, řekl bych, amorfnost vkusu, beztvarost vkusu. Jednak na druhé galerii Národního divadla na operách a za druhé vlastně, obraťme to, za prvé v Osvobozeném divadle na balkoně za 5 korun k stání. Ve spoutaném divadle, v dnešním divadle Rokoko, kam se přestěhoval po návratu ze Sovětského svazu a po přerušení, když jsem viděl poprvé Baladu Zadru.
2: To je zajímavé, že já je taky viděl poprvé v Baladě Zadru, člověče. A to bylo v Plzni a byl Šturák, a to jenom jako detail v sonu. Forbínu měli před oponou, spustili za ním takovou tmavou modrou plyšovou oponu a najednou si Voskovec všiml, že Verich má kalhoty z téže látky, jako je ta opona. A říká mu, poslyšte, vy máte kaloty ze stejné látky, jako tady mají v Plzni oponu. Verich na to řekl, ano, já jim prodal zbytek.
3: Ano, no, viděl jsem Baladu z Hadru, viděl jsem skvělého Vericha a tak jsem se prostě zbláznil. To byl nádherný zážitek. Nádherný zážitek. Velký.
2: Já jsem jenom přemýšlel, kdy, ano. Divadelně se zbláznil,
3: ano. Já jsem vzal horečku.
2: Ano.
3: Jistého druhou horečku, teda teplo měli, nemůže se znamenat. Prostě objev něco v to. Od té doby, vždycky jsem viděl premiéru, ano. A vždycky derniéru. Ano. Mezi tím bylo takových 8 představení, které jsem taky viděl. Ano, ale tenkrát sehnat 5 korun pro mě nebylo tak úplně snadné. Můj otec byl pedagog, rozený pedagog. A to na mě mělo strašný vliv. Druhá taková moje, byla to ta galerie Národního divadla. Tam jsem vystál důlek, kdo ví, není-li tam dodnes.
2: Teď ho opravujou.
3: Ale myslím, že by ta historie nebyla úplná, kdybych, jak se neřekl, na jakém pozadí se to odehrávalo. To nebyly žádné umělecké běsy a umělecký přetlak a podobné věci, které ctím, ale sám se mě nikdy jaksi nepocítil.
2: A ty jsi říkal tatínek pedagog. Já si myslím, že ty jsi tady nakous jednu takovou věc, kterou o tobě třeba nikdo neví. Ty máš

0: muziku, máš k muzice vztah. No, ale ty jsi potom začal dělat divadlo jako ochotník?
1: Dodnes.
0: No, dobře placený ochotník.
1: Bylo to tak. Ano, ano. Bylo to tak, že já jsem tím, já jsem byl nakopnut svým rodinným prostředím. Malou měšťáci, jsem kožešníka a ve Smečkách jsme měli, můj otec měl kožešnický závod, ano, kožešnický salon, a to proto, že v tehdejší době bylo noblejší mít salon než krám. Ano, takže dejme tomu slavná firma Růžek a Levenstein, nějaká firma, tak ještě noblejší bylo si nechat teda kožich u někoho v nějakém poschodě. To bylo u krejčích a podobně. Ano, to je zvláštní.
0: Ano.
1: Pro tu dobu, jo, humál krejče.
0: Hierarchie z krejčí doby, ano. No.
1: A já jsem neviděl rád prostě svého otce, kterého jsem měl rád a vážil jsem si ho. Nerad jsem ho viděl, když obsluhovala a vycházel vstříc zákazníkům, uzenářovi a Hradovi. Já ne, protože si přišel koupit virženskou vidru. Něco se ve mně prostě, tak zprotivilo se mi to. A věděl jsem, že jestli něco ne, takže nikdy nebudu obchodník a nikdy nebudu prodávat, nabízet, dělat, zpracovávat kůžičky. To jsem věděl, že to nikdy nebudu dělat. Každý otec má svou projekci do svého dítěte, co bude a co by měl být a pokračování sama sebe teda, což je přirozené a správné v pořádku. Můj táta si jistě myslel, že budu průmyslník, a už viděl v duchu velkou firmu, Kopecký et Kampny kožešin. No, já jsem mu to nikdy nemohl splnit.
0: A učil ses?
1: Jo. Ano? Ano?
0: Já jsem...
1: No jistě, teď. Prosím tě, když se dělala kožešnická zkouška.
0: No.
1: No, ale nastala kritická chvíle. To už jsem strašně měl rád divadlo. Ano. A nějakou shodou okolností osud nás sehrál dohromady několik lidí. Stelu Zázvorkovou, nějaký Novák, Mahler, Mirek Líva a tak dále. A v roce 1941 jsme založili kolektiv Tvar.
0: Tvar.
1: Ano, ze svazu českého díla. No, bylo to více než inspirováno, tak je to slabé slovo. Bylo to pod vlivem Větrníku, divadelka Utopičů, divadelka pro 99, který dělal Josef Šmída. Tam jsem rád chodil, viděl jsem nádherný věc. Mahenovu husu na provázku. Němec soudničky. Cervantes, hrajeme divadlo. A limonádový, jo? Původní limonádový, jo? Nikdy ničím nepředstižený a tvrdím nepředstižitelný.
0: Telný, ano.
1: Tvrdím.
0: Jsem rád, že to říkáš, protože já si myslím, že ten původní limonádový, jo, ve Větrníku byla nejlepší inscenace této Brdečkovy knihy.
1: Ano, no jistě.
0: Nepřekonatelná,
1: jistě.
0: Skutečně.
1: Jistě, no, protože to nebyla žádný tam.
0: Neměli možnosti.
1: Musím o
0: tom
1: mluvit.
0: Měli jenom talent.
1: Ano, a vtip.
0: Ano.
1: Vtip. A to dost stačí vám, možná. To je nádherný. No, já jsem se do toho jaksi tak zbláznil. Motivy toho nebudu rozvádět z určitých důvodů, protože já na to mám velice s prominutím přesný názor. To víte, že jít k divadlu je strašně svůdné. Strašidelně svůdný. Je to, je v tom i několik procent narcisismu, je to seberealizace, jak si, třeba s falešným vědomím. To je jedno, je to jistá seberealizace. Ano, to je jedno. A je to sugestivní. My jsme najali takovej sál s pomocí inženýra Cinka ve svazu českého díla na
0: Národní
1: třídě. A bylo to divadélko pro 66 osob. No jo, sál byl nevymalovaný sál, byly tam tak různý bedny, bylo to skladiště, to bylo v podzemí, to byl sklep. Sklep. A teď jsme stáli před tím problémem, co s tím. Tak jsme si ten sál vymalovali, neměli jsme fidlátka sebe neměli. Chuť hrát a všechno, talent samozřejmě, ale fidlátka nebyl, nebylo nářadíčko. Někdo přines na reflektor, říká, víš, štych se tomu říká.
0: Štych, ano, ano.

0: Chudičké vybavení. Teď jsme potřebovali židle. A já jsem šel k tátovi a říkal jsem mu, aby mě dal peníze na ty židle. Teď to přeskočíme, že? Když jsem už přestal být opuchlej, tak otec vyndal tu sumu, šli jsme do Vetery, v Palacké ulice bylo vetešnictví, nábytkářské vetešnictví, a v té Veteře se koupilo asi 60 židlí. Těm židlím jsme uřezali ta opěradla, na to se dala laťka a udělali jsme prostě řady. Řady a měli jsme prostě...
1: A hráli jsme.
0: A hráli jsme. První premiéra byl Dykův Krysař. Já jsem hrál Krejčího Struma. Ano, Krysař je na přenádherné. Já vůbec mám Viktora Dyka strašně rád. Strašně. A to je krásná hra. Trpká, krásná, nádherná. Pak jsme hráli adaptaci Ignáta Hermana, Doktor Faust.
1: Hrál Mefista většinou.
0: S velkou námahou.
1: No, známo, ale vzpomíná třeba Vlasta Brodský, že se ho okouzel jedním gestem, jak se také zezadu drbal na záde. Takový ty detaily, které někdy
0: rozhodují. Teď drbe on mě.
1: Na zádech.
0: Ano.
1: To je zajímavé, že tohle mi připomíná hochu. Já jsem teď četl tu ságu rodu Budilova a vzpomínky Eduarda Kouta a tak dále a to. A říkám si, to byly heroické doby divadla, co tenkrát vydrželi pro divadlo. Ale ono tohleto je v podstatě stejný. A já si říkám, Hrkot, jestli se nevrací ta heroická doba, jestli každá generace nepřinese něco. Mně se totiž moc krát stane, že za mnou přijdou mladí lidi a řeknou, prosím vás, pane Horničku, máme sál, máme židle, máme reflektory, máme všecko a my nevíme, co hrát.
0: Jo, Jářku, jděte domů, chlapci.
1: Já je posílám jinam.
0: Ano. No. Velice správně.
1: Ano, protože rozumíš, já nechci hrát roli starce, který zažil své, ví své a odmítá mládí, ale...
0: Já se vám přiznávám, vždycky jsem byl rád mezi mladými lidmi, to je pochopitelné. Nikdy jsem se necítil ve své kůži, ve společnosti, kde každou chvilku někdo může umřít.
1: Proto se se mnou tak málo stýká.
0: Mám strašnou radost, když za mnou přijde mladý člověk. Odmítám, jako odmítám ležet na břiše před stářím, odmítám se ležet na břiše před tím, že někdo žije mu 18 let.
1: Nedá, že bys ležel na jeho břiše.
0: Tak. To je pak jiná. Ty na historii, jak se říká, ve sladké Irně, že jo. Já si myslím tohleto, podívejte se. Nejčastější a nejběžnější námitka proti mládeži je, že mládež je nespoutaná, poušlivácká, že nemá kázeň, že to... Moje námitka proti určité části mládeže, určitá část dnešní mládeže je dobrovolně ochočená až běda, uniformní až běda. Sedíte v lokále, otevřou se dveře, vejde 20 mladíků, mají stejně ušitý kalhoty, stejně střižené sako, stejný účes. Oni jsou zavanul móda zavelela. To je dobrovolná stádnost, to je strašidelný.
1: A teď mi dovol otázku. Myslíš, že to třeba v naší generaci tak nebylo? Nevešli my jsme tenkrát do někam do kavárny stejně v oblečení?
0: Myslím, že ano. Ano, máš pravdu, jen... Asi jsem to tak nevím.
1: Já nechci, máš pravdu. Ano, já rozumím, já se ptám teď sám sebe.
0: Prosím tě, znovu ti říkám, že nepronáším žádný konečný úsudek, já ho nemám.
1: Já jenom pocity, ano. Já třeba, podívej se, když mluvíš o dnešní mládí, já třeba, mě se ptají lidi na besedách, nebo studenti na besedách, líbí se vám třeba dnešní tance, já říkám strašně moc. Strašně moc, pokud je někdo umí. I Valčík se mi líbí, pokud ho někdo umí. Ale já někdy vidím mladí lidi, kteří tancují a mají nacvičený 2-3 pohyby, které stereotypně opakujou. A já mám dojem, že jsou u běžícího pásu jako Čeplín.
0: Ano.
1: Ale chybí mi tam radost, chybí mi tam sex s odpuštěním.
0: Ano.
1: Tanec má být romantická a sexuální
0: záležitost. Já si to myslím tak.
1: A ty dva se musí vnímat.
0: Ano,
1: a mě jedno, že tančí tango nebo bump. To je mi jedno, ale musí se vnímat. Ale já se dívám na parket a já ani nepoznám, kdo ke komu patří.
0: Ano.
1: Někdy. Některý dva k sobě patří, to je vidět. A pak je to krásný. Čili tím jsme odbyli, jak si bych řekl, no ne.
0: Ale ono to má, je v tom, co si strašidelný, jo. Když někdo neumí odolat ani té pitomé módě, nebo to,
1: ano.
0: Ono to frčí.
1: No.
0: Jo? Teď se mluví určitým jazykem, zástupným.
1: Ano, jistě,
0: neřekne. Můžeme to fešáci, máme spolu spicha.
1: Ano, ano. No tak to jsme mi měli taky ty...
0: 14 dní, upřímně řečeno. No. Pak jsme to snad nechali.
1: Asi,
0: to
1: byla
0: ta ducha plná. No. Leden, únor, březen, buben. Ha, ha, ha, ha. Jo? No to je puberta. To je puberta, kterou strašně nesnáším. To nemá. Já si jenom říkám, jak můžu očekávat od takového člověka, že by odolal, vzdoroval, že se postavil nějakému opravdovému nátlaku, když neodolá ani módě.
1: Ano, to máš pravdu, ano. Podívej se, Jacky, já třeba jsem někde psal něco o tomhle tom v nějaký svý knížce nebo to a tam říkám toto. Já si myslím, že mládí má být drzí, má odporovat, ale má vedle toho mít své úcty. Já jsem strašně rád, že něco nenávidí, ale musím říct, co taky miluje. Víš, musí být před něčím pokorný a pak má možnost něco absolutně odmítat. A když někdo jenom odmítá, anebo je jenom pokorný, tak to pro mě není mládí. To je pro mě jenom póza.
0: Tady není obraz, aby posluchači viděli, že s tím strašně souhlasí.
1: No, ale počkej, vrátíme se, jak si... Tady si řekl velice pregnantně a přesně co jako svůj vztah k mladé generaci nebo tak, ale... Podívej se, my jsme mluvili o našich společných cestách a ty se pak jako rozešli. Čili také si začal v Tvaru.
0: Ano, v kolektivu Tvar. Pak byla taková epizoda, byla okupace, že já jsem se na nějakou dobu jsem se vzdálil z Prahy do takového sanatoria.
1: To byla válka.
0: To byla válka. Na takové,
1: takže
0: na,
1: to nebylo sanatorium.
0: Na nacistické oddechovna.
1: Ano, ano.
0: Byla 40. Ano. rok, já jsem se vrátil. A hubky, šupky, dubky, okamžitě do rokoka, neboť tam opět Šmída otvírá divadlo Větrník. No, já jsem samozřejmě toužil hrát. Ale on se na mě podíval a nevěděl, co se mnou. Řekl, jestli bych nepouštěl gramofonové desky.
1: Ne, na zem.
0: Ne, já jsem tam pouštěl.
1: Jenom, že Šrámek zbledl.
0: Oni hráli obnovenou sentimentální romanci, k tomu byla reprodukovaná hudba, já jsem v zákulisí pouštěl desky. Vzpomínám si na ten otřesnej zážitek, ale příšernej. Musíte se snažit trošku to pochopit, samo o sobě to není nic. Divadlo Větrník jelo do Českých Budějovic se sentimentální romancí, já tudíž jakožto
1: zvukař,
0: ano, s nimi, ano. S nimi. Byl červen, nádherný, počasí teplo, krásné, světě bylo nádherný a to. Ve vlaku byla nálada, báječně jsme se bavili, všechno to. Večer bylo představení a Šmída řekl, až dojedeme, tak všichni si dáte pohov, půjdete na pokoj, umyjete se, najíte se, odpočinete se a sejdeme se ve 3 hodiny v divadle. Já jsem přišel do hotelu, naložený, umyl jsem se a najet jsem se to a jsem říkal, kde jsou ty desky? Já jsem je nechal v Praze. Teď si představte, že ve 3 hodiny jsme tam měli tu zkoušku. Už nevím, kolik bylo hodin. Někteří z nich šli dokonce na plovárnu a já jsem běhal po budějících pobytech a prosil, jestli náhodou nemají vejvodu tohleto. Tango. Smrtelná úzkost. Dopadlo to dobře. Dopadlo to. Představení proběhlo. Nesehnal.
1: Některý věci si zpíval.
0: Dopadlo to dobře nakonec. Představení se odehrálo. Bez ostudy, bylo to velice hezké, ale byl to hrozný.
1: Nervák.
0: Nervák, strašně.
1: No to jsou ty věci, které tomu patří. No ale počkej, jdeme dál. Co bylo pak, kam jsi šel dál?
0: Z toho Větrníku?
1: No.
0: Z Větrníku, no z Větrníku pak.
1: Divadlo Satyry spolu.
0: Pak jsme byli v divadle ano, Satyry samozřejmě.
1: To jsme byli ještě spolu. To nám bylo hej.
0: To nám bylo hej.
1: Pak nám bylo rup.
0: Tak nám bylo počkej.
1: Ne, no, počkej. Ještě počkej. Zatím, ano.
0: Tak, no. Divadlo Satyry, to bylo strašně. Drda.
1: Ano, to jsme nehráli.
0: Ferda, Sirky, Země, Koule, hrál si hlavní roli. No. Pak bylo, co tam ještě bylo?
1: No, řada věcí.
0: Akce Ajbiš,
1: Kajnár.
0: Kajnár, ano. Krásné doby. A na to jsem šel do studia Národního divadla, protože Jindřich Honzl mě napsal dopis, takovou nabídku, že ano, jestli bych šel do studia Národního divadla. No já jsem si říkal, v té chvíli jsem trošku myslel na budoucnost, říkal jsem si,
2: Třeba jednou budu mít taky rodinu a zodpovědnost.
1: No.
2: Žádnou, není to
1: spravíš
2: studio Národního divadla, to se nedá nic, já co bych nešel z Tak jsem šel do studia Národního divadla a ne, to nebyl marný rok. Hrál jsem tam opravdu nádherný role. Neříkám nádherně, nádherné role.
1: Smraďo,
2: Marcel Panjol, Mášenka,
1: ano.
2: Ano, Afinogenov, Labiš, případ v ulici Lursen, a krásně. No.
1: A v Drdovi si hrál?
2: No jo,
1: ano,
2: ano,
1: že jo?
2: Ano.
1: No, taky to bylo vynikající představení a ty jsi tam hrál faráře tehdy. No.
2: Ano, ano.
1: Nevadí ti ten katolický názor?
2: Ne, to nebylo, klerikálně, víš?
1: Já vím, jako spíš lidské. Podívej se, co je třeba pro tebe, co je pro tebe třeba herectví?
2: Především nedostatek studu.
1: To je sice vtipné, ale ne přesně. Ano, já vím.
2: To ano, ano.
1: Jenom, aby to někdo nezal vážně.
2: Zasmáli, jsme opět tam, kde jsme
1: byli. Ano, tak.
2: Jistě. Co je to pro mě herectví? Jsem vyléčen z příliš velké úcty, neměl bych to říkat, není to taktický, jako z příliš velké úcty k pojmu herectví jsem dost vyléčen. Herectví, jakýsi prazáklem, prabuníka, nebo je v každém člověku. Já dokonce bych řekl, že jsou i tací, kteří by nemohli hrát.
1: Ano.
2: Jo? To neznamená, ale pro Boha, abychom si rozuměli, to neznamená, že neexistuje velké herectví. Ano. Samozřejmě. Ale to jsou velké osobnosti především. Jaké je pak velké herectví? Prosím nás, co pak existují nějaká pravidla, jak se má hrát, co má hrát? První, kdo přijde, je poruší a je to ono. Co pak existuje něco takového? Jak dlouho o něm pro Krista Pána se řekl, že vysoce inteligentní člověk, nesmírně duchaplný a chytrý, jak v opice a já nevím, to všechno. Ano, vysoce muzické, to je pro mě, dneska se dostanu husí kůži, když to slyším. Já už to nenávidím. To je tak strašný omyl, tak strašná nepravda, že vůbec druhá už není. Vůbec tak není. Já jsem byl na něm v Brně, když hrál ve své hře. Věřte mi, nevěřte, to je jedno. To je koncert, že teď on má ještě tu výhodu, že má lepší nervy než já. Takže ta nádherná elegance toho projevu, toho opravdového, skutečného, nepředstíraného klidu, který nemůžete vylhat, nahradit, napodobit, to je něco, to je úžasné.
1: No, tak teď si už je to, čemu se ve spotu říká úder pod pás. Mluvíme o tobě a ne o mně.
2: No, taky to musí být chvilku zábavný, že?
1: Ano, aspoň chvilkama. Hele, teď úplně takový technický dotaz. Máš ještě dneska někdy trému?
2: Jo.
1: Nemyslím nejvyšší, ne v životě, to vím, že?
2: Jo. Ano, před 2 dny, když jsem točil tam s Lasicou a Satinským
1: v
2: Bratislavě, Turzonovová a já jsme měli největší trému, ona to tak nedala najevo. Mm-hmm. Já jsem, víš, že jsem prostý chlapec ze Smeček.
1: Ano.
2: Já nic nezatajím. Já jsem prostý chlapec ze Smeček, který se vyšvihl.
1: Ano. Syn kožišníkův.
2: Ano, syn kožišníkův, správně. Mám společného s Cortézem.
1: Ano.
2: Tak jediné, co spolu máme společné. No.
1: A ještě hlas.
2: To neříkej na hlas. Ne. Prosím tě. A tak trému to mám.
1: Máš, a jak tomu to, třeba čelíš? Zbavíš se toho.
2: Tomu se nedá čelit. To se nedá, s tím se prostě nedá zjat.
1: Jo.
2: S tím se nedá zjat, to se nemůže. To není věc volní.
1: Ano.
2: Nebo racionální.
1: Jistě, já bych rozumím. Na to nejsou recepty, ano. Nebo přístupy, nebo tak. Prosím tě, Milo, kdo třeba jako ze světových nebo našich herců měl tebe jako v životě takový největší vliv?
2: Dopad nebo
1: inspiraci, nebo...
2: Hele, jmenovat jednoho nebo tam. Ze světových herců,
1: Čeplín.
2: To je mimo veškeru. To je až banáně a hloupý, říká se ten Čeplín, to už říká každý.
1: Já dokonce, když Čeplín zemřel, ty jsi mi napsal ten krásný takový téměř kondolenční dopis, za který ti dodatečně děkuju, tak jsem tě pak určitou dobu podezíral, že jsi to byl ty, kdo ukradl ty jeho ostatky.
2: Ale...
1: Já jsem říkal, to nemohl být nikdo jiný než Mirdal, jak ten ho miloval. A je ano. Zajímavý jedno člověče, tak všichni máme asi tyhle ty lásky společně, Laurela Hardy a Buster Keaton a tak dále, to všechno, to, ale já vždycky říkám, Milda je jediný, kdo je dědicem těchto tradic. Ty máš v sobě kromě tedy toho, že dovedeš udělat postavu realistickou, absolutně výborně a to všechno.
0: Já jsem hrál na Smíchově v realistickém divadle.
1: To vím.
0: Tak
1: vím.
0: To bych si vyprosil.
1: Do dneška na to, ano,
0: vyprosil.
1: Ne, já říkám vážně.
0: Já jsem tam hrál a nějaké ano, postavy. Do nějaké postavy.
1: Někteří lidé vzpomínají, ano, ano, Zikmunda.
0: Ano. Tak to pozor. No,
1: ale já bych řekl, víš, jako, že ty v sobě neseš takový zvláštní dědictví těch velkých klaunů, že vedle toho, že uděláš tedy realistickou figuru, viz Zikmund, anebo Hrubý v Psohlavcích.
0: Ano.
1: Tak, jistě. Že
0: ano.
1: Dovedeš ještě v sobě nést takovýto dědictví, nejlepší dědictví těch Laurelů a Hardyů a Frigů a Haroldu Lloydu a tak dále a to. Čili to je zajímavé, že já třeba bych si s tebou strašně rád zase znovu třeba zahrál něco, jako byl Kačala, Šatala, i když jsem to s tebou nehrál, nebo...
0: Víc to záleží na tobě.
1: Jo?
0: No, fajn. Zavolej mě.
1: Jo. Ano.
0: Já se ozvu. Nic víc už nechceš vědět?
1: Já to chci vědět spoustu věcí. Prosím tě, ještě promiň, že teď zabrousím přímo do života, jo?
0: No, ale pozor, s tím popatrný.
1: Prosím tě, já za ta leta, co tě znám, tak... Nerad to říkám, já tě obdivuju, anebo sleduju. Aspoň
0: no, spíš sleduješ, no.
1: Tolik si už nemám, ale mám řadu otázek, které bych chtěl položit, jako tak svému Komenskému.
0: Harry, mluvte, nejsem bez srdce.
1: Dobře. Prosím tě, třeba lidsky. Tak umělecky samozřejmě ti závidím, protože jsi herec.
0: Jo.
1: Ale lidsky ještě. Jseš například teď šťastně ženatý?
0: Já můžu poctivě říct, že jo.
1: Jo.
0: Opravdu. Já si myslím, že to je, že to je šťastný manželství. Moje žena je šťastná, já jsem ženatý.
1: To jsem chtěl slyšet. To jsem, ano. No a co, co dál? Jako, co třeba teď?
0: To se ptám denně. A co dál? Ano, ne, nikoli vstávají, lehají, vím.
1: Ano,
0: ale vstávají, dáš už se denně.
1: Ježiš, to si řekl krásně. Já ano, taky, ano.
0: Dáš ty?
1: No.
0: Und frag.
1: Ano, lehají, vím, ale vstávají, to je problém.
0: Ano.
1: Vstáváš rád?
0: To je nejstrašnější chvíle ze dne.
1: Já se probudím a musím se ukecávat k životu.
0: Tak.
1: Já si dokonce se ti přiznám, já si ráno lžu. Já v polospánku si říkám, že jsi nadaný.
0: Promiň. A věříš si?
1: No, v polospánku jo. Já si ještě v polospánku říkám, že jsi nadaný, rozumíš tyhle ty věci, vstáň, dělej něco.
0: V tom zadrčí telefon a on má důkaz, že je.
1: Jo?
0: Protože, pane Horníče, měl byste, prosím vás, přišel byste laskavě, měl byste odpoledne na chvilku.
1: Dobře.
0: No, jistě.
1: No a co kdybyste teď jako... Ne, že bych na to chtěl nějaký shrnutí nebo proboha nějaký krédo, na to máš ještě čas nebo tak, ale...
0: No. Je bezhodně.
1: No, já nemyslím teď, já myslím v tvým věku.
0: Jo, to ještě horší.
1: No. Co kdybys teď jako se měl podívat dopředu, tak co chceš? Je něco, co ti uniklo, nějaká role nebo... Ne. Co bys chtěl dělat teď ještě dál?
0: Chtěl bych dělat to, co se mi chce, co mám rád. Nebylo by toho třeba moc, ale...
1: Ano.
0: Chtěl bych si dožít to v klidu, v takové nějaké pohodě. Že... A ty jako myslíš odkaz dědu?
1: Ne, na to máš ještě čas.
0: Já si myslím, že člověk má být strašně šťastný, že je. Že má k životu přistupovat bez předsudku, že mu to život nějakým způsobem, zaprvé to život pozná, to je blbá personifikace život, jako odpuste mi to, že se to pozná, že se nemá kalkulovat, že se nemá spekulovat.
1: Bilancovat.
0: Bilanca, podobné věci. Je jediná morálka. Vědět, že za všechno se platí, to je za A, to je vysoká morálka. Za všecko se platí. Kouřím, budu mít rakovinu. Piju koňak, musím zaplatit. Ano? A tak dále.
2: nechtít zaplatit je tam, to je přesně ta hranice, kde začíná nemravnost.
1: Ano.
2: Nechtít zaplatit. Já víc nevím.
1: Ano. Víš, ono se o tom dá mluvit, jak říkáš, velice složitě a přitom marně, anebo velice jednoduše.
2: Ano.
1: A přitom jaksi velice naléhavě. Spencer Tracy, který asi máme v oba
2: No.
1: Tak jednou řekl takovou krásnou věc, víte, ono herectví, on spíše život, bolest, radost, štěstí, rozkoš.
2: A kolébka, smrt.
1: Kolébka, smrt, ano, přesně tak. A tam to všecko vězí. A řekl, herectví to je čekat, až přiletne šláčkový dort. Což může znít velice jednoduše, ale ono to v tom je v podstatě všecko. Protože nezlob se, i Hamlet musí čekat, až přiletne šláčkový dort.
2: Můžu ti něco říct? No. Nevysvětluji to.
1: Ne.
2: Jo?
1: Protože...
2: Podívej se, víš, co řekl Armstrong?
1: No.
2: Na některé otázky, když se ptáte, tak vám neodpovím, protože kdybyste byl schopen je pochopit, tak už to dávno víte.
1: No a já, tedy jak si bych řekl, v závěru bych jako ti chtěl poděkovat, nebo připít, nebo co mám udělat?
2: Připít.
1: Připít. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.

0: Je to na mě, když hoče, protože jsem rád, protože jsem rád.
1: Hej!
0: Kam se malej?
1: Ty jsou malej! Ale.
0: Kurňáš ho provokuje tady, což tě zalutuje, když mu ale obrvy nebudu do obočí.
1: Ty
0: mu ale obrvy netačí. A tak to máš jako nejbírko. Liáš!
1: Konec!
2: No? Kurňa, to... Krásný,
3: dobrý,
2: to
3: máš. Ty taky, ale víš, ani o tom nevíš.
2: Ale s tím nosem mě to zajímá, jak ty skutečně hraješ nosem, jo?
3: To nic není.
2: Zahraj něco nosem.
1: Právě nosem se hraje, když chceš hrát na víc nástrojů nahromady, ještě k tomu pískat třeba.
2: Snad. Jo, on hraje na obě díry. Ještě k tomu pískat, to jsou živé dudy.
3: To už pak nejde, no. Tak...
2: Živé dudy, Jiří Stivin. Děkuji za Jirku. Děkuji, Jirko, ahoj.
4: Tak. James.
5: Prosím, pane.
4: Je vonku teplo?
5: Svieti tam slnko, pane.
4: James, vieš o tom, že ti absentuje mozog?
5: Netuším to, pane.
4: Skúsime to znova, James. Je vonku teplo?
5: To slnko tam ešte stále svietí, pane.
4: James, ty málo charakterný rožný statok. Ja sa ťa nepýtam, či tam svieti slnko, ale či je tam teplo.
5: Neviem, pane, teplomer je na balkóne.
4: Že by som sa tam skočil pozrieť, James.
5: No, ak sa vám chce, pane...
4: James! Švíhaj na ten balkón, kým z teba neurobím lunochod.
5: Ako rozkážete, pane?
4: Niekedy mám pocit, že zabiť toho človeka by ani nebol hriech. Tak čo, James? Je vonku teplo?
5: Nie, pane. Teplo nie je.
4: A slnko? Slnko svieti?
5: Áno, pane, zatiaľ svieti.
4: James, ty priamy účastník dostihov. Už si niekedy videl svietiť slnko bez toho, aby bolo teplo?
5: Prepáčte, pane, musím povedať, že áno. V Lani, keď ste robili tú výpravu na Severný pól, tak tam slnko svietilo a Boh vie, ako teplo nebolo.
4: Možno preto, že si bol iba vo fraku, James.
5: Áno, pane.
4: Tam som ťa chcel nechať, James, však?
5: Áno, namiesto vlajky, pane. A ešte ste mi ráčili povedať, že keď pôjde prvý vlak, môžem sa vrátiť.
4: Dodnes neviem, prečo som ťa zobral naspäť, James.
5: Ráčili ste postrieľať všetkých psov, pane.
4: Ale čo? A prečo?
5: Vyplazovali na vás jazyky, pane. A tiež sa vám zdalo, že som nevyužitý.
4: Aha, už si spomínam.
5: A ja som potom musel ťahať vaše sane.
4: To bolo zábavné, ako si sa potil.
5: 1800 míl, pane.
4: A potom som ťa chcel zastreliť však.
5: Áno, pane, že vraj som vám vyplazoval jazyk.
4: Ale nakoniec som ťa nezastrelil však, James.
5: Nie, pane. Nemal by kto ťahať vaše sane. Ako ste ráčili povedať, bol som váš najlepší pes.
4: James!
5: Prosím, pane.
4: Zasa machoruješ.
5: Nie. Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
4: A čo Lady Fusakelová? Dnes nepríde?
5: Sotva, pane. Ešte je dohryzená.
4: Zase som robil Drakulu?
5: Ako obvykle po druhom litri whisky, pane.
4: Áno. A čo barón Fusakel?
5: Toho sme vložili do truhly, pane. A potom ste ho ráčili zakopať.
4: Ale čo? A kde?
5: No žiaľ, na to si už nikto zo spoločnosti nevie spomenúť, pane.
4: No čo? Veď možno na budúci rok ho vykopeme, no nie? Ty si na tom večírku čo robil, James?
5: Vlka, pane. A potom netopiera.
4: Ach, už viem. Hádzali sme ťa z veže.
5: Áno, pane.
4: Ale ty si švindloval, James. Nechcel si lietať.
5: Išlo to dosť ťažko, pane. Zviazali ste mi ruky.
4: James, dostal som nápad.
5: Blahoželám, pane.
4: Urobíme si polovačku, James. Dnes budeš líška. A nie, že hneď odpadneš, musíš vydržať aspoň hodinu.
5: No, budem sa snažiť, pane. Mám vám pripraviť guľovnicu alebo brokovnicu.
4: No, vezmi oboje, James.
5: Oboje.
4: A nezabudni na gule rôzneho kalibru. Nejako minule. Ani si ich nenabil.
5: Ako rozkážete, pane. A vyrazíme hneď teraz, alebo sa ešte idete doraziť do pivnice?
4: Najskôr pôjdeme k rybníku, James. Čo myslíš? Vieš plávať rýchlejšie ako náš hladný krokodíl?
5: No, skúsim to, pane. Myslím, že ja som hladnejší.
4: Mimochodom, James, je vonku teplo?
5: Zase tam svieti to slnko, pane.
4: James, ty albánsky chovateľ opíc. A čo by tam malo podľa teba svietiť?
5: Ani neviem, pane.
4: Tak poďme k tomu rybníku, James. Teba skutočne škoda nebude.
6: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Kouky, dostaneš takové cedulky srovnané za sebou a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuvkní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl jsem je hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak kouky, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehlám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Krep, moire, breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glaze rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými přeskami, firma ta a ta. Jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi desátá manékinka, ohlásil jsem. Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, myrtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání, a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku.
4: Cintl šeptal skvůz. Hluboký smutek! Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče anebo manžel.
6: Já tedy honem ohlásil. Opravuji! Hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další. Mladá dívka oblečená do divadla. Malá večerní toaleta ve vlasech fialky. látka, barevný krepdešín. A vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech. Cintl zase z kulis. Rolande, jež, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor. Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny, a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil. Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova. Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval. Ty fajn, keď ty fajn, člověče. A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky. Obecenstvo napjatě očekává a v tom přihopsá růžolící buclatá blondýnka v koupacím úboru. Cintl v kulisách jako blázen říkal, to je fajn, to je fajn, ale já byl spocený hrůzou. A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat a když naposledy spadla opona, přišel ke mně Cintl a povídá, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý. Podívej se, povídám já, ty ubohé manekinky, jak pláčou, jak můžeš říct fajn, takovouhle vosturu jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat. Nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje. I on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je. No a tím to všecko zavinil. No. A stejně lidi, člověče, ty se bavili. Tady máš, Lande, 150 korun honorář. A já mu na to povídám. Ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou přímo se třásl, která barva zase vyjde.
7: Františku, Františku, co jsi mi to udělal? Takhle mě opustit. A to jsme chtěli v pondělí malovat. Ale to seš celý ty. Než bys mi doma s něčím pomohl, tak si se vždycky radši vypařil. Ježíši Kriste, když jsi odešel na půdu s tou prádelní šňůrou, tak jsem si říkala, polepšil se, vidí, co mám prádla, tak chce aspoň věšet. Ale že sebe, Franto, no to mě nenapadlo. Co já si teď na tom světě samotná počnu a s malířema na krku.
8: Omlouvám se, jestli ruším, ale je tohle to poslední rozloučení s mým nejlepším kamarádem?
7: To nevím, ale je to poslední rozloučení s mým nejlepším manželem, protože ty čtyři před ním stály za prd. No jo.
8: Máte pravdu, František, ten měl srdce ze zlata.
7: Děte, já to ani nevím. Já vím jenom o zubech. No. A na ty se mu dala já, víte, a on vždycky říkal, že mi to jednou vrátí, no.
8: Kolik vám visel?
7: Dva dny. No. Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergot, tolik prádla přece zase nemáme. Že? A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
8: Já ho znám jenom od voka.
7: Jo, tak, jako od vidění.
8: Ne, od voka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na voko.
7: Jo, na voko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo, no. Ale to jste nemuseli.
8: Ne.
7: Já jsem to věděla. Tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
8: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
7: No, no, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
8: No, no tak tu tam má pořád, víte.
7: Jo,
8: no.
7: A nemohl byste mi přinést domů, abych měla všechny Frantovy věci pohromadě, víte.
8: Spolehněte
7: děkuju,
8: se.
7: No.
8: No a právě proto jsem taky tady. Já no, to pravda. Nerad říkám, ale on Franta v tom voku prohrál, paninko, úplně všechno, všetřičko a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
7: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
8: Asi takhle, paninko, jo. Aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
7: A co s ní jako budete dělat?
8: To ještě není všechno, já jsem si jo. to sepsal, abych na nic nezapomněl, jo. Takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
7: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
8: Ale ježiš. Ne, auto.
7: Cože?
8: Auto.
7: Auto?
8: No.
7: Auto?
8: Ano.
7: No to já snad nepřežiju.
8: No tak tím by se to velice usnadnilo.
9: Já se omlouvám, jestli jdu o pozdě, jo, ale... Je tohle to poslední rozloučení s panem Františkem?
7: Jo, tady leží, no.
9: Pane bože!
7: A vy jste kdo?
9: Já jsem Levoboček.
8: No tak viděl, že vám po Fandovi přece něco zůstane.
7: Jo, a co? Jo, jo, vy jste mi něco přines, pane Boček.
9: Levoboček. Pane bože!
7: Ježišmarja, vidíte to? To cizí člověk.
8: No já...
7: A takhle mi ho Fandu oplakává.
8: No já bych neřekl, že bude tak no. úplně cizí.
7: Že by příbuznej.
8: Přihořívá.
9: Tatínku!
8: Hoří!
7: Ten konec!
8: A já myslel, že dělá chyby jenom škarta.
7: Marne, tak on se dokonce jednou spustil s nějakou ženskou?
9: Ne jednou, třikrát.
7: Jak třikrát?
9: Já mám ještě dvě sestřičky.
7: Ne.
9: Jo, ale ty jsou úplně od jiných maminek, víte, takže buďte klidná. To šlo úplně mimo vás.
7: Ale ne.
9: Ale jo, ale víte, co je zajímavý? Já taky hraju mizerně karty, takže jsem vlastně po něm zdědil nějaký geny, že jo?
7: Tak to teda ne. Tady dědím já. A všecko. A jestli měl nějaký ty geny, tak ty taky. Rozumíte? Ačkoliv by to bylo moc divný, kdyby on by sehnal geny. Přece on nikdy nebyl v Japonsku.
8: To jsou jeny. Geny, ty má každej, ty měli Franta.
7: Jo, no. A kde teda jsou?
8: No to já nevím. No.
7: Ježišmarja, že on je ten sičák taky prohrál v kartách.
9: Prosím vás, bude potom nějaký společný oběd? Já jenom, že jsem nejet od rána, tak...
8: Takže vydrž, já to zařídím. Paninko,
7: ano.
8: Ještě jsem se vás nestačil zeptat, jaké je vaše ctěné křestní jméno, já jsem Jiří.
7: Já jsem Marie.
8: Tak Máňo, koukej ma za domů vařit.
7: No, co si to dovolujete?
10: Upřímnou soustrast. Odpusťte, ale s odchodem Františka se prakticky vůbec nedokážu vyrovnat. Feri, budeš mi chybět?
7: Vy jste znala našeho Fandu.
10: Znala je málo.
7: Málo.
10: Byl to nejlepší milenec v mém životě.
7: Cože? Tak vy jste...
10: Jeho tajná milenka.
7: Helejte, já jsem jeho veřejná manželka.
9: Já jsem Levoboček, těší mě. Nemám náhodou u vás taky nějaký sourozence?
7: Teda já ti řeknu, Franto, ty máš povedenej funus. Tady se ti sešla partička. Karban a děvky.
10: No dovolte? V životě jsem karty nehrála. Já ho milovala. chlapa jako on už mi nikdo nedovede nahradit.
8: Mě ještě neznáte. Já shodou okolností tady po zesnulém přebírám veškeré kompetence, takže dovolte, abych se představil. Já jsem Jirka Samec.
10: Nezlobte se, Samečku, ale Ferry byl jedinečný. Pravý muž. Přinesl mi vždycky kytičku.
7: Ježiš, kytku.
10: Jak ten uměl být pozorný?
9: No, kdyby byl pozorný, tak tady já dneska nejsem. No.
7: Ale vy se do toho nepleťte, pane Boček.
10: On byl prostě nenahraditelný. Víte, normálně byl takový tichý, nenápadný člověk, ale v posteli. V posteli tajfun.
7: Ježišmarja, prej tajfun. A mě nevofouklání nepamatuju.

0: Ubezpečuju vás, madam, že vám můžu zařídit menší průvan.
1: Ale nechte si to, prosím vás.
2: Jestli se mohu zeptat,
1: no,
2: jak skonal?
1: V posteli. No, ale já jsem se ho tam nejdřív musela z té půdy odmíst. No. To jste měla vidět, jak chudák visel.
2: No. U vás možná. U mě tedy nevysel nikdy.
1: Ježišmarja, to je zprostata.
0: Děvčata,
1: si nebude dovolovat.
0: Přece se nebudete hádat, jak se ukazuje, Fanda měl hold širší záběr, no. Náhoda ho svedla na cestě.
1: Jaká pak náhoda, tahle ho svedla. Nechci říct co. Nechci říct co.
0: Maruško, prosím tě, tady zbyl nějaký papírek, co? Po Fandovi, vem to domů.
1: Jo, je to nějaký papírek, nějaký přeškrtaný čísla.
3: Ale koukám, že jedna.
1: Jedna, tři, pět, osm, 16, 32, no tak teda hodně, co mi po něm bylo. Jedna, tři, pět, osm, 16, 32.
3: Teda, no, tak, řeknu vám, Macechovi, máte paměť na čísla?
1: Tak.
3: Hele, to jsou stejný čísla, které tady čtu v novinách.
1: Osm.
3: To jsou výherní čísla, které berou jackpot 35 milionů.
1: No, vidíte. No. Ježišmarja. Ježišmarja, hulem, hulem, lepidlo,
0: ale
1: lepidlo.
0: Ale roztrány ti to nikde nevemou.
1: Nevemou. Já chci šňůru, já chci za Fandou. Fanda.
0: Synku, tak to klaplo. Doufám, že máš ten správný tiket.
2: Ne, ten mám já. Herkot, ale dlouho se nám tady babka škubala, co?
3: Teda to byl nervák, já vám řeknu, já jsem se bál, aby se nekoukla do těch novin, že by viděla, že ty čísla jsou úplně jiný. No ale ta nám to teda spolkla i s navijákem, co? Kam jí dáme teďka tady?
0: No a doufám, že nám ještě vezmou, ale já vám řeknu, děti, tohle to byl nejkrásnější funus mýho života.
4: Dovolte, abych potěšil nyní všechny milovníky náročné literatury tím, že jim přečtu povídku, kterou řadím rovnou za Šrámkovo tělo. Je to povídka o Čimka Grossmana s názvem Volba mis. Je to správné, že dnešní svět i uprostřed závažných problémů svorně holduje ženské kráse. Tak například film, chce-li být úspěšný, musí nechat oko diváka spočinout alespoň na chvíli na tajemných křivkách dámského těla, mnohdy i na místech, která divák předtím neznal, a ve svých 40 letech je jimi mile rozrušen. Také krejčík, chce-li šatky prodat, musí látkou šetřit a stříhat úbor tak, aby připomínal spíše vitrinu. Skutečný ctitel dámského půvabu pak s oblibou usedá v soutěžních porotách, které při nejrůznějších příležitostech volí mis, tedy žínku nejkrásnější, nejinteligentnější a nejpřitažlivější. Také my, vědečtí pracovníci, kteří již druhý rok zkoumáme okolí pólu a arktickou zvěřinu, rozhodli jsme se minulé léto, když nám pošta doručila únorového playboye, zvolit královnu krásy výpravy. Náš vedoucí profesor Petr Svedberg, starý suchar, byl sice proti tomu a navrhoval raději vyjít po stopě sněžného muže, na kterou narazil včera, když svačil lišejník, ale nás mladší, ve kterých i při 45 stupních pod nulou kolovala horká krev, tento nápad celé zaujal. Vědecká práce od té chvíle šla stranou a všichni jsme žili jen volbou. Pouze profesor stále přípravy k soutěži sabotoval a zcela osamocen vyrazil za svým sněžným přeludem. Den přehlídky byl stanoven na 20. července. Telegrafista Williams už týden vysílal do éteru lákavé výzvy k okolním eskimákům k obeslání této vrcholné soutěže a způsobil tak hádky v nejednom iglu. Skutečně domorodci nepřistupovali k naší akci s důvěrou, neboť měli špatné zkušenosti s minulou výpravou P.P. Taylora, která pod průhlednou záminkou očkování proti moskytům zneužila ženy a dívky ze širokého okolí. A tak se v den finále zhromáždilo v našem táboře pouze 5 uchazeček, z nichž jedna přišla omylem a ostatní 4 proto, že se jim posledně očkování proti moskytům líbilo. Hlavní organizátor akce, geolog Winterspoon, který počítal s účastí nejméně 15 děvčat, nestratil ducha přítomnost a povolal do soutěže i členky naší výpravy, čímž zvýšil nejen počet účastnic, ale i naděje eskimaček. Neboť naše kolegyně byly skutečně především vědecké pracovnice. Zejména u bioložky Eckertové jsme dlouhá léta nevěděli, nejde-li o chlapa. No ale teď v nouzi se nám hodilo, že byla loni komisí uznána ženou. Winterspoon zavedl děvčata do iglů, které od rána meteorolog vytápěl tak úporně, až jeho rosnička běhala v láhvi od okurek jako pominutá, čímž byla předpověď počasí pro Evropu na příští měsíc vážně ohrožena. Zatímco komise zasedla ke stolku, kandidátky pomalu nastupovaly na pódium. Když astronom Schlehofer viděl, že se svlékla do plavek i asistentka profesora Svedberga Ivona, která rozhodně neměla podváhu, vtlačil mezi adeptky krásy i své 2 cvičené tučňačky a hned jim dal svůj hlas. Po prvním kole soutěže, ve kterém se hodnotila inteligence uchazeček, vedla s převahou profesorka Eckertová, která dovedla bezvadně kreslit i psát a získala tak ve všech testech tohoto kola prvá místa. Snad proto se jí zmocnila pýcha a pohrdavě zhlížela na nebohé tučňačky a nevzdělané eskimácké krasavice, které odpovídaly s tučňačkami téměř schodně, to jest mlčením. Náhle bylo vidět, co taková soutěž krásy může udělat i ze solidní vědecké pracovnice. Profesorčiny oči se za silnými čočkami vášnivě leskly a její tělo se začalo snad poprvé v životě vlnit v bocích. Pobrukujíc si hlavní motiv z Carmen, přešla bioložka 2x laškovně jevištěm. Poprvé zatahala Winterspoona svádivě za bratku, podruhé se ukázala až nestoudně pánské porotě ze všech stran, pročež musela být soutěž na 15 minut přerušena. Fotograf Wagner, ctitel antické krásy, dokonce dostal šok a nemohl se další práce v komisi zúčastnit. Pořadí se začalo rychle měnit. Dosud vedoucí profesorka jakoby něco tušila a snažila se zachránit situaci tancem. Rozkývala své tělo do neuvěřitelných pohybů a předváděla něco mezi padoucnicí a slavností slunovratu. Porota však zůstala chladná. Míry 50, 110, 110 hovořily sami za sebe. A tak se před naší kolegyni dostali zvolna i tučňačky k velké radosti astronoma Schlehofera, který byl před ženami bojácný a od úspěchu zajímavých živočichů si leco sliboval. Soutěž se blížila k závěru. A nutno přiznat, že nám, organizátorům, se už tak trochu vymkla z rukou. A začínali jsme litovat, že profesor Svedberg je dosud na výpravě. Ženy i ptáci na pódiu totiž zapomněli na pravidla poctivé hry, vzájemně se haněli a rafinované eskimačky se dokonce snažili strhnout Eckertové plavky, aby ji tak definitivně vyřadili ze soutěže. Porota se pak rozdrobila na frakce. Zvrhlíci začali dávat hlasy houfně tučňačkám, zatímco my rozumnější jsme přemýšleli, jak celou trapnou záležitost s volbou mis ukončit. Soutěž se však náhle nečekaně vyhodnotila sama. Rozletěly se dveře a vešel sněžný muž, veda na vodítku profesora Svedberga. Strnuli jsme zděšením. Tak tohle nám šéf nezapomene. Obnažené ženy, na stolech vínko a on sám v udidle. V místnosti se rozhostilo vražedné ticho, které náhle přerušil sněžný muž. Vrhl se k pódiu, uchvátil do náruče Eckertovou a s výkřikem "přece nevyhynu" zmizel ve tmě.
5: Na té škole, kam jsme chodili, byl takový pán vrátný, jmenoval se pán Polák. To byl krásný člověk. To byl šťastný člověk. On se pořád usmíval. On nosil takovou tu kšiltovku, tu bekovku na hlavě. Tam vždycky seděl v té rádnici. Vždycky pokládnul, kde kdo nejde. Vždycky. Dobrý den, pane Hrzán. Jak pak se máme? A dobře, pane Poláka, vy? A což o to taky dobře. Ani se neptejte. Já měl ani takovou nějakou zvláštní slabost, tak on byl takhle velký. Tak já vždycky, dobrý den, pane Polák. Dobrý den, pane Hrzán. Jsem říkal, až budu šéfem Národního divadla, pane Polák, hraje to u mě Sněhurku a Sedou trpaslíkou, všechno dohromady. Já mám jednu špatnou vlastnost, že občas někam přijdu pozdě. Šel jsem pozdě na přednášku, proběhnu skrz tu vrátnici do třetího patra, slyším, pane Hrdá, pojďte sem. Říkám, nemám čas, pane Polák, jdu pozdě na přednášku, o 20 minut, malém, potom, pojďte sem, nemám čas, jdu pozdě na přednášku, co chcete, no pojďte sem, no nemám čas, pane Polák, jdu pozdě na přednášku, pojďte sem, nemám čas, pojďte sem. Říká starší člověk, vyhov mu, tak jsem ty tři patra se běh, doříkám, co je, pane Polák?
6: Už nic, pane Hrdá, jdete pozdě na přednášku.
5: On takhle s náma žertoval, že jo? Tak abych se mu nějak revanžoval. On seděl v takové vrátnici, to byla taková dlouhá úzká nudle, tam měl Tak abych se mu nějak revanžoval. On seděl v takové vrátnici, to byla taková dlouhá úzká nudle,

0: prázdniny se o týden prodlužují. Vyvěžte to.
1: Pane Hrza, volají z ministerstva, kvůli prázdninám volají. Jistě, ano, vyřídím, spolehněte se, ano, jsem tady vrátný, buďte bez obav, pochopitelně, ano. Vždy připraven,
0: Polák zavěsil, jo. Vzal tušku a papír a napsal, pololetní prázdniny se o týden prodlužují. Polák vyvěsil to. Tak my jsme chodili s klukama a říkali jsme si, to je výborné, kluci, o týden, pane Polák, nevíte náhodou proč?
1: Kluci, asi není uhlí.
0: Byli jsme za tátu a za mámou, kantoři pak týden učili sami sebe. Měli jsme dalšího vrátního. Ten byl na koleji, kde jsme bydleli. Ten už nebyl tak hodný jako pan Polák. Ten se jmenoval Piskáček. On měl zvláštního koníčka, on vyšíval. Plátno, jehla, měď. On vyšíval takové ty kuchařinky. Idylická holandská krajina, v pozadí větrný mlýn, v popředí radostně zdžinovaná selka a na tom takové ty ryze české nápisy. Třeba, že jo, naše staré hodiny bijí 4 hodiny. Každá dobrá hospodinka, to je špatný verš na to teďka nějaký, ňa, i když manžel spinká, že? Ty věci ze života, a to mě... To mě i na prsou vyšitý, takovou vernisáž mě s tu udělanou. No a za náma třeba na té koleji byla na návštěvě teta. Jemu to nějak vadilo, že tam teta na návštěvě. Nějak měl asi na tety spadý, no. Tak ona třeba teta byla o 2 roky mladší, ale byla to teta. Tady vždycky zapíchl tu jehlu. Pustil takový ten rozhlas po drátě a ozvalo se. Dámská návštěva okamžitě opustí pokoj číslo 86. Piskáček. Zase jehla nětěla, jehla nětě. Teďkon teta třeba zrovna pila zrnkovou kávu. To není možný vzít ten hrneček a udělat. Tetičko, běž, má piskáček, hrneček si umeš doma. Šup. Tak jsme to dopíjeli, podle toho pontu, že takhle ty 3 prsty, že jo, to úško. Jemu se to zdalo nějaký dlouhý, že teta se s ním nějak lajdá. Tak znova. A už se ozývalo. Teta ta a ta opustí svého synovce toho a toho. Na pokoji číslo 86. Piskáček po druhé. A to nás jmenoval, to neměl. To nás kompromitoval. Hlavně tetu, nám to bylo jedno. Co by třeba tomu řekl strejka? Tak jsme říkali, tak to ne, Piskáčku, buď my, nebo ty, hop, nebo trop, do roka a do dne. Tak jsem se takhle vracel jednoho dne, v 11 hodin ze školy, dopoledne. Stoupil jsem do vrátnice a říkám, dobrý den, pane Piskáček, prosím vás, nemám náhodou nějakou poštu? Čověče, Herzán, vy jste se zbláznil. Jakou pak poštu, helejte? Kdo by vám psal, Herzán? Pokračujte, vyšívám, pokračujte. Jsem řekl, děkuju, šel jsem do prvního patra, vyndal jsem z tašky lano, které jsem si půjčil v divadle, uvázal za ústřední topení a spustil z okna na chodník. A to už je mrkvička. Říká, dobrý den, prosím vás, pane Piskáček, neviděl jste náhodou Herzána?
1: Mrkvička, velké štěstí. Herzán se dostavil. Pokoj číslo 86, mrkvička. Hejte, pokračujte, já vyšívám, nemám čas. Pokračujte.
0: Děkuju, šel nahoru. A to už je za hejský. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane Piskáček, já scháním buď Herzána nebo mrkvičku. Neviděl jste je?
1: Zahajský, oba dva jsou v této budově. Jak Herzán, tak mrkvička. Herzán 86, Zahajský, mrkvičku vledat sám.
0: Já to za vás dělat nebudu, vyšívám, pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to už já potom špagátě pěkně druhu na chodník a znova do vrátnice. Dobrý den, pane Piskáček, prosím.

vás, nemám nahoru nějakou poštu? Tuším mrkvička stejnou cestou. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane Piskráček, neviděl jste hrzána? No to. 2, 2, 2, hr, 2, 2, mr. Mr, hr, šéf, 8, daj, ne, mr, hr, tam. Hr, tam, jdi za mr, hr, daj, totiž za hr, mr, tam, jdi. Popo tam a hr, tady nemá nic takovýho, mrmr, hr, tam, pá, mrmr, tam, hr. Děkuju, šelho, a to už je zahajský. Říkal, dobrý, je prosím vás, pane Piskáček, neviděl jste hrzá nebo mrkvičku? To 2, 2, hr, hr, 2, 2, mrmr, 2, z. Teď já jsem z toho úplně v prdele v háji. Teď já jsem se zbláznil, dejte mi trumpetu, aspoň si zatrubíme. 2 hr hr, 2 mr mr, 2 zz, jsem výzvědnej balon, jsem výzvědnej balon. Přijakují pánové v bílejch pláštích od Vondráčku z psychiatrie. Říkali, dobrý den, pane Piskáče, co pak, trumpetky se vám zachtělo. Jistě naproti vračkářství zakoupíme i s medovejma pomponkama. Pokračujte, Piskáček, pokračujte. Měli ho. Vrátil se na večer, byl takový trochu zakřiknutý po těch skotských střikách. Ovšem vyšíval dvakrát tak rychle. Už nikdy nic nehlásil a my jsme vyšli ven. Řekli jsme si, bože, ta Praha je strašně krásná.

0: Než se otevře opona a herci předvedou Cimrmanovu hru, přečtu vám úvodní scénickou poznámku. Čeští cestovatelé stojí v gondole vzducholodi. Nad nimi se dme její břicho a v průhledu je vidět silueta Hradčanů.
1: Vážené dámy, vážení pánové, milí Pražané, vážení pánové mecenáši naší výpravy do nitra černého světadílu. V této slavnostní chvíli, kdy se zde na Letenské pláni loučíme s naší otčinou, chtěl bych vám poděkovat za cenné české výrobky, které nám budou platidlem ve směném obchodu s divochy. Děkuji jmenovitě majiteli pouťových atrakcí panu Kočkovi za krásné zábavné předměty. Dále děkuji zde přítomnému panu továrníku Šrolovi z Broumova za skvělé bavlněné látky. A nemalý dík patří rovněž zde přítomnému panu továrníku Šajnostovi ze Solo Sušice za bednu spolehlivých nevlhnoucích zápalek. A hle, tam to vidím paní Karolínu Světlou, Mužákovou, Rozenou Rotovou. Jejíž rodina věnovala naší výpravě takovéto 3 bedny hřebíků. A na závěr, přátelé, dovětek. Někteří se našemu podniku vysmívali, jako například praští Němci. Někteří nám dokonce házeli klacky pod nohy, jako například cestovatel Vojta Náprstek, vlastním jménem Fingerhut. A přece se našel mecenáš, který celou expedici financuje a který se dokonce rozhodl sdílet s námi slasti i strasti naší cesty. Je to velký český nižší šlechtic baron Ludvík Úvalský von Úvaly u Prahy.
2: Přátelé, já nemiluji velké řeči. Moje řeč bude prťavá. Já rád dal na tuhle avantýru peníze, poněvadž já nemám hluboko do trezoru. My teď vyletíme do povětří a celý svět bude koukat, co zase Češi jednou provedli. My víme, co děláme. Český národ je prosíravý. A jak říká zde přítomný Josef Václav Sládek, on to samozřejmě říká ve verších. Já to řeknu po svém. Proč smrdět doma, když můžeme do luftu? Nazdar!
1: Děkuji panu baronovi. Duchovním pastýřem naší výpravy je bratr Cyril Metoděj. Otec Cyril Metoděj.
3: Ale bratr také.
1: Aha, tak bratr Cyril a otec Metoděj. Poprosím ho.
3: Doktore Žábo, já to řeknu sám. Bratr, otec Cyril Metoděj.
1: Ano, tak také jeho poprosím o pár slov, ale skutečně stručně, bratře, otče Cyrile Metoději. Ať nezmeškáme příznivý vítr.
3: Ano, příznivý vítr, to je to, co si každý z nás ve svém životě přeje. Ale co to je příznivý vítr? A co to je vítr nepříznivý? Často děkujeme osudu, že nás zavál správným směrem, ale pak přijde chvíle prozření a my zjišťujeme, že vítr, který se nám zdál příznivý, byl naopak nepříznivý.
1: Tak děkuju,
3: ale
1: bratr.
3: Ještě s jednou věcí bych se rád svěřil. Nikdo z nás, kteří jsme na palubě tohoto vzdušného korábu, nemá jistotu, že se z této plavby vrátí.
1: Ano, to je pravda.
3: Je tu však jeden člověk, který má jistotu, že se z této plavby nevrátí. Rozhlížím se okolo sebe a nevidím ho. No jak bych ho také mohl vidět, když jsem to já sám? Zůstanu totiž mezi mouřeníny jako misionář. Když už stojí tato výprava, tak nekřesťanské peníze. Ať má aspoň křesťanský cíl.
1: Ano, tak děkuju, bratru.
3: Neděkuji. Neděkuji, doktore Žábo. Pro nás františkány je taková misie radostí. Ano.
1: Takže s tím jste se rozloučili definitivně. Už ho nikdy neuvidíte, ani neuslyšíte. A o poslední slovo prosím našeho pilota, strojníka a kapitána Bohuslava Puchmajera.
4: Tak já bych řekl tak. Těleso vzducholodí je klasika plněná vodíkem. Motor je čtyrtak, 12-válec, větrem chlazený, spodem šťouchaný. Takže válců máme dost. Čili kdyby jeden kiksnul, tak to prakticky nepoznáme, protože to klidně poběží na 11 válců. Můžu samozřejmě kiksnout dva, pak by to běželo na 10 válců. Můžu kiksnout 3. Můžou kiksnout 4.
1: A tak dále, že?
4: Všem upozorňuju, že kdyby kikslo 11. Tak to, ať se na mě nikdo nezlobí, to ten jeden válec prostě neutáhne. No to po mně nikdo nemůže chtít, abych já s tou vzducholodí letěl na jeden válec.
1: Ano, to chápeme.
4: Jsme si nedomluvili. To si ten krám říte sami.
1: Bohoušku, to po tobě nikdo nechce. Přece nepoletíme na jeden válec, to dá rozum.
4: No to bych prosil. Protože ten jeden válec bude mít co dělat jenom s tím, aby pohyboval těma 11 mrtvejma válcema.
1: To je pravda.
5: Mohlo by se v krajním případě stát, že by kikslo všech 12 válců?
1: Co říkáš?
4: No tohle já nemám zapotřebí.
1: Bohoušku! Pán se jenom ptá, jenom jako kdyby, pán to nemyslí ve zlém, víte, pane, on chce jenom vědět, jestli by se to teoreticky mohlo stát, víš?
4: No tak samou sebou, že by se to teoreticky mohlo stát.
1: Teoreticky by se to mohlo stát.
4: Ale ne u mýho stroje. Teď k nahození motoru. My ho z úsporných důvodů nahodíme, až když vítr bude foukat jiným směrem, než my chceme letět. Jinak plachtíme bezmotorově po větru.
1: Ano, tak děkuji. A děkuji zároveň vám všem, kteří jste se s námi přišli rozloučit a doufáme, že se zase ve zdraví shledáme.
3: Ano, moji bratři doufají ve shledání, zatímco já naopak doufám, že už vás nikdy neuvidím. Neboť, jak už jsem...
1: A teď uvolněte lana a zvolejme naše vzduchoplavecké kam?
6: Nahoru!
1: Kam?
6: Nahoru!
1: Kam?

0: Podívej, doktore Žábo, jak jsou ti lidé dole, všichni maličcí. Takhle nějak nás asi vidí Bůh.
1: Ano, ano. Pane barone von Úvaly u Prahy, právě přilétáme Úvaly u Prahy.
2: Ano.
1: Vidím váš zámeček a z parku nám mávají. Vypadá to, že se všichni Úvalané seběhli, aby se s vámi rozloučili. Jejich celá horda.
2: To není žádná horda, to je moje rodina. Manželka, tchán, tchyně, bratři, sestry, strýcové, tety, moje děti, jejich děti.
3: Šťastnou cestu, muži!
4: Šťastnou cestu, zeti!
2: Přivezu drobátka moje, ženuško, tatínku, maminko a všichni ostatní naschledanou. Jak je krásné mít svou rodinu takhle hluboko pod sebou. S Bohem, moji drazí, dlouho se neuvidíme. Alespoň doufám. Bylo by libo trochu hudby z mého gramofonu, panstvo. Teď už vám to můžu prosradit. Víte, proč já vám nastrkal takový peníze do týhle bláznivý Luftreise? No, abych si od nich odfrknul.
1: Nelíbí se mi, že letíme na východ.
2: Poslyšte, doktore Žábo, já jsem znal nějakýho inženýra Pulce. Nejste vy jeho otec?
1: Ne,
2: ne,
1: můj syn je taky Žába.
2: Otec Žába, dítě Žába, to jsou dneska věci.
1: Bohoušku, pořád letíme na východ, není čas nahodit motor a zamířit na jih.
5: Klid, doktore, pořád stoupáme a nahoře by měl koukat severák.
2: A teď bych vám, přátelé, spustil jednu lahůdku od Fridricha Smetany.
1: O, později.
2: Píseň česká. Zpívá to smíchaný pěvecký sbor Hlahol.
1: Později, pane barone, později. Pojďte, přátelé, uděláme si briefing.
5: No, už mi taky vyhládlo. Já přinesu pánev a natlakuju vás.
1: Ale bohoušku, briefing není jídlo. To je označení, kterého užíval můj britský kolega Livingstone pro krátkou a stručnou poradu.
6: Dovol, doktore Žábo, abych úvodem našeho briefingu řekl několik slov. Přátelé, jistě všichni cítíme, že jsou věci mezi nebem a zemí, které člověk pouhým rozumem není s to pojmou.
1: To jsem ti chtěl říct, bratře, otče, ty nejsi briefingový typ. Takhle, pokud bude briefing, ty mlč, ano? Tak, přátelé, stručně neboli briefly. Brzy se odstaneme mezi lidožravci. Jak se k ním chovat? Tak především je třeba zjistit, v kterou denní dobu lidožrout obědvá. A jednáme s ním zásadně po jídle. Nikdy na lačno. A taky dávat si pozor na jazyk. Vyjíbat se takovým těm hloupým úslovím, jako že je tady někdo pečenej, vařenej.
6: Ale že je někdo nemastný, neslaný, to by se snad dalo použít. No, to by je od té konzumace spíš odradilo.
1: Stále máme briefing.
5: Nebo říct před nima, kdyby se zrozkrájel, to by byl taky pěkný šrumec, co?
1: Jistě, takové řeči je mu jenom rozdráždě.
2: Hezká česká fráze je taky, stojíš jako zařezaný.
1: Ještě to tak, pane barone, takové řeči stály už řadu cestovatelů život. Další věc, při obchodování s lidožravci uvaluje embargo na nože, vidličky, ale i hrnce, kvedlačky a hlavně sirky.
5: A co struhadla?
1: Ne.
5: Nebo mlejdek na maso.
1: V žádném případě to jsou nápady tohle. Tak, má někdo ještě nějaký dotaz? Pokud ne, končím briefing.
6: Tak. Bratři, evangelium svatého Matouše se praví. Zasaď dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaď špatný strom, i jeho ovoce bude špatné.
1: Ježišmarja.
6: A já se táži, co je mým posláním na této cestě? Zasadit strom. Je správné, abych já, sadař boží, zahajoval svou misijní činnost v zahradě ďáblově.
1: Cyrile, prosím tě, co chceš říct?
6: No, jestli musíme zrovna mezi lidožravce. Mně by se líp misionařilo mezi normálníma černochama.
1: To je možné, ale mecenáš naší výpravy na lidožravcích trvá. Víte, pane barone?
2: No ano. Já chci nebezpečí. Když už jsem od rodiny, ať si ušiju adrenalin. Já o tom potom vydám knihu Český baron mezi lidožravci.
1: Bohoušku, mapa mi říká, že bychom měli trochu opravit kurz. My teď míříme někam k Turecku.
5: Tak já to nahodím. Tady je startovací lano. Je to lano trojmužný, tak za to vemte, až dám povel, tak pořádně zaberete. Jo, hlejte, jestli si chcete něco říct, tak radši teď, než to naskočí, protože pak už se nedomluvíte.
1: Tak přátelé, dokud se slyšíme, chce někdo něco, kromě bratra Cyrila, chce někdo něco důležitého říci? Pan Maron?
2: No já bych možná...
1: No?
2: A z jakého oboru by to mělo být?
1: Ale to je jedno, hlavně aby to bylo něco důležitého.
2: Důležitého říkáte?
1: No, tak jestli nic nemáte...
2: No ale počkejte, nespěchejte. To nejde takhle zofort. Jo. Už vím. Říkal jsem vám, že baron Ringhofer má telefon.
1: Bohoušku, můžem.
2: To je šikovná věcička. On má natažený dráty ze Zmíchova až do Štiřína.
5: Moment. Otvírám přívod paliva. Nacucávám karburátor. Uvolňuju škrtící klapku. A pozor. Start.
2: Jsem taky uvažoval, že si pořídím takovej telefon.
5: Je studenej, takže znovu nacucávám. A pozor, start! Teď je nejen studenej, ale asi přechlastanej. Takže nenacucávám a pozor, start!
2: Ale pak jsem si řekl, jaký strašný peníze by mě to stálo, kdyby každej z tými obrovský rodiny někam telefonoval.
5: Tak, moment, puste to. Čím by to mohlo být? Palivo tam jde, jinak by se to nepřechlastalo. Klínovej řemen neprokluzuje, to by to ani neblaflo.
1: Bohoušku, stále letíme na Turecko.
5: Všem otázka je, jestli ten švuňk byl dost silný. Bylo 12 válců je 12 válců.
1: Hele, pořád nás to nese nesprávným směrem.
5: Taky by to mohla být slabá jiskra.
1: Ty, Bohoušku, podívej. Kdyby se nám taková věc stala s automobilem, tak ty se můžeš klidně posadit do škarpy a třeba hodinku nad tím špekulovat. Protože ten automobil stojí. Ale tady, zatímco ty uvažuješ, ta vzducholoď letí.
5: No jo, to magneto asi hází slabou jiskru.
1: Ten vítr výší každou vteřinou unáší dál a dál pryč od toho směru, kam my chceme.
5: To bude tou slabou jiskrou.
1: Tak já nevím, Bohušku, jestli mě vnímáš.
5: Ale vnímám to, víš, že vnímám. Ale čím víc mi do toho budeš kecat, tím díl ta oprava potrvá.
1: Turecko, co jsem říkal, prosím.
6: Turecko, jedinečná příležitost k misijní práci. Turci, zahoďte Korán, čtěte Bibli. Je obrázková.
7: Já tě píchnu do kuby.
5: jsem sešteloval to magneto a zkusíme to znovu.
7: Pánové, připravte se! Pozor! Start!
1: Tábor. Tady je ale teploučko. Mohli bychom se chvíli opalovat a pustit si k tomu z gramofonu ten smíchaný sbor Hlahol.
7: Opalovat se můžeme, pane barone, ale obávám se, že na Hlahol není ta pravá chvíle. Lidé žravci si našeho příletu určitě všimli. Pojďte, uděláme si briefing. Tak, pánové, přistáli jsme přímo v srdci Černé Afriky, proslavené cestami velikého Livingstona. Ten tu nalezl svůj druhý domov. O zdejších domorodcích prohlásil, mám je rád jako své vlastní děti. V těchto místech se hovoří jazykem Babaru. Tomuto jazyku se tady Cyril kvůli své misijní práci naučil, no. Takže tlumočníka máme. Cyril, jak se třeba řekne dobrý den?
6: Vatapanyumba.
7: Vatapanyumba?
6: Vatapanyumba. Ano, ale když chcete...
8: Jejej, za zády cestovatelů se objevily dva ozbrojení divoši.
6: Když chcete pozdravit zvlášť srdečně, zopakujete to druhé slovo. Vatapanyumbanyumba.
7: Vatapanyumbanyumba.
6: No výborně.
1: A jak se řekne s Bohem?
6: Tak oni bohů mají hodně, čili neříkají s Bohem, ale s Bohama. A to se řekne ašamodla.
7: Ašamodla.
6: No ano, i výslovnost máte dobrou.
7: No a oni budou chtít taky hlavně vědět, s kým mají jednat. Čili, jak se řekne, toto je náš náčelník.
6: Hi, och, kondom.
5: A jak jsou ty lidožravci tady ozbrojení? Mají pušky třeba?
7: Ne, třeba nože nebo oštěpy. Ty Cyrile, jak se řekne, když mě nezabijete, dostanete dary.
6: Jo, pane doktore, podmiňovací věty. Ty oni vůbec neznají. Oni to vyjádří souřadnými větami. Něco jako v českých příslovích, tam také neříkáme, když budeš mládí lenošit, budeš muset na stará kolena žebrat. Ne, řekneme prostě mladí ležáci, staří žebráci.
7: Bratře, otče, blbče, dědo, háje! Řekni mu, že když mě nepodřízne, dostane dary.
6: No, no, to by se snad nejstručněji dalo vyjádřit, nepodřízneš, zbohatneš.
7: Tak už to vyjádři.
6: Ňum krva al bachra chop.
7: Achavaj, achavaj.
6: Ukažte, ukažte. Chtějí ukázat dary.
7: Dary. Tak, divoši, podívejte se, co jsme vám přivezli až z Prahy. Tak, a teď do toho takhle foukněte. Zeptej se jich, jak se jmenujou.
6: Hula, hula. Uma karta, kh.
7: Uko. Lele. Ty, Uku a Lele, když vy nám pomůžete, dostanete hřebíky.
6: Bu halafa nu dolo kikuri.
7: A pestré látky.
6: Ua bofara.
7: Uje kondom.
6: Poradí se s náčelníkem.
7: Pánové, naše první setkání s lidožravci to bylo fiasko. Zatímco jeden má nůž pod krkem, druhý vykládá o souřadných větách a ostatní se opalují.
2: No, doktore, jak víte, já jsem prosíravý, ale oni přišli.
7: Chyba byla, že děláme briefing mezi lidožravci a ani jeden z nás nemá zbraň.
5: Lika, vám nebylo divný, že jsou bílí, že to nejsou černoši?
7: Ano, je to veliká, veliká vzácnost. Už Livingstone se o nich zmiňuje, ale znal je pouze z doslechu. Nikdy je neviděl.
6: Takže to nejsou černoši?
7: Jsou to černoši. Ale jsou to černoši albíni.
1: šurum, šurum, kondom, k.
5: Říkají, že přivezli náčelníka.
1: Och, kondom, papula mázdra, k.
5: Jejich náčelník se jmenuje Líná huba.
1: Ucho, bacha, tabu, k.
5: Ale nerad to slyší.
1: Bacha, papula mázdra, bala pecha nuda, k.
5: A proto mu neříkají Líná huba, ale Holé neštěstí. Já jim řeknu, že náš náčelník je tady doktor Žába.
1: Och, kondom, šaman kvák. Ty, Cyrile, takovouhle zdlouhavou debatou přes tlumočníka bychom tu strávili leta. Zeptej se jich, jestli se nechtějí naučit česky.
9: Guma, čeko blábolak.
5: Brrrr.
1: Ne, pozor, brr znamená ano. Výborně, tak se do toho pust, Cyrile. My se zatím pokusíme najít pramen Nilu. Pojďte, pánové.
9: Mládenci, tak nejdřív probereme vyňatá slova po by. Opakujte po mně. Meldo blábola k. By býti obyčej.
10: By býti obyčej.
1: Tak co, lidožravci? Jak jste daleko s výukou češtiny?
11: Ahoj, kluci!
1: Ale. Jaká byla voda?
11: No. Vy dobře umyli mídlem hmyz, myš, lemíš, myslivec, litomyš.
1: No teda, klobouk dolů, vy mluvíte česky jako...
11: Jako když pičem mrzká.
1: No, ano. To se tady Cyril vycajchnoval. Mimochodem, kde je?
9: Cyril odešel.
1: A kdy se vrátí?
11: Až se jaro vrátí, o, to bude ráj, zelenat se bude celý širý kraj.
9: Luka budou vonět,
10: stromy budou kvést, a skřivány z hůru do nebe se nést. Josef Václav Sládek, k!
1: Cyril, jak je vidět, je dobrý učitel, ale pořád jste mi neřekli, kde je.
11: Cyril není.
1: A kde je?
10: Cyril není.
11: On byl dobrý. Moc dobrý učitel.
12: Ježíš, oni ho snad snědli.
9: Naučil česky, nebyl potřeba už.
12: No jo, oni ho sežrali.
9: Byla velká přestávka.
12: Tak jste si ho dali k svačině, co?
11: Ondřej, chovejte se tu slušně, nezlobte, já jdu na lov.
1: No na lov, tak to mi spad kámen ze srdce.
12: No, počkejte, počkejte, já bych jim nevěřil. Kam budeš šel na ten lov?
11: Do lovišť.
12: No jo, to myslej do věčných lovišť.
1: Ale klid, klid, já to vyšetřím. Kanibalové, kde jsou ty loviště?
11: V lese.
1: Kterým lese?
11: V hlubokým lese.
1: Znáš cestu? Tak znáš nebo neznáš?
11: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les, tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes.
1: Dobře, dobře, ale kterým směrem to je? Tam? Nebo tam?
10: Tam ptáci laně chodí tým. Na vodový dnem, ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen.
1: Mein Gott, ukáže mi někdo, kam odešel váš učitel, když skončila hodina?
10: Když uslal lesy hluboké a kolem ticho jest. I nebesa, i studánka jsou plny zlatých hvězd. Josef Václav Sládek, chl!
1: To je co? Podívejte díky si. Bohu, Cyrile, ty jsi nám dal. Co se ti stalo s rukou?
9: Nic, jenom ji opatrně držím, aby mi nespadl.
1: A kdo jako? No,
9: vidíte ho?
1: Já teda nevidím nic.
9: Vidíte ho?
1: Já taky ne.
9: No ano, to je na něm právě to úžasné.
12: Počkej, počkej, ukáž. Ty tady nic no, nemáš.
9: Teď ho vyplašil.
12: Koho?
9: To byl chameleon, ty trdlo. Víš, jaký by to byl krásný, živý exponát do našeho muzea.
12: No to jo, neviditelný exponát.
13: Jelikož teď umíme česky, položí vám náčelník Holé neštěstí několik otázek. První otázka, které my říkáme zdvořilostní.
14: Co tady chcete?
1: Tak přijeli jsme sem studovat život vás, primitivů. A také, abychom obohatili sbírky našeho Národního muzea. Chybí nám například lev. No představte si to, máme ho v Národním znaku a nemáme ho v Národním muzeu.
13: Druhá otázka.
14: Co je muzeum?
1: Co je muzeum? Uměl bys tím to vysvětlit, pane barone? Tak prosím.
2: To bys nepochopil.
13: Třetí otázka.
14: Co dáš za lva?
1: Tak, pro tebe, náčelníku, mám velice vzácný osobní dárek. Vybral jsem ho kvůli tvému jménu, aby ti už nikdo nemohl říkat líná hubo. Je to mluvící, rozvinovací a zavinovací jazyk. Zkusi ho.
14: Na co to je?
1: Strč to do pusy a foukni do toho.
14: To se mi líbí!
1: To si pak užijete u táboráku. A teď pojďte, uzavřeme dohodu. Vy nám pomůžete ulovit lva a my vám těm darům, co jsme vám dali, ještě nějaké přidáme.
13: Čtvrtá otázka.
14: Vy jste nám dali nějaké dary?
1: No tak ano. Frkačku a píšťalky to nepočítám, to bylo na důkaz přátelství, ale dali jsme vám přece tady ty hřebíky a tyhle pestré látky.
14: Ty vidíš nějaké hřebíky?
13: No.
14: Ty vidíš nějaké látky?
1: Ne. Ty líná hubo, poslouchej.
14: Halama krafa kk.
1: Pardon. Ty Holé neštěstí, poslouchej. Tady přece jsou barevné látky od Šrola a pod nimi bedna hřebíku od Karolíny Světlé.
14: Od Karolíny Světlé.
2: Kříž u potoka.
14: Černý Petříček.
12: Dobře, hoši, dobře.
1: Dobře, dobře. Dobré je, že umíte. Špatné je, že lžete.
13: My lžeme rádi.
1: Kdo lže, ten krade.
14: My krademe rádi.
1: Lidožravci, když vy nám budete lhát, tak my vám nebudeme věřit. A když vám nebudeme věřit, nemůžeme s vámi uzavírat žádné dohody.
14: My s váma nebudeme uzavírat žádné dohody, my vás budeme sníst.
12: Ale sníme, náčelníku.
14: A jo, dokonavé sloveso.
12: No.
14: A my vás sníme. A všechno, co po vás zbyde...
12: Pozor.
14: Zbude. Zbude si necháme.
12: Ano, správně. Zbude. Jaký pak správně?
13: No, já myslím mluvnicky.
12: Mluvnicky, jo. Doktore, to je Holý neštěstí. Já nevím, jak je mohl ten váš Livingstone milovat jako vlastní děti. Vlastní děti. To musel mít doma pěkný zpratky.
2: Co pak zpratky?
14: Ale jí melí.
2: Všimli jste si, co se letos urodilo jí melí?
1: Strašně. V korunách stromů to vypadá, no, jako nějaká orlí hnízda.
12: A víte, že jí melí je cizopasník?
2: Jděte.
1: No jo, my na to chodíme se synem. Každý Vánoce.
2: A co je pravdy na tom, že přináší štěstí?
1: Jistě, jinak by to lidi nekupovali.
12: A jak vy to trháte?
1: No tak syn vždycky vyleze na strom s pilkou a já čekám tady dole.
2: A jak se dorozumíváte?
1: No tak já na něho také vždycky ze zdola, jo, také ze zdola nahoru volám. Házej! A tak, přátelé, ano. Melí je sice pěkná věc, ale jsou důležitější věci. Náčelníku Holé neštěstí. Váš národní zvyk jíst své obchodní partnery je nám dobře znám. Ty ale nebereš v úvahu jednu věc. Tu věc já mám na rameni. A tu já teď ze svého ramene sejmu, abys poznal, co umím.
15: Vidíš tam nahoře toho velikého supa, jak nad námi hladově krouží?
14: Jistě, to je vometák. Jak vidí cestovatele, tak tady vartuje a čeká, že mu necháme zbytky.
15: Tak, na toho supa já teď zamířím a ty se pozorně dívej.
8: Teď se přihodilo takové nedopatření. Zhora nedopadl na jeviště mrtvý sup, ale těžká brašna kolísá ta plcha.
14: Ukažte, podejte mi to. Tak tohle nám tu teď nad Afrikou lítá, jo?
15: Výjimečně, náčelníku, výjimečně. To se hned tak někomu nepoštěstí takovou věc sestřelit.
12: Teda ne.
15: Co tomu říkáte, pane barone?
13: Já neříkám nic, já jenom sírám.
14: Podívejte, co měla ta potvora v břiše. A jak se to vůbec jmenuje, tenhle pták?
12: Hovado.
13: Jinak, přátelé, jinak to bylo. Vzpomínáš si, Puchmajere, když jsme byli ještě ve vzduchu, jak jsi říkal, kde já mám tu brašnu s nářadím?
12: Nic takového jsem neříkal.
13: Ale říkal.
12: Ty máš něco s vokem.
13: To jsme si právě nevšimli, že jí ukrad ten zub.
12: Jakej zub?
13: Zub vometák.
15: Ano, Bohušku, ano. On ti tu brašnu odnesl a já jsem mu ji teď ustřelil od zobáku. To je dobré vysvětlení pro tudě.
8: No, sláva. Teď konečně dopadl na scénu mrtvý sup.
15: Tak teď to bude trochu složitější. Teď bych to viděl tak, že ta kulka nejen ustřelila tomu vometákovi tu brašnu od zobáku, ale zřejmě ho i smrtelně zranila.
13: No ano, a protože ta brašna byla těžší než zub, dopadla dřív, co? Tím se to všecko vysvětlilo a už bych o tom nemluvil.
14: Ten váš bouchací oštěp je dobrá věc, ale jsou důležitější věci. Vy neberete například v úvahu náš hlad.
12: Milí kanibalové, sníst člověka je velký hřích.
15: Ano.
12: Bůh všechno vidí a hříšníky potrestá.
14: Tak který Bůh?
12: Který Bůh? Máme jen jednoho Boha.
14: Mají jen jednoho.
15: To my jich
14: máme.
15: Cyrile, takhle se s nima nedomluvíme. Hele, my se zase půjdeme smočit do Nilu a ty je zatím obrať na křesťanskou víru. Pojďte, pánové.
12: No, mládenci, probereme Boží přikázání. Opakujte po mně. První přikázání zní: v jednoho Boha věřit ti budeš.
10: V jednoho Boha věřit ti budeš.
15: Nazdar, lidožravci. Tak co, jak vám jde katechismus?
10: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.
13: Až na věky.
10: Jaká byla voda?
15: Skvělá. Kde je Cyril?
10: Cyril není.
15: A kam šel?
10: Cyril odešel do lovišť.
12: Ano, to je pravda. A už tam zase našel svého chameleona. A dal se mu krásné jméno. Zmizík.
15: No to je hezké, ne?
12: Už si na mě zvykl, sám mi skočil na ruku. Pojď sem z mizíčku, pojď. Tady se pěkně posaď a čekej.
15: No, vidíte, jak okamžitě chytil všechny barvy té látky. Skutečně, dokonalé mimikry.
12: Že?
15: Můžu si ho pošimrat pod bradičkou?
12: Ne. Můžeš, ale šimráš ho pod zadečkem.
15: Pod zadečkem.
12: A jak se ti misionařilo, Cyrile? Ale dobře, podívejte. Kde se narodil Ježíšek?
10: V Betlémě.
12: A kde v Betlémě?
10: Na seně.
12: Co uděláme?
10: Půjdem spolu do Betléma.
12: Kolik máme božích přikázání?
10: 11.
15: Já jsem jim tam jedno přidal.
12: Jak zní 11. přikázání?
10: Nesežereš bližního svého.
9: teď prakticky zahrajeme si všechno sníme, když to smíme.
10: Ano, ano!
9: Tak pozor. Banány jíme?
10: Ano!
9: Ořechy jíme?
10: Ano!
9: Kachnu jíme?
10: Ano!
9: Kamaráda jíme?
10: Ano!
15: Ne, kamaráda ne! Ne.
9: Dál, ještěrku jíme?
10: Ano!
9: Žábu jíme?
10: Ano!
9: Doktora žábu jíme?
15: Ne!
9: No
15: ne,
9: proto! Ne. Doktora žábu v žádném případě je můj chameleon!
10: Chameleon jíme!
9: No ano, chameleon jíme, ale mého zmizíka ne. Zmizíku, pojď dolů, nemyslí si, že tě nevidím.
14: Tak a teď, když jsme obráceni na katolickou víru a když víme, že vás nesmíme sníst, mohl bych si prohlédnout ten váš bouchací oštěp, co říkáte, doktore?
15: Jistě, je to opakovací kulovnice ráže 757, vyrobená ve Strakonicích.
14: Ve Strakonicích.
13: Strakonický dudák, Josef Kajetán, Tyl, český budík.
10: Buditel, vole!
13: Buditel, no, český budík.
14: A jak se s tím bouchá?
15: No, tak puška se musí nejdřív nabít, teď už je ovšem náboj v komoře. Takže stačí jenom tadyhle odjistit a tadyhle stisknout. Ale pozor, teď tady nemačka, to by bouchlo. Tak opatrně to drž, tak.
14: Máte ještě jiný takový bouchací oštěp?
15: Ne, máme jenom tenhle jeden, ale stačí nám.
10: Mají jenom jeden! Jenom jeden, jenom jeden, jenom jeden!
14: Měli jeden a už nemají žádný.
12: A jsme v řiti.
10: To ještě ne! To ještě ne!
13: To nejde tak rychle. Nejdřív si vás uvaříme,
14: pak sníme
13: a my pak dlouho trávíme.
14: To nejde vynechávat, to byste nás připravili a to nejlepší.
12: Parchanti proradný.
9: To je co, podívejte
15: teď
9: se.
15: Teď máme náladu na tvého chameleona, prosím.
9: Ale ne, zlomil jsem si ruku.
15: Lukáš.
9: To jsou nejmín tři neděle v sádře.
14: S rukou si nelámej hlavu. Jestli je špatná, hodíme ji Vometákovi.
13: Vometák je mrtvej, náčelníku.
14: No tak Vometákovu bráchovi.
9: Vidím, že se chystá oběd. Co pak bude dobrého?
14: Ano, naše kuchyně je vyhlášená. No. My z vás neuděláme žádné blafy. Každý si může vybrat, na jaký způsob ho budeme podávat.
15: Mně asi něco uniklo.
12: No to jo. Chtějí nás sežrat, ty tví novopečený katolíci.
13: A na čem si ho uděláme? Na voleji nebo na sádle, co?
14: Na čem bys nejradši byl?
12: Na živu.
14: No to ne, to nepřikází v úvahu.
13: To nejde.
15: Náčelníku, holé neštěstí. Chtěli jsme s vámi vycházet v míru a přátelství. Ale když chcete boj, dobrá, budete boj. Pane barone, běžte a probuďte náš kmen.

0: co tomu říkáte, divoši?
1: A kolik jich tam je?
2: 20 basů, 20 tenorů, 16 altů a 32 sopránů. Ty jsou nejnebezpečnější.
1: Ha, lele! A teď dávejte pozor zase, bych.

0: Kde jste přišli ke gramofonu, holomci?
1: Jeden dobrý ruský cestovatel, kterého jsme snědli, nám dal plno takových pěkných, požitečných věcí za to, že ho nesníme.
2: Mě dal brýle za to, že ho nesníme.
0: Tak by se rozkrájel za to, že ho nesníme.
2: Nechci to chytit, je to asi vlhký.
0: My máme sirky, nechcete?
3: Nechce!
1: Sirky? Co to je sirky?
0: Tohle, když chcete oheň, tak je to raz, dva.
3: Ano, raz, dva, raz. Raz, dva, takhle mi okolo dřeva, které nechce chytit, tančíme a hned je lepší nálada.
1: Tak to bude nějaký hudební nástroj.
3: Ano, to je náš národní hudební nástroj. Solový ze Sušice.
4: Tak jako hudební nástroj by se to také dalo použít. Ale já vám teď ukážu, jak stačí jediným škrtnutím
5: dětem a blbcům sirky do ruky nepatřej.
1: Nepatřej,
6: nepatřej, nepatřej, nepatřej.
1: No tak to byl pěkný tanec. A co byste takhle řekli teď nějakou básničku, kdybychom si...
0: Dali? Ano, ano, Josef Václav Sládek, domove, domove.
2: Ano, domove, domove, ta je krásná.
4: To je pravda. A bude to zároveň důstojné rozloučení s domovem.
1: A tak to bude zase nějaký tanec, že?
4: Domove, domove,
6: drahý a jediný, nejdražší, nejsladší, nad světa končiny. Jinde jsou krásnější, jinde jsou šťastnější, ale ty snad všechny vlasti mi milejší. Josef Václav Sládek.
3: Vidíte, vidíte. Z básničky jste celý pryč. A kdyby to Josef Václav Sládek s námi byl, tak byste ho snědli.
1: Josefa Václava Sládka bysme nesnědli. Toho bysme na nosítkách nosili. Bavlně chovali. A z každého jídla by dostal tu největší flákotu.
7: Já jsem chtěl, aby jel Sládek s námi. Povídal jsem mu Pepiku, nechceš si taky odfrknout od rodiny? A on povídal, to bych rád, ale ne mezi lidožravce. Stačí, že si mě berou do huby školní děti.
1: Počkejte, počkejte. Vy říkáte básníku Josefu Václavu Sládkovi Pepiku?
7: No jo, to je můj kamarád.
1: Kecáš.
7: Nekecám. Ten je u nás v Úvalech pečenej vařenej.
2: Ten
3: je u nich v Úvalech furt.
7: Takové hezké české slovo máme.
1: Tak ty jsi ho viděl živýho. A jak vypadá?
7: No jak vypadá? Jak bych ti ho vypodobnil? Docela fešák.
1: Škoda, že nepřiletěl s vámi. Toho tak vidět na vlastní oči.
3: Ale náčelníku to by nebyl problém. Jestli chceš Josefa Václava Sládka vidět na vlastní oči, tak můžeš letět s námi.
4: To už letíme domů?
3: Ty ne, Cyrile, ty tady zůstáváš. Místo tebe by právě letěl náčelník.
4: Ale pokud jde o mne a o misijní práci, já jsem hotov.
5: No jen si nemysli. Než postavíš kostel, faru, zbytov.
7: To pak zbytov, ale i meli. Všimli jste si, co se letos urodilo i meli?
3: Strašně. V korunách stromu to vypadá jako nějaká orlí hnízda.
4: A víte, že i meli je cizopasník?
7: Jděte.
3: Pak jděte, ale jmelí. Všimli jste si, co se letos urodilo jmelí?
7: Co pak jmelí? Ale jmelí.
1: Co pak melí, je dobrá věc, ale jsou důležitější věci. Když my s vámi poletíme, myslíte, že bychom mohli navštívit básníka Josefa Václava Slávka K, že by nás přijal, že by nám třeba i, já nevím, ruku podal, to asi ne, víte.
7: Ale proč ne? To ti můžu zaručit. Tak, jak ti teď podávám já, tak ti v Praze podá Josef Václav Sládek. Teda Pepik.
1: Tak a teď pozor. Náčelník Holé neštěstí něco prohlásí. My vás nesežereme, my poletíme s vámi do Prahy.
3: Na večno. No. Tak, přátelé, nasedat.
1: A jak dlouho poletíme?
3: No, zvedá se Pražák. To je přímý vítr Afrika Praha. Budeme tam raz, dva, raz, dva, raz, dva. Vracíme se poněkud dříve, než jste nás čekali, ale nevracíme se s prázdnou. Objevili jsme dosud neznámý kmen lidojedu albínů, což se nepodařilo ani velikému Livingstonovi, ani středně velikému holubovi, o malém náprstku ani nemluvě. Náčelník tohoto kmene, Holé neštěstí, se rozhodl, že se nechá se svými pobočníky doživotně vystavit a později i vycpat v našem národním muzeu.
6: A žije Holé neštěstí!
3: Ale přátelé, setkání s těmito lidožravci nás málem stálo život. A víte, co nás zachránilo? Básnické dílo zde přítomného Josefa Václava Sládka.
6: A žije Josef Václava
3: Ano, za setkání s nima, za příslib, že by jim mohl podat ruku, byli lidožravci ochotni ušetřit naše životy. Nuže, já teď poprosím vážného mistra, aby byl tak laskav a šel na chvilku mezi nás a splnili jim to přání. Teď zase vrátíme našeho vzácného hosta zpátky mezi jeho blízké a na jeho počest na závěr si všichni zarecitujeme poslední čtyři verše křišťálové básně, ty verše, se kterými panu Sládkovi pomohl náš Jára Cimrman. Všichni to známe ze školy, takže když usnou lesy hluboké.
6: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, i nebesa, i sudánka jsou plny zlatých hvězd. Josef Václav Sládek,

0: to není divu.
1: To není divu, já osobně to přičítám veřejným sdělovacím prostředkům. Rozumíte?
0: No jo.
1: Od rána do večera nás stahují do tolika dění, že už člověk nemá v té hlavě skoro volný místo.
0: To máte pravdu. No. Jenom televize, co toho schystá za týden.
1: Ano,
0: víte,
1: no,
0: se plete člověku.
1: Moje řeč vidíte za sebou, nad dopisy diváků, dostaveníčko v Chebu a navrch detektivku. Jdete spát a přemítáte. Někdo v tom Chebu zabil toho Valdštejna, to je na beton. Ale vypátrala ta ostrá toho vraha?
0: No jo,
1: máte
0: kdo? Je taky, mě se plete Burešová ze Saský, buď a nebo a
1: no jo.
0: Nebo a ano.
1: Vím, ale zase musíme přiznat televizi, že díky jí jsme pořád vzdělaní.
0: Jo, to jo, ano, televize to vychovává.
1: Ano.
0: Ona i baví, ale hlavně vychovává.
1: Ano.
0: A ona jde za lidma. Víte, ona jde za váma až do bytu, že se za tím vzděláním nemusíte plahočit.
1: No ano, no to před 30 lety. Rozumíte, když ještě nebyla televize, tak byl nějaký Vomilka.
0: Jo.
1: A ten vždycky přišel do práce a agitoval. Chlapi, jestli pak víte, kdo to byl Marat? Francouzský revolucionář, Moulové. Kdybyste chodili do našeho vzdělávacího kroužku, věděli byste to. Nebo jindy zase přišel a říkal, chlapi, kdo to byl Gutenberg? Vynálezce knih tisku. Kdybyste chodili do našeho vzdělávacího kroužku, tak byste to věděli. A jednou to z party z toho jednoho to namíchlo a povídá, hele, Vomelka, my sice nevíme, kdo to byl Marat, jo. My nevíme, kdo to byl Gutenberg, ale víš ty, kdo je to Krampl? To je ten proutník, co ti chodí za ženou, když ty jsi v tom vzdělávacím kroužku.
0: To se dneska stát nemůže, protože televize každýho přišpendila k rodinnému krbu i Krampla.
1: Bane, taky to má svý stinný stránky. Povídala jedna paní takhle kolem vosní svýmu manželovi. Lojzo, představ si, že jsem četla, že televize, jo, ničí manželskou konverzaci. Co tomu říkáš? No a on povídal, to je blbost. No. A buď už sticha, začíná film.
0: Víte, oni... Oni jsou taky muži, kteří kvůli televizi zapomínají, že mají vedle sebe doma ještě pohlednou a žádoucí a taky žádostivou ženu. Že?
1: No, ano.
0: To já mám známou, právě tam má takovýho muže, ten přijde domů, sedne si k té bedínce čarovný, zmáčkne knoflík a kouká, ať je tam, co je tam, dokud tam něco je. A on, jak si jí chyběl takový ten, bych řekl, kousek měhy.
1: Já vám rozumím.
0: Tím znám. Tak se poradila s kamarádkou, zkušenou, a ta jí koupila černý prádlo. To, že pro je nějaký...
1: To je tutáč.
0: Jo, vzrušující nebo se... A ona si teda oblíkla doma ten tutáč, teda ten, to černý prádlo, a tak se jako naaranžovala na gauči, než on přišel. A on přišel, zapnul televizor, sedl si popad chleba ze sádlem. Teď se... Najednou něčeho lek při večerníčku, nějak Šebestová dala Machovi kvinde nebo co, a on jak se sehnul pro ten chleba, jo, taky vidí na tom gauči v tom černým prádle a povídá, Ježíš Maria, ono se stalo něco s babičkou.

Vážení přátelé, na všeobecné přání jedné slečny, která právě odešla, vám řeknu něco takového zajímavého o takovém pokusu, který jsem provedl s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu jen tak docela stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil. Tak já jsem mýval doma takové akvárium, asi takhle veliký akvárium, počkejte, já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Mrázova ulice číslo 28. Tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. No a ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova číslo 28. No a tam totiž každý dům má nějaký číslo.

0: Ty domy jsou očíslovaný, aby se to líp našlo, každý dům tam má nějaký číslo. No a ten dům právě, kterým já bydlím, ten má číslo 28. No a já tam bydlím ve druhém patře. Napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem potom je druhý patro. Tam já bydlím ve druhém patře. No a tam jdou takhle schody nahoru. No tak jdou, oni tam vlastně nejdou, my chodíme po těch schodech, to se tak říká jenom, že jdou schody jaksi. No a tam máme potom takovou předsíňku, tam máme dveře do té předsíně a takhle doleva potom máme pánský pokoj. No a v tom pokoji, jo, tam taky máme dveře do toho pokoje, taky máme dveře do toho pánského pokoje. No a v tom pokoji právě jsem měl na stole stát takový akvárium, asi takhle veliký akvárium asi. No, ne, takhle veliký akvárium asi. Asi takhle veliký bylo to akvárium, čtverhraný, čtyři stěny to mělo, čtyři stěny, takový dvě delší a dvě kratší stěny to mělo, ze skla, skleněný, víte, aby tam bylo, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, ze skla. No a v tom akváriu jsem měl vodu, jo a dole to mělo dno taky to akvárium, dole, víte. Až kdyby tam nebylo to dno, tak ta voda by tam totiž nikdy nedržela. To by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, tak ta by tam nedržela. No, anebo týden třeba, aby se tam mohli lejt vodu, tak ta by tam nedržela. Tak tam mělo dno, aby to líp drželo. No a v té nebo leta páně by se tam mohli lejt vodu, ta by nedržela tam, kdyby tam nebylo to dno, víte? Tak tam bylo dno dole, právě aby tam ta voda líp držela. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. Znáte zlatou rybičku? Tak ono to pravý zlato to není, to se jenom tak říká. To je nějaký duble nebo co, já nevím. To se tak říká jenom zlatá rybička. No a ta rybička zkrátka v té vodě plavala všelijak v té vodě, víte? Třeba doleva nebo různě plavala v té vodě. Nebo doprava taky, všelijak zkrátka plavala. No a potom jsem, jo, nebo dolů taky plavala, víte, různě, zkrátka, jak jí to zrovna napadlo, tak tam plavala. A potom jsem měl, jo, nebo nahoru taky plavala, víte, všelijak, jak jí to napadlo, tak tam ta rybička plavala v té vodě. No a potom jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem neměl v akváriu zase, toho jsem měl v takový kleci jako. Klec, víte? Znáte klec, jo? To je takový jako drát, víte? A pak je chvíli nic a zase drát a zase nic a zase drát. Samý takový dráty a nici a to jde takhle kolem dokola zkrátka a tomu se říká klec. No a tam jsem měl toho kanárka. Tam ale nebyla žádná voda v té kleci. Ta by tam nedržela samozřejmě. Ta by těma nicama unikala, víte? To bylo jenom takový vzdušný, bez vody zkrátka. No a tam jsem měl takový dva šprincliky a ten kanárek tak skákal vždycky z jednoho šprincle na druhý a zase z druhého, různě tam tak skákal a pípnul tak. No a já jsem vám to tak pozoroval a myslel jsem si, co by to asi udělalo, kdybych toho kanára, víte, dal do toho akvária a tu rybičku, kdybych dal do té klece. No tak jsem vám to tak udělal. Ale to bylo zajímavé, například ta rybička tam ani nepípla vůbec tam v té kleci, víte? Neskočila na šprinclík vůbec nic takového.
1: Co je to platný? To je odborník, to bude trvat ještě moc dlouho.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, Zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle. A co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Chupa, ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, víť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. A jednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraní. Zařval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
3: Tak přátelé, v tuto chvíli hezky, jak si dokážeš provětrat ten porculán, to je...
4: To moje vlastní zuby.
3: Tohle to je vlastní?
4: No jistě, a nejsou tak velký, jak se to zdá, to je optický klam. Já mám strašně malá ústa, ty zuby potom vypadají, že jsou velký.
3: Takhle ti to vysvětlili v dětství.
4: Ano.
3: No, já ti to řeknu asi takhle. Kdyby si měl mít ústa veliká tak, aby svou velikostí odpovídala velikosti těch tvých zoubků, tak bys měl tak velkou hubu, že by se ti koutky tady vzadu na krku potkávaly a slintal by si na límeček.
4: Tohle já řeknu Lucce Bílý.
3: Ano, to jsi vybral dobrého parťáka. Ta taky, když se usměje, tak jí půlka hlavy upadne dozadu. No.
4: A to jí řeknu.
3: Ale to jí neříkej, to nebudeme tady tohleto řešit. V tuto chvíli jsem, přátelé, zvolil téma zcela jiné, z úplně jiného úhlu pohledu na život. Je to téma, které nám udělá všem radost.
5: Sex.
3: Ne. Je to s, ano to ano.
4: Myslím, že budeme rozbírat kámasutu.
3: Nebudeme rozbírat.
4: Jsem se na to připravoval.
3: Nebudeme
4: rozbírat. Normální úchol. Víte, paní se smějete, víte, že vůbec 464 způsobů. No a já umím jenom dva.
3: No. Ano, na cibulce a na česneku. Téma. Přátelé, téma, které jsem zvolil, je téma s...
4: Svatba.
3: Ne, svatba ne, prosím vás. Už jsme ty strašné věci dali pryč. Je to sp...
4: Sp... Spirit...
3: Ne, není to spiritus.
4: Spiritus.
3: Ani spopelnění. Je to spo...
4: Spolek, přátel, že...
3: Sport.
4: Sport.
3: Sport je to, co povznáší ducha a povznáší tělo.
4: Přátelé, nesportujte. Říkám vám, radím vám dobře, sport je zdravý, nebezpečný. Víte, kolik lidí se při sportu už zabilo, nebo jinak při pochcípal?
3: Dávej si pozor na ty slova.
4: Každý sport je nebezpečný. Já si o tom vedu výstřižkovou službu. Hmm. Třeba skoky na lyžích. Jednou se tak zapích do země, než ho vykopali, vzniklo zakopané.
3: To je tím, že si na tom můstku jezdil v létě. Musíš jenom v zimě, v létě to drhne.
4: Sport je nebezpečný, opravdu. Ne. Nedělejte žádný sport. Jsem dělal karate. To jo. Je nebezpečný sport.
3: Tak to asi ano.
4: 4 roky jsem dělal Shaolin.
3: A co, ano. Zlomená ruka nebo něco?
4: Ne, první kolo, stál jsem ránu a v gatích byl kaolin. Nesportujte. Musíte... Každý sport je nebezpečný. Neexistuje jediná výjimka.
3: Třeba šachy jsou sport.
4: Šachy, přátel, to je velmi nebezpečný sport.
3: Ano.
4: Na šachové mistrovství světa v roce 1894 v pakistánském Rawalpindi, to je město, paní... Ujeli domácímu borci jakýmusi arbitráži Dévovi při přemýšlení lokty, který by se opíral o šachovnici a vypichnul si v oko vo vlastního pindíka. Nebo vo střelce. Teď nevím.
3: Prosím vás.
4: Vo věžku těžko.
3: Sport je velice záslužná a dobrá věc pro zdraví. Vemte si například ping-pong.
4: Ping-pong, to je nebezpečná věc.
3: Ano, běžíš, tak třísku si zadrhneš.
4: Horší věci se stávají. Na table tenisové mistrovství světa v roce 1920. Mimochodem, table tenis to je anglicky ping-pong, to je pro blbý, pane mladý. Se stala taková věc. Jeden z borců napálil míček takovou silou do otevřených úst soupeře, že se tento zápětí udusil, nepomohla ani vývrtka. Mně se to stalo jenom s tenisákem na tenise, rozsák dal smeč, já to chytnul do huby.
3: Tobě se to nestalo s tenisákem, tobě se to stalo s medicimbálem a ten tam zůstal do dneška nerozpuštěnej. Proč brojíš proti sportu? Ty bývalý aktivní sportovec.
4: Ano, přátelé, já jsem aktivně sportoval, no? Ano, pravdu, no. Kdo uhádne, jaký sport jsem dělal, přátelé, máte dneska možnost vyhrát sladkou odměnu.
3: Ale.
4: Je to hubička ode mě. Mám lehkou cukrovku.
3: Prosím tě.
4: Co?
3: Já to vím, který sport si dělal.
4: No tak hádejte, ne.
3: Skok do zdi.
4: Ne. Přátelé, já jsem závodně střílel z luku.
3: Jo, tohle myslíš.
4: Já byl lukostřelecký mistr Severočeského kraje ve střelbě na 50 metrů na běžící cíl.
3: No, nedělej si z toho srandu, nebudou ti to věřit.
4: Já jsem střílel za lokomotivu Ústí nad Labem. Mě říkali u nás v oddíle dokonce Wilhelm Tell. Pak jsem s kamarádem dělal takový číslo. Jsem mu sestřeloval za panáka jabko z hlavy na 15 metrů, no. A jednou jsem těch panáků měl už 8 a trefil jsem mu do jabka sem dne. Jabko jako jabko.
3: No, musím říct, že dělal lukostřelbu a říkalo se mu Wilhelm Tell.
4: Ano.
3: Vy, kdo víte, kdo to byl Wilhelm Tell, to jste asi všichni, že? Musíte uznat, že v oblasti lukostřelby to je velká pochvala. A já nerad, ale musím potvrdit, protože sám jsem slyšel, jak na něj na závodech rozhodčí volá: Tele, kam to střílíš?
4: Ne, Tele, Viléme, Tele, kam to střílíš?
3: Hinku.
4: Hinku, no, Jarmila na mě volali, ne?
3: Ano, to volali, ale Jarmila na tebe volali až ve sprchách, vole. Volali Jarmilo, to jsou pánský. A ty jsi se urazila, vzala jsi si lodičky a šla si.
4: Při tom lukostřeleckých závodech se stávají kuriozní úrazy.
3: Ano.
4: Při lukostřelecké mistrovství světa, bylo to v Mogulsku, v roce 1964, přesně to bylo v Kuzbas Ej Ajartul.
3: Všechny by určitě zajímalo, kde to tam je.
4: Kuzbas Ej Ajartul je hned vedle Kizilkej Chodžen Gurdžanu. A když to nevíš, vem si nápovědu 50 na 50. A nebo přijde na telefon. Se stala taková věc. Domácí borec, jistý Davletbaj v Jurtučučím, založil šíp, natáhnul tětivu a místo toho šípu pustil ten luk. Pic. A ten mu přivodil těžké zranění horní obličejové části těla a také dolní obličejové části těla.
3: Zase jedna důležitá věc.
4: Ano?
3: My všichni, jak tady jsme, na rozdíl od tebe, nemáme horní a dolní obličejovou část. My jsme dole jiný.
4: A víte, jak skončil ten chudák, ten Davletbaj? V Jurtučučím teďka v Tibetu zpívá v chrámech ty vejšky.
3: No tak dobře, jak se trefil do hlasivky a...
4: Takhle nízko.
3: Ale... Já nevím, já u toho nebyl, tak to byla nějaká starší vytáhná hlasivka, mně to je jedno. Hovoříme o sportu. Ano. Dáte mi jistě zapravdu, že třeba výborné pro zdraví je plavání.
4: To je nebezpečný sport, přátelé.
3: Ježíš, ano, jestliže neumím plavat, tak ano. Nelezu do hloubky. Ano.
4: Jistý James Foster, zvaný Sekáč z Baltimore, se rozhodl v roce 1905, že přeplave jezero Čad, hemžící se krokodýlama. Skočil z loďky do vody a ani nedopad. Přímo ze vzduchu ho vzali. Čuměl na to ze břehu nějaký Donald a vymyslel hamburger.
3: Já už nevím, kam mám ustoupit s tím sportem. Tak dobře, tak určitě bude bezpečný sport třeba... Turistika.
4: To je nebezpečný sport.
3: Ježišmarja.
4: Přátelé, v roce 1978 se vydal jistý turista na odpolední procházku v Alpách. A až v roce 89 ho našel známý alpinista Reinhold Messner v severní stěně Eigru ve společné domácnosti se stádem kamzíku. Už měli mladýho. Kamzíka.
3: Hele. Dávej si pozor, co říkáš, ano?
4: Ano.
3: Nikdy mi neříkali kamzík.
4: Vám vždycky říkali králíček, ano.
3: Ano, protože jsem takový hebký.
4: Ne, takový rychlý, říkali holky.
3: Hele, mně je to jedno.
4: Jste si na něco vzpomněla z domova, že jo, paní?
3: Ať je potvím, tak dobře, není žádný bezpečný sport.
4: No jeden byl, ten nám zakázali. To byla Spartakiáda. Tam se nemohlo nic stát. Moje maminka tam cvičila na té první. Moc jí tam líbilo. 9 měsíců potom jsem to narodil já.
3: Teď mi to došlo. Proč ty máš v rodném listě v rubrice Otec napsáno Armáda Československé socialistické republiky? Přátelé, já bych v tuto chvíli ještě pokračoval jedním tématem, abychom trošku udělali radost intelektuálně silnější části publika,
4: ano.
3: Což jste tady vy prakticky
4: všichni. Ano, intelektuálně silnější část publika to určitě lépe pochopí. Ano.
3: No, nevšímejte si toho. Soustřeďte se. Téma, které jsem zvolil, je téma po.
4: Po? Jako po akci? Ne.
3: Poe?
4: Poe, Alan Edgar Poe.
3: Téma je poezie.
4: Poezie, přátelé. Ano. Pamatujete, to bývalo víno. 20 stála litr. Co já jsem toho vytrunčil? Demižony, sudy.
3: Prosím tě, poezie, to je něco jiného. Poezie, to jsou básničky.
4: Básničky, že jste neřekl. Taky recituji.
3: Ty jsi někdy recitoval?
4: No jistě, já jsem vítěz festivalu Vybroušeného slova.
3: Upřímně, on to nebyl festival Vybroušeného slova. Ten festival se tuším jmenoval Festival vylízaného mozku. Ale vyhrál si, to je pravda. Tak dej něco do lidí.
4: Přátelé, já mám básničky, já si je sám píšu.
3: No, to se nedá nic dělat.
4: Většinou jsou to básničky o zvířátkách.
3: Ale To no. se hodí.
4: To se hodí.
3: To se hodí. Je jaro. Zvířátka vesele cupitají, dupitají lesními pěšinkami. Běží tam a z vesela zase běží
4: spát. V mých básničkách zvířátka ani nedupitají, ani necupitají.
3: Co to?
4: V mých básničkách zvířátka chcípají.
3: Prosím tě.
4: Samý smutný básničky o zvířátkách. Lidi jsou na ně zlí. Každou chvilku se někdo nějaký zvířátko upeče, že jo, paní? Jste byla králíka minulý týden.
3: Alois, to je první řada. Tady se jí kaviár. Králíci jsou od třetí řady dál.
4: A vzadu je chlebová partie. Pan mladý dokonce jednou zašláp jelena.
3: Ale zašláp. Drcnul jsem do něj autem, no.
4: Akorát parohy mu zůstaly. Na furt.
3: No jistě, zbytek musíte vrátit.
4: Odevzdat,
3: to patří mysliveckému svazu. Co jsem vrátil a oni řekli, pane mladý, že jste to vy, ty parohy jsou vaše. Se tam podepsali všichni členové, 16 jich bylo.
4: Ano, 16 ráka možná. No nic, kdybyste chtěli, tak vám nějakou básničku o zvířátkách můžu zarecitovat.
3: No?
4: Třeba tahle je pěkná, Kanárek, ale má takovou jednu vadu, ona je v ženském rodě.
3: Ježíš.
4: Já jsem jí psal, když mi bylo 10 a naši ještě nevěděli, co budu. Já jsem byl potom na operaci.
3: Ano, na operaci slepého střeva,
4: to která... nebylo slepý střev.
3: Bylo to slepý střev.
4: Bylo to slepý střev. Tak, jeden. Je to velmi vážná, dojemná, smutná báseň, tak byste se k tomu měli adekvátně chovat. Ano. Hoďte na tu paní dejku tam.
3: Prosím tě, nech to, ať si diváci sami užijí, jak uznají za vhodné.
4: Jste manžele, že jo?
3: Jak jsi přišel, teď to jsou manžele.
4: No pán si nevšímá, to je mobil starý.
3: Víš co, básničku si slíbil.
4: Slíbil básničku. No. Kanárek. Měla já jsem kanára, měla jsem ho ráda. Měla já jsem kanára, kamaráda. Kanár mi pošel, milý nedošel. Ke všemu jsem čapla černý kašel a zarděnky. Co?
3: Cože?
4: Cože?
3: To je všechno.
4: No to je všechno, jsem s tím byl měsíc v nemocnici, zarděnky. Ještě k tomu černý kašel.
3: Takhle se dělají
4: no,
3: verše.
4: No to je, tomu se říká poezie všedního dne.
3: Tohle je poezie no, velmi nevšedního
4: to dne. To mám od Volkera, Volker mi v tom pomáhá. V tom
3: tvým vzorem je Volker?
4: Ano, no Johnny Volker mi pomáhá.
3: A to ti u týdla musel se hodně nadřít. Tam byl s celou rodinou, ne? I bratranec Fernet přijel. Sestřenice Zelená taky se zúčastnila.
4: Tahle básnička je taky pěkná o zvířatkách. Měl krteček domeček, rošláp mu ho chlapeček. Blbeček.
3: To nejde. Ti lidé chtěli kvalitní básně.
4: Já jsem dokonce vydal sbírku básnickou. Ministerstvo školství mi vydalo, to je pro děti předškolního věku. To je taková výchovná poezie.
3: Tobě vyšla sbírka?
4: Ta básnická sbírka, kterou jsem vydal s ministerstvem školství, se jmenuje Elektrický proud přítel člověka. Nevěděla holčička, že probíjí lampička. A teď už to ví, hrobečku cítí, že spí.
3: No to je výborný.
4: No aby děti věděli, že nemáš sát, kam nemají. Jsem teď připravil druhý díl. Plyn přítel člověka. Nevěděl mladý vojáček,
3: vojáček,
4: že uchází mu plynový sporáček. A než se to dozvěděl, i s baráčkem odletěl. Remek.
3: Ne.
4: Kosmonaut. Fuč. I s domkem na oběžnou dráhu.
3: Prosím vás, přátelé, dovolte, abych nyní zarecitoval já ze své sbírky křehkých veršíků, kterou jsem nazval Otvírejme studánky korečkovým rypadlem. Ono to jde rychlejš, víte.
4: Tak to bude dobrý.
3: Já jsem zvolil báseň, která se jmenuje Konflikty 21. století.
4: Co to? Něco vám upadlo? Že se ohýbáte?
3: Nic mě neupadlo.
4: Ne to,
3: to já takhle recituji.
4: Jo, takhle.
3: Používám výrazové prostředky. Jo, já jsem recitoval v Kamenném divadle.
4: Výrazové prostředky? Ano. Proč se tomu říká výrazové?
3: No, oni mě po půlce vyrazili.
4: Vyrazili.
3: I s těma prostředkama. Ještě tam pracuju, ale s jinýma prostředkama.
4: Čistícíma. Ano, no, nevadí. No. Prosím, pane mistr, propr. Pane příště, velmi napínavý tohle, to ano, to je hezké. Tohle.
3: Tržena je košile, kuž bobo, tvoj.
4: Srdce tohle.
3: Jenž včera byla nová. zničila jí přesně jdoucí kola tramvajová. I hned jsem se vymrštil a ač mám sílu vždycky, jak strch jsem trolej, hned mě stlouk mocně prout elektrický.
1: No jo, no.
3: Děkuji.
4: Vynucenej potles s poklonou.
3: Ne, ne, ne. Kvalitní publikum.
4: A víte, děkuji, že to je na vás ještě vidět?
3: Co pak?
4: Jak vám ten prout namlátil.
3: No, tak.
4: Hlavně v obličejové části ksichtu.
3: No, tak.
4: Ne, to je jedno. Taky zkusím ty výrazové prostředky.
3: Co to je tohleto?
4: To je to karate.
3: Ano, tak to sem netahej. Jestliže chceš recitovat, tak to musíš prožít.
4: Prožívat.
3: Rozumíš?
4: Ano.
3: Soustřeď se. Jsi soustředěný?
4: Ano, jsem.
3: Poezie, to je váška, která se vznáší nad modrou tůní.
4: Váška se vznáší nad modrou tůní. Tohle není váška, to je Parkinson.
3: Tak dobře, jak ty si představuj tohohle broučka, no. Vznáší se ten tvůj Parkinson nad modrou tůní. Ty musíš být celý protchnut tou básní. Přirozeně. Tak. To je ono, to je, no vidíš, že to jde. Cítíš to uvolnění?
4: No ještě ne, ale za chvilku určitě.
3: Ano. Tak dobře, no tak ne, už se do toho vžil, no.
4: Básnička je to o lásce.
3: No, když to se zrovna hodí tady tohleto k lásce.
4: Mně se rozjíždějí nožičky.
3: To si jako malé děvče psal poměrně zajímavé texty.
4: To není ještě básnička, to je pravda.
3: Jo, takhle. No tak Heidi, Heidi k básničce.
4: Vypadám jako Hašek v bráně. Ne.
3: Tak jeď.
4: Na lavičce v parku držel jsem jí za ruce. Kdybych, tak bych. Koupil bych tebych. Jsem to zapomněl.
3: Co je, jak to zapomněl?
4: Ne, tak stojím, tak jsem dostal křeč do mozku.
3: Alois, kde nic není, ani křeč nebere. Tak znova, ale nemám to rád, no.
4: Na lavičce v parku držel jsem jí za hlavu. Kdybych ji držel radši za ruce, nezdechla by se mě prkenice.
3: Teď se omluv.
4: Proč?
3: Všem, kteří to poslouchají, omluv se.
4: To je hezká básnička.
3: Já ti říkám omluv se.
4: No, tahle je taky pěkná. Moje milá Andula, od pití je odulá.
3: Já tě varuju.
4: Kdybych do ní pích, poteče z ní. Pivo!
3: Prosím tě, ty nemůžeš dělat básně.
4: Proč ne?
3: Protože nemáš ten cit k tomu.
4: Cit nemám,
3: ty
4: jo.
3: Ty vůbec nemůžeš pracovat s češtinou.
4: S rytmem.
3: Vůbec ne, to nejde prostě.
4: Ale, no, ale veršovánky mi jdou, já dělám reklamní slogany pro firmy.
3: Ale špatný.
4: Teď to kupujou lidi.
3: Ne, je to špatný. Vzpomeň si, jak nás hnali z té Plzně.
4: No, to je jediný případ, ale no, dobrý slogan.
3: To byl fofr, že jsme se zastavili až v Rokycanech. Poškrábali mi auto v domnění, že bylo jeho. To bylo, představte si, on se snažil vnutit managementu plzeňských pivovarů akciové společnosti slogan Pivo Gambrinus vypije i Rus. To jsme mazali, to byl fofr.
4: No, co je na tom špatnýho? A vaše slogany jsou taky dobrý, jak nás hnali s tím Mladý Boleslavy. Řekněte to lidem, jak jste dělal ten slogan na tu Škodovku.
3: To jenom nepochopili, to byl nepochopili, dobrý ten slogan.
4: Jo.
3: Tam to nepochopili.
4: No tak ho řekněte, ať věděj, no.
3: Vemlouvavý hlas říká, vůz Škoda, vůz na celý život. Vůz, který už nikdy neprodáte.
4: A už jsme jeli. To je na té úrovni, jak to byl ten slavný slogan pro ty dvě firmy, jak mě dali k soudu.
3: No. Kerej?
4: Nejlepší pedigree pal je z masa koček, který žerou výzkaz.
3: To bylo smutně.
4: No, jsem to potom popravil, já jsem z toho hezký slogan, ale taky se jim nelíbil. Víte, proč je váš pejsek zdravý? No, protože žere pedigree pal. Víte, proč je vaše kočička zdravá? Protože žere výzkaz. Chcete být taky zdravý, žerte kočky a bzy. A to věděl. Hezký slogan.
3: No.
5: Tady má.
6: Ty už se vracíš, miláčku.
5: Jak to už? No snad akorát, ne?
6: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
5: Už zase začínáš, už zase začínáš.
6: Ne, pokračuju.
5: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
6: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
5: No prosím. Tajím, no. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí představit kino, prosím tě.
6: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
5: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
6: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
5: Maria. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
6: Stálo to vůbec za to?
5: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
6: Se to jmenovalo?
5: Ale ne, jestli já mohu.
6: Jo, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
5: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to...
6: Sama, viď? No.
5: Sama.
6: Nebo to tak vidíš, že to neuvidí.
5: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.

0: pondělí se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající berinku doma sama, celou sobotu.
1: No, tak prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
0: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérách nejsou.
0: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je vařící.
0: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
0: Opravdu?
1: Tak budeš mluvit ty nebo já.
0: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl, víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
0: Jo, a co děj?
1: Prosím?
0: Děj.
1: Jaký děj?
0: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku, víš? Představ si sluneční den. Dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
0: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých spřežení.
0: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
0: No, musím. Pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
0: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
0: Na co ti filmaři nepřijdou?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky jako vysokoškolák.
0: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
0: Jo, on jako ty, viď?
1: Prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
0: No, no.
1: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí jakéhosi města a tu spoza rohu.
0: A odkud?
1: Spoza, no, za rohem, no, se vynoří dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
0: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
1: Ježišmarja, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej, to jsi nevšimla?
0: Ne, já to neviděla.
1: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla, byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový žlem, žlem, žlem.
0: Jo, to by si nerádi, v rozhlase to znám, no. Pokud to natočil.
1: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář, víš, že je to ona. Chápeš? No, stejná tvář, no.
0: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
1: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá. Žijete v mých vzpomínkách. Poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva...
0: Ta Eva je od té pumpy.
1: Jo, a tak ona ti povídá. Ne, ne, to není možné, to není možné. Já se narodila až v 47.
0: Ono, jestli si neubírala, víš?
1: No, prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, víš, povídá. No. Sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
0: Nestyda.
1: No, počkej, rajčata, jo, co, jo. Co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo, moře. Na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou a hádej, kdo to je.
0: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
1: Ano, přesně tak, jenže obrácení.
0: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak někdo nevymyslel.
1: No počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
0: Jo, tak ono to má pokračování.
1: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty si dělala celý večer?
0: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula.
1: Nebude.
0: A nic, no, nic.
1: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
0: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.
2: Tady běhám po chodbách a nevím, jak to, já tady hledám právní poradnu.
3: No tady to je, prosím. Tady máme samé takové cedulky, které ukazují, kde ta právní poradna se nachází. Šipky jsou.
2: Aha, šipky, no jo. No já hledal právní poradnu, a ne šipky. Jsem tady dobře, teda na místě, že ano?
3: Zajisté, co si přejete? Prosím?
2: No, a vy jste tady jako takovej, který má přes tohle něco jako dělat?
3: Samozřejmě, já jsem tady referent.
2: Co jste tady?
3: Jako referent.
2: Ale jděte.
3: No.
2: No a
3: Vy jste doktor? Ne, jsem právník, prosím. A doktor ne? Také přirozeně. No jo, to je dobře. Je vidět, že jste se dobře učil. Že jste právník. To s tím nemá co dělat. Co si
2: no
3: chcete?
2: Má, já mě záleží na to, abych věděl, jak jste se učil. Ale... Ty mohu říct každej, že jo? To je... Já si po vás budu dávat pozor. Tak...
3: No, květři.
2: Tak já jsem si tady udělal takový škicle, abych na nic nezapomněl, víte?
3: Tak prosím, no.
2: Pane poradno. Já bych vám to strašně rád pověděl od začátku.
3: To je důležité.
2: Začte rozumět při vašem vzdělání.
3: Ano.
2: No, ano. Tak u nás v domě,
3: ano.
2: Jako co bydlím,
3: ano.
2: Nenudím vás?
3: Ne. Ale říkáte to trošku pomalu. Venku čekají lidi. A vy
2: no jo, no, čekají lidi. Já zase jsem zvyklý mluvit volně.
3: No.
2: Tak zkrátka u nás v domě spadnul jednomu pánovi kořenáč.
3: A co se mu stalo?
2: No rozbil se. To už se mu stalo, no.
3: Tomu pánovi.
2: No tomu pánovi nic.
3: A jak je to možné, to měl ale štěstí.
2: No, on tam nebyl.
3: On tam nebyl?
2: Ne.
3: No, tak pokračujte.
2: No, a dole šel zámečník se psem.
3: A nač potřebuje, prosím vás, zámečník psa?
2: To je to. Moje žena říkala taky. Na co potřebuje zámečník psa?
3: Ovšem.
2: Jo.
3: No.
2: No jo.
3: No a co dál?
2: No počkejte, to je právě to nejzajímavější.
3: No.
2: A ten květináč.
3: No.
2: Nebo ty se zlobíš mužika kořenáč. No. Ono je to trošku těžší, víte?
3: To je stejné, no prosím.
2: No není, květináč je prázdný a kořenáč je jak spaný. No to je jedno. A ten květináč spadnul tomu psovi zrovna před šumák.
3: No tak to se vlastně nic nestalo.
2: Nestalo, já vám dám, nestalo. Jako by se nestalo, jak se to veme. No. Ona toho psa ranila mrtvice.
3: Co?
2: No mrtvice.
3: Toho psa ranila mrtvice.
2: No bojte, jak hrozně. Koukete, kdyby vystešel a spadl před váma květináč, vás by taky ranila, kdyby vám spadl kořenáč před čuma. No, já jsem pane profesore, to tak nemyslel.
3: No tak co se jiná, tak
2: co se jiná, to je...
3: Zahranila mrtvice.
2: Jo.
3: To se nestává přeci.
2: No jo, nestává, tomuhle se to stalo.
3: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
2: ne,
3: bylo?
2: Ne, to byl ratlík.
3: Ratlík, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
2: No zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi protože mu byl asi 15 roků. No to tak... víte, to už se hodně třese ratlík.
3: No jo, no
2: on
3: tak...
2: se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když měl 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
3: Podívejte se,
2: já
3: to
2: se
3: vlastně
2: dívám.
3: Ten pes pošel stáří. Ne?
2: No já si to taky myslím, ale ten krejčí říká...
3: Jaký krejčí?
2: No tomu patřil ten pes.
3: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
2: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
3: Ale vy jste říkal, že patřil tomu krejčímu.
2: Ale víte, pořád nějak šmodrcháte a pořád to, tento, ten krejčí měl psa a ten krejčí se jmenoval zámečník Karel.
3: Jo, tak. No a dál?
2: No a ten pes, ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
3: No?
2: No a já jsem smutný.
3: Kvůli tomu psovi?
2: Ale ne, po tátovi. Já jsem Václav smutný.
3: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane smutný?
2: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
3: No.
2: Já jsem to viděl.
3: No.
2: A já mám být jako svědek korunovaný.
3: No. Co?
2: koruní.
3: Koruno. A o co vám vlastně jde?
2: No, on ten zámečník, co je krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídal, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mně třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstruhejte. No, abstruhejte, no to vy neznáte.
3: Abstrahujte.
2: Co?
3: Abstrahujte.
2: No, když to vidíte, tak se se mě ptáte.
3: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
2: No.
3: No tak a co dál? Tak co vám řek? Tak, no.
2: Nenudím vás, pane.
3: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
2: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete? Hovoďte.
3: No jo. No a co bylo dál? Co vám říkal?
2: No. No, se... že jako, se tedy zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsvědčím,
3: no?
2: Že ten Ratek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
3: Za co?
2: No, za co, Jezus, mante, vy jste tupej. No, že bych to jako řekl.
3: Počkejte.
2: Kam?
3: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
2: No, on povídal. Když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocenej a že měl policejní výcvik,
3: Počkejte. Vy počkejte.
2: Já čekám. No,
3: já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
2: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva. Ale
3: to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
2: Ne. On nikom nemluvil a o sobě taky ne.
3: Podívejte se, pane Smutný.
2: Cože?
3: Podívejte se, pane Smutný.
2: Když vy odkud mě znáte?
3: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
2: No jo, to jsem.
3: No tak.
2: No jo,
3: tak když s vámi mluvil, tak vám řekl. Když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
2: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
3: Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
2: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A on vás... se sem jdu zeptat.
3: No jo, dobře, ale... On vás naváděl?
2: No, nenaváděl.
3: No tak co vlastně chcete?
2: No, Jezus, mare, já to věděl, že to bude těžký případ.
3: No.
2: No, já zkrátka u nás do mě, co bydlím.
3: No.
2: Raště rozumně.
3: No, rozumím, no, prosím.
2: Při vašem vzdělání.
3: No.
2: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
3: No, to jste mi přeci řekl.
2: To už jsem vám říkal.
3: No, ovšem.
2: To je zajímavé.
3: No.
2: Tak to by bylo všechno v pořádku.
3: No to je vyřízený.
2: Zdeníváte se, že jsem vás držel.
3: Ale vůbec ne.
2: Ne, no tak to jste hodnej.
3: No.
2: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
3: No.
2: Co jsem dlužen?
3: No to je bezplatná poradna.
2: To je bezplatná poradna.
3: Všem, to je zadarmo.
2: No tak ono to bez toho zavíc nestále.

0: Kvído sežení. Je mi trapné o tom hovořit, ale jednoho dne mě matka zvedla sekerou z pece a pravila s neznámým mě přízvukem v hlase. Kvído, mám tě ráda skoro jako vlastního syna, ale takhle to dál nejde. Musíš se oženit a přestat hnít. Po 40 se schánějí děvčata těžko. Mně je 106 a cítím, že slábnu. Již stěží vyšplhám na topol, když vyhlížím do kraje, nevedeli otce dráb. A ráda bych se dočkala vnoučat. Je to snad moje vina, že jsem panic, rozčil jsem se. Však víte, jak moje známosti neslavně dopadly. A nikdo nemůže říci, že se nesnažím. Již v 7. třídě jsem kroužil kolem učitele Kubiše, který hlasem připomínal ženu. Bane, děvčata o mě nestojí, jen si se mnou hrají, zůstanu starým mládencem. Budeš trpět samotou, řekla varovně matka. Důchodce mýval také v mládí, pohrdl ženami a minulý týden ho ranila mrtvice z touhy v erotickém dusnu při filmu Lásky jedné plavovlásky. Oj, to se mi nestane, ocekl jsem. Chodím jen na sovětské filmy. Ty jsi byl vždycky blbec, Kvído, zahřměl otec. Musíš překonat prvotní ostych k něžnému pohlaví. Žen je víc, pitomče, každá touží být počepcem a ty nejsi partie k zahození. Postavu máš jak Spejbl, nápad jak Hurvínek a tvých 60 z cihelny, když pěkně naprkno každého prvního vyrovnáš, si manžel k pohledání.
1: Já se zeptám něco. Řekl jsem svých 600 nebo 60.
2: 60.
1: To opravdu i na socialismus bylo málo. Tak myslel, že dělám srandu. Takže, pane režisére, já to trošku vrátím.
0: Postavu máš jak Spejbl, nápad jak Hurvínek a svých 600 z cihelny, když pěkně naprkno každého prvního vyrovnáš, si manžel k pohledání. Myslíš, otázal jsem se nedůvěřivě, nešprýmuješ jako Ondy, když si mě poslal do lékárny pro semtele. To byl april, tupý synku, ale dneska máme 1. dubna. To je pravda, řekl jsem, jdu se oženit. A začal jsem se oblékat. Jdeš ven, Kvído, probudil se dědeček. Vyzvedni mi na obci žebračenku na příští týden. A mě přineš žejdlík lihu, volal praděd ze síně, kde pálil samohonku. Ale já už jsem nikoho neposlouchal. Slušně ustrojen vmísil jsem se do proudícího davu přímo před naším domem na Václavském náměstí. Dnes se ožením, opakoval jsem si pevně. U muzea stál pán s dámou, která se mi líbila. Pardon, nepřepustil byste mi tuto kůstku? Požádal jsem ho slušně. Nech nás, Pejble, řekl muž a táhl dívku do muzea. Obrátil jsem se tedy jinam. Před domem potravin stála pohledná prodavačka losů a lákala lidi, že šťastný los jim pomůže z bídy. Chcete být mojí? Oslovil jsem jí mazlivě. Kolik dáš? Optala se prakticky. No, 600 na prkno každého prvního. To jako pozornost? Ne, to je moje mzda. Tak to ne. Na socialismus to sice není málo, ale pro mne jo. Já čekám na prince s tmavší pletí. Slušně jsem se uklonil, koupil si los, abych nevypadal jako fouňa a šel dál líčit pasti.
1: Netrpíte samotou, dámo?
0: Otázal jsem se dívky, která sebou křečovitě trhala před suprafonem v rytmu jakéhosi šlágru. Počkej, až dohraju, brácho, řekla mi a zavěsila se do mne, takže jsem musel převzít škubavé prvky. Trochu mě to překvapilo, ale už jsem slyšel otázku, kdo tě učil Holandsko? Chtěl jsem se přizpůsobit a odvětil. Chceš se bavit o zemáku? V tom dohráli. Dívka sebou ještě několikrát trhla a vyhrkla. Tenhle flák miluju. Mohl bys mi půjčit bůra? Půjčil jsem jí ten obnos, abych si ji zavázal a začal jsem řeči o manželství. Pověděl jsem jí všechno o sobě, o mé peci, o naší rodině, o cihelně a že zítra by mohla být i mou před Bohem i před lidmi. Protože nic není na překážku, neboť 15 let již jistě dovršila. To jsem dovršila včera, pusinko, odpověděla. Zajásal jsem. Zákon je na mé straně. Rodiče jistě své svolení dají, zvláště když se pochlubím, že jsem v 45. jako první viděl sovětský tank v Praze. Má to ale jeden háček, ozvala se nevěsta. Můj je se mnou už 3 roky a tahá se o rozvod. Zesmutnil jsem. Nic si z toho nedělej, žužlíku. Když se budeš chtít se mnou pobavit, přijď do Demínky. Nemáš cigáro, Bobe? Šel jsem dál se sklopenou hlavou. Čas ubíhal a nevěst nepřibývalo. Zkusíš to jinak, Vído, řekl jsem si a začal se plouživě šinout za dívkou, která vypadala velmi spořádaně. Černá jubka, široká sukně až na zem a pěkný květovaný fjertoch. Stopoval jsem jak Vinetu, rudý gentleman, až do obchodního domu. Prohlížela si zboží nevinnýma, rybýma očima a už se mi chtěl oslovit, když dáma jakoby nic chovala do fjartochu plnicí pero a po širokou sukni ukryla štůček anglické látky. Zlodějka, chmatařka, látku a plnítko bere, tady musí jít cit stranou. Zašel jsem k tajnému policistovi, který dokonale maskován v gumovaném plášti a koskované čepici s nechtem, stál nenápadně stranou a zřejmě náhodou nic neviděl. Zadrželi jsme tu podvodnici a detektivy z úřední moci demaskoval. Jaké bylo však moje překvapení, když z pohledné dívky se vyklubal můj děd. Když mě uviděl po boku strážce zákona, lapal po dechu a pak mi spílal nejhoršími jmény. Volá je na celý dům. Teď ještě ty idiote můžeš prozradit, že tvůj otec utloukl předsedu místního národního výboru Hrušní a vědí o naší rodině všechno. Mohl si mít bohaté Vánoce, tulpasy, a teď musíme spoléhat opět na Červený kříž. Utekl jsem z dosahu starcových slov, ještě z dálky jsem zaslechl, jak žádá policistu, aby jeli na Holport. V tom mě zamrazilo v zádech. Na chodbě u sochy hojnosti stála dívka a plakala. Ozval se ve mně rytíř. Mohu vám něčím pomoci? Podívala se na mne skrz slzy. To půjde těžko. Jen se mi vyspovídejte. Svěřená bolest trápí méně. To nepochopíte, dobrý muži, řekla dívka a pohladila mě. Krásný pocit projel mi tělem a pohladil se mi také. Pak jsme se chvíli střídavě hladili a plakali. Nakonec se mi svěřila. Kamarádky ze svazu mládeže se jí smějí, že ještě nemá chlapce molotce a že její otec buržuj známý, který zatajené pruty zlata na půdičce ukrývá, každého solidního nápadníka důdkami zažene. Rozhodl jsem se, že se postavím proti tomu draku sedmihlavému, jehož 48. rok nepoučil a ručku v ručce vyrazili jsme na vinohrady k dívčiným rodičům. U vrat mohutné vily stál sluha ve fraku, pohrdavě si změřil můj hubertus a požádal o navštívenku. Pán jde se mnou, Alfréde, pravila slečna. Promiňte, milostivá, ale tento týden je to již 3. žebrák. Toto je můj nový ženich vrátný. Pardon, to je jiná. Berete si ho vy. Vešli jsme do zahrady. Všude puch květin. Omylem jsem pozdravil mramorovou sochu, která vypadala jako živá. Obešel se mi a spadl po břiše do jezírka plného blatouchu. Zahradník mě vytáhl kosou a já se znovu zavěsil do své vyvolené. Pak jsme došli do salonu. Dvakrát jsem sice upadl na schodech, ale byla to vina koberce. Si své rázný, miláčku, šeptala mi Lucie a postrčila mě do jídelny, kde se právě hodovalo. Nechte si šmakovat, popřál jsem hlasitě a vylil vodu z rukávu. Podívali se na mě nechápavě, ale to už mě Lucie představovala. To je Kvído, dělník z cihelny. Snad soudruh mohl počkat, až přejde oběd, řekl otec a zamračil se. Je to můj ženich a ráda bych ho přizvala ke stolu. Otec začal divně frkat a paní zřejmě matka pravila, že to jsou hloupé vtipy při jídle. Myslím to vážně, dupla si Lucie. Ať pán přijde za rok, to už budeš vdaná, křikl otec. Teď si ještě dítě a vysrkl ústřici. Ustoupil jsem překvapením nad tou hrubostí a nechtěně brnkl loktem o sloupkové hodiny. Chtěl jsem je zachytit, ale strhl jsem záclony a co čert nechtěl, přímo do krbu.

0: Já jsem se s Frantou seznámil, to je hrozně vlastně dávno, před jeho smrtí. A to on hrál taky v Mahenově divadle, že tam byl takovým gladiátorem, tam hrál jedno z takových bojovníků. Šermoval tam dokonce, a potom přišel do divadla na Promázku a tam jsme se začali znát líp, protože jsme spolu pracovali, ale už tehdy vlastně si pamatuju, že o Frantovi kolovaly různé historky a vlastně takové legendy a mýty. Že on už byl mýtem vlastně předtím, než jako většinou se mýtus rodí teprve až po smrti toho hrdiny. Že? A Franta vlastně byl mýtem už zaživa, byl jakousi legendou nejenom brněnskou, ale vlastně českou. A když jsem už jako mladý kluk někomu řekl, odkud, nebo kde žiju, že žiju v Brně, tam už tam je ten Franta Kocourek. A ten mýtus a ta legenda vlastně by nějakým způsobem pokračuje teď, když už Franta tady není mezi námi. A v takové ty rovině vyprávěcí vidím, že už i poslouchací, pojď o Frantovi desky vznikají i v knížkách, taky jsem tam se objeví Franta a známe jeho poezii a tak dále. Takže vlastně vždycky si říkám, že ta legenda a mýtus, protože jsem ho měl moc rád, tak se musí nějakým způsobem, musí se v ní pokračovat, musí se předávat dál. Na komu? Dětem, že jo? Nebo těm nejbližším mladým děvčatům třeba. Co bych asi to o tom Frantovi řekl, jaký vlastně on byl, co vlastně bych chtěl udržet v těch vzpomínkách, protože vzpomínky vlastně vadnou s těma lidma, kteří vadnou a potom ty vzpomínky pokračují v těch, kterým to bylo vyprávěno a potom ty vzpomínky pomalu můžou vyhasnout, až třeba v té třetí generaci už o Frantovi třeba nikdo nebude vědět nic, čemuž ovšem nevěřím. Tak já tomu mýmu klukovi, třeba tomu Vladimírkovi, kdyby měl vyprávět o Frantovi, jakože mu vyprávět o něm budu, tak určitě mu řeknu, že Franta vlastně byl klukem, jako je on. Jenomže klukem o mnoho starším a že ten kluk v něm prostě zůstal. Franta si strašně rád hrál, jako hrál si se sebou samým a to není jenom, že bych chtěl předvádět svoji sílu nebo co všechno dokáže, vůle a trénink a síla, ale taky, že vlastně si sebou pohrával a pohrával si sám se sebou a taky si pohrával se svýma kamarádama, prostě by zůstal pořád klukem, i když obalený jako takovým tím silákem, že? A to je strašně důležité, asi zůstat tímhle klukem a proto asi si pohrával potom se svým milým kamarádem, s ním Rudým, že jo? Protože Rudy byl nádherný, zase další kluk. On trošku byl vlastně intelektuálně nesmělý, že? Ale byl strašně příjemný člověk a Franta ho měl skutečně rád. Já na začátku si pamatuju, když jsem je znal, a tak jsem si říkal, to je teda těžký zneužití, jako ty podstaty lidský, ty nevinnosti toho Kovandy. Ale postupně, když jsem to poznal, tak oni měli k sobě hluboký vztah a velice rádi se měli. A oni si spolu hráli opravdu jako dvě děcka. Oni zůstali dítětem, zůstali klukem, což strašně se mně líbí.
1: Přátelé, protože teď uvidíte scénku z úřadu, já nemůžu vydržet. Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesl jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto

0: úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rozsah začal nadávat, my jsme se začali divit. Vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rozsah řekl památnou větu, ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Pak jsme se tomu všichni zasmáli, rozsah mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně dvě, tuhle jsme si vybrali. Původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek. Kolem v ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane Rosák. No, takže prostě on byl rád, že to také dopadlo. Podal mi ruku. Na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď seš na řadě ty. A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera. Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte? Že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mi to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, buha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám. Oni říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyli to ptákovi. Ale to já jsem ještě nevěděl, prostě já tam pak šel. Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel, ty na mě koukali jak na zjevení. Co jsem to přines na kontrolu? Já nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád, aby byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný, okamžitě jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prviti tu kameru? He? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjeveny z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem ji ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hraje dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo. Opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle! Vy myslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. Ty země byly úplně skoprnělý. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když cíba. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou zaplacené daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na vomdlení. A mě už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Zbav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní vykrvá. Takhle jsem si ji dal k hubě a já jsem a šuba, duba, duba, duba, holky, končíme, holky, končíme, holky, končíme. Ty byli úplně na mrtvici a já jel a teď jsem říkal, tak, a kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není a ta bude tady, ta je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se na mě tak podívali. Ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečenej rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Dobře zašitej frajer. Když se u mě Marina zastavil, aby mi řekl, že ve městě je cirkus, nějak to se mnou nejelo. Nemám cirkusy moc v lásce, je tam buď horko, nebo zase zima, a v každém případě puch. A ke všemu to, co k nám jezdí, ani pořádný cirkus není. Je to obyčejný, o něco větší stan, plný záplat a zbytečného hluku. To já mám mnohem radši, když jsem někde pěkně v teploučku a takhle uklízený si vymýšlím různý ptákoviny. Nade všecko mám rád tohle vysedávání, připadám si jako naložený v nějaký zvláštní marinádě, která mě omývá a prostupuje jak utopence v láhvi. A jestli něco nemiluju, tak je to násilí a kravál. Takže jsem jenom mávl rukou, když mě Marina říkal o tom cirkusu. Jenže tentokrát, i když na mě jinak celkem dá, si prostě nenechal poradit. Hučel do mě jako beran, že tam spolu musíme jít. Řekl jsem mu, vykašli se na to, nech to plavat, je to volovina. Ale nemohl jsem se věčně dohadovat s chlapem, který má skoro 2 metry a ruce má, jako já jsem celý. Mně je totiž 14, ještě chodím do školy, mám brejle. A jak říká Marina, jsem takovej inteligentní suchar. On je ze mě vůbec tak trochu vedle, protože jsem mu jednou napsal pár dopisů a to na něj udělalo nesmírný dojem. Zkrátka, my jsme s bejvalým šífákem Marinou kámoši. No tak jsem nakonec volil a šel se s ním podívat na náměstí, kde právě stavěli stan. Bylo tam ještě pár baringotek a jeden kolotoč už fungoval, no ale pršelo a byl na něj smutný pohled, jak se tam tak prázdně točil. Stáli jsme před stanicí autobusu, kde moknul první vylepený plakát. Podívej se na to pořádně, řekl záhadně Marina. Tak jsem si ho důkladně přečet od zhora dolů. Tak co na to povíš, hochu, šeptal důležitě. Zůstal jsem na něj koukat. Ty chceš zápasit s tím medvědem. No konečně, ulevil si a šťastně se usmál. Už ses někdy s medvědem pral? Povídám a polilo mě horko, zachmuřil se. Jo, jo, párkrát už jo. Už jsme se s Arturem v životě viděli. I když si pokaždý říká jinak. Zabodl prst do písmen před sebou. Tady taky píšou, že pro vítěze je 300 korun, je to tam? Potvrdil jsem to, ale namítl jsem taky, že se mi to zdá celkem slabá náplast na ty šrámy, o ostudě nemluvě. Díval se na mě jako na blázno. Tak moment, ty vážně věříš tomu, že je to medvěd. Ty si myslíš, že by tahle banda, která co viděla, to proleje hrdlem, uživila medvěda? Nevěděl jsem vůbec, o čem mluví. Musel to na mě poznat, protože mě poplácal po hlavě a vážně dodal. Žádný Artur, ale podvodník, co se nechává zašít do kůže. Já ho dobře znám. Nevěděl jsem tenkrát, že to dělá taky tak trochu pro mě. Marina si při řeči olizoval rty. Budeš se na to dívat z první řady, suchare, aby ses přiučil. Kdyby si takhle ty rty lízal kdokoliv jiný, tak bych přísahal, že mám strach. Nemělo smysl se s Marinou přijít, protože když si něco umanul, tak to byl konec. Těch několik dní před zápasem se fakt poctivě připravoval. Přestal pít pivo, běhal a cvičil. Spal se masem a zeleninou, spal 10 hodin denně a pak zase cvičil. Jednou jsem se za ním přiloudal na dvůr. Stál opřenej hlavou o stodolu a ze všech sil do ní tlačil. Tohle je izometrický posilování, hekal. Pak se svalil do trávy a stěžka fůněl. A když si trochu odpočal, vyskočil a znovu se opřel hlavou do té stodoly. Jenže tohle ten medvěd trénovat nemusí, protože ten to už dávno umí. Jedině, že by se nemohl na tu svou sílu rozpomenout, ale tam dost pochybuju. Vyjádřil jsem svůj názor. Marina se tvářil, že neslyšel. Podívej se, co mám na toho syčáka přichystaný v záloze. Šlapák Kongo. Tak jsme tomu říkávali. Když tě někdy bude otravovat nějaký chasník, který čirou náhodou váží o pár kilo víc než ty, tak je tohle jedna z cest, jak se z toho dostaneš. A ten blbej bude on. Rozkročil se přede mnou. Musíš se mu upřeně dívat do očí a vzbudit v něm dojem, že přemýšlíš, jestli ho sundáš hákem nebo vezmeš na direkt. Přitom nenápadně přeneseš váhu do levý nohy a pak uděláš tohle. Vyskočil do vzduchu a zaril patu asi tak 3 čísla od mýho palce na pravý noze. Kdybych se ti na něj trefil, prozradil mi se zvláštním pohledem, tak budeš volat na kmotřičku smrt, aby si pospíšila. Musí se tohle provést rychle, hlavně v dobrej botách, rozumíš, to je celá věda. Když jsem ho opustil, už zase tlačil hlavou do stodoly. No a pak přišel ten den. Seděl jsem v první řadě a pozoroval, jak se stan pení lidma. A když už se tam nikdo víc nevešel, tak principál zavázal vchod na úzel, zalezl za oponu a chvíli tam něco kutil. Pak se znovu objevil, tentokrát v uniformě, se zlatými prýmky. Měl hrozně ochraptělý hlas, takže mu bylo sotva rozumět, ale přesto bylo jasný, že hláska H to u něj vyhrála. Spali všude, říkal Arthur, Athlet a vyslovali i tam, kde nemá vůbec co dělat. A když ohlašoval souboj s medvědem a vyzýval místní siláky, tak mu Marina vzal vítr z plachet, protože ho nenechal ani domluvit a už stál vedle něho. Principál ho okázale vítal a sáhodlouze vysvětloval pravidla zápasu. Ale aby všechno bylo jo, úplně v pořádku, tak ještě Marinovi měřil puls, což byla jakási cirkusová vstupní prohlídka, a principál tvrdil, že to tak musí být, že je to podle ženevského rozhodnutí. Pak spokojně zakýval hlavou, odkud si se ozval úder na buben, záplatovaná opona se rozevřela a do arény vtrhnul medvěd. Ze dvou stran ho jistili dva světský, který ho drželi na řetězech. Medvěd byl jasně pravý, všichni jsme to viděli. Jedinej, kdo to nechtěl uznat, byl Marina. Na čumáku a drápech měl ten medvěd kožený chrániče. Kolíbal se na zadních a vypadal všelijak. A do toho pořád tak hrůzostrašně chrastili ty řetězy. Principál mával v ruce třema stovkama a opakoval, že je to cena pro vítěze. Tedy v případě, že by Artur nevyhrál. Pomocníci se na sebe ušklíbili, pak tlesknul rukama a uskočil stranou. Stan stichnul. Marina se narbil. Díval se dlouze na medvěda a pevným hlasem řekl: "Ty se na to vypadá, komediante." V prvních řadách to zašumělo, ale Marina pokračoval: "Vzpomínáš si na mě ještě, ty ubožáku?" Medvěd si ho skoro nevšímal, tedy zatím ne. "Tak pojď, ať tě z té kůže vytřepu," hrozil mu Marina dál. "Pojď si pro Marinu, pojď si pro nářez." Principál znejistěl, ale snažil se, aby to nedal najevo. Úplně zbytečně znovu zahulákal: "Souboj medvěda Artura se zde přítomným atletem prohlašuji za otevřený." Marina vykročil, šel s rukama až na zem a v obloucích se blížil k Arturovi. Oba světský natočili medvěda tak, aby s Marinou proti sobě stáli na jedné lejně. Ve stanu to úplně stichlo, když medvědovi vysvětloval ponuře: "Tady na místě tě spráskám za to, že si hraješ na medvěda a se žen v obyčejná veš." Principál byl bledý a nervózně si mnul ruce. Marina se zastavil před Arturem a upřeně se na něj zahleděl. A pak vyskočil metr vysoko a dupnul mu vší silou na levou zadní tlap. Medvěd vykolil bolestí v oči a ohnal se po něm tak mocně, že jeden muž s řetězem se dostal do prudkého smyku a zmizel po břiše za oponou. Ale Marina se šikovně uhnul a udělal věc, která musela medvěda nesmírně zarmoutit. Znovu mu přidupl na levou zadní. Přitom se zmocnil volného řetězu a zlověstně s ním potřásal. Pak Marina medvěda obešel a civěl mu na záda. Hledal zip nebo náznak nějakých stehů. A když na nic nemohl přijít, zkusil to naslepo. Chytil Artura za chlupy v místech, kde předpokládal nějaký spoj a rval je od sebe. Medvěd udělal kotrmec. Druhý pomocník ho udělal taky. Ve stanu to zatraceně vožilo. Lidi na Marinu pokřikovali, povzbuzovali ho a vůbec byli bez sebe radostí. Marina si znovu stoupil před Artura, ale principál mu rychle vrazil ty 300 a všichni i s medvědem vyklidili pole. Marina se šťastně ukláněl na všechny strany a vypochodoval ven. Všechny děti běžely za ním a tak jim s vděčností kupoval u jednoho stánku balónky. Utratil tam tenkrát celou tu víru. Nakonec jsme tam na náměstí zase zbyli sami. Marina se protáhl a řekl: "Tu kůži se mu nemohl za živýho boha roztrhnout. Asi používají nějaký speciální nitě, člověče."
2: "Nepoužívají samo sebou žádné nitě," povídá mu. "Nebudou medvědovi, který je pravej, zašívat kožich nitěma."
1: Marina se zamyslel. "Podívej se, takhle se nikam nedostanem. V té kůži byl prostě chlap, stejně velký, stejně silný jako já. Jinak bych tam v životě ani nepáchl, člověče. Chápeš to, hochu? Nemůžu si vzít na svědomí, aby ses vykračoval životem s představou, že na potkání zmlátím medvěda."
2: Poplácal mě při řeči po tváři, ale najednou už to přestávalo být příjemný. Už to byly doopravdický facky. Zkoušel jsem uhnout, ale Druhou rukou se mě přitáhl ještě blíž a šklebil se mi do obliče. Věděl jsem, kam míří. Chtěl mě věcovat, chtěl, abych pochopil tu jeho uhozenou teorii. Tak jsem se teda snažil, říkal jsem si, Marina je brilatej suchar a zase naopak, já jsem ten, v kterým je zašitej opravdický frajer, skoro dvoumetrovej pořez, který se nebojí ani medvěda. Na to, že jsem šlapá Kongo, zkusil vůbec poprvé, to nedopadlo zle. Ovšem je fakt, že mi dost pomohly boty. Nevěděl jsem, jestli je to takhle ono, jestli jsem dobrý žák. Maríny jsem se na to ptát nechtěl. Bylo vidět, že na mě nemá náladu. Seděl na zemi a díval se nahoru na kostel. Tak jsem tam ještě chvíli přešlapoval a pak jsem šel domů. Od Maringotek se ozýval smích cikánky, co prodala za 300 balónků. Ta by se dneska smála asi všemu.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Znáte Fibichův poem?
3: Od Fibicha.
2: Od Fibicha.
3: Fibichův poem od Fibicha.
2: Takže ano, takže ten vám teď tady sehrajeme.
3: To vlastně bude to taková zkouška.
2: My máme za 14 dní koncert v Domě umělců, takže to bude pro nás taková.
3: Pana Kořínka,
2: Miroslav Kořínek.
3: Skradatel.
2: Ano. Prosím vás, já možná budu trošku prskat. V tom rádiu to nebude znát, ale pro vás, pro první řady je to trochu ohrožení, ale zase budeme mít krásný kontakt mezi hledištěm a jevištěm. Aspoň něco si odnesete, že jo?
3: No jo, aspoň něco.
4: Ukažte první tón, pánové.
5: Polož.
4: Dobrý, drž to. To naladíš potom.
3: Jo, to naladíme potom.
4: Tak jde.
5: Jo, je to dobře?
4: Jo,
5: jedem. Dobře, jedem.
4: Tak. Nehejbej s tím, je to
5: já
4: dobrý,
5: už nehnu, drž ho. Já už teďka s tím nehnu.
4: Drž ho.
5: Já tak to držím.
4: Raz, dva, tři.

Jsou tady dva starší lidi, já a Oldřich Kaiser. Tak vám zaspívám písničku, kterou jsem zpívával, a vlastně zpívám do dneška v Ypsilonce, a před lety zpíval Oldřich Nový. Nejlepší život má přece jen fantasta, to, co nemá, to si vymyslí. Však plánů všelijakých má nasta, většinou však nesmysly. Největší z nich ale vyniká mozkovou činností horečnou. Mžikem tak sametru staví zámky z větru, když jde večer se slečnou. Kdybych já byl náměstíčník a ty náměstíčnice, po střechách bychom šli spolu v tmách, jak stíny dva ve svitu měsíce. Bez obav, že v mléčné dráze s velkým vozem srazím se, blíž a blíž k nebi, jak hvězdám výš, bych s tebou stoupal, bořím se. A kdyby snad chtěla jsi mi dát polibek z lásky bezedný, nemohl bych víc, než tobě říct,

0: Já si myslím, že bychom se vám taky měli trošku představit vůbec jako od našeho dětství až po stáří, takový stručný životopis. Já na to vzpomínám každý rok, když mám narozeniny. Přátelé, mě bude už teďka brzy 63. To je neuvěření, že jo, paní? Už to mi nikdo neřekl, že tak vypadám báječně. No, tak my vždycky na to vzpomínáme, když mám, jsem narozen ve znamení vodnáře, 26. ledna.
1: Od čeho?
0: Vodnáře. A tak tatínek vždycky vypráví, jak šel pro mě do porodnice, tak to popisuje, jak přistoupil k prvním dveřím. Tam byl nápis Hezké děti. Zaťukla, říkal, dobrý den, já jsem Lábus, já tu mám na oddělení syna. Ne, počkejte, ne, na našem oddělení, ne, to musíte vedle. Tak šel k dalším dveřím, tam byl nápis Děti. Ne, tam jsem taky nebyl, jak tušíte. Pak přistoupil k dalším dveřím, tam byl nápis Ošklivé děti. Ani tam ne. A pak tam byly poslední dveře a tam bylo napsáno Lábus. Jak vidíte, porod byl velmi těžký. Bylo to kleštěma, nebylo to nic příjemného. No tak jako děcko jsem byl takové jemně rozvedené, když od 6 let jsem chtěl být herec. Oldo, ty od kolika jsi chtěl být herec? Od kolika let?
1: Já?
0: Od 60, viď? No ale to jsou takový, víte co, děti, já si kolika také vzpomenu na mé rodiče, co si se mnou užili, protože to opravdu, to děti mají neuvěřitelné nápady, to samozřejmě vždycky dobře víte, tak si představte, já třeba na chatě v létě, 10letý chlapec, v trenýrečkách, že jo, a najednou v zemi vosí hnízdo. Co mě napadlo jako 10letého chlapečka Jiříčka? Že se pokusí to vosí hnízdo rozjezdit. No nastalo to, že jsem teda vzal kolobrendu a opravdu jsem to vosí hnízdo začal rozjíždět. No samozřejmě vosy se vyhrnuly z té díry v zemi a začaly samozřejmě do mých trenýreček štípat a bodat a bodat. Přátelé, já dostal snad 30 žihadel, to bylo něco tak strašného, že já jsem začal tak strašně řvát, jsem přiběhl na zahradu k mamince. Mami, mami, teďka matka, co se stalo? Ty jsi mi to ukázal. Táto, posem stal se zázrak. No co vám říkali, to měsíc, co mi to splasklo, ale opravdu něco strašného teda. Nebo jsem poradil bratrovi, to jsou taky nápady, aby si strčil fazolky do nosu, že mu narostou nádherný kytičky. Jemu bylo asi 5 let a on tam narala 20 fazolek, my jsme obezli do Brnohradské nemocnice v létě. Takže to opravdu děti teda mají neuvěřitelný nápady, jo.
1: Ale ty jsi měl teda krutý dětství.
0: No.
1: Ano, tak dobře, když jste si představili, já to řeknu ve zkratce.
0: No.
1: Oun z Liberec, zdyš, srpš, St. Konzerbr, Damu, Ausve, N, R, O, H, a mezi tím WC.
0: No.
1: No
0: tak vidíš.
1: Strašně rychle to šlo.
0: No. Dokonce si představte, že jeden čas YC v divadle jsme byli, já byl předseda ROH a Olda místo předseda. To bylo krátce před revolucí, pak vypukla revoluce sametová. Tak to se vůbec nedivím, že to bylo. To se vůbec nedivím teda. A teďka vám předodu takovou etídu začínajícího televizního hlasatele. Vlastně má úplně první živé vysílání a má strašnou trému a vlastně zároveň končí. Takže si mě představte, kamera je někde tamhle, už se právě zapíná. Dobrý večer, vážení přátelé. Jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme deník ČSTTU. V 19.30 ještě vysíláme. V 19.30 vysíláme zprávy. Tak. Ve 20 hodin a... To je blbě napsaný. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle Klasa Casta. Podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. Pak vás podovedeme klasickou operetou Florimonda Hervé. Je to Francouz, tak Gervé. Mám zelení touche. český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Ne, obráceně, promiňte. Ve druhé potom pražské přebory ve vexlování. Ve veslování! Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies, paní Marianka, matka pluku. Ve 20:15 pátý díl trojdílného televizního seriálu. Příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dal to přepis známého románu Žila Verna, Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta. Známé skladatelské dvojice. John Dovany. Nebo někam má jít, nevím, kam má jít John. Někam má prostě jít. No a potom to už budou zprávy. A ještě, jaké bylo počasí? Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplý fronta postupy ze severovýchodu. Ranní moč, ranní teploty, promiňte. Plus nebo mínus, odpoledne plus mínus, nevím, jaké to bude. Setrvalý srab, stav. V Čechách místy, na Slovensku ojediněle. A ještě upozornění pro rodiče, pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas? No, je přesně. Vážní přátelé, protože do dalšího programu zbývá několik hodin, vyplníme je reklamou. Minuta s reklamou. Pím!
2: Váňo, kde jsi? Natáško, kde jsi? Sibírko, kde jsi?
3: Jsem v každém mléčném bife, stojím 12 korun a chutnám všem.
0: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Kráze, ps, jau, svině, já!
2: Tak věru, už dělej, ten vlak nestihneme, ujede to.
3: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy, mám svý leta.
2: Tak sakra ženská, tak hni sebou.
3: Já nemůžu tak rychle.
2: No tak dělej. Píjte šeratici. Zrychlí váš krok.
3: Těžko, aj, těžko.
0: Slovenská tlač do celého světa.
4: Ještě není čas, ne?
5: Ještě ne, já teď. My jsme takhle právě, když jsme u těch hlasatelů a hlasatelek, Tak nás různě napadaly takový různý, co by se všechno mohlo přihodit. Tak teď si ukazoval teda, když měl trému, televizní hlasatel. A pak jsme taky měli jednu etídu. A teď jsem zvědavý, jak budeš reagovat, když jsi dělal znásilnění televizní hlasatelky.
0: Tak budu znovu dělat to, co se slyšeli, ale jako je to žena a stává se tam něco, se tam děje. Dobrý večer, vážení přátelé, jak je dnešní večerní televizní večer. Opravdu pestrý. V 19.30 vysíl... No tak. V 19.30 vysíláme deník ČS... Vysíláme deník... Oh. Vysíláme zprávy. Ve 20 hodin a... Oh. Já byl napsaný, já to vůbec jsem tak rozrušená, že to nepřečtu. A něco?
3: To bude první díl francouzského filmu podle podle starého historického románu Viktora Hugo. Iga. Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu. O těch chudácích z Francie. A pak vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to francouz zákazy žervé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořád vysíláme se sniženou kvalitou zpěvu. Oho, kikriki!
6: Vizitář. Tak tohle to je lidová ze Sprácheňska. Říkáš, že se ti holkama nelíbí. Zkusím na poslední kartu dát. Něco krásného ti dneska slíbím. Nech mě prosím lhát. Růžovou ti krinolínu koupím, lásko má. A pozvu tě na senzanční flám. Budeš jak v růžovém dýmu se mnou, lásko má. Parket bude patřit jenom nám. Rytmus, byť můj nepřítel, se stane sluhou mým. Doufám, že zvládnu taneční krok 3, 4. A ač nejsem básník, přesto vím, že rým hned vymyslím. Plný vzletu o tvém retu, který políbím. Na cestu kolem světa za 80 dní tě potom pozvu, jestli budeš chtít. Nebo ve stínu bíle rozkvetlých jabloní si necháme o šťastné lásce snít. Nač mi bude jen o lásce snění. Sen se mění s každým příštím dnem. Cesta kolem světa, no pro mě není, ne, ne. Mám malé přání jen a to. Nech si svoj krinču, nech si ten svůj flám. Orchestr i bez nás bude hrát. Do opuštěnýho mlejnu půjdem. A co dál se bude dít, nemusí nikdo znát. Jeden z mlýnských kamenů nám za lože poslouží. Abecedu lásky doufám znáš, no aby ne. Nepřestanu dřív, než nade mnou sup zakrouží. Můj milý, no já ti řeknu, ty ho teda máš. Nalejme si tedy všichni čistého vína. Dnešní láska nemá ráda snů. Pánové, když vám selže krinolína, jděte do mlýna strávit s milou pár šťastných dnů.
0: Já si myslím, že do tohoto koncertního sálu by se hodila klasická opera také. Ta tu bude sedět jak zadek na hrnci. Ano. Takže já vám předvedu teď ukázku z árie. Bude to vlastně árie z opery Giuseppe Verdiho Rigoletto. Budu zpívat part Vévody Mantovského a budu zpívat italsky. Takže pro ty, kteří umí italsky, ty si opravdu pošmáknou teda. Skutečně. Učitelka zpěvu o mě tvrdila, že mám silně vyvinutý orgán. Já vám se to budu snažit teďka předvést plné své kráse a nahotě.

0: budeš překládat? Budeš překládat?
1: Budeš překládat, protože to je... To je ve francouzštině.
2: Zatím přistupuje francouzský chansonnier Letru do debilo. Mikrofonu. Bere si nezbytné rekvizity, přátelé. To je pro posluchače rozhlasu. Popelníček. Má na hlavě čepici.
1: Libyola vezovali věřat na trotruju. Le mage à la vase de Clivien. Je passe tri. La mage à la vase de Vien. Le mage à la vase entre. Le mage à la Vien. Je sens traiter du bois. Le mage à la vase de Vien. Trop du fond. Le mage à la vase de Vien. Les mages à la vase de Vien. Je sautre des deux fiers. Le mage à la vase de Vien. Je passe à tout du bois.
2: Chodím po Paříži a jsem nešťastný. Moje drahá Lize tam mě zradila. Asi skočím do Seiny nebo z okna. Ještě nevím kam. Ani nedopiju sklenku dobrého vína. Jsem zoufalý. Mám hrozné trauma. Proč jsem mě opustila, proč? My jsme se tak milovali ještě včera. 8 pozic jsme vystřídali během noci. Bylo tak nádherné. Proč to muselo takhle skončit? Lize to proč? Já vím, že jsem starý trouba. Já vím, že mě už přestal zbýt. Já vím, že si prostě... Já vím, že jaký jsem, vím, že mi nic nevím.
0: Ano. Drž hubu!
2: Drž hubu, Eletresiny, ty! Ano. Znám i jiné jazyky. Pokračuj.
1: No to nemá cenu.
2: No to nemá cenu, ne, opravdu. Tak. Teď vám předvedeme otřesný příběh, co se opravdu stal. Otřesný příběh, který se přihodil Marii Joudové. Je to jedna z nás. A přece je tak výjimečná. Ano, já se pokusím o zvukové efekty a Oldřich bude celý příběh bude vyprávět.
1: Ale holky, fakt, jako neberte to na lehkou váhu, no. Opravdu, jako jo. Jo, děkuji.
2: Tak dobře. Oldřich se připravuje. To je pro rozhlas, proto není vidět, co tam dělá teďka. Bere si papíry, kde má brailovým písmem text celého příběhu.
1: Když přijížděl autobus k zastávce Vlčí háj, věděla Marie Joudová, že za pár minut bude doma. Těch pár minut znamenalo cesta od zastávky úvozem přes vykácený les. Kdysi se mu říkalo umrlčí. A to proto, že to byla v dřívějších dobách objevena holení. Objeveno holení. Někteří obyvatelé se tomu lesu vyhýbali a raději vážili další cestu po silnici. Také Marie přemýšlela.